0: Český rozhlas a Česká televize se v úterý dozví, kolik peněz dostanou ze státního rozpočtu. Při útoku izraelských vojáků na západním břehu zemřelo 7měsíční dítě. Menšík do finále tenisového Grand Slamu Roland Garros nepostoupil, prohrál se Zverevem a dnes bude slunečno, od jeho západu postupně přibývání oblačnosti, teploty až 26 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Veřejnoprávní média by v úterý měla zjistit, s kolika penězi budou v dalším roce hospodařit. Přesnou částku řekne premiér Andrej Babiš z hnutí ANO na schůzce s generálními řediteli obou médií. Rozhlasové a televizní poplatky chce vláda od příštího roku nahradit financováním ze státního rozpočtu. Podle Babiše je současný systém financování zastaralý. Odmítá zároveň, že by změna financování ohrozila nezávislost veřejnoprávních médií.
2: Všechny zákony zůstávají, nikdo neřeší ani obsah, ani studia. Jediný zákon, který se mění, je ten o penězích, to znamená, že tam se nahradí poplatky lidí a firem, které zrušíme, tak jsme to slíbili, se nahradí částkou z rozpočtu.
0: Podle předsedy odborového svazu hromadných sdělovacích prostředků Jana Křemena ale stále není jasné, jak stát bude financování televize a rozhlasu garantovat. Vedení veřejnoprávních médií se změnou financování nesouhlasí. Jejich odbory a iniciativa veřejnoprávně jsou kvůli chystaným změnám ve stávkové pohotovosti. Izraelští vojáci zaútočili na osobní auto v Hebronu na okupovaném západním břehu Jordánu. Zabili přitom 7měsíční dítě. Palestinská agentura Wafa uvedla, že rodina jela z Betléma za příbuznými do Hebronu, když izraelská armáda začala střílet na jejich vozidlo. Rodiče dítěte utrpěli lehká zranění. Podle serveru The Times of Israel izraelská armáda informaci potvrdila a vyjádřila lítost. Dodala, že incident vyšetří. Symfonický orchestr Českého rozhlasu dnes oslaví 100 let. V pražských Riegrových sadech odehrají symfonici veřejný open air koncert. Program začne ve 3 hodiny odpoledne projektem Vlnohraní pro děti a vystoupeními komorních souborů složených z členů orchestru. Pokračuje ředitel orchestru Jakub Čížek.
3: Bude dechovka v 16 hodin, bude jazz, bude klarinet factory, to bude 18 hodin a v 19 Epoch Quartet. Večer máme na programu takové ty velké hity, takže Smetanova Vltava, Largos Novosvětské, Jízda Valkýr.
0: Vstup na akci je pro všechny zdarma. Sport. Tenista Jakub Menšík prohrál s Němcem Zverevem 1-3 na sety a na Roland Garros tak skončil v semifinále. V Paříži dosáhl na největší úspěch své dosavadní kariéry. Příliš času na oslavy mít ale nebude, protože velmi rychle se z antukových dvorců přesune na ty travnaté.
4: To, co se odehrálo za ty dva týdny, tak vlastně nějaký čas na to potřeba bude, ať si to vlastně sedne. Ale že jo, tenisová sezóna je tady v tomhle krutá a příští týden turnaje, se kterou jsem se teda odhlásil, že potřebuji určitě dostat zase tělo zpátky do kupy, zase adaptovat zase na jiný povrch, jiné podmínky, jiné míče. Takže dám pár dní oddych a za týden a půl mě čeká další turnaj.
0: Kateřina Siniaková si v Paříži zahraje finále čtyřhry. S Američankou Townsendovou vyřadili kanadsko-brazilskou dvojici Dabrovská Stefaniová ve dvou sadách. A kajakář Jakub Krejčí poprvé v kariéře vyhrál závod světového poháru ve vodním slalomu. Povedlo se mu to v pražské Troji.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D3 za Ševětínem a také v Praze na Břevnově. Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Tábora opatrně za Ševětínem. Na kilometru 109 vyšetřují nehodu, místo je označené, je tam ale hůř vidět kvůli mlze, tak doporučujeme zpomalit. Na Liberecku opatrně na silnici 35 z Chrastavy do Hrádku nad Nisou. U Bílého kostela na kruhovém objezdu je na vozovce rozlitý olej a vozovka je kluská, tak dejte pozor. V Praze na Břevnově vyšetřují nehodu v Ankarské ulici. U kolejí Hvězda varovala dvě osobní auta. Na vozovku vytekly kapaliny, i tam opatrně. A v Praze je zavřený také Strahovský tunel ve směru z Břevnova na Smíchov. Je to kvůli nočnímu čištění. Omezení má skončit do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Teploty klesají na 10 až 6 stupňů, v údolích až na 4 stupně a kránu se místy objeví mlhy. Přes den čekáme jasno až polojasno, postupně od jeho západu přibývání oblačnosti a v Čechách k večeru místy přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na horách bude kolem 16. Tolik zprávy. Posloucháte Noční radiožurnál s Adamem Cardou.
6: Pokračuje Noční radiožurnál 5,5 minuty po 2. hodině a nastal čas na soutěž. Dneska a ještě zítra tu pro vás máme 2 vstupenky na Jelenfest 2026. O co se přesně jedná? O festival pro celou rodinu, kde strávíte odpoledne ve společnosti členů kapely, dočkáte se i koncertu Jelenů pro ty nejmenší, dorazí i hosté jako třeba Hradišťan s Jurou Pavlicou, kapela Poetika nebo třeba Kateřina Marie Tichá, ale hostů bude mnohem víc, jelikož zastávek má Jelenfest celkem 20. Tak kdo máte zájem si užít zábavný den spojený s večerním koncertem kapely, volejte právě teď na 221 552 155 nebo 255 na konci.
1: Noční radiožurnál
7: a Adam Carda.

0: Čekání na soutěž nám zpříjemnil Harry Styles a teď už pojďme na to.
1: Vydejte se díky Radiožurnálu na putovní festival Jelenfest. Užijte si na 20 zastávkách po celé republice zábavné odpoledne přímo se členy kapely. Komorní koncert jelenů pro nejmenší návštěvníky, podvečerní vystoupení hostů i večerní jelení show. Těšte se na jeleny, Kateřinu Marii Tichou, Juru Pavlicu a Hradišťan, Honzu Nedvěda mladšího, Terezu Balónovou a další. Vstupenky na festival Jelenfest dostanete tento týden v soutěži Nočního radiožurnálu.
0: A já ještě doplním, že 2 lístky na Jelenfest dostanete dnes a ještě naposledy zítra. Teď ale pojďme zjistit, kdo z vás už je připravený na telefonní lince a jako první se dovolal sem k nám do studia. Haló, slyšíme se?
2: No, slyšíme se.
0: Kdo pak je na druhé straně telefonu?
2: Jo, u mě?
0: A, ano, vaše jméno poprosím.
2: No jo, kolegyně, která mě zbudila.
0: Já jsem myslel, jak se jmenujete vy, jestli mi prozradíte.
2: Vlastimile Rizik.
0: Ano, Vlastimile, výborně. Tak jsem rád, že jsme se vašeho jména dobrali. Mám pro vás připravenou soutěžní otázku, k ní 3 možnosti a jedna z nich je hledaná správná odpověď. Toliko k pravidlům, je to takhle srozumitelné?
2: Ano.
0: Dobře, tak pojďme na to. Kapela Jelen v roce 2014 vydala své první album Světlo ve tmě. Ovšem už rok předtím vydala takzvané EP nebo EP, které obsahovalo 4 skladby. A nás dneska zajímá, jak se toto mini-album jmenovalo. Za A Magdaléna, za B Mars a Venuše, za C Jelen. Tak nevím, jak jste velký fanoušek kapely.
2: No, já bych řekl Jelen.
0: Říkáte Jelen. Jelen je název jejich první písně, který určil název kapely, ale to EPčko se tak nejmenovalo. Bohužel, je mi to moc líto, ale dneska to nedopadlo. Tak určitě to zkuste třeba hned zítra.
2: Dobře.
0: Díky, naslyšenou.
2: Děkuji. Naslyšenou.
0: Tak pojďme zkusit dalšího z vás. Haló, slyšíme se?
3: Ano.
0: Kdo pak je na druhé straně telefonu?
3: Tady Michal.
0: Michale, nevím, jestli jste slyšel otázku a možnosti, zbyly vám tam 2 a mohu to zopakovat.
3: No, slyšel jsem.
0: Slyšel jste, tak co myslíte? Magdaléna nebo Mars a Venuše?
3: Já myslím, že za A Magdaléna.
0: Za A Magdaléna, to je správná odpověď samozřejmě. Gratuluji.
3: Děkuji.
0: Lístky jsou pro vás, nebo se chystáte někoho potěšit?
3: No, ještě uvidím.
0: Dobře, tak si to v pořádku, v klidu rozmyslete. A já vás jenom poprosím, vydržte mi ještě chvilku na telefonu.
3: Ano.
0: Díky moc. A vy ostatní budete mít příležitost s námi o 2 lístky na Jelenfest 2026 soutěžit ještě zítra po 2. hodině v nočním radiožurnálu.
4: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.

0: 2:30. Posloucháte zprávy s Monikou Chmilovou.
1: Česko může pokračovat s dostavbou jaderné elektrárny Dukovany. Evropská komise ukončila předběžný přezkum kvůli státní podpoře jihokorejské společnosti KHNP. Ta má dva nové bloky postavit. Na síti X to oznámil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Přezkum měl posoudit, jestli by finanční příspěvky pro korejskou firmu mohly narušit vnitřní unijní trh. České úřady můžou obnovit zemědělské dotace firmám z holdingu Agrofert. Uvedla to mluvčí Evropské komise Louise Bogeová. Potvrdila tak, že státní zemědělský intervenční fond postupoval správně, když rozhodl o obnovení dotací. Brusel ale zatím dotace pro Agrofert proplácet nebude, a to dokud neprověří celou záležitost s potenciálním střetem zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Maximální cena litru benzinu ode dneška klesne o dalších 25 haléřů. Čerpací stanice ho až do pondělí budou moct prodávat nejvýš za 41 korunu a 64 haléře. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop u nafty naopak o víkendu vzroste oproti pátku o 7 haléřů, a to na 40 korun a 4 haléře za litr. Regulace cen pohonných hmot bude pokračovat až do konce června. A parkování v centru Jihlavy je ode dneška zdarma přes celý víkend. Rozhodlo o tom vedení magistrátu. Dosud bylo možné auto v takzvaných fialových a oranžových zónách bezplatně odstavit jen v neděli. Změnit režim se Jihlava rozhodla na základě nízké vytíženosti. Magistrát bezplatnými sobotami přijde o zhruba 2 miliony korun ročně. Sport. Tenista Jakub Menšík vypadl na Roland Garros v semifinále. Němci Alexandru Zverevovi podlehl 1-3 na sety. Ve finále se Zverev utká s Italem Kobolim, který do zápasu o titul postoupil bez boje. Jeho soupeř Ital Arnaldi onemocněl. Mezi ženami postoupili Kateřina Siniaková s Američankou Townsendovou do finále deblu. A kajakář Jakub Krejčí slaví premiérový triumf v závodě světového poháru. Vyhrál v pražské Troji.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D1 za Švětínem a překážka na D1 se uvládá.

0: Velké Bíteše. Na nehodu pozor na dálnici D3 z Českých Budějovic do Tábora. Za Ševětínem na kilometru 109 havarovalo vozidlo, místo je označené šipkou silničářů. Na D1 z Prahy do Brna stojí u Velké Bíteše na kilometru 161 nepojízdné vozidlo. Blokuje odstavný pruh, je označené světelnou šipkou. Na místo teď přijeli policisté, téměř všechna vozidla v místě vybočují do levého pruhu. V Praze je mimo provoz Strahovský tunel ve směru z Břevnova na Smíchov. Vyřadila ho plánované čištění, znovu otevřený má být v 5 hodin ráno. A v Praze na Břevnově, opatrně v Ankarské ulici, na úrovni kolejí Hvězda havarovala dvě osobní auta. Na vozovku vytekly kapaliny, průjezd je teď omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme jasno až polojasno, postupně od jihozápadu přibývání oblačnosti a v Čechách k večeru místy přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na horách bude kolem 16. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
3: Ve chvíli, kdy jeho vrstevníci už většinou končí trenérskou kariéru, on je na jejím vrcholu. Za poslední 3 roky zažil Miroslav Koubek velký kariérní vzestup. V červnu 2023 byl bez práce a blížily se jeho 72. narozeniny. Teď už se jako kouč národního týmu chystá na mistrovství světa. Za jeho kariérou se ohlédneme v dalším dílu našeho seriálu k nadcházejícímu šampionátu už za malou chvíli.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: V dalším dílu seriálu, který se věnuje blížícímu se mistrovství světa ve fotbale, se teď zaměříme na trenéra české reprezentace Miroslava Koubka. Z kouče, který byl po 70. bez angažmá, se během 3 let stal trenér národního týmu na mistrovství světa, který má na kontě několik úspěchů v pohárové Evropě.
1: Trenér národní mužstvo je asi největší prostě podsta a čest.
2: Prohlásil Miroslav Koubek krátce před loňskými Vánoci, poté co se stal novým trenérem fotbalové reprezentace.
1: Pro mě to je samozřejmě milé překvapení a hlavně obrovská čest. Vážím si toho momentu v mém životě, v mé kariéře.
2: Ve 74 letech už Koubek asi ani nečekal, že by taková nabídka někdy mohla přijít. Nejvyšší soutěž si poprvé jako trenér vyzkoušel až krátce před 50. A bylo to v Plzni, která se mu stala osudnou. Když se totiž na západ Čech po 14 letech vrátil, získal s Viktorií mistrovský titul.
3: Díky všem a můj názor je ten, že pro tyto chvíle to fotbal děláme. Pro tyto chvíle. To je to má smysl.
2: Krátce po začátku další sezóny byl ale Koubek odvolán. Po skoro roční pauze následovalo v roce 2016 angažmá u Bohemians, kde ale ani nedokončil sezónu. V tu dobu už byl také asistentem trenéra Karla Jarolíma u reprezentace. Celý realizační tým ale v září 2018 skončil. Na další nabídku pak musel Koubek čekat až do roku 2021, kdy si ho vyhlédl Hradec Králové. Druhou sezónu na východě Čech ale kvůli zdravotním potížím nedokončil. O pár měsíců později, v létě 2023, se ale znovu vrátil do Plzně.
4: Vítězem ankety trenér roku 2024 se stává Miroslav Koubek. Gratuluju.
2: Mezi roky 2023 a 2025 Miroslav Koubek sbíral z Plzní úspěchy hlavně v pohárové Evropě. Západočeši si zahráli čtvrtfinále konferenční ligy a pak také postoupili do osmifinále Evropské ligy.
1: Vždycky to je tlak obrovský, mezinárodní tlak je obrovský. Jo. Je to kontinuální prostě zkušenost trvající skoro 2,5 roku, tak je to určitě dobrý, jako lepší než to nemít. Jo. Já jsem se přesvědčil s klukama z Plzně, když jsme ty evropské poháry hráli, že proti 90% mužstvům, který byli herně lepší, na míči lepší, se dá uspět. Jako.
2: Na konci září loňského roku vedení Plzně Koubka odvolalo. Bez práce ale dlouho nebyl. V prosinci se totiž stal trenérem národního týmu.
5: Má zkušenosti, je to trenér, který dokáže reagovat na utkání, ať už změny hráčský nebo rozestavěním. V neposlední řadě musím zmínit i to, že vlastně on, co se týče evropské scény, byl velice, velice úspěšný poslední 2 roky, takže tohle všechno hrálo v jeho prospěch.
2: Vysvětlil generální manažer fotbalových reprezentací Pavel Nedvěd, proč právě Koubek dostal důvěru pro březnovou baráž o postup na mistrovství světa.
6: Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa!
2: Sázka na Koubka vyšla. Čeští fotbalisté po penaltách nejprve vyřadili Irsko a pak porazili stejným způsobem i Dánsko. V samostatné historii se tak Miroslav Koubek stal po Karlu Bricknerovi teprve druhým trenérem, který dovedl národní tým na mistrovství světa. A na šampionátu bude po 78-letém Diku Advokátovi druhým nejstarším trenérem.
1: Určitě, to říkám to od začátku, že bychom rádi ze skupiny postoupili. Máme v hlavách jednoznačně, že se nejdeme zúčastnit, ale že chceme z té své skupiny se probojovat. Naší těžké skupiny je těžká.
2: Výběr trenéra Miroslava Koubka nastoupí ve skupině mistrovství světa postupně proti Jižní Koreji, Jihoafrické republice a Mexiku. Tomáš Petr, Radiožurnál.

0: Linkin Park zazněli v nočním radiožurnálu s datem 6. června. A tajně při stavbě tělocvičny nechali představitelé minulého režimu v Šumperku vybudovat podzemní kryt pro velitelství železnice. Desítky let šlo o utajované a veřejnosti nepřístupné místo. Teď je ale z bunkru nový turistický cíl. Uvnitř se dochovalo dobové technické vybavení, díky úsilí nadšenců je například v provozu i původní přes 60 let starý dieselový agregát.
1: Já zapnu dekompresor a motor se natočí. Tak, jdeme na to.
2: Bývalý řidič autobusu a znalec motorů František Hlavatý je jedním z nadšenců, kteří stojí za zpřístupněním podzemního krytu velitelství železnice v Šumperku.
1: Tyto motory mě prošly rukama, tak mě poprosil pan Skrbek, který to tady chtěl otevřít, jestli bych ten motor se nepokusil po 40 letech natočit. Tak jsem to zkusil a podařilo se nám to.
2: Kryt má 20 místností a pochází z roku 1962. Nad námi leží tělocvična, která dnes slouží šumperským středoškolákům. A podle místní legendy právě stavba tělocvičny před 10 let maskovala budování krytu, jak popisuje další značenců Martin Pelnář.
3: Já jsem hledal i plány, už na stavebním úřadě plány od toho neexistují, nebo nenašli jsme je, ale předpokládám, že to bylo tak, že výstavba tělocvičny maskovala výstavbu toho bunkru, protože při hloubení základů pro tu tělocvičnu se samozřejmě udělala vlastně tady ta stavba a už ta tělocvična se pouze a jenom nahoře dostavila.
2: Turisté se do krytu podívají letos v létě a podle vedoucí Šumperského informačního centra Ivany Doležalové podobný cíl ve městě dosud chyběl.
4: Opravdu je to unikátní věc i tím, jak zachovalé jsou vlastně ty technické, to technické vybavení tady toho ukrytu.
2: Zájemci o prohlídku si už teď mohou rezervovat termín na webu Šumperského informačního centra. Ze Šumperku Michal Poláček, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Zpravodajský servis má Monika Chmilová.
1: Spojené státy sestřelily 4 íránské drony, které směřovaly k Hormuzskému průlivu. Česká centra nemohou podle premiéra Babiše legálně ukončit provoz. Zavření center hrozí podle ministra zahraničí Macinky. Olympijská vítězka ve snowboardingu Zuzana Maďarová je poprvé v kariéře královnou bílé stopy. A dnes bude slunečno, od jeho západu postupně přibývání oblačnosti, teploty až 26 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Americká armáda sestřelila 4 íránské drony vyslané směrem k Hormuzskému průlivu. Uvedlo to velitelství amerických sil na Blízkém východě. Dodalo, že po sestřelení dronů armáda bombardovala íránská radarová stanoviště, aby zabránila dalším útokům. Podle armády drony cílily na regionální námořní dopravu. Mezi Washingtonem a Teheránem platí od 8. dubna příměří, které obě strany porušují. Země se snaží najít shodu na takzvaném memorandu o porozumění, které by položilo základ pro budoucí mírovou dohodu. Ministerstvo zahraničí podle premiéra Andreje Babiše z ANO nemůže legálně zrušit česká centra a bude muset najít prostředky na jejich provoz. Reagoval tak na šéfa resortu Petra Macinku z motoristů sobě. Ten uvedl, že centra skončí v mínusu a ministerstvo je bude možná muset všechna zrušit. Podle něj je to důsledek prodražení stavby českého pavilonu na Expo 2025 v Japonsku za minulé vlády. Ministerstvo kvůli tomu podalo 2 trestní oznámení na neznámého pachatele. Zakázku teď šetří 2 audity. Minulou vládu za to kritizoval i Babiš.
3: Jako skutečně to je neuvěřitelné, co vlastně aspoň podle toho, jak to pan Macinka prezentoval i na vládě, tu nehospodárnost a samozřejmě je to i ostuda, že ani se není pořád něco s tím pavilonem, řeší se to, ale on musí jasně říct, jakým způsobem ty centra zachrání.
1: Někdejší ministr Jan Lipavský za ODS obvinění odmítá. Česko bude mít od dneška první blahoslavené mučedníky spojené s moderními dějinami. Stanou se jimi kněží zavraždění komunisty Jan Bula a Václav Drbola. Katolická církev dokončí dlouholetý proces blahořečení na slavnostní mši. Kardinál Michael Černý, vyslaný Lvem 14. tam česky a latinsky přečte papežský list, vysvětluje biskup brněnské diecéze Pavel Konzbul.
4: Jsou 2 takové modely, když se někdo vyhlašuje za svatého nebo blahoslaveného. Buď to koná se přímo v Římě a potom to dělá papež, ale v poslední době se to trošku změnilo, že se jako podporují místní církve, takže papež posílá nějakého delegáta, který to tam jako jeho jménem řekne, aby se toho mohlo účastnit třeba i víc lidí.
1: Sport. Tenista Jakub Menšík podlehl v semifinále Roland Garros Němci Alexandru Zverevovi 1-3 na sety a o titul v singlu si nezahraje. V finále deblu čeká Kateřinu Siniakovou. S Američankou Townsendovou porazili v semifinále kanadsko-brazilský pár Dabrovská Stefániová ve 2 setech. A úřadující olympijská šampionka v paralelním obřím slalomu snowboardistka Zuzana Maďarová se stala vítězkou ankety Král bílé stopy. A to poprvé v kariéře.
5: Proto tak koukám, že to byla životní sezona a určitě myslím, že to bude jedna z nejlepších, co budu za celou kariérový, protože samozřejmě olympijský zlato nemůžete vyhrát každý rok. Je to něco neskutečného a myslím, že to určitě zůstane jako jedna z nejkrásnějších sezon, protože i kdyby se něco takového třeba povedlo zopakovat, tak furt tohle to je ta první olympijská medaile a je to prostě něco výjimečného.
1: Druhý skončil v anketě alpský lyžař Jan Zabistřan a třetí snowboard krosařka Eva Adamčeková.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D3 za Ševětínem a omezení na D8 za Roudnicí. Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Tábora došetřují nehodu za Ševětínem. Na kilometru 109 je místo havárie označené světelnou šipkou, na místě je policie, je tam ale špatně vidět kvůli mlze, tak raději zpomalte. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy počítejte s omezením za sjezdem do Roudnice nad Labem. Mezi 26. a 17. kilometrem se kvůli víkendové opravě projíždí pouze jedním pruhem. Opět bez omezení to má být v neděli odpoledne. A v Praze už skončila noční údržba Strahovského tunelu. Průjezdný už je nejen na Břevnov, ale už i směrem na Smíchov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: K Dnes čekáme jasno až polojasno, postupně od jeho západu přibývání oblačnosti. V Čechách k večeru místy přehánky, ojediněle taky bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na horách bude nejčastěji kolem 16 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál, slovo má opět Adam Carda.
0: Ladíte noční radiožurnál 3:05 a přeji poklidnou sobotní noc všem. Dokázali byste postavit vodáckou slalomovou trať tak, aby na ní olympijský vítěz projel bez jediné chyby? Na veletrhu vědy v pražských Letňanech si to ještě dnes můžete sami vyzkoušet na unikátním hydraulickém modelu. Už za okamžik se tam vydáme.
2: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Ještě dnes do 18. hodiny se můžete vypravit na největší populárně vědeckou akci v Česku. Akademie věd pořádá na výstavišti v pražských Letňanech 10. ročník veletrhu vědy. Je tam víc než stovka interaktivních expozic. Vstup je zdarma. Jedním z hlavních lákadel je hydraulický model vodácké slalomové dráhy expertů z fakulty stavební Českého vysokého učení technického.
1: Svakli jsme se. Otápí se mi raf. To ne.
2: No tak to musíme upravit tady.
3: No.
2: Akána by tam prošla, jo?
4: Dvojice studentek tak z Hradce Králové právě staví vlastní trať a zkouší, jestli to bude právě jejich loďka, která projede cílem.
2: Tak ještě pokus, tak moment.
3: Zkuste malinko posunout ty překážky.
4: A jak byste radil to přesunout?
5: Malinko bych ty překážky dal jich tam víc, aby ten proud nebyl tak rychlý.
2: Tady.
5: No a donutil ten proud té vody víc zatáčet, aby to bylo zajímavější, protože když to dáme takhle napřímo, tak ta loď to projede tu naší trať během 2 vteřin a ty imaginární vodáci si to vlastně neužijou. Budou dole na to tata.
4: Milan Zukal, vedoucí vodohospodářského experimentálního centra fakulty stavební Českého vysokého učení technického. Teď ke stolu o rozměrech zhruba 2x1 metr zve další přihlížející. Tentokrát si model vodácké slalomové trati zkouší školáci z Jablonce.
5: Ty překážky, které tam umisťujete, máte nějaký plán, co s tou vodou chcete udělat, nebo to prostě jenom zkoušíte, co to udělá, když tam tu překážku dáte?
6: Cílem je to udělat co nejtěžší a zkusit, jestli to pak projede tahle 3D vytištěná kánoj.
5: Tady vám dám jenom malou radu. Když tady dáte těch překážek hodně a bude ta voda téct jenom prostředkem, tak tady bude hodně velká rychlost a málo vody. A ta loď, kterou tady pustíte, bude drhnout o dno. Potřebujeme tu vodu malinko zpomalit, tudíž ty překážky poskládat malinko jinak.
2: Krása.
5: To bylo nejlepší. Fakt, kluci, výborná práce.
2: Děkujeme.
4: Model tedy připomíná zmenšený vodácký kanál. Návštěvníci můžou přesouvat překážky a sledovat, jak i drobná změna ovlivní proudění vody nebo průjezd lodí, vysvětluje Milan Zukal.
5: Každý krok vyvolává nějaké důsledky. Tady takhle vidíme, jak děcka posílají ty lodičky a naráží to do těch překážek, protože tam někdo postavil překážku jinak, než oni očekávali, takže musí to zase změnit. A pravidlo je takové, že musíme postupovat od nejnižšího místa proti proudu vody.
4: Přestože dnes existují pokročilé počítačové simulace, bez fyzických modelů se vodohospodáři stále neobejdou.
5: Pořád jsou úlohy ve vodním hospodářství, které spočítat nejdou, a fyzikální modelování je jedinou cestou, jak se dobrat k správnému výsledku. Tady na tom modelu vodního kanálu je ta ukázka jednoznačná, protože tam je hodně turbulentní proudění, které modelovat jde velmi omezeně, a proto hýbeme s těma překážkama tak, aby jsme získali požadované hloubky, požadované rychlosti, aby ta dráha byla fair, aby byla bezpečná, což spočítat nelze, ale je to vlastně metoda pokus-omyl. A v momentě, kdy spatříme to, co potřebujeme, a zkušenosti nám řeknou, toto je to, co požadujeme, tak ta překážka je umístěna na správném místě.
4: Model tak není jen hračka s lodičkami, ale ukázka skutečného výzkumu, který čeští vědci využívají při navrhování sportovních kanálů po celém světě.
5: Chtěli jsme dětskám ukázat, že výzkum vodních staveb není jenom o přehradách, elektrárnách a protipovodňové ochraně. Ale v laboratoři se posledních zhruba 10 let intenzivně věnujeme i výzkumu právě vodáckých a rekreačních tratí pro sport.
4: Dodává vědec Milan Zukal. Radiožurnál odvysílá odsud z veletrhu vědy v sobotu po 9. hodině dopoledne taky vědecko-technologický magazín Experiment. Karolína Burdová, Radio.

0: Společnost vám dělá noční radiožurnál a teď je tu sport. Cesta Jakuba Menšíka na tenisovém Roland Garros se zastavila v semifinále. V něm český reprezentant podlehl nasazené dvojce Zverevovi z Německa 1-3 na sety. Po utkání s Menšíkem mluvil v Paříži reportér David Prouza.
1: Udám ruku, protože semifinále prostě paráda. Říkal jste, že se odlázíte z jednoho turné na trávě, takže bude nějaký čas na nějakou dekompresi, na vnímání toho úspěchu, protože přece jenom nějaký čas to asi bude potřebovat, abyste to zpracoval.
2: Ne, to určitě ano, tak takové příběhy nebo respektive taková dlouhá doba, že jo, a spousta vlastně toho, co se odehrálo za ty dva týdny, tak jasně nějaký čas na to potřeba bude, ať si to vlastně sedne. Ale že jo, tenisová sezóna je tady v tomhle krutá. Jede se prostě dál, že jo, příští týden turnaj, se kterou jsem se teda odhlásil, že potřebuji určitě dostat zase tělo zpátky do kupy, nachystat se na to, na co se čeká, nějaké další volno budu mít teda až po Wimbledonu, ale i tak, jak říkám, je potřeba se adaptovat zase na jiný povrch, jiné podmínky, jiné míče, všechno zase jinak, takže určitě dám pár dní oddych a za dva týdny nebo za týden a půl mě čeká další turnaj.
1: Sám jste říkal, sezóna dlouhá, nechal jste si trochu ošetřovat krk, jak se servírovalo, zaprvé s tím, že jste ho měl trochu stuhlý, věřím, že asi neúplně ideálně, a druhá věc, Zverev, vlastně mi přišlo, že to, co vy jste udělal Fonsekovi, tak tomu trochu dělal vám, že vy jste taky neměl možnost tolik dělat ty body z toho podání, jak byste se asi představovali, byl vůbec nějaký recept na něj?
2: Ne, tak samozřejmě, jak jsem říkal, sezóna dlouhá a nemyslím si, že to bylo spíš jako díky té sezóně, ale spíš obecně tou dlouhou dobou, že o dva týdny, a je to strašně fyzicky náročný, takže jasně krk jsem trošku tuhý měl. Není to úplně nějaké jako zranění, které by mě mělo vlastně trápit pak po delší dobu, ale je to otázka prostě jenom dobrého treatmentu, dát tomu chvilku klid, jo, a trošku celkově to tělo zregenerovat, aby se vlastně připravilo na to, co zase čekat. A druhá věc, samozřejmě Saša dneska předvedl skvělý výkon, nenadarmo je třetí hráč světa, a to prostě to momentum nebo ten rytmus, který on má a který on vlastně k tomu vlastně jako nepustí toho hráče na to, aby se dostal do toho svého rytmu a do toho svého tempa, tak bylo prostě dneska strašně náročný, takže první dva sety určitě bylo strašně náročné pro mě se dostat do nějaké té zóny, dostat se do rytmu, ale že jo, nebylo v úvozovkách skoro kudy kam, skvěle servíroval, i když jedna příležitost vlastně v jednom gemu, kde jsem měl nějaký breakbally, mohl jsem to proměnit a možná by to bylo naopak, ale to je co by kdyby, no. I přes prohru, tak jsem rád, že jsem předvedl solidní výkon.
1: Ještě jednou velká gratulace a užijte si tu chvíli aspoň, co budete moct nehrát tenis a uvědomit si, že jste byl v semifinále. Díky moc.
2: Díky moc.
0: S tenistou Jakubem Menšíkem o úspěchu na tenisovém Roland Garros mluvil přímo v Paříži reportér David Prouza.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o víkend.

0: Mysterem.
1: Technologie budoucnosti.
0: Lékařské novinky.
1: Překvapivé vynálezy.
0: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří experimentu.
1: Experiment.
0: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií.
1: V sobotu
0: od 9 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Máme přesně půl čtvrté. Vysíláme zprávy, je tu Monika Chmilová.
3: Sněmovna má 8 měsíců po volbách kompletní vedení. Poslanci včera na druhý pokus zvolili místopředsedkyní dolní komory Barboru Urbanovou z hnutí STAN, která získala 126 hlasů. Poslanci zároveň zvolili i 6 členů Rady České televize. Opět zvolili její bývalé členy Luboše Ksavera Veselého a Jiřího Šlégra. Do rady sněmovna vyslala i bývalého poslance ANO a někdejšího moderátora Stanislava Berkovce. Ruský prezident Vladimir Putin zatím nevidí smysl ve schůzce se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Vyjádřil se tak během Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra v reakci na Zelenského otevřený dopis. Putin některé jeho části označil za hrubé. Ukrajinský prezident ve čtvrtek šéfa Kremlu vyzval, aby se spolu sešli a dohodli se na ukončení války. Kennedyho centrum ve Washingtonu dostalo příkaz okamžitě odstranit jméno Donalda Trumpa z názvu, fasády i veškerých materiálů. Federální soudce rozhodl, že správní rada loni přijala Trumpovo jméno do názvu instituce nezákonně, bez souhlasu kongresu. Prezident Spojených států zvažuje odvolání. A na tankodromu poblíž Strašnic v Brdech dnes pořádá armáda tradiční den pozemního vojska Bahna. Představí techniku české armády i historická vojenská vozidla. Na programu jsou statické i dynamické ukázky pásové i kolové techniky. Součástí přehlídky bude také průlet letounů vzdušných sil, seskok výsadkářů nebo ukázka odsunu poškozené techniky.
1: Sport.
3: Čeští volejbalisté vstoupili do Evropské ligy suverénním vítězstvím v Maďarsku. Domácí reprezentaci porazili ve 3 setech. A hokejisty Liberce posílil 24-letý útočník Jakub Rychlovský. Poslední 2 roky strávil v zámořské AHL.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D1 u Kuberovic a také v tunelech na Pražském okruhu. Na dálnici D1 z Brna do Prahy je za odbočkou na Kuberovice uzavřený pravý pruh. Na 81. kilometru silničáři opravují most a práce mají naplánované až do neděle ráno. Aktuálně se projíždí bez zdržení. Na Pražském okruhu počítejte s omezeným provozem v tunelech. V Lochkovském se jezdí obousměrně v tubusu na letiště. V Cholupickém jedou oba dva směry v pásu k dálnici D1. Jde o víkendovou údržbu. A na Liberecku opatrně na silnici 35 z Chrastavy do Hrádku nad Nisou. U Bílého kostela na kruhovém objezdu je na vozovce rozlitý olej. A vozovka je kluská, tak dejte pozor a raději zpomalte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.

0: Dnes čekáme jasno až polojasno, od jeho západu postupně přibývání oblačnosti a v Čechách k večeru místy přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na horách bude nejčastěji kolem 16 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Sardou.
1: Posádce Mezinárodní vesmírné stanice hrozila evakuace. Kvůli úniku vzduchu dostali včera astronauti na ISS pokyn ukrýt se do kosmických lodí a připravit se na případnou evakuaci. K té nakonec nedošlo a pokud vás zajímá, o co přesně se jednalo a jestli se problém podařilo vyřešit, tak na iRozhlas.cz najdete článek v rubrice Věda, kde se včerejší situaci na vesmírné stanici věnujeme podrobněji. Tak se podívejte a dál Marlon Rudet a píseň New Age.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: S vámi je noční radiožurnál a k tenisu se vrátíme i v této půlhodině nočního vysílání. Vysloužilé tenisové míčky prý nepatří na hraní psům. Lepší by byly gumové hračky vyrobené z recyklovaných míčků. Říkají to čeští inovátoři. Jejich nápad vám představíme za pár minut.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Hudební novinka, to byl duet Evy Farné a Miraje Navrátila s názvem Vzpomeneš si. Tak doufám, že se novinka líbila a přeji i nadále příjemný poslech. Tenisový turnaj French Open spotřebuje údajně až 100 000 žlutých míčků. Inovátoři proto přemýšlejí, jak tento tenisový odpad využít. Například český startup z něj zkouší vyrábět bezpečnější hračky pro psy nebo izolační desky.
1: On málo skáče, je opotřebovaný. Tenhle star žlutý, ten Melton, ten chlup, je už takový opotřebovaný.
2: Tenhle ten vypadá ještě docela chlupatě, ale...
1: Tenhle už je trošičku víc ohraný, jo.
3: Vít Glozer předvádí ohrané tenisové míčky. Ve skladu jeho firmy je jich přes 100 000.
1: Průměrná životnost toho tenisáku je 6-7 hodin. Profík si hraje 6 gemů v Roland Garros, ale pak se ty míčky dál používají. My amatéři s tím hrajeme třeba 2 až 3 zápasy.
3: Každý rok se na světě vyhodí 100 miliony míčků. Jen část z nich pozbírají recyklační iniciativy jako ta česká. Hodit je po psovi, ale není dobrý nápad. Veterináři by s tím nesouhlasili, upozorňuje technolog českého startupu Jiří Brejcha.
4: Ty vlákna je na ně nachytaná zada různých pevných částic, tak vlastně obrušuje s kolovinou tomu psovi.
2: On se na tom kazí zuby.
4: A vlastně ty psy mají tenisátky rádi. Když se mě rozpadla krabice se 20 tenisákama, tak to pro mého psa bylo extáze nadšenosti.
3: Jiřího Brejchu proto napadlo vyrábět psí hračky z recyklované gumy, původem právě z tenisových míčků.
4: Ale v té správné podobě tak, aby to tomu psovi neškodilo.
2: Vy držíte v ruce gumový kroužek zblízka. To není jenom černá guma, ale jsou tam zelené.
4: Máte pravdu, to je vlastně prototyp. Využili jsme drť, která obsahuje i zbytky toho melotonu. Tam může mít vliv na nějaké fyzikální magnetické vlastnosti i určitý, řekněme, vizuální efekt.
3: Tenisové míčky jsou slepené z několika základních materiálů. Z kaučuku, čili gumy, a z ovčí nebo umělé vlny, odborně meltonu. Rozebrat se dají jenom, když se míčky rozdrtí na kousky.
1: Najít drtičku nebylo vůbec jednoduchý. Drtiče, který dělají pneumatiky, tam jsme neuspěli.
2: Jo. To je pružná, čili si představím jako drtit gumu.
1: Po 2,5 letech jsme našli 3 drtící kapacity.
2: Tam jsou ty 2 základní materiály. Jakým způsobem se dají oddělit od sebe nějaké profukování, prosívání?
4: Vychází to z odlišné hmotnosti, to znamená přesně, jak říkáte, od vzduchu, síto, vibrace.
2: To je drť. Vypadá to z dálky trochu jako kamínky, ale když to prohrápnu, tak jsou to malé úlomky gumy, které se mi lepí na prsty.
1: Nadrtíte, odfouknete to žlutý a dole podle hustoty toho síta vám vyjede nadrcená pryš. Tohle je mimo jiný teda ten Melton.
2: Vypadá to jak žluto-zelená vlna.
1: To je ten zbytek, jo, který víceméně má nějakou 85-90% čistotu, jo?
2: Pět. Jsou tam drobky gumy.
4: Víme ještě čistější.
5: Ještě čistší umíme.
3: Získat z míčků základní suroviny umí na světě několik firm a iniciativ. Každá s nimi ale nakládá jinak. V Nizozemsku je například přidávají do nových míčků. Nejde to ale stoprocentně.
4: Tam máte určité chemické vazby a neumožňují tak úplně jednoduše v rámci té recyklace se vrátit na ten původní materiál, což je právě ta odlišnost mezi gumou a plastik.
3: Žlutý mech z míčků se dá použít jako podklad v koňských jízdárnách. Z gumových kousků různé firmy dělají pružné podlahy například na hřištích, včetně tenisových. Podle českých inovátorů by ale byla škoda materiál v podstatě zakopat do podlahy. Martin Zedníček chce tenisovou směs umístit na viditelnější místa, jako obkladové desky.
6: V interiérovém designu a stavebnictví.
2: To je dohromady guma i s tím
6: tak,
2: filcem.
6: Tak tady vidět na těch destičkách. Ta vlna způsobuje to, že ten materiál je porezní.
2: Je to takové chlupaté.
6: Je to měkké, tak by mě to už od začátku evokovalo přirozeně akustickou funkci.
2: Je to tlumý hluk.
6: Jo.
2: Já jsem si vzal vzorek té vaší desky, lehoučka, tady je to prasklé nalomené. Jak to vzniká?
6: Je to smíchané s pojivem, experimentálně čistě jenom s tapetovým lepidlem. Pak je to vtlačeno do formy.
2: Ta hmota nějakým způsobem slisovaná a slepená dohromady.
6: Teďka to zkouším trošku dál.
2: To je kostička, také slisovaná, ale je tlustší než ta deska. Tak to je tvrdší.
6: Zkoumám, jak tlustý materiál dokážu z toho udělat, aniž by měnil nějaké své proporce.
3: Jedna věc je vyřešit technické vlastnosti materiálu, další problém ale je, jestli se výroba z recyklovaných míčků vyplatí. Doposud totiž sběr a zpracování platí dárci. Ze skladu ohraných tenisáků v Praze z Braslavy, Martin Srb, Radiožurnál.

0: Český rozhlas a Muzeum Prahy vás zvou v sobotu 13. června na Pražskou muzejní noc. Galerii Vinohradská 12 v budově Českého rozhlasu v Praze můžete navštívit od 19 do 23 hodin. Čeká na vás expozice z dějin rozhlasového vysílání s řadou radiopřijímačů i záznamové techniky. Těšit se můžete i na výstavu akademického malíře Martina Velíška s názvem Příběhy. Více na rozhlas.cz/galerie.
1: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Zpravodajský souhrn doplní Monika Chmilová.
2: Premiér Babiš v dopise odborům odmítl, že by vládní koalice chtěla ohrožovat nezávislost veřejnoprávních médií. Nizozemka dostala 7 let vězení za to, že umožnila synovi stát se bojovníkem Islámského státu. Tenista Menšík skončil na Roland Garros v semifinále. Seniaková si v deblu zahraje o titul. A dnes bude slunečno, od jeho západu postupně přibývání oblačnosti, teploty až 26 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítá možné ohrožení nezávislosti veřejnoprávních médií kvůli změně jejich financování. Současný systém ale podle něj už neodpovídá této době. Premiér to napsal v dopise předsedovi odborového svazu hromadných sdělovacích prostředků Janu Křemenovi. Vláda od příštího roku plánuje rozhlasové a televizní poplatky zrušit a nahradit je financováním ze státního rozpočtu. Podle Křemena ale stále není jasné, jak bude financování Českého rozhlasu a České televize garantované.
3: Jinde ve světě ty garance jsou 6-letý, 4-letý, 8-letý. Teďkon stávkuje úřad vlády, předtím stávkovali adiktologové a my vlastně jsme v podobné situaci, protože ačkoliv byly slíbeny nějaké expertní skupiny, tak pracovní skupina sice byla ustanovená, záhy byla okamžitě rozpuštěna. Odborná diskuze asi má nějaký smysl, nechápu, proč nemůže proběhnout.
2: Nizozemský soud odsoudil 49-letou ženu k 7 letům vězení za to, že umožnila svému nezletilému synovi stát se bojovníkem teroristické organizace Islámský stát. Justice ji uznala vinou z válečných zločinů. Žena v roce 2014 odjela se svými dětmi do Sýrie, aby tam žili na území ovládaném teroristy. Podle soudu pak nechala svého tehdy 14-letého syna připojit se k vojenské policii Islámského státu. Chlapec se zemřel o 2 roky později při službě ve vojenské jednotce. Radnice v Česku hlásí velký zájem novomanželů o svatby na dnešní datum 6.6.2026. V některých středočeských městech museli zájemce i odmítat. Například v Kutné Hoře si své ano dnes řekne 11 párů. Až 4násobně víc obřadů než obvykle hlásí třeba i Votice nebo Poděbrady a taky Sedlčany, jak potvrzuje nezávislý starosta města Ivan Janeček.
4: Za normálních okolností míváme tak 2 svatby v sobotu, ale na tento den 6.6. roku 2026 jsme měli nahlášeno celkem 7 svadeb. Takže budou vlastně 2 skupiny, aby jsme to všechno stačili oddat.
2: Sport. Tenista Jakub Menšík na Roland Garros do finále nepostoupil. S Němcem Zverevem prohrál 1-3 na sety. Zvereva čeká v boji o titul střet s Italem Kobolim, který do finále prošel bez boje. Jeho semifinálový soupeř Ital Arnaldi onemocněl. Kateřina Siniaková si v Paříži zahraje o titul v deblu. S Američankou Townsendovou deklasovali kanadsko-brazilský pár Dabrovská-Stefániová 6-0 a 6-1. Jednoznačný průběh zápasu Češku mírně překvapil.
5: Když jsme šli do zápasu, tak nečekáte, že vyhrajete 12-1. Soupeřky za mě super tým, super hráčky, náročný, prostě dělají chaos, na síti přebíhají, takže jsme čekali těžký zápas, ale hráli jsme za mě fakt skvěle, zvládli jsme hrát to, co jsme chtěli, hráli jsme agresivně a i tak myslím si, že gamy byly vyrovnaný, ale prostě všechno to spadlo na naši stranu, což bylo super.
2: Ve finále si českoamerický pár zahraje proti Srbce Kruničové a Danilinové z Kazachstánu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Omezení na D8 za Roudnicí i na D55 u Hulína. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy počítejte s omezením za Roudnicí nad Labem. Mezi 26. a 17. kilometrem se kvůli víkendové opravě projíždí jen jedním pruhem. Opět bez omezení to má být v neděli odpoledne. Na D55 je omezený provoz mezi Hulínem a Otrokovicemi. Mezi 17. a 24. kilometrem se v každém směru projíždí pouze jedním pruhem. Komplikace tam potrvají ještě 2 týdny. A v Ústí nad Labem jeďte opatrně přístavní ulicí. Mezi mosty doktora Edvarda Beneše a Mariánským se na vozovce pohybuje chodec. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme jasno až polojasno, postupně od jihozápadu přibývání oblačnosti a v Čechách k večeru místy přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na horách bude nejčastěji kolem 16 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
6: Přeji dobré časné ráno s nočním radiožurnálem. Máme 4:05 a teď se podíváme na sever Čech. V centru DOX na Českolipsku totiž zůstávají rozkopané silnice a složený stavební materiál. Firma, která měla na starost rekonstrukci vodovodu a kanalizace, se už několik měsíců nemá k dokončení díla. Město a Severočeská vodárenská společnost hledají cesty, jak situaci vyřešit. My vám k tomu povíme víc, a to hned po písni od Alberta Černého.
0: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: makat, ano.
1: Provizorně zasypané výkopy, dopravní omezení a všudy přítomný prach. Tak v těchto dnech vypadá centrum DOX na Českolipsku, kde krachující firma nedokončila rekonstrukci vodovodu a kanalizace. Jde o společný projekt Severočeské vodárenské společnosti a města. Dodavatel nekomunikuje a investoři hledají cesty, jak vypsat zakázku co nejrychleji znovu.
2: Nemůžu jezdit na kávu, zkrátka musím objíždět celé město, jako strašný náklady to jsou pro mě navíc.
3: Říká Zdeněk, kterého potkávám v kavárně na náměstí. Nedokončená stavba má pro město ale i vážnější důsledky.
2: Jako zpomaluje to chod města, že jo, teďka podnikatelé tady mají větší náklady kvůli tomu všechno, je to jako strašný, no, měli by s tím něco dělat ty kluci.
4: Rada města v pondělí schválila odstoupení od smluv.
3: Říká nezávislý místostarosta DOX Václav Reinhardt.
4: Protože zhotovitel po několika urgencích neplnil a ze stavby zmizel.
3: A ty kontejnery, různé materiály a co tady je, tak s tím nemůžete nějak nakládat.
4: Nemáme oprávnění na to s tím manipulovat. Zjistili jsme, že ten materiál nebyl zaplacen.
3: Není to první zakázka, kterou firma VHS Technology opustila. Zkušenosti s ní mají například v Bílině na Teplicku. Kolegyně Jana Vitásková se ptala tamního starosty Karla Matušky z Hnutí ANO.
5: Stavba se jmenuje naplnění parkoviště u zimního stadionu. Stavba není dokončená, ulice je tady rozkopaná.
6: V letošním roce přišla sama firma, že jsou v druhotné platební neschopnosti, takže došlo k dohodě o tom, že se ukončí ta spolupráce, dojde k vyučování.
3: V sídle firmy jsme na nikoho nenarazili. Jednatel Dalimil Kotas nezvedá telefon a nereaguje ani na textové zprávy. Kolegyně Daniela Pilařová po něm vyrazila pátrat do jeho bydliště v Děčíně.
7: Tak bohužel na několikateré zvonění pan Kotas neodpovídá.
8: Dobrý den, můžu se zeptat, ale tam pana Kotase, nevíte, kde bývá doma?
9: Jo, tak to vám neřeknu, protože já jsem tady viděl ty lidi asi dvakrát v životě.
3: Severočeská vodárenská společnost ústy mluvčího Mária Bémeho uvedla, že podniká veškeré kroky, aby se zakázku povedlo dokončit. Jiří Jelínek a redakce Radiožurnál.

0: Francouzská zpěvačka Zaz s vámi byla v nočním radiožurnálu, a to 19 minut po 4. hodině. Ve Štole Václav u Žampachu Bílovém u Prahy vznikla unikátní důlní ferata, vůbec první svého druhu v Česku. Nová zajištěná trasa vede historickým dolem Pepř, kde se těžilo zlato už ve středověku. Místy, kam se doteď lidé neměli možnost podívat.
1: Vybavení je pevnou obuví, přelbami, půjdeme prý tak 3/4 hodiny, říkal můj průvodce, geolog Pavel Škácha.
2: Jde se asi kilometr pěšky a pak se jede 0,5 kilometru vláčkem, než se jde k šachtě.
3: Takhle šikovně to mají.
2: Tak jsme zavřený, jo. Po cestě nebudete nic vystrkovat ven.
3: Jasně.
2: Ani kameru.
1: Teď se tady oblékáme už na tu feratu, to znamená sedák i ten prsní úvazek.
4: Jiří Hovorka.
1: Odkud jste vlastně dorazil?
4: Já jsem z Děčína a dělám tam průvodce na feratě.
1: A jste zvědavý sám na tu feratu tady?
4: No, rozhodně.
5: Nemůžu tam spadnout, že ne?
2: Ne. To už je ono.
1: My jsme tady přišli k té feratě.
2: Jsou tady stupačky nainstalované a důležité je, že je to původně komín, který sleduje tu zlatonosnou žílu Šlojíř na další patro, zhruba nějakých 70 metrů nad námi.
3: Takhle.
1: Přiznám se, že nikdy mě nenapadlo, že 70 metrů je tak dlouhých, ale za mě teda zážitek. A teď už se nám tady otevírá ten nádherný, úžasný prostor.
2: To už je někdy z okolo poloviny 14. století. S trochou nadsázky se dá říct, že tady těžili zlato pro svatováclavskou korunu.
1: Co se tam tak leskne?
2: Tohle je už ryzí zlato.
1: Kolik to má? 2 mm na 2?
2: Tak 2×0,5 mm možná. Tady se zastavíme a zasneme si světla.
1: Tady jsou fosforeskující prameny, jak kdyby tam byly takové ledopády.
2: Tady svítíme UV světlem na kalcitové krápníky, krásně fluoreskujou.
1: A kdo by se chtěl objednat na feratu?
2: Na stránkách www.jilovskezlatedoly.cz je možné se objednat.
1: Za mě to určitě stojí za to. Z dolu Pepř Bílovém u Prahy Věra Hájková, Radiožurnál.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Je půl páté. Stručné zprávy přináší Monika Chmelová.
3: Americká armáda sestřelila 4 íránské drony vyslané směrem k Hormuzskému průlivu. Uvedlo to velitelství amerických sil na Blízkém východě. Dodalo, že po sestřelení dronů armáda bombardovala íránská radarová stanoviště, aby zabránila dalším útokům. Podle armády drony cílily na regionální námořní dopravu. Mezi Washingtonem a Teheránem platí od 8. dubna příměří, které obě strany porušují. Izraelští vojáci zaútočili na osobní auto v Hebronu na okupovaném západním břehu Jordánu. Zabili přitom 7měsíční dítě. Palestinská agentura Wafa uvedla, že rodina jela z Betléma za příbuznými do Hebronu, když izraelská armáda začala střílet na jejich vozidlo. Rodiče dítěte utrpěli lehká zranění. Podle serveru The Times of Israel izraelská armáda informaci potvrdila a vyjádřila lítost. Dodala, že incident vyšetří. Počet prodaných aut v Česku roste. Za prvních 5 měsíců zájem meziročně stoupl o 3%. Podle svazu dovozců automobilů dál vede Škoda. Za ní jsou Volkswagen a Hyundai. Přes 5% prodaných aut pochází z Číny. Roste taky počet registrovaných aut s alternativními pohony. Hybridy, elektroauta a vozy na plyn tvoří 36% trhu. A na výstavišti v pražských Letňanech dnes pokračuje veletrh vědy. Největší populárně naučnou akci v Česku letos už po desáté pořádá Akademie věd. Vstup je zdarma a lidé si na místě můžou prohlédnout přes 100 interaktivních expozic nebo navštívit debaty. Veletrh se koná od 10 do 18 hodin.
4: Sport.
3: Podnikatel Petr Veselý se stal novým prezidentem svazu lyžařů. Na konferenci neměl při volbě protikandidáta. Do výkonného výboru byli zvoleni všichni spolupracovníci, které nový prezident požadoval. A české fotbalistky remizovaly v předposledním utkání kvalifikace mistrovství světa v Praze na Žižkově s Albánií 1-1. Češky už mají postup do baráže jistý.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Omezení na D1 za Kuberovicemi i na silnici 35 u Bílého kostela na Liberecku. Na dálnici D1 z Brna do Prahy je za odbočkou na Kuberovice uzavřený pravý pruh. Na 81. kilometru silničáři opravují most. A práce jsou naplánované až do neděle ráno. Aktuálně se projíždí bez zdržení. A plynulé průjezdné jsou i ostatní dálnice. Provoz je zatím slabý a nehody nemáme hlášené. Na řadě míst ale počítejte s mlhami. Horší podmínky jsou na D3 z Tábora na České Budějovice. Mlhovky se vám mohou hodit i v některých úsecích dálnic na Ostravsku. A na Liberecku opatrně na silnici 35 z Chrastavy do Hrádku nad Nisou. U Bílého kostela na kruhovém objezdu je na vozovce rozlitý olej a vozovka je kluská, tak zpomalte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme jasno až polojasno, postupně od jeho západu přibývání oblačnosti a v Čechách k večeru místy přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na horách bude nejčastěji kolem 16 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje stále ještě noční radiožurnál s Adamem Cardou.
5: A ještě 27 minut bude pokračovat noční.

0: Roboti dnes nepomáhají jenom při výrobě. Ke slovu se dostávají také u skladování zboží. A dostupnější se teď stávají i pro menší firmy. My se k tématu za chvíli vrátíme podrobněji v nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Posloucháte noční radiožurnál, který se pomalu chýlí ke konci. Za čtvrt hodiny v pět by tu už s vámi měl být Štěpán Pokorný a ranní víkendový radiožurnál. Ovšem, než se rozloučíme, je tu ještě jedna reportáž. Autonomní roboti, vozítka nebo celé systémy se postupně rozšiřují také do skladů a logistických center. Ušetřit tak mohou pracovníkům i desítky kilometrů nachozených po skladu nebo cenné minuty při hledání zboží. Proti západním zemím ale Česko v robotizaci skladování stále zaostává.
1: Jsme v hale velkoskladu a před námi jsou hliníkové konstrukce ve vysokých až 6-metrových sloupcích vyskládané plastové bedny, takzvané biny. Nad nimi jezdí jako věž na šachovnici zhruba rychlostí běhu roboti. Jde o takzvaný systém Autostore, kterých je v Česku a na Slovensku asi 20. A ukazuje mi ho Jindřich Kadeřávek ze společnosti Element Logic.
2: Nahoře jezdí tyto červená vozítka, roboti, kteří pikují jednotlivé biny a dováží je vlastně k pikovacím portům tady na čele. Ta unikátnost toho řešení je v tom, že vlastně využívá 100% kubické hmoty toho skladu. To znamená, nemáte žádné uličky, nemáte žádný volný prostor.
1: Systém pak vyhodnocuje, jak rychle a plynule vyzvedávat jednotlivé boxy, které pak doručí na stanoviště skladníkovi.
2: Vyzvedne z té bedinky daný počet artiklů, položek, potvrdí a ten bin odjíždí dál.
1: Pořízení takové technologie vyjde podle velikosti skladu a počtu robotů od zhruba 25 milionů až do stovek milionů korun. Podle Jindřicha Kadeřávka se tak může vyplatit i malé nebo střední firmě s obratem vyšším než 200 milionů korun ročně. Automatizace skladů může vypadat třeba i tak, že mezi regály jezdí autonomně po svých cestách vozítka, která rozvážejí europalety se zbožím, popisuje Petr Pohnán z firmy Mecalux.
3: Má nějakou kolejnici, nějaký senzory, je řízený chytrým softwarem a ten software přesně ví, jakou paletu z jakého místa kam je potřeba dopravit.
1: Automatizace tak řeší například nedostatek skladníků nebo snižuje chybovost při skladování. Návratnost v řádu jednotek let se začíná vyplácet už i menším firmám.
4: Cílem je, aby lidé nechodili po skladu, ten režim je přivez mi zboží, já s ním něco udělám a dávám ti ho dál na robot.
1: Vysvětluje šéfredaktor odborného magazínu Systémy logistiky Stanislav Břeň. Celkově ale zatím automatizace a robotizace v Česku podle Asociace pro inovace v logistice zaostává, říká její mluvčí Barbora Škrobánek-Bočková.
5: Pouze 5 až 8% skladů je automatizováno robotickými technologiemi, což je stále méně než v západních zemích.
1: Celkově skladovacích a logistických center v Česku přibývá. Podle Industrial Research Forum se například plocha velkoskladů k pronájmu za posledních 10 let zdvojnásobila na necelých 14 milionů metrů čtverečních. Jakub Vik, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 5 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
1: Rusko odmítlo ukrajinskou nabídku na přímá mírová jednání. Policisté se zaměřili na motorkáře a cyklisty. Od úterý řešili na 600 přestupků. Kajakář Jakub Krejčí poprvé ovládl závod světového poháru. Vyhrál v pražské Troji a bude slunečno, ojediněle přeháňky, odpoledne přibývání oblačnosti a na západě i déšť. Teploty do 26 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Ruský prezident Vladimir Putin odmítl přímá mírová jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským i jeho výzvy k ukončení války. Zelenský to Putinovi navrhl ve čtvrtek v otevřeném dopise.
3: Na žal, ruská strana znovu obírá vojnu.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním videohlášení konstatoval, že Rusko si bohužel znovu zvolilo válku, protože Putin ji prostě nechce ukončit. Odmítavá odpověď ruského prezidenta podle Zelenského mnohé ve světě zklamala a Putin si nechce přiznat, že válka se líbí jenom jemu a těm, kteří z něj tahají peníze. Ti se usmívají, řekl Zelenský a dodal, že Rusko proto musí mít méně peněz a tlak na Moskvu musí být větší. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Policisté se od úterý víc zaměřují na motorkáře, cyklisty a jezdce na elektrokolech a elektrokoloběžkách. Celoevropská akce Two Wheelers v Česku skončí dnes. Do pátečního odpoledne hlídky zaznamenaly na 600 přestupků. Kompletní výsledky akce policie představí v pondělí. Pokračuje mluvčí Jan Rybanský.
5: Policisté v průběhu této kontroly se zaměřují na řidiče, zdali neřídí pod vlivem alkoholu, drog nebo nemají zákaz řízení. Samozřejmě kontrolují také technický stav vozidla.
1: Nejčastějším přestupkem byl zatím špatný technický stav, třeba chybějící blinkry, registrační značky nebo sjeté pneumatiky. Víc než 5000 Čechů ročně onemocní pooperační otravou krve, ukazují to čísla ministerstva zdravotnictví. Infekce se do těla dostane třeba kvůli špatně vydezinfikovaným operačním sálům nebo při nevhodném podání antibiotik. V Česku je oproti zahraničí případů víc. Pojišťovny zvažují, že nemocnicím přestanou hradit léčbu sepsí, aby je motivovali k lepší péči. Kvůli slavnosti blahořečení mučedníků Jana Buly a Václava Drboli dnes Brno posiluje hromadnou dopravu. Týká se to linek autobusu i tramvají z hlavního nádraží a zvonařky k výstavišti. Auta ale můžou parkovat i přímo v areálu, dodává za organizátory Vojtěch Jurásek.
6: Máme tady dvě velkokapacitní parkoviště, mohou přijet branou číslo 4 nebo branou číslo 8. Přijedou rovnou na parkoviště, závory budou otevřené. Při odjezdu teprve budeme kontrolovat, že si tedy zaplatili ten 100 korunový parkovné a buď to si ho koupí hned, jak přijedou na parkovišti, anebo pak při odjezdu.
1: Na slavnost blahořečení má podle očekávání přijet až 13 000 lidí. Sport. Tenista Jakub Menšík do finále Roland Garros neprošel. S Němcem Zverevem prohrál 1-3 na sety. Kateřina Siňaková v Paříži naopak postoupila do finále deblu. S Američankou Townsendovou přehráli kanadsko-brazilskou dvojici Dabrovská-Stefániová ve dvousadách. A kajakář Jakub Krejčí v pražské Troji poprvé v kariéře vyhrál v závod světového poháru vodních slalomářů. Nejrychlejší byl i v kvalifikaci. V cíli byl rád, že ho podpořili i fanoušci.
7: Slyšel jsem to všechno, nejenom dole Kuba, ale slyšel jsem i, jak diváci fandili během celého finále a nejenom těm českým závodníkům, ale vlastně celému startovnímu poli a bylo to o to silnější a o to víc jsem cítil nějaký tlak a nějakou nervozitu, ale zároveň o to víc jsem si to využil, tu svoji jízdu.
1: Ve finále kajaku byl i Jiří Prskavec, který obsadil konečné 11. místo. Mezi ženami byla nejlepší Češkou 10. Amálie Helgertová, vyhrála Australanka Foxová.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na silnici 8 před Prahou i na pražském okruhu u Jesenice. Překážce se vyhněte na příjezdu do Prahy po dálnici D8 z Ústí nad Labem. Na konci dálnice za odbočkou do Zdib a na Mělník leží na vozovce v jízdním pruhu deska. Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 opatrně v okolí sjezdu na Jesenici. Na 82. kilometru stojí nákladní auto s defektem na pneumatice. A v Praze pozor na nehodu v ulici Milady Horákové ve směru na Břevnov. U vjezdu do tunelu Blanka havarovala dvě osobní auta. S opatrností je to průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude jasno nebo polojasno, na horách na severu přechodně zvětšená oblačnost a ojediněle přehánky, ráno výjimečně i mlhy. Odpoledne a večer bude přibývat oblačnost a na západě Čech může lokálně zapršet. Teploty 21 až 26 stupňů, na horách kolem 16. Koukat má slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
9: Dobré ráno vám přejeme, s radiožurnálem jste v 5 hodin 5 a půl minuty. Některé lokální železniční tratě přišly v 90. letech z ekonomických důvodů o osobní dopravu. Zůstaly na nich jen nákladní vlaky. Je to i případ regionální tratě z Protivce do Bochova na Karlovarsku. A právě tam se dnes po 30 letech osobní spoje vrací. O víkendech bude z Rakovníka jezdit turistický vlak pro výletníky i cyklisty. No a my vám k tomu za chvilku povíme víc v ranním víkendovém radiožurnálu. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
2: Víkendový radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Na lokální železniční trať mezi Protivcem a Bochovem na Karlovarsku se po 30 letech vrací osobní doprava. Už o tomto víkendu tam vyjede turistický vlak z Rakovníka. Návrat pravidelného spojení vítají hlavně cyklisté a turisté mířící do oblasti Doupovských hor.
1: Těším se na to hodně, protože tady 30 let nejezdil. Já jsem slyšel historky od rodičů s tím, že to bylo hezký, takže se na to velmi těším.
2: Návrat pravidelné vlakové linky vítá obyvatel Bochova Matěj Loveček.
1: Budu to využívat pro výlety v okolí, protože bych se do Rakovníka chtěl po dlouhé době podívat, že zase tam zajet vlakem.
2: Nová linka bude součástí systému pražské integrované dopravy. Ráno vlaková souprava vyrazí z Rakovníka a poté bude jezdit na trati mezi Bochovem a Chyší. Po 17. hodině se vrátí zpět do Rakovníka. Obnovení spojů by mohlo podle ředitele destinační agentury Postřelí Jana Fábery přilákat na Bochovsko více turistů.
3: A ty vlaky tady budou jezdit v víkendovém režimu. Každou sobotu a neděli sem pojedou 3 páry spojů.
2: Jaké vlaky tu budou jezdit?
3: V příštích týdnech to bude zajišťovat nízkopodlažní Regionova, což má jednu výhodu, a to tu, že ten vlak bude po celou sezónu přepravovat jízdní kola. Bochov je totiž poměrně vysoko položený, dokonce v rámci toho objednatele toho vlaku té pražské integrované dopravy je to nejvýše položená železniční stanice, má 64 metrů nad mořem, to znamená, že se vyplatí vyjet sem nahoru do Bochova vlakem a potom do každého okolního níže položeného bodu si dojet třeba na kole anebo dojít pěšky.
2: Poslední pravidelný vlakový spoj přijel do Bochova na konci května 1996. Tehdejší provozovatel České dráhy spoj zrušil kvůli ztrátovosti. Podle mluvčího zprávy železnic Davida Kabele se o zachování tratě postarala nákladní doprava.
4: Ročně trať využila řádově stovka nákladních vlaků, převážně se dřevem. Trať proto procházela standardní údržbou, včetně pravidelných prohlídek a měření. Žádné opravy kvůli zavedení pravidelných spojů proto nebyly potřeba.
2: Víkendové cyklovlaky budou do Bochova zajíždět do 28. září. Z Bochova u Karlových Varů, Václav Malý, Radiožurnál.

0: počasí.
1: Jasno až polojasno. A k tomu místy mlhy. Přesně taková je aktuální situace. Teploty se nám teď po ránu drží mezi 10 až 6 stupni. Chladněji je v údolích, kde klesla teplota až ke 4 nad nulu. A zpočátku bude slunečno. Bude jasno až polojasno, na horách na severu jenom při přechodně zvětšené oblačnosti. Počítejte ojediněle s přeháňkami. Potom během odpoledne a večera od jihozápadu má přibývat oblačnost a tak se na západě Čech přidají lokální přeháňky a dnes dokonce i bouřky. Nejvyšší teploty budou mezi 21 až 26 stupni a na horách se teploměr většinou udrží kolem 16.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: I o víkendu.

0: Too Sweet a Hozier na Radiožurnálu, se kterým jste v 5 hodin 18 a půl minuty. Hudba, tanec a umění dnes zaplní ulice Brna. V 10 hodin dopoledne totiž začne už 15. ročník Ghetto Festu. Odehrává se na 6 místech, kde vás čeká desítka koncertů, vystoupení a dalších nejen kulturních akcí. To všechno v ulicích takzvaného brněnského Bronxu. Součástí programu je taky přednáška romské autorky Květoslavy Podhradské, která představí své povídky inspirované romskou kulturou a vstup je zdarma. My půjdeme dál, na libereckém Ještědu se pase stá do 10 ovcí, spásat budou trávu na sjezdovce Nová Skalka. Prozatím mají ovce výběh u horní stanice Lanovky, postupně se ale bude ohrada posouvat níž. O zvířata se starají zaměstnanci městských lesů. Byli jsme u vypouštění stáda do výběhu.
1: Může se stát, že to narazí do toho plotu, bude se to mrskat, nebo to zdrhne.
2: Upozorňuje přihlížející ředitel městských lesů Jiří Bliml. K připravené ohradě u horní stanice Lanovky Skalka právě najíždí auto s vozíkem, ve kterém už čeká stádo ovcí.
3: Ještě asi metr.
1: Ono to možná bude chvíli trvat, jo?
2: Po otevření vozíku ovce několik minut čekali uvnitř, hned jak se první z nich odvážila vykročit do ohrady, vyběhli ven i ostatní.
1: Tak, zavřeme, pustíme elektriku do ohradníku a máme hotovo.
2: Ovečky jsou v ohradě, jak je velká asi?
1: Co se pasou, tak to je 4,5 tisíce metrů teď zatím. A to je dočasný, protože pak to budeme zase přestavit zase na další plochy. A spinka budou tamhle v té ohradě, která je zabezpečena proti vlkovi.
2: Je tady vlk?
1: Za kopcem.
2: Ovce, které se tady na Ještědu pasou, jsou z plemene Skude, vysvětluje ředitel Bliml.
1: Jelikož je to malé plemeno, lehké plemeno, tak nespůsobuje nějaké sešlapávání té půdy. Nám to tady úplně vyhovuje. Je to spíš do těch hor, po případě do nějakých podmáčených stanovišť.
2: Na sjezdovce budou ovce do podzimu, říká ředitelský areálu ještě Radek Chalupa.
4: Na zimu se pak následně převezou do zimoviště.
2: Ovce svým spásáním nahradí mechanické sekačky.
4: Dobrá věc i s ohledem na nějakou udržitelnost a ekologii a biodiverzitu.
2: Říká Chalupa. Ještěd je podle něj jediným českým ski areálem, kde se na sjezdovce pasou ovce. Podobné případy zaregistroval pouze v Rakousku. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Radiožurnál.

0: Technologie budoucnosti,
1: lékařské novinky,
0: překvapivé vynálezy.
1: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří experimentu.
0: Experiment.
1: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií
0: v sobotu
1: od 9 hodin.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Eurovizní soutěž mladých hudebníků 2026. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Radioservis představuje
2: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
3: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my v Ránovi milujeme utrpení.
2: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
3: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
2: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Pět hodin a 30 minut. Zprávy a Tereza Tomášková.
5: Česko může pokračovat s dostavbou jaderné elektrárny Dukovany. Evropská komise ukončila předběžné přezkoumání kvůli státní podpoře jihokorejské společnosti KHNP, která má dva nové bloky postavit. Na síti X to oznámil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Zkoumání mělo posoudit, jestli by finanční příspěvky pro korejskou firmu mohly narušit vnitřní unijní trh. Americká armáda sestřelila 4 íránské drony vyslané směrem k Hormuzskému průlivu. Uvedlo to velitelství amerických sil na Blízkém východě. Po sestřelení dronů armáda bombardovala íránská radarová stanoviště, aby zabránila dalším útokům. Podle ní drony cílily na regionální námořní dopravu. Mezi Washingtonem a Teheránem platí od 8. dubna příměří, které ale obě strany porušují. V Praze dnes nejezdí tramvaje z Flory na muzeum. Pracovníci dopravního podniku stavějí poblíž křižovatky Vinohradské a Italské ulice kolejový přejezd. Cestující musí využít metro nebo jiné linky povrchové dopravy. Od zítřka budou tramvaje místo stanice Muzeum končit na zastávce Italská.
6: Sport.
5: Úřadující olympijská šampionka v paralelním obřím slalomu, snowboardistka Zuzana Maďarová, je vítězkou ankety Král bílé stopy. Druhý skončil alpský lyžař Jan Zabistřan a třetí snowboard krosařka Eva Adančiková.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Omezení v tunelech na Pražském okruhu a překážka u hrobu na Teplicku. Na Pražském okruhu počítejte s omezeným provozem v tunelech. V Lhokovském se jezdí obousměrně v autobusu na letiště. V Cholupickém jedou oba směry v pásu k dálnici D1. Jde o víkendovou údržbu, zatím vše plynule průjezdné. Také ostatní dálnice jsou plynule průjezdné a bez nehod. Na řadě míst ale počítejte s mlhami. Horší podmínky jsou například na D3 z Tábora na České Budějovice. Mlhovky se vám mohou hodit i v některých úsecích D4, hlavně mezi Mirovicemi a Pískem. A na Teplicku se vyhněte překážce na silnici 27 do mostu. Mezi Košťany a Hrobem leží uprostřed vozovky sržená srna. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Nad Českem slunce, projasněné nebe a na mnoha místech mlhy, takhle to teď vypadá. Ostrava, ta má mlhu, teplotu kolem 6 stupňů Celsia. Když se podíváme na Pardubickou, i tam je skoro jasno, ale taky mlhavo, kolem 8 stupňů hlásí Pardubice. Centrum Prahy, teplota na 11 stupních a v Chebu je aktuálně plus 5 stupňů. Před námi nakonec slunečný den, bude jasno až polujasno. Na horách na severu při přechodně zvětšené oblačnosti počítejte výjimečně s přeháňkami.
9: Během odpoledne a večera bude od jeho západu oblačnosti přibývat a v západní polovině Čech se začnou lokálně tvořit přehánky, ujedněle i bouřky. Nejvyšší teploty dnes budou od 21 do 26 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách naměříme kolem 16.
8: A podle meteoroložky Petry Sýkorové bude foukat jenom slabý proměnlivý vítr. Zítřek velmi podobné počasí, taky polojasno nebo maximálně oblačno. Na severovýchodě počítejte s přehánkami, jinde jenom výjimečně. Zítřejší odpolední maxima do 25 a na jižní Moravě až do 28 stupňů Celsia. Teď už je tady Štěpán Pokorný, hezké ráno.
4: Dobré ráno vám přejeme, v 5.34 pouštíme Dana Bártu.
6: Radiožurnál.
10: Každý den s vámi.
6: I o víkendu.

Zítra budou v Arménii parlamentní volby, rozhodnou nejen o budoucnosti země, ale i osudu Rusů, kteří tam po začátku války na Ukrajině uprchli. Jaké proto měly důvody, tak nejen o tom uslyšíte v reportáži zvláštního zpravodaje už za chvilku.

0: Arménii čekají zítra parlamentní volby. Ty rozhodnou, jestli bude pokračovat v prozápadním kurzu nebo spadne opět do zájmové sféry Ruska. Volební průzkumy naznačují, že vítězně by z voleb mohla být současná vládní koalice. Šanci mají ale i opoziční prokremelské strany, které podporuje masivní dezinformační kampaň na sociálních sítích. Na výsledky voleb čekají nejen sami Arméni, ale Rusové, kteří tam po začátku války na Ukrajině uprchli.
1: Первый месяц, наверное, начало войны, я думал, что это скоро закончится, и я могу вернуться.
2: První měsíc jsem si opravdu myslel, že válka na Ukrajině brzy skončí a budu se moci vrátit domů do Moskvy. Teď je ale zřejmé, že to hned tak nebude. Vlastně o tom ani nepřemýšlím. Dokud tam vládne Putin, je návrat vyloučený, a to nejen z morálních důvodů.
3: Oleg je lidskoprávní aktivista. Jakmile zahájil Kreml invazi na Ukrajinu, bylo mu jasné, že buď uteče nebo skončí ve vězení.
1: Lidi, kteří prostě v duše neprijali.
2: Někteří sem uprchli proto, protože prostě nesnesli, jak ruská vláda hitlerovským způsobem napadla sousední zemi. Jiní sem přišli prostě jen zachránit svůj biznis poté, co byly na Rusko uvaleny sankce. No a někteří se prostě jen báli mobilizace.
3: Mezi tyto mladé muže patří i dnes 27letý Igor.
4: Dlouhodobá tranzitní zóna pro mnohých, no při tom.
5: Počítali jsme, že Arménie bude jen tranzitní zemí, ale jako další i já tady zůstal. Nebylo lehké najít si práci, ale nakonec se to povedlo.
3: Po únoru roku 2022 přišlo do Arménie skoro 100 000 Rusů. Zhruba polovina z nich v zemi zůstala. Zvláštní skupinu představují dezertéři, kteří uprchli z války na Ukrajině. Tady jsou v bezpečí. Arménie dosud do Ruska nevydala jediného politického uprchlíka. Stejně jako Oleg, i tito lidé teď s napětím čekají, jestli v nedělních volbách vyhraje současná vládní koalice nebo proruské opoziční strany.
1: No, jestli vyhrají kremlovské kandidáty, to je to samozřejmě bude velká tragédie.
2: Především by to byla tragédie pro samotnou Arménii. Země se staví na nohy. Po 30 letech zmatků a válek se pro ní rýsuje nějaká budoucnost. Věřím, že se k Putinovi a jeho chuntě obrátí zády. A pokud ne, budu se muset poohlédnout po azylu v nějaké jiné, bezpečné zemi.
3: Říká Oleg z Jerevanu, Jaromír Marek, Radiožurnál.

0: počasí.
1: Dobré ráno, máme 6:15 a téměř 1 minutu k tomu a čeká nás opravdu slunečný a vlastně i docela teplý den. Aktuálně je ještě chladněji, ale Ústí nad Orlicí to má kolem 7 stupňů Celsia, v Brně je kolem 9, v obou místech je skoro jasno. Naopak přízemní mlha se tvoří na Karlovarsku a Karlovy Vary teď mají na teploměru jenom 5 stupňů Celsia. Před námi tedy jasný až polojasný den, na horách na severu může být přechodně zvětšená oblačnost a to taky může ojediněle sprchnout. Odpoledne a na večer potom má od jeho západu dál oblačnost přibývat a v západní části Čech se přidají i bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů a na horách to bude kolem 16.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: I o víkendu.

0: Posloucháte ranní víkendový radiožurnál. Na olympiádě v Itálii předčila na snowboardu mezi slalomovými tyčemi i hlavní favoritku Ester Ledeckou. A tak není divu, že to zlatá Zuzana Maďarová zopakovala i v anketě Král bílé stopy. Ve 22 letech se po zatím životní sezóně premiérově stala její vítězkou.
1: Královnou bílé stopy se stává Zuzana.
2: Je to krásný zakončení slavnostní sezóny a vlastně je krásný, že se všichni potkáváme takhle trošičku jinak a známe se právě i takhle trošku víc slavnostně oblečený než kombinézy někdo na kopci i ostatní sportovci právě.
3: Říká po premiérovém triumfu v tradiční anketě snowboardistka Zuzana Maďarová ve stylově bílé robě.
2: Jo, tak samozřejmě se cítím dobře, já ráda se hezky někam oblíknu a tohle je skvělá příležitost. Moc se těším, že tenhle večer užiju právě trošku jinak, než normálně mě lidi znají v kombinéze nebo v teplákách na tréninku.
3: Směje se Maďarová, která nejen kvůli triumfu v paralelním obřím slalomu na hrách už před slavnostním vyhlášením během něj a pak i po něm stále přijímala gratulace.
2: Ještě se mi to stává často, ale už samozřejmě méně často než hned po olympiádě, ale ještě to furt je častý, protože spoustu lidí jsem ještě nestihla potkat, ale je to skvělý. Samozřejmě je to hodně i co se týče toho, že mě potkávají na ulici, lidi poznávají. Zatím vždycky je to v dobrém, všichni mi chtějí přát jenom a gratulovat, což je krásný.
4: Zuzana Maďarová jde skvěle, stále vede. Maďarová si jede pro olympijské zlato. Zuzana Maďarová je olympijskou vítězkou.
2: Furt na to koukám, že to byla životní sezóna. Nejlepší sezóna jsem kdy měla a určitě myslím, že to bude jedna z nejlepších, co budu za celou kariérový, protože samozřejmě olympijský zlato nemůžete vyhrát každý rok, takže je to něco neskutečného a myslím, že to určitě zůstane jako jedna z nejkrásnějších sezon, protože i kdyby se něco takového třeba povedlo zopakovat, tak furt tohle to je ta první olympijská medaile a je to prostě něco výjimečného.
3: Dodává Zuzana Maďarová poprvé v kariéře královna bílé stopy. Z pražského Smíchova Jakub Kanta, Radiožurnál.

0: 10 let čekání je u konce.
1: Čeští fotbalisté jsou opět na mistrovství světa a Radiožurnál u toho nemůže chybět.
0: Naši komentátoři přímo na stadionech.
1: Reportéři v základním táboře české reprezentace i mezi fanoušky.
0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Všechny zápasy národního týmu nabídneme v přímých přenosech.
0: A k tomu postřehy a analýzy našeho tradičního fotbalového experta Pavla Horváta.
1: Mistrovství světa ve fotbale z Mexika, Kanady a Spojených států.
0: Od 11. června každý den ve vysílání Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.

0: Radiožurnál je 6 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
1: Česko podle Evropské komise může obnovit zemědělské dotace pro Agrofert. Unie je ale zatím nebude proplácet. Šéf Kremlu Vladimír Putin nevidí smysl v uspořádání schůzky s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Tenista Jakub Menšík vypadl na Roland Garros v semifinále po prohře s Němcem Zverevem. A bude slunečno, ojedinělé přeháňky, odpoledne přibývání oblačnosti a na západě i déšť. Teploty do 26 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: České úřady můžou obnovit zemědělské dotace firmám z holdingu Agrofert, uvedla to mluvčí Evropské komise Louise Bogeová. Potvrdila tak, že státní zemědělský intervenční fond postupoval správně, když rozhodl o obnovení plateb. Brusel ale zatím Česku dotace pro Agrofert proplácet nebude.
3: Česko musí podle unijní exekutivy všechny platby komisi vykazovat, ale Evropská unie je neproplácí, dokud potenciální střet zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO neprověří, uvedla Bogeová. Připomněla, že Evropská komise zaslala do Prahy několik dopisů. Žádá v nich Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo financí o informace, jaká opatření byla zavedena, aby se zabránilo možnému střetu zájmů. Babiš vložil v únoru akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust a považuje tím střet zájmů za vyřešený. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Novou ombudsmankou se stane právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolanská. Ve druhém kole sněmovní volby porazila bývalou zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou. Kostolanská po složení slibu nahradí přesluhujícího ombudsmana Stanislava Křečka. Ruský prezident Vladimír Putin zatím nevidí smysl v uspořádání schůzky s jeho ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Vyjádřil se tak během Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra. Reagoval tak na Zelenského otevřený dopis. Putin některé jeho části označil za hrubé. Ukrajinský prezident ve čtvrtek v listu šéfa Kremlu vyzval, aby se spolu sešli a dohodli na ukončení války. Moskva Ukrajinu napadla před víc než 4 lety. Země se od té doby brání masivním vzdušným úderům, při kterých umírají i civilisté. Karvinské Louky a polský Hažlach dnes propojí nová lávka nazvaná Sousedská. Až doteď museli lidé z obou břehů jezdit velkou oklikou.
4: Tady, když v polově granice je.
5: Teď jsme přesně na hranici.
4: Ale díky kvadce už nemá granice. Jaká granice?
5: Díky téhle lávce už vlastně opravdu žádná hranice není. Říká mi usměvavý starosta sousedního polského Hažlachu Grzegorz Sikorsky. Čekali na to 70 let. Tady lávka byla.
4: Tak, povodň ji zničila.
5: Tady lávka byla dřevěná, strhla ji povodeň.
6: Teď jsem v Česku a už jsem v Polsku.
5: Z Karviné, Andrea Brtníková, Radiožurnál.
7: Sport. Tenista Jakub Menšík se do finále Roland Garros neprobojoval. S Němcem Zverevem prohrál 1-3 na sety. V Paříži ale dosáhl na nejlepší výsledek v kariéře. Pro řadu tenisových expertů byl Menšíkův úspěch překvapením kvůli pomalejší Antuce. Proto má ale Menšík vysvětlení.
8: Proč se všude říká, že Antuka je můj slabší povrch? Celé dětství jsem odehrál na Antuce. Jsme z Česka, že jo, víme, jaké tam jsou podmínky a kde turné se odehrávají, takže já vždycky jako 8 měsíců v roce jsem hrál na Antuce, takže bych řekl, že Antuku mám vlastně jako pod kůži a je to povrch, na kterém jsem vyrůstal, ale samozřejmě o moje herní pojetí nemělo by to dávat smysl, že jo, ale nějakým stylem se mi to daří.
7: Kateřina Siňáková postoupila v Paříži do finále deblu s Američankou Townsendovou, deklasovali kanadsko-brazilskou dvojici Dabrovská-Stefániová 6-0 a 6-1. A kajakář Jakub Krejčí slaví premiérový triumf v závodě světového poháru. Vyhrál v pražské Troji.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Překážka na D2 za Hustopečemi a na Pražském okruhu za Vestcem. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy se vyhněte překážce za Hustopečemi. Na 35. kilometru leží na vozovce v levém pruhu roztrhaná pneumatika. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 nepřehledněte odstavený kamion mezi Vestcem a Jesenicí. Na 0,5 kilometru stojí v odstavném pruhu a je označený šipkou a kužely. A na dálnici D6 z Karlových Varů do Chebu čekejte překážku za Loktem. Na kilometru 130 stojí porouchané vozidlo, blokuje tam připojovací pruh od technického nájezdu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: O 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude jasno nebo polojasno, na horách na severu přechodně zvětšená oblačnost a ojediněle přehánky. Odpoledne a večer bude přibývat oblačnost a na západě Čech může lokálně zapršet. Teploty 21 až 26 stupňů, na horách kolem 16. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
10: Repríza pořadu na place Davida Novotného.
11: David Novotný na place a se mnou na mým place je Václav Chaloupka, vodní slalomář, single kánoe specialista, který se nechá říkat hlavně Váša. Já ti asi taky budu říkat Vášo. Takže Váša Chaloupka. Ahoj.
12: Ahoj.
11: Ty jsi se nedávno vrátil s nějakou medailí.
12: Jo, jo.
11: Pojď, pochlup.
12: Se stříbrem ze Svěťáků v Tacenu.
11: Svěťák je světový pohár.
12: Svěťák je světový pohár. Tacen je předměstí Lublaně, takže teďka
11: ty
12: už brdě, to máme.
11: Fakt je to předměstí. Jako
12: je
11: jo.
12: To předměstí Lublaně, nebo nějaká část jako Lublaně. No.
11: Jo, co tam teče?
12: Sáva.
11: Sáva.
12: Hezký,
11: to je nějaká jako jejich taková jako průvodní. Jakou má barvu frajerka?
12: No krásně modrou. Krásně
11: jako opravdu?
12: Modrou. Jako opravdu
11: takovou
12: modrou.
11: Azura? Jako
12: jo, jo, jo.
11: Znáš třeba
12: jako ne jako Soči?
11: Znáš
12: ne jako
11: Salcach?
12: No jasně. Takový Salza, Soča, tak ty jsou ještě trošku víc.
11: Víc.
12: Do zelena, víc, do zelena, ale jako kdyby prostě s Vltavou se to nedá úplně srovnat. Jako.
11: Bůh, ale máme rádi, ale tu naší Vltavu. Ale
12: máme,
11: z jiných důvodů. Počkej, k tomu se na chvilku dostat.
12: Ne úplně koupacích, jako no.
11: Takže, jasně, takže krásná řeka.
12: Je to krásný.
11: A Čistěnka. A Lublaň?
12: Byl nádherný trošku město, jo, jo.
11: Fakt, jo.
12: Taková menší Praha mě přijde.
11: Já si jako představuju to Slovinsko, že je prostě krásná.
12: Je to krásný. Je, to krásný,
11: je tam země. Docela málo lidí, mají i kousíček moře pro sebe, takový nějaký
12: krásný,
11: krásný hory.
12: No.
11: A prostě taková zelená. A to je jako
12: nějaká. Já to Slovinsko mám moc rád. Moc,
11: máš,
12: moc,
11: jo?
12: Takže já se do toho Tacenu, do té Lublaně vždycky rád vracím. A my jsme s trenérem právě řešili, který ten světový pohár tam zařadit, tuhle sezónu, protože potom je ještě příští týden je Svěťák v Německu, v Augsburgu a ten vynechávám víceméně čistě jenom z toho, že mám raději ten Tacen než ten Augsburg. Jako.
11: Takhle fakt, jo. Ty si můžeš dovolit vynechat nějaký Svěťáky, není pak důležitý nazbírat určitý počet. Já vůbec nevím vlastně, jak to
12: z hlediska jako celkovýho Svěťáku je samozřejmě důležité jezdit všechno. Ale vzhledem k tomu, že ta olympijská nominace už se rozbíhá letos a počítá se tam mistrovství světa a potom dva podzimní světový poháry, tak tady tyhle ty jako kdyby první tři, tady ten první blok není zas tak důležitý.
11: Nejsou takzvaně těch tak důležitý.
12: Jo, takže tam jsem si mohl jako vybrat.
11: To je strašně zvláštní, člověče, musíš teda,
12: je to zajímavý,
11: můžeš jako teda trošku strategizovat, jsou to ještě šachy jako na suchu.
12: Dá se to tak
11: jako
12: říct.
11: Ta příprava je.
12: Jo, to určitě.
11: Zaměříš to. Co to, ještě se vrátím do toho Slovenska, co, jaký jsou tam lidi?
12: Moc hodní. No ne,
11: a
12: tak
11: co se týká sportu, asi si myslím, že oni jsou sportovní země, ne?
12: Extrémně sportovní. Tak
11: byť?
12: Když si vezmeš, že mají Dončiče, mají Pogačara, prostě jako.
11: Jo, Dončič je taky.
12: No právě, a mají prostě skvělý ty tým, oni jsou prostě, já to nechápu, že jich jsou 2 miliony. A jsou tak dobří v těch sportech, to je prostě neuvěřitelný. Jako.
11: A tak to se vem si Island, ty mají ještě méně, mají někde 300
12: tisíc. No to je pravda, to je pravda.
11: A taky
12: no.
11: Jsou jako házenkáři a atletů. Prostě
12: je to zajímavé, jak některé ty sporty, i to Norsko a tak, prostě ten Norsko. Sport mají prostě fakt jako úplně jako zakomponovaný v té své kultuře.
11: Mají to někde v DNAčku, no. No a jsou třeba hluční u té vody jako fanděj spontánně?
12: Fanděj, ale jako to v Praze je lepší kotel, to zase.
11: No to jsem, k tomu jsem se samozřejmě chtěl dostat, protože nevynecháš Svěťák v Troji.
12: Určitě ne. No, to je svátek.
11: A teď mi řekni, i když je to teda ošklivá Vltava, ve který nechceš dělat glo-glo, tak co pro tebe ten Svěťák v té Troji znamená?
12: Je to ta nejvyšší soutěž, kterou my v Česku můžeme jezdit. Uh-huh. Samozřejmě jasně, může být mistrovství světa, mistrovství Evropy, ale to se nekoná prostě tak pravidelně. Uh-huh. Za to ten světový pohár je v Praze každý rok, až na výjimky a prostě Danstag s Mírou Lencem jsou schopni vytvořit úplně fantastickou atmosféru.
11: Jasně.
12: A tím to jako pozvedávají úplně na jiný level a i ta organizace je prostě je fakt jako dotažená do puntíku.
11: Jsou v tomhle tom teda ty rozdíly. Plus teda, jakože už se tam naučili chodit lidi,
12: jo.
11: Který prostě vlastně si zvykli na to, jak je to komentovaný, zvykli si na to, že vlastně ty úspěchy přicházejí a jsou schopní vytvořit prostě fakt jako takový kotel úl.
12: Jo.
11: Takový prostě včelín,
12: jo,
11: úplně.
12: Jo. Určitě to tak je a pomohli tomu, myslím si, i ty prostě úspěchy těch jako našich sportovců v poslední době. Samozřejmě Štěpánka to nastartovala prostě jako na přelomu tisíciletí. Pak si myslím, že tomu hodně pomohl Vávra Hradílek, tou olympijskou medailí z Londýna. A teďka vlastně Jiře Prskavec to jako kdyby navázal. A do toho se samozřejmě přidávaly jako kdyby další a další úspěchy, ale samozřejmě nejvíc ve společnosti rezonují ty olympijský, takže tohle tomu určitě pomohlo.
11: A je to ještě i ta zodpovědnost, je tam ještě i taková ta zodpovědnost, že tady zrovna chceš uspět, jakože tady jezdím doma, tady jezdím pro ty svý.
12: Jo, určitě tam je. Určitě tam je. A možná i to mě vlastně trošku tady na tom pražském světě jako nechci říct, že svazuje, ale jako určitě tam cítím nějaký trošku jako tlak navíc, že to je ta domácí tráť a chci tam předvíc se před.
11: Rozklepám se ty párečky jako, trošku víc.
12: Trošku víc, než třeba teďka v tom ta cenu. Jako,
11: myslím jako, si, že jsi jel uvolněně.
12: Myslím si, že byl jsem určitě víc uvolněný.
11: A proto možná to cinklo.
12: Jo, prostě, určitě tam hraje roli.
11: Ty víš, že uvolněnost. Prostě, když si jen tak mícháš, tak jako, že to přinese.
12: Určitě.
11: Když jsi malinko v křeči, že můžeš udělat.
12: Váš
11: Chaloupka je mým hostem na place.

0: Repríza pořadu na place Davida Novotného.
1: David Novotný na place a se mnou na mým place je Váša Chaloupka, vodní slalomář, single kanoista, který jezdí světový poháry a pojede i v Praze. Můžete se na něj přijít podívat do Troji. A prosím tě pěkně, i v Tacenu, i v Praze, předpokládám, že je živá ta voda.
2: Ano.
1: Že to není umělej kanál.
2: Jo, takhle. No, jako je to umělej kanál.
1: No, tak počkej, umělej kanál, jako jasně vždycky, ale jo, počkej. No, jsou přeci, třeba na olympiádě v Londýně bylo special prostě uděláno.
2: Rozumím, už se chytám.
1: No,
2: myslíš, že si ta voda jako kdyby teče přímo z řeky?
1: Ano, ano.
2: A nebo je nějaká jako kdyby umělá nádrž, kde se to jako kdyby točí?
1: No. A jaký je mezi tím rozdíl a tohle to?
2: I Tacen, i Praha, i ten Augsburg, je všechno jako
1: je z řeky,
2: je to prostě jenom odvedené jako kdyby zvlášť koryto, kde se samozřejmě to reguluje klapkama a tak dál, ale je to jako je to z řeky.
1: A
2: potom ty olympijské, tak to se jako to ty se vytvoří nějaká jako nádrž.
1: Nachystaný,
2: nádrž, kde jsou pak jako kdyby cirkulující pumpy, které to tahají nahoru.
1: Jasně.
2: Teče ten kanál a pak zase do těch pump a pak na to jezero se jako vyjíždí a tak dále.
1: A to mi to přijde jako rozdíl mezi živou a umělou trávou. Že prostě,
2: jak tam
1: cirkulujou ty pumpy, takže to máš vlastně jako pravidlo, že to je nějaká voda. Tady ti prostě připluje nějaká voda, která je živá a která prostě občas ti šplouchne malinko jinak, i když tam trénuješ, i když jsi naučený, tak ji musíš načíst třeba i na poslední chvíli, že jaký to je tohleto jako ježdění? Máš tam nějaký prostor na improvizaci a musí být rychlá asi ta improvizace případně.
2: Určitě a rozhodně víc potřeba umět improvizovat na těch přírodních tratích, protože prostě tam ten faktor té vody, která prostě opravdu může být jako nepředvídatelná, je ještě mnohem větší.
1: Ano.
2: Ale na druhou stranu ta voda pulzuje i na těch jako kdyby umělejch tratích a tak dál a i tam člověk musí jako kdyby umět zaimprovizovat. Ale bohužel se prostě v těch posledních letech přechází spíše na ty umělý.
1: Fakt, jo.
2: A odchází se bohužel prostě od té přírodní vody. Samozřejmě jako velkou roli v tom hraje i sucho, že už prostě jako té vody prostě nebývá tolik, takže prostě přechází se na ty umělý tratě a naštěstí v té Vltavě ještě vody dost, takže v Troji držíme.
1: No mně přijde právě, že ty vodácký sporty zhlukujou takový jako vodní lidi. A ty vodní lidi, že jsou jako dobrá parta většinou, že to bývá spojený prostě, jako rozumíš, táborák, zpívání, chlastání, hodně dětí, taková rodinná session a jakmile se to stane nějakým umělým, tak mám pocit, že by tohle to jako mohlo trošičku někam vyfrčet, vymizet.
2: No,
1: to nebyla určitě úplně otázka,
2: ale je to zamýšlení, ale máš pravdu, protože rozhodně ten sport se víc profesionalizuje a jako bohužel se opouští trošku tady tyhle jako kdyby táboráky a jako kdyby po tréninku na pivko a tak dál, to už prostě se jako kdyby opouští, na druhou stranu ta parta se tam drží skvělá. Takže to je jako super. Jako profesionalizuje se to, prostě hlídáme si víc životosprávu a tak dál, ale ta parta je tam furt skvělá.
1: Takže když porušíš burstama, tak musíš se potrestat další dva dny, se musíš potrestat.
2: Mě to potrestá pak na té vodě, se cítím výrazně hůř, takže jako se tak potrestám sám, jako ale.
1: Hele, a je i to parťáctví jako něco, co tě k tomu sportu váže víc a láká tě to na něm?
2: Já prostě mám tam strašně silný jako vztahy. I vlastně manželku jsem potkal u vody, takže prostě většina mých kamarádů jako je tady z toho prostředí a prostě to v tom srdci budu mít jako navždycky.
1: Jak jsi potkal manželku u vody, jako šla tam s Valchou prát prádlo? Asi ne, viď? Závodila taky,
2: ne na tak vysoké úrovni, ale taky pochází z Olomouce jako já, takže my jsme se potkali jako v Olomouci v oddíle a tak dále.
1: Ale Olomouc, to je zajímavý, co tam teče, prosím tě?
2: Tam teče Morava.
1: No dobře, ale
2: my pádlujeme na Mlýnském náhonu.
1: Co to jako znamená?
2: Já ani nevím, co to přesně znamená.
1: Co to znamená pádlovat na Mlýnském náhonu? To prostě jen tak
2: ale ono
1: se pomalinku valí někam.
2: Ono to tak zní jako i romanticky a i tak romanticky tam jako vypadá, protože ta divoká voda tam moc není.
1: Je to hlavně zní hrozně líně.
2: Hodně líně.
1: To prostě líně. A jak to, že prostě frajer, který potom jako cinká na svěťácích medailema, prostě trénuje někde na líní vodě?
2: Tak já jsem nadrtil fyzičku. Díky tomu. A pak jsem se samozřejmě musel jako naučit na ty divoký vodě. No.
1: My se k tomu ještě vrátíme, vy si zatím odpočiňte, David Novotný a Váša Chaloupka vás baví na place.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Repríza pořadu na place Davida Novotného.
1: David Novotný na place, se mnou na mém place je Váša Chaloupka, vodní slalomář, a my se malinko pozvrátíme, úplně blbý slovo, ale vrátíme se v čase, a protože ty jsi zmiňoval, že jsi trénoval v Olomouci na nějaký líný vodě. A kde se vůbec vzalo v malém Vášovi, jakože kdo to do něj nasypal, že si má sednout do kánoe a pádlovat?
2: A já jsem hrával fotbal, úplně od mala.
1: No vidíš, tak to tam mi Olomouc trošku sedí.
2: Ano,
1: Mušle,
2: ano, za Sigmu jsem hrál. Za Sigmu.
1: No ne.
2: No, ale pak jsem se zranil. U 9, U10 jsem poměl končil.
1: Tak to je maličké. Myslím, to ještě tam se zranil jako U10?
2: No ale já jsem měl nějaký, já myslím, že to bylo jako růstový, jsem měl zánětky čelního kloubu.
1: Ty brďo.
2: A prostě půl roku musel
1: jako,
2: jsem...
1: Jako, že jsi moc rychle vytáhl.
2: Asi, jako no. Ale jako dlouho jsme řešili, jako po doktore jsme lítali s taťkou a řešili jsme, jako čím, co to může být, jak to zastavit a tak dál. A prostě více mi nám řekli, musíš si odpočinout.
1: Děláš si srandu v
2: Takže
1: deset,
2: jsem prostě v 10 letech, jako kdyby to zastavil. Musel pustit. Hmm. A byl jsem půl roku doma, z čehož mamce samozřejmě jako hráblo, takže říkala, rozhodně si musíš něco najít, jako kdyby místo toho fotbalu.
1: Jeď,
2: a víceméně jsme prostě
1: domů.
2: Hledali jenom něco, kde nebudu zapojovat nohy. Protože prostě jsme jako měli strach, aby jako prostě, že prostě jak díky tomu přetížení z toho fotbalu, z toho běhání, tak prostě se to jako kdyby furt vracelo.
1: Počkej, ale za toho půl roku už se to nějak uklidnilo, ne? Zastavil
2: asi
1: si
2: uklidnilo,
1: trošku, pozastavil
2: asi jo,
1: si
2: ale růst. Jako kdyby ty bolesti přetrvávaly pořád. Jako.
1: Bolelo to fakt.
2: Bolelo to pořád.
1: Byl jsi nešťastný malý Váša.
2: Byl jsem nešťastný.
1: A miloval jsi ten fotbal, jo.
2: No, jo a to miluji pořád.
1: Jako. Ty brďo! A. Takže fandíš Sigmě, předpokládám.
2: Jo, Sigmě pořád.
1: To nevadí, to nevadí.
2: Ne, to je v pohodě.
1: Někdy jako, budeš mi nějaký, no. Tak to, vlastně
2: tak
1: poslední,
2: loni, že jo,
1: poslední
2: loni.
1: Byl po vítěz
2: no,
1: poháru, že?
2: No, to je v pohodě.
1: Ale v Evropě...
2: Jasně.
1: Tak jako ukázalo tak, se, no.
2: No, tak...
1: Měli jste kliku trošku, viď? A pak no. No, dobře, no. Chodíš tam jako celebrita na Andrew Stadion, jako...
2: Jo, tak to mě že... ještě neoslovil, ale vidíš, to by si mohl...
1: Promiňte, já jsem ten Váša Chaloupka.
2: Já jsem
1: promiňte,
2: za vás hrál.
1: Já jsem hrál, no, půjde se něco stalo a to... No, prosím tě, no, a takže se nožka dala do kupy a maminka, která už tě měla plný zuby doma, tak tě potřebovala odlifrovat
2: odlifrovala.
1: Ale koho teda napadla voda?
2: Přes rodinnou známou. Jejíž děti fakt, dělali vodní slalom nebo právě kanoistiku.
1: Taky v Olomouci.
2: Jo.
1: Na tom samým líným místě.
2: Na tom samým líným mlýnským náhoně.
1: Tak ono se tam asi něco děje, ta voda tam je prostě nějaká...
2: To trenérský zázemí máme skvělý.
1: Fakt,
2: v Olomouci. Jo. Máme tam jako kdyby spoustu reprezentačních trenérů jako juniorských, takže ta líheň tam je a ta párta mě vlastně chytila hnedka od začátku. Bylo to určitě něco jiného, než prostě v té Sigmě, kde to prostě byl samozřejmě větší taková mašírka a toho řvaní tam bylo dost, na té vodě.
1: Jasný.
2: To bylo jako takový prostě přátelský a
1: zároveň teda Vášo, je to přestup z kolektivního sportu na individuální.
2: Určitě, ale já jsem jako se přiznám, vlastně občas se k tomu vracím, že já jsem byl i dost nervózní během toho fotbalu, když si pamatuju, já jsem hrál obránce a prostě na startu těch zápasů jsem prostě jako cítil tu nervozitu za ten tým.
1: Fakt?
2: Že to nechci zkazit a tak dál.
1: Tak jsi byl kapitán?
2: Myslím si, že některý roky jsem byl i kapitán,
1: prostě
2: jsem hrál jako stopera a prostě jako... A takže jsem to jako určitě cítil a tady v tom individuálně jsem si říkal, jako ta nervoza tam byla pořád, ale hrál jsem sám za sebe, nikomu to jako by nepokazím.
1: Nebudeš to kazit
2: někomu
1: dalšímu.
2: Já budu ten sám, který se když tak musí jako kdyby zkousnout tu prohru a to vlastně mě taky asi bylo potom jako blížší, no.
1: No a víš, co se říká, jako já mám rád kolektivní sporty, protože sdílená radost je dvojnásobná
2: to
1: to trápení je poloviční, protože
2: jo,
1: se podělí.
2: Jo. Jako ta radost a vlastně já strašně rád sleduju jako ostatní sporty. I ten fotbal pořád, prostě Ligu mistrů, prostě všechno to sleduju. A ta radost jako v tom týmu, to se jako nedá moc srovnat. To je určitě prostě větší a i když těch jako vítězství jsem pár zažil, tak v tom kolektivním sportu, když prostě člověk projde celou tou sezónou a pak nebo nejenom na konci, ale prostě se slaví, tak to je určitě něco, co mi teďka chybí, ale prostě vybral jsem si jako takhle a nelituju.
1: Je tam možnost jako zažít víc příběhů. Máš třeba prostě nějakýho lůzříčka, který prostě najednou se a vybublá tě a ty jako kapitán máš za něj radost. No nic, já tady nebudu adorovat jako kolektivní sporty, to jen proto, že jsme zabloudili k mýmu oblíbenému fotbalu, samozřejmě. Nicméně říkáš, že prostě ta líheň olomouckýho vodního slalomu je prostě nějaká. No a mají třeba jako tady Pražáci jako strach z Olomoučáků, když jim tady začnou sbírat.
2: No strach nemají z jednoho prostého důvodu. Vlastně všichni ti Olomoučáci, kteří se jako ukážou, že mají nějaký talent, tak přecházejí do Prahy a mění a přestupují do oddílu pražských.
1: Dobře.
2: To znamená, oni jsou za Olomouc moc rádi, protože to mají jako kdyby líheň a pak si skautujou jako ať už Dukla nebo USK si skautujou.
1: Čili larvičky, prostě, z kterých se vylíhnou potom.
2: Takže oni strach nemají.
1: A ty motýlci už jsou vlastně pražský.
2: Ano, to by v Olomouci musel být kanál, kde by, no, a pak by se mohli konkurovat, jako, ale to je běh na dlouhou trať. No.
1: No ale děje se něco v tom směru? Opravdu se něco děje? Z toho mlýnského náhodou se něco stane? Opravdu?
2: Ano.
1: Něco živějšího.
2: Jako prostě to už bylo posledních 10-20 let, se tam takový jako kdyby se tak jako řeší a tak dále. To je na dlouho. Ale jako věříme.
1: Váša chaloupka je hostem Davida Novotného na place.

0: Repríza pořadu na place Davida Novotného.
1: David Novotný na place a se mnou na mém place je Váša Chaloupka, single kanoista, vodní slalomář. A my jsme probrali Malýho Vášu a to se mi líbilo, protože tam byl, jsme šli rychlý fotbálek a Malý Váša teda už jezdí na kánoj a už vlastně jako taky putuje do Prahy, taky si teda putoval do Prahy, aby tě tady jako ten nebroušený diamant malinko vybrousili, čili si strávil půl života v Troji.
2: No, 9 let jsem v Praze už
1: teďka. No, to není málo,
2: to není málo.
1: To není málo. To je docela zásadní. Taky myslím, že ti jako už opouští ne úplně, protože že máš třeba jakoby vy, takový to severomoravský. Takže tam máš, ale ne moc přízvuku, na to já jsem jako, ne že bych byl na to pes, že by to nebavilo, ale baví mě vždycky odhadovat, kdo odkud je, protože prostě mám na to ouško, takže už máš takovej jako nádech.
2: Já jsem v tom hodně nalívací, že tu praštinu jsem jako rychle chytil, jo, že... ale zároveň občas tam samozřejmě vykoukneš, je to hanácký nářečí.
1: No tak nedivě takže... se, jezdíš domů, předpokládám, a tam to zpívání okamžitě chytíš, ne?
2: A hlavně doma dostávám dost CRS za to, když mluvím pražsky, že jo, takže...
1: Jako nespisovně vlastně.
2: Ano.
1: Trojský kanál. To je trojský. No vlastně v Olomouci to je trojský kanál.
2: No.
1: Co děláš?
2: Přesně.
1: No jasně. Takže jo, takže dostáváš CRS a to je správný. Musíš si držet kořeny a vlastně kam patříš. Jezdíš s sebou rodiče po svěťácích?
2: Ne všude, protože mám 3 sourozence. Takže jasný. Tu pozornost musí dělit nějak.
1: Jasný. Taky ale, sportujou teda?
2: Mám 1 ségru a 2 bráchy a 2 bráchové hodně. Ségra tolik ne.
1: A co dělají bráchové?
2: Bráchové, fotbal a házenou.
1: Takže ty brďo, ale rodiče to mají teda rozhozený.
2: Hodně rozhozený.
1: Pekelně.
2: Takže jako kdyby teďka si rozhodí sporty. Ten celý rok a teďka jo, tak tenhle víkend jsme tady. No,
1: oni musí pečlivě plánovat, jo, v podstatě.
2: Hodně pečlivě plánovat.
1: A tu ségru sebou tahají.
2: Ségra, ta už je jako, ta je vlastně o 2 roky méně než mě, takže jasně. Ta už má teďka, čeká druhý dítě. Takže
1: nic,
2: ta už jako,
1: jiný starosti.
2: Co jiný starosti.
1: Pro rodina, nazdar. Bráchové, ať si dělají, co chtějí, je to prostě.
2: A bráchové jsou v pubertě, takže teďka přesně.
1: Oh, tak to je super. No. Co víkend, tak někde jsou a musí to teda podělit. No to je výborný.
2: Je to pěkný, jakože to prostě sdílí se všema. Prostě ví, že já teďka mám tenhle ten závod, druhý brácha má prostě fotbal, tamhle jako u Olomouce, další prostě má prostě házenou v Brně a tak dále prostě.
1: No ale vlastně vy bráchové se na sebe moc to nestíháte, protože co víkend, tak každý něco má, ne?
2: Nebo... No to je těžký, no.
1: Je to těžký tohle.
2: Prostě já si myslím, že stihnu každýho vidět třeba tak 2x ročně a no, to mě jako mrzí prostě, no.
1: Ta házená je v Olomouci?
2: Jo.
1: To nebude teda
2: nějaký jako výběr olomouckého kraje a
1: jasně. A ten druhý hraje za Sigmu teda.
2: My bydlíme, nebo naši bydlí jako kousek od Olomouce v jedné vesnici a jasně. Hraje za tu vesnici jako no.
1: Jo. No tak to je úžasný. Ty brďo, to si úplně umím.
2: Ale no, prostě, no, takhle, ještě chci říct, že ano. Prostě s těma bráchama máme jako super vztah a všichni ten sport milujeme, takže to pak spolu sdílíme a prostě to je pěkný. Tak no to mám moc.

0: rád.
1: Samozřejmě, samozřejmě. A teda, jak to bude v té Troji? Kdo tam bude, kromě včelího úlu, který vytvoří prostě různý turisti?
0: Bude tam... Z těch dvou bráchů tam bude ten starší, bude tam táta, bude tam děda, takže tam budou 4 generace, protože já už mám teďka teda taky čerstvě syna, takže...
1: To by se třepou párky už teď, ale jo, z té zodpovědnosti.
0: No ne, zodpovědnosti ne, já se na to moc těším,
1: že tam budou. Můžu si to užít.
0: Tohle si fakt můžu, no, užívám moc.
1: Protože jako, když si to užiješ, tak prostě to klapneš, jo. Umím si představit, že v těch rodičovských očích je ta pícha a že to je vlastně dojemný docela, ne? To je
0: určitě,
1: prostě takový těžkej.
0: Jo, to jo, ale taťka docela nervák.
1: Nerva.
0: Takže taťka to jako kdyby je hodně nervózní. Děda už je víc nad věcí.
1: Jasně.
0: Takže oni se tak jako kdyby doplňují tady
1: prosím
0: tomhle.
1: Prosím tě, život, jo, no, jo, tak jo, příští týden pojede zase, nech toho.
0: Samozřejmě děda veze Slibovici, že jo, tak to je taková jistota. Jako. A to si může dát až po závodě, no, tak to je.
1: A to jsou rádi teda i tvoji jako souputníci, ne? Že jako přijedou od vás.
0: Jo, oni ví, oni už znají.
1: Od vás a přivezou, jo, je to takhle. Tak to je moc dobře. Protože ty jsi zmínil senátora, že další jako to, ten je ale malinký.
0: 2 měsíce.
1: No to je opravdu malinký.
0: To je malička, ty. Ještě nebyl v lodi, to je no, moc brzy. No,
1: tak prosím, se uklidníme, ne? Jo. Ale budeš mít ty ambice?
0: Určitě, ale zároveň prostě chci, ať umí kopnout do balónu, chci, ať umí držet hokejku, chci, ať umí jako kdyby prostě odehrát tenisový míček, takže prostě chci mu ukázat veškerou tu plejádu těch sportů a pak jaký si vybere, tak si vybere.
1: Ať si vybere, ale tak bude mít jako vzor asi nějaký a
0: určitě.
1: To asi pro něj bude těžký. Těžký se tomu nějak jako vyhnout.
0: Asi jo, tím, že vlastně žena jako se tomu věnovala, tak prostě oba no, jsme v tom jako vyrostli určitě předpokládáme, že to bude asi sport číslo 1, ale uvidíme. Mm. Nemusí to tak být.
1: Žádný cpaní teda, myslíš?
0: Ne, nechci ho tam určitě cpát.
1: Ale aby sportoval, ono se to neúplně nosí, ne? Jako jasně, že ze sportovních rodin, protože víš, jaký život prožíváš a i co to přináší a že to k něčemu je a že z tebe je vlastně nějakým způsobem, proto že to má pravidla, tak jakoby rovnější člověk, protože prostě máš pravidla, který by si měl ctít. Ne každý je cí a bababá, jako jasně, ale že k tomu sportu výst jako není asi úplně moderní, ale...
0: No. Ale to my určitě budeme, jako. No. I ty prostě mu chceme jako kdyby vštěpovat ty správné jako hodnoty, zásady, fair play a tak dále. To si myslím, že ten sport je super. Na
1: zároveň mám pocit, že ty mladáci... No, je to takový zhlížení těch generací, jako, takže to není třeba fér úplně a nechci to dávat do jednoho pytle, že prostě mají už ty zábavy takový jako nemoc kolektivní, jako že se nevyhledávají v těch osobních těch, a když je to ta voda, tak úplně tam musíš prostě tam jít, musíš se sebrat, zvednout prdku prostě od telefonu, od počítače, z toho domova nějakýho, z toho teplíčka a musíš z nějaký komfortní zóny zřejmě do nějaký nekomfortní, která se ale stane postupně tvojí komfortní zónou přeci, že jo?
0: Určitě, no. Ale ten diskomfort prostě bez toho by to nešlo a rozhodně budeme chtít vychovat. Nebo je, mluvím v množném čísle, máme první zatím.
1: Máte
0: postupně.
1: Plány teda. Máte
0: ano,
1: plány.
0: Máme plány.
1: Protože ale... ty jsi hodně dětí a žena
0: jo.
1: Taky?
0: Žena má 2 sourozence.
1: Takže v podstatě to vypadá,
0: je to docela ložený,
1: že 3 jako, je minimum.
0: No. 3 je minimum, no. Tak uvidíme.
1: Vy jste měli třeba florbalový tým, nebo prostě...
0: Jako klapzubová 11 no, to asi nebude, to ale jako...
1: Budeme brzdit. Hele, tak jako pro tátu asi žádná velká obstrukce, ale pro mámu, ty brďo, jako porodit 11 frajerů, aby mohli...
0: To je moc, a ten strach.
1: Pak...
0: No jasně, no.
1: No takže malej se jmenuje...
0: Benjamín.
1: Benjamínek. No vidíš, ten by měl být ale nemlčí, to už mu teda, když mu nadělíte.
0: My jsme si říkali, že jako kdyby odkládat si tohle jméno, který se nám líbí, až na to posledního, aby byl kluk, to je takový riskantní, tak jsme to radši jako kdyby bouchli netka na začátku.
1: Rovnou vyplejtvat, rovnou vystřelit, jo, v pořádku. David Novotný na place a se mnou Váša Chaloupka.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Repríza pořadu na place Davida Novotného.
1: David Novotný na place a se mnou na mém place je váša chalupka, vodní slalomář, single kanoista. Váš, už se přesuneme jako mezi dospěláky. A teď mě zajímá v tom tvým sportu, my už jsme to někdy v průběhu hovoru vlastně toho rozhovoru naznačili, jak moc těžký je v tomhletom vlastně takovým českým už trošku jako sportu se dostat do repre na ty důležité události.
2: No je to hodně těžký.
1: Výborně.
2: Ty domácí nominace,
1: já to malinko rozkrejt. Jako
2: ty domácí nominace jsou jako stěžení bod celé té sezóny, kde se vlastně člověku jako otevře vůbec potom ta mezinárodní scéna, mezinárodní akce, a když člověk nezvládne a není mezi těma nejlepšíma třema na ten daný rok, tak prostě má rok mimo. No. A to se mi bohužel stalo loni, kdy to byla velká rána, ale zase pomohlo mi to jako si to trošku srovnat, ale to jsem se vrátil, za což jsem moc rád.
1: Jasně. Takže tě někdo šmiknul prostě, ale ono to není, je ta konkurence prostě velká a i v té naší zemičce, ale ten vodní slalom je opravdu taková, že když se člověk podívá na mistrovství světa nebo na olympiádu, říká, no tak metály přivezeme prostě tady z tohohle sportu, to je jako jasný.
2: Přesně tak, a je to podle mě právě i díky té konkurenci, že prostě my se jako bijeme mezi sebou a je to strašně těžký, ale pak člověk, když už to zvládne a přijde na ty mezinárodní závody, tak je prostě vycepovaný z té domácí konkurence, z domácí nominace a pak prostě má mnohem větší šanci uspět na těch velkých závodech. Takže vlastně ono to je těžký, ale vlastně jako je to dobře. Pro ten český vodní slalom je to dobře.
1: No samozřejmě, chápu, že vždycky tam je nějaký top závodník,
2: přesně
1: který
2: tak,
1: právě pro to může,
2: který si to prostě jako to může prožil a jako vydrtil si to, prostě všechny ty nervy a tak dál, ale to jej posunulo na vyšší úroveň a to je prostě dobře. Jako.
1: A když se teda dostaneš do repre, tak jsou dvě události, které jsou stěžejní, je to mistrovství světa, který se jezdí co rok?
2: Co rok výjima olympijského roku.
1: Výjima olympijského roku. Jo, takže,
2: a potom mistrovství Evropy a to se
1: tři roky
2: rok.
1: Po sobě je mistrovství světa a čtvrtý rok je olympiáda.
2: Přesně tak.
1: To je tvůj sen samozřejmě,
2: ano,
1: jak jinak. Ano. To je prostě,
2: je to prostě v tom našem sportu, je to jako vrchol kariéry, ale ta olympiáda je stížena ještě tím, že tam jede jenom jeden. Nejenom ty tři, co jezdí na to mistrovství světa, ale jenom jeden.
1: To je strašný.
2: A to si to je jako šílený a je to těžký a to je velký boj.
1: A teď vy jste kamarádi a musíš to dopřát potom tomu druhému a přitom by si tam sám radši prostě byl.
2: Je to těžký, ale vlastně třeba to poslední olympiáda do Paříže, která se mě teda nepovedla, tak tam jsem o to jel proti Jiřovi Prskavcovi a Lukáši Rohanovi.
1: No jo, no.
2: A jako s klukama jsme potom měli jako, nebo během toho to bylo jako v pohodě, že prostě jsme spolu jako docházeli vycházet a i potom prostě podali jsme si ruce a bylo to jako super. Jako.
1: Musí to tak být, musíš jim to přát.
2: Bylo to vlastně jako silný, strašně silný, ale krásný.
1: Hele, a kombinuješ to třeba i s tím crossem?
2: Ne. Já jsem to párkrát zkusil, ale...
1: Není to pro tebe?
2: No, jako nemyslím si, že ani to není pro mě, ale tak přece jenom ten cross je jako na kajaku, já jezdím na kanoji, takže to je trošku určitá...
1: Je to velká
2: jako,
1: změna asi.
2: Je to určitá změna a ten cross se za poslední roky šíleně posunul a já jsem to jako kdyby už teďka, kdybych začal... tak jako ty kluky by bylo strašně těžký dohnat.
1: Nedoskočíš.
2: To znamená, jako držím si tu svou kánoji a držím jim palce.
1: jestli by skrz ten cross jako nebyla ještě nějaká cestička.
2: No, jako už i v Česku máme tak dobrý jako kluky v tom krose, že jako to je zavřený. Takže já věřím, že moje cestička je pořád na té kánoji.
1: Jasný, chápu. A teď mi řekni, co teda příští olympiáda je Los Angeles, respektive vodní kanál bude jinde.
2: Ten bude jinde, docela dost daleko, 30 kilometrů. Ale samozřejmě budeme součástí olympijských her Los Angeles. Ano.
1: A ty by si byl rád samozřejmě. A co ty pro to konkrétně vlastně jako musíš udělat?
2: Pokusím se být co nejvíc stručný.
1: To nemusíš.
2: Je to celkem 9 závodů. Ano. Letos 3 mistrovství světa a 2 světové poháry a příští rok zase mistrovství světa a 5 světových pohárů. To znamená, tady těchto 9 závodů se počítá a z nich se počítá nejlepších 5 výsledků a ty se potom, každý vlastně z tomu závodníku se počítá těch 5 výsledků a pak se udělá jako kdyby celkový žebříček. A podle mě myslím si, že v naší kategorii je to prvních 8 států má olympijské místo. A vlastně česká trenerská jako rada se rozhodla, že kdo bude nejvýš tady v tom žebříčku přímo jako na jméno z těch Čechů, tak ten jde na olympiádu.
1: Žádnej rozlišovací závod.
2: Žádnej rozlišovací nic,
1: žádná
2: prostě,
1: jedny nervy prostě.
2: Což je vlastně jako kdyby, za mě to je super, to je protože prostě, to prostě je v té mezinárodní konkurenci.
1: A lepší
2: vlastně. A je to lepší než v té české a je na nějaký vzájemný jako pořadí mezi Čechama, to je takový jako víc ošemetný a tak dále.
1: Je to malinko ošemetný.
2: Prostě jako
1: co se týče vlastně těch vztahů, se mi zdá, že potom vlastně se to může pokazit tady na tomhle tom.
2: A spoustukrát vlastně v minulosti se stalo, že si to byl člověk, který byl velmi silný v té domácí nominaci, ale nebyl už třeba tak dominantní v tom světě a tohle je tím jako kdyby eliminovaný, že prostě tam ty světový závody, které jsou samozřejmě důležitější.
1: Ta dlouhodobá forma, jako taky to ukáže to dlouhodobou
2: přesně
1: formu.
2: Přesně tak. No. Je to jako kdyby ve dvou letech a ano. To je jako taky super.
1: Proto já jsem měl i starý mistrovství světa třeba v hokeji radši, když hrál každý s každým v tabulce, pak se prostě sečetlo a nazdar, než to playoff, kdy no, prostě jasný. Se může trošku stát, jako cokoliv. Váša Chalupka je hostem Davida Novotného na place.

0: Repríza pořadu na place Davida Novotného.
1: David Novotný na place, se mnou na place je Váša Chalupka, vodní slalom singlkán. Tenhle sem pořad je na place a já vždycky k tomu přidávám, že vám přineseme nějaké emoce. Mně se líbí emoce. Já vlastně s emocema pracuju celý život, líbí se mi moje emoce, líbí se mi, že nezvládám a tak dále, a líbí se mi na sportovcích emoce, jsem dojatej, dokážu se prostě naštvat, potěšit, husí kůži mít a dojímat se jako k smrti nad těma úspěchama. Co tobě přináší vlastně jako to tvoje sportování za emoce? Byl jsi smutnej? No, jo, promiň. Co ti přináší emoce?
2: Ano. Mě to strašně dobře, jak jsi teďka řekl, protože já to mám velmi podobně se sportem a já miluji ten sport a prožívat ty emoce. Samozřejmě pro mě to je specifický, že jsem ještě jako profesionální sportovec, to znamená, já to prožívám jako kdyby na sobě, a zároveň já jsem jako velký fanoušek sportu obecně, to znamená, mě ten sport baví sledovat a já to prožívám i prostě s těma ostatníma sportovcema, nejenom českýma, ale prostě řeknu to fandím Arsenalu, to znamená, teďka tato sezóna byla jako silná, zažili jsme jako prohry i vítězství a jako když teďka mě viděli, jsme sledovali finále Ligy mistrů teďka po cestě vlastně zpátky, když jsme se vraceli z Tacenu, tak já jsem u toho vlastně jako skákal prostě a byl jsem víc nervózní než na finále toho světového poháru, že jsem tři hodiny předtím, jo. To znamená, já ty emoce jako prožívám hodně, ať už aktivně nebo pasivně, a prostě já to mám strašně rád.
1: No a co třeba ještě další jiný sporty, komu jsi schopný fandit a užívat si?
2: Nemám třeba tenis hodně, teďka French Open sleduju. Respektive já faním Alcarazovi, to znamená, když teďka nehrál, tak jsem si říkal, no tak to bude nuda a že to vyhraje Sinner, no ale tím, že on vypadnul, tak rázem je to otevřený, takže zase začínám trošku jako do toho víc jako sledovat každý zápas a tak dál. Takže tenis, hokej taky, ale ne tolik, protože vlastně sám jsem ten hokej nikdy moc nehrál.
1: Jo.
2: Takže spíš tak jako se snažím se tam mít přehled a tak dál, ale už nejsem do toho tak vtažen, jak do toho fotbalu, do toho tenisu, protože ten tenis jsem vlastně taky v mládí trošku hrál asi rok nebo dva.
1: Okay.
2: A ten fotbal vlastně hodně a vlastně taťka je fotbalista, děda je fotbalista, vlastně oba bráchové.
1: A prostě a fandí se u vás to... se fandí Durch jako Sigmě?
2: No, jako Sigmě asi nejvíc.
1: Asi nejvíc Sigmě? A z těch zahraničních tam už se to láme.
2: Tam se to láme, vlastně bráchy jsem oba přetáhnul na ten Arsenal, tam to bylo snadný, jako, ale tátu s dědou ne. Jako, jo,
1: no a ty jsou zatvrzelý, když se jde fandit venku někomu, Bayern, Mnichov.
2: Nevím, nebavili jsme se někde, jako, že by viděl jako jeden konkrétní tým.
1: Ne,
2: jako oni to sledují hodně, jako děla sleduje každý zápas Ligy mistrů, takže jako vlastně, on má takový přehled velký, jako, takže s ním pak můžu všechno řešit.
1: A máš pocit, že tomu rozumí, nebo že někde
2: nebo se
1: zaparkoval v 90. To ty tenký trenýrky, to bývaly časy, kdy ne, se ještě přihrávalo golmanovi.
2: Ne, myslím si, že ne.
1: Jde s modernou
2: a super, že si o tom popovídáme, takže...
1: Hele, a jak těší. Vlastně teď, když jsme řekli slovo moderna a jak se ten fotbal vyvíjí a vlastně ty pravidla se vyvíjejí a jde to všechno do takového toho atletického a nic, žádný velký zdržování a prostě jako všichni jsou výborní atleti a pak teprve vlastně fotbalisti. Jde takováhle nějaká dynamika s tou vodou?
2: Jo. Přesně tímhle směrem.
1: Prostě, přesně tímhle směrem.
2: Odlehčou
1: se lodi.
2: Ano, zlehčuju, ale samozřejmě tam není takový prostor, protože ten materiál prostě jako má nějakou svůj, jako nějaký svoje vlastnosti a nejde zlehčovat jako do nekonečna.
1: Jasně, takže
2: ale rozhodně se zlehčuje váha závodníků.
1: Je výhodný teda být
2: prostě
1: lehčí.
2: Lepší je být lehčí, prostě víc takový šlachovitej. Takže tímhle směrem to prostě jde, fakt je to jako mnohem víc takový atletický, prostě ti lidi jsou výbušní, prostě musíme na tom pracovat jako, a je to jiný než prostě 5-10 let zpátky. Takže vlastně je to zajímavý, ale v tom sportu prostě jako cítím,
1: takže
2: že...
1: A
2: i ta
1: sport.
2: Voda, i ten fotbal prostě jde to tímhle směrem.
1: Jde, no jasně, no. A taková ta česká vyčúranost, taková to filištínství, jako víš co, vzpomenu třeba Lukáše Polerta, protože ten si tak vařil vodu. On to tam měl tak jako tak kvrdlal a úsporně velmi vlastně a pro sebe tím pádem dobře, protože zrychloval a i nějak jako mý námahy jako k tomu spotřeboval. Je tam i prostor pro tohle? Nebo
2: určitě,
1: to...
2: určitě ta... nevím, jestli bych použil slovo jako
1: vyčurankovský, ale
2: nebo takový jako ta efektivita a tak dál, tak to si myslím, že tam je určitě jako nezbytný. A myslím si, že to my Češi jako zase jako umíme. Rozhodně si myslím, že prostě díky tému trenerskému zázemí, který máme, tak prostě nás jako kdyby vedou k tomu jako hledat ty cesty, samozřejmě v rámci pravidel, ale hledat ty cesty, jak být co nejrychlejší a to si myslím, že jako že se nám daří, takže to je super.
1: Na čem to třeba ještě jako závisí, než jako na šlachovistosti, na tom, jak čteš vodu, co ti třeba ještě trenér může říct, kopni to tam, v nouzi to tam prostě kopni, riskni tu dvojku, ale prostě ušetří, nebo tohle to je to prostě
2: teďka hodně reverze, to řešíme jako reverzem. Tu odvahu prostě v těch jízdách a tak dál, kde zariskovat, kde ne, v jaké té části toho závodu, prostě vlastně i v té kvalifikaci, že tam to jako je potřeba třeba trošku jako víc pohlídat a v tom finále už není na co čekat, je to samozřejmě víc rozbalit. Pak taky člověk jako kdyby vnímá toho komentátora, vnímá tu svoji jízdu, jak moc to může ještě, nebo musí naopak tlačit v tom zbytku, vzhledem tomu, jak se mu podařil, ten vršek a tak dál. Takže jako s tímhle prostě člověk musí pracovat a to myslím, že ti nejlepší závodníci prostě mají jako dotažený úplně do puntíku.
1: Hele, moc pěkný povídání, Vášo, s tebou, já ti za to děkuju, Váša Chaloupka, byl hostem Davida Novotného na

0: republice. Přijďte povzbudit kompletní světovou špičku v čele s českými slalomáři. Těšte se v pátek a v sobotu na vodní slalom a v neděli na kajak cross. Od 5. do 7. června v kanoistickém areálu v Praze Tróji. Více na webu slalomtroja.cz. Mediálním partnerem akce je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 7 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
2: Rusko odmítlo ukrajinskou nabídku na přímá mírová jednání. Brno se chystá na slavnostní mši k blahořečení kněžích Jana Buly a Václava Drboli. Tenista Jakub Menšík skončil na Roland Garros v semifinále. Syňáková si v deblu zahraje o titul. A bude slunečno, ojedinělé přeháňky, odpoledne přibývání oblačnosti a teploty do 26 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Ruský prezident Vladimir Putin odmítl přímá mírová jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským i jeho výzvy k ukončení války. Zelenský to Putinovi navrhl ve čtvrtek v otevřeném dopise.
4: Na žal, ruská strana znovu obírá vojnu.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním videohlášení konstatoval, že Rusko si bohužel znovu zvolilo válku, protože Putin ji prostě nechce ukončit. Odmítavá odpověď ruského prezidenta podle Zelenského mnohé ve světě zklamala a Putin si nechce přiznat, že válka se líbí jenom jemu a těm, kteří z něj tahají peníze. Ti se usmívají, řekl Zelenský a dodal, že Rusko proto musí mít méně peněz a tlak na Moskvu musí být větší. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: Kněží Jan Bula a Václav Drbola za vraždění komunisty se dnes stanou blahoslavenými. Jde o první osobnosti z moderních dějin v Česku, u kterých církev tento proces dokončila. Blahořečení bude na slavnostní mši v Brně na výstavišti. Areál připravovalo víc než 160 dobrovolníků.
6: Máme na zemi vlastně takové značky, podle kterých se orientujeme, které nám tvoří nějaký základ těch jednotlivých řad a podle nich ty židle sestavujeme. Celá vlastně akce tak je pro mě důležitým takovým momentem stání jako úcty.
7: Říká Alžběta s ostatními dobrovolníky. Volníky museli nachystat tisíce židlí. Jde o první blahořečení v historii brněnské diecéze, dodává biskup Pavel Konzbul.
8: Když je někdo vyhlášen za blahoslaveného, tak se stává jakýmsi vzorem. Můžou si ho třeba jeho jméno vzít třeba biřmovanci jako patrona, nebo může se takhle používat.
7: Přípravy, zhromažďování důkazů a celý proces blahořečení trval přes 20 let. Hana Novotná, Radiožurnál.
2: A v ranním Radiožurnálu se k tomu vrátíme ještě před 8 hodinou. V pražských Letňanech můžou zájemci ještě dnes navštívit veletrh vědy. S více než stovkou expozic univerzit a ústavu Akademie věd je to největší populárně naučná akce v Česku. Lidé si můžou experimenty sami vyzkoušet. Vstup je zdarma a akce má i doprovodný program.
9: Například panelová diskuze v sobotní poledne, kam zmizela noc a bude řešit vliv světelného smogu na společnost a na člověka obecně.
10: Přibližuje Marek Todorov z organizačního týmu veletrhu vědy z Akademie věd. Vystavovatelé se podle něj snažili, aby expozice byla co nejvíc interaktivní.
9: Vytáhnout ji ven z těch laboratoří, vytáhnout ji ven z terénu a také vyslat sem své věce, aby se mohli s lidmi potkat, aby mohli pokládat dotazy jakékoliv, které je zajímají.
10: Program celé akce je na webu veletrhvědy.cz. Martin Srb, Radiožurnál.
1: Sport. Tenista Jakub Menšík na Roland Garros do finále nepostoupil s Alexandrem Zverevem z Německa, prohrál 1-3 na sety. Po nejlepším výsledku na Grand Slamu v kariéře se ve světovém žebříčku posune na 17. příčku. Kateřina Siňáková, ta si v Paříži zahraje o titul v deblu. S Američankou Townsendovou deklasovali kanadsko-brazilský pár Dabrovská Stefaniová 6-0 a 6-1. Jednoznačný průběh zápasu Češku mírně překvapil.
11: Když jsme šli do zápasu, tak nečekáte, že vyhrajete 12-1 soupeřky. Za mě super tým, super hráčky, náročný, prostě dělají chaos, na síti přebíhají, takže jsme čekali těžký zápas, ale hráli jsme za mě fakt skvěle, zvládli jsme hrát to, co jsme chtěli, hráli jsme agresivně a i tak myslím si, že gamy byly vyrovnaný, ale prostě všechno to spadlo na naší stranu, což bylo super.
1: V nedělním finále si česko-americký pár Siňáková-Townsendová zahraje proti Srbce Kruničové a Danilinové z Kazachstánu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Překážky na D1 za Devítí kříži a taky na Pražském okruhu za Vestcem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna zvyšte pozornost za odbočkou na Domašov. Na kilometru 172,5 stojí nouzově osobní auto v odstavném pruhu. Před chvílí tam silničáři dovezli šipku, už je tam i asistenční služba. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 čekejte překážku za Vestcem. Na půltém kilometru zbylo po odstaveném kamionu dopravní značení, zabírá odstavný pruh. A na D55 je omezený provoz mezi Hulínem a Otrokovicemi. Mezi 17. a 24. kilometrem se v každém směru projíždí pouze jedním pruhem. Komplikace tam potrvají ještě 2 týdny. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude jasno nebo polojasno, na horách na severu přechodně zvětšená oblačnost a ojedinělé přehánky. Ráno se můžou výjimečně objevit i mlhy. Odpoledne a večer bude přibývat oblačnost a na západě Čech může lokálně zapršet. Teploty 21 až 26 stupňů, na horách kolem 16. Foukat má slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. Tolik zprávy.
13: Je 7 hodin a 5 minut, je s vámi sobotní vysílání Radiožurnálu Sport, opět plné velkých událostí i třeba na našem území, světové poháry ve sportovním lezení nebo ve vodním slalomu. U všeho důležitého budete moci s námi samozřejmě být. Ale teď začneme ještě návratem ke včerejšímu dění na grandslamovém Roland Garros, kde Jakub Menšík byl v semifinále. Tomu nevyšlo, ale když odcházel z kurtu, tleskal mu celý stadion, včetně soupeře. Jakub Menšík totiž na Roland Garros prožil fantastické 2 týdny. Na pařížském grandslamu, který skončil až před branami finále. Podrobnosti přidáme už za chvíli.
3: Radiožurnál Sport
0: a Ondřej Prokop.

0: Pět výher pozbíral tenista Jakub Menčík na letošním Roland Garros. Český reprezentant se probojoval poprvé v kariéře na Grand Slamu do semifinále. Tam už ale byl nad jeho síly Němec Zverev.
1: Zverev vyhrál 3-1 na sety. Po posledním balonku se s Menčíkem u sítě vřele objal a oba hráči spolu chvíli mluvili.
2: Já jsem mu samozřejmě pogratuloval ke skvělému výkonu. My a i mimo kurt máme skvělý vztah. Je to hráč, který určitě si zaslouží být právem třetí na světě a je to jeden z hráčů, který si zaslouží určitě ten Grand Slam vyhrát, takže přál jsem mu to nejlepší vlastně do finále.
1: Řekl po zápase český tenista, kterého ještě na kurtu ocenil i Alexander Zverev.
3: Je úžasné, jak tady hrál. Porazil řadu skvělých tenistů. Věděl jsem, že mě čeká zatím nejtěžší zápas. Zvládl jsem to a vyhrál jsem. Mám radost.
1: Chválil Menčíka německý hráč krátce po svém postupu do finále. Tam se utká s Italem Kobolim. Českého reprezentanta teď čeká pár dní volna, pak se pustí do příprav na travnatou část sezóny, která bude gradovat Wimbledonem. A Menčík by tam rád těžil z aktuální antukové formy.
2: Za 3 týdny už vlastně můžu hrát první kolo, že, na Wimbledonu. Se cítím teďka skvěle, samozřejmě jsem mentálně a fyzicky unavený, ale to zápasové tempo a rytmus mám, takže určitě zase budu dělat maximum, ať navážu tady na Grand Slamové výkony a i na Wimbledonu.
1: Řekl Jakub Menčík, který se po životním výsledku na Roland Garros posune v žebříčku ATP na 17. příčku. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Snowboardistka Zuzana Maďerová ovládla premiérově anketu Král bílé stopy. Olympijská vítězka v paralelním obřím slalomu z letošního roku z Livíně vystřídala na trůnu Ester Ledeckou, kterou vlastně nahradila i na té pozici olympijské vítězky v obřím paralelním slalomu na snowboardu. Druhý v anketě, kterou pořádá svaz lyžařů České republiky, už tradičně skončil alpský lyžař Jan Zabistřan a třetí byla snowboard krosařka Eva Adamčíková. Za chvíli se podíváme na zahraniční sportovní weby.

0: Zpěvačka LP na Radiožurnálu Sport v 7 hodin a 21 minut. Tenista Jakub Menčík sice do finále grandslamového Roland Garros neprošel, i tak se ale blízkl skvělou hrou a dosud nejlepším kariérním výsledkem na jednom z turnajů Velké čtyřky. Hlavní pozornost se teď upíná na finalisty Zvereva z Koboly, ale na zahraničních webech se píše i o Menčíkovi. Souhrn zajímavostí teď nabídne Adam Weidenthaler. Dobré ráno.
1: Hezký den. Výkon 20-letého českého tenisty v Paříži vyzdvihl jednak Zverev sám, který po utkání řekl, že to byl dosud nejtěžší zápas na turnaji, a také se o Menčíkovi píše i na sportovních webech. Třeba BBC Sport oceňuje, jak srdnatě český tenista vzdoroval. Zmiňuje ho pak taky francouzské mezinárodní rádio RFI, které vyzdvihuje, že se ještě za stavu 0-2 dokázal vyhecovat Jakub Menčík k zisku té následující sady. No a přímo oficiální server ATP píše o tom, že na letošním Roland Garros předvedl Menčík velkou kvalitu a bojovnost.
0: Od tenisu k fotbalu. Český národní tým se ve Spojených státech přesunul do Dallasu, kde bude mít po celou dobu světového šampionátu zázemí. Jak velkým tématem je vůbec mistrovství světa na zámořských stránkách?
1: Do startu turnaje zbývá necelý týden, i tak se ale v konkurenci hlavních amerických sportů, tedy basketbalu, baseballu nebo hokeje, najde na titulních stranách webu TSN, ESPN, CNN nebo NBC Sport prostor právě pro fotbalový blížící se svátek. Například spisovatel, sportovní novinář a aktuálně redaktor ESPN Ryan O'Hanlon, ten vytvořil svou analýzu, jak si jednotlivé reprezentace povedou, včetně odhadů jednotlivých výsledků, a to bez použití umělé inteligence, tu totiž podle něj využívá kde kdo. Tak velmi detailně tedy O'Hanlon rozpracoval všechny skupiny a pracoval s daty a dá se díky tomu i třeba zjistit, co on předvídá Čechům, a není to úplně špatné.
0: Postup ze skupiny nebo i něco víc?
1: No, je to třetí místo skupiny, takže podle něj Češi remizují s Jižní Koreou 1-1, pak Češi porazí Jihoafrickou republiku 2-1 a na závěr podlehnou domácímu Mexiku 1-2. Ovšem 4 body a neutrální skóre, to by mělo na postup stačit, píše O'Hanlon. Ve vyřazovací části pak Česku predikuje vyřazení Belgii po porážce 1-2, takže prohra s Belgií 1-2. Uvidíme, jak to nakonec bude, jestli se z toho něco dokáže naplnit. Úvodní zápas České republiky na světovém šampionátu se každopádně bude hrát v noci ze čtvrtka na pátek na Radiožurnálu Sport. U toho budeme, nabídneme přímý přenos a už samozřejmě předtím taky předzápasová studia a speciály.
0: A na to se samozřejmě těšíme. S Adamem Weidenthalerem jsme probrali to, o čem píší zahraniční sportovní weby. Díky.
1: Pěkný víkend.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

S blížícím se světovým fotbalovým šampionátem samozřejmě vrcholí přípravy a hrají se utkání účastníků mistrovství světa. V těch nejčerstvějších Paraguay porazila Nikaragu 4-0, Saudská Arábie zvládla zápas s Portorikem 3-0, Kanaďané jakožto jedni z pořadatelů šampionátu remizovali s Irskem 1-1 a Haiťané ti prohráli s Peru 1-2.

0: ruskou firmu mohly narušit vnitřní unijní trh. Ruský prezident Vladimir Putin zatím nevidí smysl v uspořádání schůzky s jeho ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Vyjádřil se tak během Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra. Reagoval na Zelenského otevřený dopis ze čtvrtka. Moskva Ukrajinu napadla před víc než 4 lety. Země se od té doby brání masivním vzdušným úderům, při kterých umírají i civilisté. Na Osoblažsku začíná sezóna parních vlaků. Historické soupravy budou jezdit na úzkokolejce mezi Třemešnou a Osoblahou každý víkend celé léto. Letos je nově upravené okolí tratě, včetně zrekonstruované nádražní budovy v Horních Povelicích. Sport. Tenista Jakub Menšík na finále Roland Garros nedosáhl. Němci Zverevovi podlehl 1-3 na sety. A čeští fotbalisté se po přípravném utkání s Guatemalou přesunuli z New Yorku do Dallasu, kde budou mít základnu během nadcházejícího mistrovství světa. Do šampionátu vstoupí za týden zápasem v mexické Guadalajáře proti Jižní Koreji.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážka na D1 za 9 kříži a nehoda v Petrohradu na Lounsku. Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně za odbočkou na Domašov. Na kilometru 172,5 zůstala světelná šipka po porouchaném vozidle. Zavírá tam odstavní pruh. Na Pražském okruhu počítejte s omezeným provozem v tunelech. V Lochkovském se jezdí obousměrně v autobusu na letiště. V Cholupickém jedou oba směry v pásu k dálnici D1, jde o víkendovou údržbu. A na silnici 6 z Prahy do Karlových Varů vyšetřují nehodu v Petrohradu na Lounsku. Havarovalo tam osobní auto, připravte se na omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Česko se probouzí do slunečného, ale na mnoha místech stále ještě mlhavého rána. S mlhou se teď setkáte v jižních Čechách. Temelín hlásí sice jasné nebe, ale mlhu a teplotu kolem 8 stupňů Celsia. V Ostravě taky mlhavo, tam je obloha oblačná, teplota aktuálně na 9 stupních, Ústí nad Labem hlásí 11, 13 stupňů Celsia, potom má stanice Přimda, to je na Tachovsku, a skoro jasno Karlovy Vary a taky kolem 11. A bude jasno až polojasno, jenom na horách na severu, pokud se přechodně z větší oblačnost může sprchnout.
4: Během odpoledne a večera bude od jeho západu oblačnosti přibývat a v západní polovině Čech se začnou lokálně tvořit přehánky, ujedněle i bouřky. Nejvyšší teploty dnes budou od 21 do 26 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách naměříme kolem 16.
3: A zítra bude podle meteoroložky Petry Sýkorové ještě tepleji než dnes. Neděli čekáme polojasnou nebo oblačnou na severovýchodě republiky. Jinde jenom výjimečně s přehánkami a taky bouřkami. Zítra odpoledne se potom bude vyjasňovat. Teploty předtím opravdu letní, až 25 stupňů, a na jižní Moravě to bude až 28. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: No a my jsme se tu teď ve studiu Radiožurnálu Sport v 7 hodin a 38 minut sešli s Krištofem Kousalem, abychom vám nabídli sportovní přehled, který začne děním na tenisovém Roland Garros. Tam tedy cesta Jakuba Menčíka skončila v semifinále. Více tedy už s Krištofem Kousalem. Hezké ráno.
1: Hezké ráno. Menšík podlehl v semifinále Němci Alexandru Zverevovi 1-3 na sety, přesto v Paříži dosáhl největší úspěch své dosavadní kariéry. Příliš času na oslavy mít Menšík nebude, protože se velmi rychle z antukových dvorců přesune na ty travnaté.
2: To, co se odehrálo za ty dva týdny, tak jasně nějaký čas na to potřeba bude, ať si to vlastně sedne. Ale že jo, tenisová sezóna je tady v tomhle krutá a příští týden turnaje, se kterou jsem se teda odhlásil, že potřebuji určitě dostat zase tělo zpátky do kupy, zase adaptovat zase na jiný povrch, jiné podmínky, jiné míče. Takže dám pár dní oddych a za týden a půl mě čeká další turnaj.
1: Ve finále se Zverev střetne s Flaviem Kobolim, italský tenista postoupil do zápasu o titul bez boje. Koboliho soupeř Krajan Mateo Arnaldi totiž onemocněl. Do finále deblu se dostali Kateřina Siniaková a Američanka Taylor Townsendová, v Paříži porazili kanadsko-brazilský pár Dabrovská Stefaniová 6-0 a 6-1.
0: Do finále ženské dvouhry se dostaly dvě tenistky, které obstarají tedy dnes ten zápas o trofej, Ruska Mira Andrejová a Polka Maja Chvalinská. Jedna z nich získá svůj premiérový Grand Slam. Andrejové by se to povedlo v 19 letech, Chvalinské zase jako hráčce ze druhé stovky světového žebříčku WTA.
1: Kajakář Jakub Krejčí oslavil v Troji své první vítězství v závodě světového poháru vodních slalomářů. Nejrychlejší byl i v kvalifikaci. Krejčí v cíli řekl Radiožurnálu Sport, jak vnímal podporu domácích tribun.
3: Slyšel jsem to všechno, nejenom dole Kuba, ale slyšel jsem i, jak diváci fandili během celého finále a nejenom těm českým závodníkům, ale vlastně celému startovnímu poli, a bylo to o to silnější a o to víc jsem cítil nějaký tlak a nějakou nervozitu, ale zároveň o to víc jsem si to i užil, tu svoji jízdu.
1: Ve finále byl na kajaku i Jiří Prskavec, který obsadil 11. místo. Mezi ženami byla nejlepší Češkou 10. Amálie Hilgertová, vyhrála Australanka Jessica Foxová.
0: Čeští fotbalisté se po výhře v generálce na mistrovství světa nad Guatemalou přesunuli do Dallasu, kde mají základnu pro šampionát. O plánech mluvil trenér národního týmu Miroslav Koubek.
4: Tam je horka, jak jsem slyšel, jo, takže jsme udělali ranní tréninky, aby jsme museli běžně nevysávali před tím zápasem s Koreou, takže věřím tomu, že teploty budou ještě přijatelné, odpoledne tam je 35, to je vyloučený, jo, takže ten náš program potrénovat, zase zregenerovat, ono je to týdenní cyklus, to je ligový týdenní cyklus.
0: Úvodní zápas ve skupině mistrovství světa čeká české fotbalisty příští týden ze čtvrtka na pátek našeho času v mexické Guadalajáře. Hrát budou s Jižní Koreou.
1: Fotbalové kluby Dynamo České Budějovice a MFK Chrudim byly před novou sezónou vyřazeny z šance národní ligy. Pro start v druhé nejvyšší české soutěži nezískali potřebnou licenci. Pokračuje ředitel komunikace Ligové fotbalové asociace Pavel Jahoda.
5: S ohledem na konečné výsledky licenčního řízení, v němž SK Dynamo České Budějovice a MFK Chrudim neobdrželi licenci pro účast v profesionálních soutěžích, se tyto kluby nemohou účastnit nadcházejícího ročníku šance národní ligy. Obsazení druhé nejvyšší soutěže proto bude upraveno v souladu se soutěžním řádem FACHR a rozpisem celostátních soutěží LFA.
0: Chrudimský klub v prohlášení uvedl, že se obrátí na soud. Do šance národní ligy se na úkor těchto dvou klubů dostali Kladno a Česká Lípa. Ve stejné soutěži zůstává Jihlava, která v řádném průběhu sezóny sestoupila.
1: České fotbalistky podruhé v kvalifikaci mistrovství světa ztratily body. V předposledním zápase remizovali v Praze na Žižkově s Albánií 1-1. Pokračuje reprezentační trenérka Jitka Klimková.
6: Nebylo to podvedené utkání z naší strany, nedokázali jsme kombinovat tak, jak v předešlých utkáních. Sice jsme se občas dostali do šance, ale bohužel nedokázali jsme proměnit až na jednu a to je na vítězství málo.
1: České fotbalistky jsou před posledním kolem na prvním místě skupiny Oskore před Walesem. Právě na hřišti ostrovního soupeře zakončí kvalifikaci v úterý. Oba týmy už mají jistou účast v play-off.
0: České volejbalistky ve třetím zápasu Ligy národů v Nankingu porazili Belgii 3-0 na sety, připsali si druhé vítězství. O rozdílu mezi porážkou s Polskem a následnou výhrou nad Belgií mluvila nahrávačka Pavla Šmídová.
7: Bylo tam víc energie, víc takového toho chtění po vítězství a myslím si, že to rozhodlo, že prostě jsme si šli od prvního bodu zatím tvrdě. Ten systém je prostě hrozně náročný, jako v pondělí jsme zahráli parádní zápas s Čínou, druhý den jsme vyhořeli s Polkama. Je to o tom, jak my se nastavíme v hlavě a prostě přijmeme tu roli toho, že prostě druhý den je hnedka další zápas.
0: Poslední utkání čínského turné Ligy národů čeká Češky v neděli proti Thajsku.
1: Hokejisty Liberce posílil 24-letý útočník Jakub Rychlovský. Poslední dva roky strávil v zámořské AHL. Rychlovský říká, že s Bílými tygry byl po celou dobu v kontaktu.
8: Takže jsem pořád věděl, co se tady de facto v Liberci děje. Věděl jsem, jaký tady proběhly změny v Liberci, takže myslím si, že jsme byli v kontaktu velice často a potom, když jsem řešil dál, co budu, kam budou moje další kroky v kariéře směřovat, tak se to zintenzivnilo a jsem za to rád, že to dopadlo tak a jsem tady zpátky v Liberci.
0: Úřadující olympijská šampionka v paralelním obřím slalomu snowboardistka Zuzana Maďerová se premiérově stala vítězkou ankety Král bílé stopy.
9: Proto tak koukám, že to byla životní sezóna a určitě myslím, že to bude jedna z nejlepších, co bude za celou kariérový, protože samozřejmě olympijský zlato nemůžete vyhrát každý rok. Je to něco neskutečného a myslím, že to určitě zůstane jako jedna z nejkrásnějších sezon, protože i kdyby se něco takového třeba povedlo zopakovat, tak furt tohle to je ta první olympijská medaile a je to prostě něco výjimečného.
0: Druhý za Maďarovou skončil v anketě alpský lyžař Jan Zabistřan a třetí snowboard krosařka Eva Adamčíková.
1: Podnikatel Petr Veselý se stal novým prezidentem Svazu lyžařů. Na konferenci neměl při volbě protikandidáta. Do výkonného výboru byli zvoleni všichni spolupracovníci, které nový prezident požadoval. Na Veselého, který měl firmu dodávající sportovní potřeby do Česka, čekají ve funkci dvě hlavní kauzy. Počítá s tím, že bude řešit problematiku skoků na lyžích v Harachově i dluh po světovém poháru alpských lyžařů.
10: Budu chtít vytvořit pracovní skupiny s odborníky, který mi budou radit tady v tom. To prostě musí řešit právník, musí to řešit zástupci příslušných organizací, které tam jsou. Jestli něco je teďka kauza, tak je to vymazání dluhu po Špindlu, světovým poháru, a druhá kauza je Harachov.
0: 18-letý sportovní lezec Lukáš Mokroluský se na světovém poháru v Praze do finále boulderingu nedostal. V semifinále obsadil 13. příčku. Jeden ze čtyř bouldrů zdolal Mokroluský celý a další vylezl do bodované zóny. Na zbylých už úspěšný nebyl. Za elitní osmičkou český reprezentant zaostal o necelých 5 bodů.
11: To byl docela dobrý výkon, možná jsem se špatně rozvrhnul tu silovou nějakou přípravu a na tom rozlezu, že vlastně jsem počítal s tím, že to bude naopak, že začne silovým boulderem, ale byl to až poslední boulder, na něj jsem bohužel neměl sílu. Ale myslím si, že jsem měl určitě na tu ještě jednu zónu jako šanci a přišlo mě pozbuzovat hodně lidí a tomu se mi to hodně líbilo.
1: A Filip Salač obsadil v tréninku Moto2 na velkou cenu Maďarska silničních motocyklů třetí místo. S přehledem si tak zajistil start přímo ve druhé části dnešní kvalifikace.
0: Říká na závěr obsáhlého prvního dnešního sportovního přehledu Krištof Kousal. Díky.
1: Naslyšenou.

0: Na Radiožurnálu Sport si připomínáme cestu československých fotbalistů k evropskému zlatu. 20. června to bude přesně 50 let od finálového zápasu. A tak vám postupně nabízíme návraty do posledních 50 dní před závěrečným duelem. Dnes se v kalendáři a rozhlasovém archívu tedy dostáváme do 6. června roku 1976.
1: Sportovní zpravodajství. Českoslovenští košíkáři zvítězili na mezinárodním předolympijském turnaji Košice 76 nad Řeckem 86-78, poločas 39-35. Dobrý basketbal hrál československý tým pouze na začátku a ve druhé polovině druhého poločasu. Československá tenistka Tomanová porazila ve třetím kole mezinárodního mistrovství Francie Američanku Majovou 6-2-6-2.
2: Ve sportovní části rozhlasových novin to byla ten den ta poslední, ale dost možná nejočekávanější událost. Fotbalisté Sparty, kteří se rok po sestupu snažili o okamžitý návrat do nejvyšší soutěže, byli v tabulce třetí bod za Duklou Banská Bystrica a Frýdkem Místkem. A banskobystrické vojáky potřebovali na Letné nutně porazit, aby měli v posledním kole reálnou šanci na postup do první ligy.
1: Významná utkání se dnes hrála ve druhé fotbalové lize. Klíčové střetnutí boje o postup Sparta Praha Dukla Banská Bystrica viděl Václav Svoboda.
3: Sparta Praha posílila své naděje na postup do první ligy. Porazila zde na Leté Duklu Banskou Bystrici 3-2 po poločase 2-0. Více než 30 tisíc diváků zde na Letné.
2: I předtím v druholigové sezóně měla Sparta vynikající návštěvnost na domácím stadionu, ale 6. června byla Letná se spoustou míst na stání zaplněna jako málo kdy předtím.
4: Já jsem přišel do Prahy v roce 70, takže jsem vlastně jako to, co bylo předtím, jsem na Spartě nezažil.
2: Přímo v ledišti se tehdy mačkal i fotbalový historik Jaroslav Kolář.
4: To, co jsem zažil na Spartě, tak nejvíc diváků narváno na Spartě jsem od toho roku 70. Jsem zažil na dvou utkáních. Jedno bylo semifinále poháru vítězů poháru, ve kterém Sparta hrála s AC Milan. Ten dav se houpal takhle, jak to tam byly ty vlny a podobně zaplněný stadion. Ale to jsem seděl tam, kde jsou teď místa pro hosty, tak tam ten roh byl jako normálně ještě pro fanoušky všech týmů, teda obou. A tam jsem seděl, ale všude nahoře, dole to bylo samozřejmě opět úplně narvaný, a nahoře ve všech těch místech, kde byly uličky, jako mezi sedačkama, jak byly takový ty vstupy, tak to bylo jako včely na květu, nebo to úplně obalení divákama. Tam by nepropadl špendlík a ten zápas byl neskutečný, protože 3-0 vedla Sparta. Vojáci snížili posledních asi 10 minutách na 3-2. A stačilo, aby to bylo nerozhodně a Sparta by nepostoupila.
3: Byl to zápas dvou rozdílných poločasů a nechybilo mnoho, aby Dukla vyrovnala.
4: Takže to byl fakt jeden z největších zápasů Sparty a to mají Spartani pravdu.
2: Sparta přes závěrečný tlak vojáků uhájila vítězství. Dostala se v tabulce o bod před banskobystrickou Duklu a už ví, že v posledním koleji bude stačit k návratu do nejvyšší soutěže remíza na hřišti Kladna.
5: Ten můj srdeční zápas byl Sparta Dukla Banská Bystrica v předposledním kole, kdy se rozhodovalo mezi Spartou a Banskou Bystricí, kdo se vrátí do první ligy.
2: Někteří fanoušci pláčou dojetím. Celoživotní Sparťan Pavel Ryšavý právě o duelu s banskobystrickou Duklou často vyprávěl lidem při veřejných prohlídkách letenského stadionu.
5: Sparta ten zápas vyhrála před vyprodanou Letnou 3-2. Ty ovace, to štěstí, ta rozkoš, by se dalo říct fotbalová, to už nikdy nic nepřesáhlo. Jo? Takže to byl pro mě takový životní zápas, kdy Sparta porazila Banskou Bystrici ve druhé lize a už to nikdy nic nepřebylo. Přestože jsem tam zažil Real Madrid, spoustu a spoustu dalších mužstev, takže tohle to byl takový ten můj životní zápas.
2: Vzpomínal před časem Pavel Ryšavý na 6. června roku 1976. Hned další den začíná soustředění národního týmu v Tatrách. Do finálového zápasu mistrovství Evropy zbývají přesně 2 týdny. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Je 8 hodin. Zprávy má Tereza Tomášková.
3: Policisté se zaměřili na motorkáře a cyklisty. Od úterý řešili na 600 přestupků. Írán požaduje odblokování zmrazených fondů v zahraničí, jinak podle něj mír nepřichází v úvahu. Tenista Jakub Menčík vypadl na Roland Garros v semifinále. S omezením počítejte na pražském okruhu v obou tunelech. A bude slunečno, ojediněle přehánky, odpoledne přibývání oblačnosti a na západě i srážek. Teploty do 26 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Na motocykly, mopedy, kola a koloběžky se tento týden zaměřují policisté na českých silnicích. Akce skončí dnes. Do pátečního poledne policisté zaznamenali na 600 přestupků.
4: Tohle splňuje specifikaci mopedů.
5: Policisté v průběhu této kontroly se zaměří na řidiče, zdali neřídí pod vlivem alkoholu, drog nebo nemají zákaz řízení. Samozřejmě kontrolují také technický stav vozidla.
6: Říká mluvčí pražských policistů Jan Rybanský. Kontroly mají přispět i k větší bezpečnosti motorkářů, cyklistů a jezdců na elektrokoloběžkách a elektrokolech.
7: Cílem akce bylo nejen dohlížet na dodržování pravidel, ale hlavně připomenout, že právě tito účastníci patří na silnicích mezi ty nejohroženější. Stačí chvilka nepozornosti nebo špatný odhad a následky mohou být velmi vážné.
6: Upozorňuje policejní mluvčí Violeta Siřišťová. Kompletní vyhodnocení akce policie představí v pondělí. Třeba v Praze ale hlídky nejčastěji řešily špatný technický stav, například chybějící registrační značky, blinkry nebo sjeté pneumatiky. Sára Adamcová, Radiožurnál.
3: Mírová jednání mezi Spojenými státy a Íránem jsou podle Teheránu ve slepé uličce. Vojenský poradce íránského nejvyššího vůdce v rozhovoru pro americkou televizi CNN řekl, že dohodu brzdí 24 miliard dolarů íránských aktiv zmrazených v zahraničí. Varoval, že pokud Amerika znovu zaútočí, Írán válku rozšíří daleko za hranice Perského zálivu.
8: Mohsen Rezaí, vojenský poradce iránského nejvyššího vůdce Ajatolláha Chomejního, řekl CNN v Teheránu, že míč je na Trumpově straně. Írán požaduje odmrazení vlastních aktiv. 12 miliard dolarů okamžitě po podpisu prozatímní dohody, dalších 12 miliard později. Rezaí varoval, že pokud Spojené státy konflikt obnoví, Írán ho rozšíří z Hormuzského průlivu do Indického oceánu, Rudého moře i Středomoří. Osobní setkání Trumpa s nejvyšším vůdcem odmítl. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
3: Francie si připomíná 82 let od vylodění spojenců v Normandii. Do operace Overlord se jen první den zapojilo na 160 tisíc vojáků a tisícovky plavidel. Invaze znamenala klíčový obrat ve vývoji druhé světové války. Památku padlých vojáků v Normandii uctí i americký ministr obrany Pete Hexet.
9: Vylodění spojenců v Normandii připomínají koncerty, přehlídky historických vozů, seskoky parašutistů i piety. Do Normandie přiletělo taky 27 amerických veteránů, skoro všem je kolem stovky.
10: Je to čest tady znovu být. Byl jsem tu před 80 lety. Vrací se mi mnoho vzpomínek.
9: Popsal francouzské televizi veterán John Roy. Mezinárodní pěta bude v obci Langres-sur-Mer na pláži Sword, kde se vylodily britské oddíly. Obřadu se účastní i francouzský premiér Sebastian Lecornu a ministři obrany Velké Británie a Spojených států John Healy a Pete Hexet. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Sport.
11: Tenista Jakub Menšík si o titul na Roland Garros nezahraje. V semifinále prohrál s Němcem Zverevem 1-3 na sety. Naopak Kateřina Siniaková postoupila po boku Američanky Townsendové. Jejich finále se bude hrát v neděli. Kajakář Jakub Krejčí poprvé v kariéře vyhrál závod světového poháru ve vodním slalomu. Povedlo se mu to v pražské Troji. Premiérový triumf si Krejčí před českými fanoušky užil o to víc.
12: To nejlepší první vítězství, co jsem si mohl přát. Já jsem si věřil, že to dopadne dobře a věřil jsem si, že tady na to mám a dokážu tady jezdit skvělý jízdy a to se mi potvrdilo a jsem hrozně rád, že to takhle dopadlo.
11: Jiří Prskavec obsadil ve finále 11. místo, mezi ženami byla z Češek nejúspěšnější 10. Amálie Hilgertová, triumfovala Australanka Jessica Foxová.
13: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Omezení na Pražském okruhu a překážka na Trojce před Mlíčínem. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 opatrně dojíždějte do kratší, ale zastavující kolony u exitu 23 u sjezdu na plzeňskou D5. Za ním po nočních opravách tvrdne asfalt v pravém pruhu na 22. kilometru. Tohle zúžení má teď ráno brzy skončit. Ovšem následně na okruhu v obou směrech v Lochkovském i Cholupickém tunelu provádějí údržbu. Až do zítřejšího odpoledne se tak projíždí obousměrně vždycky jedním tubusem, tam je to zatím bez kolon. Na silnici 3 z Českých Budějovic na Benešov a Prahu opatrně, kousek za koncem dálničního úseku asi 2 km před Mlíčínem stojí nebezpečně odstavené porouchané auto.
15: Odpolené vozidlo, se nepřehledné zvážte.
14: A na silnici 6 Praha Karlovy Vary v Petrohradu je dlouhodobé omezení, navíc tam teď došetřují nehodu osobního auta, chvílemi se tvoří kratší fronty. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
13: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude slunečno, na horách na severu přechodně zvětšená oblačnost a ojediněle přehánky, odpoledne a večer přibývání další oblačnosti a na západě Čech místy déšť. Teploty 21 až 26 stupňů. Tolik zprávy.
11: Je 8 hodin a 6 minut, přeji vám příjemné sobotní ráno s Radiožurnálem Sport. I ve sportovní části zpráv jste se mohli přesvědčit o tom, že kajakáři Jakubovi Krejčímu teď pádlování dělá radost. Po dvou medailích z úvodního světového poháru ve slovinském Tacenu teď ovládl i závod v pražské Troji. Jak si to užíval, uslyšíte už za chvíli po písnice od kapely Liquido.
13: Radiožurnál Sport
0: a Ondřej Prokop.

0: Písnička Narkotik, jasně největší hit kapely Liquido, je 8 hodin a 10 minut a posloucháte Radiožurnál Sport. Pražská Troja přitahuje úspěchy českých kajakářů na světovém poháru ve vodním slalomu, tam dokázal vyhrát už pátý z nich. Na předchozí vítězství Jiřího Prskavce, Víta Přindiše, Vavřince Hradilka a Tomáše Kobese teď navázal Jakub Krejčí.
1: Slyšel jsem to všechno, nejenom dole Kuba, ale slyšel jsem i, jak diváci fandili během celého finále a nejenom těm českým závodníkům, ale vlastně celému startovnímu poli a bylo to o to silnější a o to víc jsem cítil nějaký tlak a nějakou nervozitu, ale zároveň o to víc jsem si to i užil, tu svoji jízdu.
2: Poprvé v kariéře jste vyhrál závod světového poháru ve vodním slalomu. Navíc tady doma před vlastními fanoušky, tak jaké to je?
1: Je to asi to nejlepší první vítězství, co jsem si mohl přát. Já jsem si věřil, že to dopadne dobře a věřil jsem si, že tady na to mám a dokážu tady jezdit skvělý jízdy a to se mi potvrdilo a jsem hrozně rád, že to takhle dopadlo.
2: Se sebedůvěrou Jakub Krejčí problémy nemá a jezdit skvělé jízdy umí i jinde než v Troji. Loni získal evropské zlato v kajak krosu plus světové stříbro v klasickém vodním slalomu a báječně rozjel taky letošní sezónu. Vyhrál 3 ze 4 českých pohárů a ve světovém má za 8 dní 2 bronzy a teď i zlato. Jak se buduje taková forma?
1: Tyjo, to nemůžu asi říct, já myslím, že to je spíš dopad toho dlouhodobého tréninku a furt jsme v nějakém těžším tréninku a přípravě na mistrovství světa, který nás čeká v červenci v Oklahomě, takže to lazení je spíš to, že mě to dělá hroznou radost, hrozně baví trénovat, hrozně baví závodit a pak to jde samo.
2: Tak kéž by to tak pokračovalo třeba už v nedělním kajak krosu. Dnes budou ve Vltavě bojovat o medaile kanoisti, včetně dalších 6 Čechů. Z Pražské Troji Jan Suchan, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Jake Buck se nemůže zastavit, to pro české basketbalisty i basketbalistky se cesta na mistrovství světa 3-3 ve Varšavě zastavila v osmifinále. Muži, kteří se na šampionát kvalifikovali po 12 letech a odehráli velmi dobrou základní skupinu, vyhráli 3 ze 4 zápasů, porazili dokonce Američany. Měli trošku asi smůlu na los, protože hned v osmifinále narazili na aktuální olympijské šampiony Nizozemce a i když dlouho drželi krok, tak nakonec prohráli 15-21 těsně před vypršením 10-minutového časového limitu, protože basket 3-3 se hraje buď na 10 minut nebo do 21 bodů. A ženy ty v loni nepostoupili na světovém šampionátu ze skupiny, tentokrát se jim to tedy podařilo a odehráli čtvrtfinále s Francií, byl to hodně obranný zápas s velmi nízkým skóre na poměry basketu 3-3. Nakonec to skončilo těsnou prohrou 9-10 a tedy také vyřazením ze šampionátu.

0: Mike Oldfield a Maggie Reilly na Radiožurnálu Sport je 8 hodin a 20 minut. České fotbalistky v kvalifikaci o postup na mistrovství světa překvapivě zaváhaly s Albánií, kterou na její půdě dokázali porazit 5-1, tentokrát doma na Žižkově jen remizovali 1-1. Národní tým sice měl převahu, ale moc příležitostí si nevytvořil.
1: Nebylo to podvedené utkání z naší strany, nedokázali jsme kombinovat tak, jak v předešlých utkáních. Sice jsme se občas dostali do šance, ale bohužel nedokázali jsme proměnit až na jednu a to je na vítězství málo.
2: Přiznala smutně trenérka českých fotbalistek Jitka Klimková. Na gol kapitánky Cahinové z úvodu druhého poločasu odpověděla v 70. minutě hostující Levendiová. A národní tým tak stejně jako v březnu proti Walesu nedotáhl k výhře zápas, ve kterém vedl.
3: Uskakovalo nám to, ty první doteky nebyly takový, jaký jsme si představovali. Těch strát bylo víc, než bychom si přáli. A potom nám chyběla kvalita v té finální třetině, kdy nám ty centry lítaly všude možně a nebyli jsme tam v tom vápně tak nebezpeční, abychom si vytvořili vyložené ty šance.
2: Věděla reprezentační obránkyně Antonie Stárová. Češky už si dříve zajistili účast v baráži. V posledním kole v úterý ve Walesu čeká přímý souboj o lepší postavení při losu.
1: Ta remíza opravdu chutná jako prohra. My fakt jako ani jsme neuvažovali o tom, že bychom jeli do Walesu jako uhrát remízu, nebo prostě my chceme jet do Walesu a uhrát takový výsledek, který nás posune zase dál.
2: Tvrdí trenérka českých fotbalistek Jitka Klimková. Kromě prvního místa v kvalifikační skupině a lepšího nasazení pro následnou baráž o mistrovství světa je ve hře navíc také postup do elitní skupiny Ligy národů. Díky lepšímu skóre stačí Češkám v úterý ve Walesu neprohrát. Ze Žižkova Tomáš Petr, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Basketbalisty New York Knicks dělí dvě vítězství od zisku titulu v NBA, prvního od roku 1973. I druhé finále na palubovce San Antonia totiž vyhráli tentokrát o jeden jediný bod, 105-104. Skóre ještě mohl v závěru otočit Viktor Wembanyama, ale necelé dvě sekundy před koncem minul svou střelu. Série za stavu 2-0 pro Knicks bude pokračovat v Madison Square Garden dalšími dvěma zápasy.

0: nejlepší vodní slalomáři planety jsou teď v Česku a Radiožurnál Sport u toho nemůže chybět.
1: Pražská Troja hostí o prvním červnovém víkendu Světový pohár.
0: To je záruka skvělé atmosféry, výtečných sportovních výkonů i dramatických okamžiků.
2: Teď už samotný závěr, snad má prskavec dost sil do posledních dvou protivodních branek. Ta jedna je napravo, výborně se kolem ní obtočil, fanoušci jsou v rauši, prskavec tlačí svou loď do cíle.
1: V akci jsou hvězdy zahraniční i domácí.
0: V klasickém vodním slalomu i v kontaktním kajak krosu.
2: Znovu jde na první místo hned v samotném úvodu. Teď bude dělat eskimácký obrat, který musí se obtočit hlavou pod vodou pod takovým žlutým břevnem. Jakub Krejčí zůstává na prvním místě.
1: Vychutnejte si elitní vodní slalom z Pražské Troje v přímých přenosech, rozhovorech a reportážích.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
3: Radiožurnál 8 hodin a 30 minut. Jsou tu zprávy s Terezou Tomáškovou.
4: Slavnostní mše v Brně na výstavišti dnes završí blahořečení kněžích Jana Buly a Václava Drboli. Budou při ní prohlášeni za blahoslavené. Zakončí se tím víc než 20-letý proces, který je předstupněm k uznání člověka za svatého. Drbola a Bula patří k obětem komunistické justice po takzvaných babických událostech v 50. letech minulého.

0: přístupná výstava fotografií z loňské návštěvy prezidenta Petra Pavla na Zhůří, nazvaná Prezident na Šumavě. Na místě bude i historická vojenská technika a vojáci v dobových uniformách. Sport. Tenista Jakub Menšík do svého prvního finále Grand Slamu v kariéře nepostoupil. Na Roland Garros podlehl světové trojce Němci Zverevovi 1-3 na sety. Zverev si o titul zahraje s Italem Kobolim. A basketbalisté New Yorku Knicks vyhráli i druhé finále NBA v San Antonio. Tentokrát o bod 105-104. Od titulu je dělí dvě výhry.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Omezení na Pražském okruhu i na D8 za Roudnicí. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 před chvílí sklidili noční zúžení za připojením z plzeňské D5, takže kolona se tam rozjela. Další omezení potom zůstává v Lochovském a Cholupickém tunelu obousměrně, tam se zatím jenom zpomaluje. Na D1 z Brna do Prahy počítejte se dvěma zúženími kvůli pracím na mostech. Za Humpolcem na 81. kilometru je zabraný pravý pruh a potom u sjezdu na Velké Popovice na 16. kilometru levý pruh, obě místa teď průjezdná plynule. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy mezi sjezdy na Roudnici a Mělník a Slaný čekejte poměrně dlouhé omezení kvůli pracím ve středovém pásu a na telematice, zatím bez kolony, zpomaluje se.
3: A je to tam svedený od 26. až na 17. kilometr do jednoho pruhu. Jede to všechno odstavným.
2: A v Praze na jižní spojce ve směru na Černý most obezřetně za Spořilovskou vzniká tam kratší kolona, překáží tam v pravém pruhu porouchané osobní auto. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Deštivé počasí z minulých dnů u nás teď vystřídá převážně slunečné počasí a teploty, ty se vrátí k letním hodnotám. Aktuálně je slunečno a takhle to zůstane přes den. Bude jasno až polojasno, na horách na severu při přechodně zvětšené oblačnosti, výjimečně s přeháňkami.
5: Během odpoledne a večera bude od jeho západu oblačnosti přibývat a v západní polovině Čech se začnou lokálně tvořit přehánky, ujedněle i bouřky. Nejvyšší teploty dnes budou od 21 do 26 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách naměříme kolem 16.
4: A foukat bude slabý proměnlivý vítr. Podle meteoroložky Petry Sýkorové to zítra bude velmi podobné. Taky má být jasno nebo oblačno. V severovýchodní části republiky jinde jenom výjimečně s přehánkami a ojediněle i bouřkami, ale odpoledne a na večer budou mraky ubývat. Zítřejší maxima do 25 a na jižní Moravě až do 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

Kapela Tři sestry předělala velký hit zpěvačky Neny a vznikla písnička Dederon, kterou jste slyšeli teď v 8 hodin a 37 minut na radiožurnálu Sport. Fotbalista Peter Pekarík se v přátelském utkání s Černou Horou rozloučil se slovenskou reprezentací. 39-letý obránce odehrál úvodních 22 minut a svým s tým 38. mezistátním zápasem vyrovnal slovenský rekord Marka Hamžíka. Z Trávníku odešel za stavu 1-0 a utkání pak nakonec skončilo remízou 2-2. Na Pekaríkovou rozlučku bylo zvědavých v Košicích více než 10 000 fanoušků. No a zlínský rodák v reprezentaci debutoval v prosinci 2006. A při jeho rozlučce si naopak reprezentační debut odbil brankář Sparty Jakub Surovčík.

0: Slavní Beatles dozněli v 8 hodin 41 minut a my se teď budeme věnovat jednomu z nejslavnějších tenisových turnajů, Roland Garros. Ten o tomto víkendu vyvrcholí finálovými boji a i o tom budeme mluvit s naším reportérem, který je v Paříži, Davidem Prouzou. Hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Nejdřív se ale samozřejmě zastavíme ještě u semifinále, protože to bylo tentokrát z českého pohledu mimořádně zajímavé. Poprvé od dob Tomáše Berdycha se do semifinále jednoho z Grand Slamů dostal český tenista Jakub Menšík, ale narazil na Němce Alexandra Zvereva, prohrál nakonec 1-3 na sety. Tak jak blízko anebo daleko tedy bylo k tomu, aby se dočkal český tenis zase v finále Grand Slamu?
1: Já bych řekl, že navzdory tomu, jak hrál Jakub Menšík a hrál velmi dobře, tak to bylo daleko. 3-1 na sety nezní jako žádný velký výprask, taky to tak nebylo, ale zároveň Alexandr Zverev prostě v každém setu, který získal, tak v podstatě od začátku, nebo ne od začátku, ale v průběhu našel tu jistotu, našel ten náskok a Jakub Menšík v momentě, kdy třeba přišel o svůj servis, tak prostě už nebyl schopný se do toho setu vrátit, potažmo pak na konci do zápasu. Byl to prostě nejtěžší možný soupeř, kterého mohl mít a buďme rádi, že ho dostal až v semifinále a ne třeba ve druhém kole jako Tomáš Macháč a dosáhl nakonec na tenhle enormní úspěch, což prostě semifinále v singlu na Grand Slamu opravdu je a pro Jakuba Menšíka ohromná zkušenost s velkým zápasem, s velkým utkáním, který zase přece jenom tolik na Grand Slamu ještě nepozbíral, tak můžeme doufat, že třeba příště bude zase o chloupek lepší a třeba se to povede, ale zároveň prostě zopakuji znovu, že Alexandr Zverev v tuhle chvíli v tom pavouku byl tím nejkvalitnějším možným tenistou, na kterého se dalo narazit a prostě to potvrdil. Neměl žádný mentální výpadek, byl naprosto fenomenální na podání. Já řeknu jedno číslo, 75% úspěšnost prvního podání. Se 75% se prostě trefoval pořád, takže skoro nebylo možné pro Jakuba Menšíka hrát na příjmu a zároveň Zverev fenomenálně returnoval, stál extrémně daleko za základní čarou a Jakub Menšík dal 4 esa za zápas, který trval 3 hodiny. To je prostě bilance, na kterou určitě zvyklý není. Tím podáním si pomáhal daleko víc v těch minulých duelech a i to znamená, že končí v semifinále a Zverev jde do finále.
0: Samozřejmě Zverev extrémně soustředění, protože asi sám cítí šanci, že konečně by se mohl dočkat toho vytouženého Grand Slamu, když brzy nečekaně vypadl Ital Sinner, jasný favorit celého turnaje. Chybí zraněný Alcaraz, takže pro Zvereva mimořádná šance zapsat se mezi legendy.
1: 100% mimořádná šance určitě a Alexander Zverev to potvrzuje v podstatě s každým zápasem. Jestli počítám dobře, tak on prohrál 2 sety na cestě do finále, což je, řekl bych, mimořádný výkon. Teď se utká s Italem Fláviem Kobolim, který v semifinále vlastně vůbec nehrál, tomu skračoval ještě před zápasem Matteo Arnaldi kvůli nemoci. Takže samozřejmě asi každému bleskla ta myšlenka, škoda, že Jakub Menšík neměl jiného soupeře v semifinále. Bylo by to ještě veselější. Takhle samozřejmě to má Koboli trochu zadarmo, ale on si to samozřejmě uhrál zase v minulých zápasech, kdy porazil třeba Ožera Aliasima, budoucí světovou čtyřku v novém vydání světového žebříčku. Teď tedy souboj, řekl bych, který má favorita a řekl bych, že to je tak podobně, jako když hrál Jakub Menšík s Alexandrem Zverevem. Prostě favoritem je Alexandr Zverev, taky se spolu nedávno utkali v Madridu, taky Zverev vyhrál, takže Němec to má prostě připravené. Pokud to ustojí, a pokud bude podávat tak, jako podával proti Menšíkovi, tak nějak nenacházím cestu, kde by Flavio Kobolí měl uspět. Ale nechme se překvapit, v nedělní finále bude zajímavé prostě v tom, že poznáme nového šampiona, což se dlouho nestalo na Roland Garros.
0: Že je ve finále ženské čtyři Kateřina Siňáková spolu s Američankou Taylor Townsendovou, to žádné velké překvapení není, ale to, jakým stylem zvládli semifinále proti silnému kanadsko-brazilskému páru Dabrovská-Stefániová, to se asi přeci jen nečekalo.
1: No, já se přiznám, že ten zápas jsem sledoval po očku během přenosu, kdy hrál Jakub Menšík s Alexandrem Zverevem a vždycky jsem jenom na chviličku se podíval na ten kurt, kde hrála Kateřina Siňáková a ono to skákalo prostě po pár minutách. 1-0, 3-0, 6-0. tak si říkám, aha, tak pak už samozřejmě ten druhý set bude vyrovnanější a vidím soupeřky 1-0 a najednou 1-2, 1-4, 1-5. Hrozně rychle ten zápas utekl. Všechny, a Kateřina Seniaková o tom mluvila, všechny vyrovnané gemy, a ono jich nebylo málo, tak šli prostě za americko-českým párem a ten zápas trval, Ondro, hodinu. No. Takže to je na semifinále opravdu neuvěřitelně krátká doba na to, že Dabrovská se Stefaniovou jsou i docela sehrané deblistky, nasazené čtyřky podle mě. Takže velikánský výprask a obrovský zase přínos do kategorie sebevědomí Kateřiny Siniakové, která si teď půjde v neděli rovněž, stejně jako mužské finále, si užít ten další souboj o titul. A upřímně, pokud budou hrát tak, jako hrajou v posledních dvou, třech zápasech Siniaková s Townsendovou, tak nějak nenacházím zase cestu pro soupeřky, jak by to měli zvládnout. A myslím si, že Kateřina Siniaková si připíše 11. deblový Grand Slamový titul a 12. celkově.
0: Budeme věřit a držet samozřejmě palce. Dnes se ale hraje ženské finále, to má také překvapivé obsazení. Ruska Mira Andrejová a Polka Maja Chvalinská, jedna z nich si dojde poprvé v kariéře pro Grand Slamovou trofej. Všechny asi zajímá, jestli dokáže Chvalinská, která je tedy starší, zkušenější než 19-letá Andrejová, ale přesto není rozhodně favoritkou, protože postupuje vlastně ze kvalifikace celým tím turnajem, tak má šanci to dotáhnout až k vytoužené trofej.
1: Já si myslím, že to bude hodně o tom, jak se Mirja Andrejová připraví na tu finále, protože ona je ještě o poznání agresivnější než ty předcházející soupeřky, mají Chvalinské, a ona hraje, myslím tedy teď polskou hráčku, velmi defenzivně. Ona čeká na chyby soupeřek a je schopná zůstat v té výměně opravdu o poznání déle než jiné hráčky a zvládá to tedy v Paříži opravdu obdivu hodně, protože vyhrát 9 utkání ve necelých 3 týdnech, to už prostě chce opravdu velkou fyzickou vybavenost, ale Schneiderová ne, ta už prohrála s Chvalinskou, ale Andrejová prostě je ještě o poznání útočnější a zatím tady taky neměla úplně problémy na cestě do finále a poznala to třeba i Marie Bousková. Takže rád se nechám překvapit Majou Chvalinskou, protože zakončit tenhle příběh ještě titulem z Roland Garros, to by bylo parádní. Před startem tohohle Grand Slamu si myslím, že skoro nikdo netušil, kdo je vlastně Maja Chvalinská, protože ona byla mimo první stovku a pokud nejste vyloženě tenisový fančmekr, tak se prostě s tímhle jménem vůbec nesetkáte. A teď tedy tahle ta polská zástupkyně prošla až do bojů o titul a já upřímně neříkám, že ji budu fandit, ale měl bych minimálně možná o poznání větší radost, kdyby to dotáhla, protože takovéhle příběhy, kvůli ním se vlastně vyplatí sledovat sport obecně a je to prostě paráda. Takže tenhle zápas nabídneme v našem vysílání v častých vstupech přímo z Paříže, začíná se v 15:00, ale favoritkou určitě Ruska Andrejová.
0: Takže na Davida Brouzu se můžete těšit v našem odpoledním vysílání na Radiožurnálu Sport. Zatím díky a naslyšenou.
1: Dobré ráno.

0: Na olympijských hrách severní Itálii předčila na snowboardu mezi slalomovými tyčemi i hlavní favoritku Ester Ledeckou. A tak není divu, že to zlatá Zuzana Maďarová zopakovala i v anketě Král bílé stopy. Ve 22 letech se totiž po zatím životní sezóně premiérově stala její vítězkou.
1: Královnou bílé stopy se stává Zuzana
2: Je to krásný zakončení slavnostní sezóny a vlastně je krásný, že se všichni potkáváme takhle trošičku jinak a známe se právě i takhle trošku víc slavnostně oblečený než kombinézy někdo na kopci i ostatní sportovci právě.
3: Říká po premiérovém triumfu v tradiční anketě snowboardistka Zuzana Maďarová ve stylově bílé robě.
2: Jo, tak samozřejmě se cítím dobře, já ráda se hezky někam oblíknu a tohle je skvělá příležitost. Moc se těším, že tenhle večer užiju právě trošku jinak, než normálně mě lidi znají v kombinéze nebo v teplákách. Na tréninku.
3: Směje se Maďarová, která nejen kvůli triumfu v paralelním obřím slalomu na hrách už před slavnostním vyhlášením během něj a pak i po něm stále přijímala gratulace.
2: Ještě se mi to stává často, ale už samozřejmě méně často než hned po olympiádě, ale ještě to furt je častý, protože spoustu lidí jsem ještě nestihla potkat, ale je to skvělý. Samozřejmě je to hodně i co se týče toho, že mě potkávají na ulici, lidi poznávají. Zatím vždycky je to v dobrém, všichni mi chtějí přát jenom a gratulovat, což je krásný.
4: Zuzana Maďarová jde skvěle, stále vede. Maďarová si jede pro olympijské zlato. Zuzana Maďarová je olympijskou vítězkou.
2: Furt na to koukám, že to byla životní sezóna. Nejlepší sezóna jsem kdy měla a určitě myslím, že to bude jedna z nejlepších, co budu za celou kariérový, protože samozřejmě olympijský zlato nemůžete vyhrát každý rok, takže je to něco neskutečného a myslím, že to určitě zůstane jako jedna z nejkrásnějších sezon, protože i kdyby se něco takového třeba povedlo zopakovat, tak furt tohle to je ta první olympijská medaile a je to prostě něco výjimečné.
3: Snowboardistka závodící v alpských disciplínách už zase trénuje na novou sezónu, ale volno po té životní si dokázala užít.
2: Vypla jsem v Lázních, byla jsem 3 týdny ve Františkových Lázních, kde jsem se odpočnula moc, protože mě tam právě tak trošku tajně odsunuli, nikdo to moc nevěděl, že tam pojedu. Byla jsem tam první část teda s přítelem a potom týden sama a pak tam se mnou byla část ještě mamka, takže jsem si zvládla i užít takhle blízký, protože na to taky nebylo v zimě moc času právě po té olympiádě, takže to bylo skvělé, že jsme fakt měli dost času na sebe a i já sama na sebe, tam jsem si odpočila moc.
3: Dodává Zuzana Maďarová, poprvé v kariéře královna bílé stopy. Z pražského Smíchova Jakub Kanta, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Je dobojováno, Češi získávají bronzové medaile.
1: Tereza Voborníková klečí v cílovém prostoru a pláče, neubránila se slzám štěstí.
0: Martin Fuchse dojíždí do cíle a je olympijským vítězem.
2: Už 5 let vás bereme na stadiony.
3: Už 5 let u nás slýcháte hvězdné sportovce.
4: Můj cíl je jet s radostí dítěte a s velkým srdcem a myslím si, že se mi to povedlo.
5: Budu se muset na oslovení Zana Maďarová olympijská vítězka zvyknout.
6: Celý ten sport jsem dělal s viděnou toho, že bych jednou na olympijských hrách mohl vyhrát. A dneska se to kvůli tvrdý práci nejenom mě, ale hlavně týmu podařilo.
5: Tahle ta medaile byla pro mě asi nejemočnější, takže prakticky vynešli slova, pardon.
3: Už 5 let s námi můžete soutěžit.
0: Gratulujeme.
7: Výborné. Zrovna o víkendu jsem to řešil s tatou, že půjdem. Tak říkám, tati, já zkusím zavolat do 11, třeba vyhraju. A ono to padlo.
0: Tak jste zavolal do 10, ale jste to
7: taky. Jo.
0: Tak vám moc gratulujeme.
7: Já jsem tak vyšokovaný, že jo, no, super, děkuju.
2: Už 5 let vám děláme společnost.
3: A moc rádi v tom budeme pokračovat.
2: Tak i dál poslouchejte Sport.
3: Radiožurnál Sport.
8: Kraj.
9: Radiožurnál je 9 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
10: Rusko odmítlo ukrajinskou nabídku na přímá mírová jednání. Policisté při kontrolách motorkářů a cyklistů přišli na víc než 600 přestupků. Tenista Jakub Menčík vypadl na Roland Garros v semifinále. Kolona je na Pražském okruhu směrem k dálnici D1 před omezením v tunelech. A bude slunečno, ojediněle přehánky, odpoledne přibývání oblačnosti a na západě i déšť. Teploty do 26 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
10: Ruský prezident Vladimir Putin odmítl přímá mírová jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským i jeho výzvy k ukončení války. Zelenský to Putinovi navrhl ve čtvrtek v otevřeném dopise.
11: Na žal, rusínská strana znovu obírá vojnu.
12: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním videohlášení konstatoval, že Rusko si bohužel znovu zvolilo válku, protože Putin ji prostě nechce ukončit. Odmítavá odpověď ruského prezidenta podle Zelenského mnohé ve světě zklamala a Putin si nechce přiznat, že válka se líbí jenom jemu a těm, kteří z něj tahají peníze. Ti se usmívají, řekl Zelenský a dodal, že Rusko proto musí mít méně peněz a tlak na Moskvu musí být větší. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
10: Policisté se od úterý víc zaměřují na motorkáře, cyklisty a jezdce na elektrokolech a elektrokoloběžkách. Celoevropská akce v Česku skončí dnes. Do pátečního poledne hlídky zaznamenaly na 600 přestupků. Kompletní výsledky akce policie představí v pondělí, pokračuje mluvčí Jan Rybanský.
13: Policisté v průběhu této kontroly se zaměří na řidiče, zdali neřídí pod vlivem alkoholu, drog nebo nemají zákaz řízení. Samozřejmě kontrolují také technický stav vozidla.
10: Nejčastějším přestupkem byl zatím špatný technický stav, třeba chybějící blinkry, registrační značky nebo stjeté pneumatiky. Symfonický orchestr Českého rozhlasu dnes slaví 100 let od svého vzniku. Pořádá mimořádnou akci v pražských Rýgrových sadech.
14: Tak těch 100 let je taková krásná záminka pro to udělat něco velkého.
15: Říká šéf Symfonického orchestru Českého rozhlasu Jakub Čížek.
14: My začneme už 15 hodin, tam je takový projekt vlnohraní, který máme pro děti, aby trošku načichli tím, co se taky v té muzice může dít.
15: Poté vystoupí 4 předkapely. V nich uslyšíme členy orchestru hrát v jiných žánrech a formátech, než na které jsme zvyklí. Vrcholem akce bude v 8 hodin koncert 100letého Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
14: Večer máme na programu takové ty velké hity, takže Smetanová Vltava, Largo z Novosvětské, Jízda Valkýr.
15: Dirigovat bude Robert Jindra a Petr Popelka, kterého v roli šéf-dirigenta rozhlasových symfoniků uvidíme v Praze naposledy. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
3: Sport.
16: Tenista Jakub Menčík prohrál s Němcem Zverevem 1-3 na sety a na Roland Garros tak skončil v semifinále. V Paříži dosáhl na největší úspěch své dosavadní kariéry, ale příliš času na oslavy mít nebude, protože velmi rychle se z antukových dvorců přesune na ty travnaté.
17: To, co se odehrálo za ty dva týdny, tak jasně nějaký čas na to potřeba bude, ať si to vlastně sedne. Ale že jo, tenisová sezóna je tady v tomhle krutá a příští týden turnaj, se kterou jsem se teda odhlásil, že potřebuji určitě dostat zase tělo zpátky do kupy, zase adaptovat zase na jiný povrch, jiné podmínky, jiné míče. Takže dám pár dní oddych a za týden a půl mě čeká další turnaj.
16: Snowboardistka Zuzana Maďarová ovládla premiérově anketu Král bílé stopy. Olympijská vítězka v paralelním obřím slalomu z Livigna tak navázala na Ester Ledeckou.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Na D1 překážky v Brně a taky za Tasovem. Na dálnici D1 v Brně ve směru na Vyškov se teď tvoří kolona od sjezdu na Vídeň, sune se kolem 5 minut do omezení u D2. Tam na 195. kilometru jsou hlášené v levém pruhu vysypané kovové tyče. Na D1 z Brna do Prahy pozorně za sjezdem na Tasov na kilometru 151,5 stojí v odstavném pruhu nepojízdné osobní auto označené zatím jenom trojúhelníkem. Na hlavní části Pražského okruhu mezi dálnicemi D1 a D5 je do zítřka omezení v obou tunelech, vždy obousměrný provoz jedním tubusem. Kolony už se tvoří ve směru z letiště na D1 od sjezdu na Barandov ze 16. kilometru zdržení 10 minut. Ve směru opačně na letiště za exitem 4 Písnice se dojíždí do zatím kratší fronty, je to na 5 minut. A v Praze na jižní spojce směr Černý most se tvoří kratší kolona od připojení ze Spořilova, za ním blokuje pravý pruh porouchané auto zdržení do 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
10: Bude jasno nebo polojasno, na horách na severu přechodně zvětšená oblačnost a ojediněle přehánky, odpoledne a večer další přibývání oblačnosti a na západě Čech místy déšť. Teploty 21 až 26 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy.
19: 2 hodiny a 5 minut pokračuje vysílání radiožurnálu Sport, ve kterém budeme za chvíli podrobně probírat dění v Pražské Troji u kanálu na Vltavě. Je tam na programu v těchto dnech další závod světového poháru vodních slalomářů. Vrátíme se samozřejmě ke včerejšímu vítězství Jakuba Krejčího mezi kajakáři. No a mluvit budeme i o následujícím dnešním programu. Už po písničce od Dana Bárty. Hezké ráno.
3: Radiožurnál Sport
2: a Ondřej Prokop.

0: Dana Bártu jste teď slyšeli ve vysílání Radiožurnálu Sport a po něm uslyšíte Jana Suchana. Ten totiž sleduje dění na světovém poháru v Pražské Troji v těchto dnech a budeme si s ním právě o tom povídat. Dobré ráno.
1: Krásné ráno.
0: Samozřejmě se musíme na úvod vrátit ke včerejšímu parádnímu výkonu Jakuba Krejčího, kajakář, který porazil všechny soupeře a zvítězil. A i ve druhém letošním závodě ve světovém poháru byl tedy na stupních vítězů. Tak jaký byl pro něj ten závod?
1: Byl skvělý, on měl navíc tu obrovskou výhodu, že vyhrál kvalifikaci a pak tedy, když dojel do cíle finále, startoval jako poslední a svítila tam jednička, tak bylo jasné, že zvítězil, nemusel už čekat na žádný další výkon, strachovat se, jestli ho někdo nepřeskočí. Mohl se tedy strachovat, jestli tam ještě nepřibyde nějaká penalizace, ale to se nestalo a právě tím, že už za ním nikdo nejel, tak mohl dát průchod svým emocím. Opravdu skoro bylo slyšet to, jak zařval v cílovém prostoru až někam ke startu. Pro něj to byl první triumf ve světovém poháru ve vodním slalomu v kariéře. On už předtím jednou zvítězil v kajak krosu, ale v té jeho přece jenom bližší disciplíně to bylo tentokrát poprvé a on byl v úvozovkách autorem obou nejrychlejších jízd dne, protože v kvalifikaci to byla ta vůbec nejrychlejší a pak ve finále druhá nejrychlejší, nikdo další takhle rychlý prostě nebyl, takže naprosto zasloužené vítězství ve skvělých kulisách, protože to bylo doma před fanoušky, kteří opět vytvořili výbornou atmosféru.
0: Říkal jsi výhoda, že jel jako poslední, tak to samozřejmě je výhoda v tom, že hned ví v cíli, na čem je, ale jako vítěz kvalifikace je to i náročná pozice, co se psychiky týče. Musí člověk potvrdit tu roli v tu chvíli hlavního favorita.
1: Ano, určitě, to ne každý zvládá, to samozřejmě v tomhle ohledu ne pro každého výhoda je, vybavuji si v minulé sezóně třeba kanoista Adam Král, který byl poprvé v reprezentaci, tak teď už si přesně nevzpomenu, v jakém to bylo závodě, ale přesně tuhle tu úlohu on nedokázal ustát, bylo to pro něj něco nového a třeba až se mu to stane příště, tak se s tím vyrovná lépe, ale Jakub Krejčí není člověkem, který by měl problémy se sebedůvěrou. On si opravdu hodně věří a on v předchozích letech byl vyhlášený tím, že hodně riskoval a možná až přes příliš, ale už to dokázal trochu zkrotit. Já jsem se o tom bavil i s mistrem světa, olympijským medailistou Vavřincem Hradilkem, tak si můžeme pustit jeho slova.
2: Tak já jsem řekl, Kubu sleduju úplně od toho, když sotva jezdil, že jo, protože jsme věděli, že je rychlej už v těch juniorech, v žácích a musím říct, že za poslední dva roky se strašně sklidnil v tom pojetí jízdy a myslím si, že i v hlavě. A mně se hrozně líbí, jakým stylem jezdí, má to pod kontrolou, což je strašně důležitý a myslím si, že prostě společně s tím Kastrikem, Ferracim a touhle s tou mladou generací, tak bude teď v následujících 10 letech jako držet ten český prapor a já v to doufám, jsem za to rád. No.
0: To my jsme také samozřejmě rádi, pokud Jakubu Krejčímu vydrží ta jeho forma, tak o něm uslyšíte naši posluchači tedy ve vysílání Radiožurnálu Sport ještě mnohokrát a proto by možná stálo za to pro ty, kteří třeba tolik nesledují vodní slalom podrobně, ho ještě trochu blíže představit.
1: Jakub Krejčí, to je 24-letý vodák, který má k vodnímu slalomu blízko i řekněme tou rodinou anamnézou v uvozovkách, protože jeho děda byl předsedou vodáckého oddílu v Českých Budějovicích a pomáhal tam vybudovat umělý kanál. Táta Karel, ten reprezentoval ve vodním slalomu i sjezdu na divoké vodě. Maminka Petra, ta má pro změnu házenkářský titul se Sláví a pak se dala na Ironmany za závodila i na Havaji, takže sport má Jakub Krejčí opravdu v krvi. Přitom to tedy úplně v úvodu nevypadalo, že by to musela být láska na první pohled s divokou vodou, protože při jednom ze svých prvních pokusů, když seděl v kajaku, tak se převrátil a protože ještě tehdy neuměl eskimácký obrat, tak musel vyplavat z lodi a nechtěl následně jezdit, protože se vody přece jenom bál a znovu se vrátil až po nějakých 2 letech. Mimo to dělal atletiku, triatlon, hrál fotbal, plaval, no ale pak tedy přece jenom se dal zase na divokou vodu a nebyla to rozhodně špatná volba. Je mu teprve 24 let, ale přitom už má opravdu celou řadu úspěchů. V minulé sezóně získal stříbro na mistrovství světa v klasickém vodním slalomu, k tomu vstál na stupních vítězů i po té časovce kajak crossu, dříve to byla pouze kvalifikace, dnes už se za to dávají medaile a v těch vyřazovacích jízdách kajak crossu byl loni mistrem Evropy, k tomu už několikrát jsme ho viděli i na stupních vítězů ve světovém poháru a souhlasil bych s Vavřincem Hradilkem, že Jakub Krejčí by mohl být opravdu budoucností českého vodního slalomu.
0: Dnes ale budou v Troji závodit kanoisté a kanoistky, tak na co se můžeme těšit?
1: No tak kéž by to dopadlo podobně, alespoň v jedné z kategorií a máme tam takové reprezentanty, kteří můžou minimálně na medaile myslet jako mistra světa z roku 2021 Václava Chaloupku, olympijského medailistu z Tokia, tedy ze stejného roku 2021 Lukáše Rohana, také Tereza Knéblová určitě bude myslet vysoko po té, co vyhrála minulý týden ve slovinském Tacenu, po mateřské pauze se vrací Tereza Michalová, dříve Fischerová, Martina Sadková, ta už také dobře ví, jaké je to stát na stupních vítězů a společně s nimi jeden Benjamínek, debutant na světovém poháru v pražské Troji, ale muž, který má velké úspěchy z juniorských a 23-kových kategorií, Lukáš Kratochvíl. Tak budeme to samozřejmě sledovat, po 10:30 začíná kvalifikace kanoistů, následují kanoistky a ten finálový blok je naplánovaný od 13:51. A ještě na závěr jedna věc, jestli se mohu vrátit ke včerejšku. Ono to mohlo být z českého pohledu ještě příjemnější, než bylo, protože Jiří Prskavec dostal z mého pohledu docela spornou 50-sekundovou penalizaci na 21. brance. Řekl bych, že ten jeho průjezd byl hodně podobný jako u Jakuba Krejčího na brance číslo 4, ale zatímco Jakubu Krejčímu to prošlo, to pravidla říkají, že musí být mezi těmi brankovými tyčkami celá hlava a mám dojem, že ta tyčka jak jednomu, tak druhému šla někde kolem brady, bylo to opravdu těsné, tak zatímco Jakubu Krejčímu to prošlo, Jiřímu Prskavcovi nikoliv, pokud i u něj by byly videorozhodčí schovývaví, tak by Jakub Krejčí zvítězil těsně před Jiřím Prskavcem, ale to už jsou opravdu jenom kdyby.
0: Říká Cuchan, kterého uslyšíte ve vysílání radiožurnálu Sport po 11. hodině z kvalifikace kanoistů na světovém poháru v Troji. Do té doby naslyšenou.
1: Rádo se stalo, taky se těším naslyšenou.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

V německé fotbalové reprezentaci před světovým šampionátem muselo dojít ke změně v nominaci. Talentovaný Lennart Karl si totiž zranil stehno při tréninku a přijde o start na mistrovství světa. Teprve 18-letý záložník, který má za sebou průlomovou sezonu v Bayernu Mnichov, si přivodil trhlinu ve svalu při páteční závěrečné přípravě na generálku, kterou Němci odehrají proti domácí reprezentaci Spojených států v Chicagu. No a kouč Julian Nagelsmann místo Karla povolal o dva roky staršího Asana Uedraoga z Lipska.

0: Český svaz lyžařů má nového prezidenta. Stal se jím Petr Veselý, který na konferenci chtěl do vrcholné funkce jako jediný a hlasovala pro něj výrazná většina delegátů.
1: Veselý byl společným kandidátem úseku alpských disciplín a běhu na lyžích. Pro kandidaturu se rozhodl před 10 dny, ale do volby byl nominovaný až ráno před samotnou konferencí.
2: Protože jsem navrhoval složení výkonného výboru v určitých lidech, který ne všem sedějí, takže do dneška nebylo jasný, vlastně, že tu kandidaturu přijmu.
1: Říká nový prezident Svazu lyžařů České republiky Petr Veselý. Muž, který je podnikatelem, se sportovním prostředím je spojený především přes svou bývalou firmu, která do Česka dováží například horská kola, běžecké boty, vybavení pro běžce na lyžích nebo lyžaře. Před volbou řekl, že chce být zvolený za dvou podmínek. Jednak pokračování generálního sekretáře svazu Jana Šindeláře a lidí kolem něj a také chce mít výkonný výbor se zástupci běhu na lyžích, alpského lyžování, snowboardingu a akrobatického lyžování. A přesně ti byli do něj následně i zvoleni.
2: Bylo vyčítáno, že ten výbor to nereflektoval, rozložení podle úseků, takže to jsem chtěl napravit, jedna věc. Druhá věc, že nejsou tam úplně zastoupené malé disciplíny v uvozovkách, jako je sdružený a skok, ale protože jsem bývalý sdruženář, tak ke klasice mám blízko a rozhodně budu i tady za ty malý sporty kopat. No.
1: Právě skoku na lyžích se přitom týká jedna z hlavních kauz, která ho čeká. Spletitý problém můstků v Harachově.
2: Budu chtít vytvořit pracovní skupiny s odborníky, který mi budou radit tady v tom. To prostě musí řešit právník, musí to řešit zástupci příslušných organizací, které tam jsou. Jestli něco je teďka kauza, tak je to vymazání dluhu po špindlu, světovým poháru, a druhá kauza je Harachov.
1: Vysvětluje Petr Veselý, muž, který podobně jako jeho předchůdce David Trávníček, přichází na svaz lyžařů z prostředí biznesu. A to, že zná tok peněz, považuje v prostředí sportovních expertů za podstatné.
2: Protože jestli tomu svazu trvale bude vždycky něco chybět, tak to budou finance. A nepředpokládám jenom, že budou chodit nataženou rukou, ale že budou muset taky prokázat, jak ty finance účelně využívají a jestli jsou schopní taky si nějaký peníze sehnat.
1: Říká nový prezident svazu lyžařů Petr Veselý, který má mandát na 4 roky. Martin Charvát, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál je 9:30. Krátké zprávy a Tereza Tomášková.
1: Obyvatelé Višňové na Příbramsku odmítli výstavbu větrné elektrárny nebo elektráren na území obce. Proti záměru hlasovala v pátečním referendu většina voličů. Referendum je platné a závazné. Vyplývá to z informací na webu obce. Dva větrníky chtěla na území obce vybudovat společnost ČES. Ve Středočeském kraji je zatím jediná větrná elektrárna u Pcher na Kladensku. V provozu je od roku 2008. Ruský prezident Vladimir Putin zatím nevidí smysl v uspořádání schůzky s jeho ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Vyjádřil se tak během Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra. Reagoval na Zelenského otevřený dopis ze čtvrtka. Moskva Ukrajinu napadla před víc než 4 lety. Země se od té doby brání masivním vzdušným úderům, při kterých umírají i civilisté. Na Náchodsku za chvíli otevřou cyklistický okruh kolem přehrady Rozkoš. Trasa je dlouhá 19 kilometrů. Její vybudování trvalo 6 let.

0: Michalová, Tereza Knéblová a Martina Sapková. Bouldering na světovém poháru v Praze poprvé vyhrál favorizovaný japonský lezec Sorato Anraku. Finále bylo na štvanici bez české účasti. Nejlepší domácí reprezentant Lukáš Mokroluský vypadl v semifinále.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Zdržení na Pražském okruhu kratší i na D1 v Brně. Na Pražském okruhu počítejte s víkendovým omezením v Cholupickém i Lochkovském tunelu. Ve směru z letiště na D1 se sune kolona od sjezdu na Barrandov asi 10 minut. Směrem opačně z D1 na letiště se tvoří kratší fronta za sjezdem na Písnici, zabere to kolem 5 minut. Na D1 za Prahou směr Brno čekejte hustý provoz za připojením z okruhu a od Říčan mezi 12. a 14. kilometrem u sjezdu na Popovice. Tam krátce pracovala údržba, už odjeli, takže se to rozjíždí. Ještě na 13. kilometru nepřehledněte v odstavném pruhu stojící porouchané auto. Na D1 v Brně ve směru z Prahy na Vyškov se táhne kratší kolona od exitu 194 Vídeňská do omezení na 196. u D2 zdržení kolem 5 minut. A na dálnici D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy budete dvakrát brzdit. První zúžení do odstavného pruhu je za Roudnicí mezi 26. až 17. kilometrem, poměrně dlouhé, a potom kolem sjezdu na Zdiby mezi 1. a -0,5 kilometrem je zabraný levý pruh, zatím je v obou případech bez dalších kolon. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude slunečno, na horách na severu přechodně zvětšená oblačnost a ojediněle přehánky, odpoledne a večer další přibývání oblačnosti a na západě Čech místy déšť. Teploty 21 až 26 stupňů. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

Divoký byl a písnička Pocit na Radiožurnálu Sport teď v 9 hodin a 37 minut. Příjemné sobotní dopoledne. Česká amatérka Veronika Kedroňová se při své premiéře na golfovém majoru US Open nedostala do finálových kol, chybělo jí 5 ran, nebo spíš vlastně přebývalo, když mluvíme o golfu. Ve druhém kole zahrála lépe než ve čtvrtek, kdy měla skóre plus 6, v pátek zapsala 3 údery nad normu hřiště v Pacific Palisades a skončila tedy celkově na plus 9 a kat byl nakonec na hranici plus 4. Největší favoritka turnaje Nelly Kordová se posunula na dělené 9. místo. Zahrála vynikající kolo za minus 4 a potom nepovedeném úvodním se tedy posunula do té elitní desítky. 2 rány ztrácí na vedoucí duo, další Američanka Alison Leeová spolu s Číňankou Ying Zhuo Ning mají obě zatím po 2 kolech skóre minus 4.

0: Už po třetí se konal ve Frýdku Místku takzvaný trh sportu. Téměř 40 klubů a spolků se prezentovaly v hokejové hale Polárka. Pochopitelně po sezóně už na ploše chyběl led. Za to tam nechyběl náš reportér David Procházka.
1: V hale Polárka právě za zvuku hudby probíhá ukázka jiu-jitsu. A jsou tu i další sporty, samozřejmě fotbal, hokej, házena, volejbal, basketbal, ty velké sporty, ale i menší jako šerm, gymnastika či baseball. Po ukázce jiu-jitsu Kristýna Sedláčková, která ano. Se statečně prala se svým chlapeckým protějškem. Jaké to bylo?
2: Bylo to super, všichni jsme si to užili a myslím si, že to se to skvěle povedlo.
1: Trošku vás trefil po roku?
2: Jo, trošičku jo. To dělá stres všechno, že jo.
1: Proč jsi vybrala zrovna jiu-jitsu?
2: Tak hlavně já jsem nechtěla jsem dělat něco holčičího, takže jsem si prostě vybrala jiu-jitsu a MMA.
1: A jaký to je sport pro vás teda? Komplexní?
2: Ano, jako já si myslím, že je to moc fajn, baví mě to hodně, mám hodně výsledků za sebou, takže super.
1: Jaké výsledky?
2: Třeba mistryně Evropy, vicemistryně světa a dalších menších závodů mám hodně. A v MMA mám vlastně jenom jeden zápas a tam mám druhé místo.
1: Gratulujeme.
2: Děkuji moc.
1: Andrea Hauková u mikrofonu radiožurnálu Sport, hale Polárka, kde se už třetím rokem koná trh sportu. Tak představte tu akci.
3: Myslím, že to je pěkné. Na místě tady vidíte fakt skoro 37 spolků. Já jim za to moc děkuju. Je to spolupráce i s něma hlavně, protože bez nich by to prostě nešlo. My jsme ten článek, který to dá všechno dohromady, takže já si myslím, že největší pochvalu si zaslouží oni, udělali si svůj čas, trenéři, děti a myslím si, že je co tady ukázat.
1: Je vidět, že je tady hodně sportovních klubů a kroužků ve Frýdku Místku. Jak se vám ta akce osvědčila v minulých letech při náborech?
3: My to tady nepojímáme jako nábor, ale spíš jako první ukázat, co tady všechno máme. Rodiče se rozlínou děti, no a pak můžou na ty nábory se třeba zajít a nebo už možná dneska se nábor udělat a rozhodnout se. To je můj názor. Je to dobrá věc určitě. A sama jsem překvapená, kolik tady toho je.
1: Tak my se půjdeme podívat, děkujeme.
3: Děkuju taky, mějte se pěkně, nashledanou.
1: V koutku místních florbalistů Ondřej Stošek, florbalista, který tady nachystal dětem slalom a střelbu na branku, tak jak to dětem jde?
4: Jo, tak děti jsou určitě šikovné, máme tu celkem dost lidí, kteří sem chodí a vypadá, že je to baví, takže jsme za to určitě moc rádi a doufám, že plno z nich potom přijde na opravdový trénink a vyzkouší si, jaké to u nás je. Myslím si, že jim to jde skvěle, tak doufám, že budou chodit další lidi.
1: Florbal je stále modní sport, asi nemá nouzi o děti.
4: Myslím si, že určitě ne, jako je to určitě sport jak pro kluky, tak pro holky a jak jste říkal, florbal furt roste, takže si myslím, že to může kdykoliv, kdokoliv začít.
1: Tak děkuji.
4: Není za co, nashledanou.
1: Tak to byl třetí ročník trhu sportu v hale Polárka ve Frýdku Místku. David Procházka, Radiožurnál.

0: 18-letý Lamine Yamal z mistrovské Barcelony byl vyhlášen nejlepším fotbalistou uplynulé sezóny španělské ligy. Barceloně pomohl obhájit mistrovský titul 16 góly, ke kterým přidal také 11 asistencí, což bylo nejvíce ze všech hráčů. Tuto cenu získal poprvé ve své zatím krátké, ale už skvělé kariéře. Svoje kvality teď bude chtít potvrdit i na mistrovství světa, i když tedy vynechal posledních 6 utkání Barcelony kvůli problémům se stehením svalem a v sezóně ho občas také pronásledovaly potíže s třísly. Pro světový šampionát by ale měl být fit.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Dohrála kapela Keane a je 9 hodin a 51 minut. Po 10. hodině vám nabídneme reprízu čtvrteční desítky Pavla Horváta. Ta byla trochu netradiční, vznikala v Ostravě, takže se dá říct, že Pavel Horvát a moderátor Jan Pěruška byli spíš hosty fotbalisty místního Baníku Michala Fedricha, který byl vlastně na domácí půdě. Tak si na to počkejte.

0: Fotbaloví fanoušci v Česku vyhlížejí největší reprezentační akci za posledních 20 let.
1: Sadílek se rozbíjá, jeho levačka, pál je gol! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa!
2: Teprve podruhé v samostatné historii se národní tým představí na světovém šampionátu, který letos hostí Spojené státy, Mexiko a Kanada.
3: Obrovský úspěch. Vlastně se zahrajeme na takovém největším jevišti po 20 letech, takže obrovská euforie a tvrdě jsme proto pracovali, takže jsme hrozně šťastní.
0: Do turnaje vstoupí Češi 12. června ráno našeho času proti Jižní Koreji.
2: Ve skupině se pak střetnou i s Jihoafrickou republikou a domácím Mexikem.
4: Skupina je velice těžká, vzhledem těm podmínkám klimatickým, které tam budou panovat. Od prvního dne, od první hodiny budu na kluky apelovat, že se nejedeme zúčastnit, ale jedeme s cílem, že chceme postoupit.
0: Poslouchejte fotbalové mistrovství světa na Radiožurnálu Sport.
2: Všechny zápasy českého týmu odvysíláme v přímém přenosu.
0: Přímo v dějišti šampionátu budou reprezentaci sledovat naši reportéři.
2: A těšit se můžete i na pravidelné postřehy našeho experta Pavla Horváta.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: akční modely Škoda Dynamic nyní pořídíte se zvýhodněním až 153 tisíc korun. Nyní navíc s předplaceným servisem Standard a prodlouženou zárukou na 5 let nebo do 60 tisíc kilometrů v ceně vozu. Vyberte si z nabídky modelů Fabia, Scala, Karoq, Kamiq, Octavia a Octavia Kombi. Akční modely Škoda Dynamic. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: Radiožurnál. Zprávy má Tereza Tomášková.
2: V Brně finišují přípravy na blahořečení Jana Buly a Václava Drboli. Kuba přestává přijímat platby západními kartami. Reaguje tak na další americké sankce. České fotbalistky remizovaly v kvalifikaci mistrovství světa s Albánií 1-1. Kolony jsou na Pražském okruhu kvůli omezení v tunelech. A bude slunečno, ojediněle přeháňky, odpoledne přibývání oblačnosti a na západě i déšť. Teploty do 26 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Katolická církev dnes dokončí dlouholetý proces blahořečení Jana Buly a Václava Drboli. Oba kněží zavraždili komunisti po vykonstruovaných procesech začátkem 50. let. Na brněnském výstavišti je teď naše reportérka Hana Novotná.
3: Já jsem právě teď u vstupu. Už před 2 hodinami, když se areál otvíral, tak tu stála skupina lidí. Teď už je návštěvníků výrazně víc, podle organizátorů už 3,5 tisíce, a pořád přicházejí další, takže se tu tvoří krátké fronty. Dobrovolníci návštěvníkům dají na ruku pásku a pustí dovnitř, takže zatím je ten průchod poměrně plynulý. Dopoledne tu pořadatelé připravili kulturní duchovní program s koncerty, modlitbami a asi 50 farářů tu taky nabízí možnost zpovědi. Hlavní slavnostní mše začíná o 14:30. Odpoledne. Hana Novotná, Radiožurnál.
2: Na Kubě ode dneška není možné platit kartami Visa a Mastercard. Kubánská centrální banka o tom rozhodla potom, co Spojené státy vůči zemi uvalily další sankce. Kvůli pokračujícímu americkému tlaku Karibský ostrov postupně opouštějí i významné zahraniční firmy.
4: Desítky svých hotelů uzavřely velké řetězce Melia nebo Blue Diamond. Firmám na Kubě totiž hrozí americká vláda dalšími postihy, pokud nepřeruší vztahy s vojenským konglomerátem GSA. Na ten je navázaná i společnost, která na Karibském ostrově platby mezinárodně uznávanými kartami zprostředkovává. Kubánská vláda tvrdí, že americká strategie, včetně energetické blokády, je nátlakem na běžné Kubánce. V reakci na to americký prezident Trump řekl, že Kuba je už teď stát v úpadku. Konec platebních karet na ostrově komplikuje práci taky organizaci OSN Světový potravinový program. Uvedla, že nemá jak nakupovat potraviny a palivo pro dodávky humanitární pomoci. Jiří Kordík, Radiožurnál.
2: Na šumavském vzhůří právě začíná Den svobody. Akce se koná v prostoru zaniklé obce u památníku věnovanému 90. pěší americké divizi. Ta se právě 6. června 1944 vylodila v Normandii a doputovala mimo jiné právě až na vzhůří. Na místo se dnes lidé můžou výjimečně dostat i autem, říká starosta Hartmanic Pavel Waldman.
5: Po celý den bude povolen vjezd vozidlům do prostoru teda bývalé osady vzhůří. Příjezd bude možný jak od Starého Brunstu podél řeky Křemelné, tak také od Staré Hutě. Tady bych poprosil všechny, kdo budou přijíždět, aby dodržovali parkovací stání a řadili se někde na cestách nepřekáželi.
2: Celý den bude přístupná výstava fotografií z loňské návštěvy prezidenta Petra Pavla na Zhůří, nazvaná Prezident na Šumavě. Na místě bude i historická vojenská technika a vojáci v dobových uniformách.
1: Sport. České fotbalistky po druhé v kvalifikaci mistrovství světa ztratily body. V předposledním zápase remizovali v Praze na Žižkově s Albánií 1-1. Pokračuje reprezentační trenérka Jitka Klimková.
6: Nebylo to podvedené utkání z naší strany, nedokázali jsme kombinovat tak, jak v předešlých utkáních. Sice jsme se občas dostali do šance, ale bohužel nedokázali jsme proměnit až na jednu a to je na vítězství málo.
1: České fotbalistky jsou před posledním kolem na prvním místě skupiny o skóre před Walesem. Právě na hřišti ostrovního soupeře zakončí kvalifikaci v úterý. Oba týmy už mají jistou účast v play-off. A tenisové Roland Garros dnes bude mít novou vítězku dvouhry. V 15 hodin se utkají ruská Mira Andrejevová a Polka Maja Chvalinská. Jedna z nich získá svůj premiérový Grand Slam. Andrejevové by se to povedlo v 19 letech. Chvalinské jako hráčce ze druhé stovky světového žebříčku WTA.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nebezpečí na D11 za Jirny a zdržení na pražském okruhu i D1 za Prahou. Na D11 se z Prahy na Hradec Králové opatrně za exitem Úvaly mezi 8. a 9. kilometrem uvízla srnka před oplocením na straně k dálnici. Pobíhá tam vroští a chvílemi hlásíte, že i...
8: Stojí se na úplně u krajnice.
7: Na pražském okruhu vznikají kolony před víkendovým omezením v Cholupickém a Lochkovském tunelu. Směrem na letiště jenom kratší fronta za sjezdem na Písnici do 5 minut. Směrem opačně na D1 se auta sunou asi 10 minut od sjezdu na Barrandov. A potom na dálnici D1 za Prahou směr Brno se právě od sjezdu na Pražský okruh z 10. kilometru teď rozjíždí kolona, zdržení 10 minut a mělo by se krátit. Příčina byla na 13. nakládali porouchané auto na odtah, zabírali krátce odstavný i pravý pruh, před chvílí už ale odjeli. A na silnici 6 Praha Karlovy Vary před omezením u stavby mostu v Petrohradu už panují obvyklé víkendové nepříjemnosti, protože provoz řídí kyvadlově semafory s pevnými intervaly. Tvoří se kolona směrem na Vary, začíná za Bílentem, zabere už 10 až 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude slunečno, na horách na severu přechodně zvětšená oblačnost a ojediněle přehánky. Odpoledne a večer další přibývání oblačnosti a na západě Čech místy déšť. Teploty 21 až 26 stupňů. Tolik zprávy.
0: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
9: Dobrý den, milí posluchači, vítám vás u další Desítky Pavla Horváta, kterou tentokrát přetáčíme v Ostravě Vítkovicích. Pavle, dobrý den, vítej.
10: Dobrý den.
9: Tak jak se ti to líbí?
10: Mně se tady vždycky líbilo, musím říct, že sice ne tady ve Vítkovicích, ale na Bazalech se mi většinou dařilo, dostal jsem jednou ze Sláví Bůra tady, ale jinak celkem jsem tady byl úspěšný. Tady ve Vítkovicích jsem byl už spíš jako asistent trenéra, taky se tady jednou nepovedlo, ale většinou to tady bylo příjemný. Je to tady pro hosty lepší než na Bazalech, ta dráha to trošku zjemňuje tu atmosféru místní. Myslím si, že domácím to trošku vadí, ale hosti jsou tady jako v bezpečí, bych řekl. No.
9: My tady čtvrteční pořad přetáčíme z důvodu toho, že jsme na svátku fotbalu v rámci 27. ročníku McDonald's Cupu, což je největší fotbalový turnaj pro žáky základních škol. A máme tady vlastně i díky tvému už prvotnímu slovu to hezké napojení. Říkal si, že jsi tu hrál ze Slaví a muž, který tady sedí s námi, tak je aktuálně v Baníku, ale hrál taky za Slaví.
10: No, tak já myslím, že v tuhle chvíli tady máme zase štěstí na hosta. Máme tady jednoho z hráčů, který se velmi výrazně podepsal pod to, že se Baník letos zachránil, byť ta sezona vypadala opravdu, aspoň z mého pohledu, hrůzostrašně, tak nakonec si myslím, že kluci můžou být spokojení a spíš jako s optimismem koukat do té budoucí sezony. Je tady s námi Michal Friedrich.
11: Dobrý den.
10: Ahoj, děkujeme, že jsi přišel.
11: Já děkuju za pozvání.
9: Michal Friedrich, kapitán Baníku Ostrava, který ale se Slaví získal 3 mistrovské tituly, 2x vyhrál pohár, takže už se blíží.
10: Se blíží, Pavlu Horvátovi. Už je to kousek.
9: Každopádně my točíme tedy 2. června od barážového dvojutkání s Táborskem nějaké 3 dny. Už jste si odechl?
11: Tak nejvíce jsem si odechl hned po zápase, potom odvetném, byla to obrovská úleva, ani ne radost, ale fakt čistě jenom úleva, spadl nám všem kámen ze srdce, protože ta sezona byla fakt šílená a jsme rádi, že je za náma.
10: My jsme se o tom trošku bavili, jenom jestli dokážeš popsat, jaký je ten pocit, když cítíš, byli jste v tabulce, já nevím, třeba 12., 10., jaký to je, když cítíš, že jako padáš, že padáš a furt si jako myslíš, že to přijde najednou a když jako reálně ten vzestup prostě nepřichází, jak to prožívá kapitán?
11: Tak 10. místo by bylo ještě dobré, ale my jsme byli ještě níž, takže bylo to hodně složité, hlavně na hlavu a tím, že jsme měli hodně, no máme hodně mladých hráčů, tak to muselo být těžké i pro ně. A bylo to fakt náročné, když jsem byl třeba mladší, tak člověk si úplně neuvědomuje celou tu zodpovědnost za ten klub, za to město, za ten kraj tady vlastně v Ostravě, všichni jsou hrdí na ten Baník a bylo to těžké nepouštět si to moc do hlavy a soustředit se na ty zápasy hlavně. No.
10: Tím, že jsi jako zkušený hráč, kapitán, tak kdy byl nějaký první proslov jako v tom smyslu, pojďme se semknout, když to není možný. Kdy to přišlo prvně?
11: Jako bylo jich během té sezony více, ať už v zimě jsme byli tak, jak vlastně nachystaní, že přišli noví kluci, že teď se vlastně dostaneme i mimo ty barážové příčky, že se dostaneme nahoru, zkusíme zabojovat ještě o prostřední skupinu, takže všichni byli nastaveni, že se povedli posily, že prostě jdeme do toho naplno a zkusíme tu sezonu napravit. ale bohužel ty zápasy se pořád nelámaly v náš prospěch, takže průběžně tam vlastně nějaké sezení v kabině bylo, něco s vedením a podobně, ale takový asi za mě nejdůležitější byl určitě po Slovácku, kdy vlastně nás fanoušci asi vyslekli z dresu a potom ten další den jsme si v kabině fakt s klukama zavřeli už jako bez trenéru, bez všech, řekli jsme si hodně jako upřímně některé věci a myslím si, že od té doby vlastně jsme už snad možná neprohráli a nedostali gól, jestli se nepletu, takže to byl asi jeden takový, nebo dva zlomové momenty.
9: Vím, jestli Pavel Horváth má zkušenost s takovým tlakem od fanoušků během kariéry, když se prostě nedařilo.
10: No, tak s tlakem samozřejmě trošku z jiné strany té tabulky, ale tady o ten sestup je to opravdu úplně něco jiného. Tam, když nevyhraješ titul nebo ten pohár, tak samozřejmě je to nepříjemný, ale furt ta sezona je nějaká, vidíme to třeba v případě Sparty. Samozřejmě všichni chtěli vyhrát, ale prostě seš druhej, OK, máš sílu, máš peníze a chystáš se na další sezonu. Když to tady opravdu to už je existenční, nejenom pro ty hráče, ale pro některý ty lidi z toho klubu. Samozřejmě druhá liga prostě je úplně jiná soutěž a musíš jí projít, což je rok prostě ztráty pro ty kluky v kariéře, obzvlášť teď bez urážky, který už jsou jako za polovinou kariéry, tak úplně jako druhá liga pro tebe není prostě velký lákadlo, byť seš doma, takže jako to, ten tlak je obrovský a vlastně myslím si, že si ho úplně nikdo neumí představit, protože fakt na tom řeší ti to svazuje nohy, ať už hraješ nahoře, ale dole je to opravdu o život a tam je to těžký.
9: No možná ideálně v úzovkách byl Michal Fridrich i teď kapitánem, když má tu zkušenost z toho zahraničního angažma ve Visle Krakov před 4 roky, jste taky nosil kapitánskou pásku a stalo se vám dost něco podobného.
11: Tak ve Visle jsme se taky vlastně zachraňovali druhou sezonu, co jsem tam byl, a musím říct, že ten tlak fanoušků tam byl ještě těžší o něco, ještě horší, protože v Polsku přece jenom pořád ještě ta fanouškovská kultura je trošičku náročnější, nebo nevím, jestli náročnější, ale určitě to bylo nepříjemnější tam zažívat ty situace, protože když vlastně v předposledním kole jsme tam tehdy sestoupili, tak jsme se vraceli na stadion, před náma jeli dvě policejní dodávky, za náma dvě policejní dodávky, přijížděli ke stadionu, kde bylo asi 700 lidí, kteří nám začali házet dělobuchy pod autobus, takže tam to bylo docela nepříjemné. Potom jsme ze stadionu vyšli ven vlastně k parkovišti, kde jsme si to měli přes plot s nimi vyříkat. Ti ten plot vlastně během asi dvou vteřin vylomili a začali chodit kolem nás, tak tam už to bylo docela hodně nepříjemné.
10: Tak to byla klika, že jsi nerozuměl úplně, ne?
11: No, už jsem rozuměl a byl jsem kapitán a chtěli tam po mně, abych jim vysvětlil, co se děje všechno, tak když jsem tam začal říkat něco s nějakým tlakem, tak mi tam nějaký fanoušek začal vlastně vysvětlovat, co je v Polsku tlak, takže jsem uvedl mě v omyl, že to žádný tak nebyl.
9: Michale, a vlastně co tam probíhá, když dochází té komunikaci s fanoušky? Rozumíte vůbec třeba si vzájemně, protože si říkám, tam bude asi velký řev, jestli třeba to jde konkrétně jeden na jedno,
10: musíš
9: něco říct.
10: V Ostravě třeba, jo?
9: Tady asi konkrétně teď v Ostravě.
11: Tak tady v Ostravě tam vlastně celý ten kotel má nějakého vlastně na sedí zvůdce nebo speakera, který to tak nějak řídí a nebo on jich je tam více, takže většinou z těch hlavních vždycky nám k tomu něco řeknou. My jsme se tady po nějakém zápase byli před ten kotel postavit, vyříkali jsme si to a nebo vyříkali. Oni nám řekli vlastně svůj názor, my jsme řekli to, jak to my nějak cítíme a pak jsme si prostě řekli, že budeme bojovat až do konce, aby jsme se zachránili a to je to hlavně, že se to povedlo.
10: Ještě teda tu nepříjemnost, tím bych to asi jako možná uzavřel, to nepříjemný, to slíkání těch drezů, mně to přijde takový jako trošku jako...
9: Dehonestující?
10: Řekl to správně, já jsem chtěl říct vulgárnější slovo, ale řekl to správně, takový jako ponižující, že ty kluci vlastně, který opravdu makají, tak tam na to je potom samozřejmě ty lidi, kteří ti fandějí, křičejí tohle toho, aby si sundal dres, že ti jako vlastně nepatří. Jak jsi to vnímal ty? Samozřejmě nepotřebuji slyšet nějakou jako radikální věc, ale spíš jak to vnímáš třeba vnitřně, jestli jako se postavit za to, musí to říct, hele, neblázněte, teď my hrajeme naplno, nebo?
11: Tak já jsem to zažil už vlastně v Baníku i dříve. Ještě když jsem vlastně začínal v Baníku, tak taky vlastně jsme hráli asi 3 nebo 4 sezóny o záchranu, tak jak ty si říkal, že se tady vždycky dařilo, tak to bylo díky tomu, jak jsme my byli situaci. Ale vždycky to bylo těžké samozřejmě a ten vlastně kotel se vždycky strhne s tím, že to někdo začne vyvolat, když nebo ti fanoušci takhle, oni to vyvolávají, když cítí, že na tom hřišti ten hráč nenechá všechno. Že tady v Ostravě se odpustí spoustu věcí, ale neodpustí se to, když tam člověk nenechá život na tom hřišti. A už po jednom zápase vlastně už to tady po nás chtěli vlastně, nevím, jestli to bylo po Boleslavi nebo který zápas to byl, aby jsme už ty dresy sundali. Tak my jsme se vlastně postavili proti tomu, řekli jsme, že budeme bojovat do samého konce, aby jsme se zachránili, že prostě ty dresy nedáme, že se toho dresu nevzdáme. tak fanoušci jako si řekli, že ano, že stojíme si za tím a nakonec to asi někteří ocenili, ale už po tom Slovácku už ta situace byla tak nepříjemná, že i ti lidi už byli docela i agresivní, takže už to bylo takové řešení, že jako je to hodně nepříjemné, ale na druhou stranu to možná někomu může pomoct si uvědomit, že ok, to asi není úplně tak, jak by mělo být a možná to mohlo pomoct.
10: Jasně, tak teď jsme tady měli před chvilkou možnost s tou malou holčičkou, která po tobě chtěla tvůj dres, tak to je trošku jiná situace.
11: To je samozřejmě jiná situace, ale s těmi dresy to vlastně nakonec dopadlo tak, že v Táborsku, když jsme se zachránili, tak nám je fanoušci všechny ty dresy vrátili.
10: Fak, jo.
11: A potom vlastně už bylo na nás, co s nima uděláme. Já jsem tam slíbil jednomu kamarádovi, tak jsem mu to vrátil v kotli. Někteří kluci to asi taky rozdali, někteří se je schovali, anebo se to může dát i na nějakou jako dobrou věc do nějaké dražby, takže vždycky jde o to, že ti fanoušci chcou vidět, že za ten klub bojujeme, že vždycky budeme válčit až do konce, to jsme splnili a oni nám je vlastně vrátili, takže i když to někdy vypadá, tak jak jste říkali, dehonestující, tak na druhou stranu zase, když se to povede, tak ti kluci jsou pořád nám fandí a jsou na naší straně.
9: Říká kapitán Baníku Ostrava Michal Fridrich, který je dnes hostem Desítky Pavla Horváta.
0: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
9: Michale, když se dostaneme ještě k těm zlomovým momentům, které vám nakonec přinesly tu záchranu, tak vy jste zkoušeli během sezony leco změnit. Mluvili jste i o dresech, které jste tam měnili v rámci těch retrodresů. Mimochodem, když vysíláme Desítku 4. června, je to přesně 50 let od prvního baníkovského titulu, který jste si připomínali. Proti Boleslavi jste oblékli bílé, měnili se trenéři. Vy jste něco měnil, třeba jako jak zavazovat kaničky nebo jinak stávat jinou nohou?
11: Já co jsem měnil, tak po každém prohraném zápase jsem si vzal jiné vycházkové boty, že jsem vystřelil asi 6 párů, než se to povedlo, ale nakonec jsme to zvládli. Ne, fakt už v takové situaci člověk hledá všechno, aby se to otočilo a sice to jsou asi hlouposti, ale člověk fakt zkouší všechno, ať by to už se povedlo.
10: Jo, musíš udělat všechno pro to, aby to tak bylo. A pak, když se to povede, tak fakt jako nesmí zaváhat. Já nevím, jestli si dáš k snídani 2 vajíčka, tak si nemůžeš dát 3. Jestli vstáváš 8:30, tak nemůžeš stát ve 8:45. To jsou fakt maličkosti, které fakt v té hlavě možná jako hrajou určitou roli a ten hráč je pak v pohodě, když jako ti vyjde všechno tak jako normálně a znovu to přinese ten úspěch v tom zápase, no tak jako já taky jsem si vždycky nandal stůlpny, sundal stůlpny, trenky zkusil, sundal trenky, si přijel hodinu a půl před zápasem, tak je hrozně moc času, teď ty kluci už samozřejmě všichni cvičej, my jsme necvičili, my jsme tam seděli, poslouchali jsme muziku a pak jsme šli teprve na hřiště, ale bylo spousta času na to tyhle ty rituální věci všechny udělat a každý měl svůj nějaký. Někdo fakt se zavřel na záchodě na 4 hodiny třeba, protože chtěl ten čas zabít nějak. Ne?
9: Když se dostaneme k tomu, že vy jste pomohl samozřejmě na hřišti, ne tím teda, co se dělo mimo něj, ale i góly, tak proti Zlínu ta důležitá výhra 2-0, když jste potřebovali 3 body, pak tedy na Dukle zvláštní zápas, kdy si soupeř tam i tím, že jste hráli tak, jak jste hráli, dal 3 vlastně nějaký, to nevím, jestli jste úplně zažil v kariéře takhle, takovýhle duel o život, ale zároveň, kdy soupeř se pak nakonec možná střelí sám do paty, jak se říká.
11: Tak tam to vlastně na té Dukle, to posloucháme to pořád dokola, že si soupeř dal 3 vlastňáky, ale všechny ty situace vyplývaly z nějaké naší aktivity. Když vezmu ten první gol, tak Srkic, ten byl možná jeden z těch více náhodných, ale chtěl nacentrovat do předbránu, vlastně tam si to omylem srazili. Druhý gol, já jsem hlavičkoval po standardce, kdy hráč, který byl za mnou, to nemohl nějak ovlivnit, už ta moje letěla na bránu a on to ještě trošku přizvedl. Takže spíš šlo o to, že jsme měli tlak do brány, že jsme si za tím gólem šli a díky tomu potom ty vlastňáky můžou padnout, kdyby jsme neměli šanci a nedostali jsme se do jejich 16, tak by si vlastňáka nikdy vlastně nedali.
10: Já se zeptám neobvykle, přišel Martin Jedlička, já ho znám, je to gólman, jsou jiný, ty jsou všichni jiný a jak to probíhalo, protože on samozřejmě v průběhu toho jara si myslím, že taky gradoval ty výkony a byl to další hráč, který vám jako hodně pomohl, takže jak to probíhalo a jak jste ho tady přijali?
11: Tak my jsme cítili, že to je pro nás velká posila, protože už vlastně v Plzni předváděl výborné výkony a my jsme byli rádi, že přišel tady, že chtěl přijít za náma, chtěl nám pomoct i v té těžké situaci a jako jedna z mála těch, řekněme, posil, tak si udržela ten svůj standard a dokonce ještě přidávala ty výkony, no, gradovala tak, aby nám pomohlo co nejvíce v těch zápasech. A já jsem na něm asi ocenil nejvíce to, že prostě přišel z Plzně, kde ten klub je zvyklý vyhrávat, má vítěznou mentalitu, nechtěl dostat žádný gol, každý zápas, každý trénink chtěl vyhrát a to byla věc, která nám možná trošičku chyběla, že i ti mladší kluci to od těch hráčů můžou pochytit, takže tady to za mě Já jsem si jedlu oblíbil, jsem rád, jak je dokáže říct věci na rovinu i nepříjemné v kabině, takže tady to myslím, že nám jedině pomohlo a že můžeme být rádi, že jsme ho v té bráně měli.
10: A já jsem právě na tohle narážel, že vlastně v té vaší situaci bylo hrozně důležitý, abyste si to říkali hned, že vlastně není jako moc toho času na to, abyste to jako obcházeli. A on takovejhle je, že myslím si i těma zkušenostma, že prostě neváhá a hned jako vystřelí prostě a ono to něco přinese. No.
11: No, ono asi v dnešní době nebo i vlastně ve fotbalovém světě ne všichni to dokážou říct takhle na rovinu nebo takhle upřímně a myslím si, že i ty mladší ročníky na to úplně nejsou zvyklé už, že to je přece jenom trošičku jiná generace, než byla moje nebo než byla tvoje, ale myslím si, že jim to naopak může pomoct a uvědomí si, že myslím si, že někdy si myslí, že dělají maximum, ale teprve časem zjistí, že to maximum není, že to maximum ještě někde daleko jinde.
9: A to, že bude pokračovat v Baníku, to jste prý nevěděli ani? Že vás překvapil ten jeho post na sociální síti?
11: Tak určitě nevěděli jsme, že to je už tak daleko, nebo že už to je připravené. Samozřejmě jsme se s Jedlou bavili, tak ten pořád říkal, že chce zůstat, ale že prostě dokud nebude konec sezony, tak se nedá se vlastně říct asi nic bližšího. Ale my jsme určitě rádi. Já myslím, že on si tady Ostravu taky oblíbil, fanoušci si ho oblíbili, takže tady myslím, že mu teďka určitě nic nechybí. Má tady rodinné zázemí, tak má tady dá se říct všechno.
10: A teď teda my jsme samozřejmě máme sídlo v Praze. A co se tady tomu Jedlovi líbí?
11: Budete muset přijet asi na další návštěvu nebo přestěhovat sídlo.
10: Já jsem myslel, že nám to přiblížíš jako místní, protože já vlastně jako v Ostravě taky si říkám, že je tady spousta jako skvělých věcí. Většinou jsem jezdil sem na hotel, že hokejová hala, to centrum, samozřejmě několikrát jsem tam byl, ale jako co může takhle toho cizince v podstatě jako nalákat do Ostravy?
11: Já myslím, že asi u Jedly to bude v hlavní řadě to rodinné zázemí, že už je vlastně partnerku má tady odsud z Havířova. A potom určitě asi ten fotbal nebo ta láska tady k tomu klubu, vlastně ti fanoušci, jak dokážou podporovat, co dokážou tady vytvořit a samozřejmě i Ostrava. Je spoustu předsudků, jak vypadá nebo nevypadá, ale v posledních letech tady to roste jakoby hodně nahoru nebo zlepšuje se to samozřejmě. Mohlo by se stavět více, mohlo by se více rozvíjet ještě věcí, ale myslím si, že to město už je daleko atraktivnější než dříve.
9: Měli jsme v desítce Pavla Horváta a pamatuju si třeba i Adama Janoše, který se to tady pochvaloval. Každopádně jsme byli u těch golmanů. Kolik gólů třeba na tréninku vy osobně, Michale, dáte Martinu Jedličkovi? Počítáte si to nějak? Jak moc těžké mu to je dát?
11: Mraky.
9: Mraky, dobře.
10: To rád uslyší.
9: Dále Michal Fridrich, který je dneska hostem desítky Pavla Horváta, ty góly sází i připravuje. Jakého si vyceníte v té baráži proti Táborsku toho, kdy jste dával v tom domácím utkání hlavou po rohu, anebo kdy jste dlouhým autem připravil ten první gól v Táboře? To byla zajímavá situace teda.
11: Asi spíš bych to začal postupně, asi ten se Zlínem, když byl v poslední minutě vlastně na 2-0, že už nám to dalo takovou jako jistotu, že už se Zlín neutrhne nebo ze standardky nám nevyrovná, tak určitě toho a potom určitě ten první gol doma s Táborskem, to bylo pro nás hodně důležité, protože Táborsko ten zápas, no ten začátek chytlo velmi dobře, mělo dvě obrovské šance a myslím si, že ten první gol nás v tom druhém poločase uklidnil a potom už to bylo i více vidět.
9: No a co se týče té konkurence z druhé ligy, jak vy osobně to teď vnímáte? On ten výsledek 8-0 vypadá samozřejmě hrozivě pro druhou ligu, ostatně i Slovácko předčilo Artis o nějakých 6 gólů.
11: Tak já jsem četl nějaký rozhovor s trenérem z Kuhravým vlastně ze Slovácka, že teďka v té baráži byly týmy, které jsou, dá se říct, trošku silnější než třeba v jiných ročnících, které tam o ten postup nebo sestup bojovali. A my jsme prostě měli hodně špatnou sezonu, ale na druhou stranu máme pořád kvalitní hráče a když ti hráči se dostanou už trošku do klidu, nebo když už máte náskok z prvního zápasu 3-0, tak najednou si dovolí daleko více. Ale určitě to pro ty druhé ligové týmy pořád není jednoduché, ale ten první poločas tady doma třeba Táborsko ukázalo, že to zase nebylo úplně tak daleko, třeba v tom prvním zápase minimálně vést 1-0 nebo mohli přidat i druhý gol, takže určitě by se to vyvíjelo trošičku jinak.
10: No, teď jsme tady mluvili o tvých střelených golech a teď konkrétní pocit. Lukáš Matějka, únik sám z půlky, co v tu chvíli prožíváš? Je to podobný jako když jdeš na penaltu, toho času bylo v podstatě skoro stejně, nějakých 3-4-5 vteřin, co ti v tu chvíli běží hlavou? Jako?
11: Tak vlastně ta první šance, ta byla z rohu, to vlastně on zakončoval vlastně Lukáš bezprostřední blízkosti, ano. To Jedla skvěle chytil a ten druhý to zase udělali krásnou akci a já jsem vlastně dostupoval Lukáše a on ten to dával za sebe na toho nabíhajícího hráče a to jsem se jenom otáčel a modlil jsem se, ať to kluci doběhnou, anebo ať to Jedla vyrazí a to se naštěstí povedlo, ale já musím Táborsko pochválit. jak vlastně jak hráli, mě se líbilo, jak hráli, snažili se vlastně vyjíždět od golmana rozehrávkou, nebylo to žádné nakopávané míče nebo nějaký boj, ale chtěli nás přehrát svým fotbalem a myslím si, že za to jim patří určitě uznání.
9: Mluvíme o Táborsku s Michalem Fridrichem, který co by kapitán Baníku dovedl ostravské mužstvo k záchraně. Kdybychom se dostali ale o mnoho let zpět, tak není to úplně daleko od Tábora, město Příbram, kde Michal Fridrich 15. května 2010 debutoval v první lize. Bylo to 1-1 a možná si vzpomenete vy posluchači Radiožurnálu Sport, že tehdy Baník se Spartou vstupoval do toho posledního kola na bodové rovnosti a pouze měl o 5 gólů horší skóre. Vybavíte si něco z té doby?
11: Byla to moje první sezona, takže já si ji vybavím skoro celou. Vím, že jsem někdy od zimy jsem vlastně s Ačkem trénoval. Vždycky jsem se modlil, když trenér Koubek dával nominaci, jestli tam budu napsaný, ale to se stalo málo kdy, byl to přece jenom začátek. Ale ke konci už kluci toho měli vlastně plné brejle a nevím, byli zraněni hráči jako René Bolf, Aleš Neuwirth, Fernando Neves, tak já jsem měl možnost se učit vedle nich a byl jsem vlastně nadšený, že jsem se párkrát na tu lavičku dostal a v posledním zápase to vyšlo tak, že se mě trenér zvolil díky těm zraněním vlastně do základu. A i když vlastně ten předchozí zápas se úplně nezvládl tak, jak by, kdyby se povedl, tak už by Baník vlastně slavil tehdy titul.
9: To byla remíza z Boleslaví 2-2.
11: Remíza z Boleslaví, tak tam se to vlastně, tam se už mohlo skoro slavit, ale nakonec se bojovalo do posledního kola. A já si ten zápas pamatuju, bylo to pro mě docela složité, ale přece jenom v tom věku to člověk nevnímá ten tlak tolik, jako když je o něco starší, takže je to škoda, že to nedopadlo, ale pro mě to byla obrovská zkušenost hrát vlastně vedle takových hráčů, jak si tam tehdy v Baníku byli a já si to nesmírně vážím.
10: Teď mě napadlo tohle, že vlastně vnímá tady místní odchovanec to, že jde do toho Ačka, vnímáš tu podporu těch fanoušků, protože já třeba to vnímám tak, že tady samozřejmě přijde nějaká posila, OK, ale když se probojuje do toho Ačka, teďka byli vlastně mladí kluci, že Havran s Pirou v Ačku, tak i když se jim třeba něco nepovede, tak prostě ty lidi je berou, takže jsou tady místní, že jim trošinku jako něco odpustějí možná.
11: Tady v Baníku vlastně odchovanci vždycky budou nejvíc a když se probojou ještě do základu, tak o to větší mají podporu, tak ono to celé vzniká tím, že vlastně nevím, od žáků nebo od dorostu chodíte podávat míče. Já jsem přišel v roce 2004 do Baníku vlastně po mistrovské sezóně, takže my jsme chodili nadšení na každý zápas podávat. Teď, když jsme nešli podávat, tak jsme seděli na tribuně a skandovali jsme všechny pokřiky vlastně s celým stadionem, takže to se do vás tak propíše, že je to až neuvěřitelné a těšíte se na to, jestli se tam někdy dostanete do toho týmu a jakmile potom ti kluci, to jste viděli teďka, když jsme hráli o záchranu, že nastupoval třeba, nevím, mladý Piris, Marek Havra nebo vlastně Škrky teďka na poslední zápas, tak oni vlastně mají první start, ještě vlastně nic nedohráli, ale jdou na hřiště a celý stadion jim tleská a potom už je to jenom na nich, jak oni to chytí a jak vlastně se dokážou prosadit.
9: No, my jsme se s Michalem Fridrichem desíce Pavla Horváta hezky dostali i k těm začátkům s fotbalem a protože jsme na 27. ročníku McDonald's Cupu, tak tam můžeme ještě chvilku vydržet.
0: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
9: Natáčíme ve Vítkovicích v Ostravě, přetáčíme desítku Pavla Horváta. Samozřejmě vy posloucháte ve čtvrtek v premiéře. Michal Fridrich, ročník 1990, když jsem nedávno s Pavlem Horvátem zpovídal jednoho z Pavlových bývalých spoluhráčů Luďka Pernicu, tak vlastně jsme vzpomínali na to, že ten ročník byl dost našlapaný. Ostatně třeba i teď Vladimír Darida, který se vrátil do nároďáku, je váš ročník. Vzpomínáte na nějaká ta měření třeba buď s těmi aktuálními ligisty, když to budu jmenovat, tak Lukáš Hejda, Filip Novák, Lukáš Mareček, Jan Leciak byl vlastně u nás v desíce, Pepa Hužbauer a další, kdybych jmenoval.
10: Už všichni skončili skoro.
9: No, Michal tedy pokračuje dál.
11: Ještě držím.
9: Ještě drží.
11: Tak určitě vzpomínám, myslím, že s některými jsme se potkávali už třeba ve 14 letech, když si vzpomenu na Luďka Pernicu konkrétně, tak já jsem hrál za výběr Olomouckého kraje, on za vlastně Jihomoravský. Hráli jsme nějaké republikové finále, které jsme mi naštěstí vyhráli, takže už si ho pamatuju od té doby. S Lukášem Hejdou jsem chodil do třídy tady v Ostravě, vlastně, že on pochází tady kousek od Ostravy. S Hužbym jsme zažili vlastně, s Hužbym jsem potkal ještě v Baníku, tady vlastně to nevím, kolik lidí ví, že hrál za Baník chvíli. Ve Slávi jsme se potkali a s Láďou Daridou na 21. jsem měl možnost vlastně se všema těma klukama se tak nějak potkávat a jsem rád, že jsem měl možnost aspoň takhle.
9: Vy pocházíte z Ústopečí nad Bečvou, pak jste tam měl ve své kariéře přechod do Olomouckého kraje, jak jste naznačil, do Hranic, je to tak?
11: Tak Ústopeče jsou v Olomouckém kraji, ale jsou úplně na samém konci, vlastně těsně před Valašským Mezříčím. A já jsem vlastně začínal fotbal, takže jsem začínal u nás na vesnici a v 8 letech jsem přestoupil do Hranic. Tam jsem vlastně přestoupil do páté třídy potom, jezdil jsem každý den vlakem sám na tréninky do školy a potom až vlastně ve 14 letech jsem se z hranic přesunul tady do Baníku.
9: A nějaké ty mládežnické turnaje, jsme na McDonald's Cupu, 27. ročník, vám je 36, tak tuším, že jste si možná takovýhle turnaj zahrál.
11: Myslím, že jsem si ho zahrál, ale asi jsem se nedostal na republikové finále, bych řekl, to bych si určitě pamatoval.
9: No, určitě jste na něm nenatáčel desítku Pavla Horváta, to děláte až teď aktuálně, jsme za to moc rádi. Každopádně my natáčíme v našem airstreamu v úterý 2. června a jsme obklopeni tady malými fotbalisty a fotbalistkami, tak vás samozřejmě taky moc zdravíme, ale jenom taková připomínka, jakou máte unikátní příležitost, že jste na svátku fotbalu, protože třeba takový Pavel Horvát sice vyhrál 5 titulů mistra ligy, 6x pohár, hrál v zahraničí, ale McDonald's Cup Pavle si nikdy nehrál, viď?
10: Ne, jenom jsem jich spoustu snět.
9: Ale i zmrzlinových pohárů dalšího,
10: hlavně
9: vyhrál dost těch pohárů fotbalových, což je důležité. Michal Fridrich, když se dostal už do hranic, tak musel být sám bez rodiny, nebo to až bylo po přechodu do Baníku?
11: To bylo až po přechodu vlastně do Ostravy, ale ten začátek v Hranicích, tak to bývalo tak, že jsem po škole vlastně sedl na vlak, jel jsem do Hranic na trénink a když si na to zpětně vzpomenu, že třeba v 9 letech jsem jezdil sám vlakem do Hranic, tak nevím, jestli bych to mojí dceři teďka dovolil takhle jezdit, ale určitě to jsou nějaké začátky, že člověk se musí naučit postarat se o sebe, ale největší škola to potom byla určitě na intru, od 14 let to už jsem byl úplně sám, nebo vlastně s kamarádama na pokoji a podobně, takže Tam už to bylo fajn. Náročné, ale fajn.
9: No my jsme pochopitelně s Michalem Fridrichem, kapitánem Baníku Ostrava, neprobrali zdaleka všechno, co se týče ostravského klubu. Vrátíme se k tomu na konci, ale pochopitelně taky se dostaneme k vašim velkým úspěchům, které jste zažil ve městě, které se v Ostravě asi moc často nevyslovuje, ale my ho tady musíme zmínit, v Praze. A ve Slavii jste byl tedy od roku 2015 do roku 2020 a zažil jste tam mnohé. Už chci se zeptat na ten přechod do Prahy, zda to byl třeba ještě větší rozdíl, než jste pak šel sem nebo předtím na Inter do Ostravy.
11: Tak určitě to byl větší přechod, než jsem čekal. Vlastně já jsem odešel z Ostravy ve 25 letech, byl jsem tady kapitán a přišel jsem do Slavie vlastně a tam mě kluci skoro neznali. Tam byl Karel Piták, Martin Latka a vlastně všichni ti starší kluci, tak člověk najednou zjistí, že musí pracovat daleko více, že si na tu šanci musí počkat, že to není všechno tak jednoduché, jak se to maluje v té hlavě kolikrát, ale zase za mě

0: Tam taky nějaká nabídka tehdy byla, teď už to asi říct můžu, ale jsem rád, že to dopadlo tak, že jsem skončil ve Slavii, ale tady opravdu ta situace nebyla vůbec dobrá a i vlastně za celou dobu jsem udržel i kontakt nebo dobré vztahy s fanouškama vlastně ostravskýma i s těma jakoby z toho tvrdšího jádra. Vždycky jsem vlastně říkal, že vím odkud pocházím a kam se chci jednou vrátit, takže to byla asi jedna z věcí, které mi tak nějak v té kariéře pomohly a i když třeba přijel Baník na Slavii, tak i mi zatleskali po tom zápase, takže to bylo vždycky příjemné a rodina byla jenom ráda, že se můžu vlastně rozvíjet, že můžu se zlepšovat, protože věděli, že už jsem se tady taky asi trošku trápil, takže to byla taková pomoc asi pro všechny a taťka tím, že než jsem já začal hrát za Baník, tak fandil taky Slavii, tak pro něho to bylo trošku jednodušší.
1: No ale vy jste možná i pomohl tehdy klubu, který byl opravdu ve finanční krizi, protože kdybych to teď opravdu řekl, že jako obchodně, vy jste byli jako jeden z mála z obchodovatelných artiklů vlastně v té době třeba s Jiřím Pavlenkou ještě, Baník z toho tehdy těžil, ale každopádně pomohlo to na čas, pak to převzal pan Brabec a pak to teprve asi začalo se zlepšovat.
0: Jako pomohlo to, ale nebyl to zase tak drahý přestup, aby se Baník zachránilo. A kdyby to bylo v dnešní době, tak by to možná bylo více, ale takhle to byl asi pytel balonu.
2: To zase chtěl říct od Rezy.
1: No to zase přeháníme. Každopádně ještě mě zaujalo to, Pavel Horváth, když hrál v Plzni na konci kariéry, tak ty si nechytnul nějaký takový to E, jak oni tam trošku mají tendenci vyslovovat jako Plzeňák.
3: Klotovák.
1: No. To si nechytil, Pavle.
2: Jo, nechytil, ale umím to dobře zahrát. Jako, tak ono, myslím, že Radim Řezník zrovna, který je tady odsaď, tak ten říkal podle mě úmyslně takový to tuto a co pá, proč pá. Samozřejmě tě to nakazí, jako je to jasný a tím, že pendluju, tak samozřejmě to
1: úplně,
2: já jsem všude zdejší, takže už včera v restauraci jsem se blejsknul kvalitní ostravštinou, myslím, takže.
1: Ano, Pavel Horváth.
0: Já jsem se dostal do takové fáze, když jsem vlastně hrál ve Slavii, tak tam se mi smáli, že mluvím ostravsky a když jsem přijel domů, tak se mi smáli, že mluvím pražsky, takže jsem zůstal tak někde mezi asi.
1: Takže ideální situace, no. Samozřejmě doma i v kabině, ale každopádně v té Slavii jste zažil velké úspěchy, nicméně taky to asi nebylo úplně jednoznačně dané, kam až to dovedete se spoluhráči. Vy jste začínal paradoxně teda proti Spartě v září 2015 derby, které jste vyhráli brankou Jaromíra Zmrhala, ale tehdy možná fanoušci vzpomenu, trénoval Slavii Dušan Uhryna, bylo to nějaký rok a něco po tom, co Slavia téměř spadla do druhé ligy.
0: Tak já, když jsem vlastně přicházel, tak ještě ani tam nepřišli ti vlastně Číňani tehdy. Takže já fakt přicházel ještě do klubu, který se teprve začínal tak nějak postupně budovat, vlastně až někdy, nevím, měsíc nebo dva po mně, tak přišel ten silný partner a od té doby se ten klub začal budovat, přicházeli kvalitnější a kvalitnější hráči a musím říct, že tedy jsme tam měli tak skvělou partu, na kterou vzpomínám do dneška, pořád jsme s klukama v kontaktu a myslím, že to byl jeden z těch důvodů, že jsme tam tehdy ty tituly dělali a že to bylo fakt období, na které strašně rád vzpomínám a ty úspěchy byly skvělé tehdy.
1: No Slavia se tehdy pak přerodila ještě v té další sezóně 2016-17 v opravdu velmi úspěšný klub. Pavle, ty už si tehdy vlastně byl co by hráč mimo Plzeň, ty jsi skončil v roce 2015, ale jakým způsobem si tam ještě byl pak v realizačním týmu, ne? Tu možná první sezónu Michala ve Slavii 2015-16.
2: No, určitě.
1: Jste měli titul vlastně pak.
2: No, tak já si jako samozřejmě Slavii pamatuju to období, kdy byla dole prostě a vím, že tam to opravdu trošku zavánilo i tím, že taky se stoupí, nebyli v dobrý pozici, ale logicky tak, jak to bývá, prostě u těchto silných týmů, jak říkal Michal, prostě přijde silný partner a dokážou to dát dohromady a chvilku potom už ta Slávě zase byla silná a vlastně od té doby to furt stoupá, no. Mm.
1: Ne, tak možná někomu dneska přijde paradoxní, že tehdy v té sezóně 16-17 vaší první titulové, Michale, byl po 4 kolech odvolán Dušan Uhryn ze 4. místa, kdy Slávia ztrácela 2 body na první Spartu tehdy. Bylo to asi dané tou neúspěšnou kvalifikací Evropské ligy. Nicméně z dnešního pohledu máte pocit, že právě třeba i pak ten kádr, který tam byl, Pavlenka, Deli, Sýkora, Hužbauer, Barák, Zmrhal, Škoda, Mešanovič, Gadeu, Tecl, Bořil, to jsou opravdu velká jména, samozřejmě Michal Friedrich taky, že to vlastně stojí i za tím Dušanem Uhrynem, že to dal dohromady nějakým způsobem.
0: Tak,
1: že pak přišel pan Čilhavý a vlastně měl tam tu dlouhou sérii neporazitelnosti.
0: Určitě, tak za trenéra Uhryna se to začalo taky budovat to mužstvo, ale tam, co si vzpomínám, tak ještě to nebylo tak připravené, vlastně, že jsme hráli tu kvalifikaci a dostali jsme asi Anderlecht a prohráli jsme 3-0 doma, 3-0 venku, tak to asi ukázalo tak nějak tu situaci nebo tu připravenost toho týmu, takže nevím přesně, já jsem tam vlastně tehdy byl chvíli, takže já teďka si nedovedu ani říct vlastně, co byly hlavní příčiny nebo tohle, ale potom vlastně přišel trenér Šilhavý, začalo se to zase zlepšovat, měli jsme

0: nějakou neporazitelnost.
1: 26 kol jste neprohráli, ale to bylo vlastně do konce té sezony.
0: Ano.
1: Co přišel?
0: To si vybavím přesně, protože jsem asi někde od 5. kola vlastně nastoupil, začal jsem hrát až všechny zápasy do konce sezony.
1: Gól je důležité taky. Proti Plzni vlastně jste rozhodl ten titulový souboj nakonec.
0: Tak to pro mě byl speciální gól, protože vlastně 2 dny před tím zápasem nebo 3 dny se mi narodila dcera první, takže já byl vlastně
2: Po oslavě, ne, to ještě ne.
0: Byl jsem do večera vlastně v porodnici, pak jsem přijel večer domů, vyspal jsem se, jel jsem na trénink znova do porodnice a vlastně po tom zápase teprve přišla oslava a tak nějak vždycky u mě to je tak, že když je nějaký silný moment, tak většinou se mi povede dát nějaký gól a to jsem za to rád, že to vlastně v 88. minutě jsem rozhodl, vyhráli jsme a už to byl jeden z těch zápasů, co nás posunul potom k tomu titulu, že už jsme tu Plzeň nějak předstihli, už to bylo asi obod a potom už jsme si to pohlídali do konce.
1: Velké zápasy Pavel Horváth zažil v úzovkách i v azylu, kdy jste ještě neměli dostavenou Dusan Arenu v Plzni a museli jste Ligu mistrů 2011 hrát v Praze, právě v Edenu. A Michal Friedrich zažil ten první titul taky v dost specifických kulisách, protože když člověk přišel na ten starý Strahov, kde jste hráli náhradou za Eden, kde byl nějaký koncert, tak to třeba dýchlo trochu historií.
0: No, ale
1: vnímali jste to třeba trošku, jako, že je to škoda?
0: Vnímali jsme to, že je to škoda, že to bylo kvůli nějakému koncertu snad, že jsme se museli přesunout, tak to
1: no
0: bylo takové...
1: No asi vedení nepočítalo, že budete hrát o titul, tak tam dali koncerty
0: no,
1: na konec
0: bylo
1: sezony.
0: To trošku takové hloupé, ale bylo to tehdy, že ten stadion vlastně jeden vlastnil někdo jiný, že tam byl nějaký jiný majitel, takže s ním se nic moc dělat nedalo. Ale na druhou stranu, když jsme potom ten titul tam vyhráli a ti lidi tam vběhli vlastně mezi nás, tak to byl jako skvělý zážitek. Až na to teda, že vás hned polili pivem, nemohli jste dýchat, protože tam byly dýmovnice kolem vás, tak to si pamatuju taky do dneška, že jsem za malem udusil, ale ten zážitek byl super a byl to pro mě první titul vlastně, který asi člověk vzpomíná jako nejvíc. No.
2: To je ti jedno, kde ho získáš.
1: Jo, určitě. A Michal Friedrich navíc ten zápas se Zbrojovkou Brno rozhodl vítězným gólem po té, co se zranil Dušan Melichárek a šel tam ten mladý debitant. To byla taky dost specifická událost.
0: To je zbytečné zmiňovat podle mě. Dal jsem gól na 1-0 a vyhráli jsme.
1: Ano. Ne, to jsem vůbec nechtěl zkazovat, jenom že jsem si vzpomněl na ty různé kontexty toho daného titulového zápasu. Když se dostaneme ve Slávě dál, tak Michal Friedrich zažil i takovou tu dobu, kdy si majitele silných pražských týmů, tedy pražských S, mysleli, že to všechno zvládnou tím zahraničním importem. Vzpomínáte možná éru Andreje Stramaccioni na Spartě. I ve Slávii se pustili do velkých akcí, jak se říká, Ruslan Rotaň, Altintop, Dany, přišli byste všechny tam zažil. Ale tak jako nějakým způsobem to fungovalo, ne?
0: Zažil jsem tam všechny ty kluky a musím říct, že všichni byli výborní, byli skvělí fotbalisti a hlavně jako po lidské stránce taky. Bohužel se to jako nesešlo všechno dohromady, my jsme vlastně taky nezvládli kvalifikaci do Ligy mistrů, jsme v předkole posledním prohráli s Apoelem Nikozie, jestli se nepletu, a vlastně měli jsme šance na toto vlastně otočit a postoupit nakonec, ale bohužel to asi nedopadlo tak, jak si to majitelé tehdy představovali a vlastně i ti kluci, co přišli, tak se asi museli divit některým věcem a potom tak asi takové dvě příhody, co jsme tam měli s Danem vlastně z Portugalska, tak ten vlastně po nějakém tréninku říkal, že mu kluci vůbec jako nerozumí na řeši. Byl zvyklý asi na jinou kvalitu kolem sebe a potom druhá příhoda vlastně ze soustředění, když jsme končili soustředění v Rakousku a on se domluvil s trenérem Šilhavým, jestli už může jako odletět domů pro věci, ať už to může všechno přestěhovat a trenér Šilhavý se ho ptá, jako, že může a kdy mu to letí, jestli ho jako hodí někdo na letiště a on říká, jak jako kdy mi to letí, no jakože v kolik ti letí to letadlo, no až řeknu, tak poletí prostě, protože tam měl své soukromé, takže si odletěl, kdy on chtěl. No.
2: Tohle byla ta doba, kdy opravdu přišly velké hvězdy, ale fakt jako upřímně už to měli malinko za sebou, fotbalově 100% to byli skvělí hráči, já myslím, že buď Dany nebo Altinto byli furt zraněný, ne? Měli nějaký problémy a oni ještě, jelikož si myslím, že oba měli vyděláno hodně, tak úplně se do toho nehnali, ale samozřejmě chápu, že když pak na tréninku to nebylo úplně všechno na 100%, tak museli vynikat, byli to skvělí fotbalisti. No.
1: No tak Altinto hrál 8 zápasů, Rotaň 7 zápasů, ale to se bavíme o lize, pochopitelně ještě jste tam měli evropské poháry, které nakonec asi stály místo Jaroslava Šilhavého, protože pak přišel ten neblahý zápas s Astanou doma 0-1 a vlastně vypadnutí z evropské ligy, když jste to měli parádě rozjeté. Mě spíš ale zajímá konec té ligové sezony v roce 2017, 1. prosince, zápas Slavia Baník. A ten Michalu Friedrichovi přinesl za prvé paradoxní situaci, že hrál proti Baníku, že mu dokonce dal gól, ale že tam padnul ještě jeden gol, Michale, vy si na to vzpomenete, víte.
0: Teď už jste mi to trošku připomněl. Myslím, že to začalo tak vlastně, že já jsem hrál pravého obránce, hráč Baníku centroval před bránu a já jsem to chtěl odklidit na roh, ale od chrániče se mi to odrazilo do vlastní brány, kde vlastně paradoxně chytal ještě Honzala Štůvka tehdy. Takže my dva baníkovci, a já jsem mu to tam poslal do Šibenice, Baník vedl 1-0.
2: Tak mě, a radoval ses?
0: Já jsem se neradoval, ale baníkovský kotel mě začal vyvolávat samozřejmě. A asi za, nevím, za půl hodiny na druhou stranu zase jsem dostal přihrávku možná paradoxně od Daného. Volejem jsem vyrovnal na 1-1, takže mě v tom zápase vyvolávali oba dva kotle, tak to bylo aspoň příjemné, ale ten vlastňák byl hodně nepříjemný.
2: Jsi byl hokejově plus minus na nule, no.
0: Přesně tak.
1: No a pak se dostáváme k velké trenerské personě. Mimochodem, ještě jsme to nezmínili, ale vy máte dva souvislost s panem Koupkem, aktuální trenérem fotbalové repre, protože debut Michala Friedricha byl pod Miroslavem Koupkem a derniéra Pavla Horváta byla pod Miroslavem Koupkem.
2: Jakože mi Míra Koupek prostě ukončil kariéru.
1: Tě ukončil kariéru, Michalovi nastartoval, hele, máte to jinak.
2: Samozřejmě zlehču, já už jsem končil tu sezonu, vlastně bylo to jasný a u mě to bylo v podstatě plánovaný a myslím, že Míra Koubek tímhletím trošku jako byl známý, že tím, jak ten fotbal vidíte, že dával šanci hráčům, který prostě začínali, byl schopný do nich jako vložit tu důvěru a teď to vlastně možná vidíme i v nároďáku.
1: No a pak ta spojitost, nevím, jestli se chcete ještě teda vyjádřit panu Koubkovi tehdy.
0: Já jsem jim chtěl říct, že jako jsem měl obrovský respekt, jak jsem začínal v Ačku a byl tam trenér Koubek a něco se úplně nepovedlo, tak vlastně byl schopný v kabině pořádně zařvat, takže my jsme byli všichni mladí v pozoru, takže to si vybavím, no, tady ty věci, nebo když bylo nějaké další video a někdo tam zezadu začal chrápat, tak to nebylo úplně příjemné.
3: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
1: Pavel Horvát a Michal Friedrich, kteří se dneska schází v desítce, tak pochopitelně nastupovali taky pod Pavlem Vrbou a Michal Friedrich v tom lednu 2018 se dočkal kouče, který je vzdálený příbuzný Pavla Horváta. Jindřich Trpišovský tehdy přišel do Slavie a dostali ji zase ještě na jinou úroveň. Když takhle jsme tady zmiňovali ty trenérské osobnosti, nemusíte vypichovat někoho z nich, ale jak jste to bral v tom životě? Vzal jste si třeba od každého něco, nebo třeba konkrétně od někoho nejvíc?
0: Tak určitě tím, že možná i po kariéře, až vlastně jednou skončím, bych se chtěla si ubírat taky tou trenérskou cestou trošičku, tak teďka, když už jsem starší, tak nad tím více přemýšlím, nebo snažím se od každého trenéra si něco tak trošku vzít. Ale když to vezmu tak jako zpětně, tak určitě v Baníku třeba trenér, který mě nejvíce ovlivnil, tak byl Martin Svědík. Potom ve Slavii samozřejmě nějaké úspěchy jsme měli s trenérem Šilhavým a podobně, ale asi nejvíce taky mě pomohl změnit nebo i tu kariéru ještě trošku více ovlivnit určitě trenér Trpišovský, takže tady ti trenéři určitě zanechali velkou stopu. Potom ve Visle Krakov jsem mohl zažít taky Adriana Gulu, tak ten taky zase trošičku jiný přístup, ale taky když si od každého vezmete něco, takže a dáte si to dohromady, tak to může všechno tak nějak fungovat, si myslím, dobře potom.
1: My jsme připomínali v nedávné desítce Pavlu Buchovi, který se bohužel pro něj nedostal na šampionát za repre. Ten jeho debut v první lize, byl to i debut Jindřicha Trpišovského, to byl ten zápas v Jihlavě, tak úplně na to nemusíme dál navazovat, ale spíš se chci zeptat, jak jste se pasoval s tím, když během těch let pod Jindřichem Trpišovským vám hodně narůstala konkurence, protože kdyby to člověk mapoval, tak vlastně Ondřej Kudela přišel snad v zimě 2018, Láďa Coufal v létě z Liberce 2018, pak ještě tam byl Ingadu Deli, do toho Jan Bořil se dostal do výborné formy. Jak tohle Michal Friedrich zvládal?
0: Tak bylo to těžké vlastně po té titulové sezóně, vlastně potom přišel ten trenér Trpišovský a už tak nějak jsem tušil, že se budou nějaké větší změny a že asi úplně nejsem jakoby krajní obránce pro trenéra Trpišovského, tak jsem z toho tehdy měl trošičku obavy. Ale nakonec vlastně jsem pod trenérem odehrál v té první sezóně a v té druhé docela dost zápasů, i když už jsem potom nebyl úplně ten člen základní sestavy. To bylo trošičku těžší, vlastně když už se potom Láďa Coufal dostal na pravého beka, tak už jsem mu spíš kryl záda, ale vždycky, když trenér chtěl, nebo ať nastoupím, no jsem nastoupil, tak se mi povedlo nějaký gol dát nebo přihrát na nějaký, takže to byla jedna z věcí, že trenér Trpišovský si mě docela oblíbil, že vždycky, když je potřeba, vlastně potřeboval ubránit nějaký zápas nebo naopak pomoc vepředu, tak jsem šel třeba do útoku a vždycky jsem měl na prvním místě tým, takže to trenér tak nějak využíval a věděl, že se na mě může v těch těžkých okamžicích spolehnout asi.
2: No tohle mají rádi spoluhráči, samozřejmě, když máš kluka, který prostě jednak je schopný nastoupit v jakýkoliv situaci a ještě ty zápasy vlastně rozhodovat. A ty ses považoval za beka nebo za stopéra? Protože tyhle dvě pozice zvládneš
0: vlastně ze začátku kariéry jakoby stoper, ale tím, že jsme tady měli vlastně kvalitní mladé kluky, co přicházeli do toho Ačka, jakože Honza Baránek, Patricio Stronáty, tak trenér Svědík vlastně přišel s tím, že mě začal dávat na pravého beka. V té době jsem tomu úplně jako nerozuměl, nebo necítil jsem to, že bych měl být pravý back, ale trenér se mi trošičku...
2: Nechtělo se ti tolik běhat.
0: No, možná taky, ale spíš šlo o to, že jsem celou kariéru fakt hrál na tom stoperovi, řekněme, ale trenér mě viděl tam, tak jsem začal si přidávat nějaké tréninky, centrovat a podobně, že to přece jenom byla nějaká změna. A potom díky tomu jsem i ve Slavii odehrál spoustu zápasů na pravém bekovi a na stoperovi, zase se to tak střídalo, takže tady ty dva posty mi byly asi nejbližší a úplně jsem si potom vlastně nevybíral, jestli chci hrát stopera nebo beka, ale byl jsem rád, že na tom hřišti můžu být.
1: Říká kapitán aktuálně Baníku Ostrava Michal Fridrich, který na místě, kde přetáčíme desítku Pavla Horváta, tedy na městském stadionu v Ostravě, zažil taky vlastně velkou slávu se Slaví 19. května 2019 po remíze 0-0 jste tady vlastně měli jistotu titulu, je to tak?
0: Je to tak, no. Já si ty data úplně nepamatuju takhle přesně, ale vždycky ten zápas, když mi ho připomeneš, tak už si to prostě, už si to vybavím a vím, že tady vlastně nám stačila tehdy remíza, aby ten titul jsme získali. A
1: vy jste tam střídal do toho zápasu, co si říkám, jestli to nebylo, protože jste byl i odchovanec Baníku a že to bylo tady, že vás tam nakonec dali. Asi to bylo spíš nějakých těch taktických záměrů, ne? Ale...
0: Jo, tak určitě trenér věděl, že vždycky v Ostravě ty zápasy byly těžké proti Baníku. Baníku se tehdy taky docela dařilo, takže bylo to 0-0, určitě jsme to potřebovali nějak vystužit, aby jsme nedostali gól a zároveň jsem tím, že jsem odsled, tak trenér určitě chtěl taky, ať si chvíli zahraju v Ostravě a já jsem jenom rád, že se to povedlo tady. Měl jsem tady vlastně více členů určitě rodiny, než kdyby jsme slavili zrovna v Praze, takže bylo to příjemné, ale zase neřadím to úplně nějak na nějaké vyšší místo tím, že se to povedlo třeba v Ostravě zrovna.
2: Vaši jezdili na zápasy do Prahy koukat nebo?
0: Mámka občas, ale taťka vlastně s kamarádama od nás z vesnice, tak ti většinou na, nevím, když jsme hráli Evropskou ligu nebo něco, tak to jezdili častěji na ligu občas, nebo když jsme hráli tady na Moravě, tak to většinou jako objížděli takhle.
3: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
1: Oba pánové, kteří dneska jsou v desítce slyšet, mají spojitost ještě v tom, že dokázali se svými týmy získat mistrovský double. Pavel Horvát to dokázal ve Spartě v roce 2007. Michal Fridrich se právě v tom roce 2019 se Slávisty dočkal. Pro Slávy to bylo po 70 letech, co získala tenhle mistrovský double. Jenom Pavle, ono přece jenom to dneska vypadá všechno tak jako jasně, jo? Lidi se podívají a jasně, double. Ale když vyhraješ titul třeba a 3 dny potom máš hrát to finále, jako se tehdy stalo Slávy, tak není asi úplně jednoduché udržet tu koncentraci, ne?
2: Nebo... No, my jsme ten double ve Spartě měli v obráceně, my jsme hráli finále vlastně před posledním kolem, takže... No, tak je to v podstatě, já zase můžu říct svůj osobní příběh, my jsme vyhráli v Olomouci a já jsem tam dostal kolenem do čelisti a měl jsem jí praskou, takže já jsem šel na rentgen a byly vlastně finále poháru a poslední zápas, který jsme potřebovali zvládnout, takže já jsem si ten týden odjel na Brufenech a oslava pro mě skončila po 4 hodinách, protože jsem samozřejmě byl tak unavený, že toho jsem měl plný zuby, ale myslím si, že je to úplně jedno, v jakém to je pořadí, že když víš, že hraješ o nějakou trofej, tak si myslím, že málo kdo udělá nějakou minelou životosprávy, aby si to zkazil, protože vidíš, jak je to výjimečný, že ohlídneš se double super, ale musíš ty zápasy zvládnout. No.
1: A bylo to tehdy nad Baníkem, jste vyhráli pohár v Olomouci, to bylo 2-0.
0: Taky v Olomouci ten zápas a určitě, jak říkal Pavel, tak člověk nechce nic podcenit a když je ta možnost vlastně vyhrát 2 trofeje za tu sezonu, tak tomu obětuje všechno a ví, že o to více to může oslavit zase po tom zápase, když se to povede, takže já už si úplně nevybavím přesně, jak jsme získali titul, jestli jsme ho aspoň lehce oslavili nebo ne, ale vím, že po tom poháru taky, já jsem šel vlastně hned na doping, takže kluci skákali v kabině, slavili, já jsem asi hodinu a půl seděl na dopingu a potřeboval jsem tam odezdat nějaké vzorky a ta oslava potom byla ve vlaku vlastně zpátky do Prahy a potom taky někde pokračovala.
1: Ale ten rok 2019, když jsme takhle teda v historii 7 let zpátky, byl pro vás výjimečný i tím, co se stalo v Evropě 14. března, to si vybavuju taky z Edenu, že jste porazili Sevillu v tom slavném osmifinále Evropské ligy, vy jste byl taky na place přímo u toho, ne, někde? V tom závaru jste taky musel být.
0: Ano.
1: Jste tam srazil Kier ten balon.
0: My jsme potřebovali dát nějaké goly, tak trenér Trpišovský mě dal vlastně do útoku s tím, že když se bude přelívat hra na naši půlku, tak se měli do středu zálohy, takže já běhal ze zálohy do útoku a snažil jsem se pomoct, dát nějaký gol dáme a zrovna u toho závaru jsem byl docela blízko, že jsem nabíhal na přední tyč, aby jsme to tam mohli nějak uklidit a ten balon šel nějak zpětně, tam byl i bratra Ore, který vlastně vystřelil, ale nevím z jakého důvodu, tak začali na stadionu hlásit, že jsem ten gol střelil já. Všichni běželi za mnou i po zápase, říkám, co blázni, všichni mě tam objímali a potom jsem zjistil, že hlásili moje jméno, no ale byl to jako velký zážitek, když člověk hraje třeba jenom chvilku toho zápasu, tak na to vzpomínají vlastně všichni do dneška.
1: Tak každý den klub má asi historické góly, které si pamatují fanoušci léta, ať je to třeba Sparta, Horst Siegel, Barceloně nebo Marek Kinsel, Láciu z Plzní, určitě Pavle, ty si vybavíš nějaké ty zásadní momenty, kdy jste postupovali poprvé do Ligy mistrů, ne?
2: Michal Ďuriš určitě v Edenu na 2-1 proti Kodani, to je pro mě, nebo Martin Filo v Kodani, dokonce ten gól levou nohou, pro něj nesmysl, pro nás, pro všechny, když napřahoval, tak říkáme, tak to kopni co nejdál aspoň a on trefil vikýř a bylo to fantastický a myslím si, že to je jako jeden jako ze zážitků, který já mám určitě, jako když mi řekneš jeden z gólů, který mě napadne, je určitě gól Martina Fila anebo Karel Poborský.
1: To je pravda. Michal Fedy byl u tohohle velkého momentu, tedy Slávě, u toho nakonec vlastního gólu Simona Kejra, ale občas, když gól nepadne, tak člověk je taky rád, nespomíná se na žádnou branku, ale na ten výsledek a když tady máme spoustu i malých fotbalistů, fotbalistek, kteří mají své vzory, tak spousta z nich může mít i za vzora muže, který se postavil vám oběma, ale pouze proti Pavlově Viktorii se teda hodně rozparádil a Michal Fridrich ho dokázal ubránit, tak v tomhle teda Pavle se na Camp Nou proti Lionelu Messimu Michal představil v lepším světle.
2: Tak on měl Messi štěstí, že jsem na něj nehrál já, jinak by se taky neprosadil samozřejmě, ale ne, tak já myslím, že Michal mi to potvrdí, to je prostě jako zážitek, který vlastně si ani neuvědomuješ tu chvíli a vidět tyhle ty hráče prostě zblízka je něco neskutečného, nebo já jsem to tak cítil, že vlastně kluk z Břevnova, který se jako tak nějak probil tou kariérou, dobrý, něco si vyhrál, ale stojíš proti takovýmhle hráčům. Pro mě to byl neskutečný zážitek. Vlastně ani nevím, ten zápas prostě nebyl takovej, jak jsem si představoval. Vůbec jsme si nezahráli, ale jenom to, že jsem tam byl a že jsem prostě mohl jako je zkusit faulovat, tak pro mě byl zážitek. No.
0: Tak nám se ten zápas povedl o něco lépe, nebo možná jako fantasticky se nám asi povedl tím, že po něho, nevím, jestli to tehdy bylo po 6 letech, že Barcelona nedostala, nebo vlastně nestřelila doma gol, tak to bylo skvělé a musím říct, že vlastně v tom zápase, když už pro mě to byl první zápas v Lize mistrů vlastně v životě, tak si pamatuju, jak jela ta kamera před náma, jak hrála hymna, tak do dneška, když se na to podívám, tak tam jde vidět, že když ta kamera je u mě, tak já jsem se začal prostě smát, že jsem tomu jako sám nevěřil, že tam stojím vedle těch hráčů. Já jsem tehdy nehrával úplně pravidelně v základu a zranil se David Hovorka a já jsem dostal vlastně díky tomu šanci ten zápas odehrát, tak si říkám, jako jestli už takovou šanci jsem dostal, tak tam musíš udělat všechno na tom hřišti, že to se prostě musí povést. Vlastně ten zápas se nějak vyvíjel, tak samozřejmě byli jsme nějak pod tlakem, potom jsme zase myšli na nějaké standardky, jak jsem říkal, teď dáš gola z rohu, bude to nezapomenutelné, takové věci a potom ve druhém poločase na mě vlastně Messi naváděl míč a člověk, jak hraje takový zápas, tak si věří úplně ve všem, tak si říkám, tak teď mu ho vezmu, budu slavit. Tak jsem šel do skluzu a ještě předtím, než jsem dopadl, tak Messi už byl za mnou. No, prostě nešlo.
2: Je to zvláštní prostě. Já jenom ještě tadyhle, jak hraje ta znělka té Ligy mistrů, tak samozřejmě my jsme prošli ty předkola a první zápas jsme hráli doma s tím Borisovem, to bylo takový jako, řekl bych, tuctovka, ale přijeli jsme na Milán druhý kolo a já jsem tam stál, teď jela ta kamera a vedle mě takhle stál samozřejmě golman a Petr Jiráček, já říkám, máte to tady. To byl ten staďák těch 70 tisíc lidí, říkám, tak to nás tady rozcupujou, nakonec to taky jako neopadlo tak hrozně, ale jsou to zážitky samozřejmě, které jsou úplně jako odstřelený od naší ligy.
0: Jestli můžu ještě, tak vlastně na Barceloně tam měli hned, jak byl ten nástup tu kapličku,
2: ano.
0: Tak tam vlastně den před zápasem, tak tam asi polovina týmu šla se pomodlit, tak se nakonec pomohlo vlastně.
2: To jo, my jsme tam byli taky.
1: A ty jsi v tunelu před jedním zápasem Ligy mistrů, než jste vyšli, zval na spoluhráče, nebojte, oni jsou taky po. A dal to. To bylo na Barceloně. Tak možná vy jste byli taky po. A každopádně jste to nakonec všechno zvládli. My s Michalem Fridrichem, kapitánem Baníku Ostrava, se pomalu blížíme ke konci desítky, do níž zavítal tady v Ostravě ve Vítkovicích, kde jsem četl i názor jednoho fanouška, že ta sezona byla ne jako úplně v té písničce od Andulky po Žížalu, ale byla od Austrie do Tábora. To znamená od předkola konferenční ligy až do baráže. Tak Michale, příští ročník, co?
0: Taky jsem to někde zaznamenal vlastně, že sezonu jsme začali tím, že jsme objížděli kvalifikaci Evropské ligy, konferenční ligy a končili jsme i tím vlastně, že jsme vypadli jsme v semifinále MOL Cupu, a nakonec jsme hráli ještě v Táboře baráž, takže určitě ta sezona byla šílená, byla strašně těžká na hlavu, když si bavím, co se mi všechno honilo hlavou před tím zápasem, vlastně se Zlínem doma, co jsem prožíval, když jsem jel na ten sraz na hotel, tak to už bych nikdy v životě zažívat nechtěl, že přece jenom jako řekne se, že to je fotbal, ale jako kapitán jsem cítil obrovskou vlastně odpovědnost za ten tým, za ten klub celý, za město a nebylo mi úplně do zpěvu a o to více jsem byl rád, vždycky, když se to povedlo zvládnout nějaký zápas a že jsme zvládli tu baráž, tak to už jsem byl nadšený a jenom doufám, že už se tady to nikdy nebude opakovat a ty pocity už nebudu muset zažívat.
2: No tak já si myslím, že jako můžeme ještě jednou pogratulovat, protože úplně souhlasím s tím, že to musela být strašně těžká sezona, protože na začátku si myslíš, že vlastně jdeš po tom pozlátku těch pohárů evropských a zakončíš to takhle, ale úspěšně, myslím si, těch pocitů jako ze Zlínem tam bylo víc, myslím si, že i na Dukle, když jste nastupovali, že se ti honí v hlavě spousta věcí, nakonec to Baník zvládnul, já si myslím, že všichni jsou rádi, i ta fotbalová veřejnost, že jednak samozřejmě, myslím si, že Baník má dobrý mužstvo, ale samozřejmě ty fanoušci jsou tady tou nedílnou součástí a všichni budou mít Baník rádi v lize.
0: Já myslím, že i přesto, že se nám tak nedařilo, tak i když ti fanoušci třeba po zápasech na nás občas pískali nebo chtěli nás vyslekat z dresu, tak potom ta podpora během těch zápasů až do konce sezony byla neuvěřitelná. To, co převedli vlastně na Dukle, tak to tady dlouho nebylo a třeba se to ještě někdy může opakovat, ale aby vlastně Baníkovci přijeli asi v 5000 fanoušků do Prahy, tak to bylo něco nezapomenutelného.
2: Bylo by dobrý, kdybyste byli na jiné straně tabulky.
0: Přesně tak.
1: Pavel Horvát končil ve 40, tak jak dlouho budete hrát, Michale? Jste ročník 90, tak do roku 2030 třeba, nebo dál?
0: Tak bylo by krásné, kdybych se dočkal na hřišti nového stadionu, ale co nevím, jestli ještě vydržím v dnešní době, když se fotbal pořád zrychluje, jsou tam rychlejší a rychlejší hráči, jinak vlastně krajní záložníci hlavně a podobně, tak to už není jednoduché je bránit, ale ten stadion může být motivace, ale spíš bych to viděl tak na sezonu až dvě.
1: Hostem desítky Pavla Horváta byl kapitán Baníku Ostrava Michal Fridrich. Moc vám děkujeme, že jste přišel, ať se vám tady v Ostravě daří. A samozřejmě budeme dál sledovat to, jak vám tady rostou talenty, které se prohání i v rámci 27. ročníku McDonald's Cupu.
0: Já děkuju za pozvání, moc jsem si to tady s váma dneska užil.
1: Pavle, děkuju moc, byla to vlastně poslední předmistrovská rozhovorová desítka, protože příští týden budeme tady mít speciál k mistrovství světa. Tak moc děkuju, že jsi s náma zase byl a těším se na další spolupráci.
2: Já děkuju za pozvání ke mně a děkuju samozřejmě Michalovi, že přišel s námi, strávil ten čas.
1: Přejeme vám krásný den, milí posluchači, a poslouchejte Radiožurnál Sport.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport. Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
3: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
4: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
3: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
4: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál je 11 hodin. Právě má Jana Gulda. Po začátku války v Íránu ve světě stoupl počet lidí ohrožených hladem. Vamberecká krajka získala evropskou ochranu jako první řemeslný výrobek v Česku. Novým šéfem svazu lyžařů se stal podnikatel Veselý. Na Pražském okruhu před omezením v tunelech popojíždějí kolony. A počasí bude slunečno, od jeho západu začne přibývat oblačnost, ojediněle se přidají přeháňky a bouřky a teploty až 26 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Ve světě kvůli válce proti Íránu přibývá lidí ohrožených potravinovou nejistotou a akutním hladem, upozorňuje na to Světový potravinový program. Podle jeho analýzy přibylo lidí s problémem uspokojit základní potřeby, například v Somálsku, Afghánistánu nebo na Srí Lance. Americký a izraelský útok na Írán a následné zablokování Hormuzského průlivu vedly k výraznému zvýšení cen paliv, potravin a hnojiv. Světový potravinový program navíc očekává, že dopady krize budou v nadcházejících měsících ještě sílit. Vamberecká krajka získala chráněné zeměpisné označení Evropské unie. Stala se tak prvním českým řemeslným výrobkem, který tuto ochranu získal podle nové evropské legislativy. Označení můžou používat výrobci paličkované krajky z Orlických hor a pod Orlicka, kteří navazují na místní tradici a splňují stanovené podmínky. Ochrana má podpořit prestiž krajkářského řemesla a zároveň zákazníkům zaručit původ a kvalitu výrobků. Vamberk patří mezi nejvýznamnější centra krajkářství v Česku. Ve Špindlerově Mlýně je dnes možné prohlédnout si finálové návrhy architektonické soutěže na nové centrum tohoto krkonošského města. Do závěrečného výběru postoupily 3 týmy, 2 české a 1 slovenský. Veřejná prezentace začne ve 2 hodiny odpoledne přímo v centru horského střediska. Návštěvníci budou moct o návrzích diskutovat s architekty, zástupci města i odborné poroty a předat jim své připomínky ještě před výběrem vítězného řešení.
6: Soutěž na novou podobu centra Špindlerova Mlýna organizuje společně s městem developerská společnost Penta Real Estate. Proměnit by se měla lokalita na levém břehu Labe nedaleko Bílého mostu. Vzniknout tam má prostor s bydlením, službami a veřejným prostranstvím pro místní i návštěvníky. Náklady na přestavbu zatím investoři nezveřejnili. O vítězném návrhu rozhodne porota ve 2. polovině června. Adéla Kavříková, Radiožurnál.
5: Na dnešek připadá Národní den neplodnosti. V Česku má potíže s přirozeným početím podle odhadu gynekologů 15-20% párů. Příčiny se ale dají většinou léčit, pokračuje vedoucí Centra asistované reprodukce v Ústavu pro péči a matku a dítě Pavel Darebný.
7: Nemám rád výraz u některých kolegů, kteří řeknou, vy nikdy nebudete mít dítě. Tohle jsem schopný říct opravdu jenom v okamžiku, kdy ta žena má odstraněnou dělohu a vaječníky, pak jsem si jistý. Zažil jsem mnoho případů, kde to se jevilo jako velmi nepravděpodobné a nakonec se to podařilo.
5: Na problémech s plodností se podle něj ženy a muži podílejí stejně. Zhruba ve 40% případů je hlavní příčina na straně ženy, v dalších 40% u muže a ve zbytku jsou to oba.
8: Sport. V národní basketbalové lize se rozhodne o majiteli bronzových medailí. Poslední utkání mezi Brnem a Opavou budou hostit Jihomoravané, a to od 18 hodin. A podnikatel Petr Veselý se stal novým prezidentem svazu lyžařů. Na konferenci neměl při volbě protikandidáta. Do výkonného výboru byli zvoleni všichni spolupracovníci, které nový prezident požadoval. Na Veselého, který měl firmu dodávající do Česka sportovní potřeby, čekají ve funkci 2 hlavní kauzy. Počítá s tím, že bude problematiku skoků na lyžích v Harachově řešit i dluhu po světovém poháru alpských lyžařů.
9: Budu chtít vytvořit pracovní skupiny s odborníky, který mi budou radit tady v tom. To prostě musí řešit právník, musí to řešit zástupci příslušných organizací, které tam jsou. Jestli něco je teďka kauza, tak je to vymazání dluhu po Špindlu, světovým poháru, a druhá kauza je Harachov.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Kolony na Pražském okruhu, taky na D1 v Brně a D10 u Bakova. Na Pražském okruhu se kvůli víkendové údržbě projíždí Cholupickým i Lochkovským tunelem vždy jedním tubusem obousměrně, tvoří se kolony směrem na letiště, je to od sjezdu na Písnici na 10 minut, směrem na D1 od sjezdu na Barrandov až na 15 minut. Potom na D1 za Prahou směr Brno právě u nájezdu z okruhu kolem 12. kilometru opatrně, hodně se tam zpomaluje, zdržení ale není dlouhé. Na dálnici D1 v Brně ve směru z Prahy na Vyškov se sune kolona od sjezdu na Vídeň ze 194. do zúžení na 196. u D2, osobní auta do 10 minut. Na D8 z Ústí do Prahy počítejte se 2 omezeními, zdržení vždy jen drobná, ale brzdí se skoro do zastavení. Poprvé za Roudnicí na 27. kilometru, potom kurze za sjezdem na Kralupy na 3. Na D10 z Prahy na Turnov za Mladou Boleslaví pozor na kratší, ale taky skoro zastavující kolonu z 52. kilometru do omezení u exitu 53 Bakov, zdržení 5 minut. A na silnici 6 z Prahy na Karlovy Vary se zdržíte před omezením v Petrohradu v koloně skoro od Bílence až 15:15. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
10: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Čekáme jasno až polojasno, od jeho západu začne přibývat oblačnost, ojediněle se přidají přehánky a taky bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy.
12: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte jubileum v neděli 27. září a postavte se na start společně s tisícovkami dalších běžců i domácí elitou. Necítíte se na celou desítku? Dejte si závod ve štafetě s rodinou nebo přáteli. Staň se legendou i ty. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Čepro, Česká pošta a městská část Praha-Běchovice.
13: I v 11 hodin a téměř 7 minut posloucháte Radiožurnál Sport. 11.15, to je čas, kdyby měl na trať v kanálu Pražské, v Pražské Troj vyrazit první z českých kanoistů do kvalifikace závodu světového poháru ve vodním slalomu. Bude to Lukáš Rohan a my budeme samozřejmě u toho. Do té doby ale ještě třeba David Koller.
14: Radiožurnál Sport
15: a Ondřej Prokop.

0: Iránští fotbaloví reprezentanti obdrželi 10 dnů před svým zápasem úvodním, tedy na mistrovství světa, víza ke vstupu do Spojených států amerických. Agenturám to potvrdili americké úřady s tím, že někteří funkcionáři ta víza nedostali. Irán se na světový šampionát do Severní Ameriky kvalifikoval jako jeden vůbec z prvních týmů, ale od konce února, kdy zahájili Spojené státy a Izrael na Islámskou republiku útoky, nebyla jeho účast zdaleka jistá. Podle agentury Reuters se tak stane vlastně vůbec poprvé v historii mistrovství světa, že pořadatelská země bude hostit tým z jehož zemí ve válce. Aby tedy Irán minimalizoval svoji přítomnost ve Spojených státech, povolila mu Světová federace FIFA vyměnit původně určenou základnu v americkém Tucsonu za mexickou Tichuánu. Právě odtud budou fotbalisté létat k zápasům ve skupině G proti Novému Zélandu a Belgii do Los Angeles a k závěrečnému utkání proti Egyptu do Seattlu. My se teď ale přesuneme do pražské Troje, kde probíhá světový pohár ve vodním slalomu. Dnes budou závodit, nebo už lépe řečeno závodí kanoisté, probíhá už totiž kvalifikace té mužské kategorii a tak tedy vyrážíme za Janem Suchanem.
1: Krásné dopoledne z pražské Troji, kde už je v plném proudu kvalifikační jízda kanoistů. Ta už vlastně slouží pro určení postupující dvanáctky do finále. Od loňské sezóny už se nejezdí semifinále, takže jenom jeden pokus mají světoví vodní slalomáři na to se dostat do boje o medaile a za chvíli se o to začnou pokoušet také tři Češi. V 11 hodin 15 minut odstartuje Lukáš Rohan, necelých 5 minut po něm loňský mistr světa do 23 let Lukáš Kratochvíl, pro kterého to bude premiérový světový pohár tady v prostředí, kde to velmi dobře zná, v pražské Troji, a v 11 hodin 25 minut a 30 sekund k tomu se odpíchne od startovní brány Václav Chaloupka, tedy mistr světa z roku 2021, který se po loňské absenci vrátil do národního týmu a teď bude chtít určitě ukázat, co v něm je. A je to vlastně taková hezká souhra, že on pojede po Lukáši Kratochvílovi, protože v kategorii single kanoistů mezi muži vodními slalomáři jsou právě tohle jední dva Češi, kteří kdy vyhráli světový šampionát do 23 let. Následovat bude dámská kvalifikace také s třemi Češkami, Terezou Michalovou, kterou si jistě budete pamatovat jako Terezu Fischerovou, závodila i na olympijských hrách v Tokiu, pak si dala mateřskou přestávku a teď je zpátky v reprezentaci. Následovat budou Tereza Knéblová, vítězka minulého světového poháru ve slovinském Tacenu, a pak Martina Sadková. Teď už tedy jenom jedna ze sesterského dua ve startovní listině po té, co Gabriela Sadková, mistryně Evropy a medailistka ze světového šampionátu, ukončila kariéru, protože už jí prostě divoká voda nenaplňovala. Na hodinkách 11 hodin 14 minut znamená to, že každou chvíli se vydá do závodu světového poháru pražské Troji Lukáš Rohan, který také v minulé sezóně nebyl v té trojici českých reprezentantů na single kanoi, ale letos už se mu to v dramatických nominačních závodech opět podařilo se vrátit do reprezentace a za chvíli budeme moct mluvit o jeho kvalifikační jízdě v domácím prostředí, kde to tak dobře zná a kde to má tak rád. Ještě naposledy si zapumpoval pažemi ve startovní bráně a za chvíli se od ní odpíchne a pokusí se překonat aktuálně vedoucí čas Slováka Eggházyho, debutanta v reprezentačním týmu dospělých, který činí 108,69 sekundy. Lukáš Rohan už je v závodě, už má za sebou úvodní desítky metrů. Teď už se dostává do branky číslo 2, po které následuje první protivodná branka na pravé straně trojka, pak se přes válec musí dostat do branky číslo 4 a za ní zjistíme první mezičas, jak si stojí Lukáš Rohan. ovšem na velkoplošné obrazovce zatím stále dojíždí předchozí jízda Švýcera Kechlina, takže tím mezičasem bohužel teď nemůžu sloužit. Další protivodné branky v rychlém sledu, šestka a sedmička každá na jiné straně kanálu. Teď už je Lukáš Rohan přímo před tribunou, která je solidně zaplněná, otáčí se kolem branek 10, teď najede do 11 a bude couvat možná pozadu u 12. Tak ne, bere to napřímo na rozdíl od některých konkurentů a teď už se dostává do protivodné branky číslo 13. Tohle hodně obtížná pasáž branek, po které následovalo pár metrů bez jakékoliv branky. To je takový styl, který je tady teď postavený, že někde nejsou žádné branky na dlouhém úseku a pak je jich tam několik namotaných za sebou. Na předchozí mezičasu pouhé 2/10 ztrácel Lukáš Rohan na Slováka Egyházyho a teď zjistíme další srovnání času za protivodnou brankou číslo 18, ale je na tom hůře o 3 sekundy než slovenský lídr této kategorie, tak teď bude muset Lukáš Rohan zabrat, aby maximalizoval své naděje na postup do finálové 12. Protivodná branka číslo 23 a teď už jenom přes rozbouřený vodní terén do poslední 24 a rychle do cíle. Tenhle ten sprint nevyjde na první místo, ne. Je to třetí pozice pro Lukáše Rohana, když zaostal za Slovákem Egyházym o 3 sekundy a 6 setin. Mezi nimi je ještě Španěl Díaz, u kterého se ale ještě bude některý průjezd přezkoumávat, protože má u svého jména hvězdičku. Lukáš Kratochvíl odstartuje zhruba za 2 a 1/4 minuty, pak ještě Václav Chaloupka.
2: Radiožurnál Sport slaví 5. narozeniny.
3: 5 let vysílání, 5 let emocí. 4!

0: Češi získávají bronzové medaile.
1: Tereza Voborníková klečí v cílovém prostoru a pláče, neubránila se slzám štěstí.
0: Martin Fuchs se dojíždí do cíle a je olympijským vítězem.
2: Už 5 let vás bereme na stadiony.
3: Už 5 let u nás slýcháte hvězdné sportovce.
4: Můj cíl je jet s radostí dítěte a s velkým srdcem a myslím si, že se mi to povedlo.
5: Budu se muset na oslovení Zana Maďarová, olympijská vítězka, zvyknout.
6: Celý ten sport jsem dělal s vidinou toho, že bych jednou na olympijských hrách mohl vyhrát a dneska se to kvůli tvrdý práci nejenom mě, ale hlavně týmu podařilo.
5: Tahle ta medaile byla pro mě asi nejemočnější, takže prakticky vydešly slova, pardon.
3: Už 5 let s námi můžete soutěžit.
7: Gratulujeme.
8: Výborné. Zrovna o víkendu jsem to řešil s tatou, že půjdem. Tak říkám, tati, já zkusím zavolat do 11, třeba vyhraju. A ono to padlo.
7: Tak jste zavolal do 10 a vyšlo to taky.
8: Jo.
7: Tak vám moc gratulujeme.
8: Já jsem tak vyšokovaný, že jo, no, super, děkuju.
2: Už 5 let vám děláme společnost
3: a moc rádi v tom budeme pokračovat.
2: Tak i dál poslouchejte Sport.
3: Radiožurnál Sport.
9: A právě teď na Radiožurnálu Sport se vracíme zase na světový pohár vodních slalomářů. V pražské Troji probíhá kvalifikace kanoistů a svou jízdu má před sebou Lukáš Kratochvíl. Je u toho Jan Souchan.
10: Lukáš Kratochvíl čeká na ten správný čas, protože se startuje na sekundu přesně a teď 10 sekund ho dělí od té chvíle, kdy se ze startovního bloku vydá do své jízdy. Lukáš Rohan na třetím místě, 3 sekundy za vedoucím Slovákem Egyházem a teď už můžeme sledovat společně ve vysílání Radiožurnálu Sport Lukáše Kratochvíla, který najíždí do první branky, po které samozřejmě následuje ta druhá poměrně daleko od jedničky. Teď první protivodná branka na pravé straně a přes válec se musí dostat Lukáš Kratochvíl do branky číslo 4. Teď už se blíží tribunám a zajíždí do protivodné branky číslo 6 na levé straně a hned úplně na druhou stranu kanálu do další protivodné branky, tam má číslo 7. Na prvním mezičase Lukáš Kratochvíl vede o 55 sekundy před Slovákem Egyházem. Teď možná slyšíte díky ruchovému mikrofonu, pojď, opravdu výborná podpora pro mistra světa do 23, který vede už o skoro 3,5 sekundy na druhém mezičase. Teď ladně projel protivodnou brankou 12, musel se u toho trochu zaklonit, aby se nedotkl a to se taky nestalo. Protivodná branka číslo 13, daleko do 14, následuje 15. Teď trochu vydechnutí před další obtížnou kombinací branek kolem 16. Lukáš Kratochvíl teď musí přepádlovat a točí se a bohužel se dotknul branky číslo 17, naskakuje tam dvousekundová penalizace a navíc trochu podjel protivodnou 18. Tohle je velká ztráta, která se projeví, no, neprojevila se až tolik na mezičase, protože stále vede o více než 2 sekundy, to znamená kromě těch 2 chyb, jinak je to perfektní jízda od Lukáše Kratochvíla, který teď dobře zajel do poslední protivodné branky číslo 23 a teď už jenom 24 a kvald do cíle. Lukáš Kratochvíl ohrožuje vedoucího Slováka Egyházyho a ohrožuje ho úspěšně, jak tady oceňují i fanoušci, tleskají, jásají. Lukáš Kratochvíl se dostává na první místo kvalifikace kanoistů na světovém poháru ve vodním slalomu v pražské Troji. Porazil Slováka Egyházyho o sekundu a 1/15. Lukáš Rohan se posouvá na 4. místo. Do finále se dostane nejlepší 12. 17 vodních slalomářů ještě před námi, včetně Václava Chaloupky, který odstartuje za necelé 4 minuty.
9: A to je samozřejmě i informace pro vás, za jak dlouho zhruba se zase do pražské Troje vrátíme.
3: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: 11 hodin 24, už téměř 25 minut. Už jen jediný z tria českých kanoistů má před sebou kvalifikační jízdu na světovém poháru v Praze v Troje. Je to Václav Chaloupka a i jeho jízdu vám přiblíží Jan Suchan.
1: A to už za pár sekund, předtím ještě pohled na průběžné výsledky, na prvním místě stále. Lukáš Kratochvíl měl tam chvíli hvězdičku, ale ta už zmizela, to znamená, už se nic nebude u videa přizkoumávat, nehrozí mu žádná další penalizace. Lukáš Rohan aktuálně čtvrtý, zbývá nám posledních 15 kanoistů, než se dostanou do cíle a 12 jich postupuje do finále, takže se to těžko odhaduje, ale myslím, že to rozjeté není, minimálně Lukáš Kratochvíla vůbec špatně. A Václav Chaloupka, ten už má za sebou úvodní branku, po které si hlídá nájezd do dvojky, za kterou musí zatáčet doprava, do protivodné branky číslo 3. Musel tam zabrat pořádně ve válci, aby v něm neuvíznul. Teď už se dostává do další brankové kombinace za pětkou, točí na levou stranu do protivodné branky číslo 6. Má ztrátu jedné sekundy na vedoucího Lukáše Kratochvíla. Protivodná sedmička. Václav Chaloupka si to hlídá, nechce udělat zbytečnou chybu, nechce se dotknout branky, aby inkasoval dvousekundovou penalizaci. Teď pozvolnější pasáž před devítkou, ale teď už to zase začne být obtížné. Václav Chaloupka nepřihazuje pádlo. Pádlo je někdy na přes ruku, jak se říká, to znamená na opačné straně lodě, než má obvykle pádlo. Teď si skvěle poradil s tou obtížnou kombinací 11 až 13. Ani on tam necouval, jako někteří jiní. Zvládnul to napřímo, špička se stále pohybovala směrem k následující brance, ale přiskočila tam dvousekundová penalizace na brance číslo 6 a i proto ztrácí Václav Chaloupka skoro 6 sekund na druhém mezičase. Nebyla tam žádná viditelná, opravdu obrovská chyba, ale zkrátka se to nějak nasčítalo. Teď už Václav Chaloupka se blíží do samotného závěru a má stále bohužel ztrátu 5 sekund na Lukáše Kratochvíla. Teď závěr, ještě poslední protivodná branka na levé straně. Václav Chaloupka tam zabral pádlem ve válci, tak aby mu to jelo tak, jak si představoval, a už jenom rychle do cíle, ale tohle nebude čas, který se bude měřit s těmi nejlepšími. Václav Chaloupka je pátý, což samozřejmě není špatné, ale ztrácí 5 sekund na vedoucího Lukáše Kratochvíla a to je přece jenom dost velká mezera, do které se ještě můžou vměstnat další vodní slalomáři. Ti už nebudou z Česka, budou ze zahraničí, ještě jich zbývá 13 a ti se pokusí vystrnadit z postupových pozic české reprezentanty. Lukáš Kratochvíl momentálně na první pozici, Lukáš Rohan na čtvrté a Václav Chaloupka na páté, ale ještě zdaleka není konec. To, jak to dopadne, to se samozřejmě dozvíte na jediném českém rádiu, které se jmenuje Radiožurnál Sport z Pražské Troji. Jan Suchan, Radiožurnál.
2: I v roce 2026 můžete na Radiožurnálu Sport dál poslouchat pořad na síti.
3: Andrea Sestiny Hlaváčková si do své talk show zve opravdu velké hvězdy z tenisového světa.
2: Pravidelným hostem bývá někdejší světová čtyřka a Davis Cupový kapitán Tomáš Berdych.
4: Já ze své pozice, já tam nic nevidím. Já nevidím, co se tam děje. Sedím.
5: Je pravda, že úplně, to je nejblbější místo na sledování.
4: Přesně tak. To si nemáme tady co skrývat. To je fakt nejhorší místo v hale, nebo na jakýmkoliv kurtu, je to prostě to nejhorší, co je.
3: Do pořadu na síti ale přichází i aktuální tenisové hvězdy.
6: Idol byla Maria, to by mě lákalo. Určitě bych zvolila i Serenu samozřejmě. A hrozně moc jsem sledovala ráda Justin Henan.
7: Maria Šarapová, Serena Williams, Justin Henan. Všechny si mohou zhavit telefony, protože Kateřina si by přijala vaši nabídku a myslím, že i s nima by si dokázala teď sem vyhrát.
2: Pořad na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou ovšem není ryze tenisový.
3: Mohli jste tam slyšet třeba i jediného Čecha, který závodil ve Formuli 1.
5: Mým hostem je Tomáš Enge. Je vůbec něco, co bys neuměl řídit?
8: Jo, motorku. Motorku to moc nejde, protože to má málo kol, ale dostal jsem možnost jet na brněnském autodromu s Karlem Abrahamem, takže jsem se svezl. Je to zajímavý, ale já se toho strašně bojím.
2: Poslouchejte pořad na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
3: Na Radiožurnálu Sport nebo v podcastových aplikacích.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Kvalifikaci na závod v kanoistů na světovém poháru v Troji budeme sledovat i dál ve vysílání radiožurnálu Sport po 11:30. Teď vás ale čekají krátké zprávy.
9: Radiožurnál posloucháte v 12:00. Další zprávy už má pro vás Jana Gulda.
10: Ještě dnes v Česku pokračují policejní kontroly motorkářů, cyklistů a dalších řidičů jednostopých vozidel. Policisté hlídají, jestli nejsou pod vlivem alkoholu nebo drog a jestli vůbec mají řidičský průkaz. Třeba v Praze nejčastěji řešili špatný technický stav vozidel, například chybějící blinkry, registrační značky nebo sjeté pneumatiky. Papež Lev XIV. Zahajuje návštěvu Španělska. V poledne se v Madridu setká s královským párem a odpoledne navštíví centrum pomoci bezdomovcům. Během dalších dnů papež taky vystoupí ve španělském parlamentu nebo požehná nové nejvyšší věži chrámu Sagrada Familia v Barceloně. Cestu zakončí na Kanárských ostrovech 12. června. Brnem dnes projde pochod Brno Pride Parade. Má podpořit rovnost lidí bez ohledu na pohlaví nebo sexuální orientaci. Je součástí festivalu Brno Pride Week, který dnes skončí. Organizátoři očekávají asi 3000 účast. 2,5 kilometru dlouhý pochod vyjde ze Zelného trhu. Na bezpečnost dohlédne taky policie. A Pražské muzeum Kampa dnes otevírá výstavu o Adriéně Šimotové. Významná česká výtvarnice se narodila přesně před 100 lety. A v rámci expozice je mimo jiné i sbírka manželů Medy a Jana Mládkových, která zahrnuje textilní koláže nebo prořezávané kresby do vrstveného karbonového papíru. Sport. Tři čeští kanoisti mají za sebou kvalifikaci světového poháru v Pražské Troji a sledoval je Jan Suchan. Omlouváme se za technický problém.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Zdržení na Pražském okruhu a překážka v Praze na Barandovském mostě. Na Pražském okruhu mezi D1 a D5 je tento týden omezení v obou tunelech. Počítejte s kolonami, směrem na letiště jenom kratší za sjezdem na Písnici, je to tak na 5 minut. Směrem opačně na D1 se auta sunou od sjezdu na Lohkov kolem 10 minut. A některá osobní auta se tomu chtějí vyhnout, jedou přes Barandov, tam v ulici k Barandovu vzniká kratší kolona na 5 minut před omezením u teras. A hlavně potom dejte pozor při nájezdu z ulice k Barandovu přes Barandov most do Strakonické směr Smíchov. Pod sjezdovou rampou tam v pravém pruhu leží kus výfuku i s katalyzátorem nebo obdobná větší kovová část. Na D1 za Prahou směr Brno se teď jede pomalu.

0: 53. u exitu 53 Bakov je tam zúžení, zdržení kolem 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer začne oblačnost od jeho západu přibývat a v západní polovině Čech se ojediněle objeví přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty je 21 až 26 stupňů Celsia, na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
4: This is

0: Kapela Sunrise Avenue dohrála na Radiožurnálu Sport 11:37 a my se zase vracíme na vodní slalom, konkrétně na závod světového poháru do Pražské Troje, kde probíhá a vrcholí kvalifikace kanoistů. Jan Suchan vám přiblížil živě všechny tři české jízdy, nebo respektive jízdy českých závodníků, a teď už by mohl být moudřejší směrem k tomu, zda a kolik z nich by se mohlo dostat do finále.
1: Dva už to mají jisté. Lukáš Kratochvíl sice nezajel fantasticky, byla tam ještě nějaká místa, která mohl zajet lépe, ale stále to je nejlepší kvalifikační výkon tohoto dne a je to výkon, který ho posouvá do finálové dvanáctky a společně s ním se může chystat na finále už také Lukáš Rohan, kterého registrujeme na páté pozici. Bez šancí není ani Václav Chaloupka, momentálně sedmý, potřebuje, aby z posledních sedmi vodních slalomářů se alespoň dva dostali pod něj, ale pravdou je, že to je ta nejlepší sedmička podle světového žebříčku, takže opravdu silní konkurenti, ale hned olympijský vítěz z Tokia, Slovinec Benjamin Sa.

Mašek se dostává pod něj, takže Václav Chaloupka je na té čekací listině už prvním, takže teď z posledních šesti kvalifikantů je potřeba, aby alespoň jeden se zařadil za jeho záda a měli bychom hned tři české finalisty mezi kanoisty, tedy maximální možný počet. V kvalifikaci se pak představí ještě tři české dámy, Tereza Michalová, Tereza Knéblová a Martina Sadková. I o nich samozřejmě na Radiožurnálu Sport uslyšíte. Stroj, Jan Suchan, Radiožurnál.

0: Luis Capaldi na radiožurnálu Sport. V Hradci Králové vyvrcholí dnes extraliga pozemních hokejistů a hokejistek. V 17 hodin nastoupí k souboji o ženský titul pražské celky Slavia a Praga. Může Litic, vítěze základní části, pak čeká zápas o zlato s obájcem prvenství pražskou Slavií. Hradce bude od 19 hodin a půjde o poslední zápas trenéra Tomáše Levého na lavice plzeňských pozemkářů. Povídal si s ním náš reportér Vladislav Janouškovec.
1: V Hradci Králové se odehrají 4 zápasy medailové, jak v extralize mužů, tak v extralize žen. Mezi ženami litické hráčky budou bojovat o bronz s Rakovníkem. No a vrcholem celého programu večer zápas mužů Litice Slavia. Dá se říct tradiční finále, Tomáši?
2: Poslední dobou tradiční. My jsme dotáhli základní část, chtěli jsme být první, to se nám povedlo. Porazili jsme 2x Slavy v základní části, což se nám ještě nikdy nepovedlo. Samozřejmě pro finále to vůbec nic neznamená, to je úplně jiný zápas, takže tradiční finále, určitě se na ně těšíme.
1: 2x jste Slavy porazili v základní části. Říkáte, že to nic neznamená, ale asi pro sebevědomí hráčů je to dost důležité, že je to soupeř, na kterého si mohou věřit, byť je to obhájce titulu.
2: To určitě, já si moc dobře pamatuju loňské finále, kdy jsme vedli 2-0, vypadalo to jednoznačně pro nás, pak jsme nedali penaltu, soupeř, my jsme ve třetí čtvrtině, nám 2x utek, srovnal na 2-2 a bylo vidět, že v nájezdech je mnohem líp připravený než my, takže tohleto všechno plus ty 2 zápasy z letošního roku se určitě v hlavách kluku sečte, no a uvidíme, jak si s tím poradíme.
1: Vy už jste v minulosti Slávy i na nájezdy, i ve finále porazili, tak trénovali jste teď před finále tuhle dovednostní disciplínu? O něco víc než celou sezonu.
2: No, trénujeme už posledních 14 dní, možná 3 neděle, samozřejmě, ale ono, ten trénink, to ví každý, když jde na takovýhle vypjatý okamžik v zápase, tak ten trénink je úplně něco jiného než v tom zápase. Nicméně se aspoň tak selektují kluci, který je vidět, že na to mají předpoklady a že to pravděpodobně zvládnou.
1: Nehraje se jenom o český titul, hraje se také o poháry, byť už je vlastně jasné, že Litice i Slavia budou v příštím roce reprezentovat Českou republiku v evropských pohárech, ale je trošku rozdíl jít do pohárů, co by mistr a nebo ten druhý.
2: No, je to schizofrenní situace, protože mistr bude hrát hned v říjnu Euro Hockey League, tu nejvyšší soutěž, kde opět český tým bude, což znamená 2 zápasy, ale 2 zápasy minimálně, jeden je se soupeřem, který je z říše úplně jiné než jsme my, to znamená s profíkama, druhý zápas pravděpodobně s někým o něco lepší než jsme my, no a poražený z finále tak bude hrát na jaře Trophy 2, což je soutěž, kam patříme. Vlastně je to třetí nejvyšší soutěž a druhá a třetí soutěž teď současně odpovídá nám a Slávy, takže ten nepořádek v hlavě je docela nepříjemný, nicméně velí to, že chceme samozřejmě vyhrát. I s tím, že teda budeme hrát soutěž, která je trošičku nad naše možnosti.
1: A pro vás osobně poslední zápas sezóny, zároveň posledním na lavičce plzeňských Litic, tak jaké bude tohle loučení po kolika letech teď už vlastně zase v té poslední éře, co by trenéra Litic?
2: Začal jsem 2018, podzim jsme 3 začali, posledně kluci odpadali, já jsem teda vydržel, protože jsem nechtěl od kluku odejít, ale nicméně myslím si, že já potřebuji obrovskou změnu, kluci potřebují změnu. V současnosti jsme v procesu hledání trenéra, který by zaštítil nejenom chlapy, ale i ženský, což by bylo úplně optimální, ale samozřejmě už v této fázi v klubu nikdo není, kdo by tohle to chtěl dělat a měl na to předpoklady, takže hledáme i venku a samozřejmě to spojený s penězma, no, je to poměrně dost těžká situace, v které jsme, ale neradi bychom slevili.
1: Popisuje litický trenér Tomáš Levý z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
0: Poslední zápasy tedy má před sebou pozemkářská extraliga a poslední jízda se chystá v kvalifikaci kánoistů na světovém poháru ve vodním slalomu v pražské Troje, takže míříme za Janem Suchanem.
3: Nejlepší kanoista současnosti, olympijský vítěz, mistr světa, Francouz Nicolas Justin, už se pere s trojskými peřejemi, ale my se určitě podíváme i na česká jména. Lukáš Kratochvíl přece jenom v kvalifikaci našel přemožitele a jsou to také velká jména vodního slalomu. Slovinec Hočevar aktuálně vede před Francouzem Senešotem a Slovincem Božičem, tedy čtvrtý, druhý a třetí nejlepší kanoista světového žebříčku, předstihli českého mladíka, mistra světa do 23 let, který je teď tedy na čtvrté pozici, Lukáš Rohan 9., Václav Kaloupa 11., ale všichni 3 čeští reprezentanti už mají jistý postup do finále. Teď bude záležet, jak si poradí Nicolas Justin s tou náročně postavenou tratí. I on se zadrhl v brance číslo 12, podobně jako Lukáš Rohan, ten už se nechal slyšet, že je to postavené tak, že když bude slušný, tak řekne, že se mu to nelíbí, ale drala se mu na jazyk i určitě nějaká peprnější slovíčka. Francouz Justin ale jede tak, že by neměl chybět ve finále, ztrácí na mezičase 2 sekundy a ten první nepostupující má manko 6,5 sekundy. Mluvím o Italovi Barconovi. Teď na posledním srovnání času ztráta Justina 3,5 sekundy, ale to by ho stejně nemělo zastavit na cestě do finále, pokud tedy ještě nepřidá nějakou tu chybu v závěru, ale teď už musí projet jenom poslední brankou a sprintovat do cíle, to dělá a Nikola Justin opravdu bude i dnes bojovat o medaile, protože je na 5. místě, tak si to můžeme shrnout. Vítězem kvalifikace je slovinský talent Žigalin Hočevar, který porazil o 44 setin Francouze Senešota, třetí je Slovinec Božič a čtvrtý Lukáš Kratochvíl, kterého do finále doprovodí z 10. místa Lukáš Rohan a z 12. Václav Kaloupka. To znamená, že právě posledně zmíněný mistr světa z roku 2021 odstartuje ten finálový blok ve 13 hodin a 51 minut. Následně ve 14.30 začne ženské finále. Doufejme, že i to bude s českou účastí. V kvalifikaci se už za chvíli představí Tereza Michalová a po ní Tereza Knéblová a Martina Sadková. Stroji Jan Suchan, Radiožurnál.

0: Řekl bych, že nejenom argentinští fotbaloví fanoušci jsou rádi za zprávu, že zdravotní stav hvězdného útočníka Lionela Messiho, který měl od května potíže se zadním stehenním svalem, se před mistrovstvím světa lepší. Trenér argentinské reprezentace Lionel Scaloni uvedl, že by si kapitán týmu mohl zahrát minimálně v jednom ze dvou přípravných utkání mistrů světa před vstupem do turnaje. Argentince před tedy startem mistrovství světa čekají ve Spojených státech dva zápasy, dnes proti Hondurasu a v úterý proti Islandu. No a za chvíli zase zpátky na vodní slalom.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Zatím samé dobré zprávy hlásil z pražské Troji Jan Suchan, který sleduje kvalifikační závody v kategorii kanoistů na světovém poháru ve vodním slalomu. Všichni tři Češi postoupili, teď se rozjíždí ženská kvalifikace, tak snad to dopadne podobně dobře. Jan Suchan má slovo.
1: A budeme mluvit o Tereze Michalové, kterou jsme znali jako Fischerovou, účastnice dvou olympijských her, se vrátila do národního týmu po mateřské pauze v kategorii single kanoistek. Proto začíná mezi prvními, protože dva roky chyběla v národním týmu v této kategorii, nejezdila mezinárodní závody a proto se propadla na světovém žebříčku. Teď má za sebou úvodní branky, v tuto chvíli najíždí do protivodné šestky a na druhou stranu musí přepádlovat do další protivodné branky číslo 7. Dala si tam trošičku na čas, ale ono je to hodně náročné a kategorie single kanoistek je samozřejmě tou nejslabší, protože vodní slalomářky v ní mají pádlo jenom s jedním listem na jedné straně a navíc kleči nesedí na rozdíl od kajaku a ta trať je opravdu hodně obtížně vytyčená, je dlouhá, bere síly a možná proto je potřeba si také nechávat nějakou tu energii. Teď jsem viděl ve výrazu tváře Terezy Michalové, že to opravdu dává hodně. Hodně zabrat. Protivodná branka číslo 13 zdolána, 14, 15 taky tam musela nechat delší dobu pádlo v kanále, tak aby zatočila ta loď, jako ona potřebovala. A teď už závěrečná pasáž po skoku. Nájezd do branky číslo 17 byla rozhoupaná, ale myslím, že ne vinou Michalové, že to bylo od Irky Kochrejnové, která jako jediná startovala přední, předposlední protivodná branka číslo 18. Tereza Michalová si to celkem hlídá, ale má opravdu zatím dobrý průběžný čas, samozřejmě daný chybami Kochrejnové. Na poslední mezičase má kdo byl skoro půl minutu na tuto irskou reprezentantku, odpich od břehu u protivodné branky číslo 23. Naštelovat si teď kánoji do povodné 24. poslední a sprint do cíle, bude jisté, že Tereza Michalová jde na první místo, ano, 125,88 setin sekundy, ale čas takhle sám o sobě nám neřekne asi nic moc, protože přece jenom ještě 49 kanoistek nás čeká a nemáme žádné srovnání, jak se tady pojede rychle, protože samozřejmě na každý světový pohár je ta trať vytyčená jinak. Sám si nepamatuji, že by ani kajakáři se pořádně nedostali pod 100 sekund, takže 125,88 může to být dobrý čas, nemusí to být dobrý čas, to se dozvíme až časem a my se sem do pražské Troji samozřejmě budeme vracet hlavně na jízdy českých kanoistek. Ve 12.25 odstartuje Tereza Knéblová a po půl jedné to bude Martina Sadková. Z pražské Troji Jan Suchan, Radiožurnál.

0: Ti nejlepší vodní slalomáři planety jsou teď v Česku a Radiožurnál Sport u toho nemůže chybět.
1: Pražská Troja hostí o prvním červnovém víkendu Světový pohár.
0: To je záruka skvělé atmosféry, výtečných sportovních výkonů i dramatických okamžiků.
2: Teď už samotný závěr, snad má Prskavec dost sil do posledních dvou protivodních branek. Ta jedna je napravo, výborně se kolem ní obtočil, fanoušci jsou v rauši, Prskavec tlačí svou loď do cíle.
1: V akci jsou hvězdy zahraniční i domácí.
0: V klasickém vodním slalomu i v kontaktním kajak krosu.
2: Znovu jde na první místo hned samotnému úvodu. Teď bude dělat eskimácký obrat, který musí se obtočit hlavou pod vodou pod takovým žlutým břevnem. Jakub Krejčí zůstává na prvním místě.
1: Vychutnejte si elitní vodní slalom z Pražské Troje v přímých přenosech, rozhovorech a reportážích.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
3: Radiožurnál je 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy. Kněží Jan Bula a Václav Drbola se stanou prvními blahoslavenými mučedníky novodobých českých dějin. Symfonický orchestr Českého rozhlasu oslaví 100 let od svého vzniku velkým koncertem pod širým nebem. Tenista Menšík si po semifinále Roland Garros polepší na 17. místo ve světovém žebříčku. Na Pražském okruhu ve směru na dálnici D1 je před zúžením v tunelech kolona a počasí bude slunečno. Od jeho západu začne přibývat oblačnost, ojediněle se přidají přehánky a bouřky a teploty až 26 stupňů. Je sobota 6. června. Dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Římskokatolická církev dnes blahořečí Jana Bulu a Václava Drbolu, první české mučedníky novodobých dějin. Oba kněží se stali oběťmi komunistického režimu. Na brněnském výstavišti sleduje přípravy na ceremoniál reportérka Aneška Hlávková.
4: Tady na výstavišti proudí do hlavního pavilonu P davy lidí všech věkových kategorií. Starší lidé i třeba rodiny s dětmi. Dorazila už taky skupina cyklistů, kteří přijeli na pouť na kole z Velehradu a z Vysočiny. Podle posledních informací by tu teď mělo být asi 7000 lidí. Ten samotný okamžik blahořečení pak nastane během mše přečtením papežského dekretu. Bohoslužba začne ve 14:30 a bude jí předsedat papežský vyslanec Michael Černy, kanadský kardinál českého původu, který se narodil v Brně. Aneška Hlávková, Radiožurnál.
3: Radiožurnál plus i některé regionální stanice odvysílají z blahořečení umučených kněží speciální živý přenos. Začne 5 minut po 14. hodině. Ruský prezident Vladimir Putin odmítl přímá mírová jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským i jeho výzvy k ukončení války. Zelenský to Putinovi předevčírem navrhl v otevřeném dopise.
5: Na žal, ruská strana znovu obírá vojnu.
6: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním videohlášení konstatoval, že Rusko si bohužel znovu zvolilo válku, protože Putin ji prostě nechce ukončit. Odmítavá odpověď ruského prezidenta podle Zelenského mnohé ve světě zklamala a Putin si nechce přiznat, že válka se líbí jenom jemu a těm, kteří z něj tahají peníze. Ti se usmívají, řekl Zelenský a dodal, že Rusko proto musí mít méně peněz a tlak na Moskvu musí být větší. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Útok izraelské armády zřejmě zabil několik libanonských vojáků. Izraelská střela zasáhla vojenské auto na jihu Libanonu. Jeho armáda se přitom do konfliktu mezi hnutím Hizballáh a Izraelem nezapojuje.
7: Několik libanonských vojáků zabila izraelská střela na silnici mezi městy Nabatia a Chardálí. Podle prohlášení izraelské armády představovaly nebezpečí pro její síly. Incident prý vyšetřuje. Libanon a Izrael se tento týden dohodli na dalším příměří, které ale Hizballáh odmítl. V postupu pokračuje i Izrael, který nařídil Libanoncům vyklidit dalších 5 měst a vesnic a odejít severně od řeky Zahrání. Celkem už při izraelských operacích v Libanonu zemřelo přes 3,5 tisíce lidí a přes 1 200 000 Libanonců muselo utéct z domova. Izrael na jih Libanonu vpadl po útocích hnutí Hizballáh, které reagovalo na izraelsko-americké útoky proti Íránu. Dominik Tesár, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
3: Symfonický orchestr Českého rozhlasu dnes oslaví sté narozeniny sérií koncertů v pražských Riegerových sadech. Začne program už odpoledne a vstup je zdarma.
8: Tak těch 100 let je taková krásná záminka pro to udělat něco velkého.
9: Říká šéf Symfonického orchestru Českého rozhlasu Jakub Čížek.
8: My začneme už 15 hodin, tam je takový projekt vlnohraní, který máme pro děti, aby trošku načichli tím, co se taky v té muzice může dít.
9: Poté vystoupí 4 předkapely. V nich uslyšíme členy orchestru hrát v jiných žánrech a formátech, než na které jsme zvyklí. Vrcholem akce bude v 8 hodin koncert 100letého Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
8: Večer máme na programu takové ty velké hity, takže Smetanová Vltava, Largo z Novosvětské, Jízda Valkýr.
9: Dirigovat bude Robert Jindra a Petr Popelka, kterého v roli šéfdirigenta rozhlasových symfoniků uvidíme v Praze naposledy. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
3: A přímý přenos koncertů z oslavy Symfonického orchestru Českého rozhlasu bude od 17. hodiny vysílat stanice Vltava. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy. Policie na silnicích tento týden preventivně kontrolovala řidiče motorek a elektrokol. Připojila se tak k celoevropské akci Two Wheelers. Policejní hlídky už zaznamenaly skoro 600 přestupků.
10: Tohle splňuje specifikaci mopedu.
11: Policisté v průběhu této kontroly se zaměří na řidiče, zdali neřídí pod vlivem alkoholu, drog nebo nemají zákaz řízení. Samozřejmě kontrolují také technický stav vozidla.
12: Říká mluvčí pražských policistů Jan Rybanský. Kontroly mají přispět i k větší bezpečnosti motorkářů, cyklistů a jezdců na elektrokoloběžkách a elektrokolech.
13: Cílem akce bylo nejen dohlížet na dodržování pravidel, ale hlavně připomenout, že právě tito účastníci patří na silnicích mezi ty nejohroženější. Stačí chvilka nepozornosti nebo špatný odhad a následky mohou být velmi vážné.
12: Upozorňuje policejní mluvčí Violeta Siřišťová. Kompletní vyhodnocení akce policie představí v pondělí. Třeba v Praze ale hlídky nejčastěji řešily špatný technický stav, například chybějící registrační značky, blinkry nebo sjeté pneumatiky. Sára Adamcová, Radiožurnál.
3: Francie si připomíná 82. výročí vylodění spojenců v Normandii. Do operace Overlord se 6. června 1944 zapojilo asi 160 tisíc vojáků. Přímo na pláži Omaha sleduje pietu náš zpravodaj Martin Balucha.
14: Tady na pláži Omaha se odehrály jedny z nejkrvavějších bojů operace Overlord. Je tu památník padlým, lidé sem nosí květiny, vidím tu několik desítek bílých a červených růží zapíchaných do písku. Na pláž přijíždějí taky jeepy a v nich lidé s vojenskými uniformami, to jsou většinou členové nadšenci do historie techniky, členové různých spolků. Přidalo sem i 19 členů českého military klubu Nové Jirny. Po celý den tu jsou pěty, jedna se už odehrála nedaleko odtud na americkém hřbitově Colville-sur-Mer, a to i za účasti amerického ministra obrany Pita Hexeta. Hexet měl odpoledne přijet i na mezinárodní ceremoniál na pláž Sor, kde se vylodili Britové, nakonec ale svou účast na poslední chvíli zrušil z organizačních důvodů. Z Normandie Martin Balucha, Radiožurnál.
15: Sport. Tenista Jakub Menšík se díky účasti v semifinále Roland Garros posune na 17. pozici v žebříčku ATP. Jeho kariérní maximum je ještě o 5 míst výš. V nedělním finále bude hrát Němec Zverev, který vyřadil Menšíka s Italem Kobolim, a dnes se o svůj premiérový triumf na Grand Slamu utkají Ruska Andrejevová s Polkou Chvalinskou. Na světovém poháru vodních slalomářů v Praze mají za sebou kanoisté kvalifikaci. Do ní vstoupili i kanoistky. V Troji je u toho Jan Suchan.
16: Už víme, že 3 čeští kanoisti budou ve finále. Lukáš Kratochvíl postoupil z 8. Lukáš Rohan z 10. a Václav Kaloubka z 12. místa. Teď už sjela kvalifikační trať také Tereza Michalová. Poprvé po mateřské pauze vede, ale zatím jelo jenom 13 kanoistek. 37 jich je ještě před námi, včetně Terezy Knéblové a Martiny Sadkové. Z pražské Troji Jan Suchan, Radiožurnál.
17: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Nebezpečí na pražském okruhu za Vescem a zdržení na šestce v Petrohradu. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště obezřetně za sjezdem na Písnici na 6. kilometru je zabraný odstavný a kousek pravého pruhu. Brzdí se tam prudce a vybočuje, stojí tam totiž kamion, automix, a teď podle čerstvé zprávy od policie hlavně auto připravující koně, které začalo hořet. Kolem se pohybuje poměrně nebezpečně, hlouček lidí, bude jich přes 10, dejte pozor na okruhu směr letiště za Vescem před Cholupickým tunelem. Na pražském okruhu opačně z letiště na D1 čekejte kolonu od exitu 15 Lochkov do omezení v tunelech, zdržení do 10 minut. A na šestce Praha Vary se před omezením v Petrohradu stále popojíždí kolem 10 minut. Další zelená vlna za půl hodiny.
17: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Čekáme polojasno až jasno, odpoledne a večer začne oblačnost od jihozápadu přibývat a v západní polovině Čech se ojediněle objeví přehánky a bouřky a nejvyšší teploty dnes 21 až 26 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 16. Tolik hlavní zprávy.
19: I po 12. hodině posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku, tak pokud právě obědváte, tak vám přeji dobrou chuť.
17: Radiožurnál Sport
1: a Karel Schamberger.
19: V Dallasu raní ptáčata teprve snídají, je tam krátce po 5. hodině. Proč to říkám? Protože právě v Dallasu jsou čeští fotbalisté na své základně pro mistrovství světa. Přesunuli se včera z New Jersey, kde odehráli vítěznou generálku s Guatemalou. A právě na severu Texasu budou mít reprezentanti také tréninkový areál. A ten vám díky reportáži našich kolegů přímo v USA přiblížíme už za okamžik. 12 hodin a 10 minut posloucháte Radiožurnál Sport a teď Cranberries.

0: Pražské Troji jedou kanoistky kvalifikaci světového poháru ve vodním slalomu. Na místě je náš reportér Jan Suchan a vše pro vás podrobně sleduje. Znovu ho uslyšíte zhruba za 10 minut, kdy pojede kvalifikační jízdu Tereza Knéblová. Teď už ale slibované fotbalové téma. Česká reprezentace se v dějišti světového šampionátu plánovaně přestěhovala z New Jersey do Dallasu. V americkém městě na severu Texasu má národní tým hotel, odkud bude cestovat k utkáním mistrovství světa ve fotbale. Trénovat ale bude na nově postaveném stadionu v nedalekém Mansfieldu.
1: Stadion stál přes 1,25 miliardy korun a byť je provozu schopný, dokončený pořád není. Týden před zahájením mistrovství světa byste na fotbalovém stadionu nečekali, že uslyšíte ostrý bzukot vrtačky a rytmické údery kladiva. Stadion se staví podle požadavků a kritérií Mezinárodní federace fotbalových asociací FIFA. Po světovém šampionátu na něm město plánuje pořádat lakrosová a kriketová utkání. Přitom stavba je laděná tak, aby byla co nejfotbalovější, popisuje generální manažer stadionu Scott Norton.
2: Stadion je útulný, kontakt fanoušků s hráči je až intimní. Ti v prvních řadách tribun budou velmi blízko trávníku a ten je přírodní. Taková byla podmínka od pořadatelů mistrovství světa, mít na stadionu přírodní trávu. Těším se, až se tady budou konat akce. Vejde se sem 7000 lidí, takže atmosféra bude fenomenální.
1: Protože kromě sportovních se na stadionu ve městě Mansfield budou konat i umělecké akce. A na přelomu listopadu a prosince bude hostit fotbalové mistrovství Severní, Střední Ameriky a Karibiku žen. Ale hlavně bude stadion domovem rezervy fotbalového klubu Dallas, který hraje nejvyšší americkou soutěž.
3: Number one goal is safety. You want the safest, most aesthetically pleasing pitch possible.
1: Bezpečnost sportovců je na prvním místě, to říká Tony Crawford, který za stavební práce zodpovídá. A přeje si, aby dopoledne úvodní trénink české reprezentace proběhl bez problémů. Z amerického Mansfieldu nedaleko Dallasu, Mikuláš Jáša, Radiožurnál.

18-letá mega hvězda Lamine Yamal z mistrovské Barcelony je nejlepším fotbalistou uplynulé sezóny španělské La Ligy. Alespoň tady podle ceny pro nejlepšího hráče soutěže, kterou získal klubu, pomohl obhájit mistrovský titul a k 16 gólům přidal také 11 asistencí, což bylo nejvíce ze všech hráčů. Své kvality teď bude chtít Yamal potvrdit na mistrovství světa, které začne už za necelý týden. Španělé do mundialu vstoupí v pondělí 15. června a to duelem s Kapverdami. 12 hodin 20 minut, posloucháte Radiožurnál Sport.

0: 12 hodin 23 minut posloucháte Radiožurnál Sport, Lukášové, Rohan i Kratochvíl a také Václav Chaloupka, tedy všichni čeští kanoisté postoupili z kvalifikace světového poháru vodních slalomářů v Troji do finále. To finále začne před 14. hodinou. Kvalifikaci teď mají na programu také kanoistky a jízdu Terezy Knéblové teď odkomentuje přímo z Troji Jan Suchan.
1: Ještě než se do toho pustíme, tak se vrátím k Tereze Michalové, u které jsem říkal, že těžko říct, jestli ten její čas je dobrý nebo špatný, ale teď po té, co odjeli desítky dalších závodnic, tak je jasné, že to vůbec špatné nebylo od Terezy Michalové, protože je aktuálně na třetí příčce za francouzskou Delasisovou a slovinkou Novakovou a budu sám zvědavý, jestli se udrží na těch postupových pozicích do finále. Mezi nejlepší projde z kvalifikační jízdy 12 kanoistek, tak doufejme, že tam bude jak Tereza Michalová, tak Tereza Knéblová, kterou už za chvíli budeme sledovat v přímém přenosu Radiožurnálu Sport a společně s nimi Martina Sadková. Tereza Knéblová ve startovní bráně vítězka minulého světového poháru ve slovinském Tacenu, vicemistrině světa do 23 let i mezi juniory, teď tedy na dospělém světovém poháru v pražské Troji, zdolává první branku, najíždí do druhé, hned za ní musí zatáčet doprava, zabrat pořádně, pádlem přehodila si ho z pravé do levé, ruky odpíchla se do břehu a teď už najíždí do branky číslo 4, za chvíli zjistíme první srovnání časové, ztrácí sekundu a půl na čelo, ale to není žádná velká ztráta, která by se nedala dohnat. Teď už Tereza Knéblová v kombinaci dvou protivodných branek za sebou vytahuje se z té druhé do povodné branky číslo 8. Té se bohužel helmou dotkla dvě trestné sekundy pro Terezu Knéblovou, která už je teď přímo před tribunou. Pozadu najíždí do desítky a obtížná kombinace 11 až 13. Teď to může rozhodovat. Tereza Knéblová výborně zacouvala do 12 a už míří směrem ke 13. Znovu přihazuje pádlo, ta protivodná 13, ta jí nepozlobila tolik jako některé konkurentky, na mezičase ztrácí zhruba 2,5 sekundy, to je dané tím šťouchem, jak říkají vodáci, po brance 15, teď dlouhá pasáž bez branky a teď zase těžká kombinace 16 až 18, Tereza Knéblová teď podjela branku číslo 17, musela se do ní trochu vracet, tohle bylo zdržení, ale ne zas až takové, určitě mohlo být větší. Mohla si pomoct i tím, jak dobře se vypořádala s protivodnou 18 a rázem vede o 3 sekundy, což je dané i tím, jak chybovaly její konkurentky. Tereza Knéblová teď rovná svou loď mezi brankami 22-23. Výborně se vytáhla do protivodné 23 na levé straně kanálu. Teď zapichuje pádlo do peřejí, aby nasměrovala svoji kánoj do poslední povodné branky a teď sprintuje do cíla a půjde do čela. Tereza Knéblová je novou lídrní, když o více než 2,5 sekundy se dostává před francouzskou Delasisovou, odsouvá Terezu Michalovou na čtvrté místo, to může být také postupové, bude záležet na posledních 18 kanoistkách, mezi kterými bude i Martina Sadková a vy o nich uslyšíte i dál na Radiožurnálu Sport. Z pražské Troji Jan Suchan, Radiožurnál.
2: Radiožurnál Sport je tu pro vás už 5 let.
3: Byli jste s námi u největších úspěchů českého sportu.
4: Česká hokejová reprezentace slaví titul mistrů světa.
5: Markéta Vondroušová vyhrála Wimbledon.
6: Teď tady klečí na centrálním dvorci Wimbledonu. Ohromně dojemná chvíle.
7: Rychlý na dostřel a teď velká chyba.
8: Rozhodující penalta, Sadílek se rozbíjá, jeho levačka, pál je gol!
9: Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa.
2: Pět let posloucháte přímé přenosy z nejvýznamnějších zápasů nebo závodů z celého světa.
3: Slyšeli jste u nás nejlepší české sportovce.
10: To je neskutečný, jsem moc rád, dlouho jsme na to čekali, celá země, nemohlo to přijít v lepší čas.
11: Je to skvělý, vlastně jako tím, že jsem měla tu rok pauzu, minulou sezonu jsem vůbec nejezdila, tak jako je to fakt prostě nejlepší, jak to mohlo být.
12: Asi jsem ještě nedal důležitější gol.
13: Je to nádherný pocit, já jsem za to strašně rád, jsem rád strašně za trenéra a že jsme to vlastně takhle společně všichni zvládli.
14: Je to neuvěřitelný, já vím, že jsem si se brečila, ale prostě nevím, co k tomu říct, prostě pořád mi to možná nedochází, ale je to fakt skvělý.
2: Už pět let můžete poslouchat rozhovory nebo pořady našich moderátorských osobností.
3: Každý všední den dopoledne po 10. hodině.
15: Já i posluchači máme tu čest pozdravit ve studiu Antonína Panenku, snad ani netřeba fotbalovou legendu více představovat.
16: Ve čtvrtek vám servírujeme tradiční desítku s hostem. Tím hlavním je tu Pavel Horvát, toho vítám, dobrý den.
17: To bych neřekl, že jsem hlavní dneska, ale dobrý den.
18: Čtyřnásobný mistr světa, olympijský vítěz a stálice v našem vysílání sedí ve studiu Radiožurnálu Sport. Tak tě, Martine, ještě jednou vítám.
19: Dobré dopoledne všem.
20: Na závěr ještě jeden tvůj koníček, živý koníček. Teda on to není koníček, ale je to koníček pes.
3: Už pět let je s vámi jediná rozhlasová sportovní stanice v Česku.
2: Děkujeme, že posloucháte Sport. Radiožurnál Sport.
0: Posloucháte Radiožurnál Sport, 12 hodin a téměř 30 minut, a to tedy znamená, že pro vás máme krátké zprávy z Česka i ze světa.
21: Posloucháte Radiožurnál ve 12 hodin a 30 minut. Další zprávy má pro vás Jana Gulda.
22: Akciové podílové fondy letos do konce května vynesly 7,9%, smíšené fondy 4,7% a dluhopisové fondy 0,8%. Vyplývá to z Partners indexu podílových fondů. Objem majetku, který mají Češi uložený v podílových fondech v letošním prvním čtvrtletí, vzrostl o 13 miliard korun na 1 bilion a 423 miliard. Ukazují to data Asociace pro kapitálový trh. Ruská armáda dnes v noci zaútočila na Ukrajinu 272 bezpilotními letouny. 249 z nich protivzdušná obrana zničila nebo vyřadila. S odkazem na ukrajinské vzdušné síly to píše web Ukrajinská pravda. Ruská protivzdušná obrana naopak podle agentury AP sestřelila 376 dronů. Ukrajina hlásí jednoho mrtvého a 8 zraněných. Rusko 3 zraněné. Lidi ve Višňové na Příbramsku ve včerejším referendu odmítli případnou výstavbu větrných elektráren na území obce. Proti záměru se vyslovilo 172 z 272 voličů. Naopak souhlasilo s ním 90 lidí a část hlasů byla neplatná. Referendum je platné a závazné. A státní okresní archiv v Klečůvce u Zlína dnes pořádá Den otevřených dveří. Při té příležitosti mimořádně vystaví originál zlínské matriky se zápisem o narození Tomáše Baťi i jeho starších sourozenců Anny a Antonína. Dokument je uložený v Moravském zemském archivu v Brně a originál není běžně přístupný.
2: Sport.
22: Tři domácí kanoistky se snaží postoupit do finále světového poháru vodních slalomářů v Praze. Jak se Michalové, Kneblové a Sadkové daří, řekne stroji reportér Jan Suchan.
1: Kneblová zatím vede, byla nejrychlejší z těch 15 kanoistek, které jsou v cíli. Tereza Michalová na třetí pozici do finále, ale projde nejlepší 12, takže jistotu ještě nemá ani jedna z nich. A do finále se pokusí dostat také Martina Sadková. Z pražské troji Jan Suchan, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
0: A na sportovní zprávy navážeme právě s reportérem Janem Suchanem. Martinu Sadkovou totiž čeká také kvalifikační jízda. Tak máš jen slovo. A teď už má slovo Jan Suchan.
1: A to proto, že Martina Sadková už je také ve své kvalifikační jízdě, najíždí do první branky, přihodila si pádlo z pravé ruky do levé a míří do branky číslo 2, za kterou je takový skok, válec, ve kterém je potřeba se dobře odrazit do protivodné branky číslo 3 na pravé straně Trojského kanálu. Po 4 je tam chvilička pauzy do další branky a zjišťujeme, že Sadková vede o

0: A to svižně a má náskok 1:28. Bez problémů se vyhnula také tyčkám branky číslo 13, která je protivodá na levé straně. Teď se musela zahnout u branky číslo 14, zaklonit, aby se nedotkla hrudí té tyčky a nedostala 2-sekundovou penalizaci. Teď je další obtížná kombinace branek mezi 16 a 18, ale Martina Sadková to zvládá zatím bravurně. Teď jenom neudělat žádnou chybu v posledních brankách. Na mezičase Martina Sadková vede suverénně o více než 4 sekundy před Terezou Knéblovou a tohle musí být finálová jízda, pokud tedy Sadková nezazmatkuje a nenakupí nějakou chybu v závěru. Poslední protivodná branka, kterou si pohlídala číslo 23 nalevo a teď už jenom uprostřed kanálu 24 povodná, jak se říká, a rychle do cíle. Martina Sadková je novou vedoucí ženou, když oproti Tereze Knéblové zajela kvalifikační jízdu o 5 sekund a 35 sekundy. Martina Sadková může být v klidu, protože je na prvním místě a už jenom 13 kanoistek zbývá, 12 jich dostane do finále, ale to je 100% nemožné, aby téměř všechny odsunuli Martinu Sadkovou, a myslím, že i Tereza Knéblová se může chystat pomalu na finále. Pozor, Martina Sadková má u svého jména hvězdičku, takže pokud by tam přiskočila někde 50, tak to by jí mohlo samozřejmě vyšoupnout z finálové 12, ale ani 2-sekundová penalizace, pokud by to byla ta, by neměla ohrozit. Doufejme, že hvězdička zmizí a žádné trestné sekundy nepřibydou. V tuto chvíli tedy průběžně neoficiálně Martina Sadková první, Tereza Knéblová druhá, Tereza Michalová čtvrtá, do finále půjde nejlepší 12. Čekáme na 13 posledních vodních slalomářek, těch nejlepších podle světového žebříčku, než dopádlují do cíle.
1: Říká Jan Suchán, samozřejmě kvalifikace kanoistek ještě není u konce, ale Češky mají své jízdy za sebou, stejně jako všichni čeští kanoisti. Jane, můžeš nám tedy nastínit, jaký teď nejspíš bude ten finálový program v troji?
0: U kanoistů už víme, jak to bude, protože je vydaná startovní listina podle výsledku kvalifikace. Václav Chaloupka byl tím posledním, komu se podařilo vměstnat do finálové 12, a tak bude mít tu výsadu otevřít celý finálový blok ve 13:51. 5 minut na to se odrazí od startovní brány Lukáš Rohan a nejdéle budeme muset čekat na Lukáše Kratochvíla. Loňský mistr světa do 23 let má čas 14:15, poté už přijde na řadu jenom naprostá extra třída a ti, kteří zvládli kvalifikaci nejlépe, Slovinci Božič s Hočevarem a mezi nimi Francouz Senechot. Ženy, ty mají finále naplánované na 14:30, ale přesné časy Češek samozřejmě nevíme, protože zatím ještě nemáme ani tu jistotu, že v něm některá z Češek bude, ale je to hodně blízko.
1: Říká reportér Jan Suchán, za tyto informace moc díky a budeme se těšit na slyšenou.
0: Rádo se stalo, i já se moc těším na slyšenou.

0: 12 hodin a 40 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Před malou chvílí mluvil reportér Jan Suchan Stroji o postupu Martiny Sadkové do finále kanoistek na světovém poháru vodních slalomářů v Pražské Troji. Pouze hypoteticky, teď už ale pro nás má definitivní výsledek a proto dostává slovo, Jane.
1: A je to výsledek příznivý, zmizela hvězdička, nepřiskočila žádná penalizace a Martina Sadková je jistou finalistkou domácího světového poháru v Praze a společně s ní také Tereza Knéblová, která je stále na druhém místě, 5 sekund a 35 setin za Martinou Sadkovou, obě už mají u svého jména velké písmeno F, tedy postup do finále. Tereza Michalová je na čekačce v uvozovkách, ale také její naděje žijí, protože aktuálně ji najdeme na pátém místě průběžného pořadí a potřebuje, aby z posledních 9 vodních slalomářek se aspoň 2 dostaly za ní a u francouzské Igové se to stane, protože ta už nazbírala 150 trestných sekund za to, že neprojela branky 3, 4 a 5, tak ještě potřebujeme, respektive Tereza Michalová, aby jedna její konkurentka se dostala časem za ní a budou stejně jako mezi kanoisty, tak mezi kanoistkami české lodě ve finále. Z Pražské Troji Jan Suchan, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
0: Jak správně sportovat? Odpověď na tuto otázku můžete slyšet ve vysílání Radiožurnálu Sport pravidelně každou sobotu popoledni. V současné době se věnujeme rekreačnímu hraní tenisu. Dnes se konkrétně zaměříme na důležité natočení těla při forehandovém úderu a také na správné držení rakety. Na tenisovém kurtu natáčel kolega reportér Tomáš Perutka.
4: S trenérkou Renatou Konečnou stojíme na tenisovém kurtu a zaměříme se nejprve na samotné držení rakety. Takže jak vypadá teda správné držení rakety? Předpokládám, raketu si chytnu úplně co nejvíce na konci, abych dosáhl na míček. To asi pochopí každý laik, nebo to zvládne asi každý laik. A teď jak si mám tu raketu pootočit v té ruce, abych to nedržel, jak se říká, jak plácačku na mouchy?
5: Já bych začala tím kontinentálním držením, kdy jakoby jsme chtěli zatloukat hřebíky a mírně si potočíme doprava držení s tím, že mezi palcem a ukazovákem na první hraně nám to ukazuje.
4: Takže kontinentální držení, jenom pro posluchače vysvětlím, to je držení, jako kdyby jsme rámem rakety chtěli zatloukat hřebík, to je kontinentální držení a pootočíme při forehandovém držení u praváka, pootočíme tu hlavu rakety doleva, mírně doleva a ta první hrana, která následuje, tak tam mám spojnici palec ukazováček. Říkám to správně?
5: Ano, správně.
4: Takže tak to by mělo vypadat držení.
5: Tak a teďka, když bychom začali úder provádět, tak musíme zapojit i levou ruku, kterou držíme mezi krčkem a rukojetí, přidržujeme.
4: Takže levou rukou si přichytím tu raketu, když stojím v nějakém základním postavení, nebo jak bychom to nazvali. Mám to držet za to držadlo, anebo si to jenom tak spíš podepírat?
5: Podepírat, lehce jenom přidržuju. Lehce přidržuju levou rukou.
4: Lehce přidržuju levou rukou raketu. A budeme se teď už bavit o forehandovém úderu.
5: Ano, o forehandovém úderu, kdy základ je se vytočit na ten úder, tudíž doprava se vytáčíme, nohy máme mírně od sebe, ještě klidně více vytočíme.
4: Takže já teď stojím ve stoji rozkročen.
5: Základní. Teď máme rovně břichem směrem k síti a jakmile začneme zahajovat úder, musíme se vytočit doprava do uzavřeného postavení. Jo?
4: Levým bokem k síti.
5: Ano, levým bokem k síti, to znamená, a nohy jsou na šířku ramen, jo, od sebe.
4: Takže já zkusím provést vytočení na špičkách, předpokládám, nebo...
5: Může být celá noha tady jako...
4: Když se vytáčím?
5: Jo, tak můžeme, jako tady bych to asi neřešila.
4: Takže vytočení, teď vykročím levou nohou dopředu, nebo abych se dostal do toho bočního postavení?
5: No, tak vykročím si pravou, na pravou nohu a potom přidám k tomu levou. Jo, tady je
4: takže...
5: tady ten základ je vytočení bokem, zkrátka, jo, úplně do zavřeného.
4: Říká tenisová trenérka Renata Konečná. Tomáš Perutka, Radiožurnál.
0: A když byla řeč o sobotním povídání o tom, jak sportovat, tentokrát o tenisu, tak se hodí připomenout, že sobota patří tradičně na tenisových grandslamech ženskému finále dvou hry a jinak tomu nebude ani na letošním Roland Garros. Dnes z Paříže nabídneme souboj o trofej mezi překvapivými finalistkami, a to 19-letou ruskou Mirou Andrejevovou a až 114. hráčkou světa Polkou Majou Chvalinskou. Duel začne zhruba za 2 hodiny a 15 minut a my vám ho přiblížíme díky našemu reportérovi přímo v Paříži, Davidu Prouzovi. 12 hodin 45 minut, posloucháte Radiožurnál Sport.

0: Kvalifikace kanoistek na světovém poháru v Troji se chýlí ke konci a reportér Jan Suchan má pro nás od vodního kanálu příjemné informace. Jene, posloucháme tě.
1: A sice, že teď už je jisté, že ve finále bude všech šest českých lodí, na tři muže navázali všechny tři ženy, protože už i u Terezy Michalové je písmeno F značící postup do finálové dvanáctky, aktuálně je šestá a už ji můžou odsunout dolů jenom čtyři konkurentky. Slovenka Paňková, která je čtvrtá nejlepší ve startovním poli podle světového žebříčku, už nachytala 8 trestných sekund a ta se ve finále nepředstaví. To ukazuje, no ještě má naději, protože aktuálně je 11., ale opravdu se ukazuje, že i ta největší jména se s tou náročnou tratí nedokáží úplně vždycky popasovat. Před chvílí Britka Franklinová, medailistka z olympijských her, mistrovství světa i Evropy, projela jednu z branek hlavou pod vodou a za to je 50 sekund trestných, takže ta rozhodně nebude o medaile bojovat. Není to nic jednoduchého a nás může těšit, že zatím stále nejlépe se s tím vypořádala Češka Martina Sadková, která je na prvním místě, za ní nově druhá Andořanka Doryová, třetí Tereza Knéblová, Tereza Michalová tedy na šestém místě. To se ještě může lehce změnit, ale co se určitě nezmění je to, že všechny tři české reprezentantky budou bojovat o finále stejně jako Václav Chaloupka, Lukáš Rohan a Lukáš Kratochvíl. Stroj, Jan Suchan, Radiožurnál.

0: Na mnoha místech v Česku je přes 20 stupňů Celsia, tak vám teď nabídneme malé ochlazení ve vysílání radiožurnálu Sport ve 12 hodin a 54 minut. Na zimní olympiádě v severní Itálii předčila na snowboardu mezi slalomovými tyčemi i hlavní favoritku Ester Ledeckou. A tak není divu, že to zlatá Zuzana Maďarová zopakovala i v anketě Král bílé stopy. Ve 22 letech se totiž po životní sezóně premiérově stala její vítězkou.
1: Královnou bílé stopy se stává Zuzana Maďarová.
2: Je to krásný zakončení slavnostní sezóny a vlastně je krásný, že se všichni potkáváme takhle trošičku jinak a známe se právě i takhle trošku víc slavnostně oblečený než kombinézy někdo na kopci i ostatní sportovci právě.
3: Říká po premiérovém triumfu v tradiční anketě snowboardistka Zuzana Maďarová ve stylově bílé robě.
2: Jo, tak samozřejmě se cítím dobře, já ráda se hezky někam oblíknu a tohle je skvělá příležitost. Moc se těším, že tenhle večer užiju právě trošku jinak, než normálně mě lidi znají v kombinéze nebo v teplákách někde na tréninku.
3: Směje se Maďarová, která nejen kvůli triumfu v paralelním obřím slalomu na hrách už před slavnostním vyhlášením během něj a pak i po něm stále přijímala gratulace.
2: Ještě se mi to stává často, ale už samozřejmě méně často než hned po olympiádě, ale ještě to furt je častý, protože spoustu lidí jsem ještě nestihla potkat, ale je to skvělý. Samozřejmě je to hodně i co se týče toho, že mě potkávají na ulici, lidi poznávají. Zatím vždycky je to v dobrém, všichni mi chtějí přát jenom a gratulovat, což je krásný.
4: Zuzana Maďarová jede skvěle, stále vede. Maďarová si jede pro olympijské zlato. Zuzana Maďarová je olympijskou vítězkou.
2: Na to koukám, že to byla životní sezóna. Nejlepší sezóna jsem kdy měla a určitě myslím, že to bude jedna z nejlepších, co budu za celou kariéru, protože samozřejmě olympijský zlato nemůžete vyhrát každý rok, takže je to něco neskutečného a myslím, že to určitě zůstane jako jedna z nejkrásnějších sezon, protože i kdyby se něco takového třeba povedlo zopakovat, tak furt tohle to je ta první olympijská medaile a je to prostě něco výjimečného.
3: Snowboardistka závodící v alpských disciplínách už zase trénuje na novou sezónu, ale volno po té životní si dokázala užít.
2: Vypla jsem v Lázních, byla jsem 3 týdny ve Františkových Lázních, kde jsem se odpočnula moc, protože mě tam právě tak trošku tajně odsunuli, nikdo to moc nevěděl, že tam pojedu. Byla jsem tam první část teda s přítelem a potom týden sama a pak tam se mnou byla část ještě mamka, takže jsem si zvládla i užít takhle blízký, protože na to taky nebylo v zimě moc času právě po té olympiádě, takže to bylo skvělé, že jsme fakt měli dost času na sebe a i já sama na sebe, tam jsem si odpočnula moc.
3: Dodává Zuzana Maďarová, poprvé v kariéře královna bílé stopy. Z pražského Smíchova, Jakub Kanta, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 13 hodin. A zprávy má Jana Gulda. Ukrajinci útočili stovkami dronů na Rusko. Po operační sepsí v Česku onemocní 5000 lidí ročně. Všichni čeští kanoisti postoupili na světovém poháru slalomářů v Praze do finále. Na Pražském okruhu před Cholupickým tunelem směrem na letiště Kolona. A počasí bude slunečno, od jeho západu začne přibývat oblačnost. Ojediněle se přidají přeháňky a bouřky a teploty až 26 stupňů.
1: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
0: Ukrajinci vyslali do Ruska stovky nepilotovaných letadel. Drony znovu doletěly do Leningradské oblasti a zaútočily na ostrov Kronštadt ve Finském zálivu.
2: Telegramový kanál Astra uvedl, že v Kronštatu ukrajinské drony zřejmě zasáhly střední vojenskou námořní školu.
3: V Lomanském rajoně na objektech ministerstva obrany.
2: Gubernátor Leningradské oblasti Alexander Drozděnko v sociálních médiích potvrdil zásah vojenských objektů na jiném místě oblasti. V Lomonosovském okrese, kde vypukl požár a obyvatele okolních domů úřady museli evakuovat. Podle kanálu Astra bylo zasaženo vědecko-výrobní centrum, ve kterém vyvíjeli mimo jiné torpéda. Petrohradský gubernátor Alexander Běglov poprvé vyzval obyvatele severní ruské metropole, aby v době dronových útoků nevycházeli z domů. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
0: Po operační sepsí, lidově otravou krve, v Česku ročně onemocní víc než 5000 lidí. Vyplývá to z dat ministerstva zdravotnictví. Infekce se do těla může dostat třeba při nedostatečné dezinfekci operačního sálu nebo špatném podání antibiotik. Pacientům hrozí selhání orgánů a v krajním případě taky smrt, říká místopředseda České společnosti nemocniční epidemiologie a hygieny Petr Smejkal.
4: I když tohle to vznikne, dá se ten pacient vyléčit, ale rychlá diagnostika té sepse a akce na ten septický šok zachraňuje lidský životy a to je vlastně druhá část toho problému. První je, aby to nevzniklo, a druhá, když už vznikne, aby se rychle diagnostikoval a rychle léčil.
0: Počet sepsí je v Česku podle ministerstva ve srovnání se zahraničím vysoký a do 2 let ho chce snížit na polovinu. Zajistit to má změna systému úhrad zdravotními pojišťovnami. Za léčbu sepsí už by nemocnice neměly dostat zaplaceno. Centrální parkoviště v Bedřichově v Jizerských horách je dnes pro veřejnost uzavřené. Obec na webu informovala, že plocha je vyhrazená pro účastníky horského cyklistického závodu. Návštěvníci tak musí využít jiná parkoviště, například na Maliníku u Nisy nebo u Hřiště. K dispozici jsou taky linky městské hromadné dopravy z Liberce a Jablonce nad Nisou. Na Slovácku se koná víkend památkových domků. Navštívit je možné 63 vesnických stavení, usedlostí, mlýnů nebo malých muzeí. Často jde o místa, která jsou běžně nepřístupná a otevírají se jen příležitostně, vysvětluje Lenka Kučerová z pořádajícího sdružení Region Slovácko.
5: Tradiční lidovou architekturu mohou lidé poznat například v Šumicích, Ostrožské Lhotě, Kunovicích, Topolné nebo na Žítkové. V památkových domcích návštěvníci uvidí zemědělské nástroje, vybavení domácností, kuchyňské i náboženské předměty a dozvědí se tak více o tom, jak lidé dříve žili a pracovali.
0: Památkové domky budou dnes i zítra přístupné vždy od 9 do 17 hodin.
6: Sport. 3 čeští kanoisté a k nim i 3 domácí kanoistky postoupili do finále pražské části světového poháru vodních slalomářů. Finálové jízdy mužů začnou za necelou hodinu, ženy startují ve 14.30. Mistrovství světa vozu Formule 1 pokračuje velkou cenou Monaka. Piloti budou na slavné trati v Monte Carlo bojovat od 16 hodin v kvalifikaci. Tréninky se vydařily vozům Ferrari. Domácí Charles Leclerc věří, že má tým šanci se dotáhnout na závodníky Mercedesu, kteří jsou v čele šampionátu.
7: Je pravda, že na ostatních tratích jsme se zatím trápili na rovinkách. To by tady neměl být takový problém. Podvozek a aerodynamiku máme dobrou, takže to hraje pro nás. Ale zároveň si myslím, že Mercedes má pořád navrch.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zdržení na D8 u Nové Vsi, taky na Pražském okruhu před tunely. Na dálnici D8 Praha Ústí nad Labem je mezi sjezdy na Mělník a Roudnici v obou směrech dlouhé zúžení vždy do jednoho pruhu. Zdržení až 20 minut, do kolon se dojíždí směrem na Prahu za Roudnicí na 27. kilometru a směrem na Ústíku za zasjezdem na Kralupy na 16. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště popojíždí kolona už skoro od exitu 3 Vestec, zhruba čtvrt hodiny před Chlupický tunel na 6. kilometru se tam projíždí jenom levým pruhem po dřívější nehodě a zahoření dodávky s přívěsem přepravující koně. Ty teď přesouvají do jiného vozu a provoz krátce i úplně pozastavují. Kousek zatím je pak navíc omezení v tunelech. Na pražském okruhu opačně z letiště na D1 taky vzniká kolona, kratší od exitu 15 Lochkov asi na 5 minut právě do víkendového zúžení v tunelech. A potíž hlásíte ze silnice 115 z Černošic na průjezdu městem z Dobřichovic na Radotín, zlobí závory na železničním přejezdu a tvoří se kolony.
9: V Černošicích je stažený přejezd, je to už nejmín 20 minut.
8: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Čekáme polojasno až jasno, postupně začne od jeho západu přibývat oblačnost, ojediněle se objeví přeháňky a taky bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 16. Ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
6: 13 hodin a 6 minut. Hezký den z našeho vinohradského studia.
1: Radiožurnál Sport
5: a Karel Schamberger.
6: Íránští fotbaloví reprezentanti dostali víza ke vstupu do Spojených států amerických, kde za 10 dní vstoupí do mistrovství světa. Agenturám to potvrdili americké úřady s tím, že některým funkcionářům byla víza zamítnuta. Írán se na světový šampionát v Severní Americe kvalifikoval jako jeden z prvních týmů. Od konce února, kdy zahájili USA a Izrael na Islámskou republiku útoky, ale byla jeho účast na turnaji nejistá. Podle agentury Reuters poprvé v historii mistrovství světa bude pořád datelská země hostit tým, s jehož zemí je ve válce. I těmto tématům se budeme věnovat na Radiožurnálu Sport. Přímo v dějišti máme právě pro tyto záležitosti reportéra Jana Kalibu, který vám informace právě o takovýchto tématech bude přibližovat.

Čtyřicátníci Granollers a Zeballos obhájili titul na tenisovém Roland Garros. Španělsko-argentinský pár ve finále mužské čtyřhry porazil 6-4 a 6-2. Finsko-britské duo Helivaara Patton. Nás bude čtyřhra na Roland Garros více ale zajímat zítra, kdy s Američankou Townsendovou bude hrát Češka Kateřina Siňáková.

0: Life is roller coaster, život je horská dráha a hokejistka Natálie Mlýnková je právě na vysokém vrcholu této atrakce a doufejme, že nepřijde pád. První sezónu v nejlepší lize světa totiž zakončila tím, že zvedla nad hlavu pohár pro šampionky. 25-letá rodačka ze Zlína se před startem ročníku posunula z univerzitní zámořské soutěže do profesionální ligy a týmu Montreal Victoire pomohla k prvnímu titulu v historii.
1: Neskutečně vyrovnané, každý bod, každý gól a hraje obrovskou roli a to je boj, tam opravdu každý centimetr ledu vám nikdo nedá nic zadarmo a o to víc je to krásnější.
2: Popisuje hokejistka Natálie Mlýnková, jak náročná je profesionální ženská liga, která zakončila svou třetí sezónu. A to tak, že po předchozích dvou triumfech Minnesoty se tentokrát radoval Montreal, za který zlínská rodačka hraje. Po finále s Otavou si mockrát vyzkoušela, jaké je zvednout nad hlavu zhruba 15 kilogramů těžkou trofej pro šampionky.
1: To nečekala, že bude tak těžký a na ledě to bylo asi největší, to byla tak trošku největší nervozita, protože člověk opravdu neví, jestli je to těžké nebo není a hnedka to zvedá nad hlavu a ještě k tomu jede na ledě, takže taky ten první moment je trošku nervózní, hlavně aby to nespadlo a aby tam nebyl žádný trapas, ale všichni jsme to zvládli výborně.
2: Oslavy na ledě byl jen začátek. Hokejistky týmu Victoire si užili taky jízdu městem.
1: Ulice plné lidí, my jsme vlastně projížděli na dvoupatrovém autobuse, jsme projížděli přes Montreal a dostali jsme se až do srdce toho Montrealu, dá se říct. A tam jsme měli udělané velké pódium a tam opravdu neskutečně moc lidí tam bylo. A autobusem jsme projížděli a za náma se začaly plnit ulice lidí. Říkali, že minimálně 20 tisíc lidí tam bylo.
2: Že lidé v Montrealu milují hokej, se ale podle Mlýnkové neukazuje jen v případě úspěchu. Cítila to celou sezónu přímo na stadionu.
1: Tam je 10 tisíc lidí, se tam vleze a každý zápas jsme měli vyprodaný. Tím hokejem v tom Montrealu opravdu žijou. A jde to vidět, jde to znát, jsou hluční, je to super.
2: Při oslavách se hráčky Victoire potkali taky s mužským týmem Canadiens, který se letos dostal až do finále východní konference NHL. Výrazně k tomu pomohl český brankář Jakub Dobeš.
1: Kubu jsem bohužel nepotkala, ale promluvila jsem si trochu s Jurajem Slavkovským, tak to bylo fajn.
2: Zmínila útočnice aktuálně největší hvězdu slovenského hokeje. Česká reprezentantka ještě v zámoří zůstává a cestuje po Americe. Kromě toho ale taky řeší svou budoucnost, protože na příští sezónu zatím nemá smlouvu.
1: Řešíme to, jelikož teďka se bude rozšiřovat liga o 4 nové týmy a já zatím smlouvu na příští rok nemám a je to jeden z těch důvodů, proč ne. A uvidíme, jak to dopadne, všechno by se mělo rozhodnout během příštích dvou týdnů, takže teďka to řešíme.
2: Říká Natálie Mlýnková a je možné, že místo najde právě v některém z nových klubů profesionální ligy, která se z 8 účastníků rozroste na 12. David Nekvinda, Radiožurnál.

0: 13 hodin 21 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Formule 1 má na programu svůj nejslavnější závod, Velkou cenu Monaka. V 16 hodin odpoledne vyjedou vozy k nejdůležitější kvalifikaci v sezóně. V ulicích Monte Carla je totiž nejtěžší předjíždění ze všech okruhů. Ve studiu je, chce se mi říct, kníže ve spojitosti s Monakem, ale zatím tady jen redaktor a náš motoristický expert Krištof Kousal, tak ti přeju hezký den.
1: Ještě ne, hezký den.
0: Závod v Monaku patří k těm nejnudnějším, co se týče dění na trati. Je nějaká naděje, že tomu letos bude jinak?
1: Malá šance existuje, Formule 1 to hodně tlačí, protože oproti minulým rokům, kdy měly vozy obří rozměry, sotva se vešly na trať, tak letos jsou o něco kratší, užší a lehčí. Navíc jezdci můžou víc pracovat s dávkováním elektrické energie, takže můžou být i větší rozdíly v rychlostech a mohlo by se víc předjíždět, ale stále nebude tolik příležitostí jako na jiných tratích a platí jako vždycky, že v Monaku je víc než kdekoliv jinde důležitá pozice na trati a tím pádem výsledek v kvalifikaci.
0: A kdo má přední nejlepší vyhlídky?
1: Zatím to vypadá nejlíp pro Ferrari. Charles Leclerc a Lewis Hamilton si vyměnili pořadí na prvním a druhém místě ve včerejších úvodních dvou trénincích. Rychlý byl taky Max Verstappen v Red Bullu, zatímco Mercedesy, které jsou na prvních dvou místech v šampionátu, zaostávaly ve třetím měřeném tréninku, který si jede právě teď. Je to už trošku jinak. Kimi Antonelliho vede nějakých 8 minut před koncem, mezi tím, co se odklízí havarovaný vůz Solího Bermana v Haasu, Leclerc je druhý, Hamilton třetí s 3 desetinami odstupu a čtvrtý George Russell, druhý Mercedes o 3/4 sekundy. Zpátky nicméně platí pořád, že Leclerc by měl být největším favoritem na pole position a jeho týmový kolega Lewis Hamilton, ten bude chtít vyhrát svou rekordní 105. kvalifikaci, ale první, podotkněme, od Grand Prix Maďarska v roce 2023.
0: Monako taky bývá místem, kde týmy a jezdci přicházejí s různými výstřelky. Speciálně zbarvené vozy, kombinézy, helmy. Objevuje se něco takového i letos?
1: Ano, jezdci Ferrari a Williamsu mají speciální bílé kombinézy, na voze Aston Martin pak přibyla měděná barva a upravenou podobu má i McLaren, který shodou okolností slaví 1000. závod ve Formule 1. Audi potom zbarvilo kruhy do žluté místo červené, kterou má běžně. Monako je ale taky závodem technických specialit. Letos se inženýři vyřádili na zadních křídlech, protože pro ten závod se ruší takzvaná aktivní aerodynamika, to je sklápění předního a zadního křídla na rovinkách, které v Monaku prostě chybí, takže prostor, který je vyhrazený tomu hydraulickému systému, mechanismu pro sklápění křídla, tak využili inženýři k instalaci speciálních křidélek. Nejkomplexnější systém přivezl Mercedes, který podle jednoho aerodynamického experta oficiálního kanálu F1 může generovat přes 100 kg přítlačné síly. No a Red Bull ten zase přijel s něčím, co vypadá jako malý pes na zadním křídle. Ta řešení jsou pestrá a zajímavá na pohled.
0: Říká Krištof Kousal, budeme se těšit na velkou cenu Formule 1 v Monaku. Díky moc za tyto informace.
1: Naslyšenou.

0: Radiožurnál je 13 hodin 30 minut. A další zprávy pro vás připravila Jana Gulda.
1: Ženu podezřelou z vraždy v Kinčperku nad Ohří poslal okresní soud v Sokolově do vazby. Kriminalisti se případem zabývají od středečního večera, kdy začali vyšetřovat nález části lidského těla. Policisti ženu eskortují do vazební věznice. Za zvláště závažný zločin jí hrozí 15 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Při izraelském úderu na vojenské vozidlo na jihu Libanonu zemřelo několik libanonských vojáků. V oblasti proti sobě bojují Izrael a hnutí Hizballáh. Libanonská armáda se ale do střetu nezapojuje. Izraelská strana se k útoku zatím nevyjádřila. Izrael a Libanon se tento týden ve Washingtonu dohodli na novém příměří. Hizballáh ho odmítl a stejně jako Izrael pokračuje v útocích. V Austrálii zemřel po útoku žraloka už třetí člověk za poslední tři týdny, informuje o tom australská stanice ABC. 35-letý muž se s rodinou potápěl na jihozápadě země. Po kousnutí asi 4,5metrovým žralokem se ho záchranářům nepodařilo oživit. V Austrálii se každoročně stane asi 20 útoků žraloků, většina z nich ale není smrtelná. A na osoblažskou úzkokolejku na Bruntálsku se vrací parní vlaky. Právě dnes začíná nová sezóna. Historické soupravy budou jezdit na úzkokolejce mezi Třemešnou a Osoblahou každý víkend po celé léto. Historická souprava by mohla v příštím roce jezdit taky v zimě. V plánu je i pořízení dalších vagonů. Sport. Zdravotní stav hvězdného fotbalisty Lionela Messiho před světovým šampionátem se lepší. Kapitán Argentinců má od května potíže se zadním stehenním svalem. Podle trenéra úřadujících mistrů světa Lionela Scaloniho můžeme se nastoupit v jednom z přípravných zápasů, které reprezentaci čekají. V noci Argentinci nastoupí proti Hondurasu, příští týden pak proti Islandu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Protisměr na D8 u Ústí a kolona na pražském okruhu za Vescem. Stále platí policejní výstraha pro dálnici D8 u Ústí nad Labem, a to pro směr z Prahy na Drážďany. Jelo tam auto v protisměru, dejte pozor, mezi exity 69 Trmice a 80 Libouchec. Hlídky prověřují úsek. Na dálnici D8 Praha Ústí jsou navíc v obou směrech mezi sjezdy na Mělník a Roudnici zúžení vždy do jednoho pruhu mezi 18. a 26. kilometrem. Jede se tam pomalu, celý úsek vždy zhruba 15 až 20 minut. Směrem na Ústí se brzdí před kolonou kousek před exitem Nová Ves, to je sjezd na Mělník na 17. kilometru. Směrem na Prahu se zpomaluje poprvé za Roudnicí na 27. kilometru. A na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště se za sjezdem na Vestec kolem 3. kilometru tvoří kolona, chvílemi i zastavuje, většinu času popojíždí, a to asi čtvrt hodiny před Chlupický tunel. Na 6. kilometru tam po dřívější nehodě a požáru dodávky s vlekem na koně, tedy zvířata, postupně překládají do náhradního vozu. Některým se moc nechce, jeden kůň teď protestuje a provoz tak krátkodobě i úplně zastavují. Jinak se projíždí levým pruhem a následuje pak zúžení v obou tunelech kvůli údržbě. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme polojasno až jasno, odpoledne a večer.

Coldplay ve vysílání radiožurnálu Sport. Desítka Pavla Horváta live má před sebou další výjezd. Po zastávkách v Českých Budějovicích, Jablonci, Praze, Brně a Teplicích se na vás náš fotbalový pořad bude těšit znovu v Praze, a to už za týden na festivalu Offseason. Vedle Antonína Panenky a Pavla Horváta za vámi dorazí i Václav Němeček. Živá desítka začne jako tradičně v 10 hodin a prodej vstupenek je spuštěn. Najdete je na našem webu radiožurnalsport.cz. Už za moment všechny sportovní zprávy na jednom místě. Čeká nás sportovní přehled. Tak hezký den!

0: Na Roland Garros se dnes rozhodne finále ženské dvouhry. Utkají se Ruska Mira Andrejevová a Polka Maja Chvalinská. Jedna z nich získá svůj premiérový Grand Slam. Andrejevové by se to povedlo v 19 letech, Chvalinské jako hráčce ze druhé stovky světového žebříčku WTA. V mužském deblu dva čtyřicátníci Granollers a Zeballos obhájili titul. Ve finále porazili ve dvou setech pár Helivejra Petten. Další informace přidáme ve sportovním přehledu, který připravil Adam Weidenthaler. Zdravím tě, hezký den.
1: Pražské Troji mají za sebou kvalifikaci světového poháru vodních slalomářů kanoisté a kanoistky. Byl u ní reportér Jan Suchan.
2: Všech šest českých reprezentantů postoupilo do finále. Postupně se tedy dostanou do akce ve 13.51 Václav Chaloupka. Pět minut po něm Lukáš Rohan ve čtvrt na tři. Lukáš Kratochvíla následně mezi ženami po půl třetí. Tereza Michalová, Tereza Knéblová a úplně na závěr celého finálového bloku vítězka kvalifikace Martina Sadková, která se odrazí ze startovního bloku 15 hodin, 1 minutu a 30 sekund. K tomu všechny jízdy vám nabídneme na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu.
0: Zdravotní stav hvězdného fotbalového útočníka Lionela Messiho, který měl od května potíže se zadním stehenním svalem, se před mistrovstvím světa lepší. Trenér argentinské reprezentace Lionel Scaloni uvedl, že by si kapitán týmu mohl zahrát minimálně v jednom ze dvou přípravných utkání mistrů světa před vstupem do turnaje. Argentince čekají reprezentace Hondurasu a Islandu.
1: Německý talent Lennart Karl přijde kvůli zranění stehna z tréninku o start na fotbalovém mistrovství světa. 18-letý záložník, který má za sebou průlomovou sezonu v dresu Bayernu Mnichov, si přivodil trhlinu ve svalu při páteční přípravě. Kouč Julian Nagelsmann místo Lenarta Kárla povolal o dva roky staršího, tedy 20-letého Asana Uedraoga z Lipska.
0: Iránští fotbaloví reprezentanti obdrželi 10 dnů před svým prvním zápasem na mistrovství světa víza ke vstupu do Spojených států amerických. Agenturám to potvrdili americké úřady s tím, že některým funkcionářům byla víza zamítnuta.
1: Mezinárodní fotbalová federace FIFA necelý týden před začátkem mistrovství světa v Severní Americe znovu změnila pravidla týkající se lahví na vodu, které si můžou fanoušci sebou přinést na stadiony. Nově si budou moct lidé na utkání v Kanadě a Spojených státech vzít jednu zapečetěnou, zhruba půllitrovou jednorázovou lahev vody z měkkého plastu.
0: Nejméně ve dvou pořadatelských městech fotbalového mistrovství světa hrozí stávka pracovníků na stadionu nebo hotelích. Členové odboru v Seattlu a v Los Angeles si odhlasovali, že stávku mohou kdykoliv vyhlásit. Vadí jim pracovní podmínky nebo hrozba zatýkání během šampionátu?
3: V Seattlu jsou ve stávkové pohotovosti zaměstnanci hotelů nespokojení s výší svých odměn během turnaje, při kterém se očekávají zvýšené příjmy jejich zaměstnavatelů. Mluvčí sítě Hilton deníku Seattle Times řekla, že firma s odboráři vyjednává. V Los Angeles protestují kuchaři či pokladní z tamního stadionu. Mimo jiné varují, že kvůli obavám o bezpečnost stávku zahájí, jakmile se u stadionu objeví agenti imigračního úřadu ICE. Okresní šerif Robert Luna tvrdí, že federální úřady během šampionátu zátahy na pracovníky neplánují. V Los Angeles i Seattle bude hrát i domácí americká reprezentace. Ze Spojených států Jan Kaliba, Radiožurnál.
1: 18-letý Lamine Yamal z mistrovské Barcelony byl vyhlášen nejlepším fotbalistou uplynulé sezony španělské ligy. Klubu pomohlo obhájit mistrovský titul se 16 góly a přidal k tomu i 11 asistencí, což bylo nejvíce ze všech hráčů. Tradiční cenu získal Yamal poprvé.
0: Mistrovství světa vozu Formule 1 pokračuje velkou cenou Monaka. Piloti budou na slavné trati v Monte Carlo bojovat od 16 hodin v kvalifikaci. Tréninky se vydařily vozu Ferrari. Domácí pilot Charles Leclerc věří, že má tým šanci se dotáhnout na závodníky Mercedesu, kteří jsou v čele šampionátu.
4: Je pravda, že na ostatních tratích jsme se zatím trápili na rovinkách. To by tady neměl být takový problém. Podvozek a aerodynamiku máme dobrou, takže to hraje pro nás. Ale zároveň si myslím, že Mercedes má pořád navrch.
1: V národní basketbalové lize se rozhodne o majiteli bronzových medailí. Poslední utkání mezi Brnem a Opavou budou hostit Jihomoravané, a to od 18 hodin. Zítra bude pokračovat finálová série, ve které Nymburk vede nad Pardubicemi po svých domácích zápasech 2-0. Pokračovat se bude ve východních Čechách.
0: Basketbalisté New York Knicks vyhráli i druhé finále NBA v San Antonio. Tentokrát obod 105-104 a od titulu je tak dělí dvě výhry.
1: Volejbaloví mistři z Karlovarska přišli o svého tvůrce hry. Argentinský nahrávač Maximiliano Chirivino totiž po dvou letech klub opouští. Západočeši o tom informovali na Instagramu. Zkušený Chirivino byl zvolen nejužitečnějším hráčem finálové série proti pražským Lvům a loni jeho fanoušci vybrali za nejlepšího nahrávače extraligy.
0: Česká amatérka Veronika Kedroňová zůstala při své premiéře na golfovém majoru US Open opět ráno za postupem. Nestačilo jí ani vylepšení skóre o 6 ran ve druhém dni soutěže.
1: A bez české účasti je dnešní ženské finále světového poháru ve sportovním lezení. V Praze půjde první soutěžící na boulder v 19:30.
0: Říká Adam Weidenthaler na závěr sportovního přehledu ve 13 hodin a 47 minut. Moc ti děkuji a přeji hezký den.
1: Pěkný den.

0: Václav Chaloupka má před sebou finále kanoistů na domácím světovém poháru vodních slalomářů. Právě na finále kanoistů míříme do Troji za reportérem Janem Suchanem.
1: Krásné odpoledne, maximální možný počet 6 českých vodních slalomářů se představí v finálovém programu. Jako první z nich mistr světa z roku 2021 Václav Chaloupka, který minulý týden ve slovinském Tacenu byl na stříbrné pozici a teď už možná slyšíte, jak to tady rachotí, protože zdejší hlasatelé vyzvali fanoušky, aby byli co možná nejhlučnější právě kvůli Václavu Chaloupkovi. Jeho jízdu už za chvíli začneme sledovat v přímém přenosu Radiožurnálu Sport a také Radiožurnálu, a to už za pár sekund. Mistr světa z roku 2021 Václav Chaloupka už je nachystaný ve startovní bráně. Určitě musí vnímat to, jaká je tady atmosféra, jak to tady rámusí z Vltavského břehu. Fanoušci předávají svou energii Václavu Chaloupkovi, který by rád navázal na stříbro z minulého týdne z Tacenu do finále pro Knouznul jako poslední z kvalifikace o 18 setin. Se mu to podařilo, ale to je jedno, protože finále se jde od nuly na novo a teď už Václav Chaloupka má za sebou úvodní tempa, blíží se k brance číslo 1, za kterou bude mít chviličku prostoru se srovnat do dvojky, ale hned za ní musí zatáčet doprava do první protivodné brány, kolem které se obtáčí a teď už míří do branky číslo 4 přes takový válec, daleká trasa je to do pětky a teď už se blíží další protivodné brance číslo 6, která je nalevo a hned musí na druhou stranu kanálu do další protivodné branky napravo. Tomu se říká brýle, protože vlastně takovou osmičku nebo brýle vytočil směrem, jak mu jela kánoje Václav Chaloupka, který teď už je přímo před tribunou pražské Troji. Následuje obtížná pasáž, kterou tady prý slalomáři moc často nejezdí. 11, 12 a 13 Václav Chaloupka se tam točí trochu pozadu a teď už protivodná branka číslo 13 na levé straně lodi. Tentokrát Václav Chaloupka to zajel lépe než v kvalifikaci. V tuto chvíli je zhruba ve prostřed své finálové trati, několik záklonů, tak aby se nedotkl břichem nebo hrudníkem tyčky, nainkasoval dvousekundovou penalizaci. Teď skok k protivodné brance číslo 18, před ní ještě samozřejmě 17. Za ní se dostává Václav Chaloupka do 18. Znovu se zaklonil, aby nedostal trestné sekundy a teď už úplný závěr, kde musí vylovit poslední zbytky sil tento světový šampion. Zatím se mu to daří, nechává svou loď klouzat. Poslední protivodná brána, tam musel hodně zabrat pádlem ve válci, aby tam neuvíznul. Už jenom jedna brána a cílová rovinka pro Václava Chaloupku, který se blíží k cílové fotobuňce. Tam mu vyměřila čas 110,47 setin sekundy. To není čas, který by v kvalifikaci stačil na ty nejlepší a nejsem si jistý, jestli může stačit na medailové pozice teď ve finále, ale třeba můžou hrát i nervy v neprospěch jeho soupeřů, mezi kterými budou i dva parťáci z české reprezentace. Olympijský medailista Lukáš Rohan už za zhruba 3 minuty v přímém přenosu Radiožurnálu Sport a poté debutant ve světovém poháru, světový šampion do 23 let z minulého roku Lukáš Kratochvíl. I o něm uslyšíte na jediném českém sportovním rádiu Radiožurnálu Sport. Následují pak ženy, včetně tří Češek, Terese Michalové, Knéblové a vítězky kvalifikace Martiny Sadkové z pražské Troji, Jan Suchan, Radiožurnál.
0: A samozřejmě i u finálové jízdy Lukáše Rohana, jak už nastínil reportér Jan Suchan, nebudeme chybět, už za moment se do Troji vrátíme.
2: I v roce 2026 můžete na Radiožurnálu Sport dál poslouchat pořad na síti.
3: Andrea Sestiny Hlaváčková si do své talk show zve opravdu velké hvězdy z tenisového světa.
2: Pravidelným hostem bývá někdejší světová čtyřka a Davis Cupový kapitán Tomáš Berdych.
4: Já ze své pozice, já tam nic nevidím. Já nemám šanci a já nevidím, co se tam děje. Sedím.
5: Je pravda, že
4: úplně,
5: to je nejblbější místo na sledování.
4: Přesně tak. Jako, to si nemáme tady co skrývat. To je fakt nejhorší místo v hale, nebo na jakýmkoliv kurtu, je to prostě to nejhorší, co je.
3: Do pořadu na síti ale přichází i aktuální tenisové hvězdy.
6: Idol byla Maria, to by mě lákalo. Určitě bych zvolila i Serenu samozřejmě. A hrozně moc jsem sledovala ráda Justin Henan.
7: Maria Šarapová, Serena Williams, Justin Henan, všechny si mohou zhálit telefony, protože Kateřina Siňáková by přijala vaši nabídku a myslím, že i s nima by si dokázala ten kvěd sem vyhrát.
2: Pořad Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou ovšem není ryze tenisový.
3: Mohli jste tam slyšet třeba i jediného Čecha, který závodil ve Formuli 1.
8: Mým hostem je Tomáš Enge. Je vůbec něco, co bys neuměl řídit?
9: Jo, motorku. Motorku to moc nejde, protože to má málo kol, ale dostal jsem možnost jet na brněnském autodromu s Karlem Abrahamem, takže jsem se svezl. Je to zajímavý, ale já se toho strašně bojím.
2: Poslouchejte pořad Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
3: Na Radiožurnálu Sport nebo v podcastových aplikacích.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Jak jsme slíbili, znovu míříme do pražské Troji. Po finálové jízdě Václava Chaloupky čeká boj mezi kanoisty i Lukáše Rohana. Jeho jízdu na světovém poháru vodních slalomářů znovu popíše přímo od vodního kanálu v Troji reportér Jan Cuchan.
1: 15 sekund nás dělí do startu olympijského medailisty z Tokia Lukáše Rohana, který už také ví, jaké je to vyhrát tady na světovém poháru v pražské Troji. Povedlo se mu to před 5 lety. Lídrem pořadí je teď Slovák Mirgorodský, který o necelé 2 sekundy porazil Václava Chaloupku navzdory tomu, že dostal 2-sekundovou penalizaci. Teď už ale Lukáš Rohan v peřejích, které zná opravdu důvěrně, a teď v nich najíždí do branky číslo 1. Následuje samozřejmě dvojka, do které najíždí tak trochu napřes ruku, to znamená, že pádluje na opačné straně lodi, než normálně drží pádlo, protivodná branka číslo 4, respektive 3 podržený nájezd do čtyřky a za chviličku zjistíme první srovnání, ztrácí sekundu a 39 setin na vedoucího Slováka Mirgorodského, kterému ten úvod vyšel určitě tedy lépe. Teď už branky, které jsou povodné, osmička, za ní pochopitelně devítka a následovat bude další z mezičasů přímo tady před tribunou. Určitě slyšíte, jak to tady rachotí a Lukáš Rohan vede o 63 setin sekundy. Teď důležitý pasáž u branky číslo 12, tam se otáčí pozadu v kvalifikaci, ale Rohan napřímo hodně tam ztratil, ani tohle nebylo pocitově nejrychlejší, ale uvidíme, na co to bude stačit. Lukáš Rohan teď se dotknul vestou na hrudníku branky číslo 14 a dostává 2 trestné sekundy. Teď a přímo před fanoušky bude seskakovat do vlny mezi 16 a 17. I tam se točí pozadu, ale provedl to hodně, hodně rychle. Teď protivodná branka číslo 18 trochu podetále, no to snad ani nejde zajet více natěsno. 19. branka nalevo, následně 20. Do té se musel zaklonit Lukáš Rohan, aby se nedotkl a nechytil další 2-sekundový trest od rozhodčích. Bohužel trochu podetá protivodná branka číslo 23, ale zdá se, že ta loď mu celkem slušně klouže, ale neklouže mu tak jako Markovi Mirgorodskému, který zůstává na prvním místě a Lukáš Rohan neohrozil ani Václava Chaloupku, kroutí hlavou, není spokojený, také rukou kroutil ze strany a na stranu, to znamená, aktuální stupně vítězů jsou čistě federální, vede Slovák Marko Mirgorodský a za ním dva Češi, Václav Chaloupka s Lukášem Rohanem, ale ono to ani nemohlo být jinak, vzhledem k tomu, že právě tihle tři startovali jako první do finále, maximálně mohli být tedy na jiných pozicích, ale první trojka, ta byla jasná. Následovat bude ještě devítka singlířů, tedy single kanoistů, a mezi nimi ve 14 hodin a 15 minut Lukáš Kratochvíl ve svém prvním světovém poháru v životě a hned tady doma v pražské Troji se tedy představí tento mistr světa do 23 let z loňského roku a pak budeme sledovat také trojici českých žen, Terezu Michalovou ve 14.37, Terezu Knéblovou ve 14.54 a Martinu Sadkovou jako vítězku kvalifikace minutu a půl po 15. hodině. A to všechno v přímých přenosech Radiožurnálu Sport. Z pražské Troji Jan Cuchan, Radiožurnál.
2: Akční modely Škoda Classic nyní pořídíte již od 399 900 korun. Při financování chytře navíc získáte předplacený servis standard a prodlouženou záruku na 5 let nebo do 60 000 km zcela zdarma. Vyberte si z nabídky modelů Fabia, Scala, Karoq, Kamiq, Octavia a Octavia Kombi. Akční modely Škoda Classic. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
0: Pokud už si chcete pomalu naladit na fotbalové mistrovství světa, respektive na ty časy, ve kterých se bude hrát, tak večerní třetí finále playoff NHL je právě pro vás. Ve 2 hodiny ráno českého času za stavu 1-1 na zápasy Vegas i s Tomášem Hertlem přivítají Carolinu. Bude 14 hodin, máme pro vás aktuální zprávy.
10: Radiožurnál je 14 hodin. A zprávy má Jana Gulda. V Brně se koná slavnostní mše k blahořečení Jana Buly a Václava Drboli. Soud poslal do vazby obviněnou z vraždy po nálezu těla v Kinčperku. Čeští kanoisti bojují o vítězství na světovém poháru vodních slalomářů v Praze. Na Pražském okruhu u Vestce směrem na letiště je kolona. A počasí bude slunečno, od jeho západu začne přibývat oblačnost. Ojediněle se přidají přeháňky a bouřky a teploty až 26 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
10: Kněží Jan Bula a Václav Drbola za vraždění komunisty se dnes stanou blahoslavenými. Budou tak první osobnosti z moderních dějin v Česku, u kterých církev tento proces dokončila. Dopravní podnik v Brně kvůli tomu posílil některé linky autobusu a tramvají z hlavního nádraží a zvonařky na trase k výstavišti. Připravená jsou i parkoviště pro auta přímo v areálu, vysvětluje za organizátory Vojtěch Jurásek.
11: Máme tady 2 velkokapacitní parkoviště, mohou přijet branou číslo 4 nebo branou číslo 8. Přijedou rovnou na parkoviště, závory budou otevřené, při odjezdu teprve budeme kontrolovat, že si tedy zaplatili ten 100 korunový parkovné a buď to si ho koupí hned, jak přijedou na parkovišti, anebo pak při odjezdu.
10: Okresní soud v Sokolově dnes poslal do vazby ženu podezřelou z vraždy v Kinčperku nad Ohří. Kriminalisti případ řeší od středečního večera, kdy na zahradě jednoho z domů našli část lidského těla. Podle mluvčího policie Jakuba Kopřivy policisti ženu eskortují do vazební věznice.
12: 35-letá žena, která byla včera obviněna ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy, byla z rozhodnutí soudu vzata do vazby. Policisté ji nyní eskortují do věznice.
10: Za zvláště závažný zločin ženě hrozí 15 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Strana PRO chce do všech obvodů v senátních volbách nasadit společného vládního kandidáta, řekl to předseda strany PRO Jindřich Reichl. Podle něj by tak vládní strany měly největší šanci získat v horní komoře převahu. Řekl to na dnešní ideové konferenci strany. Strana by jako společného kandidáta chtěla nasadit například děčínského zastupitele Jana Skalického. Reichl taky řekl, že během komunálních voleb chce PRO kandidát do zastupitelstev v co nejvyšším počtu obcí. Senátní i obecní volby připadnou na 9. a 10. října. Izraelská armáda vydala nové rozkazy k nucené evakuaci obyvatel jižního Libanonu. Týkají se 5 obcí. Izrael jejich obyvatele vyzval, aby se přesunuli severně od řeky Zahrání. Izraelská armáda pokračuje v rozšiřování své vojenské kontroly na jihu Libanonu navzdory dohodnutému příměří. Kvůli střetům na jihu Libanonu své domovy opustilo víc než 1 200 000 lidí.
0: Sport. Kanoisté Václav Chaloupka a Lukáš Rohan mají za sebou finálovou jízdu na světovém poháru vodních slalomářů. V pražské Troji jejich výkony sledoval reportér Jan Suchan.
1: Zatím 4 kanoisti jsou v cíli a Václav Chaloupka momentálně na 3. místě, Lukáš Rohan na 4. vede Slovák Mirgorodský. Ještě nás čeká ve 14 hodin a 15 minut v přímém přenosu Radiožurnálu Sport Lukáš Kratochvíl z pražské Troji, Jan Suchan, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nehody na pražském okruhu za Vescem, taky v Praze na Štěrboholské a Jižní spojce. Na pražském okruhu zde jedna na letiště před Chlupickým tunelem. Po dřívější nehodě přepravuje auta přepravujícího koně se na 6. kilometru nedařilo jedno zvíře dostat do náhradního přívěsu, už to vzdali, před momentem ho odvedli pryč z okruhu. Provoz byl 1/4 hodiny úplně zastavený, teď už se chvílí projíždí zase levým pruhem. Kolona od exitu 3 Vestec se postupně dává do pohybu. A v Praze na Štěrboholské a Jižní spojce 2 nehody směrem na Barandovský most v důsledku kolony od sjezdu na Dolní Počernice 10 minut k připojení z Průmyslové a potom od sjezdu na Spořilov zase 10 minut před sjezd na magistrálu. Další zelená vlna nejpozději po přenosu.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
10: Během dneška čekáme polojasno až jasno, od jeho západu začne postupně přibývat oblačnost. Ojediněle se hlavně v té západní polovině republiky objeví přehánky a výjimečně taky bouřky. Ty nejvyšší teploty dnes 21 až 26 stupňů Celsia a v 1000 metrech na horách většinou kolem 16 stupňů. Na zítřek meteorologové slibují ještě o pár stupňů víc, zejména v jižní části republiky. Tolik zprávy.
0: Společnost vám dělá jediné čistě sportovní rádio v Česku. My si toho vážíme. Hezký den.
2: Radiožurnál Sport
3: a Karel Schamberger.
0: V Hradci Králové dnes vyvrcholí extraliga pozemních hokejistů a hokejistek. V 17 hodin nastoupí k souboji o ženský titul pražské celky Slavia a Praga. A může Litic vítěze základní části pak čeká zápas o zlato s obhájcem prvenství pražskou Slaví. Hrát se bude od 19 hodin. Přímo v Hradci Králové budeme mít našeho reportéra Vladislava Janouškovce, který vám oba finálové zápasy přiblíží. Následující minuty ale na Radiožurnálu Sport budou patřit vodnímu slalomu. Stále jsme ve spojení s Trojou, kde jedou v kanoisté finálové jízdy světového poháru. Už za 10 minut pojede i Lukáš Kratochvíl a my budeme u toho. Tak zůstaňte s námi. Díky moc.

0: Tenista Jakub Menšík včera první účast v semifinále Grand Slamu neproměnil v postup do boje o titul na Roland Garros. S Němcem Zverevem prohrál 1-3 na sety. Některé okolnosti Menšíkovy porážky probírali tenisoví experti a téma se dostalo i na sociální sítě. Víc nám teď řekne v naší pravidelné rubrice Hity sociálních sítích Krištof Kousal. Tak tě vítám ve studiu. Hezký den.
1: Hezké odpoledne, experti televize TNT Sports v čele s osminásobným Grand Slamovým vítězem Andrem Agassim překvapilo a trochu pobouřilo, že si Jakub Menšík do Paříže zavolal před semifinále svého mentálního kouče. Tím je od Menšíkových 13 let vyhlášený odborník Dragan Vujovic. Agassi už před zápasem řekl, že si myslí, že první semifinále Grand Slamu je spíš příležitost si pozvat rodinu. Mimochodem rodiče s Menšíkem v Paříži byli. A Agassi argumentoval taky tím, že Menšík dokázal zvládnout maratonský zápas s Navonem, porazil v 5 setech Rubljova a zametl s Fonsekou, a že ve 20 letech tolik mentálního coachingu zkrátka nepotřebuje. Nepřidala tomu ani porážka 1-3 na sety se Zverevem, po které Agassi řekl tohle.
2: I have to say that if I was Menšík and I flew my mental coach in first class, he's going back coach. Or make him walk back or something.
1: Prý, kdyby byl on na Menšíkově místě a nechal si přivést mentálního kouče první třídou, tak by ho na cestu zpátky poslal třídou kouč, neboli ekonomii, jak to známe u nás, a nebo by ho nechal jít pěšky. Narážel tím na to, že Menšík vedl 4-3 a 4-15 v prvním setu, mohl udělat velký krok vítězství, ale breakbole neproměnil, no a přítomnost Vujoviče podle Agassi ho zkrátka nepomohla.
0: Zverev se ve finále utká s Italem Kobolim. Ty jsi na sítích našel důvod, proč by se Němec při své snaze o první Grand Slamovou trofej měl o výsledek obávat.
1: Ano, statistický důvod, oprostím se od toho, že Koboli je určitě kvalitním tenistou, je tady jedna poměrně strašidelná statistika pro Zvereva, jak podotkl francouzský uživatel sítě X Bastien Fachan. Posledních 6 porážek utrpěl Němec s těmito soupeři. Sinner, Koboli, Sinner, Darderi. Černá italská šňůra, kterou se Zverev zítra pokusí tedy přetrhnout.
0: A tak uvidíme, jestli se mu to povede, ale ještě k fotbalové reprezentaci. Je to už skoro týden, co se na sociálních sítích národního týmu objevil Světoslav Procházka, panáček z Lega, který měl s týmem cestovat a sdílet svoje zážitky. Tak kde je teď?
1: Těžko říct, od prvního příspěvku v pondělí se po něm slehla zem. Tenhle experiment na sociálních sítích byl přijatý se smíšenými reakcemi. Jeho iniciativu ale na síti X převzal parodický účet Světák Prochy, který teď sleduje přes 1200 lidí. Naposledy dneska sdílel údajnou fotografii po příletu do Dallasu, kde byl zvláštní uvítací výbor, jak píše. Je tam fotografie ze seriálu Dallas, na které je taky legenda hokejových Stars Mike Modano. No, necháme se překvapit, co má tenhle účet dál v záloze, anebo jestli se někdy vrátí ten opravdový Světoslav Procházka.
0: No, těžko říct, jestli ty negativní reakce naopak nezatrhly právě toho pravého Světoslava Procházku a tak už více šancí na sítích nedostane. To byl teď Krištof Kousal v Hitech sociálních sítích na Radiožurnálu Sport ve 14 hodin a téměř 13 minut. Moc díky.
1: Hezký den.
0: A na Radiožurnálu Sport teď už míříme zpátky do Troji. Kanoista Lukáš Kratochvíl má totiž před sebou finálovou jízdu na domácím světovém poháru vodních slalomářů a v Troji je u toho reportér Jan Suchan.
3: Máme za sebou 8 finálových výkonů a Francouz Nicolas Gestin teď ukázal dvě věci. Že je opravdu fantastickým single kanoistou, ostatně úřadujícím olympijským vítězem i mistrem světa, ale že i on umí chybovat. Na závěrečné pasáži, na posledních 4 brankách se 2 z nich dotknul, včetně té poslední. Inkasoval tedy 4 trestné sekundy, ale navzdory tomu je v čele průběžného pořadí. To znamená, že zbytek té trati musel jet cecakramensky rychle a to také tedy udělal. Za ním o 8 desetin Slovák Mirgorodský, následuje na 3. místě Brit Burgess, Čechy bohužel najdeme hloubš Václava Chaloupku aktuálně na 5. a Lukáše Rohana na 6. místě z 8 kanoistů, kteří mají finále za sebou a tím příštím, kdo se spustí do trojských peřejí, bude Lukáš Kratochvíl, o kterém před chvílí řekl dlouholetý trenér Vavřince Hradělka nebo Víta Přindiše a Václava Chaloupky Miloslav Říha, zvaný Pytlák, že si myslí, že prostě vyhraje. Přitom pro Lukáše Kratochvíla je to vůbec první světový pohár dospělých V kariéře je mu 21 let, v minulé sezóně se stal světovým šampionem do 23 let a jde o další velkou naději českého vodního slalomu. Máme to velké štěstí, že jsme jich opravdu zaznamenali v posledních letech spoustu. Třeba včera další z nich, Jakub Krejčí, ovládl zdejší závod. Pokud by na něj třeba právě Lukáš Kratochvíl navázal, rozhodně bychom se nehněvali. Připomínám, že trojnásobné zastoupení bude mít domácí výprava také ve finále žen v podobě Terezy Michalové, Terezy Knéblové a Martiny Sadkové, která ovládla kvalifikaci. Teď už ale Lukáš Kratochvíl, který se chystá ve startovní bráně a teď už se z ní také odrazil a najíždí do prvních branek za dvojkou. Musí přeprat takový velký válec do trojky. Vypořádal se s tím dobře. U břehu se odpíchnul u protivodné trojky a teď přepádluje dlouhou pasáž bez branky. Do pětky ztratil 9 desetin na prvních čtyřech branách, ale teď se výborně vytočil z protivodné šestky, za kterou následuje hned protivodná sedmička na opačné straně kanálu, tedy napravo. Po osmičce se může Lukáš Kratochvíl zase srovnat a za chvíli zjistíme další mezičas po té, co projde přímo před mýma očima brankou 10. Ztráta 1,5 sekundy na vedoucího Francouze Žestána. Bohužel dotek branky číslo 12, kde chtěl jet napřímo, trochu zariskoval. Někteří couvali single kanoisté v této brance. Lukáš Kratochvíl chtěl jet rovně a bohužel teď se dotýká i 14. 12. 14. 4 trestné sekundy. To už bude těžké splnit predikci Miloslava Říhy a vyhrát tenhle závod. Za chviličku další mezičas. Dobře najetá branka číslo 17. Do 18 musí ke břehu do protivodné branky Lukáš Kratochvíl. Teď to má zase nějakou tu chvíli se srovnat do 19 a bohužel ta ztráta je obrovská. Skoro 7 sekundová. Na vině jsou dva doteky branek a to, že ani bez nich by nebyl tak rychlý jako Francouz Žestán, i když teď nájezd do 23 předposlední branky, poslední protivodné. Ten byl skvělý přes těžký vodní terén. Teď musí Lukáš Kratochvíl najít cestu do 24 a teď už do cíle, kde bude aktuálně na 8. místě. Za sebou nechává jenom dalšího mladíka Slováka, ať háze. Lukáš Kratochvíl nebude vzpomínat nejlepším na svůj debut mezi dospělými na světovém poháru, i když na druhou stranu dostat se do finálové 12, to vůbec není špatný počin, ale ta závěrečná jízda tam mu rozhodně nesedla tak, jak si představoval. Takže po 9 kanoistech ve finále závodu světového poháru v pražské troji stále revede Francouz Žestán před Slovákem Mirgorodským a Britem Burgessem. Václav Chaloupka je 5., Lukáš Rohan 6., Lukáš Kratochvíl 8., tohle pořadí už můžou změnit jenom další světoví kanoisti, Slovinci Božič s Hočevarem a Francouz Senešol.
0: Říká Jan Suchan, finále kanoistů tedy bude bez české medaile, to se ale už za pár minut může změnit ve finále kanoistek. Prosím, připomeněte ten ženský program finálového programu tedy.
3: Jako první se odrazí ze startovního bloku ve 14 hodin 30 minut přesně Číňanka Huang. První Češkou bude 7,5 minuty poté, tedy 14:37:30, pokud byste si chtěli nařídit budík. Tereza Michalová, dříve Fischerová, dvojnásobná olympionička, medailistka ze světových i evropských šampionátů. Ve 14 hodin 54 minut přijde na řadu Tereza Knéblová, která se pokusí navázat na své vítězství z minulé týdne ve slovinském Tacenu a jako poslední se odpíchne do finále vítězka kvalifikace Martina Sadková. To bude v 15 hodin a 1,5 minuty. V tuto chvíli máme v trojských peřejích Slovince Božiče, který tam má hvězdičku, něco se bude přeskoumávat, ale ani tak to nebude čas, který bude ohrožovat lídra Francouze Žestána.
0: Tak já si tady ten budík nařídím a u všech českých jíst jistě budeme. A to díky Janu Suchanovi, tak díky a těším se.
3: Ráno se stalo, také se těším. Zatím naslyšenou.

Už se blíží finále ženské dvouhry na Roland Garros. Za 40 minut nastoupí v boji o premiérovou trofej Ruska Mira Andrejevová proti Polce Maje Chvalinské. Na radiožurnálu Sport o tom uslyšíte díky našemu přenosu přímo z Paříže. 14 hodin 22 minut posloucháte radiožurnál Sport a teď také Phila Kolince.

0: Finále kanoistů na světovém poháru ve vodním slalomu v pražské Troji dospělo do konce. Aktuální výsledky pro nás má reportér Jan Suchan.
1: Vítězem se stal Francouz Nicolas Gestin před Slovákem Mirgorodským a Britem Burgessem. Teď k umístění českých reprezentantů. Na šesté pozici Václav Chaloupka, těsně před sedmým Lukášem Rohanem a debitant Lukáš Kratochvíl bere desátou příčku. Teď u mikrofonu Radiožurnálu Sport už nejlepší z českých kanoistů Václav Chaloupka na šestém místě. Tak co na to říkáte?
2: Bylo super jet finále, strašně jsem si to užil, prostě fakt je to krásný a přál bych to každému si zažít, jaký je to, jako když vás ten trojský dáv jako žene tím korytem dál, to bylo fakt to bylo silný, ta moje finálová jízda prostě nebyla úplně 100% ideální, jak jsem chtěl, takže šestý místo prostě dneska musím vzít jako a vrátit se zpátky do práce.
1: Já jsem nikdy v té kánoji neklečel a valná většina posluchačů určitě taky ne, tak nám to přibližte, jak to vlastně vypadá, jak to vnímáte, když jedete před těmi stovkami fanoušků, dokážete se vůbec soustředit na ten svůj výkon?
2: Určitě, myslím si, že to fakt člověka jako dokáže vybičovat k té úplně maximální soustředěnosti, když se z toho samozřejmě jako nesesype a nenechá se úplně jako vytáhnout tu atmosféru, ale zase nejedu tu tady poprvé, takže jsem jako kdyby trochu věděl, do čeho jdu, ale prostě pokaždé je to prostě fakt pěkný a samozřejmě já se snažím jako kdyby nepřemýšlet nad tím, jako jak moc ti lidi řvou a tak dál, ale prostě jenom to tak jako kdyby vnímat a ono vás to fakt jako kdyby tlačí, abyste byli rychlejší, tlačí vás to víc do toho cíle a to zvlášť dneska, jak ta trať těžká fyzická, tak to prostě jako kdyby bylo potřeba a fakt já jsem ze sebe jako kdyby vymáčk prostě maximum. A to prostě musím vzít a já jsem moc šťastný, že jsem se tak dostal do toho finále a tam jsem prostě předvedl, prostě myslím si, že slušnou jízdu a to musím dneska vzít, jako.
1: Vážíte si těch svých zážitků o to víc, že v minulé sezóně jste byl bez toho, protože jste se nenominoval do národního týmu?
2: Určitě, no jako loni mě to mrzelo nejvíc, když jsem tady byl prostě vlastně jenom jako divák, nebo samozřejmě v rámci organizačního týmu, ale prostě nezávodil jsem, vlastně si říkal, to bych si strašně rád zajel a vlastně letos jsem zpátky, podařilo se mi to finále, takže já jsem fakt šťastný a jak říkáš, prostě po tom minulým roce to určitě chutná o to líp.
1: Když jsme s Václavem Chaloupkou procházeli tu trať včera před závodem, tak vy jste mi prozradil, tohle jsme tady moc často nejeli, neuslyší to trenéři rádi, ale stavitelé to dokázali udělat tak, aby i pro nás, kteří tady pádlujeme skoro každý den, je to obtížné. Tak klidně rozveďte tuhle myšlenku.
2: Prostě ty dvě, myslím, že to byly stěžení kombinace dneska na té trati, ta brána 12 a 17, tak prostě takhle, jak jsou postavený, to je hodně proti vodě a prostě trenéři to jako neříkám, že se nestaví trati proti vodě, ale prostě takhle, jak to je postavený dneska, tak to jsme to tady fakt jako nepamatuju si, že bychom to tady někdy jako trénovali a prostě to je jako fakt, já si za těma slovama stojím, ale tím jako kdyby nechci vinit naše trenéry, protože musím se přiznat, když by trenér postavil takovouhle trať jako kdyby v tréninku, tak si budeme říkat, ježiš, se to zase postavil, to tady nikdy stát nebude, jo, a teď to tady stojí, to znamená, prostě o tom ten náš sport je, že i vlastně my, kteří tady jezdíme jako kdyby prostě několik let, a to já nejsem z Prahy, nebo původně z Prahy, takže kluci tady, Lukino tady jezdí 20 let a jako nemyslím si, že to tady moc krát jel, možná taky nikdy, takže na tom je ten sport náš krásný, že my můžeme k tomu kanálu, kde jezdíme denně, přijít a bude tam postavený něco, co jsme tady nikdy nejeli a vlastně na tom budeme jako podobně jako ti kluci, co sem přijedou a trénou tady týden, takže v tom je to prostě hezký a mně se to jako líbila ta trať, prostě byla fyzická, dneska jsem na to tolik neměl, jak bych chtěl, ale prostě já jsem spokojený s tratí, ne tolik s výkonem, ale prostě tak to musím vzít.
1: Lukino Rohan, to je Lukáš Rohan, který byl dnes 7.6. Václava Chaloupky, se zeptám ještě na to, co to znamená proti vodě, že se s ním prostě musíte prát víc než jindy, nebo jak to pochopit?
2: Ano, tam prostě samozřejmě nejradši si myslím, že má závodníci tratě takzvaně s vodou, kdy to prostě ten stavitel dokáže namyslet tak, aby prostě člověk se tak víceméně jenom jako kdyby vezl s těma válcem a je to takový jako kdyby snadný, lehoučký a proti vodě, když prostě se člověk to postaví jako kdyby víceméně jako opačně, než pluje ta voda nebo než teče ten proud a právě se člověk s tím musí mnohem víc prát, mnohem víc to jako kdyby tlačit proti té vodě a to je samozřejmě víc fyzicky náročný. No a to ty dnešní dvě stěžení kombinace, ty dvě brány 12 a 17, tak to jsou prostě typický příklady kombinace proti vodě.
1: To říká Václav Chaloupka, kterého teď tady potěšil i Vavřinec Hradilkem, když mu poklepal na kánoji a řekl pěkný. Tak takhle můžeme zhodnotit 6. místo v závodě světového poháru v pražské Troji s Václavem Chaloupkou. Václave, díky.
2: Děkuju a já souhlasím s Vávrou, myslím si, že dneska pěkný.
1: A na Radiožurnálu Sport se už za chvíli budeme věnovat ženskému finále s trojnásobnou českou účastí v podobě Teres Michalové a Knéblové a Martiny Sadkové. Tak se sem vrátíme brzy z pražské Troji, Jan Suchan, Radiožurnál.

Záložník Václav Černý má s fotbalisty Bešiktaše nového trenéra, jejím Ital Vincenzo Italiano. Naposledy působil v Boloni, kde měl mezi svěřenci jiného Čecha, a to obránce Martina Vytíka. Klub z Istanbulu dnes

0: Leny doznívá ve vysílání radiožurnálu Sport. V pražské Troji odstartovalo finále kanoistek na světovém poháru vodních slalomářů. Jízdu Terezy Michlové komentuje reportér Jan Suchan.
1: Tereza Michalová už se chystá na své finále, musí to pro ní být velké zadosti učinění, že se do něj dostala ve svém prvním světovém poháru po necelých 3 letech. Nejdřív měla potíže s psychikou a poté samozřejmě mnohem příjemnější starosti, když byla na mateřské pauze. Pamatujete si ji možná spíše jako Terezu Fischerovou, teď už je Michalová, stará se tady, když zrovna nezávodí, o svého malého syna Jakuba. Teď ale zrovna závodí, teď klečí ve své single kánoji, ve které už také získala medaile ze světových i evropských šampionátů. Teď ho zkusí znovu být tady v Praze po 4. v kariéře na stupních vítězek. V tuto chvíli už má za sebou úvodní bránky a na první mezičase ztrácí 4 sekundy na vedoucí Francouzku Marjorie Delasisovou. To je docela velká porce, popravdě si nejsem jistý, jak je vůbec možný možné takové manko chytit. Možná si Michalová chce nechat nějaké ty síly na závěr náročné trati. V tuto chvíli projíždí brankou číslo 8, dlouhá pasáž bez branky do 9 a té se dotkla Michalová a nejsem si jistý, jestli z té správné nebo špatné strany, aby to nebyla nakonec 50-sekundová penalizace. Zatím 2-sekundová od rozhodčích a obrovská ztráta 6,5 sekundy na nejlepší a v tuto chvíli musí na dvakrát najíždět i branku číslo 12. Tereza Michalová po solidní kvalifikaci se teď pere s tou finálovou jízdou, jako by docházely síly i u protivodné branky číslo 13, kde se odpíchla od břehu, ale bylo zjevné, jak to pro ní není jednoduché. Tereza Michalová teď se dostává do druhé části trati, sjíždí do takového skoku mezi brankami 16 a 17. Nesnadná kombinace, o které mluvil před chvílí v našem vysílání i Václav Chaloupka. V tuto chvíli nájezd do protivodné branky číslo 18 na pravé straně trojského kanálu a za chvíli opět zjistíme, jak si stojí v porovnání s francouzskou Delasisovou, která vede. Je to ztráta přes 6 sekund. V tuto chvíli se zaklání Tereza Fischerová u branek číslo 21 a 22. Přehazuje pádlo a krásně ladně se teď obtočila kolem protivodné branky číslo 23. Tohle bylo rychlé a hezké a v tuto chvíli už jenom sprintuje do cíle, ale nebude stačit na ty nejlepší dvě, které dělí pouhé 4 setiny sekundy vedoucí Delasisovou a druhou Italku Borghiovou.

0: ale Tereza Michalová je šťastná i za to, co předvedla, za to, že se znovu mohla ukázat tady na domácí vodě v pražské troji, přestože zaostává za vedoucí francouzskou Delasisovou o 7 sekund, což je zhruba podobný čas, jaký nabrala v porovnání s tou svou kvalifikační jízdou, která se jí povedla opravdu výborně, ale teď ve finále už to nebylo takové, takže i dál vede francouzská Delasisová o pouhé 4 setiny sekundy před Italkou Borghiovou, o 7 sekund před Češkou Michalovou a o skoro 10 sekund před Číňankou Huang. Následovat bude nejlepších 8 kanoistek z kvalifikace a mezi nimi i dvě Češky ve 14.54 Tereza Knéblová a v 15 hodin 1 minutu a 30 sekund nejlepší dáma kvalifikace Martina Sadková. Všechno pochopitelně v přímých přenosech Radiožurnálu Sport. Z pražské troji Jan Suchan, Radiožurnál.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

Motorkář Filip Saláč byl v Maďarsku v kvalifikaci na závod mistrovství světa třídy Moto2 stejně jako minulý týden v Itálii druhý. Druhá pole position v kariéře unikla českému motocyklovému jezdci o 24 tisícin sekundy. První dojel Španěl Izan Guevara. Hlavní závod se v Maďarsku pojede zítra popoledně ve 12 hodin a 15 minut.

0: Znovu se vracíme do pražské Troji, kde se jede finále kanoistek na světovém poháru ve vodním slalomu. Slovo má reportér Jan Suchan.
1: Paní vodní slalomářka, nejúspěšnější žena v historii tohoto sportu, Australanka Jessica Foxová, se právě teď pere s peřejmi v Troje, i když ona se nepere, ona se s nimi spíše mazlí, protože její cit pro vodu, ten je opravdu pověstný a teď ho také ukazuje, vede na mezičase o více než 4 sekundy před Slovinkou Evou Alenou Hočevarovou. Tereza Michalová aktuálně na 4. pozici. Foxová teď ho objíždí proti vodu brankou číslo 11, blíží se do 12, pardon, teď už je o kousek dál. Tahle skvělá vodní slalomářka už 15 má za sebou a teď je důležitá pasáž mezi brankami 16, 17 a 18. Nevyšel jí nájezd úplně nejlépe a válec jí tam podržel, aby se z něj vůbec vymanila, musela se dotknout palubou o lodi branky číslo 17 a teď pádlem trefila i tu následující a celý náskok už je skoro pryč, ale 2,5 sekundy skoro jsou z něj stále naživu, takže Jessica Foxová stále má naději, že půjde do čela, ale bude pak záležet na jejich konkurentkách. Trochu si to zkomplikovala na té nesnadné kombinaci branek 16 až 18, kterou popisoval v přímém přenosu Radio Žurnálu Sport i Václav Kaloupka. Jessica Foxová vede o 3 sekundy a 1,20, ale sama si uvědomuje, že ze sebe nevydala všechno, jak jenom mohla. Ona tady už včera vyhrála mezi kajakářkami, byl to pro ní první triumf po loňské operaci nádoru na ledvině. Dnes stále se ještě může stát, že přidá další, tahle desetinásobná mistryně světa, 12násobná celková vítězka světového poháru, 6násobná olympijská medailistka, protože aktuálně ji registrujeme na prvním místě o více než 3 sekundy před Slovinkou Hočevarovou, o 5,5 před francouzskou Delasisovou. Tereza Michalová aktuálně pátá ze 7 kanoistek, které mají finále za sebou. Teď už se pouští do peřejí také Britka Woodsová, což je bronzová olympijská medailistka z kajaku i kajak krosu, ale už také dvakrát vyhrála v single kanoji titul mistryně Evropy. Po ní přijde na řadu Tereza Knéblová, pak aktuální mistryně Evropy Andořanka Doriová, poté třetí z loňského mistrovství světa Brazilka Satilová a na závěr česká naděje Martina Sadková, takže opravdu skvělé vodní slalomářky nás teď čekají na prvním mezičase. Britka Woodsová vede o necelé 2 sekundy před Foxovou, teď ale trefila a rozhodně to nepůjde vymazat branku číslo 9, protože to bylo nepochybné na videu. By museli být rozhodčí slepí, aby přehlédli tento dotek. I proto na dalším srovnání času přes 2 sekundy ztráty pro Woodsovu, ale teď přijde za chvíli ta oblast Trojského kanálu, kde se dvakrát dotkla branek Jessica Foxová a to dává naději Woodsové, i když ta tam už má také 4 trestné sekundy. Ukazuje se, že to je nesmírně, nesmírně náročné, zvlášť pro single kanoistky, které mají pádlo jenom s listem na jedné straně a klečí ve své lodi, to znamená, je to ta nejslabší kategorie, pokud jde opravdu o ty fyzické síly v porovnání třeba s kajakáři, kteří sedí a mají pádlo s listem na obou stranách. Ale na poslední mezičase Woodsová vede o více než sekundu před Foxovou, ale teď má další dotek branky číslo 1,20. Navíc sedí tam válec, chvíli zdržel mezi brankami 23 a 24. Co to bude znamenat? Ne, na první místo Woodsová nejde, proti své dlouholeté rivalce Foxové neuspěla v tomhle souboji. 2 sekundy a 1 setina dělí vedoucí Foxovou a druhou Woodsovou, takže i kdyby si jeden dotek branky odpustila, i tak by byla za Foxovou o 1 setinu. Zbývají nám poslední 4 dámy, tou nejbližší bude za 2 minuty Tereza Knéblová.
0: A my u toho s Janem Suchanem na Radiožurnálu Sport pochopitelně budeme.
2: Desítka Pavla Horváta míří letos už podruhé do Prahy.
3: Náš fotbalový expert bude mít svůj pořad taky na sportovním festivalu Off-Season.
2: A i tam si znovu připomeneme 50 let od evropského titulu československých fotbalistů a taky 30 let od stříbrného eura v Anglii.
3: Na pražské výstaviště dorazí nejen autor bělehradské penalty Antonín Panenka,
2: ale také záložník národního týmu, který podlehl v roce 1996 až ve finále Německu.
3: Václav Němeček.
4: Jediný, co mě samozřejmě mezi, že jsem nenastoupil v tom finále. To by asi chtěl nastoupit každý ve Wembley, ve starým Wembley.
3: Přijďte s námi zavzpomínat nejen na největší úspěchy československé a české fotbalové reprezentace s Pavlem Horvátem, Antonínem Panenkou a Václavem Němečkem.
2: Desítka Pavla Horváta na festivalu Off-Season.
3: V sobotu 13. června od 10 hodin na pražském výstavišti.
2: Více na webu Radiožurnál Sport.cz.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: 12 hodin 53 minuty a jak už jsme říkali, čeká nás jízda Terezy Knéblové ve finále kanoistek na světovém poháru ve vodním slalomu. Naším průvodcem bude znovu přímo z pražské Troji reportér Jan Suchan.
1: Spoustu úspěšných sportovců je tu mezi fanoušky, třeba olympijští medailisté šermíř Jiří Beran nebo rychlobruslařka Karolina Erbanová, nebo také sestra, teď už bývalá vodní slalomářka, sestra Martiny Sadkové, Gabriela. Té se budeme věnovat, Martině Sadkové, ale až na závěr finálového bloku. Předtím Tereza Knéblová, vítězka z minulého týdne Stacenu, tato česká reprezentantka 23letá, vítězka loňského světového poháru tady v pražské Troji, ovšem v kekrosu. Dnes se bude snažit o to též na single kánoji a výsledek z minulého týdne dokazuje, že to v jejich silách rozhodně, zvlášť když tady tu trať zná jako málo která její konkurentka. Ohrožovat se pokusí vedoucí čas Austránky Foxové. Teď už se odrazila od startovní brány a míří do brány číslo jedna, kterou projíždí, přihazuje pádlo z levé ruky do pravé, protože za bránou dva musí zabrat na pravé straně své lodi, teď zase přihození nalevo, tak aby se mohla i odpíchnout u břehu u protivodné branky číslo 3 a za čtyřkou zjistíme průběžné pořadí. Je to náskok více než sekundy před Austránkou Foxovou. Znovu přetažení pádla z jedné strany do druhé a obtočení se kolem protivodné branky číslo 6 na levé straně kanálu. Teď je napravo i další protivodná branka číslo 7. Tereza Knéblová tam udělala o záběr víc, tak aby nasměrovala svou loď správně tam, kam potřebuje. Branka číslo 8 je zdolaná, devítka taky couvání u desítky, tak aby chytla správný směr do jedenáctky. Ztráta 9/10 není rozhodně fatální, teď neudělat chybu protivodné, respektive v povodné brance číslo 12 a pak protivodné 13. No, nepovedlo se, protože 12 se Knéblová dotkla, ale dotýkala se i další její soupeřky. Tak teď ještě udržet koncentraci do zbytku trati a také mít dostatek sil. Couvání v brance číslo 15, tak aby kánoe Terezy Knéblové měla správný směr do 16 a pak i do dalších bran. Skok, pozor, otočení se kolem své osy pod vodou a to je velká ztráta před brankou číslo 17. Tereza Knéblová to tam nedokázala udržet správně, tu svou loď. Tohle je obrovská ztráta. Propíše se i do dalšího mezičasu za protivodnou brankou číslo 18. Ztráta skoro 4 sekund na nejrychlejší Austránku Foxovou. Teď ale ještě zkusí Knéblová s ním něco udělat, protože Foxová ta se dotkla několika branek. No, tak ona tam ještě přistála jedna penalizace, takže rázem je ta ztráta skoro 6 sekundová. Tohle nevypadá na atak těch nejlepších. Tereza Knéblová si nezapakuje vítězství z minulého týdne ze slovenského Tacenu. V tuto chvíli se dostává na 6. místo výsledku. Chytla se hned za helmu, kroutí hlavou. S tímhle není Tereza Knéblová spokojená, ani být nemůže. Aktuálně je tedy tou lepší z Češek, protože na 7. příčku odsunula Terezu Michalovou, ale to jí, myslím, za stolik netěší. Důležitější je to, že zaostala o 8 sekund a 36 setin za aktuálně stále vedoucí Austránkou Jessicou Foxovou, která má k dobru 2 sekundy, na Britku Woodsovou více než 3, na Slovinku Hočevarovou. Na 3. místě zbývají nám poslední poslední tři vodní slalomářky v kategorii kanoistek. Andořanka Doriová, tedy úřadující mistryně Evropy, pak bronzová z minulého mistrovství světa Brazilka Satilová a na závěr Martina Sadková, která už tu jednou byla na stupních vítězů ve vodním slalomu, tom klasickém, před 4 lety bronzová loni v nové disciplině short slalom, krátký slalom, byla druhá za svou mladší sestrou Gabrielou a dnes se tedy pokusí znovu uspět ve vodním slalomu. Odstartuje v 15 hodin 1 minutu a 30 sekund v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.
0: A my u toho společně s Janem Suchanem znovu budeme. Je teď 14 hodin 57 minut, zahrajeme si Nirvánu a poté se vydáme znovu ke kanálu do Pražské Troji.

0: Medaily pro české vodní slalomáře může dnes na světovém poháru v Troji ukořistit Martina Sadková, kterou čeká finále na kánoji. Slovo má proto teď reportér Jan Suchan.
1: Kéž by se opakoval scénář z minulého dne, kdy Jakub Krejší byl tím vůbec posledním vodním slalomářem, který se představil, co by vítěz kvalifikace kajakářů a dojel jako první, vyhrál. Ve stejné pozici je teď Martina Sadková. Samozřejmě není to jednoduché na psychiku. Ona si uvědomuje, že všichni čekají na její výkon, že ona je tou poslední, kdo může změnit průběžné pořadí, kterému stále vévodí Austránka Foxová o 2 sekundy před Britkou Vůcovou a o 3,2 sekundy před Slovinkou Hočevarovou. Opravdu hodně se chybuje, není to vůbec jednoduché. Martina Sadková, ta už je v prvních brankách, za dvojkou se musí pokusit přeprat válec do trojky, dělá to dobře, obtáčí se kolem branky, je to taková energická jízda od úvodních záběrů, kéž by to tak vydrželo. Náskok 12 setin na prvním mezičase, teď rychlé přendání pádla do pravé ruky, z levé obtočení kolem protivodné branky číslo 6 a přepádlování celé šířky trojské trati na pravo do protivodné sedmičky, předklonění tak, aby se nedotkla zády tyčky branky číslo 7 za osmičkou, dlouhá pasáž bez branky do osmičky, teď následuje devítka, desítka a co říká další mezičas, že ztrácí 2 sekundy na vedoucí Austránku Foxovou, to by ale stále mohla být medailová jízda, zvlášť když se výborně vešla do branky číslo 12, za kterou následuje protivodná branka 13 na levé straně, teď zase trochu sklidění a snaha srovnat se do branky 14, která je uprostřed trati, teď točení pozadu u 15 a snaha získat správný směr, to se daří Sadkové, která už je teď v brance 16, za kterou sjede skokem, nepřevrátila se na rozdíl od Knéblové, ale teď musí hodně zabrat, ta voda ji žene dolů, Sadková to zvládá s obtížemi, tady nechala několik sekund v porovnání s těmi nejlepšími, hodně podjela protivodnou branku číslo 18, ale zatím nemá dotek branky na rozdíl od konkurence a i proto vede o 1 setinu před Austránkou Foxovou. Závěr trati, vyklánění se na jednu, na druhou stranu poslední protivoda, 23 na pravé straně, Sadková má stále dost sil a teď žene svou kánoji do poslední povodné branky číslo 24 a rychle do cíle, bude ohrožovat vedoucí Foxovou, dostane se před ní nebo ne, nestíhá to, ale je z toho stříbro pro českou výpravu, drobné zklamání v očích Martiny Sadkové, která kroutí hlavou, mohlo to být o ždibíček lepší, ano mohlo, ale i tak stříbro je velmi dobrým výsledkem pro Martinu Sadkovou. Teď to řekneme i posluchačům Radiožurnálu, jak se vedlo českým vodním slalomářkám ve finále v pražské Troji. Martina Sadková přidá do české sbírky stříbrnou medaili, když o 27 setin nestačila na Austránku Foxovou, která po kajakářské soutěži vyhrála i tu kanoistickou, třetí místo pro Britku Vůcovou. Na 7. pozici skončila Tereza Knéblová a na 9. Tereza Michalová z pražské Troji. Jan Suchan, Radiožurnál. A na Radiožurnálu Sport, pokud se slyšíme, tak můžeme pokračovat. Slyšíme výborně, tak já zkusím chytit šéf trenéra české výpravy Jiřího Prskavce staršího, který se mi teď na chviličku vzdálil, ale tak když rychle poběžím za ním, tak budeme mít komentář k další české medaili z domácího závodu světového poháru. Pane trenére, můžu poprosit o rychlý komentář k výkonu Martiny Sadkové? Ne, tak alespoň hodně rychlý.
2: Tak já myslím, že každá medaile je skvělá. Martina určitě dneska měla šanci fenomenální Jazz Fox porazit. Bohužel o pár setinek to nevyšlo, ale přesto vynikající výkon. Já moc gratuluju, myslím si, že předvedla před domácím publikem skvělou jízdu.
1: Mnohokrát zaznělo, že to je hodně náročně postavená trať. Váš názor?
2: Určitě jo, já si myslím, že pro kanoisty ta trať měla být trošku zlehčená, ale taková je trať, holky se s tím popasovaly víc než dobře a Martina druhá nejlepší, takže skvělý.
1: To říká trenér české výpravy Jiří Prskavec starší po zlatu Jakuba Krejčího mezi kajakáři, teď tedy stříbro kanoistky Martiny Sadkové, kterou ve vysílání Radiožurnálu Sport samozřejmě brzy taky uslyšíte. Z pražské Troji Jan Suchan, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.
0: Fantastické zprávy přinesl reportér Jano Suchan. My teď ale vyměníme vodní slalom za tenis. V Paříži totiž za malou chvíli začne finále ženské dvouhry na Roland Garros a to má velice překvapivé složení. Hrát o premiérový grandslamový titul bude teprve 19-letá Ruska Mira Andrejevová a také Polka Maja Chvalinská, která je až ve druhé stovce světového žebříčku WTA. Finále bude komentovat na radiožurnálu Sport David Prouza, kterého do Paříže zdravím. Hezký den.
1: Dobré odpoledne z Paříže.
0: Davide, když se podíváme na to složení finále, asi i pro tebe samotného velké překvapení.
1: Nejenom pro mě, ale řekl bych asi úplně pro všechny návštěvníky, pořadatele a samotné tenistky asi taky, protože jakkoliv se počítalo s tím, že Ruska Andrejevová by mohla dojít daleko, tak spíše padala jména jako Sabalenková, Rybakinová, případně Američanka Pegulová nebo Karolína Muchová, že by mohly být i v těch závěrečných fázích turnaje. Nakonec je to Mira Andrejevová, co by asi jeden z největších talentů ženského tenisu, takových těch, o kterých se dá říkat generační. No a Polka Chvalinská, to je příběh sám o sobě, který prostě se stane jednou za pár let a už se jednou stal. Emma Raducanová přesně tohle tažení dotáhla z kvalifikace až k titulu před pár lety. To bylo na US Open, teď je to tedy zase v Paříži, kdy se to stalo úplně poprvé, aby kvalifikantka došla byť třeba jenom do finále. Jak to celé dopadne, to se dozvíme zhruba za nějakých 15 minut, co utkání začne, ale jednoznačně nejpřekvapivější složení na grandslamovém finále v tomto roce a jsem sám ohromně zvědavý, jak se Andrejevová vypořádá s pozicí jasné favoritky, byť je mladší než její polská soupeřka, a zároveň jsem zvědavý, kolik ještě energie Chvalinské zbývá po tom, co absolvovala v kvalifikaci 3 zápasy a na cestě do finále dalších 6.
0: Říká David Prouza, pojďme prosím připomenout teď ty největší šoky v ženské dvouhře, kde vypadly hlavní favoritky.
1: Asi největší určitě bude to, že opustila pavouk, byť už v pokročilé fázi, ale přeci jenom Arina Sabalenková, která ve čtvrtfinále vypadla s Ruskou Schneiderovou. Byť měla vedení 1-0 na sety, 5-3 ve druhém, měla to krásně rozehrané, ale něco se zlomilo v běloruské tenisce ve světové jedničce a nakonec to byla Schneiderová, která prošla dál a pak následně ale padla právě s Polkou Chvalinskou. To je jedno z největších překvapení, no a pak vlastně každý zápas Chvalinské od čtvrtfinále můžeme víceméně považovat za překvapivý výsledek, protože rozhodně se mluvilo o tom, že by měla prohrát asi s Páriovou francouzskou, pak s Kalinskou nasazenou ruskou, se Schneiderovou také byla outsiderem a přesto stále vlastně pokračuje v tomhle tažení. A ona na cestě do finále ztratila jediný set s řekyní Sakariovou, jinak prostě neuvěřitelně konzistentní výkony, byť ne vzrůstem nějak velké Polky. Je to prostě parádní cesta a jak jsem říkal, opakoval bych se, ale ohromně jsem zvědavý na to, jak se s tím popasuje ve finále, protože přeci jenom je to zase už trochu jiný zápas, byť na stejném kurtu, jako hrála okolo dříve v semifinále, tak stejně je to o tu trofej, je to všechno trochu jinačí, takže favoritka určitě Andrejevová, ale kolikrát už jsme tohle říkali, nejenom ve vysílání radiožurnálu Sport, že favoritkou je soupeřka Chvalinské, takže třeba nás čeká opravdu dramatický, zajímavý 30-tový zápas, ale myslel bych si, že to spíše bude právě pro Andrejevovou naservírované pro ten první grandslamový titul v její zatím velmi krátké kariéře.
0: Už za pár minut začne finále ženské dvouhry na Roland Garros a to mezi Ruskou Mirou Andrejevovou a Polkou Majou Chvalinskou. Právě u teprve 19-leté Rusky bych se chtěl ještě zastavit při povídání s naším reportérem Davidem Prouzou, kde se tato 19-letá tenistka vzala a má nakročeno už v takto útlém věku k tomu, že bude v dřívější nebo delší době atakovat třeba svou třeba právě pozici světové jedničky, na které je aktuálně běloruska Arina Sabalenková, nebo prostě ještě ty vyšší příčky, protože ona je aktuálně na 8. příčce.
1: Je a bude výše, pokud vyhraje Roland Garros, tak se určitě ještě posune, třeba na 5. nebo 4. místo. Určitě, jak jsem říkal, je to prostě talent takový, který se objeví jednou za čas. Prostě je komplexní, má i velice dobré vlohy pro debla, takže tím pádem hraje dobře na síti, což se samozřejmě hodí ne třeba nutně na antuce, ale určitě na tvrdých površích
3: a ona se stala loni nejmladší vítězkou turnaje kategorie 1000, tedy turnaje série Masters, což je prostě už samo o sobě velká věc. No a teď to o rok později vylepšuje Grand Slamovým finále a já jsem docela teď často posluchačem podcastu Andyho Roddicka, bývalého tenisty, který říká zajímavou věc. Ona prostě vlastně oproti svým soupeřkám tak má všechno o poznání lepší. Teď tedy myslím těm, co hrála na Roland Garros. Otázka je, jak by to vypadalo třeba v souboji se Sabalenkovou nebo Rybakinovou na tvrdém povrchu, ale ona umí útočit o trochu dříve než většina jejich soupeřek, umí brát balon dříve po dopadu, zároveň nemá problém vydržet ve výměně třeba 15 úderů, uběhat si to, takzvaně to ukázala třeba s Marií Bouskovou, kdy tou trpělivostí dokázala vyzrát, zejména v prvním setu na českou zkušenější soupeřku. Zároveň nemá problém se přiblížit k síti, má skvělý servis. Je to prostě takový prototyp ideální tenistky v tuhle chvíli a teď jde jenom o to, jestli to ustojí v hlavě, protože je prostě hodně mladá, je jí 19 let a to Grand Slamové finále je prostě specifický zápas, není to semifinále, není to finále tisícovky, není to finále turnaje mistryň, když to přeženu. Je to prostě hodně specifická věc, jde o hodně bodů, jde o hodně peněz a tak dále a tak dále. Sleduje to více lidí než ty zápasy předcházející, takže jak to ustojí v hlavě Andrejevová, jsem sám zvědavý, ale kvalitativně určitě na to má, aby ten titul tady uzmula do svých rukou.
0: Říká David Prouza, ještě na závěr poslední otázka před tím, než se podíváme také na jiné sporty na radiožurnálu Sport. Davide, bude kurt Filipa Chartriera vyprodaný, už se plní?
3: Pravděpodobně ano, protože ještě ani tenistky nepřišly na centrální dvorec a už těch volných sedaček, alespoň co mám možnost se dívat z naší komentátorské pozice, tak je opravdu malinko. A to je další věc, že zkrátka, než ten finálový zápas začne, tak to trochu déle trvá, takže ti lidé přijdou, i ti opozdilci, což třeba neplatilo včera, když dal Jakub Menšík s Alexandrem Zverevem, tak to byl úvodní zápas a řada sedaček byla volná v momentě, kdy už se hrál třeba vesele první set, pak už se to zaplnilo. Teď tady na finále samozřejmě lidé přijdou, ty vstupenky mají dlouho dopředu zakoupené, většinu z nich, což je si myslím škoda, protože řada polských fanoušků by asi ráda přijela, ale troufnu si tvrdit, že už prostě bylo vyprodáno dříve, nežli se Chvalinská do toho finále dostala. Takže atmosféra vypadá pěkně, komu se bude přát, těžko říci, typoval bych Chvalinskou, protože už v tom minulém souboji s ruskou Schneiderovou tak se hodně podporovala právě polská reprezentantka, která vlétla jako kometa do tohoto Grand Slamu a bude usilovat, a zní to neuvěřitelně, o 10. výhru na jednom Grand Slamu. Znovu říkám, je to strašně těžké vyhrát zápasy 2-3 na Grand Slamu a Polka jich zvládla vyhrát zatím 9.
0: Říká David Prouza, finále Roland Garros v ženské dvouhře mezi ruskou Andrejevovou a Polkou Chvalinskou nabídneme na radiožurnálu Sport. Davide, zatím ti přeji hezký den a naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: V Hradci Králové se dnes budou hrát finálové zápasy extralig pozemních hokejistů a hokejistek. V 17 hodin nastoupí k souboji o ženský titul pražské celky Slavia a Praga. A muže Litic, vítěze základní části, pak čeká duel o zlato s obhájcem prvenství pražskou Slavií. Hrát se bude od 19 hodin. A přímo v Hradci Králové máme také našeho reportéra Vladislava Janouškovce, který nám teď vše přiblíží. Tak Vladislave, zdravím tě a vítám tě ve vysílání. Hezký den.
1: Hezké prosluněné odpoledne z Hradce Králové přeji.
0: V Hradci Králové ale ten program nezačne až v 17 hodin tím finálovým zápasem v extralize hokejistek, respektive pozemních hokejistek, abychom byli přesní. Tak nám přibliž, co se na východě Čech už stihlo odehrát dnes.
1: Tak momentálně tady probíhá zápas mužů o třetí místo. Začala teprve první čtvrtina. Hraje se, vlastně všechny zápasy se hrají na čtvrtiny. Každá trvá 15 minut, no a teď je odehráno nějakých 5 minut. Bohemians Hostivař zatím 0-0, ale ta finálová sobota nabízí celkem 6 utkání. Už v 8 hodin ráno začalo finále starších žákyň, kterém Praga přehrála Mnichovice. Následovalo docela dramatické utkání mezi staršími žáky Litic a Hostivaří, když kluci z Litic otočili z 0-2 na 6-2, ale hráči Hostivaře se vůbec nevzdali, v závěru snížili na rozdíl jediné branky a i tenhle ten hokej vlastně s menším počtem hráčů na menším hřišti v podání starších žáků, tak myslím, že bavil několik desítek fanoušků, kteří tady byli přítomni už dopoledne. No a poté se hrálo o třetí místo v extralize žen, tak obrovské drama to bylo, protože Rakovník vedl nad Liticemi 1-0, ale plzeňské hráčky dokázali srovnat a ten zápas pak za stavu 1-1 došel až do nájezdu, protože po skončení 60. minuty, když je skóre nerozhodné, tak se neprodlužuje. V pozemním hokeji následuje série 5 nájezdů na každé straně. No a vypadalo to zase na oslavu rakovnických hráček. Ty proměnili první 3 nájezdy, naopak Litická Lucie Dolívková na úvod nedokázala překonat golmanku soupeře. No ale pak dvakrát zaúřadovala golmanka plzeňského týmu Anna Linková, vychytala 2 střelkyně středočešek, no a nakonec tedy bronz putuje do plzeňských Litic. Teď jsme samozřejmě zvědavi také, jak dopadne zápas Bohemians Hostivař. Zatím jsme ale neviděli moc šancí. Tady je to zatím stále 0-0 i v 7. minutě utkání.
0: Kolik lidí má zájem asi o největší den v celé sezóně pozemního hokeje v Česku?
1: No tak ta návštěva je tady mým odhadem několik desítek, možná, že i 200 fanoušků se tady sešly, ale to nejdůležitější nás čeká, bude se bojovat o zlaté medaile ve finále extraligy pozemních hokejistek, to bude za necelé 2 hodiny, oficiálně ten začátek byl v 17 hodin naplánován, ale trošku ten program tady nabral zpoždění, takže nepředpokládám, že v 17 hodin se začne, kdyby se tady měla utkat pražská Slavia, což je vlastně fenomén českého ženského pozemního hokeje, za posledních 10 let jenom jednou vyhrál Rakovník, jinak dominuje pražská Slavia. Jejími soupeřkami slávistek budou pozemní hokejistky Pragy, no a potom tedy tady bude to úplné finále, poslední zápas večera po 19. hodině muži plzeňských Litic a pražské Slavie. Litice, ty už tady dvakrát byly v akci, je tady možná 80 fanoušků právě z Plzně, no a je otázka, kolik příznivců dorazí z Prahy podpořit červeno-bílé barvy pražské Slavie. Jak jsem říkal, oba týmy budou mít zastoupení jak ve finále mužů, tak ve finále žen.
0: Říká Vladislav Janouškovec, kdyby si tedy měl nastínit, ty už si to trošku řekl v té předešlé odpovědi, ale přece jenom, abychom to uzavřeli, největší favoritky a největšími favority ve finále jsou...
1: No tak v případě žen tam je to jasné. Tam pokud by nevyhrály hokejistky pražské Slavie, bylo by to obrovské překvapení. Co se týká toho mužského finále, když se podíváme poslední 4 sezony zpátky, dvakrát vyhrály Litice, dvakrát včetně toho posledního finále pražská Slavia a nejednou se rozhodovalo v nájezdech. Takže já bych si tipnul, že i dnes tady uvidíme v souboji o zlato nájezdy, že ten finálový zápas bude hodně hodně vyrovnaný mezi Liticemi a pražskou Slavií.
0: Říká Vladislav Janouškovec, o vrcholu sezóny v pozemním hokeji pochopitelně pro vás bude komentovat a přibližovat vám právě ty finálové zápasy, ať už z extraligy hokejistek, anebo následně hokejistů. Vladislave, pro tuto chvíli ti moc krát děkuji a budeme se těšit.
1: Zatím naslyšenou.

0: 15 hodin 26 minut posloucháte Radiožurnál Sport a míříme do Paříže, protože začíná finále ženské dvouhry na Roland Garros. Ve finále proti sobě stojí Ruska Andrejovová a proti ní Polka Chvalinská. A toto utkání pro nás bude komentovat přímo z Paříže reportér David Prouza.
1: Ještě jednou hezké odpoledne z Paříže. První gem, první vzájemný zápas Polky Chvalinské a Rusky Andrejevové. Polka ho zahajuje na servisu 0-15, potom co zahájila celé finále dvojchybou. Celkem netradiční způsob, ale i to se samozřejmě může stát. Teď se Polka Chvalinská přibližuje k síti, zkusí to ukončit s mečí, ale ještě si Andrejevová dokázala trefit stranu a znamená to, že až teď ukončuje Chvalinská vítězným forehandovým úderem po čáře tuhle výměnu, která byla dlouhá. Samozřejmě nejdelší v zápase, s ohledem na to, že předcházející bod byl dvojchybový, to znamená, logicky to tak muselo být, ale teď 15-15 a ukázka toho, že dlouhé výměny prostě budou královat tomuhle zápasu a čím delší budou, tím větší šanci bude mít Polka Chvalinská, která prošla z kvalifikace až do finále grandslamového Roland Garros. Proti ní nasazená tenistka, favoritka Ruska Mira Andrejevová, jedna z největších nejtalentovanějších tenistek za poslední dobu, které vlétly na okruh W. UTA. Servis, který stačil teď Chvalinské k tomu, aby se dostala do vedení 30-15. Mira Andrejevová chybovala přímo na returnu, takže Polka se dostává do tohoto mírného náskoku. Tenistka, která není příliš vysoká, nemá velký servis, ale zároveň je schopna v mezihře urvat většinu svých bodů, má výborný cit pro balón, krásně pracuje s rotací, výborně se hýbe, navzdory tomu, že už uhrála 9 zápasů během necelých 3 týdnů. Teď si vyměňuje balony s Andrejevovou od základní čáry, zase začala už zakomponovávat do svých výměn podseknuté balony z backendu, teď tlačí s horní rotací, ale Andrejevová je v tomhle velice schopná, Chvalinská si teď přitahuje k síti a Andrejevová slaví vítězný balónek z backendu, to znamená 30-30 a hned první gem významně vyrovnaný, zatím obě tenistky jsou na tom výkonnostně podobně, nechme se překvapit, jak to celé dopadne, tohle finále, ve kterém je určitě favoritkou Mira Andrejevová, ale zároveň Chvalinské, ta pozice outsidera vyhovuje naprosto znamenitě. Polská tenistka, která hraje o svůj určitě životní titul a bez ohledu na to, jak tenhle zápas dopadne, tak to bude její životní turnaj, o tom není žádného sporu. Chvalinská versus Andrejevová, Polka servíruje zprava, levou rukou hrající tenistka, tak se rozehrála tuhle výměnu opatrným servisem, následně zkracuje výměnu, zase přitahuje k síti Andrejevovou a tentokrát už slaví úspěch. Dobrá práce s takzvaným dropshotem nebo se zkrácením výměny kraťasem, jak chcete, co vám vyhovuje. Chvalinská má gamble na 1-0 ve finále Roland Garros, vy o tom slyšíte přímo z Paříže. Na Radiožurnálu Sport, atmosféra velmi dobrá, centrální dvorec Filipa Chatriera zaplněn v podstatě až úplně po okraj. Přes 15 000 fanoušků by mělo sedět tady na tomto krásném kurtu v Paříži. Chvalinská servíruje zleva, má gamble, může se dostat do toho malého náskoku úvodní.
0: Omlouváme se, ale musíme teď přerušit Davida Prouzu. Tenisu se budeme určitě v dnešním odpolední ještě hodně věnovat, ale kanoistka Martina Sadková vybojovala stříbro na světovém poháru v Praze v Troji. Nestačila jen na nejúspěšnější vodní slalomářku historie, Austránku Jessiku Foxovou. A právě Martinu Sadkovou by měl mít teď u mikrofonu náš reportér Jan Suchan.
2: Martina Sadková teď už na stupních vítězů se smála skoro na celé kolo, ale když jste dopádlovala do cíle a byla jste tou poslední, kdo startoval, takže bylo jasné, jaký bude výsledek a objevila se tam dvojka, tak jste úplně šťastná nebyla. Tak prozraďte nám, jaký byl ten mix emocí.
3: Já jsem šťastná byla, ale já jsem z té tabule nemohla rychle vyčíst, jestli mám dotek nebo jsem druhá, takže já jsem prostě v tom zmatku nevěděla vůbec co, ale pak jsem se podívala na lidi, všichni tleskali, takže jsem pochopila, že jsem druhá. Ten prvotní moment to bylo tak strašně rychlý, že jsem se jakoby nebyla jistá tím výsledkem, ale pak mi to došlo a od té doby se směju, jsem úplně nadšená, úplně se třesu štěstím.
2: Jestli prostě dva znamenalo počet trestných sekund nebo ten výsledek?
3: Ano, přesně tak. A ono, ta tabule, prostě vy na to mrknete a já jsem viděla čas, viděla jsem ztrátu, ale vlastně jsem nevěděla, co to všechno znamená, takže chviličku mi to trvalo, omlouvám se, jestli jsem nebyla nadšená od první sekundy, ale o to víc si myslím, že to přišlo potom.
2: 27 setin na vás nicméně dělilo od vítězné Austrálky Veroniky Foxové. Vy jste se nedotkla žádné zbraně na rozdíl od ní. Dalo se někde najít to, abyste tam neměla dvojku, ale jedničku?
3: Já si myslím, že jsem udělala hodně velkou chybu na jedné pasáži, ale to jsem viděla, že se kazilo i včera, i dneska. Hold, prostě trošku štěstí tam nepřálo, ale být druhá za Jessicou o 0,3, to je jako skvělý. A možná mě trošku mrzí, že jsem těm divákům nedopřála to první místo a tu českou hymnu, ale já jsem strašně ráda, že jsem to dotáhla na to druhé místo. To si myslím, že prostě byla ta dnešní síla, to nevzdat a z posledního místa startovat, to už je jako vyšší dívčí.
2: Jaké to je tedy? Jaký to je nápor na psychiku?
3: Je to velký nápor na psychiku, mně to přijde velký nápor na psychiku i na českých nominacích, když startuju z posledního místa a vlastně na tom světovém poháru je to ještě o další možná 2-3 levely vejš, ale já jsem ty časy slyšela, ale snažím se na to nemyslet a prostě jsem si to chtěla užít a věděla jsem, ať to dopadne jakkoliv, že prostě chci těm divákům zamávat a to, že jsem byla ve finále, to je prostě splněný sen z každého roku.
2: Druhá nejlepší kanoistka světového poháru v pražské Troji Martina Sadková jako obvykle tady měla svou nejbližší faninku, sestru Gabrielu, ale tentokrát opravdu už jenom jako faninku a ne zároveň soupeřku, tak jaké to pro vás bylo?
3: Bylo to krásný, protože ona hnedka doběhla do cíle a brečela, takže teďka to zase vidím z té druhé strany, když jsem jí třeba pozbuzovala já a nebyla jsem v tom finále, nebo tady vyhrála mistrovství Evropy. Bylo to strašně hezký a vlastně za mnou přišlo tolik lidí, že jsem to ani nečekala, to je prostě strašně krásný a to, že tady rodina, ségra, jsem ráda, že mě podporuje, i když už není na té vodě.
2: Nemrzí vás to, že už ukončila kariéru?
3: Mrzí mě to, ale jako je to její věc. No. Já jsem ráda, že přijde, že fandí a že se to zase užívá z té druhé strany.
2: Martina Sadková už zmínila také jméno Jessicy Foxové, vítězné Australanky, která ovládla také klání kajakářek. Před jedním dnem jsou to pro ní první triumfy po operaci nádoru na ledvině, tak co říkáte tomu jejímu návratu?
3: Já si myslím, že je to návrat, za který jsme všichni rádi. Myslím si, že všichni chtěli mít zpátky tu Jessicu Fox, než vlastně šla na tu operaci a hrozně jí to přeju, protože myslím, že je to i pro ní motivace, že je zase zpátky, že má všechno před sebou a to, že mi nechala vlastně i mistrovství světa doma, což jí strašně mrzelo, tak že se to teďka vynahradí. Takže já před ní skláním, mám před ní obrovskou pokoru, je to můj vzor a to, že mě dneska porazila, je vlastně i čest.
2: Říká stříbrná kanoistka světového poháru v pražské Troji Martina Sadková. Jan Suchan, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Znovu se vracíme pro aktuální informace z finále tenisového Roland Garros. Souboj Rusky Andrejevové a Polky Chvalinské sleduje reportér David Prouza.
1: A hned v úvodním gemu tohoto zápasu byl viděn break, respektive prolomený servis Polky Chvalinské. Andrejevová potvrzuje roli favoritky, ujala se vedení 1-0 teď, ale při svém podání ztrácí 15-30. Každá výměna je dlouhá. Andrejevová se zatím nesnaží ukončovat ty balony dříve, než by možná se slušelo. Chvalinská trpělivě čeká na chyby soupeřky, ale zatím Andrejevová určitě lepší hráčkou a nejsilnější soupeřkou Chvalinské v pavouku letošního Roland Garros, takže v tuhle chvíli Mira Andrejevová 1-0 servis a stav 15-30.

0: Zdravotní stav hvězdného fotbalového útočníka Lionela Messiho se před mistrovstvím světa lepší. Trenér argentinské reprezentace Lionel Scaloni uvedl, že by si kapitán týmu mohl zahrát minimálně v jednom ze dvou přípravných utkání mistrů světa před vstupem do světového šampionátu. Obhajci titulu ještě před startem turnaje odhrají ve Spojených státech dnes zápas proti Hondurasu a v úterý proti Islandu. Messi měl na konci května problémy se stehenním svalem, kvůli kterým nedohrál poslední duel v MLS za Miami. Osminásobný držitel zlatého míče je s 26 odehranými zápasy rekordmanem mistrovství světa a stejně jako jeho dlouholetý rival Cristiano Ronaldo si zahraje na 6. světovém šampionátu, což se dosud nikomu nepodařilo. A teď už znovu na radiožurnálu Sport Tennis o finále ženské dvouhry na Roland Garros mezi ruskou Andrejevovou a Polkou Chvalinskou. Sleduje přímo v Paříži reportér David Prouza.
1: A obě tenistky jakoby si chtěly dát přednost na svých servisech. I Andrejevová ztratila své úvodní podání v tomhle finálovém zápase Roland Garros, takže to 1-1, servíruje Chvalinská. Opět zahájila svůj servisový game dvojchybou, teď ztrácí 15-30, ale zatím pořád stejná písnička. Tenistky se snaží Chvalinskou nějakým způsobem porazit v mezihře, ale to je prostě skoro nadlidský úkol. Tady na pařížských antukových kurtech Chvalinská je prostě v té mezihře, v té schopnosti udržet balon výrazně lepší než většina hráček, má opravdu trpělivost a cit, už jsem o tom mluvil několikrát, teď se jí povedlo naštěstí pro Polsko rozehrát výměnu, ale zároveň hned přidává nevinucenou chybu z forehandu, Maja Chvalinská tak ztrácí při svém podání 15-40 ve finále Roland Garros. Už teď je jasné, že až skončí tenhle turnaj a nastane další týden, tak Chvalinská se posune kamsi ke světové 20. Mělo by to být 21. první místo, zahajovala mimo první stovku. Tenhle turnaj skončí teď minimálně nejhůře 20. Ne-li lépe, pokud by to finálové utkání zvládla také. Teď ale potřebuje zvládnout svůj servisový game, prohrává 15-40, celkem zadarmo se Andrejevová dostala k breakballům a i Chvalinská ukazuje, že někdy umí dávat nevynucené chyby, byť jich za celý turnaj udělala nejméně ze všech tenistek, respektive nejméně z těch, které se dostaly do finále. Teď podává do forehandu Andrejevová takovým opatrnějším returnem, ale dostala balon do výměny, což je pro ní v tuhle chvíli nejdůležitější. Krátký úder od Rusky teď, který ale Polka netrestá a tak ta výměna pokračuje zase od základní čáry trochu v opatrnějším tempu. Chvalinská teď dává hodně velkou rotaci a výšku tomu balonku a slaví úspěch. S touhle strategií, s touhle změnou rytmu Andrejevová chybuje, vesna se o backhand po čáře a tak je to 30-40, takže ještě chvíli můžeme vydržet ve vysílání na radiožurnálu Sport na pařížském finále dvouhry žen, ve kterém Chvalinská z Polska hraje s ruskou Andrejevovou. Je to 1-1. Ruská tenistka má ještě jeden breakball. Chvalinská servíruje opět zleva, tedy ze strany, která je jí bližší, protože je to levoruká tenistka, takže může lépe dostávat ty balony hned ven z kurtu. To by si ovšem musela lépe nadhodit na první podání, takže se to celé trochu protáhne, ale za malou chvíli už Chvalinská rozehraje svůj servis, hraje do těla Andrejevové, ale také hraje příliš dlouze první servis. To znamená, že už má zase jenom ten druhý a zatím tedy podání určitě nejslabším faktorem nebo nejslabší částí tenisové výbavy Polky mají Chvalinské. Druhý pokus je v pořádku, ale hodně opatrňoučký. Každopádně výměna zase pokračuje a Andrejevová nespěchá. Opravdu čeká na svou příležitost, nechce ukončovat ty balony dříve, než je nutné. Už několikrát se určitě mohla pustit do větších útoků, ale drží a teď naopak Chvalinská přepíná do útoku, přibližuje se k síti a bude hrát smeč nebo ne. Počká si a couvne si zpátky, protože jí dokázala Andrejevová přelobovat a následně chybným forehandem končí ten hlegem. Andrejevová znovu prolamuje servis polské tenistky Maji Chvalinské a ujímá se vedení 2-1.
2: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Ed Sheeran doznívá ve vysílání radiožurnálu Sport v 15 hodin a 48 minut. New Jersey, New York Stadium, to je název, který slyšíte možná vůbec poprvé. Není se čemu divit, takové jméno dostal stadion jen pro mistrovství světa ve fotbale. Normálně se jmenuje MetLife Stadium, což už je název, který hlavně fanoušci amerického fotbalu znají. A více si řekneme v dnešní encyklopedii, která je v tomto týdnu zaměřená právě na mimořádné sportovní stavby, na kterých se v následujících týdnech budou prohánět hráči na světovém šampionátu. Ve studiu je Alena Benešová. Hezký den.
1: Dobré odpoledne. New Jersey New York Stadium je určitě mimořádný. Patří vůbec mezi ty největší na turnaji. K tomu možná zarážejícímu názvu je dobré říct, že Mezinárodní fotbalová federace FIFA dlouhodobě vymazává sponzory ze jmen stadionu. Třeba slavná mnichovská Allianz Arena nesla při mistrovství světa roku 2006 název FIFA World Cup Stadium Munich.
0: A mimochodem, pokud už jsme zmínili Allianz Arenu, tak právě stejně jako ona i stadion poblíž města se sochou svobody umí měnit zvenku barvy. Zpět ale tedy k New Jersey New York Stadium, to je totiž stadion, který bude hostit finálový zápas a budou na něm tedy korunovaní noví světoví šampioni. Kapacita je přes 82 tisíc fanoušků a celkově bude na turnaji hostit 8 duelů.
1: Pro mistrovství světa ale musel projít stadion velkou proměnou a tentokrát už nemyslíme název, ale něco naprosto klíčového pro samotný fotbal. Schválně, jestli si dokážete tipnout naší nesoutěžní otázce, o čem mluvíme.
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
1: Je to trávník, který je po většinu času na stadionu pro americký fotbal umělý, to se ale pro mundial mění. Na hřiště byl položený nový pažit ze Severní Karolíny.
0: Zajímavostí je, že právě výměna trávníku rozdmíchala emoce u fanoušků amerického fotbalu, kteří se dohadují o tom, zda by přírodní tráva neměla na stadionu zůstat, protože by to prý bylo lepší pro hru.
1: MetLife Stadium už jednou hostil i Super Bowl, tedy vůbec nejsledovanější zápas právě v americkém fotbale, tak za pár týdnů ho čeká i nejvýznamnější utkání v tom klasickém fotbale.
0: Říká Alena Benešová v tradičním povídání v tomto týdnu v naší sportovní encyklopedii o sportovních stadionech na mistrovství světa ve fotbale. Moc díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Sobota 6. června 2026 patří na radiožurnálu Sport také tenisu. Hraje se finále ženské dvouhry na Roland Garros a ať už dopadne jakkoliv, poznáme premiérovou grandslamovou vítězku. Úvodní set mezi ruskou Mirou Andrejevovou a Polkou Majou Chvalinskou sleduje přímo v Paříži reportér David Prouza.
1: A Polka Maja Chvalinská se stala první tenistkou v tomhle finále, která si udržela servis. Na třetí pokus se jí to povedlo, takže teď vede nad Andrejevovou 3-2, Ruska na podání. 30-15 k tomu, ale zatím ani servisové gemy Rusky nepřipomínají úplně to, co v minulých zápasech. Teď Andrejevová to dokazuje obrovským autem z prvního servisu, který měl délku možná více než metrovou. Druhý pokus Andrejevové kam, tentokrát opatrněji, ale na čáru, respektive ještě přední, takže se může pokračovat. A i ruská tenistka, to je tedy neuvěřitelné, se uchýlila k strategii opravdu jenom přehazování toho balonku tak, aby Chvalinská byla daleko za základní čárou a paradoxně Polka se snaží být trochu agresivnější, ale ne někdy úplně ke svému užitku. Andrejevová teď zase trochu přepíná, začíná hrát útočněji, ale stále je zajímavé, jak mění to pojetí své hry. Je to velmi agresivní tenistka, vyznávající útočný styl, ale teď vyhodnotila, že mlátit do Chvalinské nemá smysl, tak je trpělivější. Stále ta výměna ještě pokračuje a nakonec ji Andrejevová získává, dostává se do vedení 40-15, v prvním setu prohrává 2-3, ale teď může za chvíli srovnat na svém vlastním podání, ale vidět Miru Andrejevovou házet opravdu přiliftované kopce, to se jinak nedá nazvat, to je skutečně zážitek, opravdu je to tenistka, která útočí v podstatě z každé pozice, má na to tu kvalitu, má prostě dobrou ruku na to zahrát agresivní úder, ať už z forehandu nebo z backhandu, ať už ze stoje nebo z průběžného postavení. Andrejevová má teď náskok 40-15, dává ESO a srovnává ve finále Roland Garros ženského pavouka v souboji s Polkou Chvalinskou na aktuálních 3-3.
0: Říká David Prouza, náš reportér přímo v Paříži, teď píseň, která bude možná znít v šatně vítězné hráčky.

0: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Blíží se 4 hodiny odpoledne a to znamená, že pro vás máme aktuální zprávy.
3: Radiožurnál 16 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
4: Komunisty popravení kněží Bula a Drbola jsou blahoslavení. Kuba pozastavuje platby kartami Visa a Mastercard. Polská tenistka Chvalinská bojuje na Roland Garros o titul s ruskou Andrejevovou. Na Pražském okruhu se před omezením v tunelech v obou směrech rozjíždějí kolony. A počasí zítra bude polojasno až oblačno, přeháňky a bouřky, později se začne vyjasňovat a teploty až 28 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: Česko má první blahoslavené mučedníky spojené s moderními dějinami. Kněží Jan Bula a Václav Drbola byli komunisty odsouzeni ve vykonstruovaném procesu a zavražděni. Slavnost blahořečení na brněnském výstavišti sleduje reportérka Hana Novotná.
5: Tady ještě stále pokračuje slavnostní mše, i když už se pomalu blíží ke konci. Zazněly při ní životopisy Jana Buly a Václava Drboli i papežský list Lva 14. Bohoslužbě předsedá papežský legát kardinál Michael Černý a i když brněnský rodák strávil většinu života v Kanadě, zmínil, že se tu cítí jako doma. Bula a Drbola podle něj byly zkoušení jako zlato v ohni. Myslí si, že dnešní společnost netrestá násilím, ale vytlačuje a zesměšňuje a právě proto je svědectví dvou mučedníků tak aktuální. Hana Novotná, Radiožurnál.
4: Ve světě kvůli válce proti Íránu přibývá lidí ohrožených potravinovou nejistotou a akutním hladem, upozorňuje na to Světový potravinový program. Podle jeho analýzy přibylo lidí s problémem uspokojit základní potřeby například v Somálsku, Afghánistánu nebo na Srí Lance. Americký a izraelský útok na Írán a následné zablokování Hormuzského průlivu vedly k výraznému zvýšení cen paliv, potravin a hnojiv. Na Kubě ode dneška není možné platit kartami Visa a Mastercard. Kubánská centrální banka o tom rozhodla potom, co vůči zemi uvalily Spojené státy další sankce. Kvůli pokračujícímu americkému tlaku Karibský ostrov postupně opouští významné zahraniční firmy.
6: Desítky svých hotelů uzavřely velké řetězce Melia nebo Blue Diamond. Firmám na Kubě totiž hrozí americká vláda dalšími postihy, pokud nepřeruší vztahy s vojenským konglomerátem GSA. Na ten je navázaná i společnost, která na Karibském ostrově platby mezinárodně uznávanými kartami zprostředkovává. Kubánská vláda tvrdí, že americká strategie, včetně energetické blokády, je nátlakem na běžné Kubánce. V reakci na to americký prezident Trump řekl, že Kuba je už teď stát v úpadku. Konec platebních karet na ostrově komplikuje práci taky organizaci OSN Světový potravinový program. Uvedla, že nemá jak nakupovat potraviny a palivo pro dodávky humanitární pomoci. Jiří Kordík, Radiožurnál.
4: Radnice v Česku hlásí velký zájem novomanželů o svatby na dnešní datum, tedy 6.6.2026. V některých středočeských městech museli zájemce i odmítat. Například v Kutné Hoře si své ano dnes řeklo 11 párů, až 4násobně víc obřadů, než obvykle hlásí třeba i Votice nebo Poděbrady. A taky Sedlčany, jak potvrzuje nezávislý starosta města Ivan Janeček.
7: Za normálních okolností míváme tak 2 svatby v sobotu, ale na tento den 6.6. roku 2026 jsme měli nahlášeno celkem 7 svadeb.
2: Sport. Polská tenistka Maja Chvalinská bojuje o titul na Roland Garros s ruskou Mirou Andrejevovou. V Paříži je u toho David Prouza.
8: Obě tenistky už několikrát ve finále Roland Garros přišly o své podání, ale Andrejevová teď o poznání blíže zisku prvního setu. Vede 4-3, vede 30-0 a navíc servíruje. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
2: Kanoistka Martina Sadková získala stříbro na světovém poháru vodních slalomářek v Praze. V Troji vyhrála Australanka Foxová a mezi muži triumfoval Francouz Žestán. Nejlepším českým reprezentantem byl 6. Václav Chaloupka. Motocyklový jezdec Filip Salač byl v Maďarsku v kvalifikaci na závod mistrovství světa třídy Moto 2, stejně jako minulý týden v Itálii 2. Čech skončil za Španělem Guevarou o 24 tisícin sekundy.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Překážka na D1 u Rousínova kolony na pražském okruhu kolem tunelů. Na dálnici D1 z Brna na Vyškov těsně před sjezdem na Rousínov na kilometru 215,5 je zabraný stoupací pruh. Před porouchaným autem tam stojí i světelná šipka. Na D8 Praha Ústí nad Labem čekejte poměrně dlouhé zúžení mezi sjezdy na Mělník a Roudnici v obou směrech. Mezi 18. a 26. kilometrem se jede vždy jenom jedním pruhem, pomalu, ale teď už relativně plynule, tak 60-70. Na pražském okruhu mezi D1 a D5 byl krátce zastavený provoz postupně v obou směrech kvůli přestavbě značení kolem tunelů. To už je dokončené a provoz zase obnovený. Ovšem tedy tunely se nadále až do zítřejšího odpoledne projíždí vždy jenom jedním tubusem, každý směr jedním pruhem. Kolona směrem z letiště na D1 už je v pohybu, zbytek na Radotínském mostě do 10 minut. Směrem opačně z D1 na letiště se rozjíždí zbytek kolony kolem exitu 4 Písnice. Tam je to ještě na 15 až 10 minut, krátí se to. A na silnici 54 z Veselí nad Moravou na Brno v Kyjově v křižovatce u nemocnice havarovala dvě auta, vznikají kratší fronty v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Zítra čekáme polojasno až oblačno, hlavně na severovýchodě místy přehánky a bouřky. Později odpoledne začnou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty zítra je 21 až 26 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 28 stupňů a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
11: Krásný den, 16 hodin a 6 minut.
9: Radiožurnál Sport
0: a Karel Schamberger.
11: Na Radiožurnálu Sport míříme na tenis. Hraje se finále ženské dvouhry na Roland Garros. Polka Maja Chvalinská bojuje proti Rusce Mire Andrejevové. A je u toho reportér David Prouza.
12: A Mira Andrejevová teď blíže zisku první sady, vede 5-3 v prvním setu. Teď servíruje Maja Chvalinská, ale zároveň už také musíme říci, že několikrát své vlastní podání neudržela. Lépe je možná říci, že jenom jednou zatím zvládla získat. To znamená, že teď je docela velká příležitost pro Andrejevovou zakončit první set, obzvlášť když Chvalinská přidává nevinucenou chybu z backendu. Hodně často se pokouší o takový agresivní čopovaný úder právě z backendové strany a neslaví s tím úplně úspěch. Je otázkou, jestli se to vyplatí zkoušet dál a možná nepředsunout se k nějaké jiné taktice. Chvalinská teď 3-5, 0-15, servis zleva, tedy z té oblíbenější strany pro levorukou tenistku, ale to podání je opravdu za prvé extrémně pomalé, 120 km za hodinu a hlavně ještě ani nepřeletělo síť, takže opravdu velice nepříjemné, teď taky nepříjemný zásah publika mezi prvním a druhým servisem, nikdy nic hezkého od fanouška a může to samozřejmě trochu nabourat psychiku daného tenisty či tenistky. Chvalinská ale podává v pohodě, teď už na druhý pokus, takže výměna rozehrána, ale Andrejevová po tom úvodním očukávání a takových mírných nervech, kdy ztratila dvakrát své podání, tak je už mnohem lépe ve hře připravená, trefuje balon přesněji, trefuje ho jistěji a už plně ukazuje tu svoji kvalitativní převahu a potvrzuje to, o čem jsem mluvil ještě před začátkem zápasu, že v tomhle utkání je favoritkou. 30-0 vede Andrejevová k tomu 5-3 v prvním setu. Velký poryv větru teď dorazil na centrální kurt Filipa Chatriera a tak Chvalinská ještě chviličku čeká. Není to vůbec jednoduché v tom velkém větru podávat. Teď se jí to ale podařilo. Chvalinská rozehrává backendem křížem, se snaží trochu možná zatlačit Rusku, ale tohle bylo opatrné a naopak Andrejevová teď tlačí a má setboly a rovnou 3-5-3 a 40-0. Maja Chvalinská bude teď při svém podání se ještě snažit udržet se v prvním setu, ale bude to mít sakramensky složité, protože Andrejevová už, řekl bych, našla ten rytmus, našla tempo a našla i vnitřní jistotu, že tenhle zápas by měla zvládnout, protože je prostě lepší tenistkou. To je bez debat. Chvalinská podává zleva na Andrejevovou na servis čáru, takže ta výměna může pokračovat, aniž by Ruska zatlačila nějak výrazně, ale teď už se to děje. Andrejevová útočí z forehandu, pak z backhandu a vítězným balónem získává první set. Zapumpuje si pěstí a slaví první sadu, získávají poměrem 6-3. Po krátké přestávce se rozehraje set číslo 2.
11: A samozřejmě i u setu číslo 2, jak říká David Prouza, budeme na Radiožurnálu Sport. Teď Spin Doctors.

0: Jednou zbývá do začátku fotbalového mistrovství světa, kterého se česká reprezentace zúčastní teprve podruhé v samostatné historii. A my se v tomto týdnu věnujeme právě tomuto tématu v našem seriálu. Když hrál český tým poprvé na světovém šampionátu před 20 lety, fanoušci se mohli těšit na to, že se podívají na výkon Nedvěda a spol v přijatelných večerních časech. Hrálo se totiž v Německu. Letos si tento luxus dopřejeme minimálně v základní skupině jen jednou. Na zbylé dva zápasy ve skupině si budeme muset přivstat, nebo naopak půjdeme spát až nad ránem. The biggest, the greatest FIFA
1: World Cup. Prezident Mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianni Infantino slibuje největší a nejlepší mistrovství světa ve fotbale. Poprvé v historii ho totiž uspořádají tři státy.
2: Letošní mistrovství budou v létě hostit Spojené státy, Kanada a Mexiko.
1: Velká část zápasů se tak bude hrát v noci středoevropského času a platí to i pro dvě utkání české reprezentace ve skupině A. Obě v Mexiku.
2: Právě Mexiko bude vedle Jižní Koreje a Jihoafrické republiky soupeřem českých fotbalistů v základní skupině.
1: Češi vstoupí do turnaje v noci na pátek 12. června v Guadalajáře soubojem s Jižní Koreou. Pro nás ve 4 hodiny ráno. Skupinu pak uzavřou v noci na čtvrtek 25. června v Mexico City proti domácí reprezentaci. Na tamním aztéckém stadionu se začne hrát ve 3 hodiny ráno českého času. Zatímco fanoušci v České republice si na obě utkání budou muset přivstat, anebo půjdou spát až po nich. Reprezentanti budou v obou duelech v Mexiku bojovat s nezvyklou nadmořskou výškou. Jak se na to připravují, popisuje záložník Pavel Schulz.
3: Máme jako zahřátou místnost na 35 stupňů a jezdíme 40 minut na kole, aby nám nepřesáhla tepovka 50% jako maximálně. Někdo má třeba maximálně 220, někdo má 200, takže se snažíme držet tepovku na 100 nebo na 110 a tohle by nám mělo pomoct jako k té adaptaci, že by se nám měly zvýšit červený krvinky a mělo by to být jako lepší.
1: Čeští fotbalisté budou na zápasy létat ze základny v Dallasu. Mezi dvěma mexickými zájezdy je čeká cesta do americké Atlanty, kde se 18. června utkají s Jihoafrickou republikou. Možná to bude nejsledovanější české utkání v základní části světového šampionátu. Začne totiž v 18 hodin středoevropského času.
4: Skupina je velice těžká, vzhledem těm podmínkám klimatickým, které tam budou panovat. Od první hodiny budou na kluky apelovat, že se nejedeme zúčastnit, ale jedeme s cílem, že chceme postoupit.
1: Slibuje reprezentační trenér Miroslav Koubek a hráči nic nenamítají. Za kabinu mluví brankář Matěj Kovář.
5: Myslím si, že všichni si chceme na to připravit co nejlíp, aby jsme podali co nejlepší výkon a taky samozřejmě nejdem si to tam jenom užít, ale víme, co je ve hře. Myslím si, že skupina je taky hratelná, takže chceme se na to připravit co nejlíp, aby jsme se dostali dál.
1: Z každé z 12 skupin postoupí první dva týmy a v play-off je doplní 8 nejlepších výběrů ze třetích míst. Historický postup samostatného českého národního týmu do vyřazovací fáze světového šampionátu ve fotbale tak vidí jako reálný i vicemistři Evropy z roku 96 Miroslav Kadlec.
6: Já myslím, že ty šestky máme zajímavý vždycky, takže já doufám, že naši kluci jsou ochotní a schopní postoupit jako ze skupiny a potom už je možné cokoliv.
1: A Vladimír Šmicer.
7: Jestli budu na tom mentálně nastavený, jako jsme byli my v 96., tak si myslím, že bychom mohli překvapit, no, protože my jsme tam měli s tím, že vlastně víme, že samozřejmě něco umíme, ale moc velký favoriti jsme nebyli. Já myslím, že jsou na tom dost podobně, no, že samozřejmě přešli těžkou baráž a asi se dostat na to mistrovství světa je těžší, než tam potom hrát. Já si myslím, že samozřejmě nechci nikoho podsumovat, je to už závěrečná fáze mistrovství světa, ale myslím si, že ta skupina je hratelná.
1: Dost může napovědět i úvodní zápas proti Jižní Koreji. O přípravě na první utkání mistrovství světa po 20 letech. Ale uslyšíte od českých fotbalistů až v zítřejším díle našeho seriálu. Pavel Tilšár, Radiožurnál.
0: O mistrovství světa si budeme povídat také za zhruba 20 minut, kdy budou Češi v Dallasu trénovat a my se vydáme přímo za našimi reportéry do dějiště. Teď ale znovu tenis, protože se hraje finále ženské dvouhry na Roland Garros a to mezi ruskou Mirou Andrejevovou a Polkou Majou Chvalinskou. Je u toho reportér David Prouza.
8: A naplno už se začíná projevovat ta tenisová převaha Miry Andrejevové, která vyhrála první set 6-3 na začátku sady druhé. Celkem v pohodě podržela vlastní podání a teď na servisu Polka Chvalinská zase v nepříjemnostech. Stav 0-30 a vypadá, že Andrejevová si dokráčí pro svůj premiérový grandslamový titul.
0: Říká reportér David Prouza, dál jsme s vámi na Radiožurnálu Sport teď v 16 hodin a 18 minut.

0: A po Imagine Dragons v našem vysílání znovu French Open, finále ženské dvouhry mezi 19-letou tenistkou ruskou Andrejevovou a Polkou Chvalinskou, která je až ve druhé stovce žebříčku WTA, tak tento souboj komentuje přímo v Paříži náš reportér David Prouza.
1: Ale až skončí tento týden, tak v novém vydání žebříčku WTA bude Polka Chvalinská 21. A to proto, že vyhrála 3 zápasy v kvalifikaci na Roland Garros, postoupila do hlavní soutěže, v ní pak získala dalších 6 vítězství a proto teď hraje v finále proti Rusce Andrejevové. Ztratila v něm první set 3-6, v tom druhém prohrává 0-1 a navíc při vlastním podání čelí breakballu, který si vybojovala Mira Andrejevová, nebo vybojovala spíše, ho dostala spadlý trochu do klína, protože celkem velkou nevinucenou chybu si připsala Chvalinská a to znamená, že teď je zase Ruska o něco blíže zisku premiérového grandslamového titulu, protože když odskočí do vedení 2-0, tak s ohledem na to, jak v posledních gemech servírovala, tak by to taky záhy mohlo být 3-0 a zas už by to vypadalo o hodně lépe. Chvalinská přes druhý servis jenom tak rozehrává výměnu, ale trefuje následně z forehandové strany out, ale empirový sudí se ještě půjde podívat. Andrejevová zakroužkovává tu stopu a zdá se, že to opravdu bylo byť pozdní, ale přesné hlášení. A tak by to mělo být 2-0 pro Rusku Andrejevovou, která se teď tedy může chystat na vlastní servis a platí to, co jsem říkal v těch minulých vstupech v vysílání radiožurnálu Sport. Ruska Andrejevová má prostě větší tenisové kvality, ať už jde o útočení nebo o bránění a Maja Chvalinská zatím úplně nenachází recept na svoji ruskou soupeřku. I proto prohrává 3-6 a 0-2.

0: Finále ženské dvouhry na tenisovém Roland Garros hrají Ruska Andrejevová a Polka Chvalinská. Je u toho v Paříži David Prouza.
1: A možná poslední šance pro Polku Chvalinskou vrátit se do tohoto zápasu, ve kterém prohrává 3-6 a 0-2, servíruje Mira Andrejevová, ale už musela odvracet dva breakboly soupeřky z Polska a ještě třetí má stále k dispozici teď Polka Chvalinská stojící daleko za základní čarou, returnuje servis úspěšně, takže Andrejevová nemůže útočit, opásku se otřel její balon, to znamená, že trochu musela reagovat na změnu míče Polka Chvalinská, ale to jí nedělá problém, takže teď výměna od základní čáry, kde zatím řekl bych, je to hodně vyrovnané, pokud jde o intenzitu trefování balónu, ale teď chybuje Chvalinská znovu, takže neproměnila ani třetí breakball a tohle by naopak, když jsem mluvil o možná poslední šanci pro Polku, tak by mohla být další velká šance odskočit úplně už do velkého trháku v tuhle chvíli 40-40, tak můžeme tenhle gem ve vysílání radiožurnálu Sport takzvaně dohrát až do zpráv v půl páté. Andrejevová teď tedy za schody podává ven z kurtu, Chvalinská podsekává backendem, hodně rotace, ale Andrejevová skrotila tenhle balónek, teď se přibližuje k síti, smečuje na raketu Chvalinské, ta se pokouší o prohoz, ale nebylo to důrazné, i tak ta výměna ještě pokračuje, Chvalinská už naběhala možná tak v úzovkách 300-400 metrů na jedné polovině kurtu a nakonec stejně se musí sklonit před uměním Miry Andrejevové, která byla trpělivější a nakonec si došla pro tuhle výměnu, kterou získává, dostává se tedy do vedení do výhody a má takzvaný gamble, může odskočit už do vedení 3-0, k tomu vyhrála první set 6-3. V mezidobí taky můžeme připomenout to, že ve finále dívčí čtyřhry česká dvojice Kovačková-Zajíčková vede nad americkým párem Hazeletová-Newmanová 5-1 v prvním setu, ale zpět k finále žen, tedy dospělých, a Andrejevová se teď snaží tuhle výměnu dotáhnout k vítěznému konci po dobrém prvním servisu. Se to opravdu stává, takže Mira Andrejevová od toho, řekněme, trochu opatrnějšího nebo nervóznějšího začátku, kdy dvakrát přišla o servis v prvním setu hned úplně na startu finále, tak už je konzistentnější na vlastním servisu. Vede 3-0 ve druhé sadě a k tomu navíc získala tu první poměrem 6-3 a na Chvalinské je zkrátka vidět, že už ty síly trochu odchází, že přeci jenom odehrála výrazně více zápasů než její ruská soupeřka. Celkově zkrátka její tělo nemusí být zvyklé na takovouhle zátěž. Ono odehrát 9 zápasů za sebou prostě není opravdu vůbec jednoduché. Takže Polka Chvalinská možná na hranici svých možností skončí ve finále jako poražená, ale i tak by to pro ní byl fenomenální úspěch. V tuhle chvíli Chvalinská prohrává s ruskou Andrejevovou 3-6 a 0-3.
2: Chcete slyšet postřehy, dojmy, názory i vzpomínky velkých sportovních osobností?
3: Olympijských vítězů nebo mistrů světa?
2: Na radiožurnálu Sport vám je nabízíme každý den.
4: Neuvěřitelný, nevěřím tomu, ale asi se to fakt stalo, takže budu se muset to nějak na oslavení Zuzana Maďarová olympijská vítězka zvyknout.
5: Když jsem začal takhle ty děti trénovat, tak já byl nesmírně v tom smyslu hodný, že já jsem s nima hrozně blbnul a oni potom ty děti nevěděli, kdy jako stop a kdy už to myslím vážně, aby se trénovalo.
4: Přijdu domů, přesně minule jsem přijela prostě ze soustředění, ještě jsem dlouho seděla v autě, nestihla jsem se najíst a tak a přijela jsem domů a měli jsme jít do kina s Markem a Marek. No a co kdybychom pak šli ještě před tím, že půjdem dřív a tohle a já v tu chvíli říkám, prosím tě, já to teďka nezvládnu řešit, já se musím nejdřív najíst a pak jsem ti schopná odpovědět.
6: Proč by se Česká republika nemohla stát organizátorem olympijských her, zimních nebo letních, to je asi jedno. Druhá otázka je zase ta biznisová, jak dalece je na to připravená ta ekonomika, jak dalece jsme schopní vlastně toho potenciálu využít, nejenom proto, aby ta olympiáda nebyla mega ztrátová, ale zároveň, aby to přineslo nám všem v České republice nějaký benefit.
3: Sportovní rádio a sportovní hvězdy, to k sobě patří.
2: Poslouchej Sport, radiožurnál Sport.
7: Hodin 30 minut. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
8: Ještě dnes v Česku pokračují policejní kontroly motorkářů, cyklistů a dalších řidičů jednostopých vozidel. Policisté hlídají, jestli řidiči nejsou pod vlivem alkoholu nebo drog a jestli mají řidičský průkaz. Třeba v Praze nejčastěji policie řešila špatný technický stav vozidel, třeba chybějící blinkry, registrační značky anebo sjeté pneumatiky. Izrael potvrdil, že v jižním Libanonu zasáhl vozidlo libanonské armády. 3 její vojáci při úderu zemřeli. V oblasti proti sobě bojují Izrael a hnutí Hizballáh. Libanonská armáda se do střetu nezapojuje. Izraelští vojáci na vozidlo údajně vystřelili proto, že ho identifikovali jako hrozbu ze strany Hizballáhu. Incident izraelská armáda vyšetří. 8 koní Převalského je od tohoto týdne úspěšně v Kazachstánu. Transport organizovala pražská zoologická zahrada. 4 hřebci cestovali českým armádním letadlem z Prahy. Berlínská zoo poslala do Kazachstánu 4 klisny. Převoz koní má zajistit návrat ohroženého druhu do volné přírody. Kůň Převalského vymizel z přírody na konci 60. let. Jde o poslední žijící druh divokého koně. V Česku má potíže s početím 15 až 20% párů, upozorňuje na to dnešní Národní den neplodnosti. Za problémy může často i životní styl. Lidé totiž často mají sedavá zaměstnání, což může u mužů vést k poklesu počtu spermií. Otěhotnění komplikuje taky pití alkoholu, kouření, obezita anebo nadměrný stres. Sport. Tenistka Maja Chvalinská z Polska hraje s Ruskou Mirou Andrejevovou o grandslamový titul na Roland Garros. Utkání vidí v Paříži David Prouza.
1: Sen Mije Maji Chvalinské o zisku titulu na Roland Garros se pomalu rozplývá. Andrejevová vyhrála první set 6-3, v tom druhém vede 4-0. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Překážka na D1 u Rousínova a kolony na Pražském okruhu mezi tunely. Na D1 ve směru z Brna na Vyškov za Holubicemi těsně před sjezdem na Rousínov čekejte na kilometru 215,5 zabraný stoupací pruh. Na odtah tam čeká porouchané auto, před ním stojí světelná šipka. Na dálnici D10 z Prahy na Mladou Boleslav opatrně za sjezdem na Benátky na kilometru 28 stojí po nehodě osobní auto a policejní hlídka v užším odstavném pruhu. Kolem se jede plynule. A na Pražském okruhu mezi Brněnskou a Plzeňskou dálnicí je do zítřka omezení v Lochkovském i Cholupickém tunelu kvůli údržbě. Projíždí se vždycky jenom jedním tubusem obousměrně, každý směr jedním pruhem. A protože po 15. hodině přestavovali značení a provoz byl krátce úplně zastavený, vznikly kolony. Jejich zbytky se teď rozjíždějí, a to mezi tunely na Radotinském mostě. Zdržení směrem na D1 je 10 až 15 minut, směrem na letiště do 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Zítra čekáme polojasno až oblačno, hlavně na severovýchodě místy přehánky a bouřky. Později odpoledne začnou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 28 a na horách většinou kolem 17. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: a jsou mají otevřený trénink, který můžou sledovat i fanoušci. A přímo na místě jsou u toho i naši reportéři, jedním z nich je Lukáš Michalík a ten je právě teď s námi ve spojení. Tak hezký den pro tebe, ještě dobré dopoledne do Dallasu.
1: Krásné dopoledne z Mansfieldu, ten trénink už měl tedy začít před 6 minutami, ale čeští hráči ještě na trávníku nejsou.
0: To asi úplně nevadí, protože už z úvodních slov, které jsme si řekli off record, což znamená, že to nebylo sešet ve vysílání, si mi popisoval, kolik fanoušků přišlo na ten otevřený trénink, tak to popiš i našim posluchačům.
1: Musím říct, že tady je skvělá atmosféra, rozhlížím se kolem sebe, je tu taková malá tribuna, ten místní stadion může mít kapacitu zhruba 600-700 fanoušků, je tu v podstatě jedna tribuna taková plnohodnotná a poté taková mobilní protilehlá, kde ale těch míst zase tolik není, byť jsou tedy všechny zaplněné a musím říct, že ta atmosféra je tady skvělá, i Češi tady budou mít velké zastoupení, protože v Texasu žije poměrně početná česká kolonie, takže jsme se bavili hned s několika lidmi, v podstatě bezprostředně před tím vstupem jsem se dal do řeči s českou rodinou, vlastně manželský pár a 3 malé děti, takže mě zajímalo, jak se sem dostali, myslel jsem si, že to jsou zrovna ti lidé, kteří tady už žijí třeba nějaký čas, ale mýlil jsem se, je to rodina, která žije v Hradci Králové a jsou to vloženě fanoušci, takže ti sem přiletěli pro zážitek, zmiňovali, že jdou na 2 zápasy, na jeden v Atlantě, na jeden tedy v Mexiku a samozřejmě mají velmi dobrou náladu, protože faní Hradci Králové a ten se dostal tedy do evropských pohárů, ale to je jedna věc, že tady jsou tedy fanoušci, kteří přiletěli přímo z České republiky, ale pak tady jsou také samozřejmě lidé, kteří žijí ve Spojených státech už třeba nějaký čas. Teď tady Mikuláš Jáša právě dotočil rozhovor s jednou, řekněme, paní, která žije už 18 let tady nedaleko Dallasu, má amerického manžela. Je to takové roztomilé, že je to znát z toho jejího projevu, že už jí trošku vypadávají česká slovíčka, ale vzhledem k tomu, že skutečně Češi mají velmi silnou komunitu tady v Dallasu, tak je těch českých příznivců tady hodně moc. A ještě se tady vrátím k tomu, jak jsem mluvil o tom, že jsem se bavil s tou rodinou, která sem přiletěla z Hradce Králové, tak mě moc potěšilo, že všichni poslouchají, včetně dětí, tedy Radiožurnál Sport a moc dobře věděli, tedy s kým se baví.
0: Takové zprávy ze Spojených států amerických od Lukáše Michalíka pochopitelně potěší i nás tady na Vinohradech v sídle Českého rozhlasu, kde je i Radiožurnál Sport. Lukáši, přece jen se ještě doptám k těm fanouškům, kteří si našli cestu na dnešní otevřený trénink českých fotbalistů. Je vidět, že ti fanoušci mají sebou třeba i takové ty často viděné kartony s žádosti o podpis, o fotku nebo o dres?
1: Toho jsem si, Karle, úplně nevšiml, ale jsem rád, že se ptáš na takové věci, protože zrovna teď tady vedle mě zhruba 2 metry sedí, respektive stojí zřejmě fanoušek českých fotbalistů, který ale na sobě má reprezentační dres českých hokejistů se jmenovkou Romana Červenky. Tak to mě, musím říci, pobavilo, že skutečně sporty spojují napříč těmi oblastmi. Neviděl jsem tedy zatím žádný karton, moc dobře vím, na co narážíš. Je to časté na fotbalových stadionech, třeba na zápasech ligy, kdy především tedy mladí fanoušci žádají někoho o dres, ale tady jsem to zatím neviděl. Je tu tedy kromě českých fanoušků také řada Američanů. To je potřeba říct, těch lidí tady je skutečně hodně, já bych to typoval možná, já nevím, 6-7 stovek, což si myslím, že není vůbec špatné. Teď koukám na trávník, mimochodem ten trávník tady toho tréninkového stadionu v Mansfieldu je velmi dobře připravený, to je potřeba říct, teď se tady po něm prohánějí v uvozovkách jen asistenti trenéra Miroslava Koupka, Jan Rezek, Jan Suchopárek a Jaroslav Plašil, takže hráči zatím na trávníku nejsou, ale myslím si, že to pro všechny bude opravdu velký zážitek, konec konců vy o tom i uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu Sport, protože sbíráme tady odsud ohlasy a je to velice zajímavá zkušenost.
0: A Lukáši, ještě na závěr našeho povídání, jaký bude teď program národního týmu v nejbližších dnech?
1: Češi se teď budou tedy chystat už na start světového šampionátu pořád, ale několik dní tedy do jejich zahajovacího zápasu zbývá. Připomínám, že příští pátek, tedy místního času, se utkají Češi v mexické Guadalajaře s Jižní Koreou. To bude pro ně úvodní zápas na mistrovství.

0: světa. Do té doby se tedy budou chystat tady v Mansfieldu, byť bydlí teda nedaleko Dallasu ve čtvrti Fort Worth, kde bydlíme také my, tam mají hotel a dojíždějí sem zhruba 20-25 minut. Možná jsem to řekl trošku špatně, protože ten zápas českých fotbalistů úvodní v mexické Guadalajaře se bude hrát v pátek ráno, ale českého času, takže v podstatě to bude ve čtvrtek toho času místního v 9 hodin a Češi se přesunou do dědiště toho utkání, tedy do mexické Guadalajary ráno, den před utkáním, to znamená, že to bude příští týden ve středu. My budeme na místě tedy dokonce o den dřív, takže o nic zásadního samozřejmě nepřijdete. Všechno sledujeme, všechny zápasy českého týmu budeme na Radiožurnálu Sport vysílat v přímém přenosu.
1: Říká Lukáš Michalík, děkujeme moc za tyto informace, naslyšenou.
0: Díky moc, brzy naslyšenou.
1: A teď v 16:42 na Radiožurnálu Sport spěcháme do Paříže, kde se hraje finále ženské dvouhry na Roland Garros. Maja Chvalinská bojuje s Mirou Andrejevou a je u toho reportér David Prouza.
2: Z Dallasu do Paříže za pár sekund pouze na Radiožurnálu Sport Andrejevová vede 6-3-5-1. 30-15, teď už to neplatí, teď je to po 30, protože ruská tenistka zapisuje celkem lacinou chybičku, ale i tak věřme, že jsme možná u úplné koncovky tohoto zápasu v přímém přenosu naší nejposlouchanější digitální stanice v Česku. 6-3 a 5-1 Andrejevová, zejména ve druhém setu ukazuje svoje kvality, potvrzuje roli favoritky a celé to je takzvaně pouze v jejich rukou, jestli teď trochu podlehne tomu okamžiku a té tíze, že ten titul je opravdu blizou. A teď se to děje, nevinucená chyba Miry Andrejevové znamená, že z ničehož nic Polka Chvalinská, která napřímo v druhém setu byla v podstatě úplně bez zuba, bezbraná, tak má najednou breakball 40-30, ale stále prohrává 3-6 a 1-5, což je samozřejmě opravdu velká ztráta. Navíc Andrejevová teď zvládá tuhle výměnu velmi dobře, přibližovala se k síti po backendovém úderu po čáře a už hrát volej nemusela, takže zase srovnáno 40-40. I kdyby Chvalinská dokázala prolomit servis Andrejevové, tak hned na dalším svém vlastním podání bude zranitelná, protože zkrátka servis nepatří mezi to nejlepší, co je ona na kurtu schopná nabídnout. I třeba proto, že měří jenom 1,65 m a nemá prostě takovou ránu, ani nemůže logicky z toho, jak je maličká, ale teď jí mezihra stačí na to, aby měla další breakball. A Mira Andrejevová, která v jednu chvíli už byla jenom dva míčky od zisku premiérového titulu na Grand Slamu, konkrétně tedy na Roland Garros, tak teď nabízí nevinucenou chybou další možnost. Ještě Chvalinské vrátit se do zápasu nebo minimálně trochu ho zdramatizovat. A opravdu se to děje, tak jsem to možná trochu zakřikl Rusce Andrejevové. 6-3 a 5-2. Mira Andrejevová teď přichází o své podání k radosti řady polských fanoušků, kteří dorazili na centrální dvorec Filipa Chatriera. A tak se tohle finále protáhne minimálně ještě o jednu přestávku. 6-3 a 5-2. Po ní, po té přestávce tedy půjde podávat na udržení se v zápase Maja Chvalinská.
1: A samozřejmě i u toho budeme díky Davidu Prouzovi na Radiožurnálu Sport.
3: Desítka Pavla Horváta míří letos už po druhé do Prahy.
4: Náš fotbalový expert bude mít svůj pořad taky na sportovním festivalu Off-season.
3: A i tam si znovu připomeneme 50 let od evropského titulu československých fotbalistů a taky 30 let od stříbrného eura v Anglii.
4: Na pražské výstaviště dorazí nejen autor bělehradské penalty Antonín Panenka,
3: ale také záložník národního týmu, který podlehl v roce 1996 až ve finále Německu.
4: Václav Němeček.
5: Jediný, co mě samozřejmě mrzí, že jsem nenastoupil v tom finále, to by asi chtěl nastoupit každý ve Wembley, ve starým Wembley.
4: Přijďte s námi zavzpomínat nejen na největší úspěchy československé a české fotbalové reprezentace s Pavlem Horvátem, Antonínem Panenkou a Václavem Němečkem.
3: Desítka Pavla Horváta na festivalu Off-season.
4: V sobotu 13. června od 10 hodin na pražském výstavišti.
3: Více na webu Radiožurnál Sport.cz.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
1: Vracíme se do Paříže. V finále ženské dvouhry Roland Garros hrají Ruska Andrejevová a Polka Chvalinská. Je u toho David Prouza.
2: 3-6, 2-5 z pohledu Polky Chvalinské. Nepříjemná situace, ale zároveň už to bylo 1-5. Chvalinská prolomila servis Miry Andrejevové a tak se ještě drží v tomhle zápase. Stále ještě usiluje o prodloužení toho neuvěřitelného příběhu, ve kterém zvládla 3 kvalifikační kola a pak následně v hlavní soutěži prošla se ztrátou jedné jediné sady do finále grandslamového Roland Garros. Teď Chvalinská ještě čeká na druhý servis, protože zase velký větrný poryv. Znamená nejen to, že se třepotá její sukně, ale že také se vlastně posouvá trochu Antuka po kurtu, takže opravdu velká síla toho větru. A teď možná měla i trochu vliv na to, jak Chvalinská zahrála svůj forehand úvodní po podání, který skončil v půlce sítě. A v tuhle chvíli je to tedy 15-0 pro Miru Andrejevovou. 6-3 a 5-2 k tomu. Tohle jsou momenty, které samozřejmě můžou být zrádné a ošemetné, ale Mira Andrejevová je opravdu blízko blizoučko a hlavně v hlavě prostě ví, že pakliže bude hrát svůj, řekněme, trochu lepší průměr, tak by to mělo stačit. Zároveň prostě někdy v hlavě ty koncovky zápasů tenistky a tenisté úplně nezvládnou. Narážím třeba na Arinu Sabalenkovou, která měla také velmi dobře rozehraný zápas s ruskou Schneiderovou a nedokázala ho dotáhnout do konce, byť vedla také s vedením 1-0 na sety a měla k tomu 5-3 ve druhém, ale nezvládla to. Teď ale Andrejevová zvládá skvěle backhandový úder po čáře. Počkala si na to, jak se Polka Maja Chvalinská bude hýbat a poslala to naprosto fenomenálně. Téměř v klejně 30-0 vede Mira Andrejevová. To, co nezvládla na vlastním podání, tak teď může získat na returnu. Také ještě nikdy nevyhrála grandslamový turnaj. Teď je tedy opravdu velmi blízko. Andrejevová se teď musí otáčet zády k soupeřce, protože opět ten větrný poryv zvedá takový antukový mráček nebo prach, který se dostává až do očí ruské tenistky, takže krátká přestávka, ale už se zase může hrát. Chvalinská servíruje, Andrejevová bude returnovat. Vlastně na základní čáře téměř stojí ruská tenistka, protože ví, že prostě to podání od Chvalinské není velkou zbraní, neskáče příliš vysoko ten balónek a tak může Andrejevová hned na začátku zatlačit na svoji polskou soupeřku. Musí si ještě počkat, protože je to docela velká prodleva mezi prvním a druhým servisem. Chvalinská opatrně, ale na čáru, takže teď může zaútočit z backhandu, ale volí opatrnější variantu, teď přes forehand a zase možná trochu následek nebo důsledek větrného porivu. Chvalinská trefila ten míček velice, řekněme, netypicky z tenisového pohledu, více před tělem, než by bylo zdrávo, a to znamená, že jsou tady matchboly a rovnou 3-6-3, 5-2 a 40-0 vede Mira Andrejevová ve finále Roland Garros v Paříži. Maja Chvalinská vyhrála 9 zápasů tady na těchto kurtech v areálu Rolanda Garrose, ale ten 10. pravděpodobně nezvládne. 3-6, 2-5, 0-40, podání Maji Chvalinské na lejnu ven z kurtu, ale Andrejevová celkem v pohodě returnuje a zase Chvalinská netrefuje perfektně ten tenisák a tohle bude už Andrejevové stačit a ruská tenistka už teď krátce potom, co ten její vítězný balónek dopadl na zem, tak na zem dopadla také Andrejevová sama, teď se zvedá, podá si ruku s Majou Chvalinskou, které pravděpodobně může pogratulovat, nebo určitě by mohla, protože to tažení, které Chvalinská ukázala v Paříži, je naprosto bezprecedentní a neuvěřitelné, ale neskončilo titulem. Titul získává Mira Andrejevová, ruská 19-letá tenistka, která v loňské sezóně vyhrála 2x turnaj kategorie 1000 nebo turnaj kategorie Masters. Teď tedy připisuje ten nejcennější titul v kariéře, ten Grand Slamový a konkrétně na Roland Garros. Potom, co poráží Maju Chvalinskou 6-3 a 6-2 za hodinu a 22 minut. Z Paříže, David Prouze, Radiožurnál.

Kanoistka Martina Sadková vybojovala stříbro na světovém poháru v pražské Troji, nestačila jen na nejúspěšnější vodní slalomářku historie Australanku Jessiku Foxovou. S Martinou Sadkovou mluvil po stříbru v Troji náš reportér Jan Suchan a pokud si ten rozhovor chcete poslechnout, tak můžete v archivu našeho vysílání a to v čase zhruba 15.27 a to třeba v aplikaci Můj rozhlas, kde se můžete vrátit v čase nebo na našem webu radiožurnalsport.cz a to pod záložkou Audio Archive.

should fall in battle, my brothers who fight by.

0: Naladili jste si jediné sportovní rádio v Česku,
1: které vás během chvíle vezme na všechny důležité sportovní akce po celém světě.
2: Z šatny Bostonu, z Tokio domu,
3: z Delray Beach,
4: z Herenfénu, Radiožurnál.
0: Žádná rozhlasová stanice u nás nemá tak široké pokrytí významných zahraničních šampionátů i dlouhodobých domácích soutěží jako Radiožurnál Sport.
5: Korý se rozbíjá, Sorokčík padá, ale nemá šanci. Je to gól. Slavia vyrovnává na 1-1.
1: Paletu přímých přenosů doplňují pořady sportovních osobností, soutěže o zajímavé ceny, aktuality nebo listování sportovní encyklopedii.
0: Pro milovníky sportu je tak jasnou volbou
1: poslouchat Sport.
0: Radiožurnál Sport.
6: Radiožurnál 17 hodin. Čas zpráv a Vojtěcha Tomáška.
7: Česko má první blahoslavené mučedníky spojené s moderními dějinami kněží Bulu a Drbolu. Ukrajinské drony znovu zaútočily na ruskou Leningradskou oblast a ostrov Kronštát. Ruská tenistka Andrejevová má první grandslamový titul, ovládla Roland Garros. Kolony se tvoří na pražském okruhu obousměrně před omezením v tunelech. A zítra bude polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty většinou do 26 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: Katoličtí kněží Jan Bula a Václav Drbola byli dnes při slavnostním mši na brněnském výstavišti prohlášeni za blahoslavené. Komunisté je popravili ve vykonstruovaných procesech v 50. letech. Dneškem tak skončil víc než 20-letý proces blahořečení, které je předstupněm k uznání člověka za svatého. Blahoslaveným se můžou věřící modlit. V liturgickém kalendáři si je budou připomínat každý rok 17. června. Na slavnostním mši byla i naše reportérka, podrobnosti chystá do hlavních zpráv v 18 hodin. V Česku za prvních 5 měsíců stouply prodeje nových aut meziročně o 3%. Vyplývá to ze statistik Svazu dovozců automobilů. Mezi značkami stále vede Škoda před druhým Volkswagenem a třetím Hyundaiem. Vzrostl ale podíl čínských značek, tvoří přes 5% trhu. V samotném květnu se prodeje nových aut zvýšily o 5%. Podle Josefa Pokorného ze Svazu dovozců automobilů se tak zatím neprojevily dopady konfliktu na Blízkém východě. To by se ale mohlo změnit v dalších měsících.
8: Hodně bude záležet na tom, jak se bude vyvíjet ekonomika, protože zatím stále vnímáme zajímavou poptávku, ale už není tak vysoká, takže se případně počítá s tím, že už ten nárůst nebude tak vysoký.
7: Za prvních 5 měsíců letošního roku taky stoupl počet nově registrovaných aut s alternativním pohonem. Hybridy, elektroauta nebo vozidla na plyn tvoří už přes 36% trhu. Ukrajinci vyslali do Ruska stovky nepilotovaných letadel. Drony znovu doletěly do Leningradské oblasti a zaútočily na ostrov Kronštát ve Finském zálivu.
9: Telegramový kanál Astra uvedl, že v Kronštátu ukrajinské drony zřejmě zasáhly střední vojenskou námořní školu.
10: V Lomanském rajoně na objektech ministerstva obrany.
9: Gubernátor Leningradské oblasti Alexandr Drozděnko v sociálních médiích potvrdil zásah vojenských objektů na jiném místě oblasti. V Lomonosovském okrese, kde vypukl požár a obyvatele okolních domů úřady museli evakuovat. Podle kanálu Astra bylo zasaženo vědecko-výrobní centrum, ve kterém vyvíjeli mimo jiné torpéda. Petrohradský gubernátor Alexandr Běglov poprvé vyzval obyvatele severní ruské metropole, aby v době dronových útoků nevycházeli z domů. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
7: Zhruba 50 tisíc diváků dorazilo na letošní den pozemního vojska Bahna v Brdech. V areálu vojenského tankodromu si mohli prohlédnout současnou techniku a výbavu české armády a své vybavení předvedly i sousední armády z Polska a Rakouska. Součástí programu byly i dynamické bojové ukázky.
11: Další bahna začala průletem stíhaček JAS-39 Gripen. Historickou vojenskou techniku představil spoluzakladatel bahen František Koch z muzea na demarkační linii v Rokycanech.
12: Sovětský tank T-55.
11: Následovala přehlídka současné techniky, kterou používá česká armáda.
13: Legenda moderního bojiště Leopard 2A4.
11: Novinku v české armádě, pásové bojové vozidlo pěchoty CV-90 si prohlíží Honza z Prahy.
14: Proč sem jezdíte?
15: Tak baví nás ta vojenská technika a dobrá příležitost se vyvětrat.
11: Z tankodromu zadní bahna Lukáš Milota, Radiožurnál.
0: Sport.
16: Ruská tenistka Mira Andrejevová vyhrála Roland Garros. 19-letá hráčka ovládla Grand Slam poprvé v kariéře. Ve finále porazila polskou kvalifikantku Maju Chvaliňskou 6-3 a 6-2. V finále mužské čtyřhry pak ovládla v Paříži španělsko-argentinská dvojce Granollers-Zeballos. Kanoistka Martina Sadková vybojovala v Troji v závodu světového poháru vodních slalomářek stříbrnou medaili. V pražském kanále nestačila jen na Australanku Foxovou. Proč česká reprezentantka bezprostředně po dojezdu v cíli neslavila, vysvětlila pro Radiožurnál Sport.
3: Já jsem šťastná byla, ale já jsem z té tabule nemohla rychle vyčíst, jestli mám dotek nebo jsem druhá, takže já jsem prostě v tom zmatku nevěděla vůbec co, ale pak jsem se podívala na lidi, všichni tleskali, takže jsem pochopila, že jsem druhá. Od té doby se směju, jsem úplně nadšená, úplně se třesu štěstím.
16: Mezi muži triumfoval Francouz Žestán, Václav Chaloupka byl šestý, Lukáš Rohan sedmý a Lukáš Kratochvíl desátý.
14: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Nehoda a omezení na pražském okruhu u tunelů a překážka na D1 u Roucínova. Na pražském okruhu je tento víkend omezení v Lochkovském i Cholupickém tunelu, provoz obousměrně vždy jedním tubusem, každý směr jedním pruhem. Ve směru z letiště na D1 teď pozor za sjezdem na Barandov, před sjezdem na Lochkov na 15. kilometru na konci dřívější kolony nabourala dvě nákladní auta, stojí v pravém pruhu, kolem teď vzniká jenom chvílemi kratší fronta, brzdí se, už dorazila policejní hlídka. A na okruhu ve směru opačně z D1 na letiště se teď rozjíždí kolona mezi tunely na Radotínském mostě, uplynulý pár minut byl krátce pozastavený provoz, kvůli přestavbě značení už se zase jede. Na D1 z Brna na Vyškov za Rousínovem je na kilometru, před Rousínovem je na kilometru 215,5 zabraný stoupací pruh, je tam po nepojízdném autě světelná šipka. A na D1 z Přerova na Brno zbystřete za exitem Vyškov západ na kilometru 225,5 zabírá odstavný pruh dodávka, vytekl z ní olej, už je tam policejní hlídka. A ještě D46 hned za Olomoucí směr Vyškov u nájezdu od Hněvotína na konci připojovacího pruhu stojí auto. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
14: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Zítra bude polojasno až oblačno, na severovýchodě místy jinde jen ojediněle s přeháňkami a bouřkami. Později odpoledne začnou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty zítra 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 28 a na horách většinou kolem 17. To byly zprávy.
18: Jste na vlnách Radiožurnálu Sport a to 17 hodin a 6 minut. Hezký den.
14: Radiožurnál Sport
1: a Karel Schamberger.
18: Iránští fotbaloví reprezentanti dostali víza ke vstupu do Spojených států amerických, kde za 10 dní vstoupí do mistrovství světa. Agenturám to potvrdili americké úřady s tím, že některým funkcionářům byla víza zamítnuta. Irán na to reagoval kritikou. Od konce února, kdy zahájili USA a Izrael na Islámskou republiku útoky, byla účast Iránu na turnaji nejistá. Podle agentury Reuters poprvé v historii mistrovství světa bude pořadatelská země hostit tým, s jehož zemí je ve válce. I těmto tématům se budeme na Radiožurnálu Sport věnovat. Přímo v dějišti máme právě pro tyto záležitosti reportéra Jana Kalibu, který vám informace právě o takovýchto tématech bude přibližovat každý den v našem vysílání. Je 17 hodin a 7 minut, posloucháte Radiožurnál Sport.

0: Ve Francii už se chýlí ke konci druhý Grand Slamový turnaj tenisové sezóny, tedy Roland Garros. Vítězkou ženské dvouhry je Ruska Andrejevová. Neodmyslitelně k French Open patří Antuka, klobouky Panamáky, svatoondřejský kříž a taky krátký popěvek, který diváci zpívají na tribunách během zápasů. Jak se tahle hymna zpívá, to zjišťoval přímo u kurtu náš zahraniční zpravodaj ve Francii Martin Balucha.
1: Jeden z hlavních kurtů na Roland Garros, kurt Suzanne Lenglen, pauza a je to tady. Ústřední motiv celého turnaje. Bez něj by Roland Garros prostě nebylo Roland Garros.
2: On commence et si l'euphorie du...
1: Gauthier přišel s kamarády a vysvětluje mi, jak se tahle hymna zpívá.
2: Après les points, après les beaux points.
3: Zpívá se vždycky po krásných výměnách a před servisem, aby se podpořili hráči a vlastně i všichni navzájem na tribunách.
2: Pour un peu encourager tout le monde.
1: Ono se to nezdá, ale zaspívat tenhle popěvek chce dost odvahy, jen si to představte. Sedíte na kompletně vyprodaném hlavním kurtu Filipa Chatriera, teď už je vlastně ticho před další výměnou a do tohohle ticha, těsně před další výměnou, vy máte spustit a doufat, že se ostatní, to znamená celé to publikum, ozve s tou reakcí olé. Ne vždycky se to vydaří, jak člověk míní. A přesně tohle se stalo Francouzi Solalovi, který vyrazil na zápas Němce Zvereva proti Španělovi Chodarovi.
4: Dopadlo to tak, že po tom, co jsem zaspíval svou část popěvku, tak nikdo nezareagoval. Prostě ticho jako v katedrále. Bylo to ponižující. Ani nejlepší kamarádi se neozvali. Dokonce mi lidi kolem říkali, abych už byl sticha. Ještě štěstí, že se tomu umíme zasmát, jinak by to byla tragédie.
1: Na tuhle historku budou Solalově partě hodně dlouho vzpomínat. Už teď bravorně umí převyprávět Clovis a připojují se i další kamarádi z party.
5: Je to otázka charisma a pak taky čím víc zakřičíš, tím větší je šance, že sklidíš silnou reakci. Přesně tak to na tribuně bylo předtím. Všichni normálně zpívali a lidi zareagovali. Olé. Pak se ale ozval náš kamarád Solal a nic. Kurt nikdy nebyl tak potichu. Zkusil to podruhé, ale se stejným výsledkem. Cítil jsem se za něj trapně. Nic podobného jsem v životě nezažil.
6: Prý i hráči na kurtu říkali, aby už Solal zmlkl. Po zápase za ním dokonce lidé běhali a ptali se ho, jestli je to opravdu on, kdo zpíval, a z tribun se neozvalo žádné olé.
1: Po tomhle příběhu je otázku, jestli cílem popěvku je opravdu podpořit tenisty, nebo jde spíš o projev ega, jak naznačuje Manon, která pracuje na tribuně kurtu Suzanne Lenglenové.
7: Většinou takhle pokřikují mladí kluci a pak se ozývá celý stadion. Slýcháváme to tady opravdu často. Občas to rozhodčí naštve, když je toho moc.
1: A výhrady mají nejen rozhodčí, ale i někteří diváci, jako třeba Cyril.
8: Každý se chce nějak projevit. Nesmí toho ale být moc, jinak tenhle popěvek spojuje diváky a dodává atmosféru.
1: Abychom byli úplně féroví, popěvek nespívají jen diváci, ale občas i samotní sportovci. Minulý rok si na Roland Garros místní hymnu zaspíval i španělský šampion Carlos Alcaraz. A není divu, popěvek je to opravdu chytlavý. Pochází ze skladby s názvem Ener Mundo, neboli Na konci světa z roku 1934. Autorem je španělský skladatel Juan Quintero Muñoz a jde o paso doble oblíbené ve Španělsku a Latinské Americe, hlavně při bíčích zápasech. Takže na Roland Garros můžete jít na koridu i na tenis v jednom. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.

0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Motorkář Filip Salač byl v Maďarsku v kvalifikaci na závod mistrovství světa třídy Moto 2 druhý. Pole position mu unikla tady tomuto českému jezdci o 24 tisícin sekundy. První dojel Španěl Izan Guevara. Hlavní závod se v Maďarsku pojede zítra a popoledni. A když jsme teď tedy u motorismu, tak ještě naskok k vozidlům se čtyřmi koly. Lídr mistrovství světa Formule 1 Ital Kimi Antonelli z Mercedesu vyhrál v kvalifikaci na velkou cenu Monaka a z pole position bude tedy zítra útočit na páté vítězství za sebou. Druhý duel Max Verstappen z Red Bullu a třetí Lewis Hamilton z Ferrari. Hlavní závod odstartuje zítra v 15 hodin.

Záložník Václav Černý má z fotbalisty Bešiktaše nového trenéra. Je jím Ital Vincenzo Italiano. Ten naposledy působil v italské Boloni, kde měl mezi svěřenci jiného Čecha, obránce Martina Vitíka. Klub z Istanbulu dnes oznámil Italianův příchod na sociálních sítích s tím, že má smlouvu na 2 sezony. Je 17 hodin 23 minut a posloucháte Radiožurnál Sport a teď už také Roxette.

0: Žurnál Sport je tu pro vás už 5 let.
1: Byli jste s námi u největších úspěchů českého sportu.
2: Česká hokejová reprezentace slaví titul mistrů světa.
3: Markéta Vondroušová vyhrála Wimbledon.
4: Teď tady klečí na centrálním dvorci Wimbledonu. Ohromně dojemná chvíle.
5: Rychlý na dostřefy a teď velká chyba Japonců a je z toho první český bod.
6: Rozhodující penalta, Sadílek se rozbíjá, jeho levačka, pál je gol! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa.
0: 5 let posloucháte přímé přenosy z nejvýznamnějších zápasů nebo závodů z celého světa.
1: Slyšeli jste u nás nejlepší české sportovce.
7: To je neskutečný, jsem moc rád, dlouho jsme na to čekali, celá země, nemohlo to přijít v lepší čas.
8: Je to skvělý, vlastně jako tím, že jsem měla tu rok pauzu, minulou sezonu jsem vůbec nejezdila, tak jako je to fakt prostě nejlepší, jak to mohlo být.
9: Asi jsem ještě nedal důležitější gol.
10: Je to nádherný pocit, já jsem za to strašně rád, jsem rád strašně za trenéra a že jsme to vlastně takhle společně všichni zvládli.
11: Je to neuvěřitelné. Já vím, že jsem si se brečila, ale prostě nevím, co k tomu říct. Prostě pořád mi to možná nedochází, ale je to fakt skvělý.
0: Už 5 let můžete poslouchat rozhovory nebo pořady našich moderátorských osobností.
1: Každý všední den dopoledne po 10. hodině.
12: Já i posluchači máme tu čest pozdravit ve studiu Antonína Panenku, snad ani netřeba fotbalovou legendu více představovat.
13: Ve čtvrtek vám servírujeme tradiční desítku z hostů. Tím hlavním je tu Pavel Horvát, toho vítám, dobrý den.
14: To bych neřekl, že jsem hlavní dneska, ale dobrý den.
15: 4-násobný mistr světa, olympijský vítěz a stálice v našem vysílání sedí ve studiu Radiožurnálu Sport, tak tě, Martine, ještě jednou vítám.
16: Dobré dopoledne všem.
17: Na závěr ještě jeden tvůj koníček, živý koníček, teda on to není koníček, ale je to koníček pes.
1: Už 5 let je s vámi jediná rozhlasová sportovní stanice v Česku.
0: Děkujeme, že posloucháte Sport. Radiožurnál Sport.
1: CZ. 17:30. Jsou tu zprávy a Vojtěch Tomášek.
18: Letiště v Karlových Varech by mělo přejít pod armádu do konce roku, řekl to ministr obrany za SPD Jaromír Zuna. O převodu letiště z Karlovarského kraje na armádu informoval na začátku května premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Karlovarské letiště je v posledních letech ztrátové a pro zvýšení příjmů potřebuje zhruba miliardovou investici na prodloužení a taky rozšíření přistávací dráhy. Tu už by měl zajistit stát. Nemocnice Charité v německém Berlíně po víc než 2 týdnech léčby propustila Američana nakaženého ebolou. Podle zařízení je v dobrém zdravotním stavu, píše agentura DPA. 39-letý lékař se krvácivou horečkou nakazil při práci v nemocnici v Kongu. Tam vypukla epidemie eboly a podle místních informací konžského ministerstva zdravotnictví je v zemi 452 potvrzených případů nákazy a 82 úmrtí. V Austrálii zemřel po útoku žraloka už 3. člověk za poslední 3 týdny, informuje o tom australská stanice ABC. 35-letý muž se s rodinou potápěl na jihozápadě země. Po kousnutí asi 4,5metrovým žralokem se ho záchranářům nepodařilo oživit. V Austrálii se každoročně stane asi 20 útoků žraloků, většina z nich ale není smrtelná. Na Náchodsku otevřeli cyklistický okruh kolem přehrady Rozkoš. Trasa dlouhá 19 kilometrů propojuje obce na březích přehrady. Její vybudování trvalo téměř 6 let a stálo 130 milionů korun. Součástí okruhu jsou nová odpočinková místa, altány a taky nabíječky pro elektrokola. Svazek obcí už teď plánuje další rozšiřování, třeba napojení celého okruhu na Labskou stezku v Jaroměři a druhým směrem na Náchod.
0: Sport.
18: 19-letá ruská tenistka Mira Andrejevová získala svůj první Grand Slam v kariéře. Ve finále Roland Garros porazila na pařížské Antuce Polku Maju Chvalinskou 2-0 na sety.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Překážky na D1 u Kroměříže a Rousínova a kolony na Pražském okruhu. Na D1 z Přerova na Brno těsně před exitem Kroměříž západ na kilometru 245,5 stojí pro poruchu kamion v odstavném pruhu, označený je zatím jenom trojúhelníkem. Na dálnici D1 z Brna na Vyškov, kousek před sjezdem na Rousínov na kilometru 215,5 je blokovaný stoupací pruh, porouchané auto a světelná šipka tam stojí. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 pozorně za sjezdem na Barandov, těsně před exitem 15 Lochkov je po kolizi dvou kamionů zabraný pravý pruh. Tam se jenom zpomaluje, kolona potom vzniká až v zúžení mezi tunely, zdržení je tam kolem 10 minut. A taky na Pražském okruhu opačně z D1 na letiště se kvůli údržbě v tunelech tvoří fronta dojíždí se do ní za exitem Písnice kolem 5. kilometru a sune se to 10 minut na Radotinský most před Lochkovský tunel. A v Praze v Legerově u Rumunské stojí v pravém pruhu dvě nabouraná auta, provoz je slabší, jenom chvílemi vzniká kratší fronta. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
18: V noci se ochladí na 14 až 9 stupňů, obloha bude polojasná až oblačná, přechodně i zatažená, místy s přeháňkami a ojediněle i bouřkami. Kránu se můžou tvořit mlhy. Zítra pak bude polojasno až oblačno, na severovýchodě místy jinde jen ojediněle s přeháňkami a bouřkami. Později odpoledne začnou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 28 a na horách většinou kolem 17. To byly zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

Ve věku 88 let zemřel rozhlasový sportovní novinář a publicista Karel Tejkal. Radiožurnálu to potvrdila jeho rodina. V Československém rozhlase působil od 50. let minulého století. Nejdřív jako sportovní redaktor. V roce 1968 komentoval politické dění během pražského jara a po okupaci vojsky Varšavské smlouvy musel z rozhlasu odejít. Po sametové revoluce se Karel Tejkal vrátil, dál se věnoval sportu, šéfoval pořadu Dobré jitro a podílel se na tvorbě rozhlasových seriálů. V roce 2008 získal novinářskou cenu Ferdinanda Peroutky. Posloucháte Radiožurnál Sport, 17 hodin a 37 minut.

ale Ligy mistrů v Budapešti. Ruská tenistka Mira Andrejevová získala na Roland Garros v 19 letech premiérový grandslamový titul. V duelu nečekaných finálových debutantek porazila Polku Maju Chvalinskou 6-3 a 6-2 a ukončila tak její senzační tažení turnajem už z kvalifikace.

0: V Hradci Králové vrcholí sezóny extralig pozemních hokejistů a hokejistek. Po 19. hodině budou ve finále hrát muži Litic a Slávě. V ženské extralize už se mezi Sláví a Pragou ale hraje a je u toho náš reportér Vladislav Janouškovec.
1: Tak tady v Hradci Králové aktuálně běží 5. minuta druhé čtvrtiny, každá ta čtvrtina se hraje 15 minut, no a v ženském finále zatím nevíme, kdo je blíže k zisku zlatých medailí, takže favorizovaná pražská Slávia, která vyhrála základní část a obhajuje mistrovský titul, zatím hraje s Pragou 1-1, no a ten začátek byl hodně šokující, řekněme, pro slávistky, protože už ve třetí minutě to byla Nela Tlamsová, která dorážkou překonala slávistickou golmanku Andreu Vančurovou, ale slávistky našly hodně rychle odpověď v 5. minutě. To byla Nikol Babická, kapitánka Slávie se uvolnila ve střeleckém kruhu, no a nekompromisně překonala golmanku Pragy, kterou je dnes Barbora Břízová. Teď hráčky i Pragy rozehrávají vlastně ve vlastním obraném kruhu a chyba v rozehrávce a může se z toho zrodit šance Slávie, ale slávistky si s touhletou nabídnutou šancí neporadili a naopak dopředu se žene Kateřina Lacina v dresu Pragy, ale ta byla zastavena slávistky. Na polovině hřiště dnešní zápas řídí dva rozhodčí z Holandska, takže je určitě postaráno o kvalitu, co se týká pískání. Teď je další verdikt rozhodčího. Pokračovat budou slávistky, co je podstatné. Teď nám tady začíná, když to sečtu, 21. minuta utkání, no a zatím tedy nerozhodné skóre Slávia Praga 1-1 z Hradce Králové. Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.

0: Na radiožurnálu Sport si připomínáme cestu československých fotbalistů k evropskému zlatu. 20. června to bude přesně 50 let od finálového zápasu. A tak vám postupně nabízíme návraty do posledních 50 dní před závěrečným duelem. Dnes se v kalendáři a rozhlasovém archivu dostáváme do 6. června roku 1976.
1: Sportovní zpravodajství. Českoslovenští košíkáři zvítězili na mezinárodním předolympijském turnaji Košice 76 nad Řeckem 86-78, poločas 39-35. Dobrý basketbal hrál československý tým pouze na začátku a ve druhé polovině druhého poločasu. Československá tenistka Tomanová porazila ve třetím kole mezinárodního mistrovství Francie Američanku Majovou 6-2, 6-2.
2: Ve sportovní části rozhlasových novin to byla tendenta poslední, ale dost možná nejočekávanější událost. Fotbalisté Sparty, kteří se rok po sestupu snažili o okamžitý návrat do nejvyšší soutěže, byli v tabulce třetí bod za Duklou Banská Bystrica a Frýdkem Místkem. A banskobystrické vojáky potřebovali na Letné nutně porazit, aby měli v posledním kole reálnou šanci na postup do první ligy.
1: Významná utkání se dnes hrála ve druhé fotbalové lize. Klíčové střetnutí boje o postup Sparta Praha Dukla Banská Bystrica viděl Václav Svoboda.
3: Sparta Praha posílila své naděje na postup do první ligy. Porazila zde na Leté Duklu Banskou Bystrici 3-2 po poločase 2-0. Více než 30 tisíc diváků zde na Letné.
2: I předtím v druholigové sezóně měla Sparta vynikající návštěvnost na domácím stadionu, ale 6. června byla Letná se spoustou míst na stání zaplněna jako málo kdy předtím.
4: Já jsem přišel do Prahy v roce 70, takže jsem vlastně jako to, co bylo předtím, jsem na Spartě nezažil.
2: Přímo v ledišti se tehdy mačkal i fotbalový historik Jaroslav Kolář.
4: To, co jsem zažil na Spartě, tak nejvíc diváků narváno na Spartě jsem od toho roku 70. Jsem zažil na dvou utkáních. Jedno bylo semifinále poháru vítězů poháru, ve kterém Sparta hrála s AC Milan. Ten dav se houpal takhle, jak to tam byly ty vlny a podobně zaplněný stadion. Ale to jsem seděl tam, kde jsou teď místa pro hosty, tak tam ten roh byl jako normálně ještě pro fanoušky všech týmů, teda obou. A tam jsem seděl, ale všude nahoře, dole to bylo samozřejmě opět úplně narvaný, a nahoře ve všech těch místech, kde byly uličky, jako mezi sedačkama, jak byly takový ty vstupy, tak to bylo jako včely na květu, nebo to úplně obalení divákama. Tam by nepropadl špendlík a ten zápas byl neskutečný, protože 3-0 vedla Sparta. Vojáci snížili posledních asi 10 minutách na 3-2. A stačilo, aby to bylo nerozhodně a Sparta by nepostoupila.
3: Byl to zápas dvou rozdílných poločasů a nechybilo mnoho, aby Dukla vyrovnala.
4: Takže to byl fakt jeden z největších zápasů Sparty a to mají Spartani pravdu.
2: Sparta přes závěrečný tlak vojáků uhájila vítězství. Dostala se v tabulce o bod před banskobystrickou Duklu a už ví, že v posledním kole bude stačit k návratu do nejvyšší soutěže remíza na hřišti Kladna.
5: Ten můj srdeční zápas byl Sparta Dukla Banská Bystrica v předposledním kole, kdy se rozhodovalo mezi Spartou a Banskou Bystricí, kdo se vrátí do první ligy.
2: Někteří fanoušci pláčou dojetím. Celoživotní Sparťan Pavel Ryšavý právě o duelu s banskobystrickou Duklou často vyprávěl lidem při veřejných prohlídkách letenského stadionu.
5: A Sparta ten zápas vyhrála před vyprodanou Letnou 3-2. Ty ovace, to štěstí, ta rozkoš, by se dalo říct fotbalová, to už nikdy nic nepřesáhlo. Jo? Takže to byl pro mě takový životní zápas, kdy Sparta porazila Banskou Bystrici ve druhé lize a už to nikdy nic nepřebylo. Přestože jsem tam zažil Real Madrid, spoustu a spoustu dalších mužstev, takže tohle to byl takový ten můj životní zápas.
2: Vzpomínal před časem Pavel Ryšavý na 6. června roku 1976. Hned další den začíná soustředění národního týmu v Tatrách. Do finálového zápasu mistrovství Evropy zbývají přesně 2 týdny. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Chcete slyšet postřehy, dojmy, názory i vzpomínky velkých sportovních osobností?
1: Olympijských vítězů nebo mistrů světa?
0: Na radiožurnálu Sport vám je nabízíme každý den.
2: Neuvěřitelný. Nevěřím tomu, ale asi se to fakt stalo, takže budu se muset to nějak na oslavení Zuzana Maďarová olympijská vítězka zvyknout.
3: Když jsem začal takhle ty děti trénovat, tak já byl nesmírně v tom smyslu hodný, že já jsem s nima hrozně blbnul a oni potom ty děti nevěděli, kdy jako stop a kdy už to myslím vážně, aby se trénovalo.
2: Přijdu domů, přesně minule jsem přijela prostě ze soustředění, ještě jsem dlouho seděla v autě, nestihla jsem se najíst a tak a přijela jsem domů a měli jsme jít do kina s Markem a Marek. No a co kdybychom pak šli ještě před tím, že půjdem dřív a tohle a já v tu chvíli říkám, prosím tě, já to teďka nezvládnu řešit, já se musím nejdřív najíst a pak jsem ti schopná odpovědět.
4: Proč by se Česká republika nemohla stát organizátorem olympijských her, zimních nebo letních, to je asi jedno. Druhá otázka je zase ta biznisová, jak dalece je na to připravená ta ekonomika, jak dalece jsme schopní vlastně toho potenciálu využít, nejenom proto, aby ta olympiáda nebyla megastrátová, ale zároveň, aby to přineslo nám všem v České republice nějaký benefit.
1: Sportovní rádio a sportovní hvězdy, to k sobě patří.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Akční modely Škoda Dynamic nyní pořídíte se zvýhodněním až 153 000 korun. Nyní navíc s předplaceným servisem Standard a prodlouženou zárukou na 5 let nebo do 60 000 km v ceně vozu. Vyberte si z nabídky modelů Fabia, Scala, Karoq, Kamiq, Octavia a Octavia Kombi. Akční modely Škoda Dynamic. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
6: Radiožurnál je s vámi v 18 hodin. V době, kdy začínají hlavní zprávy.
7: Katolická církev blahořečila Jana Bulu a Václava Drbolu. Tým knihovny Václava Havla navrhuje stažení výpovědí a nabízí Dagmar Havlové další spolupráci. Ženskou dvouhru na tenisovém Roland Garros ovládla Ruska Andrejevová a slaví svůj premiérový grandslamový titul. Kolony se tvoří na pražském okruhu v zúžení mezi tunely. A počasí zítra bude polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami anebo bouřkami. Teploty většinou do 26 stupňů. Posloucháte sobotní hlavní zprávy s Vojtěchem Tomáškem.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
7: Česko má ode dneška první blahoslavené mučedníky moderních dějin. Katolická církev odpoledne na slavnostní mši na brněnském výstavišti dokončila blahořečení Jana Buly a Václava Drboly. Dvou kněží, které mučili, neprávem odsoudili a nakonec zavraždili komunisté.
8: Aby ctihodní služebníci boží Václav Drbola a Jan Bula byli od nynějška nazýváni blahoslavenými.
9: Papežský legát Michael Černý při proslovu zmínil, že mučedníci byli vyzkoušeni jako zlato v ohni. Na slavnost přijeli taky Lenka Klicmanová s dcerou Maruškou ze Sušan u Chomutova.
10: Nám se líbila určitě jednota křesťanů. Je to hrozně pěkný vidět tolik lidí, kteří prostě přijeli z jednoho důvodu.
11: A líbilo se mi, jak tam zpívá SBMK.
9: Na brněnské výstaviště přišlo 13 200 věřících. Aneška Hlávková, Radiožurnál.
7: Odcházející tým knihovny Václava Havla nabízí stažení výpovědí a pokračování v práci. Vyplývá to z dopisu, který má Radiožurnál k dispozici. Tým ho odeslal bývalé první dámě a spoluzakladatelce knihovny Dagmar Havlové, potom co ve čtvrtek oznámila, že od projektu odstupuje.
12: Bohužel i já odstupuji od naší dohody. Každý projekt má přinášet především radost, a to i těm, kteří jsou za něj jakkoliv odpovědní.
13: Vysvětlila Havlová svůj odchod z projektu s tím, že nemá sílu ani zdraví v něm pokračovat. Tým bývalé první dámě v dopise navrhuje, že dokončí připravované akce a na podzim zvolí nové vedení. Podmínkou týmu je taky konec působení současného ředitele Tomáše Sedláčka a jediného zbývajícího člena správní rady Davida Duška. I Dušek ale chce přes léto připravit restrukturalizaci knihovny.
14: Podařili se nám uskutečnit v nejbližších dnech ty kroky, které povedou k jakési stabilizaci statutárních orgánů.
13: Kvůli sporům o způsob vedení instituce odešli z projektu v posledních týdnech i klíčoví investoři. Lucie Špetová, Radiožurnál.
7: Symfonický orchestr Českého rozhlasu slaví v pražských Rýgrových sadech 100 let od svého vzniku. Součástí oslav je celodenní hudební program pro děti i dospělé. A na místě je taky naše reportérka Tereza Cedidlová.
15: Na pódiu v dolní části Riegerových sadů právě vystupuje skupina Clarinet Factory. Trávník před pódiem už od 15 hodin, kdy tady dnešní oslavný program začal, zaplnili stovky lidí. Mnozí si přinesli piknikové deky nebo skládací židličky a mezi návštěvníky je taky hodně rodin s dětmi. Ty si před chvílí zatleskali a zahráli na nejrůznější nástroje při projektu Vlnohraní. Ten odpolední program patřil a ještě patří komornějším kapelám a uskupením, v kterých ale ve všech vystupují členové Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Samotný orchestr pak zahraje od 20 hodin. Pod čirým nebem zazní skladby Smetany, Dvořáka nebo Beethovena. Z Prahy Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
7: Ve věku 88 let zemřel rozhlasový sportovní novinář a publicista Karel Tejkal. Radiožurnálu to potvrdila jeho rodina. V Československém rozhlase působil od 50. let minulého století, nejdřív jako sportovní redaktor. V roce 1968 komentoval politické dění během Pražského jara a po okupaci vojsky Varšavské smlouvy musel z rozhlasu odejít. Dlouholetý moderátor Radiožurnálu Jan Pokorný vzpomíná na to, že i přesto Karel Tejkal ve spolupráci s Československým rozhlasem pokračoval.
16: On psal třeba každý týden fejetony pro vysílání Dobrého jitra z Prahy, ale ty nemohl číst. A také načítal herec Josef Dvořák. Byl to rozhlasák každým coulem a měl obrovskou autoritu a právem brzy vstoupil do rozhlasové síně slávy.
7: Po sametové revoluci se Karel Tejkal vrátil, dál se věnoval sportu, šéfoval pořadu Dobré jitro a podílel se na tvorbě rozhlasových seriálů. V roce 2008 získal novinářskou cenu Ferdinanda Peroutky.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
7: 12 hodin zbývá do začátku parlamentních voleb v Arménii. Hlavním tématem kampaně byla ekonomická situace a další směřování země. Část stran prosazuje větší orientaci na Rusko, jiné zase zbližování se Západem.
17: Podle padesátníka Aveta se v těchto volbách rozhodne o budoucnosti Arménie. Narodil se v Sovětském svazu, zažil vznik nezávislosti i desítky let trvající konflikty s Azerbajdžánem. Budoucnost podle něj není v poklonkování Moskvě, ale v přibližování se k Západu. To má v plánu vládní strana Občanská smlouva současného premiéra Nikoli Pašinjana. Její popularita se dnes pohybuje kolem 47%. Volbám předcházela dezinformační kampaň i výhrůžky ze strany Ruska. Z Jerevanu Jaromír Marek, Radiožurnál.
7: Soukromí dárci věnovali miliony na taneční sál, který chce americký prezident Donald Trump postavit místo východního křídla Bílého domu. Kontrolní organizace ale zjistila, že ty samé firmy pak od státu dostaly zakázky za mnohem vyšší částky. Bílý dům podezření z korupce popírá.
18: Americký prezident odmítá zveřejnit úplný seznam firem, které se na financování jeho tanečního sálu podílejí. Kontrolní organizace Public Citizen zmapovala 27 veřejně známých dárců. 14 z nich dostalo od státu nové zakázky za v přepočtu bilion korun. Největší díl připadl zbrojnímu gigantu Lockheed Martin. Na seznamu jsou také Amazon, Google, Microsoft nebo Caterpillar. Více než polovina z těchto firem zároveň čelí nebo čelila federálním vyšetřováním, která byla za Trumpovy vlády zmírněna nebo úplně zastavena. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
7: Francie si připomněla 82 let od vylodění spojenců v Normandii. Památku padlých vojáků uctil na hřbitově i americký ministr obrany Pete Hexet. Poblíž pláže Omaha vyzval Evropany ke zbrojení a větší spolupráci se Spojenými státy.
19: Jedny z nejkrvavějších bojů se odehrály na pláži Omaha, 8 kilometrů dlouhá písčitá pláž. Památku padlých vojáků si tady připomínají lidé ve vojenských uniformách.
20: Říká se jí krvavá Omaha. Zemřeli tady tisícovky lidí. Vylodění v těchto místech bylo špatně připravené.
19: Denis Le Prieur má na sobě vojenskou uniformu, stará se o muzeum historických vozů. V obojživelném stroji DAC vozí zájemce na pláži Omaha, kam přijeli i jeepy s českou poznávací značkou.
21: V mým džipu seděl skutečný veterán 102 let, takže jsem si to velice vážil. Říkal, že takový stejný měl a že 3 roky v něm žil.
19: Popsal Českému rozhlasu v uniformě oblečený Petr Daníček. Z pláže Omaha v Normandii Martin Balucha, Radiožurnál.
0: Sport.
22: Ruská tenistka Mira Andrejevová získala svůj premiérový Grand Slam v kariéře. 114. hráčku světového žebříčku Maju Chvaliňskou z Polska porazila ve finále Roland Garros 6-3 a 6-2. Češky Jana Kovačková a Kateřina Zajíčková pak ovládly v Paříži 4 hru juniorek. Kanoistka Martina Sadková získala stříbro na světovém poháru vodních slalomářek v Praze. V Troji nestačila jen na Australanku Foxovou a v cíli pak medaili oslavila se svou sestrou a bývalou bývalou reprezentační kolegyní Gabrielou, která letos ve 24 letech ukončila kariéru. Pokračuje Martina Sadková.
2: Bylo to krásný, protože ona hnedka doběhla do cíle a brečela, takže teďka to zase vidím z té druhé strany, když jsem ji třeba pozbuzovala já a nebyla jsem v tom finále, nebo tady vyhrála mistrovství Evropy. Bylo to strašně hezký a vlastně za mnou přišlo tolik lidí, že jsem to ani nečekala, to je prostě strašně krásný a to, že tady rodina, ségra, jsem ráda, že mě podporuje, i když už není na té vodě.
22: Mezi muži triumfoval v troji Francouz Žestán, nejlepším Čechem byl šestý Václav Chaloupka.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D1 u Rousínova, nehoda na pražském okruhu u Lochkova. Na D1 z Brna na Vyškov za sjezdem na Slavkov na kilometru 215,5 je zabraný stoupací pruh, stojí tam porouchané auto označené světelnou šipkou. Na pražském okruhu ve směru z letiště na D1 přímo u sjezdu na Lochkov na 15. kilometru je po kolizi dvou kamionů blokovaný pravý pruh. V levém vzniká kratší fronta, pak dál na Radotínském mostě už se v omezení kolona rozjela. Na okruhu opačně z D1 na letiště se ještě na mostě kratší fronta na 5 minut tvoří, je tam zúžení kvůli údržbě v tunelech. A na silnici 27 z Klatov na Železnou Rudu pozor na nehodu v zatáčkách za Javornou, brzdí se tam v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: V noci se ochladí na 14 až 9 stupňů, obloha bude polojasná až oblačná, přechodně i zatažená, místy s přeháňkami a ojediněle i bouřkami. V kránu se pak můžou vytvořit mlhy. Zítra bude polojasno až oblačno, na severovýchodě místy, jinde jen ojediněle s přeháňkami a bouřkami. Později odpoledne začnou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 28 a na horách většinou kolem 17. To byly hlavní zprávy.
23: Dobré sobotní a už můžeme říci tak trochu pozdní odpoledne. Ve zprávách jste slyšeli základní informaci, tedy že tenistky Jana Kovačková a Kateřina Zajíčková vyhráli čtyřhru juniorek na Roland Garros. Ve finále totiž porazili Američanky Newmanovou a Hazeletovou 6-1 a 6-4. Kovačková, která oslaví příští týden 16, má už třetí grandslamovou trofej. Loni totiž hrála na pařížské Antuce o titul, ale po boku starší sestry Aleny ještě neuspěla. Šestý talentované sestry následně nahradili na US Open a také Australian Open. Pro Zajíčkovou je to její první grandslamové vítězství. No a dvouhru juniorek na pařížské Antuce vyhrála přemožitelka a klubová spoluhráčka Jany Kovačkové Alisa Oktyabryová. Ruské rodačce je 17 let, hraje tedy za pražskou Spartu. Ona už od malinka, od svých dvou let žije právě tady u nás v České republice a podle informací z klubu se v nejbližších dnech stane oficiálně českou občankou. No a co se stane, když budete vy i nadále poslouchat jediné čistě sportovní rádio v Česku? Třeba už za chvíli nabídneme skupinu Lightning Seeds. Příjemný poslech.
3: Radiožurnál Sport
1: a Filip Šedivý.

0: Je sobota 6. června a to znamená, že už za 5 dnů začne v Severní Americe světový fotbalový šampionát. Argentinci budou obhajovat mistrovský titul a dobrá zpráva pro jejich fanoušky. Zdravotní stav hvězdného fotbalového útočníka Lionela Messiho, který měl od května potíže se zadním stehenním svalem, se před šampionátem lepší. Trenér argentinské reprezentace Lionel Scaloni uvedl, že by si kapitán týmu mohl zahrát minimálně v jednom ze dvou přípravných utkání aktuálních světových šampionů před vstupem do turnaje. Krátce před šampionátem ovšem přišli Argentinci o obránce Leonarda Balerdiho. 27letý fotbalista si poranil v přípravě lýtko. Ještě doplním, že Argentinci vstoupí do turnaje 16. června proti Alžírsku a potom je ve skupině čekají Rakousko a Jordánsko.
1: Radiožurnál Sport.
2: Sport ze všech úhlů.
0: Po 20 letech, jak určitě dobře víte, se světový fotbalový šampionát bude také týkat české reprezentace. Ta už je v dějišti světového šampionátu a přestěhovala se z New Jersey do Dallasu. V americkém městě na severu státu Texas má národní tým hotel, odkud bude cestovat k utkáním mistrovství světa. Trénovat bude na nově postaveném stadionu v nedalekém Mansfieldu.
3: Stadion stál přes 1,25 miliardy korun a byť je provozu schopný, dokončený pořád není. Týden před zahájením mistrovství světa byste na fotbalovém stadionu nečekali, že uslyšíte ostrý bzukot vrtačky a rytmické údery kladiva. Stadion se staví podle požadavků a kritérií Mezinárodní federace fotbalových asociací FIFA. Po světovém šampionátu na něm město plánuje pořádat lakrosová a kriketová utkání. Přitom stavba je laděná tak, aby byla co nejfotbalovější, popisuje generální manažer stadionu Scott Norton.
4: Stadion je útulný, kontakt fanoušků s hráči je až intimní. Ti v prvních řadách tribun budou velmi blízko trávníku a ten je přírodní. Taková byla podmínka od pořadatelů mistrovství světa, mít na stadionu přírodní trávu. Těším se, až se tady budou konat akce. Vejde se sem 7000 lidí, takže atmosféra bude fenomenální.
3: Protože kromě sportovních se na stadionu ve městě Mansfield budou konat i umělecké akce. A na přelomu listopadu a prosince bude hostit fotbalové mistrovství Severní, Střední Ameriky a Karibiku žen. Ale hlavně bude stadion domovem rezervy fotbalového klubu Dallas, který hraje nejvyšší americkou soutěž.
5: Number one goal is safety. You want the safest, most aesthetically pleasing pitch possible.
3: Bezpečnost sportovců je na prvním místě, to říká Tony Crawford, který za stavební práce zodpovídá. A přeje si, aby dopoledne úvodní trénink české reprezentace proběhl bez problémů. Z amerického Mansfieldu nedaleko Dallasu, Mikuláš Jáša, Radiožurnál.
0: No a čeští fotbalisté tedy teď už mají před sebou vidinu vstupu do světového šampionátu. Úvodní zápas proti týmu Jižní Koreje je v Guadalajáře, tedy na mexické půdě, bude čekat v pátek nad ránem našeho času. A vy ten duel samozřejmě jako všechny ostatní v podání týmu trenéra Miroslava Koupka na Radiožurnál Spolu Sport uslyšíte v přímém přenosu. A chystáme toho pochopitelně mnohem víc. Na místě už jsou naši reportéři tady odsud z Prahy s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem a dalšími bývalými skvělými fotbalisty a experty chystáme takové také několik speciálů ještě předtím, než světový šampionát vypukne.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: 18 hodin 22 minut posloucháte Radiožurnál Sport. No a teď se vypravíme na sport, který zase až tak často v našem vysílání nemá své místo, ale dnes je dobrý důvod pozemní hokej sledovat. A vám ho přibližovat, protože vrcholí domácí extraliga, jak žen, tak mužů. A protože něžnější pohlaví má přednost, tak v Hradci Králové se nejprve o domácí pozemkářský titul utkávají hráčky Pražské Slávie a týmu HC Praha. A je u toho náš reportér Vladislav Janouškovec. Vláďo, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne z Hradce Králové, tady se nám mění skóre, no a vypadá to, že favoritky potvrzují už tu svoji roli, se kterou přijeli do Hradce Králové. Když říkám favoritky, myslím pozemní hokejistky Pražské Slávie. Ti 3 minuty před koncem druhé čtvrtiny navyšují své vedení nad týmem HC Praha, aktuálně tedy 3-1, byť to dlouho vypadalo, že slávistky jsou zaskočené tím skvělým úvodem soupeřek už na začátku utkání ve třetí minutě. To byla Nela Tlamsová, která se v tom střeleckém kruhu dostala k dorážce, no a dostala Pragu do vedení a byť slávistky dokázaly blesku rychle odpovědět, to bylo zásluhou kapitánky Nikol Babické, která se prosadila už v 5. minutě, tak po zbytek toho prvního poločasu se slávistky, byť byly aktivnější, víceméně trápily, nedokázaly proměnit 5 či 6 trestných rohů. I s troškou štěstí to Praga dotáhla teda do poločasu ten remízový stav 1-1, ale po změně stran už přece jenom se projevuje ta kvalita obhájkyň titulu. Slávia dokázala vlastně, když to vezmeme za posledních 10 let, vyhrát titul po každé s výjimkou jediného finále, které patřilo Rakovníku, ale jinak slávistky skutečně dominují českému pozemnímu hokeji. Praga na začátku druhé čtvrtiny, tedy na začátku třetí čtvrtiny, abych byl přesný, nedokázala proměnit trestný roh, no ale potom už slávistky se vrhli do útoku, no a ten rozdílový gol zatím vstřelila Ellen Merksbauerová a to bylo nějaké 10. minutě, tedy druhého poločasu. Teď je ale pozor, zranění jedné z hokejistek, ne, možná to jsou jenom křeče, vypadá to jenom na křeče jedné z hráček Pragy. Zatím tedy v závěru té třetí čtvrtiny Praga prohrává tady v Hradci Králové s Pražskou Slávií 1-3.
0: Říká Vladislav Janouškovec, za kterým se na finále extraligy v pozemním hokeji žena, poté i mužů budeme samozřejmě do Hradce Králové pochopitelně vydávat.
2: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.
0: A teď zpráva o hokeji ledním. Andrej Vasilevský z Tampy získal podruhé v kariéře Vezinovu trofej pro nejlepšího brankáře sezóny NHL. 31-letý ruský golman, který byl ve finálové nominaci už po 6., navázal na své vítězství z roku 2019. Vasilevský v tomto ročníku kraloval golmanům s 39 výhrami. V hlasování generálních manažerů za sebou nechal druhého Iliu Sorokina z New Yorku Islanders. No a třetí byl Jeremy Swayman z Bostonu. Z českých brankářů se v konečném pořadí nejvýše umístil Daniel Vladař z Filadelfie, který mezi 9 golmany, kteří dostali hlasy od generálních manažerů 32 týmů NHL, nakonec obsadil 6. příčku. Je 18 hodin a 26 minut, příjemný poslech Radiožurnálu Sport.

0: Je 18 hodin, skoro 30 minut, no a v Brně se aktuálně hraje rozhodující zápas série o třetí místo v Národní basketbalové lize. Proti domácím, tedy brněnským basketbalistům, stojí Opava. Série je vyrovnaná 1-1 na zápasy a protože se hraje na dvě vítězství, tak je jasné, že kdo vyhraje tenhle duel, který je aktuálně ve čtvrté minutě druhé čtvrtiny, tak se bude radovat ze zisku bronzových medailí. V tuhle chvíli to trochu víc vypadá na Brno, které doma vede nad Opavou 36-32. Ale jak víme, v basketbalu se to skóre může velmi rychle změnit, také se mění. A kolikrát ani třeba 15 nebo dokonce 20 bodový náskok ještě nemusí znamenat, že tým, který ono vedení drží, tak se nakonec bude radovat. Každopádně zatím čtvrtá minuta druhé čtvrtiny, rozhodující zápas série o třetí místo v Národní basketbalové lize a Brno Opava 36-32. Jenom pro úplnost, zítra bude pokračovat finále NBL. Pardubice budou od 19 hodin hostit Nymburk, samozřejmě i s reportérem radiožurnálu Sport na místě. Zatím to vypadá, že jsou na dobré cestě obhájit mistrovský titul nymburští basketbalisté, kteří zvládli oba dva úvodní domácí zápasy a vedou tak v sérii hrané na 4 vítězství 2-0 na utkání.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

Možná moc dobře víte, kde je kvalifikace ještě důležitější než jinde, pokud je o závody světového šampionátu Formule 1. Ano, Monte Carlo. Na městské trati s úzkými uličkami je minimum možností k předjíždění a získat pole position znamená v Monte Carlo opravdu větší výhodu než jinde. No a tentokrát ji získal lídr mistrovství světa Formule 1 Kimi Antonelli z Mercedesu. Tenhle 19-letý pilot totiž vyhrál kvalifikaci na velkou cenu Monaka a bude mít jedinečnou možnost vybojovat v mistrovství světa páté vítězství za sebou. V první řadě bude s italským talentem, tedy Antonellim, stát Max Verstappen z Red Bullu a až druhou řadu obsadí favorizovaní jezdci Ferrari. Třetí totiž skončil Lewis Hamilton a čtvrtý domácí pilot Charles Leclerc. Obhájce prvenství Lando Norris z McLarenu zajel až osmý čas. 19-letý Antonelli tedy vyrazí z prvního místa do velké ceny v Monte Carlu, která zítra odstartuje v 15 hodin. Teď máme 18 hodin a 36 minut, sobota 6. června a za chvíli, hned jak dohraje a dospívá Aneta Langerová, si dáme všechny další důležité události a výsledky.

0: Ruská tenistka Mira Andrejevová vyhrála Roland Garros. 19-letá dívka ovládla Grand Slam poprvé v kariéře. Ve finále porazila polskou kvalifikantku Maju Chvalinskou 6-3 a 6-2. Další zprávy z pařížské Antuky přidá na úvod dnešního třetího velkého sportovního přehledu Tadeáš Skalický. Tadeáši, vítej.
1: Hezký den. Finále mužské čtyřhry ovládla v Paříži španělsko-argentinská dvojice Granollers Zeballos, Češky Jana Kovačková a Kateřina Zajíčková pak ovládly ženskou čtyřhru juniorek.
0: Kanoistka Martina Sadková vybojovala v Troji v závodu světového poháru vodních slalomářů stříbrnou medaili. V pražském kanále nestačila jen na Australanku Foxovou. V cíli bezprostředně po dojezdu Martina Sadková neslavila. Proč, vysvětlila radiožurnálu Sport.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
0: No a v tuhle chvíli si tedy konečně můžeme pustit Martinu Sadkovou, která nám vysvětlí, proč neslavila druhé místo v cíli pražského závodu světového poháru.
4: Já jsem šťastná byla, ale já jsem z té tabule nemohla rychle vyčíst, jestli mám dotek nebo jsem druhá, takže já jsem prostě v tom zmatku nevěděla vůbec co, ale pak jsem se podívala na lidi, všichni tleskali, takže jsem pochopila, že jsem druhá. Od té doby se směju, jsem úplně nadšená, úplně se třesu štěstím.
0: Tereza Kneblová skončila mezi kanoistkami 7. a Tereza Michalová 9.
1: Mezi muži vyhrál závod francouzský obhájce prvenství a úřadující olympijský vítěz Žestán. Nejlepším Čechem byl Václav Chaloupka, který mluvil o trati, která je na pražském kanále postavená tak, že domácí reprezentanti nemají oproti svým soupeřům výhodu.
5: Takhle jak to je postavený, tak to jsme tady fakt jako nepamatuju si, že bychom to tady někdy jako trénovali. Když by trenér postavil takovouhle trať jako kdyby v tréninku, tak si budeme říkat, ježiš, co to zase postavil, to tady nikdy stát nebude. Jo, a teď to tady stojí, to znamená, na tom je ten spod náš krásný, že my můžeme k tomu kanálu, kde jezdíme denně, přijít a vlastně na tom budeme jako podobně jako ti kluci, co sem přijedou a trénou tady týden.
1: Lukáš Rohan byl v Troji 7. a Lukáš Kratochvíl 10.
0: Pozemní hokejistky pražské Slávie a týmu HC Praga hrají finále extraligy. V Hradci Králové je u toho Vladislav Janouškovec.
6: Pozemní hokejistky Slávie obhájí mistrovský titul, do konce utkání totiž zbývá 80

0: sekund, no a slávistky vedou nad Pragou 4-1. Praga sice v úvodu zaskočila favorita, když se trefila Nela Tlamsová, ale obhájkyně titulu záhy srovnali po akci Nikol Babické, no a ve třetí čtvrtině právě slávistická kapitánka Babická přidala další dvě branky, tu zatím rozdílovou navíc přidala Merksbauerová, takže zatím 4-1 pro Slávii. Z Hradce Králové Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
1: Motocyklový jezdec Filip Salač byl v Maďarsku v kvalifikaci na závod mistrovství světa třídy Moto 2 stejně jako minulý týden v Itálii druhý. Čech skončil za Španělem Guevarou o 24 tisícin sekundy.
2: Nejméně ve dvou pořadatelských městech fotbalového mistrovství světa hrozí stávka pracovníků na stadionu nebo v hotelích. Členové odborů v Seattlu a v Los Angeles si odhlasovali, že stávku mohou kdykoliv vyhlásit. Vadí jim pracovní podmínky nebo hrozba zatýkání během šampionátu.
3: V Seattlu jsou ve stávkové pohotovosti zaměstnanci hotelů nespokojení s výší svých odměn během turnaje, při kterém se očekávají zvýšené příjmy jejich zaměstnavatelů. Mluvčí sítě Hilton deníku Seattle Times řekla, že firma s odboráři vyjednává. V Los Angeles protestují kuchaři či pokladní z tamního stadionu. Mimo jiné varují, že kvůli obavám o bezpečnost stávku zahájí, jakmile se u stadionu objeví agenti imigračního úřadu ICE. Okresní šerif Robert Luna tvrdí, že federální úřady během šampionátu zátahy na pracovníky neplánují. V Los Angeles i Seattle bude hrát i domácí americká reprezentace. Ze Spojených států Jan Kaliba, Radiožurnál.
1: Ve věku 88 let zemřel rozhlasový sportovní novinář a publicista Karel Tejkal. Radiožurnálu to potvrdila jeho rodina. V československém rozhlase působil od 50. let minulého století, nejdřív jako sportovní redaktor. V roce 1968 komentoval politické dění během pražského jara a po okupaci vojsky Varšavské smlouvy musel z rozhlasu odejít. Dlouholetý moderátor Radiožurnálu Jan Pokorný vzpomíná na to, že i přesto Karel Tejkal ve spolupráci s československým rozhlasem pokračoval.
4: On psal třeba každý týden fejetony pro vysílání Dobrého jitra z Prahy, ale ty nemohl číst. A také načítal herec Josef Dvořák. Byl to rozhlasák každým coulem a měl obrovskou autoritu a právem brzy vstoupil do rozhlasové síně slávy.
1: Po sametové revoluci se Karel Tejkal vrátil, dál se věnoval sportu, šéfoval pořadu Dobré jitro a podílel se na tvorbě rozhlasových seriálů. V roce 2008 získal novinářskou cenu Ferdinanda Peroutky.
2: No a rozhovor s Karlem Tejkalem starším a také Karlem Tejkalem mladším, který se také ve své profesní kariéře zastavil v českém rozhlase, vám nabídneme na Radiožurnálu Sport po 21. hodině. Teď to byl velký sportovní přehled v podání Tadeáše Skalického. Díky za to.
1: Naslyšenou.
5: Radiožurnál Sport.
6: Všechny výsledky na jednom místě.
2: No a aby tohle platilo, tedy všechny výsledky na jednom místě, tak se vracíme do Hradce Králové, odkud by nám Vladislav Janouškovec už tedy mohl potvrdit to, že pozemní hokejistky pražské Slávie vybojovali domácí extraligový titul. Vláďo.
0: Ano, hokejistky poražené Pragy i vítězné Slávie si teď podávají ruce. Utkání skončilo vítězstvím slávistek 4-1. Ty tak obhájili díky hetriku kapitánky Nikol Babické mistrovský titul. Za půl hodiny přibližně začne finále mužů. Litice vyzvou obhájci titulu také pražskou Slávii. Z Hradce Králové Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
2: A samozřejmě ani u mužského finále extraligy v pozemním hokeji nebudeme na Radiožurnálu Sport chybět. 18 hodin 46 minut, teď skupina Police. Příjemný poslech.

0: Brněnští basketbalisté mají nakročeno k bronzovým medailím v nejvyšší domácí soutěži, protože v rozhodujícím třetím utkání série o třetí místo v playoff NBL brněnští ve druhé čtvrtině získali opravdu velmi zajímavý náskok, teď poslední minuta, dá se říci tedy prvního poločasu, klidně také nebo druhé čtvrtiny, jak chcete, a Brno vyhrává nad Opavou 52-41. Tohle utkání se hraje za vyrovnaného stavu 1-1 na utkání, takže kdo vyhraje, ten se bude radovat z domácího ligového bronzu. No a kdo se bude radovat z mistrovského titulu? Zatím to vypadá na basketbalisty Nymburka. Ti se teď stejně jako jejich pardubický soupeř připravuje na třetí utkání finále Národní basketbalové ligy. Bude se hrát zítra od 19 hodin na východě Čech. Nymburk tam přijede s vedením 2-0 na zápasy. Pardubice může mrzet hlavně závěr druhého souboje, ve kterém měli vítězství na dosah. O tom všem mluvil s trenérem pardubických basketbalistů Janem Šotnarem reportér Ota Gutwirt.
1: Pár dnů volna, přišlo to vhod po těch dvou zápasech v Nymburku třeba na to trošku si odpočinout aspoň v hlavě?
2: No, určitě spíš v hlavě, nebo takhle. Ty fyzické síly taky ubývají. Přece jenom jsme zahráli už před Nymburkem dvě relativně těžké série, jak s Pískem, tak hlavně s Brnem. A ty fyzické síly ubývají, samozřejmě se kupí nějaký drobný zranění, ale pro nás potom zápase číslo 2 bylo důležité odpočinout si hlavně mentálně, protože ta porážka v tom druhém utkání si myslím, že byla těžká.
1: Hodně jste to rozebírali, hlavně teda asi ten úplný závěr, že jo, tu poslední minutu.
2: Tak většinou zápasy nerozhodují poslední úseky, ale celý ten 40 minut, ale tady v tom zápase, tam to bylo tak jako fatální, že jsme se o tom samozřejmě pobavit museli. Když už dostaneme takovýhle tým jako Nymburk pod tlak, můžu říct, že máme, řeknu lidově, na lopatě a pak se vlastně porazíme sami tím, že třikrát nevystřelíme na koš, tak jsme si samozřejmě to snažili rozebrat, ale to se prostě situace, kterýma se učíme, pač po tom zápase nás to mrzelo, nebo možná spíš slušně řečeno hodně štvalo, tak musíme jít prostě dál a spíš to brát jako lekci do dalších zápasů.
1: Ono člověk se to ale jinde nenaučí. Zase na druhou stranu Nymburk měl spoustu možností se tohle učit, ať už to bylo české finále nebo Liga mistrů. Vy jste tak nějak, když to řeknu v uvozovkách, tak na začátku s učením takových složitých situací.
2: Já myslím, že se to řekl naprosto přesně. Tam ty kluci, ať už je to Ondra Sehnal nebo Jarda Bohačík, to jsou kluci, kteří tady ty střely, tady ty rozhodnutí mají na pasouře už v těch nejtěžších utkáních, ať už nároďáku, ať už ve finále České ligy a hlavně v Lize mistrů. Jo. A pro nás, pro všechny, já jsem říkal, je ta zkušenost finálová nová a hlavně ten kontakt s tím high level Nymburkem. Jo. My s ním v sezóně odehráme pár zápasů, ale pořád Nymburk hraje mezi pohárama, na Českou ligu se to nesoustředí. Teď je vidět, že proti nám hraje na 100% a pro nás je to úplně jiný typ basketbalu, než jsme třeba zažili v těch prvních sériích nebo vůbec v České lize v základní části.
1: Zmiňoval to třeba i Ondřej Sehnal, že prostě to finále je mnohem těžší, než bylo loni, že prostě musí hrát naplno, nic jiného jim nezbývá.
2: Jo, tady to beru jako obrovskou devízu. Velký pozitivní ohlas od hráčů Nymburka po tom zápase, že na nich je vidět, že to první museli do toho dát všechno. Byli fakt unavený a jak jsem říkal, vždycky je pěkný, když vidíte, že Nymburk se proti vám tak jako bouřlivě raduje, jako to bylo po tom zápase. Číslo, když jsem jako Orena Amila, trenéra Tomácík, neviděl jako v žádném českém zápase se radovat takhle po tom vítězství. Je vidět, že oni sami vědí, že si to s náma museli prostě vydřít. Samozřejmě na druhou stranu na to stejně neptám. My chceme určitě skončit tu sérii 4-0. My chceme určitě některý zápas vyhrát, jak jsem říkal. Pořád si myslím, že máme šanci na to hlavně v tom domácím prostředí minimálně nový vítězství získat.
1: Dá se teď něco takticky ještě nacvičit, nebo už ty týmy se tak znají a už o sobě tak vědí, že už se toho moc nevymyslí?
2: Se tom bavíme s trenérama. Já si myslím, že my se můžeme každý zápas zlepšovat o něco víc než Nymburk, protože pro nás jsou ty zkušenosti a zápasy v takovémhle tempu nový. Nymburk je na to zvyklý, takže si myslím, že Nymburk už se tolik zlepšit nemůže, zatímco my jo. Spíš jde o to, jak nás pustí fyzické síly, jak nás pustí zdraví, protože opravdu z té série z Brna jsme si převedli nějaký šrámy a ty se samozřejmě prohlubujou v takhle náročném fyzických zápasech se prohlubujou ještě víc.
3: Říká před třetím finálovým zápasem hlavní trenér Pardubic Jan Šotnar. Ota Gutwirt, Radiožurnál.
0: No a k řečenému se určitě sluší doplnit, že zítřejší třetí finále Národní basketbalové ligy mezi Pardubicemi a Nymburkem začne v 19 hodin a na Radiožurnálu Sport o něm samozřejmě uslyšíte. Příjemný poslech.

0: Radiožurnál Sport je tu pro vás už 5 let.
1: Byli jste s námi u největších úspěchů českého sportu.
2: Česká hokejová reprezentace slaví titul mistrů světa.
3: Markéta Vondroušová vyhrála Wimbledon.
4: Teď tady klečí na centrálním dvorci Wimbledonu. Ohromně dojemná chvíle.
5: Rychlý na dostřefě a teď velká chyba Japonců a je z toho první český bod.
6: Rozhodující penalta, Sadílek se rozbíhá, jeho levačka, pál je gol! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa.
0: 5 let posloucháte přímé přenosy z nejvýznamnějších zápasů nebo závodů z celého světa.
1: Slyšeli jste u nás nejlepší české sportovce.
7: To je neskutečný, jsem moc rád, dlouho jsme na to čekali, celá země, nemohlo to přijít v lepší čas.
8: Je to skvělý, vlastně jako tím, že jsem měla tu rok pauzu, minulou sezonu jsem vůbec nejezdila, tak jako je to fakt prostě nejlepší, jak to mohlo být.
9: Asi jsem ještě nedal důležitější gol.
10: Je to nádherný pocit, já jsem za to strašně rád, jsem rád strašně za trenéra a že jsme to vlastně takhle společně všichni zvládli.
11: Je to neuvěřitelné. Já vím, že jsem si se brečila, ale prostě nevím, co k tomu říct. Prostě pořád mi to možná nedochází, ale je to fakt skvělý.
0: Už 5 let můžete poslouchat rozhovory nebo pořady našich moderátorských osobností.
1: Každý všední den dopoledne po 10. hodině.
12: Já i posluchači máme tu čest pozdravit ve studiu Antonína Panenku, snad ani netřeba fotbalovou legendu více představovat.
13: Ve čtvrtek vám servírujeme tradiční desítku z hostů. Tím hlavním je tu Pavel Horvát, toho vítám, dobrý den.
14: To bych neřekl, že jsem hlavní dneska, ale dobrý den.
15: 4-násobný mistr světa, olympijský vítěz a stálice v našem vysílání sedí ve studiu Radiožurnálu Sport, tak tě, Martine, ještě jednou vítám.
16: Dobré dopoledne všem.
17: Na závěr ještě jeden tvůj koníček, živý koníček, teda on to není koníček, ale je to koníček pes.
1: Už 5 let je s vámi jediná rozhlasová sportovní stanice v Česku.
0: Děkujeme, že posloucháte Sport. Radiožurnál Sport.
18: Radiožurnál 19 hodin. Jsou tu zprávy a Vojtěch Tomášek.
19: Symfonický orchestr Českého rozhlasu slaví 100 let. Na oslavy v Praze dorazily stovky lidí. Polsko nepřijme unijní pakt v plném rozsahu. Ruská tenistka Andrejová slaví titul na Roland Garros. Po nehodě se tvoří kolona na pražském okruhu ve směru na D1 u Lohkova. A zítra bude polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty většinou do 26 stupňů.
0: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
19: Celodenní oslavy stého výročí Symfonického orchestru Českého rozhlasu právě míří do finále. V pražských Riegrových sadech čekají stovky lidí na závěrečný večerní koncert. Na místě je taky naše reportérka Tereza Cedidlová.
20: Travnatý kopec v dolní části Riegrových sadů je kompletně zaplněný piknikovými dekami a kempingovými křesílky. Děti si hrají a tančí před pódiem. Lidé se zastavují i na chodnících a poslouchají multižánrovou hudbu, která zní z jeviště, kde už za chvíli vystoupí smyčcové kovorní uskupení Epoch Quartet. Ten zájem o dnešní program je opravdu velký. Další diváci stále přichází, i když si už nemají kam sednout. Ta hlavní část oslav přitom začne až ve 20 hodin, kdy na pódiu vystoupí samotný oslavenec, tedy Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Koncert bude živě vysílat také Český rozhlas Vltava a k vidění bude i na rozhlasovém YouTube kanále. Z Prahy Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
19: Okresní soud v Sokolově poslal do vazby ženu podezřelou z vraždy v Kinšperku nad Ohří. Kriminalisté případ řeší od středečního večera, kdy na zahradě jednoho z domů našli část lidského těla. Pokračuje policejní mluvčí Jakub Kopřiva.
21: 35-letá žena, která byla v pátek obviněna ze spáchání zvlášť závažného činu vraždy, byla dnes rozhodnutí soudu zata do vazby. Policisté ji následně eskortovali do věznice. V případě prokázání viny hrozí ženě trest odnětí svobody na 15 až 20 let nebo výjimečný trest.
19: Polsko nebude v plném rozsahu uplatňovat migrační a azylový pakt Evropské unie, aby neohrozilo svou národní bezpečnost. Agentuře PAP to řekl náměstek ministra vnitra Maciej Duščik. Unijní dohoda začne platit v pátek a Polsko si stejně jako Česko zajistilo výjimku z povinného principu solidarity. Nebude tak muset přijímat žadatele o azyl z jiných zemí. Polská vláda ale nechce zavádět ani jiné části migračního paktu, jako je třeba povinnost budovat přijímací centra anebo zdravotnická zařízení pro migranty. Ve věku 88 let zemřel rozhlasový sportovní novinář a publicista Karel Tejkal. Radiožurnálu to potvrdila jeho rodina. V Československém rozhlase působil od 50. let minulého století, nejdřív jako sportovní redaktor. V roce 1968 komentoval politické dění během pražského jara a po okupaci vojsky Varšavské smlouvy musel z rozhlasu odejít. Po sametové revoluci se Karel Tejkal vrátil, dál se věnoval sportu, šéfoval pořadu Dobré jitro a podílel se na tvorbě rozhlasových seriálů. V roce 2008 získal novinářskou cenu Ferdinanda Peroutky. Po zprávách na Radiožurnálu zařadíme jeden z posledních rozhovorů s Karlem Tejkalem. Do Bochova na Karlovarsku začnou po 30 letech znovu jezdit pravidelné vlaky. O víkendech a svátcích tam budou až do konce září zajíždět turistické spoje z Rakovníka. Na trati doteď jezdila nákladní doprava, říká mluvčí zprávy železnic David Kabele.
2: Ročně trať využila řádově stovka nákladních vlaků, převážně se dřevem. Trať proto procházela standardní údržbou, včetně pravidelných prohlídek a měření. Žádné opravy kvůli zavedení pravidelných spojů proto nebyly potřeba.
16: Sport. 19-letá ruská tenistka Mira Andrejevová slaví svůj premiérový grandslamový titul v kariéře. Ve finále Roland Garros porazila Polku Maju Chvaliňskou 2-0 na sety. O titul v mužské dvouhře si zítra v Paříži zahrají Ital Koboli a semifinálový přemožitel Jakuba Menšíka Němec Zverev. A kvalifikaci na velkou cenu Monaka Formule 1 ovládl lídr mistrovství světa Ital Kimi Antonelli z Mercedesu. Druhý dojel Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu a třetí Lewis Hamilton z Ferrari. Hlavní závod začne v Monte Carlu zítra v 15 hodin.
22: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
23: Překážka na D1 za Ostrovačicemi a nehoda na pražském okruhu u Lochkova. Na dálnici D1 z Brna na Prahu kus za Ostrovačicemi pozorně na kilometru 170,5 ve stoupacím pruhu stojí porouchané auto, už je před ním policejní hlídka. V Otrokovicích na průjezdu městem po staré silnici 55 komplikace na třídě Osvobození u Kauflandu. Autobus srazil chodce, záchranáři na místě. Policie hlásí zastavený provoz, vyhnout se dá buď objízdnou ulicí kolem čističky nebo po dálnici. Na pražském okruhu ve směru z letiště na D1 opatrně dojíždějte do kolony u sjezdu na Barandov na 16. kilometru. Po pojíždí se něco přes 5 minut k exitu 15 Lochkov. Těsně před ním je po srážce dvou kamionů provoz stažený do levého pruhu. V Praze v Bělohorské do centra čekejte kolonu pod Vypichem, zdržení kolem 5 minut před nehodou v křižovatce Patočkova Bělohorská u Kláštera. A z jihu Čech hlásíte první bouřky z Vimperska a Prachatická, třeba na silnici z Prachatic na Husinec a Vlachovo Březí. Silné srážky a je i špatně vidět, myslete na dostatečné svícení.
24: Přijímavý dešť, neberou to ani na dvojku stěrače, doporučuji řidičům rozsvítit.
23: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
22: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
19: V noci se ochladí na 14 až 9 stupňů, obloha bude polojasná až oblačná, přechodně i zatažená, místy s přeháňkami a ojediněle i bouřkami. Kránu se můžou tvořit mlhy. Zítra pak bude polojasno až oblačno, na severovýchodě místy, jinde jen ojediněle s přeháňkami a bouřkami. Později odpoledne začnou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty zítra 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 28 a na horách většinou kolem 17. To byly zprávy.
25: A ke zprávám dodáme ještě jednu aktuální sportovní. Čeští volejbalisté zvítězili ve svém druhém zápase na úvodním turnaji Evropské ligy. V maďarském Kecskemétu po výhře nad domácím výběrem porazili po obratu Norsko 3-1 na sety. Další zápase v rámci Evropské ligy se hrají svěřenci trenéra Jiřího Nováka v pátek proti Bosně a Hercegovině. A doufejme, že budou pokračovat dál na vítězné vlně. No a my budeme za chvíli pokračovat výpravou do pražské Troje, kde se konají závody světového poháru ve vodním slalomu a jedna žena tam kraluje každé disciplíně, do které zatím nastoupila. A právě ji, tedy Jessiku Foxovou, uslyšíte už za chvíli.
22: Radiožurnál Sport
1: a Filip Šedivý.

0: Nejen české hrdiny má světový pohár vodních slalomářů v pražské Troji. Emotivní comeback totiž zažívá nejlepší vodní slalomářka všech dob Jessica Foxová. 31letá Australanka kvůli operaci nádoru na ledvině přišla loni o domácí mistrovství světa. Teď je zpátky a na světovém poháru v pražské Troji Jessica Foxová ukazuje, že vyhrávat nezapomněla.
1: Nejdřív vyhrála mezi kajakářkami. A pak před burácejícími a přejícími fanoušky vládla i kanoistkám.
2: Být zpátky na stupních vítězů je fakt výjimečné. Víte, nevěděla jsem nejen to, jestli ještě budu mít někdy medaily, jestli ještě budu někdy vyhrávat, ale ani to, jestli vůbec budu někdy závodit. Bylo to opravdu náročných 9 měsíců, takže jsem na sebe hrdá, že se mi povedlo zvítězit.
3: Já si myslím, že je to návrat, za který jsme všichni rádi.
1: Říká stříbrná kanoistka Martina Sadková jen o 27 sekundy pomalejší než šestinásobná olympijská medailistka nebo desetinásobná mistryně světa v individuálních disciplínách.
3: A hrozně jí to přeju, protože myslím, že je to i pro ní motivace, že je zase zpátky. Já před ní skláním, mám před ní obrovskou pokoru, je to můj vzor a to, že mě porazila, je vlastně i čest.
2: Co je krásné na našem sportu, to je i naše přátelství. Můžeme být soupeři, ale zároveň kamarádi. Můžeme to přát druhému, i když nás porazí. Proto jsem se tak zamilovala do naší vodácké rodiny. Všichni mi říkají, jak jsou rádi, že mě vidí zpátky. To je krásné.
1: Fanoušci vás tu taky milují, cítíte to?
2: Jo, cítím se skoro jako domácí závodnice, opravdu tu lásku vnímám. Energii jako tady necítím nikde jinde, Praha je opravdu výjimečná. Vyhrát světový pohár je vždycky skvělé, ale vyhrát ho v Praze je nejlepší.
1: Jessice Foxové se to povedlo už 10krát v kariéře a tím se nemůže pochlubit ani žádný český vodní slalomář. Z pražské Troji Jan Suchan, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.
0: Pokud jste tedy dnes nebyli u dalšího vítězství Australanky Jessiky Foxové na světovém poháru v pražské Troji, tak klidně můžete zamířit ještě zítra na setkání nejlepších představitelů tohoto sportu naší planety, protože zítra se na kanálu v pražské Troji pojedou závody v kajak krosu, všechno začne po 9:30 dopoledne. No a na místě bude nejen náš reportér, ale také náš stříbrný Airstream, neboli mobilní vysílací studio, do kterého si během dne najdou cestu také zajímavého, které potom uslyšíte jednak na místě a jednak také tady u nás ve vysílání Radiožurnálu Sport. Je 19 hodin a 13 minut, se skupinou Oasis přejeme příjemný sobotní podvečer.

0: Fotbalisté Belgie před odletem na mistrovství světa doma v Bruselu rozdrtili Tunisko 5-0. V první půli se trefil Trossard, po změně stránce prosadili De Ketelaere, De Bruyne a střídající Luke Bakio a Raskin. Po druhé brance navíc hosté dohrávali bez vyloučeného Garbího. Rudí Ďáblové nenašli přemožitele už 13 utkání v řadě a Belgičané se tak ideálně naladili na svůj první zápas na světovém šampionátu proti jiné africké zemi Egyptu. Tunisané naopak vyhráli jediný z posledních 7 duelů a v úvodu šampionátu je čeká Švédsko.
1: Radiožurnál Sport.
2: Sport ze všech úhlů.
0: Ano, a teď světový fotbalový šampionát, který začne už za 5 dnů, zase z jiného pohledu. Víte, co kromě profese fotbalisty spojuje české reprezentanty Davida Douděru a Lukáše Červa? Nebudeme vás napínat, jsou to bratranci. Sourozence v národním týmu, který se teď v Dallasu chystá na start mistrovství světa, ale nenajdeme. Mezi 1248 fotbalisty, ale několik takových dvojicí je. A tak to teď probereme s Tadeášem Skalickým. Tadeáši, vítej.
3: Hezký podvečer. Pikantní na 8 sourozeneckých párech na mistrovství světa je, že polovina z nich nehraje za stejnou zemi. Tak třeba hvězda Paris Saint-Germain Désiré Doué reprezentuje Francii a jeho bratr Gela Doué pobřeží Slonoviny. Důvod je jednoduchý, otec obou sourozenců je právě z Africe. Země, matka z té evropské a oba tak měli na výběr díky dvojímu občanství.
0: Tři z těch 4 dvojic, Tadeáši, jsou právě na trase Evropa-Afrika, tak připomeň ty zbylé dvě, prosím.
3: Stejný příběh prožijí na mistrovství světa i Španěl Nico Williams a jeho starší bratr Iñaki, který se v roce 2022 rozhodl reprezentovat Ghanu. Williamsovi se oba narodili na jihu Evropy, ale otce i matku mají právě z Afriky. Třetí do party je pak bratrská dvojice Nizozemec Brian Broby a další hráč Ghany a starší bratr Derek Lukasen.
0: Čtvrtá dvojice sourozenců a zároveň fotbalových účastníků mistrovství světa v odlišném dresu je z anglicky mluvících zemí.
3: Ano, jde o dva rodilé Skoty, kteří mají matku z Austrálie. John Souter si vybral evropskou zemi, jeho bratr Harry bude na světovém šampionátu hrát za Austrálii. Bohužel žádná z těch zmíněných dvojic se nepotká ve skupině šampionátu ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku, ale případně až v play-off. Bratry, kteří si můžou ve Spojených státech zahrát společně za stejnou zemi, jsou pak Francouzi Hernandezovi, Kapverďané Duartovi, Nizozemci Timbrovi a Bakunovi z Curaçaa.
0: Tak to je opravdu zajímavý pohled na soupisky jednotlivých účastníků fotbalového mistrovství světa. No jejich poprvé rekordních 48, no tak se tam holt nějaké ty příbuzenské dvojice najdou. Tadeáši, díky.
3: Naslyšenou.
0: No a já jenom doplním, že světový fotbalový šampionát začne ve čtvrtek v 21 hodin našeho času zápasem Mexika s Jihoafrickou republikou. A čeští fotbalisté vstoupí do turnaje už o pár hodin později, kdy nastoupí ve 4 hodiny ráno našeho času proti Jižní Koreji. Potom se ještě svěřenci trenéra Koupka utkají s Jihoafrickou republikou a právě také s Mexikem. Všechny duely samozřejmě na radiožurnálu Sport uslyšíte v přímých přenosech.
4: I keep seeing you lately, singing your favorite songs out loud, and it's making me go crazy. Wish that I could take you out, oh I can't afford.

0: Rugbysté Říčan se po loňské pauze vrátili na extraligový titrůn. V dnešním finále oplatili Tatře Smíchov loňskou porážku a po vítězství 19-12 získali Říčany po 12. český titul, pátý za posledních 6 let. Bronz obhájila pražská Slávia po vítězství nad týmem Donau Vídeň 44-20. V tuto chvíli se rozhoduje stále ještě o mistrech České republiky v pozemním hokeji. Už víme, že extraligu žen ovládli v Hradci Králové ve finálovém utkání pozemkářky pražské Slávie po vítězství nad týmem HC Praha. No a teď se západočeské Litice poměřují s pražskou Slávií. Tedy mám na mysli finále mužské extraligy v pozemním hokeji. No a všechno ve východočeské metropoli sleduje Vladislav Janouškovec. Vláďo, hezký podvečer.
1: Tady probíhá 6. minuta v Hradci Králové mužského finále pozemkářské extraligy. Zatím jsme neviděli gól, to je podstatné. Slávia Litice 0-0, je to celku vyrovnané utkání. Zatím, co se týká herního obrazu, plzeňští tam už měli jednu velkou příležitost. V pozemním hokeji, kromě penalty, tou největší příležitostí jsou trestné rohy. No a jeden z nich zahrávali svěřenci Tomáše Levého vlastně hned v úvodu, ale byl to Jakub Homolka, který nepálil úplně přesně. Slávisté tenhle ten trestný roh ustáli, sami se snaží také být aktivní, teď ale bojují o míček na polovině hřiště, no a možná, že se teď dostanou do nějaké zajímavé příležitosti, už jsou ve střeleckém kruhu, ale zatím nepřichází střela a uvidíme trestný roh také ve prospěch pražské Slávie, to je vždycky velká radost fanoušků i hráčů, protože ví, že to je dobrá možnost ke skórování a tak se teď už vše chystá na zahrání téhleté standardní situace. Plzeňský golman červený si teď sundal helmu, no aby se připravil. Stejně tak jako pět jeho spoluhráčů, kteří mu mohou pomáhat, respektive čtyři spoluhráči, kteří mu mohou pomáhat v bránění. Ti si berou teď ochranné masky, rukavice, tak aby neutrpěli nějaký úraz. Mezi nimi také kapitán Adam Uhlíř. Ten už dnes jednu medaili má, co by trenér žen Litic vybojoval bronz, nebo slavil zisk bronzové medaile. Jeho svěřenkyně vybojovali teď trestní roh Slávě, ale velmi špatně rozehrál. Ten míček proklouzl až někam na třetinu hracího pole, teč ale přesto teč ve střeleckém kruhu a bude se celá situace opakovat. Jeden z plzeňských hokejistů se tam provinil a tak dá se říci, že z toho bude úplně stejná situace. Slávisté se pokusí zahrát i trošku lépe, protože potom předchozím se nedostali prakticky k zakončení. Nicméně byla tam plzeňská chyba v tom vlastním území před brankářem červeným. A tak teď se ještě můžeme věnovat téhleté standardní situaci, kterou zahrávají slávisté, konkrétně Marek Svatoň. Uvidíme, kdo vystřelí a bude to gol. Ne, červený chytá, ale ještě přijde dorážka. Ta úplně nesedla, míček končí vedle brány a tak platí, že na konci 7. minuty Litice Slávia 0-0. Teď ale pozor, možná se zranil při tom zákroku plzeňský golman, takže hra přerušená. Z Hradce Králové Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: 19 hodin 31 minut posloucháte Radiožurnál Sport, se kterým jste mohli být odpoledne u toho, když ruská tenistka Mira Andrejová oslavila svůj premiérový grandslamový titul. 19letá tenistka si ve finále Roland Garros poradila s polskou senzací pařížského turnaje Majou Chvalínskou jednoznačně po setech 6-3 a 6-2 a Andrejová se tak stala nejmladší šampionkou Roland Garros v tomto století. Na své konto si připsala šestý kariérní vavřín, třetí v probíhající sezóně a samozřejmě ten jednoznačně nejcennější. Určitě se sluší doplnit, že se samozřejmě rozhodovalo na pařížské Antuce o vítězích i dalších soutěží, konkrétně mužského deblu, kde dokázala triumfovat argentinsko-španělská dvojce Ceballos-Granollers. No a nás také těší, že titul si odveze z pařížské Antuky ryze česká juniorská dívčí dvojice Jana Kovačková, která dokázala ovládnout tuhle soutěž společně s o dva roky starší Kateřinou Zajíčkovou. No a zítra se samozřejmě těšíme na to, že by v ženském deblu mohla uspět Kateřina Siňáková, která se tedy popere o svůj další celkově už, pokud dobře počítám, 12. grandslamový titul ve čtyře nebo smíšené čtyře společně s Američankou Taylor Townsendovou. Proti ovšem bude také silná dvojice Danily Novová-Kruničová. No a vrcholem druhého grandslamu každé tenisové sezóny, tedy Roland Garros, bude samozřejmě finále mužského singlu. Začne krátce po 15. hodině a proti sobě se postaví Němec Alexander Zverev a Ital Flavio Cobolli. Alexander Zverev bude hrát už své čtvrté grandslamové finále, zatím ještě v žádném neuspěl. Pro Flavia Cobolliho to bude největší zápas jeho kariéry. Kdo se bude radovat, o tom zítra odpoledne na Radiožurnálu Sport pochopitelně uslyšíte od našeho reportéra přímo ve francouzské metropoli.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. Vypráv

0: opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Čeští fotbalisté už za sebou pár desítek minut mají trénink v Mansfieldu, tedy v městečku kousíček od Dallasu, kde mají svou základnu pro světový šampionát, do kterého svěřenci trenéra Miroslava Koubka vstoupí tedy v pátek nad ránem našeho času, samozřejmě v přímém přenosu radiožurnálu Sport zápasem proti Jižní Koreji. Ten dnešní trénink byl otevřený, takže na něj zamířilo pár stovek příznivců, kteří byli zvědaví na české fotbalisty, no a mezi nimi byl také Radek Faxa, tedy český hokejový reprezentant, který se vrátil po angažmá v St. Louis zase zpátky do Dallasu, kde hrál za místní Stars předchozí sezóny. Dokonce si s nimi zahrál i finále Stanleyova poháru. Radek Faxa se tedy

0: 19 hodin 41 minuta na Radiožurnálu Sport, jak jsem slíbil, míříme na pražskou Štvanici, protože tam už se aktuálně chystá finále disciplíny bouldering v rámci světového poháru, který zase zavítal do české metropole. No a na místě je také náš reportér Jakub Kanta. Kubo, hezký podvečer.
1: Dobrý den.
0: Jaká je atmosféra? Slyšíme pod tvým hlasem, že hudba hraje naplno, takže z tohoto pohledu asi fajn, ale samozřejmě atmosféru dělají především fanoušci. Tak kolik se jich sešlo?
1: No, řekl bych, že přes tisíc jich tady 100% bude, protože když se rozhlédnu kolem sebe, na tom travnatém prostranství za tou hlavní arénou tenisovou na Štvanici, tak tady nevidím moc místa. Za mnou hned stojí atleti, kteří už byli vyřazení třeba v průběhu předchozího programu nebo čekající na ten program následující, protože zítra je samozřejmě ještě na programu ta asi hlavní a největší disciplína z pohledu českých fanoušků, protože se tady bude prezentovat Adam Ondra, a to v disciplíně obtížnosti spolu s dalšími dvěma Češkami. Dnes jsou ale fanoušci tady natěšení na to, aby se podívali na 8 nejlepších boulderistek světa současnosti, minimálně prostě ty, které přijeli sem do Prahy. No a v té osmičce nechybí 3 Japonky. První z nich poleze Melody Sekikavová, pak tady má svoji krajanku Anon Matsofujiovou, nechybí ani ve finále, a třetí v semifinále Mao Nakamurová. No a pak je tady třeba Američanka Annie Sandersová, tedy světová jednička v lezení na obtížnost v tom žebříčku letošním, ale ona si nevede vůbec špatně ani v disciplíně boulderingu, kde drží 6. místo. No a právě teď se začala před malou chvílí odpočítávat

0: Úvodní čtyřminutovka pro první sportovní leskyni, a to Japonku Melody Sekikavovou, která se tak bude snažit vyřešit za ty 4 minuty úvodní ze 4 problémů, úvodní ze 4 boulderů. Je to doskočná stěna, maximálně tak 6 metrů vysoká, tak aby nepotřebovali lesci a leskyně lano. Sekikavová, tak ta do toho jde opravdu po hlavě, protože na tom boulderu číslo 1 jsem si myslel, že v úvodu to bude hodně problematické, ale ona se na těch, řekněme, lištách dokáže opravdu velmi dobře držet. Je to nevysoká 18-letá Japonka, která už je v první bodované zóně, a tím se dostávám právě k dalšímu bodu pravidel. A to, že každý z boulderů z těch 4 má maximální hodnotu 25 bodů, ale to byste museli poprvé vylézt až nahoru, no ale o to se teď Melody Sekikavová pokoušela, protože už byla jen jeden chyt od toho, jak říkají lesci topu, nakonec ale spadla na zem, a tak se můžeme vrátit k tomu, že za každý ten nevylezený pokus se něco málo odečítá. Vyhraje ten, kdo bude mít nejblíž 100 bodů, nepočítám s tím, že by všichni nebo všechny leskyně vylezly všechny 4 bouldry, no ale hodně zvědavý jsem hlavně třeba na 5. ženu z olympijské kombinace z Paříže, Britku Erin McNeesovou, která tady ovládla jak kvalifikaci, tak semifinále, a právě ta patří mezi hlavní favoritky. No ale ta je v světovém žebříčku, co se týče pořadí disciplíny bouldering, až 2. A to za další účastnicí tohohle finále, Australankou Ocean McKenzieovou, která tedy vévodí světovému žebříčku. A protože Japonka Melody Sekikavová na tom úvodním hodně silovém boulderu šetří síly, už jí odtikává poslední 2minutovka, ale má za sebou stále jen jeden pokus, po druhé se nahoru ještě nevydala, tak asi ti můžu, Filipe, na chvíli zase vrátit slovo do studia.
1: Děkujeme Jakubu Kantovi za vyčerpávající úvodní informace o finále disciplíny bouldering v rámci světového poháru v Praze na Štvanici. Za naším reportérem se samozřejmě budeme i nadále vracet. Teď je tady ale skupina Kabát a její Pohoda. Příjemný poslech.

0: Pozemní hokejistky pražské Slávie dál vládnou české extralize. Ve finále v Hradci Králové porazili HC Praga 4-1, přestože od třetí minuty prohrávali. Hetrikem se v dresu obhájkyň titulu podílela a blízkla Nicole Babická. No a právě se slavistickou kapitánkou si povídal reportér Vladislav Janouškovec.
1: Pozemní hokejistky pražské Slávie obhájili mistrovský titul i díky hetriku Nicole Babické, tak schovala si slavistická kapitánka ten nejpovedenější zápas úplně na konec sezony.
2: To ne, tak já si myslím, že ten hat-trick byl hlavně týmová práce, furt je to prostě kolektivní sport a třetí můj gól byl nádherná akce Ádi Uhrový po pravu, já jsem to pak prakticky doklepla jenom do prázdné brány, takže kdybych si tady brala všechny zásluhy, tak to vůbec, tohle to byla nádherná týmová práce.
1: Ale u toho prvního gólu jste se hezky uvolnila, to zase byla vaše individuální akce a co víc, vy jste po nějakých dvou minutách odpověděla na možná překvapivou vedoucí trefu hokejistek Pragy.
2: Tak to určitě, tak to už bylo takový prostě, že už jsme dostali ten gól a já jsem věděla, že teď musíme dát ten kontaktní, tak jsem to trošku vzala na sebe, protože mě to trošku naštvalo, že jsme dostali první gól. Přece jenom je to takový naše prokletí, že vždycky dostáváme v prvních minutách nějaký první gól a dotahujem. Tak jsem si řekla, že teď buď a nebo, dala jsem ho a pak už jsme to krásně udrželi týmově.
1: Poločas byl 1-1, tak co jste si řekli o té 10-minutové pauze? Přece jenom Praga kousala docela, zlobila vás.
2: To určitě, byli poměrně většinu času vyrovnaný soupeř, pak si myslím, že jim trošku odešly síly a my ještě zabrali a právě v tu chvíli jsme tam nasázali další ty góly, ale řekli jsme si asi, že to budeme hrát po těch krajích, protože tam jsme se prostě hezky dostávali do toho kruhu a sice jsme stříleli a neproměňovali, ale to se nám ke konci pak začalo dařit.
1: Baví vás pořád vyhrávat, protože v sezóně máte jedinou porážku v té základní části?
2: Tak baví, proto to vlastně děláme, že jo. Furt nás to prostě baví a ty výhry nás motivují přece jenom pak do těch evropských turnajů, jako jsme hráli to EHL-ko, poměrně si myslím, že i poslední zápas na tom turnaji vyrovnaný a přesně kvůli tomuhle tomu to děláme. Přece jenom ta liga je taková, jaká je, ale pak ty zahraniční zápasy, to je to, co nás na tom jakoby baví a motivuje.
1: A je možná právě trošku škoda, že v té lize není úplně soupeř, který by vás víc prověřil a víc pozlobil, protože pak přijdou, jak jste zmínila, zápasy EHL, což je nejvyšší klubová soutěž po zemním hokeji.
2: Takhle, zase nechci říkat, že nás nikdo netrápí, přece jenom semíčka, jsme se sem dostali s výhrou 1-0 a pak remízou 2-2, takže v součtu jsme vyhráli 3-2, ale myslím si, že právě na nás, na všechny ty zápasy se vždycky ten protivník náš namotivuje, že hraje proti Slávy a nedá nám to zadarmo, takže zase úplně takhle bych je jakoby nepodceňovala, ale zase furt věřím v tu sílu Slávy a že to vždycky nějak dopinkáme.
0: Říká Nicole Babická, kapitánka pozemních hokejistek pražské Slávie, které obhájily domácí titul. Teď se Hradci Králové rozhoduje o šampionech v mužské extralize. Proti sobě stojí opět pražská Slávia a západočeské Litice. Kdo má aktuálně tedy k titulu blíže, to už nám přímo z východočeské metropole poví Vladislav Janouškovec.
1: Aktuálně jsou na tom oba týmy úplně stejně, stále tady v Hradci Králové čekáme na úvodní změnu skóre Litice Slávia 0-0 a teď trestný roh, ano, je to tak, nizozemští rozhodčí ukazují jasně, obě ruce ukazují na branku pražské Slávie, kterou dnes hájí Jakub Bogár, no a bude z toho další trestný roh pro plzeňské pozemní hokejisty, ti už měli asi 3 k dispozici, ale zatím žádná Sláva, co se zakončení týká, no ale na druhé straně pražská Slávie na tom úplně stejně a proto tady zatím nerozhodné skóre 0-0, možná navážu na slova Nicole Babické z rozhovoru, dnes jde tedy samozřejmě o mistrovský titul, ale jde také o to, který z těchto dvou českých klubů v pozemním hokeji si vyzkouší v příští sezóně opět tu nejvyšší klubovou evropskou soutěž, tedy EHL zmíněnou Evropskou hokejovou ligu. A tam půjde pouze vítěz, teď pozor, plzeňský trestný roh, docela zajímavý signál, jenže teď tam ten míček vyskočil a už se slávisté dokázali sformovat.
0: Tak bohužel v tuto chvíli nás zradilo spojení s Hradcem Králové a s naším reportérem Vladislavem Janouškovcem. Než případně znovu naskočí, tak můžeme zaměřit svoji pozornost na basketbal, protože mezi Brnem a Opavou se rozhoduje o tom, kdo získá bronzové medaile v národní lize. Brněnští za stavu 1-1 na zápasy v rozhodujícím utkání série o bronz přivítali opaské na domácí palubovce a vypadá to, že výhoda domácího hřiště by mohla hrát důležitou roli, protože v 6. minutě čtvrté, tedy poslední čtvrtiny, brněnští basketbalisté nad těmi Opavskými vedou 80-74 a už jim opravdu jen kousek chybí k tomu, aby získali bronzové medaile. Ale jak dobře víme, v basketbalu se všechno může změnit velmi rychle, takže rozhodně ještě brněnští basketbalisté vyhráno nemají a Opavští rozhodně udělají všechno proto, aby se nakonec z toho bronzu mohli radovat oni.

0: fotbaloví fanoušci v Česku vyhlížejí největší reprezentační akci za posledních 20 let.
1: Sadílek se rozbíjá, jeho levačka, pán je gol! Je to gol! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa!
2: Teprve podruhé v samostatné historii se národní tým představí na světovém šampionátu, který letos hostí Spojené státy, Mexiko a Kanada.
3: Obrovský úspěch. Vlastně se zahrajeme na takovém největším jevišti po 20 letech, takže obrovská euforie a tvrdě jsme proto pracovali, takže jsme hrozně šťastní.
0: Do turnaje vstoupí Češi 12. června ráno našeho času proti Jižní Koreji.
2: Ve skupině se pak střetnou i s Jihoafrickou republikou a domácím Mexikem.
4: Skupina je velice těžká, vzhledem těm podmínkám klimatickým, které tam budou panovat. Od prvního dne, od první hodiny budu na kluky apelovat, že se nejedeme zúčastnit, ale jedeme s cílem, že chceme postoupit.
0: Poslouchejte fotbalové mistrovství světa na Radiožurnálu Sport.
2: Všechny zápasy českého týmu odvysíláme v přímém přenosu.
0: Přímo v dějišti šampionátu budou reprezentaci sledovat naši reportéři.
2: A těšit se můžete i na pravidelné postřehy našeho experta Pavla Horváta.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Fotbalové mistrovství světa i na Radiožurnálu Sport, tedy už od čtvrtka první zápas Čechů v pátek nad ránem, samozřejmě v přímém přenosu naší stanice. No a pokud jde o další zajímavé sportovní zprávy s datem soboty 6. června, tak jedna taková se zrodila v Maďarsku na Balaton Parku, tedy na okruhu, kde byl Filip Salač v kvalifikaci na závod mistrovství světa třídy Moto 2, stejně jako minulý týden v Itálii druhý. Druhá pole position v kariéře unikla českému motocyklovému závodníkovi o pouhých 24 tisícin sekundy. Kvalifikaci na závod mistrovství světa vyhrál Salač zatím jen jednou před 3 lety v Portugalsku. Filip Salač potvrdil v Balaton Parku formu z minulých týdnů. Z první řady totiž startoval v květnu i ve Francii, kde byl v kvalifikaci 3. A minulý víkend v Mugellu duel ze 2. místa na startu v závodě 5. a zaznamenal svůj nejlepší výsledek v sezóně. Tak snad to zítra třeba i překoná.
6: Radiožurnál je 20 hodin. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
7: Česko má první blahoslavené mučedníky spojené s moderními dějinami, kněží Bulu a Drbolu. Írán požaduje odblokování zmrazených fondů v zahraničí, podmiňuje tím jednání o míru. Šampionkou tenisového Roland Garros se stala Ruska Andrejevová a zítra bude polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty většinou do 26 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: Katoličtí kněží Jan Bula a Václav Drbola byli dnes při slavnostním ši na brněnském výstavišti prohlášeni za blahoslavené. Komunisté je popravili ve vykonstruovaných procesech v 50. letech. Dneškem tak skončil víc než 20-letý proces blahořečení, které je předstupněm k uznání člověka za svatého. K blahoslaveným se můžou věřící modlit. V liturgickém kalendáři si je budou připomínat každý rok 17. června. Odcházející tým knihovny Václava Havla nabízí stažení výpovědí a pokračování v práci. Vyplývá to z dopisu, který má Radiožurnál k dispozici. Tým ho odeslal bývalé první dámě a spoluzakladatelce knihovny Dagmar Havlové. A to potom, co ve čtvrtek oznámila, že od projektu odstupuje.
8: Bohužel i já odstupuji od naší dohody. Každý projekt má přinášet především radost, a to i těm, kteří jsou za něj jakkoliv odpovědní.
9: Vysvětlila Havlová svůj odchod z projektu s tím, že nemá sílu ani zdraví v něm pokračovat. Tým bývalé první dámě v dopise navrhuje, že dokončí připravované akce a na podzim zvolí nové vedení. Podmínkou týmu je taky konec působení současného ředitele Tomáše Sedláčka a jediného zbývajícího člena správní rady Davida Duška. I Dušek ale chce přes léto připravit restrukturalizaci knihy.
10: Podařili se nám uskutečnit v nejbližších dnech ty kroky, které povedou k jakési stabilizaci statutárních orgánů.
9: Kvůli sporům o způsob vedení instituce odešli z projektu v posledních týdnech i klíčoví investoři. Lucie Špetová, Radiožurnál.
7: Mírová jednání mezi Spojenými státy a Íránem jsou podle Teheránu ve slepé uličce. Vojenský poradce iránského nejvyššího vůdce v rozhovoru pro americkou televizi CNN řekl, že dohodu brzdí 24 miliard dolarů íránských aktiv zmrazených v zahraničí. Varoval, že pokud Amerika znovu zaútočí, Írán válku rozšíří daleko za hranice Perského zálivu.
11: Mohsen Rezaí, vojenský poradce iránského nejvyššího vůdce Ajatoláha Khomejního, řekl CNN v Teheránu, že míč je na Trumpově straně. Írán požaduje odmrazení vlastních aktiv. 12 miliard dolarů okamžitě po podpisu prozatímní dohody, dalších 12 miliard později. Rezaí varoval, že pokud Spojené státy konflikt obnoví, Írán ho rozšíří z Hormuzského průlivu do Indického oceánu, Rudého moře i Středomoří. Osobní setkání Trumpa s nejvyšším vůdcem odmítl. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
7: Karvinské Louky a polský Hažlach propojila nová lávka. Místní z obou břehů doteď museli jezdit dlouhou oklikou. Nově jim k cestě mezi Českem a Polskem postačí jen pár kroků po spojce, kterou v anketě pojmenovali Sousedská lávka.
12: Tutaj, když v połowie granica je.
13: Tady jsme přesně na hranici.
12: Ale díky kvadce už nemá granice. Jaká granice?
13: Díky téhle lávce už vlastně opravdu žádná hranice není. Říká mi usměvavý starosta sousedního polského Hažlachu Grzegorz Sikorski. Čekali na to 70 let. Tady lávka byla.
12: Tak, povodň ji zničila.
13: Tady lávka byla dřevěná, strhla ji povodeň.
14: Teď jsem v Česku a už jsem v Polsku.
13: Z Karviné, Andrea Brtníková, Radiožurnál. Sport.
15: Ženský titul na tenisovém Roland Garros získala 19-letá Ruska Mira Andrejevová. Polku Maju Chvalinskou porazila 2-0 na sety. Senzační tažení z té 14. hráčky světa se tak na antukovém Grand Slamu zastavilo až ve finále. I přes prohru má Chvalinská za sebou životní 3 týdny, během kterých v Paříži prošla z kvalifikace až do boje o titul. Teď doufá, že bude ve stejných výkonech pokračovat i dál.
16: Honestly, I didn't feel like I'm playing my best tennis, which is kind of weird.
17: Mám pocit, že jsem tady paradoxně nehrála svůj nejlepší tenis. Vím, že to zní zvláštně, ale je to tak. Zároveň jsem určitě nabrala velkou porci sebevědomí, protože jsem dosud nikdy nehrála proti takhle kvalitním soupeřkám. Teď budu pracovat na tom, abych na dalších turnajích byla ještě lepší tenistkou.
18: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Nehody jsou na D5 u Stříbra a na D10 u Svian. Na dálnici D5 rozvadova do Plzně opatrně za odbočkou na Stříbro. Na kilometru 105 osobní auto srazilo srnu. Na místě se vyšetřuje, čekejte pohyb lidí na vozovce. Na nehodu pozor i na dálnici D10 z Turnova do Prahy. Za odbočkou na Svijanský újezd na 65. kilometru havarovalo osobní auto. Je to s opatrností průjezdné, zatím bez výraznějšího zdržení. A v Otrokovicích jsou stále nahlášené komplikace na silnici 55. Na třídě Osvobození u Kauflandu srážka autobusu s chodcem a podle policie je to neprůjezdné. Úsek mezi ulicemi SNP a Hlavní objedete okolními ulicemi. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
18: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Zítra bude polojasno až oblačno, na severovýchodě místy jinde jen ojediněle s přeháňkami a bouřkami. Později odpoledne začnou zrážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 28 a na horách většinou kolem 17. To byly zprávy.
5: Příjemný sobotní podvečer, pořádně dramatický je teď v brněnské basketbalové hale, kde domácí tým bojuje s Opavou o bronz v nejvyšší domácí soutěži. Domácí basketbalisté Brna vedli na začátku závěrečné čtvrtiny o 12 bodů, jenže v tuhle chvíli, kdy chybí do třetí, do konce tedy tohoto utkání, respektive jeho základní hrací doby, už pouze pár sekund, tak je skóre vyrovnané. Opavští před malou chvíli zaznamenali trojku a srovnali na 86-86. A protože tenhle duel samozřejmě musí poznat vítěze jako každý basketbalový, tak pokud by po těch 40 minutách skončilo utkání nerozhodně, došlo by na prodloužení. Ať tak či onak, tak o tom na Radiožurnálu Sport rozhodně uslyšíte. Tak jako teď uslyšíte zpěváka Johna Bon Joviho. Příjemný poslech.
18: Radiožurnál Sport
2: a Filip Šedivý.

0: Září slávy, tak se jmenovala písnička, kterou jsme na radiožurnálu Sport doposlouchali ve 20 hodin a 10 minut. V září reflektorů je v tuto chvíli a možná také zapadajícího sluníčka 8 finalistek disciplíny bouldering v rámci světového poháru ve sportovním lezení na pražské Štvanici. Jak ten závod aktuálně vypadá, to nám přímo z místa řekne reportér Jakub Kanta.
1: Tak na tom úvodním silovém bouldru už teď momentálně leze předposlední závodnice, tedy druhá v semifinále, francouzská Zélia Avezuová, a na něm právě se dost často odpočívá, protože každá z těch dosavadních 7 závodnic vždy absolvovala maximálně 2 pokusy až na jednu jedinou, a to Annie Sandersovou ze Spojených států, která zatím jako jediná vylezla až nahoru. Jinak všechny ostatní závodnice, tedy Sekikavová, Číňanka Zhang, Japonka Matsufujiová, Australanka McKenzieová, tak Japonka Nakamurová vylezly poprvé do bodované zóny, mají tedy 10 bodů, ale ve vedení po tom úvodním boulderu byla tedy Annie Sandersová, která už je ale momentálně druhá, protože na druhém boulderu potřebovala hned 6 pokusů na to, aby dolezla do zóny bodované. No a o něco lepší byla Japonka Sekikavová, která tam vylezla do zóny hned na poprvé, získala tak jasných 10 bodů, ale pak na pošesté dokonce až nahoru. Ten druhý boulder je hodně, řekl bych, koordinačně náročný a dynamický. Teď si s ním nedokáže poradit právě ani Číňanka Zhang, která na tom úvodním boulderu zapsala 10 bodů, stejně jako její některé konkurentky. No a na tom druhém vylezla do zóny až na druhý pokus, ne, dokonce na třetí. No a teď absolvuje už, řekl bych, tak 5., 6. pokus na ten vrchol té 5-6 metrové stěny. Teď už se dostala znovu přes, já jsem si to nazval, takové zelené schody, protože tam se leskyně drží rukama a buď potřebují vyskočit opravdu tak 2 metry nahoru. A to, když se podíváte na tu výšku jednotlivých závodnic, která je nejčastěji kolem 160 cm, tak je potřeba se tam opravdu hodně vymrštit. A nebo prostě rychle vyběhnout a chytit se, což se teď Zhangové povedlo, ale teď zas musí se rozhoupat, držet se za levou ruku chytu a přelézt tak 3 metry do pravé strany až úplně nahoru. A to se jí opět nepodařilo. Už jen 20 sekund zbývá právě Číňance Zhang, ale také Francouzce Avezuové, která už je opět těsně pod vrcholem na tom úvodním bouldru. Druhá žena semifinále, teď podporovaná tady za mnou skupinkou ostatních sportovních lezců právě z Francie. Už je velice blízko, blizoučko tomu, aby topovala, ale nakonec jí podjela noha na tom velkém jehlanu. Spadla na nohy dolů a loučí se tady s pražským publikem. Stejně jako Číňanka Zhang, obě už odcházejí do izolace, po nich přijdou další. Každopádně Japonka Sekikavová je teď momentálně v čele, za ní Američanka Sandersová a právě třetí Číňanka Zhang, a to právě proto, že mají za sebou tyhle tři ten druhý boulder zatím jako jediné. A za malou chvíli už se poprvé tady představí pražskému publiku ve finále světového poháru v Praze v boulderingu asi největší hvězda, favoritka, Britka Erin McNeesová. Právě teď přichází na žíněnku a bude se chystat na ten boulder číslo 1. Zatím ho hodně obhlíží, stejně jako Japonka Matsufujiová na tom boulderu číslo 2, tak můžeme tady zkusit ještě počkat na ten první pokus právě McNeesové, protože nemyslím si, že zrovna ona by nemohla být tou, která by to mohla vylézt opravdu úplně na poprvé až nahoru, což se opravdu 7 jejím předchůdkyním zatím nepovedlo. Teď je zaklesnutá špičkama nohou o takovou, řekl bych, lištu, ale hodně vypouklou, takže se tam může jak špičkou, tak teď už i patou zachytit. Natáhla se rukama hodně dopředu na další 2 lišty. Teď už je tam takový malinký stupeček pod tím zlomem, který naznačuje ten převis. Teď už je tam rovnější část, ale právě ty 2 jehlany. Erin McNeesová už je v bodované zóně, takže 10 bodů má jistých. A Erin McNeesová využívá svoji výšku, ona je to nejvyšší účastnice finále. Úplně bez problému se dostala přes ten černý hranol, který dělal opravdu velké problémy všem. Teď je ale potřeba se natáhnout. Chybí tak 10 cm, teď už 3. Sáhla si na ten finálový kámen, ale neudržela se svojí levou rukou 3 prsty, spadla zpátky a tak se teď bude šetřit, řekl bych, na ten poslední pokus, zatímco Japonka Matsu Fujiová, tak ta už se taky dostala do zóny, ale až na pokus číslo 4, takže zaostává za jejími předleskyněmi a zařadila se tedy na 4. místo. Pokud vyleze až nahoru, tak se před své konkurentky zřejmě dostane, ale zatím to na to moc nevypadá.
0: Říká Jakub Kanta, který samozřejmě v finále boulderingu v rámci světového poháru ve sportovním lezení bude nadále na pražské Štvanici sledovat a tak se s ním brzy zase uslyšíme.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: 20 hodin 19 minut, Brno Opava 92-94, to je průběžné skóre ve čtvrté minutě prodloužení utkání o bronz v nejvyšší domácí soutěži basketbalistů. Po základních 40 minutách ten duel skončil nerozhodně 86-86, přestože na začátku té poslední čtvrtiny domácí Brno nad Opavou vedlo o 12 bodů, ale Slezané se nevzdali, vyrovnali trojkou v samotném závěru, vynutili si prodloužení a v jeho poslední minutě teď tedy Opava vede o 2 body 94-92. Jak velké drama je finálové utkání extraligy mužů v pozemním hokeji mezi Liticemi a Pražskou Sláví. To nám přímo z dějiště tohoto utkání, tedy z Hradce Králové, poví reportér Vladislav Janouškovec.
1: Tak tady v Hradci Králové se na rozdíl od basketbalového utkání to skóre nemění vůbec. Stav je 0-0 ve chvíli, kdy do konce třetí čtvrtiny zbývá odehrát 3,5 minuty, ale rozhodně to je dramatické utkání. Oba týmy se střídají, řekněme, v takové aktivitě, kdy obléhají tu soupeřovou bránu, řekněme, nebo ten půlkruh, odkud se smí střílet, tak aby z toho byl gól. Teď drobné zaváhání v litické rozehrávce, ale Slávy z toho nic nevytěžili, navíc nedovolený zákrok, takže budou pokračovat pozemní hokejisté z Plzně. Viděli jsme i v té třetí čtvrtině trestné rohy na obou stranách, ale zatím se nějak střelcům nedaří překonat golmana soupeře a ten zápas klidně může dospět k tomu, že to bude po 60 minutách nerozhodný výsledek 0-0. Na rozdíl od basketbalu tady se nebude prodlužovat. Hned by přišly na řadu samostatné nájezdy. Už jsme tady jedny viděli, když v souboji v extralize žen o bronz Litice na nájezdy porazili Rakovník a slavili tedy třetí místo. Jich kamarádi a kolegové z Litice teď ženou do útoku. Homolka ale úplně nespracoval a tak Slávisté se dostali Urbancem k balonku a teď už míří Pražané dopředu, to ale jeden do tří, tam jde jeden ze slávistů a bude z toho míč pro Pražany, navíc zelená karta a to znamená vyloučení pro jednoho z plzeňských pozemních hokejistů. Teď tedy 2,5 minuty před koncem třetí čtvrtiny mají slávisté přesilovou hru, tedy budou hrát 11-10, no a zatím skoro nerozhodné Litice, Slávia, tady v Hradci Králové, mluvím o Pražské Slávy, ovšem bez branek 0-0 a nic se na tom nezmění. Ani po téhle akci Pražanů.
0: Říká Vladislav Janouškovec, který samozřejmě finále extraligy v pozemním hokeji mužů mezi Pražskou Sláví a Liticemi bude sledovat i nadále. Takže se s ním brzy zase uslyšíme.

0: Vypadá to, že bronzové medaile v nejvyšší domácí soutěži basketbalistů si na krk pověsí hráči Opavy. Protože tenhle slezský klub v poslední minutě prodloužení rozhodujícího utkání o třetí místo v NBL vede na palubovce brněnských basketbalistů 101-96. Jak ten zápas dopadne, dozvíme se za chvíli. Až potom, jak si řekneme, jak správně sportovat. Odpověď na tuto otázku můžete slyšet ve vysílání radiožurnálu Sport pravidelně každou sobotu. A výjimkou nebude ani 1. červnová. V současné době se věnujeme rekreačnímu hraní s tenisu. Dnes se konkrétně zaměříme na důležité natočení těla při forehandovém úderu a také na správné držení rakety. Na tenisovém kurtu natáčel reportér Tomáš Perutka.
1: S trenérkou Renatou Konečnou stojíme na tenisovém kurtu a zaměříme se nejprve na samotné držení rakety. Takže jak vypadá teda správné držení rakety? Předpokládám, raketu si chytnu úplně co nejvíce na konci, abych dosáhla míček. To asi pochopí každý laik, nebo to zvládne asi každý laik. A teď jak si mám tu raketu pootočit v té ruce, abych to nedržel, jak se říká, jak plácačku na mouchy?
2: Já bych začala tím kontinentálním držením, kdy jakoby jsme chtěli zatloukat hřebíky a mírně si potočíme doprava držení s tím, že mezi palcem a ukazovákem na první hraně nám to ukazuje.
1: Takže kontinentální držení, jenom pro posluchače vysvětlím, to je držení, jako kdyby jsme rámem rakety chtěli zatloukat hřebík, to je kontinentální držení, a pootočíme při forehandovém držení u praváka, pootočíme tu hlavu rakety doleva, mírně doleva, a ta první hrana, která následuje, tak tam mám spojnici palec ukazováček. Říkám to správně?
2: Ano, ano, správně.
1: Takže tak
2: ano.
1: To by mělo vypadat držení.
2: Tak a teďka, když bychom začali úder provádět, tak musíme zapojit i levou ruku, kterou držíme mezi krčkem a rukojetí, přidržujeme.
1: Takže levou rukou si přichytím tu raketu, když stojím v nějakém základním postavení, nebo jak bychom to nazvali. Ano. Mám to držet za to držadlo, anebo si to jenom tak spíš podepírat?
2: Podepírat, lehce jenom přidržuju. Lehce přidržuju levou rukou.
1: Lehce přidržuju levou rukou raketu. A budeme se teď už bavit o forehandovém úderu.
2: Ano, o forehandovém úderu, kdy základ je se vytočit na ten úder, tudíž doprava se vytáčíme, nohy máme mírně od sebe, ještě klidně více vytočíme.
1: Takže já teď stojím ve stoji rozkročen.
2: Teď máme rovně břichem směrem k síti a jakmile začneme zahajovat úder, musíme se vytočit doprava do uzavřeného postavení. Jo?
1: Levým bokem k síti.
2: Ano, levým bokem k síti, to znamená, a nohy jsou na šířku ramen, jo, od sebe.
1: Takže já zkusím provést vytočení na špičkách, předpokládám, nebo...
2: Může být celá noha tady jako...
1: Když se vytáčím?
2: Jo, tak můžeme, jako tady bych to asi neřešil.
1: Takže vytočení, teď vykročím levou nohou dopředu, nebo abych se dostal do toho bočního postavení?
2: No, tak vykročím si pravou, na pravou nohu a potom přidám k tomu levou. Jo, tady je
1: takže...
2: to. Tady ten základ je vytočení bokem, zkrátka, jo, úplně do zavřeného.
1: Říká tenisová trenérka Renata Konečná. Tomáš Perutka, Radiožurnál.
0: Tak snad už trošku víte, jak vzít správně do ruky tenisovou raketu. Basketbalisté Brna a Opavy aktuálně vědí samozřejmě, jak vzít dobře do ruky míč, aby dali koš, aby skórovali. Oběma se týmům se to daří a tak je to pořádné drama v rozhodujícím utkání o bronzové medaile v Národní basketbalové lize. Poslední minuta prodloužení a Brno prohrává s Opavou už jen o jediný bodík 101-102. Takže obrovské drama v základní 40-minutové hrací době, duel skončil nerozhodně 86-86. Teď tedy těsně před koncem jeden jediný bod hraje ve prospěch Opavy v souboji na palubovce Brno. Jak to dopadne, to už se dozvíme opravdu velmi brzy a po zprávách na radiožurnálu Sport snad už řekneme i víc.
3: 20 hodin 30 minut. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
4: Při výbuchu neznámé látky v panelovém domě v Toužimi na Karlovarsku utrpěli zranění dva lidé. Jeden je ve vážném stavu, záchranáři ho letecky transportovali do nemocnice. Informoval o tom mluvčí krajských policistů Jan Bílek. 6 lidí z domu evakuovali. Na místě zasahují všechny složky záchranného systému, včetně policejního pyrotechnika. Příčinu výbuchu policie vyšetřuje. Dva izraelské útoky na pásmo Gazy zabily 7 Palestinců, včetně 2 žen. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na palestinské zdravotníky. Izraelská armáda prohlásila, že terčem úderů byli teroristé. Neuvedla ale žádné další detaily. Navzdory příměří uzavřenému loni v říjnu izraelská armáda pokračuje v útocích proti všemu, co označuje za bezpečnostní hrozbu. Zároveň přímo kontroluje víc než polovinu palestinského území. V Česku za prvních 5 měsíců stouply prodeje nových aut meziročně o 3%. Vyplývá to ze statistik Svazu dovozců automobilů. Mezi značkami stále vede Škoda před druhým Volkswagenem a třetím Hyundaiem. Vzrostl ale podíl čínských značek, tvoří přes 5% trhu. V samotném květnu se prodeje nových aut zvýšily o 5%. Zoologická zahrada v tchajvanském Tchajpeji převzala z Číny 2 ohrožené pandy červené. Je to první výměna zvířat od roku 2014. Stalo se tak navzdory tomu, že komunikační kanály mezi vysokými představiteli Číny a Tchajvanu jsou dlouhodobě přerušené. Napětí mezi oběma zeměmi dlouhodobě roste. Čína považuje Tchajvan za své území a hrozí ostrovu vojenským zásahem. Sport. Čeští volejbalisté zvítězili na úvodním turnaji Evropské ligy i po druhé. Po výhře nad domácím Maďarskem porazili i Norsko. Svěřenci Jiřího Nováka Severany přehráli 3-1 na sety.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D5 u Stříbra a překážka na D35 za Třebechovicemi. Na dálnici D5 z Rozvadova do Plzně se za sjezdem na Stříbro na kilometru 105 střetlo osobní auto se Srnou. Na místě se vyšetřuje, s opatrností projedete. Na dálnici D35 z Vysokého Mýta do Hradce Králové čekejte překážku za nájezdem od Bíště a Třebechovic. Na konci připojovacího pruhu na kilometru 139 stojí osobní auto. Není označené a pohybují se tam lidé. Na D35 obdobná situace i na výjezdu z Olomouce směrem na Ostravu. U Přáslavic na kilometru 282 a pojedete kolem odstaveného vozidla. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Chebu opatrně před Kinčperkem nad Ohří. Na kilometru 143 stojí autobus, má defekt na pneumatice a na místo jede policie. A v Brně Žabovřeskách se stala nehoda v Královopolské ulici. U čerpací stanice Orlen se střetlo osobní auto s motorkou. Čekejte omezený průjezd, raději zpomalte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: V noci se ochladí na 14 až 9 stupňů, obloha bude polojasná až oblačná, přechodně i zatažená, místy s přeháňkami a ojediněle i bouřkami. K ránu se můžou tvořit mlhy. Zítra bude polojasno až oblačno, na severovýchodě místy, jinde jen ojediněle s přeháňkami a bouřkami. Později odpoledne začnou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 28 a na horách většinou kolem 17. To byly zprávy.
5: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
0: Tak už to víme, trvalo to dlouho, bylo to pořádně napínavé, ale nakonec můžeme prozradit, že bronzové medaile v národní basketbalové lize mužů získala Opava. V rozhodujícím zápase v Brně Slezané zvítězili po obratu 102-101 po prodloužení a sérii tak vyhráli 2-1.

0: minuty se bude hrát tohle finále a teď tedy plzeňští zůstanou v držení míčku, navíc by tam mohlo být i nějaké vyloučení na straně pražské Slávie, ale jak jsem říkal, ten čas se hodně rychle krátí litickému týmu, ten zápas byl hodně taktický, dlouho vyrovnaný, skutečně ani jeden z týmu nechtěl udělat velkou chybu, poslední tři finále v tomhletom obsazení Litice Slávie a vlastně se nerozhodli po 60 minutách, vždycky došly ty zápasy až do nájezdů, dvakrát slavili Litice, naposledy ale pražská Slávia a vypadá to, že Slávia by mohla mistrovský titul obhájit. Tak teď plzeňský pokus o protiútok, domácí tady není nikdo, protože se hraje v Hradci Králové, ale plzeňští budou moci pokračovat. Batík předává zpátky, plzeňská rozehrávka teď okolo střeleckého kruhu, teď střela, která trefila jednoho ze slávistů, ten se tam svalil ve vlastním půlkruhu před bránou a 3 minuty a 1 sekundu před koncem základní hrací doby je zastaven čas, možná bude nutné i ošetřování, v každém případě Slávia nakročila k mistrovskému titulu, nad Liticemi vede tady v Hradci Králové 1-0.
1: Do východočeské metropole se na Radiožurnálu Sport tedy velmi brzy vrátíme. Teď ale půjdeme na pražskou Štvanici, protože tam pomalu ale jistě vrcholí finále boulderingu žen v rámci světového poháru ve sportovním lezení, který tedy zavítal znovu do České republiky. No a na pražské Štvanici je reportér Jakub Kanta.
2: Všech 8 finalistek už se slušně zaplněné louce tady za Štvanickou arénou, tedy v areálu ČLTK, viděla, jak na těch úvodních dvou bouldrech prostě se představilo všech 8 závodnic, no a zatím nejlépe to vypadá, má rozjeté celkem překvapivě Japonka Sekikavová, která totiž samozřejmě jako protože startovala v tom finále jako první, takže byla 8. v semifinále, tak už má za sebou i 3 bouldry, ale zatím má nejlepší zápis a tak zatím za ní jsou ty hlavní hvězdy Ocean McKenzieová z Austrálie, která ale jako jedna ze 3 leskyň topovala na tom bouldru číslo 2, na tom prvním vylezla nahoru jen jediná závodnice, a to Američanka Annie Sandersová. Ta je momentálně na 2. místě, a to i proto, že už má za sebou i ten boulder číslo 3, který je hodně na stabilitu a koordinaci spíš než třeba sílu a dynamiku. Je tam 9 takových hodně velkých i menších oblých tvarů. Já jsem si to nazval takové půl až 3/4 měsíce, které jsou s dvojitou strukturou. Z jedné strany jsou lesklé, na nich tam bývá pár opravdu maličkatých stupů. No a právě teď Ocean McKenzieová je ta, která se snaží dostat vůbec ze startu na jeden z těch dalších dvou. Předchozí závodnice Japonka Matsu Fujiová byla vlastně 4. v pořadí a vůbec první, která se na tom boulderu číslo 3 nedostala ani na bod, no a vlastně vůbec první leskyní v tom dnešním finále, která na některém z bouldrů nedosáhla ani do té bodované zóny. Na bouldru číslo 4, ale tedy už máme i právě Japonku Melody Sekikavovou, která to má rozjeté opravdu velmi dobře. Připomínám, že má 2 topy, jednu zónu a na 4. bouldru se hned na první pokus dostala do zóny a teď už nebyla úplně daleko od toho, aby se dostala na ten úplně poslední finálový kámen, který je takový malý sifónek, řekl bych v průměru tak 30 cm, ale je opravdu hodně kluzký, jen vevnitř možná pár prsty se dá nějak rozumně zachytit. Teď Australanka McKenzieová bojující s bouldrem číslo 3, kde je ta stěna prakticky rovná, ale je potřeba se neodklonit, nedostat to těžiště daleko od stěny, to by vás i hned poslalo dolů. A teď bude moct McKenzieová v tom
1: na pražské Štvanici ještě sportovní leskyně budou nějakou tu chvíli zápasit s bouldry a sami samozřejmě mezi sebou. Teď ale nás na Radiožurnálu Sport bude zajímat samotný závěr finálového utkání extraligy v pozemním hokeji mužů Litice Slavia Praha a z Hradce Králové Vladislav Janouškovec.
0: Necelá půl minutka před koncem, Slávia vede nad Liticemi 1-0 a už to vypadá, že bude slavit mistrovský titul. Teď tady byla možná poslední litická šance, ovšem Šimon Levý nedokázal ten míček usměrnit na branku, ten skončil těsně vedle slávistické branky, kterou hájí Jakub Bogár. No a teď Slávia navíc dostala míček už na druhou.

0: Stranou hřiště. Připomínám, že jediným střelcem je zatím Tomáš Weintritt a na tom se nic nezmění. 3, 2, 1, hokejky letí nahoru a Slávia, tedy pražská Slávia, obhajuje mistrovský titul. Obrovská radost. Na druhé straně zklamání svěřenců Tomáše Levého, pro kterého to byl poslední zápas na lavičce plzeňského, tedy litického celku. Litice berou stejně jako v loni stříbro, no a Slávia, která tedy dala jeden jediný gól tohoto finále zásluhou Tomáše Weintritta až v samotném závěru, tak slaví mistrovský titul. Znamená to, že si zahraje v té příští sezóně tu nejprestižnější klubovou soutěž Evropskou hokejovou ligu. Takže teď už se tady vše může nachystat na předávání medailí a pohárů.
1: Říká Vladislav Janouškovec, který nás tedy vzal v našem vysílání radiožurnálu Sport na finále extraligy v pozemním hokeji, jak mužů, tak žen. Vítězové jsou stejní, Slavia Praha. No a kdo vyhraje soutěž v boulderingu, tedy v téhle disciplíně v rámci světového poháru ve sportovním lezení v Praze na Štvanici? Další nápovědu nám přímo z místa dodá reportér Jakub Kanta.
2: Zatímco světová jednička aktuální v boulderingu, Australanka McKenzieová, si nakonec s tím problémem na bouldru číslo 3 poradila a dostala se až na vrchol, a to před časovým limitem, tak to Japonce Sekikavové, která vlastně jako první se představuje na tom závěrečném čtvrtém bouldru, už zbývají jenom 4 vteřiny na to, aby se dostala úplně na vrchol té 6-metrové stěny, ale tam je to hodně, hodně zrádné. Ještě jsem si úplně tenhle boulder neprohlížel, ale je složený z několika mnohoúhelníků. Ani tam nevidím moc chytů, případně stupů, ale jsou tam drobné mezery mezi těmi jednotlivými segmenty a předpokládám, že mezi nimi si budou muset prostě se svýma rukama a nohama závodnice ve finále boulderingu světového poháru v Praze poradit. Sekikavové se to nepovedlo, takže ta má jako první tuhle soutěž za sebou. Melody Sekikavová z Japonska zapsala 69,5 bodu a už si usedá jako první z leskyň na připravené, řekněme, rozkládací lehátka, a to proto, že bude sledovat teď už jenom, jak se bude dařit jejím konkurentkám a čekat na to, na co to bude stačit. Připomínám, že Sekikavová je světová trojka v boulderingu a nevedlo se jí vůbec špatně. Teď přichází na pódium před tisícovku, možná i dvě diváků. Já opravdu za sebe, když se podívám, tak nedohlédnu konec, protože tak za takových 20 metrů nade mnou je tribuna s komentátorskými budkami. Teď už je to ale s číslem, je to Mao Nakamurová, která už se teď chystá také na ten boulder číslo 3, zatímco na čtyřce to hodně, hodně zajímavě zkouší 18-letá Američanka Annie Sandersová. To je hodně univerzální závodnice, světová jednička v obtížnosti, ale je i šestá v boulderingu, tak teď lezla jakoby nohama napřed a zatím se jí to vyplatilo. Teď strká obě ruce do jedné z těch škvír, o kterých jsem před malou chvíli mluvil. Ještě používá trochu toho magnézia, které má v pytlíku pověšené za sebou. Teď visí za levou ruku, levou špičkou se trochu přidržuje takového stupu a teď se pustila, odrazila od té levé nohy, aby se mohla pokusit natáhnout a chytit pravou rukou, a už se blíží k té, po té, co se dostala do zóny, už i k tomu finálovému sifonu, který je zhruba v 6 metrech výšky, zatímco Japonka Nakamurová, tak to je tedy taky póza, ta má obě ruce před sebou, obě nohy za sebou a teď se jí to stalo osudným, protože jedna z nohou na tom hladkém půlkruhu půl měsící uklouzla a poroučila se tak na tu karimatku, ne, to není karimatka, to je bouldrmatka, ale pokud nevíte, co je to bouldrmatka, tak je to mnohem vyšší karimatka, a v tuhle chvíli Annie Sandersová vyřešila i čtvrtý boulder. Žádá si trochu hlasitější potlesk, teď už se jednou rukou a to tou pravou pustila toho závěrečného sifonu Annie Sandersová, jde samozřejmě do vedení, ztratila necelých 16 bodů v tomhle finále, třikrát topovala, dvakrát na první pokus, a to na boulderu číslo 3 a 4. Na tom prvním se jí to povedlo na pokus třetí. Na boulderu číslo 2, tam jediném, tedy se nedostala až úplně nahoru, ale bodovala, a to po 6 pokusech. Momentálně po dolezení dvou závodnic stačí na první místo a má opravdu skoro o 15 bodů víc, než zatím průběžně druhá Sekikavová. A teď Nakamurová, tahle Japonka už také visí za pravou ruku na tom posledním půlměsíci, levačku zatíná pokrčenou v pěst a má velkou radost z toho, že dosáhla na svůj, řekl bych, první top. Ano, je to tak, na třetí pokus se dostala tahle Japonka až nahoru, takže si zase trochu polepší v tom průběžném pořadí, ale stále připomínám, že třeba vítězka semifinále Britka McNeesová nebo francouzka Avezuová mají za sebou stále jen dva bouldry.
1: Říká Jakub Kanta, který tedy určitě nám ještě ve vysílání Radiožurnálu Sport přiblíží pořádné drama v disciplíně bouldering v rámci světového poháru ve sportovním lezení na pražské Štvanici. Je 20 hodin a 49 minut. Přejeme příjemný sobotní večer.
3: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
1: A ten si teď opepříme výletem na led. První sezónu v nejlepší lize světa zakončila hokejistka Natálie Mlínková tím, že zvedla nad hlavu pohár pro šampionky. 25-letá rodačka ze Zlína se před startem ročníku PVHL posunula z univerzitní zámořské soutěže, tedy z NCAA, do profesionální ligy. A týmu Montreal Victoire pomohla k prvnímu titulu v historii.
4: Neskutečně vyrovnané, každý bod, každý gol a hraje obrovskou roli a to je boj, tam opravdu každý centimetr ledu vám nikdo nedá nic zadarmo a o to víc je to krásnější.
5: Popisuje hokejistka Natálie Mlínková, jak náročná je profesionální ženská liga, která zakončila svou třetí sezónu. A to tak, že po předchozích dvou triumfech Minnesoty se tentokrát radoval Montreal, za který zlínská rodačka hraje. Po finále s Otavou si mockrát vyzkoušela, jaké je zvednout nad hlavu zhruba 15 kg těžkou trofej pro šampionky.
4: Jsem to nečekala, že bude tak těžký a na to na ledě to bylo asi největší, to byla taky trošku největší nervozita, protože člověk opravdu neví, jestli je to těžké nebo není a hnedka to zvedá nad hlavu a ještě k tomu jede na ledě, takže taky ten první moment je trošku nervózní, hlavně aby to nespadlo a aby tam nebyl žádný trapas, ale všichni jsme to zvládli výborně.
5: Oslavy na ledě byl jen začátek. Hokejistky týmu Vitoar si užili taky jízdu městem.
4: Ulice plné lidí, my jsme vlastně projížděli na dvoupatrovém autobuse, jsme projížděli přes Montreal a dostali jsme se až do srdce toho Montrealu, dá se říct, a tam jsme měli udělané velké pódium a tam opravdu neskutečně moc lidí tam bylo a autobusem jsme projížděli a za náma se začaly plnit ulice lidí. Říkali, že minimálně 20 000 lidí tam bylo.
5: Že lidé v Montrealu milují hokej, se ale podle Mlínkové neukazuje jen v případě úspěchu. Cítila to celou sezónu přímo na stadionu.
4: Tam je 10 000 lidí, se tam vleze a každý zápas jsme měli vyprodaný. Tím hokejem v tom Montrealu opravdu žijou a jde to vidět, jde to znát a jsou hluční, je to super.
5: Při oslavách se hráčky Vitoar potkali taky s mužským týmem Canadiens, který se letos dostal až do finále východní konference NHL. Výrazně k tomu pomohl český brankář Jakub Dobeš.
4: Kubu jsem bohužel nepotkala, ale promluvila jsem si trochu s Jurajem Slavkovským, tak to bylo fajn.
5: Zmínila útočnice aktuálně největší hvězdu slovenského hokeje. Česká reprezentantka ještě v zámoří zůstává a cestuje po Americe. Kromě toho ale taky řeší svou budoucnost, protože na příští sezónu zatím nemá smlouvu.
4: Řešíme to, jelikož teďka se bude rozšiřovat liga o 4 nové týmy a já zatím smlouvu na příští rok nemám a je to jeden z těch důvodů, proč ne. A uvidíme, jak to dopadne. Všechno by se mělo rozhodnout během příštích dvou týdnů, takže teďka to řešíme.
5: Říká Natálie Mlínková a je možné, že místo najde právě v některém z nových klubů profesionální ligy, která se z 8 účastníků rozroste na 12. David Nekvinda, Radiožurnál.
1: Hokejistka Natálie Mlínková tedy se svými spoluhráčkami z Montrealu zvedla nad hlavou Walter Cup pro vítězky PVHL. V NHL, tedy v mužské nejlepší hokejové lize světa, se stále ještě nerozhodlo o tom, kdo získá Stanleyův pohár. Ale už zbývají jen dva týmy, které mají šanci získat nejcennější hokejovou klubovou trofej světa. Vegas Golden Knights, Carolina Hurricanes 1-1 na zápasy. Dnes finálová série playoff NHL bude pokračovat, respektive dnes toho severoamerického času našeho vlastně až zítra nad ránem třetím zápasem, který se bude hrát poprvé tedy v Las Vegas a domácí Golden Knights přivítají Hurricanes po druhé hodině ráno našeho času. Takže v ranním vysílání radiožurnálu Sport se o výsledku třetího zápasu finálové série Stanley Cupu rozhodně dozvíte. No a teď ve 20:53 se zase dozvíte, jak pokračuje bouldering, tedy závod téhle disciplíně ve sportovním lezení v rámci světového poháru na pražské Štvanici. Právě odsud se totiž znovu hlásí Jakub Kanta.
2: Všechny čtyři bouldry už mají za sebou tři leskyně, které se probojovaly mezi tu elitní osmičku světového poháru. Tady v Praze zatím nejlepší je Američanka Annie Sandersová, a to díky třem topům. Dva z toho zapsala dokonce na první pokus. No a na druhou příčku se před malou chvílí protlačila Yetong Zhang z Číny, debutantka ve finále mezi světovou elitou na World Climbing Series. Povedlo se jí to právě v Praze se protlačit nejen do finále, ale zatím díky dvěma vylezeným cestám až nahoru na boulderu číslo 3 a 4, tak figuruje na druhé příčce, protože o 0,2 bodu porazila Japonku Melody Sekikavovou, která tak teď spolu s těma už dvěma jmenovanými kolegyněmi sedí na těch lehátkách a sledují, co se děje. Stejně jako možná 2000 fanoušků. A teď mají možnost sledovat třeba Erin McNeesovou, tedy britskou, jednu z hlavních favoritek téhle soutěže, tohohle závodu, která je na boulderu číslo 3. Jako poslední, jako vítězka kvalifikace i semifinále se tedy pokouší překonat tu hodně koordinačně náročnou cestu. Po půl měsících má svoji pravou nohu za sebou, tak dobrý metr má rozkročené teď už hodně obě nohy, protože se natočila levým bokem zase směrem k tomu poslednímu kamenu. Teď už je pod tím nejvyšším převisem, ale je tam hodně vysoký plastický ten půl. O ta oblina, ale tu dokázala Erin McNeesová úplně bez problémů oblézt spodem. Musela se hlavně neodchýlit od stěny, to se jí povedlo, a pak už díky i svým 165 cm neměla problém s tím natáhnout pravou ruku na ten topový kámen, nebo spíš topovou oblinu, a zapisuje tedy další vrchol tahle teprve 22letá Britka, která má ve své sbírce třeba i první místo z posledního světového poháru v boulderingu v Madridu, předtím v Bernu byla druhá, tak se není čemu divit, že je to světová dvojka. A tady bojuje i se světovou jedničkou, s Australankou McKenzieovou, která už by se tady za malou chvíli také mohla představit. Já ještě tady se slovo si chviličku nechám, protože za malou chvíli už by se měli přijít další a další závodnice, ale pojďme se pověnovat ještě tomu, kdo má tenhle závod také za sebou a úplně se mu nevydařil, tak je Japonka Matsu Fujiová, protože jako jediná zatím z těch, které už absolvovali tohle pražské finále, nevylezla ani jednou nahoru a dokonce zatím jako jediná na některém z bouldrů nezapsala ani bod, a to na té trojce, na které před chvílí zapsala pěknou porci bodu britka Erin McNeesová. A Anon Matsu Fujiová, další z Japonek, se teď ještě trápí na tom bouldru číslo 4, ale právě ta nemá zas to rozjeté nikterak extra dobře.
1: Bude to tedy rozhodně ještě zajímavé na pražské Štvanici v boulderingu mezi ženami v rámci světového poháru ve sportovním lezení. A tak se za naším reportérem Jakubem Kantou po 21. hodině zase vydáme. Teď David Bowie, potom zprávy, no a potom další zajímavé sportovní události soboty 6. června. Příjemný poslech.

0: Radiožurnál 9 hodin večer. Zprávy pro vás má Vojtěch Tomášek.
1: V Toužimi na Karlovarsku vybuchla v panelovém domě neznámá látka. Zranění jsou dva lidé. Americký ministr obrany Hexet vyzval v Normandii Evropany ke zbrojení a spolupráci se Spojenými státy. Kanoistka Martina Sadková vybojovala v Praze v závodu světového poháru stříbro. A zítra bude polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty většinou do 26 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: V Toužimi na Karlovarsku v panelovém domě vybuchla při manipulaci neznámá látka. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému, říká policejní mluvčí Jan Bílek.
3: V souvislosti s nálezem neznámé látky míří na místo policejní pyrotechnik. Dle prvotního šetření při výbuchu utrpěly zranění dvě osoby. Jedna byla ve vážném stavu letecky transportována do nemocnice. Z domu bylo evakuováno dalších 6 osob.
1: Podle záchranářů starší ženu v kritickém stavu vrtulník převezl do popáleninového centra fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Mladší muž ve vážném stavu skončil v nemocnici v Plzni. Příčinu výbuchu kriminalisté zjišťují. Vamberecká krajka získala chráněné zeměpisné označení Evropské unie. Stala se tak prvním českým řemeslným výrobkem, který tuto ochranu získal podle nové evropské legislativy. Označení můžou používat výrobci paličkované krajky z Orlických hor a pod Orlicka, kteří navazují na místní tradici a splňují podmínky. Ochrana má podpořit prestiž krajkařského řemesla a zároveň zákazníkům zaručit původ a kvalitu výrobků. Ve věku 88 let zemřel rozhlasový sportovní novinář a publicista Karel Tejkal. Radiožurnálu to potvrdila jeho rodina. V československém rozhlase působil od 50. let minulého století. Nejdřív jako sportovní redaktor, v roce 1968 pak komentoval politické dění během pražského jara. Po okupaci vojsky Varšavské smlouvy musel z rozhlasu odejít. Dlouholetý moderátor Radiožurnálu Jan Pokorný vzpomíná na to, že i přesto Karel Tejkal ve spolupráci s československým rozhlasem pokračoval.
4: On psal třeba každý týden fejetony pro vysílání Dobrého jitra z Prahy, ale ty nemohl číst. A také načítal herec Josef Dvořák. Byl to rozhlasák každým coulem a měl obrovskou autoritu a právem brzy vstoupil do rozhlasové síně slávy.
1: Po sametové revoluci se Karel Tejkal do rozhlasu vrátil. Dál se věnoval sportu, šéfoval pořadu Dobré jitro a podílel se na tvorbě rozhlasových seriálů. V roce 2008 získal novinářskou cenu Ferdinanda Peroutky. Francie si připomněla 82 let od vylodění spojenců v Normandii. Památku padlých vojáků uctil na hřbitově i americký ministr obrany Pete Hexet. Poblíž pláže Omaha vyzval Evropany ke zbrojení a větší spolupráci se Spojenými státy.
5: Jedny z nejkrvavějších bojů se odehrály na pláži Omaha, 8 kilometrů dlouhá písčitá pláž. Památku padlých vojáků si tady připomínají lidé ve vojenských uniformách.
6: Říká se jí krvavá Omaha. Zemřeli tady tisícovky lidí. Vylodění v těchto místech bylo špatně připravené.
5: Denis Le Prieur má na sobě vojenskou uniformu, stará se o muzeum historických vozů. V obojživelném stroji Duck vozí zájemce na pláži Omaha, kam přijeli i jeepy s českou poznávací značkou.
7: V mým jeepu seděl skutečný veterán 102 let, takže jsem si to velice vážil. Říkal, že takový stejný měl a že 3 roky v něm žil.
5: Popsal českému rozhlasu v uniformě oblečený Petr Daníček. Z pláže Omaha v Normandii Martin Balucha, Radiožurnál.
8: Sport. Kanoistka Martina Sadková získala stříbro v závodu světového poháru vodních slalomářek v pražské Troji. Závod ovládla Australanka Foxová. Mezi muži vyhrál francouzský obhájce prvenství a úřadující olympijský vítěz Žestán. Nejlepším Čechem byl Václav Chaloupka, který mluvil o trati, která je na pražském kanále postavená tak, že domácí reprezentanti nemají oproti svým soupeřům výhodu.
9: Takhle jak to je postavený, tak to jsme tady fakt jako nepamatuju si, že bychom to tady někdy jako trénovali. Když by trenér postavil takovouhle tráť, jako kdyby v tréninku, tak si budeme říkat, ježiš, co to zase postavil, to tady nikdy stát nebude. Jo, a teď to tady stojí, to znamená, na tom je ten spod náš krásný, že my můžeme k tomu kanálu, kde jezdíme denně, přijít a vlastně na tom budeme jako podobně jako ti kluci, co sem přijedou a trénou tady týden.
8: Bronzové medaile v národní basketbalové lize získali hráči Opavy. V rozhodujícím zápase v Brně zvítězili po obratu 102-101 po prodloužení a sérii ovládli 2-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Překážka na D3 u Tábora a nehoda na D5 za Stříbrem. Na dálnici D3 z Prahy do Českých Budějovic dejte pozor za odbočkou na Tábor. Na kilometru 78,5 leží na vozovce v pravém pruhu nějaký předmět. Na nehodu pozor na dálnici D5 z Rozvadova do Plzně. Za sjezdem na Stříbro na kilometru 105 osobní auto srazilo srnu. Vyšetřuje se tam, projíždějte opatrně. Na D1 z Brna do Prahy dejte pozor za odbočkou na Rosice. Na kilometru 180,5 řidiči hlásili pohyb zvěře v blízkosti vozovky. Na dálnici D35 z Vysokého Mýta do Hradce Králové čekejte překážku za nájezdem od Bíště a Třebechovic. Na konci připojovacího pruhu na kilometru 139 stojí osobní auto. Silničáři už to označili šipkou a kůželi. A na D6 z Karlových Varů do Chebu stojí za odbočkou na Citice na kilometru 143 autobus s defektem pneumatiky. A na místě je policie, i tam opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 14 až 9 stupňů, obloha bude polojasná až oblačná, přechodně i zatažená, místy s přeháňkami a ojediněle i bouřkami. K ránu se pak můžou tvořit mlhy. Zítra přes den bude polojasno až oblačno, na severovýchodě místy, jinde jen ojediněle s přeháňkami a bouřkami. Později odpoledne začnou srážky ustávat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 28. To byly zprávy.
11: Příjemný večer, je 21 hodin 6 minut, za 3 minuty zajde sluníčko. No a zajde také možná naděje některých sportovních leskyň na velký úspěch v rámci boulderingu ve světovém poháru ve sportovním lezení v Praze. Tak pojďme na Štvanici.
2: Radiožurnál Sport
12: a Filip Šedivý.
11: A některé naopak budou maximálně šťastné z toho, jakým onen závod vyšel. Proto má tedy slovo Jakub Kanta.
13: To ale určitě nebude australská světová jednička v boulderingu Ocean McKenzieová, která jako druhá v tom dnešním finále některých z boulderů na něm nezapsala ani bod, a to bohužel pro ní na tom závěrečném čtvrtém. No a to jí stálo stupně vítězů. Už ví, že skončí nejlépe čtvrtá tahle Australanka, která byla třeba sedmá v kombinaci na letních olympijských hrách v Paříži. Teď také ona tleská jedné ze svých konkurentek, a to Japonce Mao Nakamurové, která myslím, že na medaili to stačit nebude. Vylezla totiž na bouldru číslo 4 až nahoru, ale těch pokusů bylo víc, než by bývalo bylo pro ní zdrávo. Je to tak. Nakamurová totiž tam potřebovala předtím 3 nezdařené pokusy, vylezla tam až na počtvrté. No a to jí stálo jistě stupně vítězů v tuto chvíli, připomínám, se zařadila na čtvrtou příčku, a to o 1/10 bodu za zatím třetí její krajanku Japonku Sekikavovou. Na druhém místě hodně překvapivě Číňanka Zhang, která ještě nikdy na stupních vítězů nebyla ve světovém poháru. Na prvním místě stále Annie Sandersová. A jestli jsem se ve svých propočtech nemýlil, tak nejenže teď přibíhající francouzská předposlední závodnice Zelia Avezuová na ní už zaútočit nemůže, tam možná, pokud by vylezla na poprvé až nahoru, tak by to mohlo být na medaili, počkejme si na to, ale prostě zatím vedoucí Sandersovou ze Spojených států už ohrožuje pouze vítězka kvalifikace i semifinále, aktuální světová dvojka v boulderingu, tedy Britka Erin McNeesová, která tady ještě na ten svůj závěrečný boulder čeká. Teď je na něm druhá žena semifinále, Zelia Avezuová, která tady má v průběhu toho finále, řekl bych, asi největší podporu, protože francouzský tým je tady ve velkém složení, řekl bych, že i hodně fanoušků, francouzština je tady často slyšet, a teď Avezuová jim tak trochu dělá radost, protože se dostává ze startu do té první problematické pasáži, ze které se vůbec nedostala McKenzieová. A teď se to nepovedlo ani Avezuové, protože na těch mnohohranech, které mají mezi sebou, řekl bych, škvíru tak možná 3 cm, ale je to tam hodně kluzké, tak právě tam odsud se poroučela Francouzka dolů na zem, no a řekl bych, že tím se už připravuje o šanci na některou z medailí, protože se nebude moct dostat na bodový zápis 69,5 bodů momentálně, má 44,7, pokud by vylezla nahoru na poprvé 25 a ani to by ještě stačilo na žang, ale teď už je čtvrtý pokus, takže by to mělo být naprosto jasné. Zelia Avezuová už neleze ani o medaily. Je to pro ní velká škoda, protože ona se tady v průběhu toho světového poháru zlepšovala. Třeba kvalifikace jí nevyšla zas až tolik, ale to semifinále už v jejím podání bylo opravdu mnohem lepší. S těmi 5 bouldry zaostala jen za McNeesovou, ale teď má ještě čas vylézt nahoru, ještě 1:03. Tahle nevysoká francouzská reprezentantka měřící 157 cm, ale není v tom dnešním finále vůbec nejmenší, protože o centimetr méně uvádí Mezinárodní lezecká unie u Mao Nakamurové, tedy u Japonky, která lezla před malou chvílí. Ta měří 156 cm a byla vůbec nejstarší účastnicí toho dnešního finále, 26 let. Jinak tady máme dvě 18-leté leskyně se Sandersovou, no a nejčastějším věkem je právě 22 let a tolik je i teď lezoucí francouzce Avezuové, která už zase má za sebou tu úvodní pasáž a teď prakticky celé předloktí pravé ruky strká do té škvíry, takže tam zřejmě nějaký malý chyteček bude. Levou nohu si snaží dát na vstup, který je těsně pod hranou toho mnohostěnu, který jí tam ale brání dostat se do té úvodní bodované zóny a řekl bych, že času už jí moc nezbývá. Už jen 40 sekund pro tuhle francouzskou reprezentantku, kterou teď můžete slyšet, jak pod mým hlasem podporují ruce některých přihlížejících fanoušků tady na pražské Štvanici, kde se bude závodit ještě samozřejmě zítra, protože to je z českého pohledu vůbec nejzajímavější disciplína lezení na obtížnost, parádní disciplína Adama Ondry. I když v této sezóně s ní prakticky začíná, zatím se věnoval hlavně skalnímu lezení, ale teď se pojďme věnovat Zelie Avezuové, která se dostává už výš, než byla předtím, ale na zónu ani tu první bodovanou to stačit nebude. Zelia Avezuová se loučí se světovým pohárem, tedy s boulderingem, tady je v Praze a medaily si odsud určitě neodveze. Skončí totiž 7. porazila jen Anon Matsufujiovou a to proto, že na závěrečném čtvrtém boulderu zůstala bez bodu. No a teď už tedy Annie Sandersová, zatím vedoucí žena toho dnešního finále boulderingu, už musí čekat jen na to, jestli ji nepřekoná žena, která přibíhá na tu bouldermatku pod tu stěnu doskočnou právě teď, 22-letá Erin McNeesová z Velké Británie. Nastupuje na svůj závěrečný boulder jako vítězka kvalifikace i semifinále. Nastupuje na dva takové komolé jehlany v tuto chvíli a přitahuje se už do té pasáže, o které jsem několikrát mluvil, když lezla francouzská Avezuová. Teď už je právě pod těma mnohostěny. Ty mnohostěny mají, řekl bych, také dvojitou strukturu, protože oni jsou sice z jedné strany tyrkysové a to je určitě lesklé, ale pak jsou tam i takové trojuhelníky černé a právě za jeden z nich teď poté, co pravačku zaklínila do té škvíry, se chytila Erin McNeesová a je už v bodované zóně a pokud vím, tak kdo se dostal už prakticky sem, tak vylezl už až prakticky nahoru. Ne prakticky, ale prostě naprosto nahoru. Erin McNeesová, poslední leskyně dnešního finále, útočí na vrchol. Ještě ale potřebuje se odrazit, chytit se toho malého sifonku. A to se jí teď povedlo pravačkou. Svojí pravou nohou se špičkou zasekává za jeden z těch trojuhelníků a malých chytů. Drží se jen pravou rukou, levou nohou trošku stojí, ale pravou špičkou se také udržela a přidává i levou ruku na ten sifónek, ten závěrečný finální na vrcholu tohoto pátého boulderu, ale ani vylezení na první pokus Erin McNeesové na triumf nestačí. Vítězka z Madridu tentokrát musela smeknout před Američankou Sandersovou, která ji porazila o 2/10 bodu. Američanka Sandersová třikrát topovala stejně jako McNeesová, ale měla méně pokusů a tak při shodném počtu jedné zóny to bylo opravdu hodně, hodně těsné. 2/10 body mezi vítěznou Sandersovou a druhou McNeesovou. Pak už je tam 15-bodová mezera a první medaile v kariéře po debutu ve finále světového poháru pro Číňanku Zhang. Té na to stačily už jenom 2 bouldry vylézt až nahoru. Melody Sekikavová těsně pod stupni vítězů o další 2/10 bodu. A připomínám, že zítra od 10.30 lezení na obtížnost, a to jak mužů, tak žen, tady na pražské Štvanici i s trojnásobným českým zastoupením poleze fenomén Adam Ondra, který ale zatím nemá úplně tak ideální formu, protože ze skalního lezení se dostal na stěnu teprve nedávno, kvalifikaci ale zvládl, skončil v ní 13. a tak se představí v semifinále stejně jako Tereza Širůčková, která byla mezi ženami 6. a 9. tehdy byla ve čtvrtek Michaela Smetanová, takže 3 želízka ohni pro 2 zítřejší večerní finále mají tady čeští fanoušci, kteří určitě dorazí zase ve velkém počtu sem na světový pohár ve sportovním lezení. Bouldering zítra střídá lezení na obtížnost a já přeji hezký večer.
11: Říká Jakub Kanta, který samozřejmě zítra na pražskou Štvanici dorazí také. A tak věřme, že i u finálových vystoupení českých sportovních lezců v lezení na obtížnost s Radiožurnálem Sport nebudete chybět.

0: 21 hodin 19 minut, sobota 6. června. Ve věku 88 let zemřel rozhlasový sportovní novinář a publicista Karel Tejkal. Radiožurnálu Sport to potvrdila jeho rodina. V československém rozhlase působil od 50. let minulého století. Nejprve jako sportovní redaktor. V roce 1968 komentoval politické dění během pražského jara a po okupaci vojsky Varšavské smlouvy byl donucený rozhlasu odejít. Mimořádně proto teď zařazuje jeden z posledních rozhovorů Karla Tejkala staršího, kdy byl v roce 2022 tady u nás na radiožurnálu Sport společně se svým synem Karlem Tejkalem mladším hostem Kateřiny Neumannové.
1: Legenda českého rozhlasu, rozhlasový novinář a publicista pan Karel Tejkal a jeho syn, také Karel Tejkal mladší, kterého můžete znát jako tiskového mluvčího našich sportovních hvězd a velkých sportovních akcí. Děkuji vám, pánové, oba, že jste se mnou na radiožurnálu Sport.
2: Je mi potěšením vrátit se po letech.
3: Sportu zdar a díky za pozvání.
1: Aby jsme v tom posluchačům udělali pořádek, tak pane Tejkalo, vám s dovolením budu vykat a protože s Karlem mě pojí mnoholeté přátelství, tak Karel Tejkal mladší bude pro mě Karel. Když už jsme u těch jmen, dělalo vám to někdy v životě problém? Myslím to, že se jmenujete stejně a pracovali jste v určitou dobu ve stejném oboru?
2: Tak mně tolik ne, spíš Kájovi, tedy synovi, ale mně potom vadilo, když třeba v tisku se muselo uvádět Karel Tejkal sen, jako senior, já jsem to četl senior a neměl jsem to rád.
1: No a to ty, Kájo, jak jsi bojoval se stejným jménem, jako má taťka?
3: Tak to jméno byla značka, tak pro mě to byla spíš čest, nebo určitě čest a já jsem vždycky byl Karel Tejkal junior. Ještě když teď třeba jsme někdy na půdě rozhlasu, tak je to pěkné v 50 letech být juniorem.
1: Pane Tejkale, vy máte krásných 85 let, vypadáte báječně.
2: Děkuji.
1: S jakými pocity vstupujete do budovy Českého rozhlasu, kde jste prožil velký kus života a teď jste tady dnes v roli hosta? Jaké to je?
2: Já to řeknu nespisovně, já jsem vykulenej a mě kdybyste vypustili teď z tohoto studia a neřekli kudy kam, tak tady umřu, protože odtud bych se už nedokázal vymotat. Viděl jsem newsroom, viděl jsem sportovní redaktory ve studiu připravení vysílat. No to je neuvěřitelná změna, takže připadám si jako Alenka v říši divů.
1: Závidíte jim?
2: Závidím, protože to je úplně jiná práce, než jak jsme pracovali my. Já jsem tam kolegům před chvíli říkal, no pamatujete magnetofon na kliku, to byl majhák, ten se musel natočit klikou, tam bylo péro a 8 minut to nahrávalo a kdo nenatáhl včas, on tak nedotočil.
1: Vy jste v rozhlase zažil období normalizace, okupace, pak jste pracoval v Československém svazu tělesné výchovy, ale řekněte mi, jak ve vaší době člověk dostal první rozhlasovou příležitost vysílat.
2: To bylo úžasné. Zavinil to Karel Malina, starý dobrák. Já jsem byl vyslán nebo pozván do rozhlasu jako elef, jako student filozofické fakulty a ve sportovní redakci si z toho nedělali žádné vrázky, hele mladej, no co? Jo, chlapci netušili, že přišel budoucí kolega a šéf pozdější, ale byli ke mně hodní a Karel druhý den mi říkal, hele Karličku, nechtěl bys tohle přečíst? Já jsem říkal, no já jsem to napsal, přečetl jsem to po sobě několikrát. No já myslím ve studiu, že bys to přečetl na mikrofon. Já jsem říkal, pane Malino, já jsem v životě v rádiu do ničeho nemluvil. Já jsem tady poprvé, jsem tu druhý den. Karličku, to bude dobré. No tak jsem to přečetl, tak jak elef, začátečník hloupý umí. A běhal šéfredaktor po chodbě a řval, který vůl pustil toho vola k mikrofonu. Tak mě to museli naučit.
1: Karle, teď tedy Karle mladší, pamatuješ si, kdy zhruba, v jakém věku tě napadlo, že by svět médií mohl být zajímavý i pro tebe?
3: No, mě to napadlo jako malého chlapce, protože jsem to měl kolem sebe, měl jsem to doma, byť táta, když já jsem byl malý chlapec a byla to ta zmíněná normalizace, v rozhlase nepracoval, tak stále byl duchem rozhlasák nebo novinář, takže komentoval to, jak se v rádiu komentovalo, hodnotil, probírali jsme svět sportu a já jsem vlastně od malička chtěl být ve světě sportu, ale táta mi to rozmlouval a říkal mi, drž se něčeho, nevím, jestli jsi říkal pořádného nebo opravdového.
2: Já jsem tě rozmlouval za normalizace novinařinu. To byla špinavá práce. A říkal jsem, tak jdi třeba na dopravní průmyslovku, tam tě i s mým kádrovým původem vezmu a pak jdi na techniku.
3: A vlaky budou jezdit za jakéhokoliv režimu. Tak, pak jsem šel na techniku, z té jsem zběhl a já jsem vystudoval ekonomii, já jsem vzděláním ekonom. Asi to tak mělo být, když jsem to měl stále jako malý kluk kolem sebe. Šťastným řízením osudu jsem se cestou přes dvě banky a díky spolupráci teď vlastně taky s kolegyní s Bárou Tachecí dostal zase zpátky oklikou do světa sportu, byť už ne jako novinář, to jsem si jako student přivydělával aktivní sportovní novinařinu, ale byl jsem na té, nechci říct druhé straně barikády, ale druhé straně toho stolu, když se člověk setká s novinářem.
1: Pane Tejkale, když Karel, váš syn, chodil do školy a vy jste byl vlastně člověk, který se živil mluveným slovem, byla u vás čeština třeba důležitější nebo výsledky ve škole než třeba biologie?
2: To je důležité i teď u vnuček. Mě to zajímá, mě to dráždí, když někdo przní češtinu. Stává se to často. Já musím říct, a teď nechci točit na někoho, ale v rádiu je to lepší než v tom jiném sdělovacím prostředku. A já jsem byl dost háklivý, protože nás učil češtině pan profesor Jílek, napsal krásnou knihu Čeština je jazyk vtipný. A to byl člověk, který za války dělal odboj tak, že jezdil po českých městech a vesnicích a po hospodách, vyprávěl lidem, co to je čeština, jak je krásná, jakou má minulost. A já jsem si schválně pak našel jízdní řády té doby. No to je neuvěřitelné. On strávil den ve vlaku, dojel někam, tam vyprávěl o češtině, sedl do vlaku a jel domů. To byl úžasný odboj. Takže od té doby já miluju češtinu.
3: A já jsem pochopitelně poslouchal, jak může mít můj syn trojku z diktátu a... Takže čeština byl předmět, na který byl kladen důraz.
1: Byl pro tebe, Karle, táta inspirací přece jenom v období puberty se mladí lidé většinou vyhraňují proti svým rodičům, chtějí jít třeba jinou cestou. Jak jste to měli vy?
2: Tak to jsem zvědavý.
3: No tak já myslím, že něco povíš, když si tak významně zvedl prst, ale nemyslím si, že by období puberty bylo nějaké divoké. Díky sportu, ke kterému mě táta přivedl, jsem byl od mládí orientačním běžcem. Sport, který na Zbraslavi objevil, založil, vedl, takže jsme neměli čas na pubertu. Jsme si zašli na pivo, tak ty to jistě znáš, tak muselo se další den trénovat, ale na nějaké velké mejdany nebyla nikdy nálada, ale že bych se nějak vyhraňoval nebo že bych se stavěl na nějaký odboj, to ne. A když pak už jsem se začal neživit, ale když jsem si začal přivydělávat novinařinou na vysoké škole, chodil jsem na různé brigády, služby do stadionu tehdejšího, na služby jsem do Československého, ještě tehdy já pamatuju Československý rozhlas, tak už jsem chodil pro radu.
1: Pánové, vy jste každý ve své době se setkával, nebo setkáváte s velkými hvězdami nejenom českého sportu, ale i světového sportu, které zavítají na závody, na akce v České republice. Pane Tejkal, na koho vy vzpomínáte nejvíc?
2: Nemohu odpovědět jinak a budu tak odpovídat vždycky Dana a Emil. To byli úžasní lidé a začalo to tak, že když se stali slavnými a vyšla první knížka Františka Kožíka Vítězství vůle o Zátopkovi, to bylo jenom po londýnské olympiádě, tak jedna zlatá, jedna stříbrná, a já jsem chtěl autogram a tenkrát byly každou středu na Strahově atletické závody a já tam chodil s tou knížkou, já jsem se tak styděl a ostýchal a bál jsem se jít za tím Emilem, že jsem nakonec: paní Zátopková, dobrý den, prosím vás, mohla byste se mi podepsat? Takže ten podpis tuškou v té knížce mám. A nenapadlo mě, že ten oblouk se uzavře, když Dana už byla nemocná a občas zavolala: Karle, děláš něco nebo se flákáš? To je cesta do pekla. Takže stali jsme se, já to s píchou řeknu, přáteli?
1: Zátopkové nedávno oslavili nedožitých 100 let. Když si na ně vzpomenete jako na ty, s kterými jste dělal rozhovory, kdo byl jednodušší na to udělat s ním rozhovor?
2: Oba byli na tom stejně. Dana to víc promýšlela, kdežto Emil to ze sebe doslova sypal. Já si pamatuju, když měli výročí zlaté svatby, tak rozhlas pro ně uspořádal speciální vysílání tobogánu. A tam byl Emil s Danou a Emil už byl dost nemocný, hodně nemocný. A teď jsme si tam sedli a Dana říkala, já mám strach, on nepromluví. Tomáš Sláma tenkrát to uváděl, on ho osloví a on neodpoví. Nebo tak jsme byli připraveni, že to za toho Emila řekneme. Neuvěřitelné. A pane Zátopku, tenkrát ta svatba, jak to bylo s těmi koláči? Emil se probudil, nádherně odvyprávěl, jak estrádní umělec, jak pekl koláč a pak je vozil na tom kole a ten tác držel takhle nad hlavou, dovyprávěl a zase skoro usnul. Takže Emil už to měl našprtané. A já, když jsme někdy jezdili na besedy, tak už jsem takhle si povídal s ním, protože třeba vyprávění o tom, jak vyhrál maraton v Helsinkách, to bych uměl teď taky ještě kompletně odvyprávit za něj.
1: Karle, ty pracuješ a mediálně zastupuješ mnoho hvězd českého sportu, za všechny lze jmenovat Petru Kvitovou, Lukáše Krpálka. Je to práce snů?
3: Je to práce snů. Pro někoho, kdo má rád sport, kdo má rád sportovní dění, tak je to bez pochyby práce snů. Já jsem měl to štěstí, že za uplynulých 20 let, kdy jsem tedy zběhl od ekonomie a od bankovnictví ke sportu, jsem byl u tak skvělých událostí, jako vítězství v Davis Cupu, vyhrané Fed Cupy, a měl jsem tu čest, jako jiné slovo se asi nehodí, spolupracovat nebo pracovat s Romanem Šebrlem, s Honzou Železným. Pak mi Honza Železný zavolá a zeptá se mě, jestli bych mu nešel za svědka na svatbu. To jsou momenty, které pro někoho, jak už jsem říkal, kdo má rád sport, jsou k nezaplacení. Být u toho, já někdy s oblibou říkám, že je nádhera být u něčeho a dostat zaplaceno za to, u čeho by jiní chtěli být a platili by za to bez ohledu na cenu. Takže je to skvělé být na akcích a nejen dělat tiskové konference, ale potom chodit noční ostravou s Ivanem Lendlem. Skončila beseda v jeho vítkovickém nebo ostravském tenisovém klubu a on říká, co budeš dělat teďko? Já říkám, nevím, pojedeme na hotel, pojď se projít. A vzal mě, jak jsme chodili Ostravou, a říkal, víš to okno? Tam jsme bydleli. Tady jsme chodili hrát tenis a fotbal. A takhle jsem chodil hodinu s Ivanem Lendlem po Ostravě. U toho, kdyby tehdy byla televize, tak je z toho naprosto skvělý dokument o Ivanu Lendlovi. A Roman Šebrle mi čas od času zavolá dodnes, zejména když o něm občas píší něco v novinách.
1: Vím, o čem omluvíš. Karle, ale na takovou tu pozici neexistují výběrová řízení. To jsou prostě místa, která přijdou asi jako jednou za život. Dokážeš ve svém pracovním i vlastně běžném lidském životě identifikovat moment, kde jsi se dostal na tu kolej, která tě dovedla k práci s těmito lidmi?
3: Bez pochyby to muselo být v okamžiku, kdy jsem se rozhodl, že skončím v bankovnictví. Začal jsem spolupracovat a později jsem se stal i podílníkem jedné malé PR agentury, která v tu dobu dostala nabídku, zda by nechtěla pracovat pro v tu dobu vznikající neznámou agenturu, která se jmenovala Česká sportovní. A myslím si, že my jsme byli průkopníci, já jsem byl jeden z prvních lidí, který to, jak se říká, profesionální PR, ten obor, že už jsem to zažil někde jinde, přinesl do sportu. Do té doby to bylo, vlastně ty si v té době už byla skvělá sportovkyně, tak to víš, spíše takové jako nahodilé, že tiskové mluvčí nebo toho, kdo zastupoval sportovce, dělal tu trenér, tu manažér, tu někdo, kdo pracoval současně i v novinách. A já jsem byl jeden z prvních, kdo to v České republice posunul a stal jsem se profesionálním zástupcem sportovních událostí, sportovních týmů, agentur a sportovců.
1: Pane Tejkale, jak je těžké zůstat profesionálem v novinařině, když jste třeba byl takovým fanouškem Zátopků? Může člověk být zároveň fanoušek a dobrý novinář?
2: Musí být fanoušek. My jsme to všichni zatloukali ve sportovní redakci, kdo komu fandí. Ale bez toho fandění, bez toho fanouškovství by ten člověk ze sebe nevydal správný výkon sportovního reportéra. Já tedy podtrhuji to slovo reportéra, mě šíleně vadí, když se říká sportovní komentátor v rádiu. Není. Laufer nebyl komentátor. Laufer byl reportér, Standa Sigmund byl reportér. My jsme byli reportéři a byli jsme na to hrdí. Takže ano, fandili jsme, ale ono fandit Zátopkům zase nebylo tak těžké. Já jsem se do nich zamiloval, takže jsem s nimi i zpíval na různých besedách, s Danou jsem tančil a mě u Zátopků měl rád jejich pes Kuba, protože oni si vzali někde nějakého nalezence, přivezli si ho z Hradišťa, jak říkala Dana, a bydlel u nich. A já tam přišel poprvé po té, co si přivedli pejska, protože jsem také měl psa doma, Pepíčka, tak je, hele, bocha, neblázi, on tě rafne. Nerafnul. Takže byl jsem psí král i u Zátopků. A víte, to je odvěké kouzlo sportu. Ta kniha existuje s tímto názvem, paní doktorka Olivová ji napsala, je to o dějinách sportu. Já tvrdím, že taková ta přátelství, ta pevná, jak o tom mluvil syn před chvílí, i to moje se Zátopkovými a dalšími, mohou vznikat především na půdě sportu. Já si nejsem jist, jestli to může vznikat jinde, ale jsem přesvědčen, že ve sportu určitě ano.
1: Vy jste dělal reportáže nejenom ze sportovních akcí, ve sportovní oblasti. Ale jak jste na tom byl s vy sportováním? Přece jenom mluvit o sportu a zkusit se ho na vlastní kůži je někdy trošku rozdíl.
2: Není to rozdíl a bez jednoho by nešlo dělat možná to druhé. Hlavně by nešlo dělat toho novináře bez aktivního sportování. Nebylo to nikdy na nějaké vysoké úrovni. Ale pro nás kluky z Bubenče, kteří bydleli blízko Matějské pouti, začínal každý rok 24. února, kdy začínala Matějská a my jsme na vedlejší louce hráli fotbal. To jsme si přinesli balón a každého 24. na svatého Matěje jsme si zahráli fotbal.
1: Takže hry.
2: Hry. Potom mě velmi lákala, a to byla vina Zátopků, atletika. A já jsem se pokoušel stát se frekventantem sportovní školy mládeže ve Stromovce, tu vedl Otakar Jandera, to je slavné jméno z naší atletiky, atlet a později trenér. A já jsem udělal přijímací zkoušky do té školy v 50. letech, takže jsem byl pod čarou jeden z prvních a mohl jsem chodit na tréninky, ale neměl jsem speciální vedení trenérské. A moje drzost byla nezměrná. Já, abych mohl trénovat i ve všední dny na tom stadionu, dnes je to Olymp, tak jsem šel na vedení Rudé hvězdy. Ta drzost v té době, v 50. letech, vědět to rodiče, tak mi dali pohlavek. Šel jsem na ministerstvo vnitra na vedení Rudé hvězdy za panem Písaříkem. Řekl jsem mu, soudruhu Písaříku, že bych chtěl potvrzení, že smím chodit ve volném čase na hřiště Rudé hvězdy do Stromovky trénovat. A

0: právě chtěla zeptat, my jsme na půdě sportovního rádia, ale vy jste byl významný redaktor i v oblasti vlastně té politické reportáže nebo v politickém dění. Který z těch světů vám byl bližší, dělat okolo politiky nebo okolo sportu?
1: Můžu se přiznat, na půdě sportovní redakce, ta Můžete. Politika. Ale v té době to byla politika tak špinavá, že jsem miloval ten sport. Já ho měl rád, to nebyla přetvářka. A když přišel 68., tak mě to samozřejmě nedalo. Takže prvomajovou reportáž jsme dělali. Nádhernou, svobodnou, volnou. Hele, legionáři, rozeznáme je. Takhle jsme se tam hecovali s Honzou Petránkem a dalšími. No a pak přijeli tanky. A co udělá rozhlasák? Jde do práce. Tak jsem šel 21. srpna ráno do práce. No a vrátil jsem se asi za 14 dní a vysílali jsme a sportáci u toho byli. Já jsem si uvědomil, když jsem vysílal třeba reportáž z příletu Čaušeska, tenkrát šéfa Rumunska, který byl zastáncem Československa a on se vyhraňoval proti Moskvě, proti Brežněvovi. Tak jsem dostal za úkol vysílat reportáž z příletu. To začínalo ve chvíli, kdy nad Kladnem se objevila tečka, to bylo to letadlo, a končila, když odejela poslední 603 z letiště. Trvalo to 2,5 hodiny. Když si to představíte, tak to je neuvěřitelný
0: výkon. To je sportovní výkon sám o sobě.
1: Sám o sobě a já jsem si řekl, chlapče, to je historie, protože Josef Laufer, náš guru a patron rozhlasových sportovních reportérů, 28. října 1936 vysílal z Wilsonova nádraží příjezd rumunského krále, takže ty dva Rumuny jsme měli každý na svém pracovišti, každý jindy, jinak, ale ty sportáci dokázali asi i tohle.
0: Karle, o tobě vím velmi dobře, že jsi na tom se sportem výborně. Orientační běh.
2: Od olympijské vítězky to těší.
0: Tak jaký další sporty, o kterých nevím?
2: Tak když už i ty registruješ lyžařské eskapády, ale to je jedna z věcí, ze kterou se na mě tady táta podepsal, lyžařská padesátka. On ji, a pokud si pamatuju, to bylo v 70. letech.
1: Od druhého ročníku jsem tam jezdil a vysílal lyžařskou padesátku v naprosto primitivních technických podmínkách. Žádné krátkovlnky, žádné helikoptery. Natočit na Nagru, na magnetofon dojet na poštu.
0: A jak jste věděl, co se na trati děje, když závodníci odjeli někam do lesu? O čem jste mluvil v době, kdy oni zmizeli?
1: A tak zaprvé nás tam občas vzali na skutru. Za druhé, my jsme tam byli hned na startu. My jsme byli váženými hosty rádio tenkrát. Televize to nevysílalo, to nešlo, ty přímé přenosy. Takže jsme byli na startu. Zatímco oni vyběhli, startovalo se nahoře na hrabětické louce a rvali se do toho trichtýře pod Královkou, tak my jsme na tu Královku šli, tam jsme dostali grog, gulášovku a jeli jsme dolů k cíli, pak skútrem jsme se projeli po trati a pak jsme zase byli dole v cíli, natáčeli jsme rozhovory s účastníky, vítězi a tak dále. Bylo to nádherné, mě to fascinovalo a možná jsem tím kluka nakazil.
2: No jsi mě nakazil, akorát já to nezděl na tom skutru a nepiju ten grog. Já jsem jako malý chlapec, nevím, kolik mi bylo let, 5, se šel podívat na start, nestíhali jsme to, protože ze spoda s maminkou jsme šli do kopce ze ségrou sánky a viděli jsme tu startující masu, to bylo to období, kdy to běhalo 5, 6, 7, 8 tisíc závodníků z Hrabětické louky a přijížděli tu silnici, kdo to zná, mezi Královkou a dozadu Severákem. A těch 7 tisíc lidí přebíhalo tu silnici a dodneška vidím ten šílený rachot, tam praskaly hůlky, lyže, jak se to valí. Nevím, proč mě to nevyděsilo, já jsem si tehdy řekl, to bych chtěl někdy, až budu velký běžet.
0: A kolik jich máš na svém kotě?
2: No mám jich 620.
0: To je krásný výkon, ale pojďme k současnosti. Ty jezdíš hodně často s tenistami. Byl jsi u mnoha Fed Cupových výsledků, které prostě jsme z nich měli všichni velkou radost. Vezmeš do ruky třeba tenisovou raketu, když se někde na lavičce dívá Petra Kvitová, Kája Plíšková, případně Katka Siňaková?
2: Tak já si z toho dělám legraci, když já vemu do ruky tenisovou raketu, tak to se říká, že už musí být jako hodně zle a velké

0: smutno, že se chystá speciální animační vložka. Já dokonce za svou přednost považuji, že jsem nikdy tenis nehrál, tenis neumím a prakticky neumím jako to trefit. Což je ta výhoda mě, když spolupracuji s těmi skvělými sportovci, jako je tenisty, jako je Petra Kvitová, dělal jsem s Davis Cupem, s Tomášem Berdykem, s Radkem Štěpánkem, že já jsem tam kvůli něčemu jinému, než abych se jich ptal, proč to nehráli do forehandů, proč to tentokrát neskracovali a neradím jim, proč má tento dneska tak špatný druhý servis. Díky tomu si troufnu říct, že za těch 22 let, co dělám i s tenisty, snad jsem nikdy neměl s nikým konflikt natož kvůli tomu, že bychom se nedohodli, jak to měli hrát a jak to nehráli. A já si pamatuju, nebudu toho kolegu jmenovat, byl to první Davis Cup, finále tady v Praze, O2 Arena, první den, Tomáš Berdych a jeden z kolegů začal s Tomášem ten rozhovor poté, co prohrál ten první zápas vést ve stylu, jako jestli teda nebyla chyba, že mu to neskracoval a jestli víc ten backend, tak jak jsem tady zmiňoval, a on ho chvíli poslouchal, asi po třetí otázce mu říkal, člověče, vy máte sebevědomí, nechcete dohrát místo mě, takhle tam hodil raketu a odešel.
1: Tak na to musím navázat, protože já jako otec a trenér jsem měl se synem jediný velký sportovní konflikt. Jeli jsme z nějakých závodů a já mu v autobuse vytýkal chybu na trati, že tady to měl oběhnout a ne jít do toho kopce. A byl nerodnej chlapec a pravil, hele, tak si to běhej sám.
2: Co by mělo zůstat základem dobré novinářské práce, ať už to bylo v době, kdy vy jste byl aktivní, anebo v současné době?
1: Musí zůstat u toho sportovního novináře láska k tomu sportu a musí to dělat poctivě a musí tomu věřit, že to je v té chvíli jeho poslání. Já si myslím, že to je, já co sleduji, tak sportovní dění a rozhlasové sportovní vysílání, tak si myslím, že to tam je. Já si totiž pamatuju, že ti sportovní novináři, speciálně rozhlasoví reportéři, považovali za vyznamenání a vážili si toho, když mohli přijít do kabiny a ta kabina řekla, hele, Standa přišel. To bylo pozice Standy Sigmunda mezi hokejisty. Já jsem takhle chodil mezi orientační běžce nebo mezi veslaře, takže já jsem přišel na Veslařský ostrov, Vašek Kozák, hele, už je tady rádio, Karle, pojď na panáka. Jo, tak takhle ten vztah si člověk musí budovat. Aleš Procházka, ten byl hokejisty milován jako rozhlasový reportér a patřil mezi rozhlasové sportovní legendy a patří tedy. Takže ano, láska, ale musím si tam vybudovat autoritu. Pokud na mě poznají, že jenom kecám s proměnutím a moc tomu nerozumím, tak se mnou nikdo nebaví a to zase sportovci umějí dát, ale velmi okatě najel.
2: Karle, v současné době je pro novináře obrovský tlak na čas. Všichni mají určených svých pár sekund, kdy si mohou vyspovídat velkou sportovní hvězdu. Není to někdy na úkor kvality? Nebo jak ty vnímáš právě posun v době od éry tvého tatínka do současné doby, kdy je všechno pod daleko větším tlakem?
0: Posun je naprosto zásadní. Díky internetu, díky mobilním technologiím se všechno zrychlilo prakticky do online světa. Já jsem tady zmiňoval víkendové služby, kdy jsem v sobotu přišel ve 12 hodin do rozhlasu, vzal jsem zprávu ČTK, sedl jsem k psacímu stroji a teď mluvím o době před 20 lety, to není úplně žádný pravěk. Napsal jsem na psacím stroji v nočních zápasech NHL, New York porazil Pittsburgh 2-1, dal jsem to hlasateli, tento ve 13.00 četl a toto byla první možnost, jak se v Česku mohli lidé před 20 lety dozvědět, jak v noci hráli hokej, jak v noci hráli, jaké byly noční výsledky NHL. To nebyl teletext, natož internet. Dnes na mobilu, když si to nastavíte, pípnou a dají informaci o každé střele, o každém střídání. A tak to je hokej, v každém sportu prakticky všechno je online a úplně stejně pak je online i to očekávání těch informací po závodě, po zápase. To je jedna věc, kdy to je ještě na těch novinářích, a pak naprosto zásadní systémová změna, pokud jde o informování fanoušků, je svět sociálních sítí, kdy se těmi novináři nebo těmi zprostředkovateli stávají sami sportovci, případně jejich spolupracovníci agentury, to už je jedno, ale kteří sami distribuují ty informace o tom týmu, o tom zápase, o tom dění. A zase nemluvím o žádném pravěku, já jsem založil jeden z prvních facebookových profilů před 12-13 lety český Davis Cupový tým, kdy tehdy v naprosto amatérských, řekl bych skoro směšných podmínkách z telefonu Nokia jsem budoval facebookový profil, a to bylo, když se hrálo finále v Barceloně. 2 roky poté, nebo 3 roky poté jsme hráli finále v Bělehradě a vždycky předtím si mě novináři ptali, budeš to tam zase dávat? A já říkám, jo, jeli jsme do Chile, to je fajn, my to z toho budeme opisovat. A když jsme byli v Bělehradě na finále, tak za mnou přišla delegace sportovních novinářů a říkali, hele, brzdi trošku s tím Facebookem. Co je, proč? Jako, no, nám nadávají v redakcích, že tady jsme na služební cestě, jsme tady jako pracovně a máme toho daleko míň a daleko méně zajímavého než ty, kteří si v té šatně chodí s nima na večeři a snídáš s nima. Takže bylo i nutné a je nutné a bude nutné najít rovnováhu mezi tím, co bude na sociálních sítích, a vedle toho najít roli těch novinářů, protože oni pochopitelně budou zprostředkovávat veřejnosti ten jiný, nezaujatý, nekritický pohled. Ty se nadechuješ?
1: Nadechuju, protože Katka zvolila výtečné téma, totiž tam patří ještě slovo odpovědnost. Já, když jsem vysílal hokej, začínal jsem, takže mým šéfem hokejovým byl Stanislav Sigmund, v té době uznávaná naprostá jednička. Já jsem hlásil z Litvinova velice často, protože tam bylo dobré kluziště a kabina přímo nad ledem, takže já jsem všechny hráče krásně poznal. A Standa říkal, prosím tě, ty se z toho Hlinky poděláš, no tak nějaké Hlinka tam začíná, no tak co má být. A hlavně, ty je nekritizuješ. Já jsem říkal, Stando, já je nemůžu kritizovat, já můžu říct, popsat, jak v tu chvíli hrál, ale já nevím, jestli ho bolela hlava, pohádal se s manželkou, má nemocné dítě, já řeknu, hrál špatně a ve škole se budou dětem posmívat. Hele, v rádiu říkali, že táta hraje blbě. Takže ne, já to budu hodnotit až poté. Já se musím zajít do kabiny, musím se s nimi pobavit, musím se o tom něco dozvědět a pak ten svůj vizuální dojem můžu kombinovat s tím, co se od nich dozvím. Čili odpovědnost, nestřílet od boku, nebejt ten nejchytřejší na světě.
0: To se, Katka, týko tak jako s povzdechem usmála, to se ten svět změnil trošku, co? Ty jsi to zažila sama.
2: Ty změny jsou samozřejmě obrovské. Panové, řekněte mi, potkali vy jste se pracovně někdy na stejné půdě? Měl jste někdy tady mladýho pod sebou v práci třeba, pane Říkal?
0: Ne. Dokonce ne. Já si pamatuju, že podmínka táty, abych mohl chodit na služby a dělat režie. Já jsem tady dělal asi 20 let režie s mikrofonem za fotbalem, s mikrofonem za hokejem, s mikrofonem za sportem, a táta řekl, dokud já budu vedoucí sportu, tak nechci, aby si sem chodil, aby kdokoliv měl možnost říkat, mladý tady má protekci. Tak teprve, když odešel dělat šéfredaktora Radiožurnálu, tak já jsem začal chodit a zahájil jsem tady svoji 20-letou éru režii, ale možná taky děkujeme, pokud je o studio, rozhlasové studio, tak v něm dneska sedíme vedle sebe takhle poprvé v životě.
1: Co, určitě poprvé, protože my jsme skutečně ten nepotismus nepěstovali. My jsme, nám bylo víc takových dvojic. Sanda Sigmund má syna, který byl a je vynikající sportovní reportér, do dneška vysílá. Ale dokud byl Standa v rádiu, tak mladý Standa si tam ani neškrtl. Karel Malina, syna Karla, my všichni jsme se pojmenovali, nebo pojmenovali jsme syny po sobě. Takže taky ne. Má to něco do sebe, protože pak budou říkat, hele, to je ten druhej, to je ten vodněj, to je ten mladej. Ne. Každý si tu pozici musí budovat sám.
2: Pane Tejkale, Karle, moc vám děkuji za krásný společný čas. Děkuji, že jste byli mými hosty na Radiožurnálu Sport.
1: Děkujeme, já jsem rád, že jsem se mohl vrátit do rádia a znovu prožít to štěstí sedět u mikrofonu a mluvit do něj.
3: Tak to byla vzpomínka z roku 2022 na legendárního rozhlasového sportovního novináře a publicistu Karla Tejkala, který zemřel ve věku 88 let. Je 21 hodin a 54 minut, posloucháte Radiožurnál Sport. Příjemný sobotní večer.

0: Češi získávají bronzové medaile.
1: Tereza Voborníková klečí v cílovém prostoru a pláče, neubránila se slzám štěstí.
0: Martin Fuchse dojíždí do cíle a je olympijským vítězem.
2: Už 5 let vás bereme na stadiony.
3: Už 5 let u nás slýcháte hvězdné sportovce.
4: Můj cíl je jet s radostí dítěte a s velkým srdcem a myslím si, že se mi to povedlo.
5: Budu se muset na oslovení Zana Maďarová olympijská vítězka zvyknout.
6: Celý ten sport jsem dělal s viděnou toho, že bych jednou na olympijských hrách mohl vyhrát a dneska se to kvůli tvrdý práci nejenom mě, ale hlavně týmu podařilo.
5: Tahle ta medaile byla pro mě asi nejemočnější, takže prakticky vynešli slova, pardon.
3: Už 5 let s námi můžete soutěžit.
7: Gratulujeme.
8: Výborné. Zrovna o víkendu jsem to řešil s tatou, že půjdem, tak říkám, tati, já zkusím zavolat do 11, třeba vyhraju. A ono to padlo.
9: Tak jste zavolal do 10, a myslím to taky.
8: Jo.
9: Tak vám moc gratulujeme.
8: Já jsem tak vyšokovaný, že jo, no, super, děkuju.
2: Už 5 let vám děláme společnost
3: a moc rádi v tom budeme pokračovat.
2: Tak i dál poslouchejte Sport.
3: Radiožurnál Sport.
10: Radiožurnál 10 hodin večer. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
11: Katolická církev blahořečila Jana Bolu a Václava Drbolu popravené komunisty. Berlínská nemocnice propustila Američana, který se v Kongu nakazil ebolou. Čeští fotbalisté v přípravě na mistrovství světa trénovali v Mansfieldu před stovkami fanoušků. A zítra bude polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty většinou do 26 stupňů.
3: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
11: Česko má ode dneška první blahoslavené mučedníky moderních dějin. Katolická církev odpoledne na slavnostní mši na brněnském výstavišti dokončila blahořečení Jana Boly a Václava Drboly, dvou kněží, které mučili, odsoudili a nakonec zavraždili komunisté.
12: Aby ctihodní služebníci boží Václav Drbola a Jan Bula byli od nynějška nazýváni blahoslavenými.
13: Papežský legát Michael Černý při proslovu zmínil, že mučedníci byli vyzkoušeni jako zlato v ohni. Na slavnost přijeli taky Lenka Klicmanová s dcerou Maruškou ze Sušan u Chomutova.
14: Nám se líbila určitě jednota křesťanů. Je to hrozně pěkný vidět tolik lidí, kteří prostě přijeli z jednoho důvodu.
15: A líbilo se mi, jak tam zpívá SBMK.
13: Na brněnské výstaviště přišlo 13 200 věřících. Aneška Hlávková, Radiožurnál.
11: Letiště v Karlových Varech by mělo přejít pod armádu do konce roku, řekl to ministr obrany za SPD Jaromír Zuna. O převodu letiště z Karlovarského kraje na armádu informoval na začátku května premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Karlovarské letiště je v posledních letech ztrátové a pro zvýšení příjmů potřebuje zhruba miliardovou investici na prodloužení a taky rozšíření přistávací dráhy. Tu už by měl zajistit stát. Nemocnice Charité v německém Berlíně po víc než 2 týdnech léčby propustila Američana nakaženého ebolou. Podle zařízení je v dobrém zdravotním stavu, píše to agentura DPA. 39-letý lékař se krvácivou horečkou nakazil při práci v nemocnici v Kongu. Tam vypukla epidemie eboly a podle posledních informací konžské vlády je v zemi 488 potvrzených případů. Jiného Američana s podezřením na ebolu přijala i pražská fakultní nemocnice Bulovka. V pátek uvedla, že muž je stále bez příznaků. Soukromí dárci věnovali miliony na taneční sál, který chce americký prezident Donald Trump postavit místo východního křídla Bílého domu. Kontrolní organizace ale zjistila, že ty samé firmy pak od státu dostaly zakázky za mnohem vyšší částky. Bílý dům podezření z korupce odmítá.
16: Americký prezident odmítá zveřejnit úplný seznam firem, které se na financování jeho tanečního sálu podílejí. Kontrolní organizace Public Citizen zmapovala 27 veřejně známých dárců. 14 z nich dostalo od státu nové zakázky za v přepočtu 1 000 000 000 korun. Největší díl připadl zbrojnímu gigantu Lockheed Martin. Na seznamu jsou také Amazon, Google, Microsoft nebo Caterpillar. Více než polovina z těchto firem zároveň čelí nebo čelila federálním vyšetřováním, která byla za Trumpovy vlády zmírněna nebo úplně zastavena. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
3: Sport.
11: Čeští fotbalisté se ve Spojených státech chystají na start mistrovství světa. V Mansfieldu nedaleko Dallasu měli trénink přístupný pro fanoušky, kterých dorazilo několik stovek. Na tribunách byla i řada českých příznivců. Národní tým trénoval ve velmi horkém počasí, mluví o tom obránce Jaroslav Zelený.
17: Je to teda mazec, no. To sluníčko je fakt ostrý. To jsme měli lehoučký trénink, opravdu, tak člověk se u toho fakt brutálně spotí, no, takže jsem se fakt s tím budem bojovat dál. Samozřejmě ty lidi všichni jsou strašně milí. Nevím, jestli to předstírá, ale vypadá, že si to užívají. Jsou takový nadšený, že nás vidějí, takže snad jim to vydrží.
11: Do šampionátu Češi vstoupí příští týden v pátek ráno našeho času v mexické Guadalajaře zápasem s Jižní Koreou. Ve skupině si pak zahrají ještě s Jihoafrickou republikou a domácím Mexikem.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D5 za Žebrákem a překážka na D35 za Třebechovicemi. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy opatrně za odbočkou na Žebrák. Na 34. kilometru máme hlášenou nehodu. Projíždějte tímto místem opatrně. Na dálnici D35 z Vysokého Mýta do Hradce Králové čekejte překážku za nájezdem od Bíště a Třebechovic. Na konci připojovacího pruhu na kilometru 139 stojí osobní auto. Stojí za ním světelná šipka, na místo už dorazila asistence. A na vozovce se pohybují lidé, tak projíždějte opatrně. A na silnici 13 z Chomutova do Karlových Varů se vyhněte překážce za Ostrovem. Za odbočkou na Hájek na 7. kilometru leží v pravém pruhu sražená srna. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
11: V noci se ochladí na 14 až 9 stupňů, obloha bude polojasná až oblačná, přechodně i zatažená, místy s přeháňkami a ojediněle i bouřkami. K ránu se můžou tvořit mlhy. Zítra bude polojasno až oblačno, na severovýchodě místy jinde jen ojediněle s přeháňkami a bouřkami. Později odpoledne začnou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty zítra 21 až 26 stupňů, na Jižní Moravě až 28 a na horách většinou kolem 17. To byly zprávy.
18: Dobrý sobotní večer. Jak jste slyšeli před chvilkou, čeští fotbalisté mají za sebou před světovým šampionátem první trénink na své základně během turnaje, který se odehraje v Severní Americe a také v Mexiku. V Mansfieldu na otevřený trénink přišlo několik stovek příznivců a mezi nimi také dva hokejisté, kteří svou kariéru z velké části spojili nebo ještě stále spojují s týmem Dallas Stars. No a jednoho z nich, Aleše Hemského, uslyšíte na Radiožurnálu Sport už za malou chvíli. Příjemný poslech a klidný večer.
3: Radiožurnál Sport
2: a Filip Šedivý.

0: Čeští fotbalisté poprvé trénovali v Mansfieldu, kde budou mít v době mistrovství světa základnu. Na otevřený trénink národního týmu dorazily stovky fanoušků, včetně těch českých, převážně žijících ve Spojených státech amerických. Na reprezentanty se přišli podívat i dva hokejisté. Současný útočník Dallasu Radek Faxa a bývalý forward Stars Aleš Hemský. S mistrem světa z roku 2005 a bronzovým olympijským medailistou z her v Turíně o rok později mluvil reportér Lukáš Michalík.
1: Aleši, vy jste samozřejmě v Dallasu dlouho působil. Jak vznikla ta myšlenka, že se půjdete podívat na trénink fotbalové reprezentace?
2: Tak já tady žiju, že jo, nebo jsem tady s rodinou a letím v létě do Čech, ale Luboš Kubík mě volal, že tým bude tady v Mansfield, tak jsme se nějak spojili tady s lidma a rád jsem se přišel podívat na trénink. No.
1: Znáte někoho osobně z fotbalové reprezentace?
2: Neznám, abych pravdu řekl. Já v těch Čechách moc nejsem, takže se tam moc nepohybuju. A když jedu, tak jsem doma v Pardubicích a myslím, že z Pardubic tam nikdo nehraje, takže. Takže moc jich neznám, ale samozřejmě z televize, jo.
1: Jste samozřejmě bývalý skvělý hokejista, co vy a fotbal?
2: Jo, já jsem hrával fotbal, když jsme byli menší, do nějakých, si myslím, 12-13 let a v létě jsme vždycky chodili hrát fotbal, nechávali nás hrát za tým v Pardubicích a mě to hrozně bavilo. A byla to super jakoby letní příprava na sezónu. Samozřejmě s tím hokejem je to dobrý základ, že jo, na běhání a na takové věci, takže mě to hrozně bavilo.
1: Co říkáte na tu atmosféru, která provázela tady trénink českých fotbalistů? Bylo tu hodně lidí?
2: Jo, krásný stadion, tady je to Mansfield a myslím, že přišlo docela dost lidí. Nečekal jsem to, že tady bude tolik lidí.
1: Plánujete se podívat i osobně na nějaký zápas českého týmu?
2: Nevím, já letím 22. do Čech a letím teďka na dovolenou na pár dní s rodinou. Ale možná jsme přemýšleli, že poletíme do Atlanty se podívat. Uvidíme.
1: Co vlastně dnes dělá Aleš Hemský?
2: Stará se o děti a děti hrajou hokej, takže jsem pořád na zimáku a trénuju pár ročníků tady svoje děti a věnuju se jim, takže to asi moje jediná starost.
1: Na české fotbalisty se přišla podívat řada Čechů, která bydlí tady v Dallasu. Tak vnímáte to taky, že ta, řekněme, česká komunita je tady asi silná?
2: Jo, v tom Texasu, tady v tom Forward nebo kolem je spousta Čechů z generace na generace. Myslím, že někdo říkal, že je tady bude snad milion lidí a v celém tom Texasu z generace na generace. Nevím, jestli mluví ještě česky, abych pravdu řekl, ale jako vidíte, tady jsou krámy, když jedete do Austinu nebo jedete do Forward, tak tady je spolu těch krámů, co má ty koláče a lidi to tady docela žerou.
1: Ale Hemský je s námi na Radiožurnálu Sport. Co český hokej, stíháte sledovat?
2: Jo, stíhám, to je jasný, ne, že se podívám. Dělal jsem se na to mistrovství světa a samozřejmě na olympiádu, takže to určitě sleduju.
1: Když se ještě zeptám na národní tým, tak bude mít nové trenéry. Patrik Eliáš jako nový generální manažer týmu, vy Patrika znáte, tak je to člověk na svém místě?
2: Já si myslím, že určitě, že Patrik každého respektuje a umí komunikovat s lidma a hrál to hrozně dlouho, takže já si myslím, že to je super volba a myslím, že ty kluci to budou respektovat a uvidíme, jak to bude.
1: Předpokládám, že titul Pardubic vám udělal radost, tak konečně.
2: Jo, tak konečně pro Petra Dětka, že to vyšlo a myslím, že je spokojený a pro ty celý Pardubice, protože posledních 5 let, že jo, kde byli a když to převzal Petr, kam to teďka se to uchvilo a cpe do toho hodně peněz a myslím, že ty Pardubice mají znova to jméno, který měli mít a je to hokejové město, ty lidi tím opravdu žerou a je to nádherný to zase vidět.
1: Zahraje se Aleš Hemský dnes ještě někdy hokej?
2: Chodím hrát za veterány, tady máme super veterány, jezdíme občas někam, jezdím hodně do Edmontonu hrát, ale samozřejmě já mám umělou kyčel a teď jsem měl operaci kolena, takže teď jsem mimo.
1: To říká bývalý český hokejista Aleš Hemský, z Dallasu Lukáš Michalík, Radiožurnál.
0: No a já jenom připomenu, že čeští fotbalisté ještě těch tréninků v Mansfieldu absolvují několik, potom také jeden předzápasový v Guadalajáře, kde tedy na mexické půdě vstoupí v noci ze čtvrtka na pátek našeho času, konkrétně o 4 hodin ráno, zápasem proti Jižní Koreji do světového šampionátu, na který se vrátili po 20 letech. V základní skupině potom je ještě čekají 2 zápasy, konkrétně proti Jihoafrické republice a Mexiku. Samozřejmě všechny duely uslyšíte na Radiožurnálu Sport přímo z místa díky našim reportérům v přímých přenosech. No a samozřejmě ve vysílání Radiožurnálu Sport vám nabídneme speciály s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem a ještě mnohem, mnohem víc. Třeba už za chvíli v rámci sportovní encyklopedie si představíme jeden ze stadionů, na kterých se bude hrát letošní fotbalové mistrovství světa.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: New Jersey New York Stadium, to je název, který slyšíte možná vůbec poprvé. A není se čemu divit. Takové jméno totiž dostal stadion jen pro mistrovství světa ve fotbale. Klasicky se jmenuje MetLife Stadium, což už je název, který hlavně fanoušci amerického fotbalu dobře znají. Víc řekneme v dnešní encyklopedii, která je v tomto týdnu na radiožurnálu Sport zaměřena právě na mimořádné sportovní stavby, na kterých nás v následujících týdnech budou jistě svým uměním udivovat fotbalisté na světovém šampionátu. A teď vás možná nějakými informacemi o MetLife Stadium udiví Alena Benešová. Aleno, hezký večer.
1: Dobrý večer. New Jersey New York Stadium je určitě mimořádný, protože patří mezi ty největší na turnaji. K tomu možná zarážejícímu názvu je dobré říct, že Mezinárodní fotbalová federace FIFA dlouhodobě vymazává sponzory ze jmen stadionů. Třeba slavná mnichovská Allianz Arena nesla při mistrovství světa roku 2006 název FIFA World Cup Stadium Munich.
0: Mimochodem, pokud už jsme zmínili Allianz Arenu, tak právě stejně jako ona i stadion poblíž města se sochou svobody umí měnit zvenku barvy. Zpět ale tedy k New Jersey New York Stadium. To je totiž stadion, který bude hostit finálový zápas celého šampionátu a budou na něm tedy korunovaní noví mistři světa. Kapacita je přes 82 tisíc fanoušků a celkově bude na turnaj hostit 8 zápasů.
1: Pro mistrovství světa ale musel projít velkou proměnou a tentokrát už nemyslíme název, ale něco naprosto klíčového pro samotný fotbal. Schválně, jestli si dokážete tipnout v naší nesoutěžní otázce, o čem mluvíme.
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
1: Je to trávník, který je pro většinu času na stadionu pro americký fotbal umělý, a to se ale pro mundial samozřejmě změní. Na hřiště byl položený nový pažit ze Severní Karolíny.
0: Zajímavostí je, že právě výměna trávníku rozdmíchala emoce u fanoušků amerického fotbalu. Ti se totiž dohadují o tom, jestli by přírodní tráva neměla na stadionu zůstat, protože by to prý bylo lepší pro hru.
1: MetLife Stadium už jednou hostil i Super Bowl, tedy nejsledovanější zápas právě v americkém fotbale. Tak za pár týdnů ho čeká i nejvýznamnější utkání v klasickém fotbale.
0: Stane se tak 19. července a když se tak, Aleno, zasníme, kdyby u toho byli čeští fotbalisté, že?
1: Je to opravdu asi jenom velký sen.
0: Ale tak občas se zázraky dějí i ty fotbalové, tak budeme českým reprezentantům držet palce a fandit při poslechu radiožurnálu Sport. S Alenou Benešovou jsme tedy teď představili stadion, na kterém se bude konat finále fotbalového mistrovství světa. Samotný turnaj vypukne už za 5 dnů. Aleno, díky.
1: Naslyšenou.

0: 22 hodin 24 minut, a když už jsme mluvili o fotbalovém mistrovství světa, které odstartuje za 5 dnů, tak jednotlivé týmy samozřejmě hrají přípravné zápasy. Třeba Portugalci porazili doma v prvním ze dvou přípravných duelů před šampionátem Chile 2-1. Za Portugalsko odehrál první poločas i kapitán Cristiano Ronaldo, kterého čeká rekordní 6. mistrovství světa. Jeden ze tří hostitelů nadcházejícího turnaje Kanada remizovala v Montrealu s Irskem 1-1. Belgie před odletem do dějiště turnaje rozdrtila doma v Bruselu Tunisko 5-0. Rudí ďáblové tak nenašli přemožitele už 13 zápasů a ideálně se naladili na své první utkání na mistrovství světa proti jiné africké zemi Egyptu. Tunisané naopak vyhráli jediný z posledních 7 duelů. V úvodu šampionátu je čeká Švédsko. Poprvé od roku 2010 se na světové vrcholné akci představí Paraguay. Výběr jeho americké země se naladil na úvodní souboj s Američany vítězstvím nad Nikaraguou 4-0, pod které se podepsali 4 různí střelci. Saudská Arábie ta si pro změnu poradila s Portorikem 3-0 a vyhrála po sérii 4 porážek. A konečně Haiti v generálce na světový šampionát nestačilo na Peru, přestože vedlo. Karibská země se zúčastní světového šampionátu po 52 letech a prvním soupeřem Haitianů budou Skotové.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Desítka Pavla Horváta míří letos už po druhé do Prahy.
1: Náš fotbalový expert bude mít svůj pořad taky na sportovním festivalu Off-Season.
0: A i tam si znovu připomeneme 50 let od evropského titulu československých fotbalistů a taky 30 let od stříbrného eura v Anglii.
1: Na pražské výstaviště dorazí nejen autor bělehradské penalty Antonín Panenka,
0: ale také záložník národního týmu, který podlehl v roce 1996 až ve finále Německu.
1: Václav Němeček.
2: Jediný, co mě samozřejmě mrzí, že jsem nenastoupil v tom finále. To by asi chtěl nastoupit každý. Ve Wembley, ve starým Wembley.
1: Přijďte s námi zavzpomínat nejen na největší úspěchy československé a české fotbalové reprezentace s Pavlem Horvátem, Antonínem Panenkou a Václavem Němečkem.
0: Desítka Pavla Horváta na festivalu Off-Season.
1: V sobotu 13. června od 10 hodin na pražském výstavišti.
0: Více na webu Radiožurnál Sport.cz.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
3: 22 hodiny 30 minut. Zprávy má Monika Chmilová.
4: Odcházející tým knihovny Václava Havla nabízí stažení výpovědí a pokračování v práci. Vyplývá to z dopisu, který má Radiožurnál k dispozici. Tým ho odeslal bývalé první dámě a spoluzakladatelce knihovny Dagmar Havlové poté, co ve čtvrtek oznámila, že od projektu odstupuje. Pracovníci ale požadují konec současného ředitele instituce Tomáše Sedláčka. Polsko nebude v plném rozsahu uplatňovat migrační a azylový pakt Evropské unie, aby neohrozilo svou národní bezpečnost. Agentuře PAP to řekl náměstek ministra vnitra Maciej Duščik. Polsko si stejně jako Česko zajistilo výjimku z povinného principu solidarity. Nebude tak muset přijímat žadatele o azyl z jiných zemí. Polská vláda ale nechce zavádět ani jiné části migračního paktu, jako je třeba povinnost budovat přijímací centra. Soud poslal do vazby 35-letou ženu obviněnou z vraždy v Kinčperku nad Ohří na Sokolovsku. Informoval o tom krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Ženě hrozí 15 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Případem se kriminalisté zabývají od středy, kdy na zahradě jednoho z domů našli část lidského těla. Další podrobnosti k případu policie zatím neuvedla. A 8 koní Převalského je od tohoto týdne úspěšně v Kazachstánu. Transport organizovala pražská zoologická zahrada. 4 hřebci cestovali českým armádním letadlem z Prahy. Berlínská zoo poslala do Kazachstánu 4 klisny. Převoz koní má zajistit návrat ohroženého druhu do volné přírody. Kůň Převalského vymizel z přírody na konci 60. let. Jde o poslední žijící druh divokého koně.
0: Sport.
4: Ženský bouldering na světovém poháru ve sportovním lezení v Praze vyhrála 18-letá Američanka Annie Sandersová. Češky ve finále nebyly. Zítra se na štvanici představí Adam Ondra v lezení na obtížnost.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D1 za Psáři a nehoda u Chlumčan na Lounsku. Na dálnici D1 z Prahy do Brna zvyšte pozornost za odbočkou na Vlašim. Na 53. kilometru za odpočívkou stojí osobní auto. Má defekt na pneumatice a je otočené čelem proti směru jízdy, tak opatrně. A na nehodu pozor na silnici 7 z Loun do Panenského Týnce. Na staré silnici u Chlumčan havarovalo vozidlo, čekejte omezený průjezd. Nehodu vyšetřují na silnici 38 z Jihlavy do Havlíčkova Brodu. Mezi Štoky a dálnicí D1 osobní auto srazilo zvěř, projíždějte opatrně. V Praze na městském okruhu máme hlášenou překážku ve Strahovském tunelu. Na jeho začátku ve směru ze Smíchova na Břevnov stojí porouhané osobní auto, na místě už je policie. A ještě aktuální zpráva ze silnice 56 za Frýdkem Místkem ve směru do Frýdlantu nad Ostravicí. Před odbočkou na Bašku jde po dálnici po vozovce Chodec. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra bude polojasno až oblačno, na severovýchodě místy, jinde jen ojediněle s přeháňkami a taky bouřkami. Později odpoledne začnou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 28, na horách nejčastěji kolem 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
6: Ztrácíš se před očima.

Už za necelou hodinu a půl tady bude půlnoc, to znamená, že se sobota 6. června přehoupne do neděle na konec posledního, tedy respektive na konec prvního červnového týdne. Máme samozřejmě připraveno hodně zajímavého, ale ono hodně zajímavého jsme vám mohli nabídnout také v těch předchozích hodinách. A tak si souhrn všeho podstatného, všech důležitých výsledků a událostí dáme pěkně úhledné balení už za chvíli. Čeká nás samozřejmě velký sportovní přehled, tak jak jste ostatně ke konci dne v našem vysílání.

0: Fotbalisté Německa zvítězili v generálce před mistrovstvím světa na půdě jednoho z hostitelů turnaje Spojených států amerických 2-1. Ve druhé půli o tom rozhodl Leroy Sané a mladé české tenistky Jana Kovačková a Kateřina Zajíčková ovládly juniorskou čtyřhru na Roland Garros. Antukový Grand Slam dnes poznal v Paříži také vítězku dospělého singlu žen. O úvod sportovního přehledu tak má Kristian Čveda postaráno. Kristiane, hezký večer.
1: Krásný večer. Tenisové Roland Garros ovládla teprve 19-letá Ruska Mira Andrejevová. Ta ve finále porazila Maju Chvaliňskou 6-3, 6-2. Účast Polky ve finále byla možná největším překvapením turnaje, protože na antukovém Grand Slamu musela hrát kvalifikaci. Celkem v Paříži odehrála 10 zápasů a ve finále se to projevilo.
2: Well, obviously I was tired, but it's normal. You know, I feel like everyone would be.
3: Jasně, že jsem unavená, ale to je normální, nechci se na to vymlouvat. Mira hrála neskutečně, byla lepší tenistkou a 100% si zasloužila vyhrát.
2: 100% deserve to win today, for sure.
1: Finále mužské čtyřhry ovládla v Paříži španělsko-argentinská dvojice Granollers a Ceballos.
0: Kanoistka Martina Sadková vybojovala v Troji v závodu světového poháru vodních slalomářů stříbrnou medaili. V pražském kanále nestačila jen na Australanku Foxovou. V cíli bezprostředně po dojezdu česká reprezentantka neslavila. Proč? Vysvětlila radiožurnálu Sport.
4: Já jsem šťastná byla, ale já jsem z té tabule nemohla rychle vyčíst, jestli mám dotek nebo jsem druhá, takže já jsem prostě v tom zmatku nevěděla vůbec co, ale pak jsem se podívala na lidi, všichni tleskali, takže jsem pochopila, že jsem druhá. Od té doby se směju, jsem úplně nadšená, úplně se třesu štěstím.
0: Mezi kanoisty vyhrál závod francouzský obhájce prvenství a úřadující olympijský vítěz Žestán. Nejlepším Čechem byl šestý Václav Chaloupka.
1: Čeští fotbalisté poprvé trénovali v Mansfieldu, kde budou mít v době mistrovství světa základnu. Na otevřený trénink národního týmu dorazili stovky fanoušků, včetně těch českých, kteří žijí převážně ve Spojených státech. Brankáře Matěje Kováře až takový zájem překvapil.
5: Asi nikdo z nás to nečekal, že přijde tolik lidí na první trénink. Určitě si myslím, že to vždycky pomůže, když tady vidíte lidi z naší země, takže je to určitě fajn. Jsme rádi, že došlo tolik lidí nás podpořit a že o to je zájem a že o nás je zájem. První trénink si myslím, že se vydařil a samozřejmě po té cestě ještě jsme trošku rozlámaní, ale užili jsme si to.
1: Do turnaje vstoupí Češi v pátek ráno našeho času v mexické Guadalajaře proti Jižní Koreji. Samozřejmě vám nabídneme předzápasové studio i přímý přenos. Ve skupině se dál čeští fotbalisté utkají taky s Jihoafrickou republikou a domácím Mexikem.
0: Nejméně ve dvou pořadatelských městech fotbalového mistrovství světa hrozí stávka pracovníků na stadionu nebo v hotelích. Členové odborů v Seattlu a v Los Angeles si odhlasovali, že stávku mohou vyhlásit kdykoliv. Vadí jim pracovní podmínky nebo hrozba zatýkání během šampionátu.
6: V Seattlu jsou ve stávkové pohotovosti zaměstnanci hotelů nespokojení s výší svých odměn během turnaje, při kterém se očekávají zvýšené příjmy jejich zaměstnavatelů. Mluvčí sítě Hilton deníku Seattle Times řekla, že firma s odboráři vyjednává. V Los Angeles protestují kuchaři či pokladní tamního stadionu. Mimo jiné varují, že kvůli obavám o bezpečnost stávku zahájí, jakmile se u stadionu objeví agenti imigračního úřadu ICE. Okresní šerif Robert Luna tvrdí, že federální úřady během šampionátu zátahy na pracovníky neplánují. V Los Angeles i Seattle bude hrát i domácí americká reprezentace. Ze Spojených států Jan Kaliba, Radiožurnál.
1: Čeští volejbalisté vyhráli i druhý zápas na úvodním turnaji Evropské ligy. Po domácích Maďarech porazili Nory. Se severským soupeřem sice ztratili první set, ale nakonec zvítězili 3-1. O omlazeném národním týmu mluvil po utkání zkušený Milan Moník.
7: Po prvním setu jsme ty zbraně nesložili a ukázali jsme sílu našeho týmu. My starí, co jsme tam byli, tak jsme podrželi mladý a vlastně naopak ty nám to vrátili skvělou hrou i v takových kritických situacích.
0: Další

0: turnaj čeká české volejbalisty příští týden v Jihlavě, kde se v pátek utkají s Bosnou a Hercegovinou a v neděli s Dánskem.
1: Opavští basketbalisté získali ligový bronz v rozhodujícím utkání o třetí místo. V hale Brna zvítězili po obratu 102-101 po prodloužení a série vyhráli 2-1 na zápasy.
0: Kvalifikaci na velkou cenu Monaka Formule 1 ovládl lídr mistrovství světa Ital Kimi Antonelli z Mercedesu. Druhý byl Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu a třetí Lewis Hamilton z Ferrari. Hlavní závod začne v Monte Carlu zítra v 15 hodin.
1: Ve věku 88 let zemřel rozhlasový sportovní novinář a publicista Karel Tejkal. Radiožurnálu to potvrdila jeho rodina. V Československém rozhlase působil od 50. let minulého století. Nejdřív jako sportovní redaktor, v roce 1968 komentoval politické dění během pražského jara a po okupaci vojsky Varšavské smlouvy musel z rozhlasu odejít. Dlouholetý moderátor Radiožurnálu Jan Pokorný vzpomíná na to, že i přesto Karel Tejkal ve spolupráci s Československým rozhlasem pokračoval.
2: On psal třeba každý týden fejetony pro vysílání Dobrého jitra z Prahy, ale ty nemohl číst. A také načítal herec Josef Dvořák. Byl to rozhlasák každým coulem a měl obrovskou autoritu a právem brzy vstoupil do rozhlasové síně slávy.
1: Po sametové revoluci se Karel Tejkal vrátil a dál se věnoval sportu, šéfoval pořadu Dobré jitro a podílel se na tvorbě rozhlasových seriálů. V roce 2008 získal novinářskou cenu Ferdinanda Peroutky.
0: Tak bohužel i smutné zprávy patří někdy do našeho velkého přehledu. Ten dnešní poslední s datem 6. června připravil Kristián Čveda. Díky za to.
1: Není zač? Come here, baby.

0: Skupina Aerosmith ve vysílání radiožurnálu Sport ve 22 hodin a 50 minut. 5 dnů schází do začátku fotbalového mistrovství světa, kterého se česká reprezentace zúčastní teprve podruhé v samostatné historii. A tak se tomu v tomto týdnu věnujeme v našem seriálu. Když hrál český tým poprvé na světovém šampionátu před 20 lety, fanoušci se mohli těšit na to, že se podívají na výkon Nedvěda a spol v příjemných časech. Hrálo se totiž v Německu. Letos si tento luxus dopřejeme minimálně v základní skupině pouze jednou. Na zbylé dva zápasy ve skupině si budeme muset přistát, nebo naopak půjdeme spát až nad ránem. The biggest, the greatest FIFA
1: World Cup ever. Prezident Mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianni Infantino slibuje největší a nejlepší mistrovství světa ve fotbale. Poprvé v historii ho totiž uspořádají tři státy.
2: Letošní mistrovství budou v létě hostit Spojené státy, Kanada a Mexiko.
1: Velká část zápasů se tak bude hrát v noci středoevropského času a platí to i pro dvě utkání české reprezentace ve skupině A. Obě v Mexiku.
2: Právě Mexiko bude vedle Jižní Koreje a Jihoafrické republiky soupeřem českých fotbalistů v základní skupině.
1: Češi vstoupí do turnaje v noci na pátek 12. června v Guadalajáře soubojem s Jižní Koreou. Pro nás ve 4 hodiny ráno. Skupinu pak uzavřou v noci na čtvrtek 25. června v Mexico City proti domácí reprezentaci. Na tamním aztéckém stadionu se začne hrát ve 3 hodiny ráno českého času. Zatímco fanoušci v České republice si na obě utkání budou muset přivstat, anebo půjdou spát až po nich. Reprezentanti budou v obou duelech v Mexiku bojovat s nezvyklou nadmořskou výškou. Jak se na to připravují, popisuje záložník Pavel Schulz.
3: Máme jako zahřátou místnost na 35 stupňů a jezdíme 40 minut na kole, aby nám nepřesáhla tepovka 50% jako maximálně. Někdo má třeba maximálně 220, někdo má 200, takže se snažíme držet tepovku na 100 nebo na 110 a tohle by nám mělo pomoct jako k té adaptaci, že by se nám měly zvýšit červený krvinky a mělo by to být jako lepší.
1: Čeští fotbalisté budou na zápasy létat ze základny v Dallasu. Mezi dvěma mexickými zájezdy je čeká cesta do americké Atlanty, kde se 18. června utkají s Jihoafrickou republikou. Možná to bude nejsledovanější české utkání v základní části světového šampionátu. Začne totiž v 18 hodin středoevropského času.
4: Skupina je velice těžká, vzhledem těm podmínkám klimatickým, které tam budou panovat. Od první hodiny budou na kluky apelovat, že se nejedeme zúčastnit, ale jedeme s cílem, že chceme postoupit.
1: Slibuje reprezentační trenér Miroslav Koubek a hráči nic nenamítají. Za kabinu mluví brankář Matěj Kovář.
5: Myslím si, že všichni si chceme na to připravit co nejlíp, aby jsme podali co nejlepší výkon a taky samozřejmě nejdem si to tam jenom užít, ale víme, co je ve hře. Myslím si, že skupina je taky hratelná, takže chceme se na to připravit co nejlíp, aby jsme se dostali dál.
1: Z každé z 12 skupin postoupí první dva týmy a v play-off je doplní 8 nejlepších výběrů ze třetích míst. Historický postup samostatného českého národního týmu do vyřazovací fáze světového šampionátu ve fotbale tak vidí jako reálný i vicemistři Evropy z roku 96, Miroslav Kadlec.
6: Já myslím, že ty šestky máme zajímavý vždycky, takže já doufám, že naši kluci jsou ochotní a schopní postoupit jako ze skupiny a potom už je možné cokoliv.
1: A Vladimír Šmicer.
7: Jestli budu na tom mentálně nastavený, jako jsme byli my v 96., tak si myslím, že bychom mohli překvapit, no, protože my jsme tam měli s tím, že vlastně víme, že samozřejmě něco umíme, ale moc velký favoriti jsme nebyli. Já myslím, že jsou na tom dost podobně, no, že samozřejmě přešli těžkou baráž a asi se dostat na to mistrovství světa je těžší, než tam potom hrát. Já si myslím, že samozřejmě nechci nikoho podsumovat, je to už závěrečná fáze mistrovství světa, ale myslím si, že ta skupina je hratelná.
1: Dost může napovědět i úvodní zápas proti Jižní Koreji. O přípravě na první utkání mistrovství světa po 20 letech ale uslyšíte od českých fotbalistů až v zítřejším díle našeho seriálu. Pavel Tilšár, Radiožurnál.
8: Poslouchej Sport.
9: Radiožurnál Sport.

0: sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál, 23 hodin. Zprávy a Monika Chmilová.
1: Izraelský úder v jižním Libanonu zabil 3 vojáky libanonské armády. Lidé si nově můžou zjistit, jak časté jsou v jejich nemocnici takzvané pooperační sepse. Kánoistka Martina Sadková získala na světovém poháru v Praze stříbro a zítra bude polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami, teploty většinou do 26 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Izrael potvrdil, že v jižním Libanonu zasáhlo vozidlo libanonské armády. 3 její vojáci při úderu zahynuli. V oblasti proti sobě bojují Izrael a hnutí Hizballáh. Libanonská armáda se do střetů nezapojuje. Izraelští vojáci na vozidlo údajně vystřelili proto, že ho identifikovali hrozbou ze strany Hizballáhu. Incident izraelská armáda vyšetří. Iránští fotbaloví reprezentanti dostali víza do Spojených států, kde budou hrát na mistrovství světa. Některým funkcionářům ale žádosti o vstup americké úřady zamítly. Ministr zahraničí Marco Rubio tento týden řekl, že do země nepustí členy iránské delegace s vazbami na revoluční gardy. Iránští fanoušci na zápasy své reprezentace do Spojených států nesmí vůbec, stejně jako třeba lidé z Haiti. Občanům obou zemí totiž americký prezident Donald Trump zakázal vstup do země. Pacienti si nově můžou zjistit, jak časté jsou v jejich nemocnici takzvané pooperační sepse, lidově otravy krve. V Česku jí podle dat Ministerstva zdravotnictví ročně onemocní více než 5000 pacientů. Resort připouští, že jde o vysoké číslo a do 2 let ho chce snížit na polovinu, říká jeho šéf Adam Vojtěch za hnutí ANO.
3: My věříme tomu, že právě transparentnost sledování těch výsledků péče skutečně povede ke zvyšování kvality péče, že to povede ke kultivaci systému.
1: Ministerstvo chce taky změnit systém úhrad zdravotními pojišťovnami. Za léčbu sepsí, které můžou vzniknout kvůli nedostatečné dezinfekci operačního sálu nebo špatnému podání antibiotik, už by nemocnice neměly dostat zaplaceno. Parkování v centru Jihlavy je ode dneška zdarma přes celý víkend, rozhodlo o tom vedení magistrátu. Dosud bylo možné auto v takzvaných fialových a oranžových zónách bezplatně odstavit jen v neděli. Změnit režim se Jihlava rozhodla na základě nízké vytíženosti, uvedl primátor z ODS Petr Ryška.
4: Je to možný, aby ta sobota byla zadarmo v těchto 2 režimech, v tom oranžovém, v tom návštěvnickém a v tom fialovém, z důvodu, že tu sobotu to není plně naplněný. To znamená, je tam nějaký 60-70%, to znamená, i ty rezidenti mají pořád kde zaparkovat.
1: Magistrát bezplatnými sobotami přijde o zhruba 2 miliony korun ročně. Sport. Kánoistka Martina Sadková získala stříbro na světovém poháru vodních slalomářek v Praze. V Troji nestačila jen na Australanku Foxovou a v cíli pak medaili oslavila se svou sestrou a bývalou reprezentační kolegyní Gabrielou, která letos ve 24 letech kariéru ukončila, pokračuje Martina Sadková.
5: Bylo to krásný, protože ona hnedka doběhla do cíle a brečela, takže teďka to zase vidím z té druhé strany, když jsem jí třeba pozbuzovala já a nebyla jsem v tom finále, nebo tady vyhrála mistrovství Evropy. Bylo to strašně hezký a vlastně za mnou přišlo tolik lidí, že jsem to ani nečekala, to je prostě strašně krásný a to, že tady rodina, ségra, jsem ráda, že mě podporuje, i když už není na té vodě.
1: 7. skončila Tereza Kneblová a 9. Tereza Michalová. Mezi muži triumfoval v Troji Francouz Žestán. Nejlepším českým reprezentantem byl 6. Václav Chaloupka.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Uzavřený Pražský okruh a překážka na D8 za odbočkou do Teplic. Na Pražském okruhu vás zdrží průjezd vojenské techniky. Kvůli nadměrné hmotnosti policie zastavila provoz na mostě mezi tunely i v samotných tunelech ve směru na letiště. Konvoj jede pomalu opačným směrem a bude pokračovat směrem k hradecké dálnici. Nedá se předjíždět a tvoří se tak kolona. Počítejte proto se zdržením. Mezi tunely na okruhu ve směru na letiště teď pozor i na nehodu. Ve sjezdu na Strakonickou na 10. kilometru havarovalo osobní auto. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy máme hlášenou překážku za odbočkou na Teplice. Na 60. kilometru stojí porouchané vozidlo v odstavném pruhu. A na staré silnici 7 z Loun do Panenského Týnce vyšetřují nehodu u Chlumčan. Z havarovaného osobního auta přitom vytekl olej, projíždí se zatím kyvadlově jedním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. počasí.
1: Zítra bude polojasno až oblačno, na severovýchodě místy, jinde jen ojediněle s přeháňkami a taky s bouřkami. Později odpoledne začnou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 28 a na horách nejčastěji kolem 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
7: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
8: Krásný den při poslechu radiožurnálu Sport, krásný den při poslechu Kilometrů Jiřího Ježka vám od mikrofonu přeje Karel Janů a vítám tady na Vinohradské 12. Jiřího Ježka. Jirko, krásné dopoledne.
9: Krásné první červnové kilometry.
8: Jsme tu ve třech, ale jeden člen dnešního složení je tady poprvé, tak ho pojďme prosím představit.
9: Ano, mám velkou radost, že k nám do studia radiožurnálu Sport přišel paralympijský mistr světa v cyklistice, paralympijský medailista, můj velký kamarád, parťák, se kterým jsme projeli svět křížem krážem, dneska starosta Jenče, ale stále cyklista, stále organizátor výjížděk Michala Starka a podle toho jste pochopili, že naším dnešním hostem je Michal Stark. Míšo, vítej.
10: Děkuju. Ale kluci.
9: Michala jsme pozvali nejenom proto, že si třeba, pokud nám vyjde čas, budeme povídat o našich zážitcích, jak jsme procestovali cyklistiku křížem krážem a bojovali jsme několik let za Českou republiku v paralympijském sportu, ale hlavně proto, že Michal se vrátil z Itálie, kde byl se podívat na Giro a protože Giro skončilo před pár dny a my máme s Karlem Janů takový krásný odstup od toho, od těch hlavních emocí, tak bychom chtěli v dnešních kilometrech to Giro tak nějak trošičku rozebrat. Tak Karle, začneš, co tebe nejvíc oslovilo na Giro.
8: Hezky, to jsi mě úplně překvapil, já jsem nečekal, že budu první odpovídat dneska, tak je to úplně hlavou dolů. Dobře, co mě nejvíc zaujalo na Giro? Já mám strašně rád Itálii a asi možná nejvíc na tomhle závodě mě baví to, jak se ten závod postupně Apeninským poloostrovem posouvá, jak se mění ta krajina, jak se mění ta kultura, prostě Itálie je pro mě srdcovka, když se k tomu přidá to skvělé jídlo, tak je to jedna z mých nejoblíbenějších zemí na světě, když se k tomu přidá jejich organizace, tak se to zase trošku na tom žebříčku posune dolů, ale užíval jsem si strašně moc prostě ty obrázky, no, tak jak někdy říkáme, že známe spoustu lidí, kteří se dívají na Tour de France prostě protože je to nádherné, zámky na Loáře, tak já se vlastně podobně dívám na Giro. Utekly mi ty etapy, které jsou vlastně v tom regionu mě nejmilejším, Dolomity, protože jsem sám byl na cyklistickém kempu, takže jsem potom jenom večer vždycky dokoukával, ale jestli jsem to správně pochopil, tak Michal zrovna tam někde byl. Je to tak?
10: Ano, já tě o tom můžu povídat.
8: Tak jaké to tam bylo? Bylo to tam krásné?
10: Bylo to nádherné. To byla moje první návštěva Gira, už několikátá, a musím říct, že tohle to úplně gradovalo. Já jsem netušil, že vlastně může přijet takové množství fanoušků do Dolomit. My když jsme přijížděli, vždycky byli jsme na posledních třech těch dolomitských etapách, 18., 19., 20. a jeli jsme tam už třeba v dopoledních hodinách, jo, protože je to potřeba tam mít včas a nasát tu atmosféru a to už tam prostě chodili, jezdili na kolech, jezdili autama davy. Jo, to bylo prostě bylo neuvěřitelné množství jako fanoušků z celého světa. Ale už od toho dopoledního času tam byla neuvěřitelná atmosféra. Jo, co tam prostě vytvářeli. Jako ty Italové, ale nejenom Italové, prostě jako a pak se s tím svezují ty ostatní národy, tak se to prostě užívají jako neuvěřitelným způsobem. Že? Oni prostě u toho pečou klobásy, mají tam málem pípu s pivem. Všechno vám nabízejí. No, prostě to je jako skutečně neuvěřitelný. Když o tom mluvím, tak mám musí kůže.
9: A je to právě tenhle ten důvod, proč rád jezdíš do Itálie na závody. Právě ta atmosféra kolem, třeba i a samozřejmě, jak už mluvil Karel, dobré jídlo, že výborný kafe, ale samozřejmě i to Giro je specifický oproti třeba Tour de France tím, že bývá jako míň predikovatelný, to znamená, že tam není ten jasný souboj, já nevím, Pogačar versus zbytek světa, nebo Pogačar versus Jonas Vingegaard. Tady letos, ale ten Jonas tam byl taky hodně dominantní, tak přesto to bavilo tě i sportovně, to Giro?
10: Bavilo mě po všech stránkách. Jak tady říkal Karel, já jsem také velký milovník Itálie. Mám rád jako tu zemi, prostě, že je různorodá, je krásná, jako jak Italové říkají, oni nemusí nikam jezdit, protože mají tam všechno. Mají tam ty obrovské hory, mají tam moře, mají tam nádhernou přírodu, mají tam úžasné jídlo, pití, zmrzlinu, že jo, kávu, kterou jako dostanete dobrou na každý pumpě. A vlastně k tomu teda, když se přidá jako ta atmosféra toho Gira, která vlastně je trochu jiná, aspoň podle mýho mínění, než je ta Tour, to Tour je prostě už jako vyslovně taková událost, která jako jede sama o sobě, ale to Giro prostě má tam tu italskou jako nepředvídatelnost. Mm. Je to skutečně jako v tomhletom pojetí jako celá nebývalý a to ona se, já musím teda tady to sdělit, ale snad to unese radiožurnál, jsem velký příznivec Vizmy.
8: To zvládneme.
10: Takže jako Vizmu mám rád, jako mám hodně rád Fanarta, který tam teda bohužel nestartoval, připravuje se na Tour, ale jako asi jsem očekával, že ten Jonas tam bude jako se snažit dominovat, ale asi mu to hodně usnadnilo ten příběh okolo Arabských Emirátů, když přišli od svého lídra Jejce a další závodníky. Byla strašná devastace týmu, takže to měl trošku ten Jonas ulehčený, ale přesto prostě si myslím, že tam měl jako velkou konkurenci a s kterou se ta Vizma, nejenom Jonas, ale Vizma vypořádala.
8: To říká Michal Stark v dnešních kilometrech Jiřího Ježka. Co zaujalo Jiřího Ježka, ať už té sportovní nebo nesportovní stránky Gira 26?
9: Tak samozřejmě dominance Jonase Vingegaarda s tím, že jak jsme říkali po prvním týdnu, že to má takový jako dobře placený trénink nebo dobře placené tréninkové soustředění před Tour de France, tak se to vlastně projevilo. Trošku mi bylo líto, že samozřejmě vypadli někteří spolufavorité z jiných týmů díky zraněním, někteří vůbec třeba nepřijeli a tím pádem už jakoby ta papírová predikce toho, že tak to měl ten Jonas Vingegaard hodně ulehčený. Nicméně, jako ten výkon, který předved, asi nebyl úplně dokonalý, ale je tam jako obrovský vykřičník vzhledem k třeba k Tadej Pogačerovi nebo k Remco Evenepoelovi do toho souboje o Tour de France, protože jako tu sílu, kterou tam ukázal, a myslím si, že ta síla gradovala, že to bylo právě dobře naplánované soustředění, že ke konci už se dostával do té formy, ve které by měl být na Tour de France, kterou ještě určitě povýší. Tak v tomhle tom to bylo pro mě cyklisticky zajímavý, že opravdu on je schopný v takhle náročném závodě. Pro zbylých, já nevím, 196 závodníků, je to vrchol sezóny, prostě hlavní hit, že když už se dostanou na Giro, tak by tam chtěli něco vyhrát. A on to bral tak podle mě na půl plynu s tím, že jako stejně vyhrál téměř o víc než 5 minut. Takže Jonas Vingegaard perfektní, těším se na Tour de France, ale jako mě strašně bavily souboje o ty jednotlivý trikoty. Tady je vidět pro naše posluchače a pro fanoušky, kteří třeba cyklistiku nesledují tolik, jak je důležitý mít na těch 3 týdenních etapácích Tour de France, Giro d'Italia a Vuelta i ty trikoty. Proč tam není jenom ten jeden souboj o ten žlutý nebo růžový nebo červený trikot toho lídra závodu, ale proč jsou tam ty bodovací soutěže, sprinterská soutěž, vrchařská soutěž, soutěž do 23 let. Je to strašně atraktivní a každý ten trikot, ať ten bílý pro ty mladíky, tak třeba ten vrchařský trikot pro mě letos úplně super jako zajímavá soutěž.
8: Já chviličku ještě zůstanu u Jonase Vingegaarda. Já jsem pár lidmi byl v poslední době osloven a bylo mi řečeno, že ho nemám rád. To vůbec není pravda. Tak jednak jsem chtěl tohle samozřejmě vyvrátit. A jednak jsem ho chtěl taky pochválit, ale chci to udělat vlastně otázkou na Michala. Vyhraná Tour 2x, vyhraná Vuelta, vyhrané Giro. Lidí, kteří vyhráli všechny 3 Grand Toury, opravdu méně než prstů na mých 8, dvou rukách, je jich asi 8. A je to samozřejmě něco úžasného. A jak moc, Michale, myslíš, že to ještě třeba ten odkaz Jonase Vingegaarda posouvá, víš?
9: Můj truhlář má 8 prstů, má 8. Takže pro něj to jsou vlastně 2 plný dlaně.
8: Chlapci, vaše humory, vaše humory.
10: Myslíš, že tady máme 2 nohy dohromady a tak jako. Ne, tak já si myslím, že určitě jako ho to utvrdilo a já mám z něj pocit, který říkal Jirka, že vlastně jako to gradovalo, to jeho snažení a ten jeho výkon, jo, tak myslím, že prostě už bylo vidět tý druhý polovině a ke konci, že vlastně ho to trošku již i bavilo, jo, jak prostě už jako začalo mu to jako jezdit ještě lépe a byl schopen tam jako vyslovně dominovat, jo, takže myslím, že jako on má před sebou ještě pořád jako nějakou kariéru, tak já nevím, kolik.
8: Já myslím,
10: kolik
8: 29.
10: Moje, 29, jo, takže prostě to je jako krásný věk, že to prostě má před sebou, když to vezmeme Valverdeho, tak ještě 10-12 let kariéry, no. Ale pro mě taky bylo strašně zajímavý si to vyzkoušet jako závodník, tak jsem potřeboval jako to nejenom vidět, jako tam stát v tom kopci, ale vlastně si vyzkoušet na vlastní nohu, jaký to je absolvovat. Takže prostě pro mě bylo fajn, že jsem si vzal poprvé na žirokolo a mohl jsem si ty kopce vyzkoušet. Takže jsem si vyzkoušel Alegé, to stoupání, kdy jedete okolo těch velikánů, které mají 3200 metrů, že? A pak Pianka Bálo, že? No a pak zjistíte, že vlastně jako to je prostě neuvěřitelný, jako jak tam ty velikáni, jakou rychlostí tam prostě jedou, jakým způsobem, že jo. Když já prostě to Alegé jsem jako sotva prostě vyjel, že kdyby tam nebyli ty fanouškové, kteří prostě mi naměřovali, že Forza a Grande, jo, tak bych to otočil a jel bych nazpátek, no, neudělal jsem to, takže vyjel jsem až vždycky do toho cíle, ale krásný, jo, takže v tu chvíli jsem zjistil, že ty výkony jsou skutečně prostě obrovský, že jo, a šapo, klobouk dolů.
8: Jirko, já ti hned dám slovo, ale musím se tady na chviličku zastavit, protože já jsem tam byl, některé ty kopce jsem jel, mám nohy dvě a není mi, Michale, úplně jasné, jak je možné vyjet s nohou jednou.
11: Já taky a samozřejmě jako k obrovským respektem k Michalovi, našim posluchačům, jako chci připomenout, že Michal přišel v dětství o nohu ve stehně, to znamená, že na tom kole nepoužívá protézu, jako můžu používat já, takže všecko šlape opravdu jenom tou jednou nohou, takže to je jako frajeřina obrovská věc, jako Pianka Bálo z jedna jedné noze. Kdo chce, zkuste si to, vycvakněte si dole tretru.
8: No možná radši ne.
11: No, tak jako v tomhle tom věřím, že jsi tam zbudil jako mezi těma fanou má jako velký nadšení.
10: Tak pořád mám v sobě, že takovou tu závodnickou ctižádost, že jo, a jsem takový ještě trošku jako nafoukaný, že takže mi to dělalo samozřejmě dobře, že jo.
11: Takže jsi tam přijel trošku předvádět.
10: Já jsem přijel předvádět samozřejmě, jako mě nešlo až o tu cyklistiku tolik, ale jako o tu žiro, ale o sebe, ale nedělám se legraci. Jako bylo to samozřejmě prostě příjemný, ale vyjel jsem to, Karle, třeba to Alegé, který má, myslím, že 9,7 průměr, že jo. Jsou tam jako na chvilky třeba 50-100 metrů, tam je třeba 18%, tak jo, to bych normálně bych se do toho nikdy neodvážil, ale jenom díky tomu, že tam prostě byly ty davy těch fanoušků, tak vlastně ty mě přiměli k tomu, že jsem to dokončil. Já jsem si říkal, tak ještě se dáš kilometr, jak tam jsou ty nafokovací, že jo, brány, že jo, máš tam, že jo, kolik ti zbývá do cíle, že jo, tak jsem říkal 4, dobrý, tak dej 3, jo, no a pak jsem teda dal ještě do cíle, že jo, a přijedej do cíle, že jo, tam mám tu atmosféru, dodělávají i třeba karabiněry, že jo, policajti, tady tam je spoustu, že jo, tak tam přijedeš, oni mě pustili, protože jako viděli jako chlapečka, že jo, bez nohy, 60-letýho, takže mě pustili až do cíle, že jo, no. A já jsem si chtěl udělat selfie, oni mi vzali foťák a my tě vyfotíme, že jo, jako počkej, že jo, no.
11: Takže jsi měl
10: jako,
11: vlastně fotografa.
10: Měl jsem fotografa, že jo, přímo se zbraní a v uniformě, jo. Jo, takže to všechno prostě tu celou atmosféru toho úžasného podniku, karnevalu, nebo jak to nazvat, prostě dokresluje, no.
8: Michal Stárek v dnešních kilometrech Jiřího Ješka. Jirko, možná ty jsi říkal ty jednotlivé dresy. Já jsem byl trošku zklamaný tím, jak se vyvíjela ta sprinterská vlastně soutěž, ta bodovací. Protože ono to z mnoha různých důvodů hodně zřídka kdy dopadlo, že by si to tak nějak, když to řeknu hloupě, po rovince na férovku v klidu rozdali ty vláčky s tím nejlepším sprinterem. To tam skoro nebylo na Giro.
11: No přesně tak, jako a ty jména jako tomu napovídali, že by to takhle mělo být. Třeba taková ta vycházející hvězda Orluis Aular z Movistar. Pak jsme tam měli samozřejmě návrat Dylana Chrenevegna v tom týmu Unibet Rose Rockets a proti tomu samozřejmě obrovská ikona, socha sprinterského světa Jonathan Milan z Lidl Trek, samozřejmě Ital na Giro, čekalo se, že bude mít ten, já nevím, co to je za barvu, čiklamíno v italštině, nějaká vínová. Já jsem na ty barvy
8: asi jako každý
11: průměrný muž, jako okamžitě bych dostal facku od mojí manželky, že nejsem schopný vyslovit tu barvu, ale prostě tenhle ten dres, té fialovo, já nevím, vínové barvy, tak jsem čekal, že si ho prostě v první etapě oblékne a bude ho mít do cíle. Nicméně jako velice jako krásně zaúřadoval Paul Manier, Soudal Quickstep, tak ten mu tuhletu barvu sebral a vlastně mu vůbec, to Jonathanu Milanovi vůbec nedal šanci. A ten rozdíl v tom bodovacím pořadí nakonec nějakých 50 bodů, tak je poměrně jako velký. Naštěstí pro Lidl Trek Jonathan Milan stačil zvládnout aspoň vyhrát tu poslední etapu. Ale jinak to bylo pro mě z jeho strany trošku jako nešťastný Giro a škoda určitě pro italské fanoušky.
8: Michal Stark se hlásí o slovo.
10: Já se hlásím o slovo. Pohle se hlásí. Já jenom chci doplnit Jirku, že ten souboj o ty trikoty byl taky samozřejmě jako nesmírně zajímavý, ale co pro mě bylo jako překvapivý, možná jako na české poměry, že ty italský fanouškové jako strašně fandili těm Italům, i když se jim nedařilo. Prostě jako přijel Milan do cíle, že, který byl jako frustrovaný, nespokojený, že se mu to prostě nedaří, když jako ještě nevyhrál tu poslední etapu a oni ho tam vynášeli do nebe, že jo. To samý Pelicáry, že jo, jako Ciccone, ten jako tam modrý trikot jako uhájil, že jo, ale prostě jako podporu mají prostě obrovskou, že jo. Ale vlastně se mi zdálo, že ty fanouškové tam fandějí prostě každýmu, že jo, až jako poslední závodník, který přijede s Lucernou a on se to zaslouží prostě, když přijede, oni tam měli, že jo, záseky v těch dalmeckých etapách, že jo, to byla skoro hodina, kdy prostě Pipo Ganna, že jo, tam vysupěl, ale zdálo se mi, že i Pipo Ganna a další jako športéři po celém průběhu Žira, tak vlastně zubli, že jo, jako chudáci do těch dolmetí už přijížděli velmi hubený, už to byly skoro jako na naše poměry vrchaři. Zajímavý.
11: Tak ono se říká, že v tom profesionálním pelotonu i ten nejtěžší sprinter je pořád jako třeba tady jako pro nás, pro amatéry, super vrchař, že jo.
10: Ano, přesně.
11: Ale když se vrátíme k tomu, o čem jsi mluvil teďko a ty jsi tam byl u té silnice v těch etapách, tak ta atmosféra, ono přesně to, co říkáš, tak ono to takhle působí i v italských médiích. I když se italskému cyklistovi prostě nedaří ten rok, tak oni ho budou jak v televizi, v rozhlase, tak v novinách prostě vynášet do nebe a budou říkat, dobře, je to vítěz, já nevím, 5 etap z loňského ročníku, nebudou říkat, letos se mu nedaří, prostě je to naše hvězda. A takhle to funguje teda i podél trati, jo.
10: Naprosto, jako, já jsem tam jako nikdy, že by prostě jako někdo jako, no, tak ten jako mávnou to rukou, jako tento jako podělal tohleto etapu a vlastně už mu nebo fadit vůbec, jako, tak celý ty silnice jsou prostě popsaný, že jo, nápisama. Já když jsem si projížděl, že několik vždycky hodin, jako ten, do toho cíle, tak jsem se mnohdy musel vyhýbat, tam ještě jako domalovávali, že jo, takže myslím, že jsem měl mnohdy jako ty pláště jako různýma barvama zadělaný, ale to bylo to nejmenší. A těch fanoušků, který fandí různým závodníkům, to bylo spoustu, že byli jsme tady před vysíláním, je se třeba fandilo jako hodně Vingegaardovi. Fandilo, jako jo, nás tam měl jako dánů přijelo spoustu, ale samozřejmě jako i z jiných zemí prostě měl tam spoustu fanoušků, jako tam jako bylo tak jako lesy dánské.
11: Byly nalitý jak Dánové.
10: No potom už jo, když jsme třeba jako z Piankavále, že jo, sjížděli, tak nám tam lítali před auto a tě svezeme, že jo. To byla taky, jenom jestli dovolíte, jako taky zajímavá zalítost na Piankavále, který má 14,5 kilometru, že jo, který ty chudáci museli psovat dvakrát. Tak jako tam samozřejmě zákaz vjezdu prostě už od toho nějakého poledne a protože jako tam bylo nějaký prostor pro parkování invalidních obyvatel, že jo, tak mě tam prostě skvělý, že jako, ještě tam ještě jedno místo je, že jo, tak jsme si vyjížděli těma davama těch, jako, jeli jsme pomalinko, tak jsme si vyjížděli až nahoru, že jo, a jsem se vyjel nahoru a pak jsem si mohl dolů svět, že jo.
11: Takže to prostě informace pro naše fanoušky cyklistiky třeba vzhledem k Tour de France nebo příští rok, když se chcete podívat na Giro a chcete parkovat někde v kopci, nechte si teďko rychle uříznout nohu, ať se do té doby zahojíte a můžete se vrátit příští rok a budete mít přístup až
10: a to se vyplatí.
8: Tohle za Radiožurnál Sport nemůžu podepsat. Tohle je soukromý názor Jiřího Ješka. S Michalem Starkem si povídáme v dnešních kilometrech, jen když si Jirko teď pozval vlastně naše posluchače na tour, tak mě napadlo, když Italové takhle fantasticky fandí a přitom opravdu to pro ně bylo těžké, oni jsou zvyklí, že mívají někoho na celkové pořadí, tady ty naděje měly být asi Giulio Pellizzari, ale tam to asi i z těch zdravotních důvodů nedopadlo a přesto ta podpora je fantastická. Tak my jsme tady už párkrát zmínili zblížící se tour jméno Paula Sexase, tak vždycky se říká, Tour je ještě o něco nad Girem. Francouzi, nevím, jaké máte zkušenosti srovnat s Italy, ale umíte si to představit, jak to tam bude vypadat, pokud Paul Sexas si nepovede špatně a pokud třeba bude pokud bude ve hře o cokoliv v tom závěru, prostě jak bude vypadat Alpe d'Huez.
11: No jasně, může se mu podařit jedna etapa, může skočit do toho žlutého stejně jako třeba, je to asi nepravděpodobný, ale může se to stát, stejně jako třeba tenkrát Thomas Veckler a může v tom dresu být
9: tři čtvrtě jako Tour de France, ale to samozřejmě předpokládám, protože ty hlavní stáje, ať UAE Emirates nebo právě Visma, už dneska vědí a počítají ho do té trojky nebo čtyřky těch největších favoritů, přesto kolik tomu Pólovi je, ale myslím si, že ta atmosféra bude podobná. A na tom Giro samozřejmě, jako tam se fandí každému, ale na té Tour de France je to vlastně to samé v tom srovnání, že oproti jiným sportům, mně se na té cyklistice právě takhle na těch kopcích, na život, ty fanoušci, kteří tam jsou, tak tam je ta atmosféra oproti jiným sportům, že to není, že nefandím tomu soupeři, nebo bučím na toho soupeře, nebo mám nějakou nevraživost proti tomu, když vidím, že tamhle ta skupinka fandí zrovna tomu opačnému, než mu fandím já. Všichni se kamarádějí, všichni si tam navzájem půjčujou, já nevím, pivo, dávají si informace, pokud někdo má signál, druhý ne, tak jak se to vyvíjí a v jaký situaci ten peloton na ten kopec přijede. Jsou to kamarádi většinou, nebo se tam skamarádí. Příští týden pojedou na jinou etapu a tak dále. Prostě je tam skvělá atmosféra, je to karneval, je to nádherný. Já jsem tam nezažil nikdy žádnou nevraživost na těch kopcích, ať na Giro, nebo na těch klasikách v Belgii, kde ty lidi jsou teda jako hodně opilí, ale přesto jako v tak nějak jako v dobrým. A tohle to se mi na té cyklistice strašně líbí. Ta atmosféra u té silnice je prostě jako magická a jako tohle to třeba mě mrzí, že jsem nikdy jako nezažil to, že bych byl jako na té úrovni být prostě závodníkem v Pro Tour a mít možnost vést třeba nějakou tu soutěž a být favoritem toho závodu, tak to musí být prostě jako na husí kůži.
8: Doplní Jirku, nějak Michal Stark přikývuje tady.
10: My jsme si takovou atmosféru s Jirkou musíme zažili maximálně na paralympiádách, kde prostě ty návštěvy byly velký, ale jinak to podepisuju, že bych jako taky to rád někdy jako zažil, proto jsem teda tam si vzal to kolo, abych si to vyzkoušel aspoň s těma fanouškama jako předehra. Ale jak říkáš, ona ta atmosféra i u toho Tour bude naprosto úžasná. Jsem teda Tour zažil jako v jiný formě před dvěma rokama v Itálii, když byly ten začátek, ty prologie a
9: další. Ty máš prostě rád to Itálii.
10: Já to Itálii prostě, já se s Itálii.
9: Když na Tour, tak jedině pokud pojede do Itálii.
10: Já se s Itálii nehnu, že jo, no. Ale chtěl jsem jenom dodat ještě k tomu, jsem taky strašně zvědavej k tomu Pólovi Sixasovi. Já se na jednu stranu docela bojím toho, aby ho to trošku nezlikvidovalo, jako jak po fyzické, tak po psychické stránce. Přesně i mu 19, jako, kdyby ho poslali ten Decathlon jako na Tour, jako v roli, že to prostě vyzkouší, jako a zjistí prostě, jak to vypadá a potom teda další léta tě tam dáme jako lídra. Ale že ho už posílali letos jako lídra, to mně připadá jako velká loterie, ale třeba to zvládne, ale taky se těším prostě na ty jeho výkony, který on tam předvede.
9: Ještě když se vrátíme k tomu Giro, k těm různým soutěžím, tak pro mě ta soutěž těch mladíků obrovsky jako krásný překvapení, jako to se mi moc líbilo, Alfonso Eulálio, nejenom jako jak jel, ale jaká zase hvězda cyklistiky se rodí. Nesmírně sympatický, v rozhovorech, pozitivní, i když věděl, že už třeba ten růžový trikot ztrácí, tak ta jeho zkušenost jet takhle dlouho, tolik etap v růžovém a jenom čekat, samozřejmě, než mě ten Jonas z toho vyslíkne, ale přesto i s jakým respektem k tomu přistupoval a potom, když dál držel tu soutěž tedy těch mladíků, tak Alfonso Eulálio pro mě obrovsky milý překvapení letošního Gira a pak stejný překvapení jeho soupeř v té soutěži mladíků Davide Piganzoli, který to měl obrovsky těžký v tom, že byl vlastně jedním z hlavních domestiků Jonase Vingegaarda, takže ty jeho ambice prostě nemohl prodat na 100%. Ale jako další prostě obrovský posun a nový jméno pro mě teda aspoň a mám z těchto těch dvou kluků obrovskou radost.
8: Jestli můžu, tak já přidám ještě dvě jména. Jeden Mikael Valgren, před 4 lety to vypadalo, že dost možná skončí kariéru a tady on už vlastně vyhrál od té doby, co se velmi dlouho vracel, prostě přes nějaký development tým, kdy chvilku vlastně v tom svém celku EF Education First jezdil prostě s 19letými kluky, aby vůbec se dokázal vrátit a teď tedy dokázal vyhrát etapu na Grand Tour a oslavil to tím, že tam vyndal, já přesně tomu nerozumím Pokémonům, ale měl tam něco od svého syna, prostě aby ukázal, že to teda jako jde. Tak to mě opravdu opravdu dojalo hodně a dojímá mě to i teď, tak se omlouvám. A druhé jméno, které jsem chtěl vytáhnout, Jan Hirt, dotáhl to na 12. místo. Mě vždycky za Honzu Hirta, Jirko, jak ty to, já nebudu říkat, jak to mám já, jak ty vnímáš vlastně to jeho, mně to přijde, že to má strašně těžké. Etapa, desítka, jako by se to snažil kombinovat a jako je tam vysoko, je neuvěřitelně vysoko.
11: Je tam, vždycky v té skupině nejlepších vrchařů je, tomu odpovídá prostě ta jeho výkonnost kolem toho 10. místa v tom celkovém pořadí. Samozřejmě škoda, že nemá úplně jako větší podporu toho týmu, kdyby tam měl k sobě aspoň jednoho superdomestika, který by s ním vydržel díl, měl by to těžší. Zase na druhou stranu, Jan Hirt je takhle zvyklý jezdit, jo? A on tam visí v té skupince s těma nejlepšíma a samozřejmě nebyl zdravotně v pořádku, stejně jako podle mě 80% toho pelotonu, dostal se z toho a jako zase pro ten tým je nepostradatelný v těchto těch etapácích, protože prostě on jedinej tam může být takhle vysoko. Ty jsi ho viděl? Měl jsi možnost třeba s ním mluvit, Michale?
10: Ne, to bohužel jsme se s Ryťákem nepotkali, že tam jako se dostat jako potom jako bylo docela problematicky a nechtěl jsem se úplně balmovat jako do těch stájí, když prostě jsou ty kluci úplně zlikvidovaný, ale pro mě aspoň osobně, jako viděl jsem ho samozřejmě na trati, pro mě Hirťák naprostej hrdina, jako hrdina, jak říkáš, prostě neměl tam jako jedinej z té špičky, která tam vždycky prostě byla v těch důležitých etapách, tak tam prostě neměl nikdy nikoho, on tam neměl ani 50 km před cílem, že jo, na tož prostě ty poslední kilometry, že jo, a on to zvládal jako s naprosto bravůrou a jestli teda jako tým MSN jako nějak přemítá, jestli mu prodloužit smlouvu, jsou to pro mě hlupáci. Prostě on je důležitý prvek toho týmu, který prostě může i inspirovat ty další nastupující generaci, ty další závodníky. Já bych jenom ještě chtěl se zmínit jako právě k té české stopě, že jo. Já jsem se nezmínil vlastně o českých fanouských, který tam bylo strašná spousta. Tam jako patřili mezi jako nejvíc účastnící se národy, že jo. Jako tak každou chvíli tam prostě byla nějaká vlajka, že jo. I když jsem jel prostě, že jo, jel jsem do kopce, někdo pro mě stížil, jo. A i Michal Starek je tady, že jo, takže prostě teď jako se, jako samozřejmě nevíte, kdo to byl, že jo, a možná ani ho neznám, jo. A takže prostě bylo jich tam pak dost a ta stopa, takže nejenom fanoušků, ale i toho Honzy Hirta, prostě podle mě výkon jako úctyhodný, no úžasný, že jo, ale vlastně jako i v kluci Kopecký, že jo, který jako odvedli tu práci, kterou měli, že jo, jako bohužel se mi to s Chronovegenem nepovedlo a vždycky to bylo jako o kouse, kdy možná ten Chronovegen jako někdy to i takticky jako úplně nezvládnul, ale to je věc názoru. Jo, takže to prostě bylo prýma tam ty kulky vidět a že tam jsou viditelný a dělají tam tu svoji práci skvěle.
8: S Michalem Starkem si povídáme v dnešních kilometrech Jiřího Ježka. Jirko, jestli je to za tebe všechno k Giru, ještě máš něco, povídej.
11: Ještě jeden příběh, ano. Zajímavý, podobný tomu Valgrénovi. Moc se mi líbilo vystoupení Egana Bernala. Zdravím tímto kamaráda Tomáše Kočího, se kterým jsem jel ve středu na výšce a bavili jsme se právě o tomhletom týmu Netcompany Ineos, tak... Asi Egan Bernal přes to, co má za sebou, už možná nikdy nebude ten lídr pro tenhle tým, ale jako mít super domestika nebo takhle zkušenýho jako závodníka na trati, jako je Egan Bernal a mít ho tam do těch posledních úseků, tak Tymon Arensman má jako super vedle sebe, nechci říct tátu, ale staršího bráchu, který mu pomůže růst a pokud on se... Tymon Arensman ještě trošičku jako posune, tak tahle ta stáj se nemusí obávat, protože bylo to trošku na vážkách, jak vůbec si budou vlastně následovníci týmu Sky v těch dalších sezónách, jak si povedou, ale získali novýho sponzora, získali spoustu peněz, jdou tam zase další závodníci i do toho vedení, tam to vedení se bude trošku měnit, takže už to nebude jenom UAE Emirates a Visma, přihlásil se do toho souboje samozřejmě Red Bull, Bora Hansgrohe a Decathlon a Lidl Trek a Netcompany, tyjo, šestice týmů, která bude patřit do té absolutní špičky a budou podle mě téměř vyrovnaný, tak máme se na co těšit do dalších let.
10: Taky zmíním ještě jednoho mýho oblíbence, ale ne mýho, ale celý Itálie, Damiano Caruso. Jo, jako vlastně, tak jak říkáš, táta Eulalia, že jo, taky ho prostě několikrát skoro zachránil, že jo. A je pravda, že v, ne Damiano Caruso, ale Eulalio, jak se říkali, se, že je vlastně pořád veselý, usmívá se. Já nevím, jestli to byl jako i ten šklep z té únavy, ale on podle i v těch Dolomitech, v těch nejhorších stoupáních, tak se pořád usmíval, že jo, prostě, že jo. A taky to je jako obrovská výzva do budoucnosti, jako skvělý závodník.
8: Teď jdu na oslý můstek. Mužské Giro je za námi, vyhrál ho Jonas Vingegaard, vyhrál ho jasně o víc než 5 minut, druhý Felix Gall, na třetím místě Jai Hindley. Teď Giro rozjeli ženy a rozjeli ho takovým způsobem, že vlastně první etapa se dostala za hranice ženské cyklistiky, za hranice cyklistiky až do obecného povědomí o sportu a bohužel prostě ne tím způsobem, který asi my tři zrovna bychom rádi a možná asi ani nikdo, kdo nás poslouchá. Pravidlo o minimální hmotnosti kola 6,8 kg v platnosti nějaké čtvrtstoletí. Já si, Jirko, nepamatuju, že by bylo uplatněno a pod věta nepamatuju si, že by bylo uplatněno tímhle způsobem.
11: Že by bylo uplatněno až po etapě převáženo kolo vítězky a tím pádem se zjistilo, že vítězka má lehčí kolo o nějakých, kolik to bylo?
8: No, jednou 20 gramů.
11: 20 gramů.
8: Nic.
11: To je vlastně nic, to je jako jedno napití v bidonu. A oni za to sebrali to vítězství. Já si taky nepamatuju, že by někdo byl diskvalifikovaný po závodě ani mezi muži po tom, co mu převáželi kolo. Vím, že se kola váží před startem, měli jsme s tím problémy my, určitě Michal si pamatuje, za naší kariéry, protože tenkrát ty kola byly vlastně, bylo to těsně před tím nástupem kotoučových brzd, kdy ty kola už regulérně byly fakt na tom limitu a častokrát pod tím limitem a když člověk šel na to vážení, tak si, já nevím, musel nějakým způsobem pomoct, že tam prostě něco přidal na to kolo, aby to kolo splnilo ten limit. Protože už prostě ty technologie to dovolovaly, nebylo to nějak nebezpečný, že bychom si odvrtávali rávky, jako to dělali naši předchůdci, nebo odvrtávali si ty brzdové páčky, aby se dostali na tu váhu. Ne, prostě kolo standardně šlo udělat 6,7 a ne 6,8. Pak nástupem kotoučových brzd se tohle to přestalo řešit, protože ty kola najednou vážily 8 kilo, 8 skoro, 8 kilo, nebo prostě 7 a půl. A nikdo to neřešil. Teď zase ty technologie už jdou tak dolů, že už ty kola jsou znova na limitu. Zvlášť ta dámská kola, kdy ty holky mají ty kola prostě menší, lehčí a tak dále. A ta UCI by na to nějak reagovat měla. Já si myslím, že už tenhle ten limit je prostě zastaralý a klidně bych nějakých 6,5 nebo 6,6 dovolil, vůbec bych s tím neměl vůbec problém, ale zase na druhou stranu to pravidlo pořád platí, tak prostě musí se dodržovat, no.
8: Co si myslí Michal Stark?
10: No tak jako samozřejmě to bylo, bylo to krutý a vlastně jako do jistý míry trošku nespravedlivý. Přesně, jako když jako zvážej rozečí ty kola na startu a řeknu, hele, tak to prostě nepůjde, tak to prostě beru, ale po závodě a ještě jako sprinterská etapa, tak to mi připadlo trošku nadbytečný, ale prostě ty rozečí jako UCI jsou přísný. My tu zkušenost máme, jako máme jich strašně moc, jak nám měřili kola před časovkou, že jo, to prostě byly, takže jedni rozečí vám změřili, vycházelo to, za pol hodiny jste šel znova, a oni tě vyhodili z toho prostě, že jako máš to proti pravidlům, že? Takže to prostě bylo běžný a já třeba se zbytkem nohy opírám, bo takový košík, který mám u sedla a i ten prostě je podle UCI a měřili mi ho pásmem, že ano.
8: Mě jenom ještě úplně poslední věc mě k tomu napadla, ta hmotnost, ono často, když člověk řeší, třeba i někteří cyklisté to řeší, jak mají to kolo těžké, tak já jsem si tady rozklikl prostě Stai Little Track a mám tady Gaju Realini, která váží 40 kilo a vlastně její jako parťák z toho týmu je Max Walscheid, který měří bez centimetru 2 metry a má asi 90 kilo. A když si vlastně člověk uvědomí, že na ně oba dva se to pravidlo aplikuje úplně stejně, tedy prostě Gaja Realini, která nemá ani metr a půl a má přesně 40 kilo, má mít kolo 6,8 a Max Walscheid, který prostě je rozjížděč sprinter, tak je víc než dvojnásobný. Tak jako i tohle je určitě k zamyšlení.
11: V tomhle je to nelogický, protože Walscheid by to kolo roštípal. Jako představit si dát Jonathana Milana s jeho stylem sprintu, dát mu kolo, který váží 6,7 nebo 6,8, tak ho roštípe. A zase pro takovouhle holčinu je to prostě zbytečně těžký kolo. Jo. Takže přesně v tomhletom směru chápu ten záměr, prostě bylo to kvůli bezpečnosti, aby prostě závodníci a týmy se nesnažili nějakým způsobem ty kola odlehčovat na úkor bezpečnosti těch materiálů, to všechno chápu, ale bude se s tím muset nějakým způsobem pracovat, pokud se ta cyklistika chce vyvíjet. Je to jako na Formuli 1, tam ty pravidla o těch technologiích se měnějí zase na druhou stranu až příliš často a jsou nepřehledná, ale prostě nějakým způsobem se na to reagovat musí, protože dneska ta technika tomu vládne. Samozřejmě, že ty výrobci těch kol se snaží prostě přijít pro ty hobby cyklisty a to Michal bude vědět nejlíp, protože s těmi hobíky vyráží na ty jeho výšťky.

0: případě, a tím to chci uzavřít, je ten nesmysl, jak říkal Michal, ještě větší, že to byla sprinterská etapa, kde to lehký kolo vlastně nikomu nepomůže. Taky se mohlo stát a já bych tím třeba argumentoval, že jsem v půlce závodu někde lehnul a že se mi obrousil lak o asfalt a vlastně to je těch 20 gramů.
1: Jako. No víš, a nebo protože už lec, kdo jezdí taky na těch bezdušových systémech, tak oni říkali, co když měla jako defekt a část toho...
0: Vypustila přes, jsem...
1: No jasně, no. Třeba část, jo. Ono potom se řešilo, že možná to bylo tím, že taky jela na jedno převodníku, takže jestli je to opravdu nějaká chyba těch mechaniků, že to nepřeváželi předtím, tak to samozřejmě jde za tou stájí a myslím, že vlastně všichni chápou v cyklistice, že když je to pravidlo, tak je potřeba ho dodržovat. Jenom v tomhle konkrétním případě vlastně to porušení versus ta sankce za to byla tak absurdní. Prostě ona vyhrála o 10 metrů, sprinterka. Oni oblékli do růžového a o 2 hodiny později řekli nejenom, že ty jsi nevyhrála, ale jako jeď domů na etapovém závodu. V tomhle mi to přišlo úplně šílené. Ale jdeme od toho. V dnešních kilometrech Jiřího Ježka si povídáme s Michalem Starkem a pojďme Michalovi Jirko věnovat tu poslední část. Ať si o něm povídáme pořádně.
0: Michale, máš tu kariéru obrovsky bohatou, seš jeden z nejzkušenějších našich paralympijských cyklistů, tak když se vrátíme k té aktivní kariéře, na co i teďko pořád jako s láskou vzpomínáš nejvíc?
2: Tak já ji mám hlavně dlouhou tu kariéru. Jako jo, to, nemám ji až tak bohatou, jako máš ty. Vedle tebe jsem
0: bohatství trošku, není v penězích vedle, ani v medailích.
2: Vedle tebe jsem trošku trpaslý, že jo, se svým ubohým jedním titulem mistra světa, ale jsem na něj pyšnej, jako to musím říct, že jo. Já vlastně nejvíc vzpomínám a proto taky vlastně jsem na rozdíl od tebe, jsem tu kariéru jako oficiálně neukončil, že jo, protože jsem se toho bál, jo, toho okamžiku, takže vlastně pořád jako tak trošku jsem tam jako si jako za závodím, ale jako to se to vůbec nedá porovnat.
0: Já se omlouvám, že jsem řekl po kariéře.
2: Ne, to jsi řekl správně, Voda samozřejmě už je na ústupu, ale cyklistiku pořád milujeme. Ale já vzpomínám asi nejvíc jako na tu partu, na ten tým. Jako, my jsme, se nebojím říct, jako se Žirou určitě, byli jsme jako strašný dříči, jako pak jsme tomu obětovali strašně moc, že jo, a nevím, jestli tomu tak obětuje. Současní závodníci v paracyklistice, doufám, že ano, protože jinak to nejde bez toho, bez té přípravy, tak i vedle toho, prostě jsme zažili spoustu legrace, spoustu zážitků, jako mnoho se prostě nedá publikovat, mnoho
1: škoda.
2: Se... Je to škoda, ale fakt to nejde. Napsali bychom na tom, o tom spoustu knih, Jirka, myslím, že o nějakých našich zážitcích napsal ve své knize, ale to prostě pro mě bylo zásadní, jako mohli jsme se jeden na druhého spolehnout a vlastně jako bylo taky fajn, že protože jsme byli třeba i s Jirkou každý v jiný kategorii, je to v paracyklistiky tak rozdělený, že aby to bylo relativně trochu spravedlivější, tak jsme si vlastně jako nelezli do zelí, že jo, takže vlastně jako jsme si o to víc jako ty výkony vzájemně přáli, jako a vlastně jeden druhýho táhnuli, jo, takže prostě to bylo taky pro mě velmi příjemný a to je prostě značná část mého života. No.
1: Michal Stark v kilometrech Jiřího Ježka, když teda ten pouhý jeden titul mistra světa, tak Michale, to je časovka.
2: Časovka. Bylo to paradoxní. Já ačkoliv vlastně jako ve své podstatě mám nejradši hromadný závody, považuji za ten královský závod, jo, tak ty největší úspěchy jsem měl z časovek a ze stíhacích závodů na dráze, že? Protože my jsme oba dva jezdili i vedle silniční cyklistiky, dráhovou cyklistiku. Byli jsme takový zázraci, jako v tomhle tom smyslu, prostě jsme byli schopni to zvládnout, taky naše sezóna byla celoroční, že? Ale ano, ty časovky prostě byl jsem nějakým způsobem zavejčený, takže prostě mi to šlo a byl jsem ten cyklista, který dokáže jako zalehnout a trápit se, že jo, těch 20 až 45 kilometrů a vydržet, no.
0: No, tak to přesně odpovídá o tom, že jsi říkal, že jsi byl dříč, nebo že my jsme jako ta parta byli dříči, tak tohle přesně s tím jako koresponduje, protože tam to bylo na ten hrubý výkon a tam musím potvrdit, že Michal v tomhle mě byl třeba obrovskou inspirací v tom, jak on se dokázal během té časovky vygumovat úplně až jako na nulu. A já jsem vlastně přišel do toho týmu vlastně poslední a pro mě tenkrát, ať to byl Michal Stark, ať před ním ještě ta generace Josef Lachmann, který mi vlastně do toho sportu přinés, tak samozřejmě Lubomír Šimovec, závodník z Brna a vlastně taky obrovská legenda toho parasportu, tak to byli pro mě borci, se kterýma bylo vůbec chtějí být v tom týmu, jo, a učit se od nich i třeba jako začínat nějakým způsobem pracovat na tom, abych se rozvíjel

0: závodům, protože my jsme to tenkrát měli tak trošku jako koníčka k práci s tím, že jsme netušili, že jednou třeba bude možnost se tím sportem živit. Takže já jsem vždycky se snažil být co nejlepší ve svém zaměstnání, abych si mohl vydělat dostatek peněz, který potom můžu použít v té cyklistice. A takhle jsme byli vlastně naučení a o to víc jsme si pak vážili, že v pátek nás pustili z práce ve svých zaměstnáních dřív a my jsme mohli tím jedním autem jet třeba do Rakouska nebo do Německa na ty závody a byla to prostě taková ta začínající doba toho paralympijského sportu, ale myslím si, že i třeba spousta hobby cyklistů tohle zná, nebo i ty juniorský týmy u nás, takový ty týmy, který nepatří úplně k těm nejlepším, tak to znají, že prostě jaká ta cyklistika je kočovná, ale když je ta parta dobrá v tom autě, tak vlastně jako podobně jako každý sport to funguje v tom, že v tom autě vždycky ty zážitky jsou krásný. Ať se ten závod podaří nebo nepodaří, buď v tom autě jsme smutní, nadáváme a děláme si potom legraci sami za sebe, že se nám to nepodařilo, anebo prostě celou tu cestu zpátky oslavujeme a baví nás to.
1: Jenom navážu na Jirku, jako byly to dlouhý léta, kdy vlastně jako jak mluvím o té partě, o té skupině, že jo, tak vlastně jako ta reprezentace, jako to byla skoro moje jako druhá rodina. Takže jako my jsme jako po těch závodech, po soustředěních, jako jsme byli víc než skoro s rodinou, že jo. Mě, když se narodila první dcera, že jo, tak jsem byl u porodu a pak jsem ji víceméně viděl, když jsem se vrátil z paralympiády ze Sydney, jo, kdy jako vlastně ani nevěděla, kdo ji tam vítá, že jako, jo. Že to času, který jsme byli spolu, bylo strašně moc. A
0: důležitý, že jsi byl u početí, jo?
1: To jsem pravděpodobně byl, ale ne, teď doufám, že mě Jana teď neposlouchá, moje manželka zlatá, báječná, která kdy nebýt jí, tak moje kariéra už dávno skončila v nepočátcích, jako bez té rodiny to samozřejmě nejde. To taky musím podotknout, tak mám 3 holky, ženu a dvě dcery, které jsou báječné a vždycky mi v tom podporovali. Ale chtěl jsem ještě dodat, že vlastně jako myslím, že jsme byli v tomhletom jako docela výjimečná generace, že my když jsme jeli na kterýkoliv závod, tak jsme tam jeli s tím, že jo, chceme ten závod vyhrát. Jo, že prostě jdeme se prostě prát o medaile, jo, že bychom prostě někam jeli jako účast, jako to nás ani nenapadlo, jo, takže jako paradoxně v těch dobách největší slávy, že jo, tak když jsme se vrátili a nevyhráli jsme, nebo jsme nebyli na bedně, tak jsme byli zklamaný, že jo, no co bych teď za to dal, kdybych byl do 20, do 50 někde.
0: A co by za to dal celý ten paralympijský tým cyklistický dneska, no, ta reprezentace, ale samozřejmě to je jako v těch generacích to takhle chodí, že vždycky se daří, pak je nějaký propad a třeba se to zase nastartuje a budeme mít ty šampiony, samozřejmě šampioni v tom paralympijském cyklistickém týmu jsou a šampionky, takže nějak pořád jakoby ten sport funguje. Když se teďko přesunu do té tvojí pozice v cyklistice, kterou zastáváš nyní a se kterou si známý vlastně v okolí Prahy, ty tvoje výjížďky Michala Starka, což byly vlastně takový první social rise. Dneska jsou ty social rise obrovsky populární, skoro každý obchod má nějakou svoji výšku pravidelnou, tak Michale, ty jsi byl vlastně v tomhletom u nás jako asi první, když odpočítáme ty už stoleté výšky od pražského železničního mostu, ano. Tak tvoje výšky Michala Starka tady na jeho západ od Prahy na Křivoklátsko, tak funguje to furt a jak se mění ty lidi, kteří s tebou jezdějí? Za tu dobu.
1: Já jenom ještě jako k tomu podotknu jako ten prvopočátek. Ono vlastně to s tím obchodem jako mělo ten začátek úplně společného. Jo? Já nevím, jestli tady nemůžu jmenovat firmy. Úplně ty začátky byly jako s Pepou Přibem, kdy to vznikalo z palouků a vlastně jsme to dali dohromady, protože jsem jezdil jednu značku a vlastně tam byly ty úplný začátky, že ano. A
0: to, pak že jste hostivické prodejny jste vyráželi.
1: Ano, hostivické jako, prodejny jsme vyráželi směrem na Křivoklátsko, že ano. A pak jsem z toho udělal teda postupně, řekněme, svoje výšky se svojí vyrozenou skromností a posunuli jsme se z Oskivických palouků až postupně přes Oskivice až ke Kolokávě na Hájek, že, kde to prostě už je bezpečný místo startu a vlastně jako těma výškama za ty prostě léta prošly jako neuvěřitelný jako počty lidí a vlastně je to takový, já tomu říkám, že to je takový vlak, který jako nikdy nezastaví. Takže jako ty onemocníš, jdeš na dovolenou, prostě nějakou dobu nejezdíš, ale víš, že potom se můžeš znova připojit, protože ty výšky úterý, čtvrtky, soboty, neděle prostě jsou pořád, ať je léto, ať je zima, když vlastně není jako metr sněhu, tak vlastně jezdíme, nebo se jezdí. Já samozřejmě teď trošku, hlavně přes zimu už méně kvůli své práci, ale my je to takový ten nekonečný vlak, já jsem tomu strašně rád, že to funguje a je to takový ten social rate, ale vlastně, který je pro všechny, jako vlastně není to ničem omezovaný, každý prostě, když uvisí, tak může přijet, není to úplně samozřejmě snadný, jako když někdo si
0: to zní trošku jako, já bych měl strach, kdybych tohle slyšel, kdo uvisí, může přijet.
1: Ne, to úplně ne, ale jako tím chci naznačit, že někdo, kdo vyjede jednou za půl roku na kolo, tak ten bude mít asi problém, když to nebude vysloveně přírodní talent, jo, takže jako pod 25, ať jsem velmi jemnej, se tam nejezdí, spíš jako někdy pod 30, ale je to tak, že vlastně jedete v nějaký skupině, kde jako se naučíte třeba i v nějakého pohybu na silnici. My se snažíme prostě, aby to byly vždycky jako bezpečné výšky, máme i nějaký desatero, aby se ty lidi jako nakolo měli chovat, protože víme, to není snadný, že jo, a i když tam ten provoz už je trošku menší, tak pořád jako nechceme jít do nějakého konfliktu s řidičema, že snažíme se, abychom tolik ty ostatní neštvali.
2: S Michalem Starkem si povídáme v dnešních kilometrech Jiřího Ježka, jestli jsem, ono to tam asi zaznělo, ale jestli jsem to správně zaslechl, 4x týdně to pořád funguje.
1: 4x týdně, no.
2: Hezky, úterý, čtvrtek a o víkendu.
1: Sobota, neděle, no. Ano.
2: Kolokáva se vyráží.
3: Tak to hezky. Musíš mít formu jak blázen. Nebo je to tak, že někdy nejedeš, že jsou výšky Michala Starka bez Michala Starka?
1: Formu jako blázen teď nemám, protože pravidelně nevyjíždím. Jak no.
3: Aha, takhle, já myslím, že jsi právě vždycky účastný.
1: Byly doby, kdy jsem jako jezdil pořád, ale jako s tím, jak teď jako funkcionářím, tak jak prostě toho času je méně a prostě tak to je, no.
3: Tak starosta Jenče, Jeneč už není jako vesnice, že jo, tak...
1: Pořád jsme vesnice a jsme rádi, jsme vesnice,
3: ale... Jsme
1: trošku větší, jako, no.
3: Tak to je jako... A použiješ tam něco z cyklistiky v téhle tý svojí práci nebo roli?
1: Takovou tu jako cyklistickou šírenost, takovou tu, jak jsem tady o tom hovořil,
3: tu zabejčenost,
1: prostě jako, že věci, které jako ostatní, že třeba kolegové říkají, to je prostě nesmysl, do toho nepojďme, tak já říkám, ano, to zvládneme, že jako je to žádku nesmysl, ale vlastně jako díky tomu, že asi máme v sobě tu vlastnost, že to prostě nevzdáváme, tak to mi pomáhá i v práci.
3: To je hrozně fajn, že i lidé, kteří vedou potom jako úřad, pocházejí ze sportu, protože samozřejmě věřím, že podporuješ sport v té obci a podporuješ mladý ke sportu. Byl jsem u vás dokonce v té době, kdy jsem tančil s Lenkou Norou Návorkou, tak jsem byl u vás na plese, takže jsem tam viděl spoustu jako fit mladých lidí, mladých kluků a holek, takže a tam máte asi i sportovní aktivity, ne?
1: Máme, já jsem tomu strašně rád, protože máme tam jako výborný fotbalový tým, který se věnuje jako od přípravek přes žáčky až jako po dospělé, takže...
3: To
1: jako
3: si nech to... na desítku Pavla Horváta, tady v tom pořadu nám jako
1: kopačky, ne, ale co tě bude, co vám bude kluci bližší, že jo, běháme, máme jenický běh pro zdraví v říjnu, jste zváni 4. října, jsou to krátké vzdálenosti 2,5 a 5 kilometrů a máme tam je pro děti samozřejmě, jo, takže bohužel ještě jako pořád jako dávám dohromady, přemýšlíme o tom, že uděláme i cyklistický závod, nějaké kritérium, ale ono to je trošku náročnější, no a teď se nám blíží pingpongový turnaj, tak jako budeme dělat, jo, takže hodně sportujeme.
2: A co ještě Michal Stark teď plánuje třeba jako soukromá osoba? Teď, když jsi se vrátil včera, tak nějaký podobný výlet je třeba ještě letos na plánu?
1: Teď se plně nejbližší, jako v neděli se chystám jako podpořit, jde sem vlastně vašeho kolegy Daniel Aníš Reit, kamarád, že novinář, který před lety zemřel, tak se jezdí pravidelně a Petr Vizina, zase další cyklista kamarád, že dělá naštěstí tuto úžasnou akci, takže v neděli se toho zúčastním, tak na to se moc těším. No a určitě se budu dívat na tu de France, budu fandit, jako jsme uvažovali s mojí báječnou jednou, že se pojedeme podívat, ale to asi nezvládneme a určitě prostě nějaký podniky během roku určitě dáme.
2: Jiří Ježek taky plánuje, že se pojede podívat na Tour de France. Já to klapne, mi to vypadá.
3: Já se pojedu podívat, protože já nepotřebuji, aby jela v Itálii tolik jako Michal. Takže,
2: stačí ti Španělsko.
3: Takže mě stačí, já miluju Španělsko, takže tím, že je stát v Barceloně, tak letošní Tour de France si dám celou, těším se strašně na to, ale chci moc poděkovat Michale tobě za tvůj čas. Vím, že toho máš strašně moc a že jsi udělal čas a přišel si nám nejenom povyprávět o Giro, krásně jsme zazpomínali na naši hrozně hezkou kariéru a držím ti palce, jak v té roli, že pořád držíš tu hobbickou cyklistiku, svůj Stark tým a ty výšťky, ale samozřejmě i v té roli starosty, ať se ti daří.
1: Já vám moc děkuji za pozvání, já si myslím, že všichni potřebujeme tu cyklistiku k životu.
2: Děkujeme moc za to. Ještě Jirko?
3: No já chci ještě připomenout, že budeme na festivalu Off-Season s Karlem mít dva velké rozhovory, jeden na stage ve 12 hodin, takže ten fanouškovský festival Off-Season je to 13. sobotu, takže ve 12 hodin budeme mít na velké stage rozhovor s Metodějem Jilkem a s naší paralympijskou hvězdou
2: Simonou Bubeníčkou.
3: Ano, takže to bude velký a pak samozřejmě Radiožurnál Sport tam bude mít zastoupení i třeba v podobě desítky Pavla Horváta, přijďte tam, budeme tam mít i ten rozhlasový airstream, takže nás můžete potkat v nejbližší příležitosti 13. června na Off-Season v Praze na výstavišti.
2: Budeme moc rádi, když přijdete, moc rádi se s vámi pozdravíme a uvidíme. Dnešní kilometry Jiřího Ježka jsou za námi, Michal Stark ještě jednou, Michale, moc děkujeme a ať se daří, ať to jezdí.
1: Já také děkuji, mějte se pěkně.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Desítka Pavla Horváta míří letos už po druhé do Prahy.
1: Náš fotbalový expert bude mít svůj pořad taky na sportovním festivalu Off Season.
0: A i tam si znovu připomeneme 50 let od evropského titulu československých fotbalistů a taky 30 let od stříbrného eura v Anglii.
1: Na pražské výstaviště dorazí nejen autor bělehradské penalty Antonín Panenka,
0: ale také záložník národního týmu, který podlehl v roce 1996 až ve finále Německu.
1: Václav Němeček.
2: Jediný, co mě samozřejmě mrzí, že jsem nenastoupil v tom finále, to by asi chtěl nastoupit každý ve Wembley, ve starým Wembley.
1: Přijďte s námi zavzpomínat nejen na největší úspěchy československé a české fotbalové reprezentace s Pavlem Horvátem, Antonínem Panenkou a Václavem Němečkem.
0: Desítka Pavla Horváta na festivalu Off Season.
1: V sobotu 13. června od 10 hodin na pražském výstavišti.
0: Více na webu Radiožurnál Sport.cz.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
3: Radiožurnál, je přesně půlnoc. A to je čas na hlavní zprávy.
4: Tým knihovny Václava Havla navrhuje stažení výpovědí a nabízí Dagmar Havlové další spolupráci. Katolická církev blahořečila kněze Jana Bulu a Václava Drbolu. Kánoistka Martina Sadková vybojovala stříbro na světovém poháru v pražské Troji. A dnes bude polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami, teploty většinou do 26 stupňů. Je neděle 7. června. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Odcházející tým knihovny Václava Havla nabízí stažení výpovědí a pokračování v práci. Vyplývá to z dopisu, který má Radiožurnál k dispozici. Tým ho odeslal bývalé první dámě a spoluzakladatelce knihovny Dagmar Havlové poté, co ve čtvrtek oznámila, že od projektu odstupuje.
5: Bohužel i já odstupuji od naší dohody. Každý projekt má přinášet především radost, a to i těm, kteří jsou za něj jakkoliv odpovědní.
6: Vysvětlila Havlová svůj odchod z projektu s tím, že nemá sílu ani zdraví v něm pokračovat. Tým bývalé první dámě v dopise navrhuje, že dokončí připravované akce a na podzim zvolí nové vedení. Podmínkou týmu je taky konec působení současného ředitele Tomáše Sedláčka a jediného zbývajícího člena správní rady Davida Duška. I Dušek ale chce přes léto připravit restrukturalizaci knihy.
7: Podařili se nám uskutečnit v nejbližších dnech ty kroky, které povedou k jakési stabilizaci statutárních orgánů.
6: Kvůli sporům o způsob vedení instituce odešli z projektu v posledních týdnech i klíčoví investoři. Lucie Špetová, Radiožurnál.
4: Česko má první blahoslavené mučedníky moderních dějin. Katolická církev v sobotu na slavnostní mši na brněnském výstavišti dokončila blahořečení Jana Buly a Václava Drboly, dvou kněží, které mučili, neprávem odsoudili a nakonec zavraždili komunisté.
8: Aby ctihodní služebníci boží Václav Drbola a Jan Bula byli od nynějška nazýváni blahoslavenými.
9: Papežský legát Michael Černý při proslovu zmínil, že mučedníci byli vyzkoušeni jako zlato v ohni. Na slavnost přijeli taky Lenka Klicmanová s dcerou Maruškou ze Sušan u Chomutova.
10: Nám se líbila určitě jednota křesťanů. Je to hrozně pěkný vidět tolik lidí, kteří prostě přijeli z jednoho důvodu.
11: A líbilo se mi, jak tam zpívá SBMK.
9: Na brněnské výstaviště přišlo 13 200 věřících. Aneška Hlávková, Radiožurnál.
4: Ve věku 88 let zemřel rozhlasový sportovní novinář a publicista Karel Tejkal. V československém rozhlase působil od 50. let minulého století. Nejdříve jako sportovní redaktor, v roce 1968 komentoval politické dění během pražského jara a po okupaci vojsky Varšavské smlouvy musel z rozhlasu odejít. Dlouholetý moderátor Radiožurnálu Jan Pokorný vzpomíná na to, že i přesto Karel Tejkal ve spolupráci s československým rozhlasem pokračoval.
12: On psal třeba každý týden fejetony pro vysílání Dobrého jitra z Prahy, ale ty nemohl číst. A tak je načítal herec Josef Dvořák. Byl to rozhlasák každým coulem a měl obrovskou autoritu a právem brzy vstoupil do rozhlasové síně slávy.
4: Po sametové revoluci se Karel Tejkal do rozhlasu vrátil, dál se věnoval sportu, šéfoval pořadu Dobré jitro a podílel se na tvorbě rozhlasových seriálů. V roce 2008 získal novinářskou cenu Ferdinanda Peroutky. 2,5 milionu voličů dnes v Arménii může hlasovat v parlamentních volbách. Ty rozhodnou o osudu vlády premiéra Nikoly Pašiniana i o dalším směřování země. Jeho oponenti prosazují obnovení úzkých vztahů s Ruskem.
13: Pro Arménii je to historický moment. Nejsou to jen volby o příští vládě, ale o celém příštím směřování země. O tom, jestli chceme být moderní demokratickou zemí nebo se vrátit na oběžnou dráhu Ruska.
14: Soudí bývalá poslankyně dnes šéfka lidskoprávní neziskové organizace Gajane Abrahamjanová. Opoziční strany, tak jako například Silná Arménie, vedená ruským oligarchou arménského původu, se nijak netají svými prokremelskými postoji. Před volbami čelila země masivní desinformační kampani, která se snažila vyvolat strach a přitáhnout voliče k proruským opozičním stranám. Z Jerevanu Jaromír Marek, Radiožurnál.
4: Soukromí dárci věnovali miliony na taneční sál, který chce americký prezident Donald Trump postavit místo východního křídla Bílého domu. Kontrolní organizace ale zjistila, že ty samé firmy pak od státu dostaly zakázky za mnohem vyšší částky. Bílý dům podezření z korupce popírá.
15: Americký prezident odmítá zveřejnit úplný seznam firem, které se na financování jeho tanečního sálu podílejí. Kontrolní organizace Public Citizen zmapovala 27 veřejně známých dárců. 14 z nich dostalo od státu nové zakázky za v přepočtu bilion korun. Největší díl připadl zbrojnímu gigantu Lockheed Martin. Na seznamu jsou také Amazon, Google, Microsoft nebo Caterpillar. Více než polovina z těchto firem zároveň čelí nebo čelila federálním vyšetřováním, která byla za Trumpovy vlády zmírněna nebo úplně zastavena. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
4: Zhruba 50 tisíc diváků dorazilo na letošní den pozemního vojska Bahna v Brdech. V areálu vojenského tankodromu si lidé mohli prohlédnout současnou techniku a výbavu české armády i výbavu sousedních armád z Polska a Rakouska. Součástí programu byly také bojové ukázky.
16: Další bahna začala průletem stíhaček JAS-39 Gripen. Historickou vojenskou techniku představil spoluzakladatel bahen František Koch z muzea na demarkační linii v Rokycanech.
17: Sovětský tank T-55.
16: Následovala přehlídka současné techniky, kterou používá česká armáda.
18: Legenda moderního bojiště Leopard 2A4.
16: Novinku v české armádě, pásové bojové vozidlo pěchoty CV-90 si prohlíží Honza z Prahy.
19: Proč sem jezdíte?
20: Tak baví nás ta vojenská technika a dobrá příležitost se vyvětrat.
16: Z tankodromu zadní bahna Lukáš Milota, Radiožurnál.
4: Symfonický orchestr Českého rozhlasu oslavil v sobotu v pražských Riegerových sadech 100 let od svého vzniku. Na koncert pod širým nebem přišly tisíce lidí. Na programu byla hudba Dvořáka, Wagnera i Smetany.
21: No je to bomba, já miluju prostě tu vážnou hudbu, jako nejsem nějaký odborník, ale vždycky se rád poslechnu něco.
22: Vy jste vzali syna sebou?
21: Jasně, on to taky má rád.
22: Jak se ti to líbilo?
23: Moc.
24: Říká pan Petr, který přišel na koncert se synem Danielem. Dětí bylo v publiku až do pozdních hodin, kdy koncert skončil spousta.
23: Byl to nádherný.
22: A co se ti líbilo nejvíc?
23: Asi ta Vltava.
24: Za dirigentským pultem se v průběhu koncertu střídala Robert Jindra s Petrem Popelkou.
25: Pro mě je to srdcová záležitost teďka vlastně naposledy v Praze dirigovat Sočer jako v roli šéf dirigenta.
24: Oslavy 100 let výročí rozhlasového orchestru budou pokračovat v celé jeho příští sezóně. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
4: Sport. Kanoistka Martina Sadková vybojovala v Troji v závodu světového poháru vodních slalomářů stříbrnou medaili. V pražském kanále nestačila jen na Australanku Foxovou. V cíli bezprostředně po dojezdu česká reprezentantka neslavila. Proč, vysvětlila na Radiožurnálu Sport.
26: Já jsem šťastná byla, ale já jsem z té tabule nemohla rychle vyčíst, jestli mám dotek nebo jsem druhá, takže já jsem prostě v tom zmatku nevěděla vůbec co, ale pak jsem se podívala na lidi, všichni tleskali, takže jsem pochopila, že jsem druhá. Od té doby se směju, jsem úplně nadšená, úplně se třesu štěstím.
4: Mezi muži triumfoval Francouz Gestin, nejlepší Čech Václav Chaloupka byl šestý. Ruská tenistka Andrejevová vyhrála Roland Garros. 19-letá hráčka ovládla Grand Slam poprvé v kariéře. Ve finále porazila polskou kvalifikantku Chvaliňskou 6-3 a 6-2. V finále mužské čtyřhry ovládla španělsko-argentinská dvojice Granollers Zeballos. Češky Kovačková a Zajíčková vyhrály čtyřhru juniorek. Dnes čeká finále deblu Kateřinu Siniakovou. Po boku Američanky Townsendové nastoupí dopoledne proti srbsko-kazašskému páru Kruničová Danilinová.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Nehody na Pražském okruhu ve sjezdu do Strakonické a také u Chlumčan na Lounsku. Na Pražském okruhu ve směru z dálnice D1 na letiště pozor na nehodu mezi tunely. Ve sjezdu do Strakonické na 10. kilometru havarovalo osobní auto. Místo je označené silničáři opatrně při odbočování. Na nehodu pozor na silnici 7 z Loun do Panenského Týnce. Na staré silnici u Chlumčan havarovalo osobní auto, vytekl z něj olej. Zasahují tam hasiči a projíždí se teď jedním pruhem Kyvadlově. A v Praze je mimo provoz Strahovský tunel směrem z Břevnova na Smíchov. Z provozu ho vyřadilo plánované noční čištění. Znovu otevřený má být Strahovský tunel od 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes bude polojasno až oblačno, na severovýchodě místy, jinde jen ojediněle přehánky a taky bouřky. Později odpoledne začnou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na horách nejčastěji kolem 17. Tolik hlavní zprávy. Na řadě repríza sobotní publicistiky moderuje Vladimír Kroc.
2: Jakou kapitolu bývalého komunistického režimu připomíná slavnost blahořečení kněží Jana Bully a Václava Drboli? Podaří se vědcům z britské Cambridge vyvinout s pomocí umělé inteligence supervakcínu, která by mohla zabránit možným novým pandemiím? A co všechno je k vidění na nové turistické trase, první důlní Via Ferratě v Českovílovém u Prahy? Tisíce lidí z různých koutů republiky míří od rána do Brna na slavnost blahořečení kněží Jana Bully a Václava Drboli. Jejich prohlášením za blahoslavené se zakončí více než 20-letý proces blahořečení, které je předstupněm k uznání člověka za svatého. K blahoslaveným se mohou věřící modlit a prosit u nich o přímluvu. Drbola a Bula patří k obětem spolitizované komunistické justice po tzv. Babických událostech v 50. letech minulého století. Dekret o blahořečení kněží Bully a Drboli podepsal papež Lev XIV. Loni v říjnu. Ve vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus vítám Tomáše Holcnera, faráře římskokatolické farnosti Jaroměřice nad Rokytnou na Vysočině, kde bude uložen relikviář Jana Bully a Václava Drboli. Zdravím vás na brněnské výstaviště. Dobrý den.
3: Dobrý den, také vás zdravím.
2: Co předcházelo dnešní slavnostní mši?
3: Já myslím, že ta dnešní slavnostní mše je takovým jako završením těch 30 let naší svobody. Jak říkal můj kamarád, i když církev svatá je věčná, tak my prostě máme nějaký čas v tom životě a musíme si připomínat určité události, které se staly a jsou takovou bolestnou historií. A důležité nezapomínat.
2: Dají se příběhy Václava Drboli a Jana Bully připomenout alespoň ve zkratce?
3: Určitě ano. Já většinou říkám, představte si dva mladé kluky, plné života, plné ideálu. A tito mladí kluci prostě se rozhodnou, že budou sloužit svému národu jako kněží, jako ti, kteří budou pomáhat druhým. A nakonec prostě se stane to, že jsou obviněni samozřejmě neprávem a obětí ustýčení vraždy. A myslím si, že ten jejich příběh je, a mě se to jako líbí, nepřemožení zlem. Jo, že staly se zlé věci a oni si zachovali prostě tvář a měli dobro v srdci a byli to chlapi, kteří pro mě jsou obrovským vzorem právě toho, jak přestože se je potkalo takové jako už mrz lidský neštěstí, opravdu jako nevinní, kteří byli obětí toho teroru, tak dokázali opustit a dokázali se smířit a dokázali nám všem ukázat, že na zlo se někdy, když se stane, může reagovat jedině odpuštění.
2: Oba kněží byli v roce 1990 soudně rehabilitováni. Loni papež Lev XVI. Potvrdil záměr jejich blahořečení. Co přineslo, nebo co přispělo k tomu, že se právě tito kněží stávají prvními blahoslavenými mezi oběťmi totalitních režimů v bývalém Československu?
3: Samozřejmě takový dlouhodobý proces brněnského biskupství. U toho byl takový tým lidí, já jsem u toho úplně neasistoval a musí dojít k různým jako procedurám, v podstatě právním, žádosti do Vatikánu a celý ten proces vlastně završen tou dnešní slavností, kdy budou prohlášeni za blahoslaveno.
2: Celá akce se nese v duchu tří hesel, kterých?
3: Tak samozřejmě ty hesla, každý ten účastník je najde na takovém náramku, který dostává. To je věrnost pravdě, síla lásky a moc odpuštění. Mm-hmm. A to jsou hodnoty věrnost pravdě, že člověk by měl v životě, když je to někdy těžké, tak si stát jako na straně dobrá pravdy. Síla lásky, tomu asi rozumí úplně každý. V životě potřebujeme prostě lásku dávat a přijímat a láska tvoří svět a tvoří krásu. A moc odpuštění, to je právě to, co oni dokázali umět odpustit i v tak těžkých chvílích života, jako je to, že věděli, že nic neudělali, věděli, že jsou oběti justiční vraždy a dokázali odejít z tohoto světa v síle odpuštění a byli nepřemoženi vlastně tím zlem.
2: Jak významný je to okamžik pro katolickou církev?
3: Tak tento okamžik je, já teď jsem tak na tom nádvoří toho výstaviště, vidím tady spoustu lidí, kteří tady chodí a těší se vlastně na to, jak tito dva budou pro nás zablahoslavené. A znamená to pro katolickou církev určitou jako radost toho, že na tyto lidi nezapomínáme, že tito lidi dokázali, a bylo jich samozřejmě nejenom tito dva, bylo mnoho dalších popravených, mnoho dalších neprávem souzených, obviněných uranové doly a tak dál. Byl to opravdu jako teror, který zažívali. A dnes se tady scházíme jako lidé, kteří ví, že se takové těžké chvíle našeho národa odehrály. A vidím v těch tvářích těch lidí, že nechceme na to zapomenout, že se takové věci staly i v úctě k těm obětem a chceme si připomenout, že samozřejmě jdeme dál, ale musíme si jako národ, jako Češi pamatovat, že se lehce může stát, že může někdo ten náš národ nějakým způsobem přivést do situací, které jsou pak velice bolestné.
2: Pořadatelé očekávají, že dorazí až 13 tisíc lidí. Kulturně duchovní program běží už od 9:30 dopoledne. Slavnostní mše začíná ve 14:30. Co všechno je tedy součástí toho dnešního dne?
3: Samozřejmě tady můžeme, já jsem to nazval takový katolický festival, když tady vidím ty lidi, takže jsme součást takového festivalu, tak si to můžou i posluchači představit, spousta lidí, spousta atrakcí. Samozřejmě i ta hlavní myšlenka, aby ti lidé byli nějakou chvíli spolu. Takže my jsme třeba s farníky z Jaroměřic přijeli hned ráno a teď tady jsou součástí toho programu, to znamená, každý si může vybrat, co nějak ho zajímá, co ho baví. Je tady nějaký doprovodný program a celé to končí slavnostní bohoslužbou, kde vlastně jako i duchovně prožijeme tu radost, že tito dva, můžeme říct naši bratři, jako součást naší rodiny víry, jsou najednou pro nás takovým vzorem jako lidskosti.
2: Relikviář Jana Buly a Václava Drboli bude uložen ve vaší farnosti v Jaroměřicích nad Rokytnou na Třebícku. Proč právě tam?
3: Souvisí to s tím, že Babice jsou nedaleko. Náš kostel prošel obrovskou rekonstrukcí, má průvodcovskou službu, je v podstatě v turistické sezóně denně otevřen. Poutníci, návštěvníci tam můžou zavítat během roku a prohlédnout si relikviář, uctít jejich památku a to místo samo o sobě samozřejmě tím krajem je propojeno. A i když tam, nebo si tady připomínáme tyto dva muže, tak těch, kteří byli tvrdě jako prezekon, včetně připraveni o majetky, o život, mnohé rodiny úplně zničené, tak se to opravdu týká toho kraje kolem Jaroměřic.
2: Jak ten samotný relikviář vypadá, kde vznikal?
3: Vznikl v akademické dílně mistra Olivy z Velehradu. Je to jeden z našich jako nejlepších současných umělců, moderních umělců pro zvláště liturgické prostory. Tento relikviář vznikl právě v jeho dílně a on sám taky prožil nějaký čas v komunistickém kriminále, kdy byl neprávem obviněn a odsouzen, takže i mistr Oliva to bere velice osobně a myslím si, že pro něj, on sám říká, jsem na sklonku života a jsem moc rád, že právě toto dílo se mohl tvořit. Představme si to jako takový stojánek, kde je popel těchto mužů a tento relikviář nám připomíná, že ta přítomnost těchto, ta hmota těchto lidí je tady s námi a nezapomínáme. A mistr Oliva má sám radost toho, že opravdu toto dílo mohl tvořit a mám také za úkol omluvit, tuto chvíli tady bohužel nemůže být s námi a on tvořil jako i další ty liturgické předměty našeho kostela. A sám říká, že je to nejkrásnější dílo, které v životě dělal.
2: To byl farář Tomáš Holcner. Děkuji vám. Nashledanou.
3: Děkuji. Nashledanou.
2: Vědci z britské Cambridgeské univerzity oznámili, že se jim podařil zásadní pokrok ve snaze zabránit možným dalším pandemiím, když s pomocí umělé inteligence vyvinuli a poprvé otestovali na lidech vakcínu, která by mohla zajistit ochranu před rozsáhlou škálou virů. Má účinně působit proti všem koronavirům, včetně všech covidových variant a virům, které nyní infikují zvířata, ale mají potenciál vyvolat příští pandemii. Víc teď s profesorem Romanem Primulou, epidemiologem a místopředsedou České vakcinologické společnosti. Dobrý den.
5: Dobrý den.
2: Jak se vědeckému týmu podařilo vyvinout tuto vakcínu a jak využili umělou inteligenci?
5: Tak ten přístup dneska už není úplně nový. Uplatňuje se u řady léčiv, to znamená dnes existují společnosti, které na zadání v podstatě jsou schopny vydefinovat nějakou primární molekulu, která je schopna navodit nějaký efekt, který jde napříč třeba různými onemocněními a tady analogicky použili princip ten, že se snažili nalézt nějaký takzvaný superantigen, který jde napříč s celou tou skupinou virů, to znamená, není možno si představovat, že by se připravila nějaká univerzální vakcína proti všem virům a bakteriím, ale dá se očekávat, že by bylo možné nalézt prostě společný antigen pro jednu skupinu, třeba pro ty koronaviry, o což se tímto způsobem pokusili.
2: A jaké vlastnosti tedy má nebo by měla mít takto vyvinutá vakcína?
5: Ta vakcína by měla jít napříč vlastně spektrem všech těchto příbuzných virů, to znamená skupiny koronavirů, a měla by navodit dostatečně silnou imunitu, aby člověk neonemocnil s žádnou z těchto variant a dokonce je snahou nalézt nějaký konzervativní antigen, který se nebude měnit mutacemi. To znamená, stačilo by, a to by byla ta největší výhoda, očkování v podstatě třeba jednou za 10 let a my bychom byli pokryti proti celé škále těchto různých respiračních onemocnění.
2: Vedoucí výzkumného týmu z Cambridge, profesor Jonathan Heaney, poznamenal, že ve vývoji vakcín jsme vždy pozadu a že v tomto případě by bylo možné mít náskok před případnou další pandemií. V jakém smyslu?
5: No pokud by se nám podařilo vyvinout takováto univerzální vakcína, tak bychom vlastně ji mohli použít potom na jakoukoliv budoucí pandemii způsobenou původcem, který by vycházel z podobného předpokladu. Takže kdybychom předpokládali, že přijde pandemie vyvolaná nějakým novým koronavirem, tak bychom nemuseli vyvíjet novou vakcínu, ale vzali bychom tuto, která by byla univerzální proti koronavirům. Ale já si osobně myslím, že ještě je předčasné říkat, že jsme zvítězili, protože on tady byl podobný pokus v minulosti, který se netýkal koronavirů a v podstatě nebyl hledán umělou inteligencí, ale byla vytipována struktura, která se nazývá M2 protein u chřipky a byl předpoklad, že se nám podaří vlastně pokrýt všechny možné chřipky. Bohužel ten problém byl, že tento antigen nebyl příliš imunogenní, to znamená po aplikaci do organismu imunitní systém si nevytvořil dostatečně vysoké hladiny protilátek a nefungovalo to. Ale je to princip, který by tady měl být uplatněn.
2: Cambridgeský tým se také věnuje vývoji vakcín proti sezónní chřipce, která by se nemusela upravovat s každým rokem, tedy ta vakcína. To by znamenalo zásadní pokrok.
5: To je přesně to, o čem jsem mluvil. To znamená, v minulosti byla snaha toto vyřešit právě pomocí toho M2 proteinu. Ta snaha selhala a pokud by se podařilo najít jiný protein, který by byl schopen vlastně pokrýt všechny ty varianty které mutují samozřejmě a pokryl by jak varianty chřipky třeba H3N2, H1N1, tak by to bylo obrovské vítězství a lidé by nemuseli chodit každoročně na přeočkování.
2: Vážou se k tomuto výzkumu nějaká rizika, nepouštějí se věci na neprobádanou půdu, pokud jde o možné vedlejší účinky?
5: Myslím si, že tady není jakékoliv riziko vedlejších účinků, protože ten antigen je v podstatě a musí být v podstatě přirozenou strukturou, která tam je. My musíme dát pouze pozor na to, aby ta antigenní struktura nebyla podobná některé struktuře, kterou má náš organismus, aby tam nevznikl autoimunitní proces, ale na to už jsou mechanismy, které jsou schopny toto dopředu odhalit. A to hlavní riziko já vidím v tom, že přestože se nám pomocí AI podaří nalézt ten antigen, který je ten správný, tak to ještě neznamená, že v praxi bude dostatečně imunogenní. To znamená, že vytvoří dostatečně velkou odezvu v tom organismu, aby potom při přirozené expozici viru jsme byli chráněni.
2: Podle profesora Jiného jde o zásadní krok v přípravě na nové pandemie. S tím souhlasíte?
5: Tak zásadní krok to technicky je, ale říkám, tento princip už tady nějakým způsobem je aplikován v přípravě léčiv a pokud se podaří opravdu nalézt strukturu, která bude imunogenní, tak je to naprosto průlomová zásadní věc na Nobelovu cenu. Ovšem pokud se nepodaří nalézt takový antigen, který by toto umožňoval, tak je to jedna z cest, kterých bylo mnoho.
2: Místopředseda České vakcinologické společnosti profesor Roman Prymula, děkuju vám. Naschledanou.
5: Děkuju, naslyšenou.
2: Zajištěnou trasu pro lezení dnes v historickém dole Pepř u Žampachu v Jílovém u Prahy otevřel spolek Montanika. Návštěvníkům, kteří zamíří do Štoly Václav, nabízí pohyb v podzemí po stupačkách, žebřících a zajištěných úsecích. Jde o první důlní via ferrata v Česku. Jílovský zlatonosný revír je podle historických pramenů považován za nejvýznamnější v Čechách. Zdejší zlato posloužilo mimo jiné k výrobě svatováclavské koruny. Největší rozkvět Jílové zaznamenalo právě za vlády Karla IV., který ho povýšil na královské město. Zdravím předsedu spolku Montanika, který zpřístupňuje důlní díla v okolí Jílového, Pavla Škáchu, dobrý den.
6: Zdař Bůh.
2: Zastihli jsme vás ještě v podzemí?
6: Ano, zrovna tady s kolegou jsme poobědvali a budeme pokračovat v práci.
2: V práci to jest?
6: No, tak jsme tady měli historicky první skupinu, která absolvovala feratu, myšleno tím běžné návštěvníky, a teďka budeme pokračovat v rozšiřování trasy a oprav, drobných opravách a tak dále. Tady té práce je tady vždycky dost.
2: A jaký je v první den o zdolání té zajištěné důlní via ferraty zájem?
6: Zájem je velký, pořád mi chodí zprávy, chodí nám e-maily a včera díky tomu, že bylo to samostní otevření, tak jsme vlastně ani nestíhali odpovídat, takže to mě čeká vlastně až zítra.
2: Zájemci musí být starší 18 let. Jaká je náročnost té trasy?
6: Náročnost je B, takže jsme to s kolegou lehce upravili, protože jsme tady udělali včera zkušební cestu s mladším účastníkem, takže jsme se rozhodli, že to snížíme ten věk na 15 let.
2: Aha, no moc jste mi nepomohl tím Bčkem. Co to znamená?
6: Znamená, že to je v podstatě druhý nejlehčí stupeň obtížnosti. Jo, de facto by to měli zvládnout, dá se říct, všichni, kdo nemají nějaké pohybové problémy a jsou trošku fyzicky zdatní. Občas je problém s výškou, takže tady máme limit zhruba 160 cm na minimální výšku, aby bylo možné všude dosáhnout na to ještění a bezpečně se přepínat.
2: Mm-hmm. A jak dlouho ta exkurze trvá?
6: Exkurze trvá zhruba 3 hodinky, zase v závislosti na tom, jak postupuje nejpomalejší účastník.
2: A co všechno návštěvníci uvidí, co ta cesta nabízí?
6: No, nejprve projdou štolou, která je původně ze 14. století, ale už je to přeražené na století 18. Dojde se až k vláčku. U vláčku je ještě expozice UV fluorescenčních minerálů, pak se popojede 0,5 kilometru důlním vláčkem k šachtě, tady se účastníci nastrojí do feratových setů a potom už se dojde na žílu Šlojíř, což je ta nejslavnější zlatonosná žíla v Jílovém. A tady už pak následuje výstup komínem po stupačkách zjištěním, zaleze se 70 metrů na takzvané vysoké mezipatro a tam pak mohou vidět zejména historickou dobývku z období Karla IV., která je minimálně evropsky unikátní, a potom řadu dalších poměrně velkých vydobitých prostor ze století 20. A velmi hezké jsou také krátníky kalcitu, které fluoreskují v UV záření.
2: Ta štola Václav je pro veřejnost otevřena 6 let. V čem je ta nová trasa unikátní?
6: Unikátní je v tom, že jsme zpřístupnili vlastně vůbec největší dobývku, která tady na dole Pepř je. A zároveň jsme také využili formu té Via Ferraty, která je velmi populární. Takže jednak návštěvníci vůbec mohou mít způsob, jakým navštíví tu největší vydobitou prostoru i tu středověkou dobývku, a ještě k tomu můžou použít ten způsob jištění Via Ferratou.
2: Jak zdolávali tohleto náročné důlní prostředí horníci v době Karla IV., víte to?
6: V době Karla IV. Postupovali z povrchu, měli vyražené úklonné jámy, kterými sledovali tu žílu s zrudnělou zlatem, a ty jámy byly vystrojené žebříky. Jo, byly hluboké maximálně 30 až 50 metrů, pak bylo většinou nějaké patro, odskok, další jáma, a tímhleským způsobem se dostávaly do hloubek až okolo 300 metrů.
2: A chystáte další trasy?
6: Určitě chystáme, zrovna jsme tady o tom před chvilkou s kolegou Pravdou mluvili. Chystáme tady nějaké zavěšené žebříky, chceme to udělat ještě trošku atraktivnější, ale už bude pak spíše pro zkušenější lidi.
2: Termíny pro veřejnost jsou na webu Jílovské zlaté doly, psanovcelku.cz. Podmínkou návštěvy je tedy objednání?
6: Podmínkou je vždycky objednání, ano. Oni ty exkurze jsou časově relativně náročné a ještě jsme ve stádiu, že scháníme pár průvodců, aby jsme mohli uspokojit všechny zájemce, takže až se nám je podaří sehnat, tak si myslím, že těch prohlídek bude daleko více.
2: A mohou být celoročně?
6: Určitě, tady to funguje celoročně, nám tady nevadí, jaké je počasí venku, takže můžou návštěvníci přijít kdykoliv, když jsou vypsané termíny.
2: A jak velké jsou skupiny?
6: Na tu Ferratu jsou 12 osob.
2: Říká Pavel Škácha, předseda spolku Montanika. Mluvili jsme o tom, že tento spolek poblíž Jílového u Prahy otevřel první důlní zajištěnou trasu pro lezení u nás. Děkuji za rozhovor a přeji do podzemí hezký den. Naschledanou.
6: Díky, zdař Bůh.
2: Tak to byla publicistika Vladimír Kroc. Teď už je čas dalších zpráv. Přeji vám příjemný poslech dalších pořadů.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.
16: Skončila repríza polední publicistiky s Vladimírem Krocem a jeho hosty a právě teď máme necelou minutu po půl jedné. Krátké zprávy a Monika Chmilová.
4: Letiště v Karlových Varech by mělo přejít pod armádu do konce roku, řekl to ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. O převodu letiště z Karlovarského kraje na armádu informoval na začátku května premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Karlovarské letiště je v posledních letech ztrátové a pro zvýšení příjmů potřebuje zhruba miliardovou investici na prodloužení a taky rozšíření přistávací dráhy. To už by měl zajistit stát. Nemocnice Charité v německém Berlíně po více než 2 týdnech léčby propustila Američana nakaženého ebolou. Podle zařízení je v dobrém zdravotním stavu, informovala o tom agentura DPA. 39-letý lékař se krvácivou horečkou nakazil při práci v nemocnici v Kongu. Tam vypukla epidemie eboly a podle posledních informací tamní vlády je v zemi 488 potvrzených případů nákazy a z toho 86 úmrtí. Jiného Američana s podezřením na ebolu přijala i pražská fakultní nemocnice Bulovka. V pátek uvedla, že muž je stále bez příznaků. Papež Lev XIV. Vyzval světové lídry, aby naslouchali volání světa po míru. Řekl to v projevu, který pronesl ve španělštině v Královském paláci v Madridu. Zahájil tak svou týdenní návštěvu Španělska, během které se například setká s oběťmi sexuálního násilí v církevním prostředí. Zamíří taky na Kanárské ostrovy, kam každoročně připlouvají tisíce migrantů z Afriky. A muzeum v Břeclavi zpřístupnilo bývalý kryt civilní obrany pod budovou někdejší radnice v centru města. Podzemní prostory vznikly v 50. letech minulého století jako zázemí krizového štábu pro případ jaderného konfliktu. Muzeum ve spolupráci s Klubem vojenské historie obnovilo část původního vybavení a doplnilo ho o dobové exponáty.
0: Sport.
4: K Kvalifikaci na velkou cenu Monaka Formule 1 ovládl lídr mistrovství světa Ital Kimi Antonelli z Mercedesu. Druhý dojel Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu a třetí Lewis Hamilton z Ferrari. Hlavní závod začne v Monte Carlu dnes v 15 hodin.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Zavřená D11 u Libic nad Cidlinou a nehoda na pražském okruhu mezi tunely. Dálnice D11 z Hradce Králové do Prahy je uzavřená za odbočkou na Jičín. Ve směru na Hradec Králové bude projíždět konvoj těžké vojenské techniky. Provoz je zastavený kvůli nosnosti mostu. Nebude to trvat dlouho, počítejte s kratším zdržením, než konvoj projede. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště mezi tunely vyšetřují nehodu. Ve sjezdu do Strakonické na 10. kilometru havarovalo osobní auto. Je to hned za zatáčkou na exitu, tak opatrně. V Brně vyšetřují nehodu u Moravského náměstí. V křižovatce ulic Koliště a Milady Horákové je omezený průjezd, kvůli tomu projíždějte opatrně. A na silnici 152 z Moravských Budějovic do Jemnice překáží nehoda v Rácovicích. Na výjezdu z obce na Třebelovice je po nehodě osobního auta kyvadlový provoz. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes bude polojasno až oblačno, na severovýchodě místy přehánky a bouřky, později odpoledne začne oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už začíná noční radiožurnál s Adamem Cardou.
7: S vámi je noční vysílání radiožurnálu, které právě začíná. Máme neděli 7. června, víkend se přehoupil do své druhé poloviny a já vám přeji příjemnou a také poklidnou noc. Léta museli všichni z Karvinských Louk do polského Hažlachu jezdit velkou oklikou. Od včerejška je ale všechno jinak. Obě místa znovu spojila nová lávka přes řeku Olši. Tu starou kdysi vzala povodeň, nová je proto 7 metrů nad hladinou. Projdeme se po ní v reportáži za moment.
0: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
0: I o víkendu.

0: Po desítkách let se Karvinské louky a polský Hažlach opět propojili. Včera tam zprovoznili novou lávku přes řeku Olši a lidé z obou břehů doteď museli jezdit velkou oklikou. Teď jim k cestě do Česka nebo Polska stačí pár kroků.
1: Den dobrý.
2: Den dobrý, vítám.
1: Brtníková.
2: Gregor Šikorský, vojdu mě Hažlach.
1: Tady je hranice?
2: Tutaj, když v połowie granica je.
1: Tady jsme přesně na hranici.
2: Ale díky kvatce už nemá granice. Jaká granica? Nemá už.
1: Díky téhle lávce už vlastně opravdu žádná hranice není. Říká mi usměvavý starosta sousedního polského Hažlachu Grzegorz Sikorski.
2: No vreště po 70 letech na povrat połączili jsme oba břehy Olzy.
1: Je to velká radost pro obyvatele z obou stran řeky Olše. Čekali na to 70 let. Tady lávka byla.
2: Tak, vtedy lávka byla. Byla to lávka dřevěná. Povůď ji zničila.
1: Tak opravdu tady, jak se dozvídám, na tomto místě v minulosti lávka byla dřevěná, strhla ji povodeň.
2: To vyšší na těch lanách, ale prosím se nebať.
1: Starosta mě uklidňuje a opravdu jde cítit, že ta lávka trošičku se natřásá. Ujišťuje mě, že tady bylo 60 tun materiálu navezeno, že je to stabilizováno, že se nic dramatického nemůže stát. Teď jsem v Česku a už jsem v Polsku. Hranice opravdu je přesně v polovině řeky Olše, která je pode mnou.
3: A nad terénem je ve výšce 7 metrů.
1: My jsme 7 metrů nahoře?
3: Ano, my jsme 7 metrů
1: nahoře.
3: To znamená, že je i bezpečná, kdyby náhodou přišli povodně nebo něco, tak nehrozí, že by tady ta lávka byla zaplavená jak před 70 lety.
1: Po lávce se procházíme s mluvčí radnice Monikou Dankovou.
3: Jak vidíte, ta lávka je opravdu dost široká. Na šířku má 3,5 metru, takže se tady bezpečně vlezou i pěší, i projíždějící cyklisté.
1: Náklady na lávku dosáhly 45 milionů korun a většinu z nich zaplatila evropská dotace. Z Karviné Andrea Brtníková, Radiožurnál.

0: Mel C v nočním radiožurnálu. A pokračujeme sportem. Česká fotbalová reprezentace se v dějišti světového šampionátu plánovaně přestěhovala z New Jersey do Fort Worth. V americkém městě na severu Texasu má národní tým hotel, odkud bude vyjíždět na zápasy. Trénovat ale bude na nově postaveném stadionu v nedalekém Mansfieldu.
1: Stadion stál přes 1,25 miliardy korun a byť je provozu schopný, dokončený pořád není. Týden před zahájením mistrovství světa byste na fotbalovém stadionu nečekali, že uslyšíte ostrý bzukot vrtačky a rytmické údery kladiva. Stadion se staví podle požadavků a kritérií Mezinárodní federace fotbalových asociací FIFA. Po světovém šampionátu na něm město plánuje pořádat lakrosová a kriketová utkání. Přitom stavba je laděná tak, aby byla co nejfotbalovější, popisuje generální manažer stadionu Scott Norton.
2: Stadion je útulný, kontakt fanoušků s hráči je až intimní. Ti v prvních řadách tribun budou velmi blízko trávníku a ten je přírodní. Taková byla podmínka od pořadatelů mistrovství světa, mít na stadionu přírodní trávu. Těším se, až se tady budou konat akce. Vejde se sem 7000 lidí, takže atmosféra bude fenomenální.
1: Protože kromě sportovních se na stadionu ve městě Mansfield budou konat i umělecké akce. A na přelomu listopadu a prosince bude hostit fotbalové mistrovství Severní, Střední Ameriky a Karibiku žen. Ale hlavně bude stadion domovem rezervy fotbalového klubu Dallas, který hraje nejvyšší americkou soutěž.
3: Number one goal is safety. You want the safest, most aesthetically pleasing pitch possible.
1: Bezpečnost sportovců je na prvním místě, to říká Tony Crawford, který za stavební práce zodpovídá. Z amerického Mansfieldu nedaleko Dallasu, Mikuláš Jáša, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je jedna hodina. Monika Chmilová doplní zpravodajský přehled.
1: Po začátku války v Íránu ve světě stoupil počet lidí ohrožených hladem. Prodeje aut v Česku od ledna do května stouply o 3%. V příštích měsících by mohly růst zpomalit. Na trénink českých fotbalistů před mistrovstvím světa přišly do Mansfieldu stovky fanoušků. A dnes bude polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami, teploty většinou do 26 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Ve světě kvůli válce proti Íránu přibývá lidí ohrožených potravinovou nejistotou a akutním hladem. Upozorňuje na to Světový potravinový program. Podle jeho analýzy přibylo lidí s problémem uspokojit základní potřeby například v Somálsku, Afghánistánu nebo na Srí Lance. Americký a izraelský útok na Írán a následné zablokování Hormuzského průlivu vedly k výraznému zvýšení cen paliv, potravin a hnojiv. Světový potravinový program navíc očekává, že dopady krize budou v následujících měsících ještě sílit. V Česku za prvních 5 měsíců stouply prodeje nových aut meziročně o 3%. Vyplývá to ze statistik Svazu dovozců automobilů. Mezi značkami stále vede Škoda před druhým Volkswagenem a třetím Hyundaiem. Vzrostl ale podíl čínských značek, tvoří přes 5% trhu. V samotném květnu se prodeje nových aut zvýšily o 5%. Podle tajemníka Svazu dovozců automobilů Josefa Pokorného se tak zatím neprojevily dopady konfliktu na Blízkém východě. To by se ale mohlo změnit v dalších měsících.
3: Hodně bude záležet na tom, jak se bude vyvíjet ekonomika, protože zatím stále vnímáme zajímavou poptávku, ale už není tak vysoká, takže se případně počítá s tím, že už ten nárůst nebude tak vysoký.
1: Za prvních 5 měsíců letošního roku taky stoupl počet nově registrovaných aut s alternativním pohonem. Hybridy, elektroauta nebo vozidla na plyn zaujímají přes 36% trhu. Při výbuchu neznámé látky v panelovém domě v Toužimi na Karlovarsku se včera zranili dva lidé. Informoval o tom mluvčí krajských policistů Jan Bílek. Podle záchranářů starší ženu v kritickém stavu vrtulník převezl do popáleninového centra fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Mladší muž ve vážném stavu skončil v nemocnici v Plzni. Příčinu výbuchu kriminalisté zjišťují. Na Osoblažsku začala sezóna parních vlaků. Historické soupravy budou jezdit na úzkokolejce mezi Třemešnou a Osoblahou každý víkend po celé léto. Tamní dopravní společnost Osoblažská úzkorozchodná dráha letos taky dokončila opravy veřejných prostranství kolem trati, říká manažer projektu David Chovančík.
4: Dokončili jsme rekonstrukci zastávek Dívčí hrad a Horní Povelice, kde vyrostly repliky zastávek z přelomu 19. a 20. století, takže zejména tyto akce máme za sebou, takže jsme připraveni na sezonu.
1: Historická souprava by mohla v příštím roce jezdit i v zimě. V plánu je pořízení dalších dvou osobních krytých vagónů. Sport. Čeští fotbalisté poprvé trénovali v Mansfieldu, kde budou mít v době mistrovství světa základnu. Na otevřený trénink národního týmu dorazily stovky fanoušků, včetně těch českých, převážně žijících ve Spojených státech. Brankáře Matěje Kováře až takový zájem překvapil.
5: Asi nikdo z nás to nečekal, že přijde tolik lidí na první trénink. Určitě si myslím, že to vždycky pomůže, když tady vidíte lidi z naší země, takže je to určitě fajn. Jsme rádi, že došlo tolik lidí nás podpořit a že o to je zájem a že o nás je zájem. První trénink si myslím, že se vydařil a samozřejmě po té cestě ještě jsme trošku rozlámali. Ale užili jsme si to.
1: Do turnaje vstoupí Češi v pátek ráno našeho času v mexické Guadalajaře proti Jižní Koreji. Ve skupině se utkají taky s Jihoafrickou republikou a domácím Mexikem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na D10 za Hlavencem a nehoda v Teplicích. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy zvyšte pozornost za odbočkou na Hlavenec. Na 15. kilometru máme hlášené porouchané vozidlo, může zasahovat do pravého pruhu. Na nehodu pozor při průjezdu Teplicemi, tedy na silnici 8 ve směru do Dubí. U sjezdu do centra a na Duchcov na 24. kilometru havarovala dvě osobní auta, čekejte omezený provoz. A v Praze je zavřený Strahovský tunel ve směru z Břevnova na Smíchov, je to kvůli nočnímu čištění. Omezení má skončit v 5 hodin ráno. A v Brně pozor u Moravského náměstí. V křižovatce ulic Koliště a Milady Horákové havarovala dvě osobní auta. A teď se to tam vyšetřuje, projíždějte kolem opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme polojasno až oblačno, na severovýchodě místy, jinde jen ojediněle přehánky a taky bouřky. Později odpoledne začnou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 28 a na horách kolem 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: Pokračuje noční radiožurnál 5,5 minuty po 1 hodině a dnes je neděle 7. června. Kněžská klerika a dopisní obálka. To jsou atributy, neboli znaky, se kterými se budou znázorňovat dva noví čeští blahoslavení kněží. K blahořečení Jana Buly a Václava Drboli se vrátíme za chvíli v nočním radiožurnálu.
2: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Dva čeští kněží, Jan Bula a Václav Drbola, oficiálně přibyli na seznam blahoslavených v římskokatolické církvi. Oba kněze na začátku 50. let ve vykonstruovaných procesech odsoudili a zavraždili komunisté. Církev teď jejich smrt uznala za mučednickou.
1: Aby ctihodní služebníci boží Václav Drbola a Jan Bula byli od nynějška nazýváni blahoslavenými.
2: Předčítá papežský legát Michael Černý znění vatikánského dekretu, kterým se dva čeští mučedníci dostali na seznam blahoslavených katolické církve. Dekret přečetl Michael Černý latinsky. Zbytek bohoslužby ale vedl v češtině. Kanadský kardinál má totiž český původ. Narodil se v Brně, než jeho rodiče emigrovali. Na slavnost se prý několik měsíců připravoval s českým lektorem. Moment blahořečení prožívalo jen na brněnském výstavišti více než 13 000 věřících. Ze Sušen u Chomutova přijela taky Lenka Klicmanová s dcerou Maruškou.
3: Nám se líbila určitě jednota křesťanů. Je to hrozně pěkný vidět tolik lidí, kteří prostě přijeli z jednoho důvodu a ta jednota je super, je to tady cítit, ta atmosféra.
2: Co se líbilo tobě?
4: Mně se líbila strašně písnička Milosrdný a líbilo se mi, jak tam zpívá SBMka.
5: Když je někdo vyhlášen za blahoslaveného, tak se stává jakýmsi vzorem. Můžou si ho třeba jeho jméno vzít třeba Biřmovanci jako patrona, nebo může se takhle používat. Má vlastně v tom liturgickém kalendáři jeden den nějakou jako památku, kdy se jako připomínají ti lidé jako vzor.
2: Doplnil brněnský římskokatolický biskup Pavel Konzbul. V liturgickém kalendáři budou mít Jan Bula a Václav Drbola svátek 17. června. Z Brna Aneška Hlávková, Radiožurnál.

0: let.
1: Syndl X s písní Puberťák zazněl v nočním radiožurnálu a míříme na sever Čech. Na libereckém Ještědu se pase stádo 10 ovcí. Spásat budou trávu na sjezdovce Nová Skalka. Prozatím mají ovce výběh u horní stanice Lanovky, postupně se ale bude ohrada posouvat níž. O zvířata se starají zaměstnanci městských lesů a byli jsme u vypouštění stáda do výběhu.
2: Může se stát, že to narazí do toho plotu, bude se to mrskat, nebo to zdrhne.
3: Upozorňuje přihlížející ředitel městských lesů Jiří Bliml. Připravené ohradě u horní stanice Lanovky Skalka právě najíždí auto s vozíkem, ve kterém už čeká stádo ovcí.
4: Ještě asi metr.
2: Ono to možná bude chvíli trvat, jo?
3: Po otevření vozíku ovce několik minut čekali uvnitř, hned jak se první z nich odvážila vykročit do ohrady, vyběhli ven i ostatní.
2: Tak, zavřeme, pustíme elektriku do ohradníku a máme hotovo.
3: Ovečky jsou v ohradě, jak je velká asi?
2: Co se pasou, tak to je 4,5 tisíce metrů teď zatím. A to je dočasný, protože pak to budeme zase přestavit zase na další plochy. A spínka budou tamhle v té ohradě, která je zabezpečena proti vlkovi.
3: Je tady vlk?
2: Za kopcem.
3: Ovce, které se tady na Ještědu pasou, jsou z plemene skude, vysvětluje ředitel Bliml.
2: Jelikož je to malé plemeno, lehké plemeno, tak nespůsobuje nějaké sešlapávání té půdy. Nám to tady úplně vyhovuje. Je to spíše do těch hor, po případě do nějakých podmáčených stanovišť.
3: Na sjezdovce budou ovce do podzimu, říká ředitelský areálu ještě Radek Chalupa.
5: Na zimu se pak následně převezou do zimoviště.
3: Ovce svým spásáním nahradí mechanické sekačky.
5: Dobrá věc i s ohledem na nějakou udržitelnost a ekologii a biodiverzitu.
3: Říká Chalupa. Ještěd je podle něj jediným českým ski areálem, kde se na sjezdovce pasou ovce. Podobné případy zaregistroval pouze v Rakousku. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Radiožurnál.

0: Máme 30 minut po jedné hodině. Vysíláme zprávy s Monikou Chmilovou.
1: Dva izraelské útoky na pásmo Gazy zabily 7 Palestinců, včetně 2 žen. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na palestinské zdravotníky. Izraelská armáda prohlásila, že terčem úderů byli teroristé, neuvedla ale žádné další detaily. Navzdory příměří uzavřenému loni v říjnu izraelská armáda pokračuje v útocích proti všemu, co označuje za bezprostřední hrozbu. Zároveň přímo kontroluje více než polovinu palestinského území. Polsko nebude v plném rozsahu uplatňovat migrační a azylový pakt Evropské unie, aby neohrozilo svou národní bezpečnost. Agentuře PAP to řekl náměstek ministra vnitra Maciej Duščik. Dohoda vstoupí v platnost v pátek a Polsko si stejně jako Česko zajistilo výjimku z povinného principu solidarity. Nebude tak muset přijímat žadatele o azyl z jiných zemí. Polská vláda ale nechce zavádět také jiné části migračního paktu, jako je třeba povinnost budovat přijímací centra nebo zdravotní zařízení pro migranty. Soud poslal do vazby 35-letou ženu obviněnou z vraždy v Kinčperku nad Ohří na Sokolovsku. Informoval o tom krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Ženě hrozí 15 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Případem se kriminalisté zabývají od středy, kdy na zahradě jednoho z domů našli část lidského těla. Další podrobnosti k případu policie zatím neuvedla. A na Slovácku pokračuje akce s názvem Víkend památkových domků. Zájemci můžou ještě během dneška navštívit 63 vesnických stavení, usedlostí mlýnů a nebo malých muzeí. Často jde o místa, která jsou běžně nepřípustná. Památkové domky budou otevřené od 9 do 17 hodin.
2: Sport.
1: Ruská tenistka Andrejevová vyhrála Roland Garros. 19-letá hráčka ovládla Grand Slam poprvé v kariéře. Ve finále porazila polskou kvalifikantku Chvaliňskou 6-3 a 6-2. V finále mužské čtyřhry ovládla španělsko-argentinská dvojce Granollers-Zeballos. Dnes čeká finále deblu Kateřinu Siniakovou. Po boku Američanky Townsendové nastoupí dopoledne proti srbsko-kazachskému páru Kruničová-Danilinová.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Uzavírka D35 za Vysokým Mýtem a nehoda v Praze v Liberecké ulici. Dálnice D35 směrem z Vysokého Mýta do Hradce Králové je teď na chvíli uzavřená za odbočkou na Chrudim. A ve směru na Moravu jede těžký vojenský konvoj a provoz policie zastavila kvůli nosnosti mostu na kilometru 156. Uzavírka nepotrvá dlouho. V Praze pozor na nehodu v Liberecké ulici ve směru z centra. Ve sjezdu u sjezdu na Ďáblice a Prosek havarovala 3 osobní auta. S opatrností se ale dá projet. Řeší se to v zatáčce na sjezdu, tak zpomalte. V Praze je mimo provoz Strahovský tunel ve směru z Břevnova na Smíchov. Z provozu ho vyřadilo plánované čištění. Znovu otevřený má být v 5 hodin ráno. A v Brně vyšetřují nehodu u Moravského náměstí. V křižovatce ulic Koliště a Milady Horákové havarovala 2 osobní auta. Čekejte omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude polojasno až oblačno, na severovýchodě místy přehánky a taky bouřky. Později odpoledne začnou srážky ustávat a oblačnosti začne ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
4: Mužská antikoncepce v podobě gelu na rameno. Tak i taková může být budoucnost našeho intimního života. Pokud vás zajímají podrobnosti, tak celý článek k tématu nových možností právě mužské antikoncepce najdete na iRozhlas.cz v rubrice Životní styl. Tak se tam podívejte a teď už Alvaro Soler.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: Dnes budou v Arménii parlamentní volby. Rozhodnou nejen o budoucnosti země, ale i osudu Rusů, kteří tam po začátku války na Ukrajině uprchli. Jaké proto měli důvody? Nejen o tom uslyšíte v reportáži našeho zvláštního zpravodaje za pár minut.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Ladíte noční radiožurnál a Arménii čekají dnes parlamentní volby. Ty rozhodnou, jestli bude pokračovat v prozápadním kurzu nebo spadne opět do zájmové sféry Ruska. Volební průzkumy naznačují, že vítězně by z voleb mohla být současná vládní koalice. Šanci mají ale i opoziční prokremelské strany, které podporují masivní dezinformační kampaň na sociálních sítích. Na výsledky voleb čekají nejen sami Arméni, ale i Rusové, kteří tam po začátku války na Ukrajině uprchli.
1: Первый месяц, наверное, начало войны, я думал, что это скоро закончится, и я могу вернуться.
2: První měsíc jsem si opravdu myslel, že válka na Ukrajině brzy skončí a budu se moci vrátit domů do Moskvy. Teď je ale zřejmé, že to hned tak nebude. Vlastně o tom ani nepřemýšlím. Dokud tam vládne Putin, je návrat vyloučený, a to nejen z morálních důvodů.
3: Oleg je lidskoprávní aktivista. Jakmile zahájil Kreml invazi na Ukrajinu, bylo mu jasné, že buď uteče, nebo skončí ve vězení.
1: Lidi, kteří prostě v duše neprijali.
2: Někteří sem uprchli proto, protože prostě nesnesli, jak ruská vláda hitlerovským způsobem napadla sousední zemi. Jiní sem přišli prostě jen zachránit svůj biznis poté, co byly na Rusko uvaleny sankce. No a někteří se prostě jen báli mobilizace.
3: Mezi tyto mladé muže patří i dnes 27letý Igor.
4: Dlouhodobá tranzitní zóna pro mnohých, no při tom
5: počítali jsme, že Arménie bude jen tranzitní zemí, ale jako další i já tady zůstal. Nebylo lehké najít si práci, ale nakonec se to povedlo.
3: Po únoru roku 2022 přišlo do Arménie skoro 100 000 Rusů. Zhruba polovina

0: Polovina z nich v zemi zůstala. Zvláštní skupinu představují dezertéři, kteří uprchli z války na Ukrajině. Tady jsou v bezpečí. Arménie dosud do Ruska nevydala jediného politického uprchlíka. Stejně jako Oleg, i tito lidé teď s napětím čekají, jestli v nedělních volbách vyhraje současná vládní koalice nebo proruské opoziční strany.
1: No, jestli vyhrají kremlovské kandidáty, to je to, konečně, bude velká tragédie.
2: Především by to byla tragédie pro samotnou Arménii. Země se staví na nohy. Po 30 letech zmatků a válek se pro ní rýsuje nějaká budoucnost. Věřím, že se k Putinovi a jeho chuntě obrátí zády. A pokud ne, budu se muset poohlédnout po azylu v nějaké jiné, bezpečné zemi.
0: Říká Oleg z Jerevanu, Jaromír Marek, Radiožurnál.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Radiožurnál jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Monika Chmilová, zazní zprávy.
1: Policie po výbuchu v bytě v Toužimi na Karlovarsku našla zábavní pyrotechniku, zřejmě domácí výroby. Fotbalisté iránského národního týmu dostali víza do Spojených států na zápasy mistrovství světa. Kánoistka Martina Sadková získala na světovém poháru v Praze stříbro a dnes bude polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami, teploty většinou do 26 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Pyrotechnik při prohlídce bytu po včerejším výbuchu v panelovém domě v Toužimi na Karlovarsku nalezl zábavní pyrotechniku, zřejmě domácí výroby. Informovala o tom policie na síti X. Po explozi neznámé chemikálie musel vrtulník převést jednu ženu v kritickém stavu na popáleninové centrum pražské nemocnice na Královských Vinohradech. Další muž skončil v nemocnici v Plzni. Ostatní obyvatelé domu už se mohli vrátit do svých bytů. Další nebezpečí nehrozí. Kriminalisté důkazy zajistili a budou je dál zkoumat. Předseda strany PRO Jindřich Reichl by chtěl, aby vládní koalice měla v letošních volbách do Senátu společného kandidáta ve všech 27 obvodech. Podle Reichla by tak vládní strany měly největší šanci získat v horní komoře převahu. Řekl to na ideové konferenci strany. Strana by jako společného kandidáta chtěla nasadit například děčínského zastupování